0: někdy skvělá, někdy trošku nezvážená, protože někdy je víc méně, někdy je méně více a někdy je víc méně. Ale jinak jsou v podstatě perfektní. My jsme tady minule o Filipu Turkovi mluvili a Petr Macinka v těch několika posledních výrocích jednoznačně neřekl nic, co by bylo proti nějakému bontonu nebo něčemu takovému. To způsobují tyto otázky, do toho valí ta mainstreamová média. A my na tom vidíme, že Andrej Babiš se jich trochu bojí. On nechce s nimi skutečně žádnou válku. On potřebuje mít ten svůj klid jistým způsobem na některé věci, na které se chystají. Nemyslím si stejně tak, že souboj o poplatky je nějaká stínová hra. To je součást toho a on si možná dělá trošku rameny prostor, ale nedělá ho moc šikovně. Rozhodně bych také čekal, že víc ty motoristy podrží. A pak je tu druhá část, jako spojení s lidovci nebo s Kubou. S Kubou už vůbec ne. Pan Kuba založil tu svou stranu nějakou s divným názvem Česko a tak dále, ale nemá žádného poslance. On potřebuje, kdyby se někým měl jiným spojovat, tak by se potřeboval spojovat s někým, kdo má poslance ve sněmovně. Což lidovci mají a takový ten nápřah toho jejich nového předsedy k Andreji Babišovi, který hned potom vzal zpátky, tam už byl. Myslím si, že to je naprosto nereálné. Naprosto nereálné, alespoň v dohledné době nejbližšího roku, dvou. Co se bude dít pak, co se stane tady kolem nás, to je otázka, ale zatím to nepřipadá v úvahu. A ta druhá část, teď jak dnes odsoudili paní Naďovou, tady naopak bych řekl, že budu velmi intenzivně Andreje Babiše hájit a paní Naďovou také, protože to je opravdu neslýchané, co se stalo. Ono je to od začátku, celých těch už asi 50 let, co soudí, ne, víme, že to je asi těch 12 nebo kolik, 15, co je v prostoru kauza Čapí hnízdo. Nesmyslná od začátku, nesouditelná. A když ten soudce dvakrát za sebou Andreje Babiše a paní Naděvu osvobodí, tak vrchní soud mu nařídí, že je musí odsoudit. To je naprosto protiústavní. To já myslím, že by se měl ten soudce sám bránit. Já mám dojem, že se tak bude bránit obhajoba paní Naďové, ale ten soudce by přece měl se obrátit na soudcovskou unii, na tu jejich komoru, protože tohle není možné. Oni mu přece nemohou předepsat, tak to měl rozhodnout ten vrchní soud sám. Ale nemůžou jinému soudci, jeho zákonnému soudci, toho obviněného, obviněných, nemohou jim předepisovat, že někoho mají odsoudit. Je to prostě doznívání toho fialového mafiánského systému v soudnictví. Máte pravdu, že je to ten hluboký stát, ten deep state, ale to prostě nelze podle mého názoru vyhrát. Tam je samozřejmě otázka. Teď už má Andrej Babiš v rukou křeslo ministra spravedlnosti, jak já říkám, nespravedlností. Takže pro případ, že to ten odvolací vrchní soud schválí, tak se mohou ještě obrátit na nejvyšší soud a případně na ústavní, ale víme, kým jsou obsazené ty soudy. Je to docela hezký příklad toho, v čem žijeme a jak jenom pouhá změna vlády, jenom to, že se nám té většině podařilo odtamtud ty Fialy a Rakušany a celé ty mafie dostat vidíme na tom, jak je to malá částečka toho skutečného vládnutí. Je tady ještě prezident a tak dále. Všechny ty soudy. Je tady pořád ještě totéž obsazení nejvyšších postů v policii. Taky trošku nechápu, že s tím Andrej Babiš, respektive jeho ministři, něco nedělají víc. Ale možná, že to je přesně to, o čem už jsme tady mluvili a já jednou psal, že ono mu to vlastně tak vyhovuje. On je to z části i jeho hluboký stát, protože v té době předtím tam řadu lidí dostal. A oni mu je úplně nevyházeli. Možná, že to je dohoda. Jestliže říkáte, Kristýno, divné to ale je, tak já bych řekl, divné to je. Tak pojďme dál. Tady se znovu vrací Petr Kadlec, ono to, tohle mám z YouTube, tak tam je celé jméno, tak ho můžu říct. Se vrací k tomu mému článku, jako vždy skvělý rozhovor, pane Hajku. Stále mi není jasné, kde se v Brně vzala ta epidemie náckovství spojená s totální tupostí. Zvedá se mi z toho žaludek. No vážený Petře, ona se tam vzala už hned po převratu. Nezapomínejme na to, že celá ta skupina, které tehdy vodil, nebo do níž se tehdy dostal mladý Petr Fiala, ta s těmi Němci začala spolupracovat okamžitě. To je ta havlistická linka, která se potom skrz Fialu dostala do té ODSky a změnila ji na Havlovu stranu. Ačkoliv už tady svého guru nemají, ale oni to začali už v těch 90. Od té doby to jde. Od té doby se to veze. Ti Hermanové zase Morava jezdí a lidovci další z Moravští jezdí na ty jejich sjezdy tak dlouho, než je pozvali sem. Není to novinka. Je to jenom takový výkřik. Oni si teď chtějí otestovat, jestli už do toho můžou šlápnout. Protože nezapomínejme, že když jim to úplně projde, tak už dnes umožňuje to, že jsme nesvéprávní, že jsme pod Bruselem, umožňuje Němcům přihlásit se třeba v komunálních volbách, klidně v těch sudetech takzvaných, do různých obcí, mají právo a mají právo tam hlasovat. Takhle je to daleko. Proto já tak obvykle často končím svoje texty tím, že ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena. Ale pokračujme, no. Lopata Kladivo, to je značka, také z toho YouTube, hlásí, já jsem rok 1979 a mám jasno. Ano, milý Lopato Kladivo, já o tom právě tam mluvím, že vy jste zjevně potomek někoho z té těsně poválečné generace. Já mám také většinu svých dětí z let 70. a jenom jedno z 80. Ale tomu rozumím, protože tam ještě ti, kteří byli příčetní a nepřipadalo jim to, že jde o nějakou komunistickou propagandu, tak věděli, že to je skutečnost, to, co se děje na té druhé straně s tím Landsmannschaftem. Mimochodem, neskutečně dobře zásobovaným. Oni dostávali všichni platy a výslužné, abych tak řekl, o kterém se nám tady vůbec nemohlo zdát, a tak dále, a tak dále. Ale ti to ještě drží. Tyto generace to ještě drží. Ale tamti za sklem, ti opravdu, ani jim to nelze vyčítat. Měli by si možná přečíst tady z toho, co napsal značka Za národ,
1: Je to jasná demonstrace síly a symbolický útok na Benešovy dekrety přímo v srdci naší země. Zatímco se v Brně mluví o přátelství, v pozadí stojí žaloby o 60 tisíc hektarů půdy na Jižní Moravě ze strany Lichtensteinu a dalších. Je to jedna a tatáž ofenzíva, politická i soudní. Benešovy dekrety byly desetiletí vnímány jako nepropustná hráz, která chránila náš majetek a území po hrůzách druhé světové války. Dnes ale vidíme, že se tato hráz pod náporem žalob začíná drolit, protože předtím zmiňuje řadu dalších žalob, které dostávají, z nich dostávají opočno a tak dále, dostávají je zpátky ti Němci, kteří byli třeba dostali občanství v roce 47 zpátky a podobně. Pokud se skrze právní kličky podaří dokázat, že konfiskace byly neoprávněné, zbyde z dekretu jen prázdný papír. Ptejme se sami sebe a svých politiků. Opravdu chceme žít v zemi, kde nám naše největší historické poklady přestanou patřit? Chceme se dívat, jak se naše hranice a majetky potichu revidují přes soudní síně? Zase jsme u těch soudních síní. Každý, kdo má odpovědnost za tento stát, by měl začít konat, než bude naše země nenávratně rozebrána. Naše historie a naše země nejsou na prodej. No, to je přesně to, abych se vrátil tam k tomu dopisu předchozímu. To je ta bitva, to je ta válka, co pokračuje, která nikdy neskončila, ale má jen jiné projevy. A ti mocní Němci čekají na své příležitosti a používají buď skrz Brusel, nebo teď už přímo invazí těch sudeťáků dovnitř. Jdou si zkusit, jak na to zareagujeme. Já myslím, že i to poučení, které z toho tam plyne, že vlastně oni to dělají skrze soudy, to je typické, ta soudcokracie, to přebírání výkonných pravomocí lidmi, kteří jsou nevolení, nikým nevolení, soudci jsou jmenováni. A víme, jak vypadá dnes ústavní soud, kvůli tomu, že ho jmenoval právě hradní Lampasák. Ale tudy se to povede. Ono, nesmíme být ani vteřinu naivní. A myslím si, že opravdu by například to ministerstvo spravedlnosti se mělo začít starat o to, jestli to myslí vážně, jak tuto soudcokracii omezit. To jistě by byl řev z Bruselu. Určitě veliký. No ale teď jde o to. Jde těm, kdo jsou ve vládě, respektive Andreji Babišovi a jeho lidem z ANO, víc o ten Brusel nebo víc o Českou republiku? To uvidíme vcelku brzy. Pojďme dál. Ono to souvisí, tady jsme měli ten rozhovor s Pavlem Křivkou, politickým vězněm. Moc děkuji za řadu skvělých dopisů. Právě ty patří k tomu, co jsem říkal na začátku, že by bylo potřeba je začít někde publikovat. Vynikající, zajímavé názory. Kolem toho Z. Odsouzen za Z. Jeden člověk tam mě říká, já vlastně dodnes nevím, co to Z znamená. Jiný upozorňuje na to, že šlo o... To mě možná upozornil, ale Josef Skála. Že šlo... To Z byl za boje proti Němcům znak odporu v Řecku. Protifašistického, protinacistického odporu. Když jsme u toho Josefa Skály, tak zítra on... A ještě pan Štěpán, ale to není Miroslav Štěpán, to je mladý člověk, si se mnou budou tady povídat o tom, co se chystá na 9. a co se chystá pak 22. až 25. v Brně. Oni jsou představitelé těch několika organizací, které se tomuto intenzivně věnují. Takže já už nebudu moc o tom tématu

nášivky ruské armády, gregoriánskou stuhu, trikoloru a jiné. Zetko aj Zetko, a keď je v Bratislave protest, chodím na ně kľudne so slovenskou aj ruskou vlajkou a hoci sa to tak 5% ľudí nepáči, ostatných 95% dobrá slovenština, že jo, ale když jsem to docela uměl, se usměvají foťama, a to aj okravinci, čili Ukrajinci, ale nikto ma tu nechce zavriať, súdiť, uväzniť. Čo to s vámi, bratia a sestry Češi, je? Vary vám budu Ukrajinci a Landsmannschaft rozkazovat a robiť z ČR Ukrajinu 2.0? Robte už konečně něco. Je nejvyšší čas. No, já myslím, že je to docela případný apel ze Slovenska. Ostatně myslím si, že Slováci budou mít teď s tím novým maďarským premiérem Maďarem, s těmi dekrety, respektive ze snahou tohoto Bruselem uznávaného Maďara, budou mít také problém brzy. Ale to jsem teď nechci tahat. Prostě beru to, tuto výzvu docela rozumím jí a děkuji všem Slovákům, kteří sledují ten náš, tu naší bitvu s touto opravdu bratrskou obavou. Pojďme dál. Jenom ještě snad maličkost k tomu tématu. Včera se ve Lvově konal pochod na počest nacistické 14. granátnické divize SS Galicien. Šílená věc. Objevil se na něm i transparent s nápisem Banderovce nezastavíte. Protože co by to bylo za evropskou integraci bez malé dávky nostalgie po Waffen SS? Že? Všechno samozřejmě v rámci boje proti ruskému imperialismu. Žádný nacismus, jen historická tradice, píše Kondia. A Richard z Brna poznamenává k tomu docela zajímavou věc. Richard L., abychom se nespletli, protože Richardu, nebo dopisu od Richardu přišlo víc. Vážený pane Hájku, za nejvýznamnější příspěvek k výročí osvobození a konci druhé světové války pokládám rozhodnutí Trumpa stáhnout z Německa tisíce amerických vojáků. Jestli to udělá také v dalších zemích, pak začnu věřit, že to s tím Amerika na prvním místě myslí vážně, o čemž jsem po Iránu už dost pochyboval, protože když Německo nebude mít podporu USA, tak na nějaké výpady na Rusko může zapomenout. A všichni ty další váleční štváči s ním. A tak z veselé do dalších dní a hrna sudeťáky k nám do Brna. Zdraví Richard L. Brno PS. A díky za senzační rozhovor s doktorem Železným. To byla škola myšlení osmdesátníka v plné síle. Opravdu s tím se ztotožňuji velmi. Nejsme my starci všichni ještě úplně mimo. A on, pan doktor Železný, tedy naprosto ne. A už jsme se dohodli, že budeme pokračovat v našich rozhovorech ještě na další témata s nějakým odstupem. Je tam několik fascinujících témat. Ale to je docela zajímavý názor, jakože vlastně je to příspěvek Trumpův k osvobození, respektive konci světové války, že stáhne z Německa pár tisíc vojáků. Nejdřív říkali 5, teď on říká už víc, něco dokonce z Itálie, ze Španělska. On to rozhodně tak necítí, že to je k tomuto výročí, ale je to dobrý příspěvek vlastně. Jenom chci upozornit, že to, že oni ztrácejí podporu Američanů, neznamená, že nebudou chtít dál vytvořit provokace s cílem vyvolat konflikt, jak doufají, pouze konvenční s Ruskem. Oni si totiž pořád

0: myslí, že když na to dojde, takže Američané určitě se za ně nakonec postaví podle toho článku 5. Ovšem nemusí se Amerika za ně postavit. To je mystifikace s tím článkem 5 Washingtonské smlouvy na to. Tam se může ten stát rozhodnout a nemusí. Ale myslím, že se mýlí, dokud tam bude Donald Trump. A dokonce i kdyby tam byl někdo jiný. Amerika si nebude pálit prsty jadernými hrátkami s Ruskou federací. Takže když něco tady budou chtít vyvolat, tak Spojené státy v tom nebudou. V tom bych řekl, že je přínosná myšlenka Richardova a zvesela do dalších dní a hrna a sudeťáky k nám do Brna. To bych vzal taky jako docela dobrou pozvánku. Pojďme dál. Tady je řada dopisů, kterou jsem měl k tomu rozhovoru s panem doktorem Železným, protože jen tady vemu snad tohle, mám dvě poznámky. Ta první, vůbec jsem netušil, kolik je panu Železnému let a podle vzhledu bych to ani náhodou netypoval. Druhá poznámka, překvapilo mě rovněž, podobně jako jeho věk, že je na naší straně. Už jen to, že přišel do protiproudu, je gesto. Skvělý rozhovor přinesl určitý závan nostalgie, ale díky za to. No, to myslím, že je jenom drobná neznalost Jana Bonda, protože tohle je taky za to z YouTube, tam to jméno můžu přečíst. On, doktor Železný, byl vždycky na této straně v podstatě, jo. Ale mě spíš tam šokuje, když jsem tam četl x takových na tom YouTube poznámek několika lidí k té údajně 11-miliardovému krádeži Železného přes Novu, kterou jako nechal Lodrovi. Ne. O tom vyšla řada knih. Petr Štěpánek o tom psal skvěle. Petr Žantovský o tom psal skvěle. To přece byl akt, kterým sebrali Železnému Novu a kterým ji věnovali s tím 10, respektive 11-miliardovým věnem panu Lodrovi politici. To v tom nehrál doktor Železný žádnou roli, ten naopak bojoval jak lev v té době, ale já tím jenom chci říci, že to jsou všechno tyhle ty pevně zafixované mediální ataky, s kterými prostě nic v některých hlavách neuděláte. Jednou se to do ní tak dostalo, mainstream jim řekl, že Železný ukradl tady zemi 11 miliard, je to zločinec navždy a slyšet už potom, jak to doopravdy je, to už se jim těmhle jednoduchým lidem moc nechce. Právě proto by tady měla být ta alternativa. A nebo je dokonce, i když já už to slovo nemám rád, protože co je vlastně alternativa? Já mám čím dál víc pocit, že alternativou ke skutečným médiím jsou ta korporátní média obsazená těmi miliardářskými klany. Což platí i pro českou televizi. Tady snad jenom ještě jedinou věc k tomu, k těm dopisům, nemohu je bohužel číst. Všechny, to bychom se do toho zase nevešli. Možná jenom tady z toho jednoho dopisu. Jednu věc, je to od Heleny Schembergové asi pravděpodobně. Když poplatky za ČT a ČRO bude hradit stát, to je z peněz, které také od občanů vybírá, zajisté rozumné opatření, které znamená úsporu za náklady na jejich vybírání. Nakonec to nijak jinak žádná změna není. Stejně to půjde z peněz vybraných od občanů z daní. To je to, o čem jsme předtím hovořili, že by jednodušší bylo, ono to ani takhle nebude tak jednoduché, ale jednodušší by bylo udělat ty platby dobrovolné. Jenže ty hlavní škody ta média působí tou jednostranností a tím zamlčováním informací tak, aby byla spokojená jen ta část obyvatel, co volí opozici nebo se o politiku nezajímá. Je to naopak. Heleno, oni to nedělají proto, aby ta část obyvatel byla spokojená. Oni tu část vytvářejí. Oni vytvářejí tu podvolenou část. V posledních době jsme si to užili během covidismu, během té války Západu proti Rusku na Ukrajině a tak dále. Oni to vytvářejí. Takže podle mne, a jelikož buď neexistují nestranní zpravodajci, nebo je tam prostě nikdo nepustí, natož ti, co jsou názorově na té druhé straně, takže podle mne by to s tou změnou mělo být jasné, že při výměně vlády dojde automaticky a logicky i k výměně personálu ve zpravodajství ČT a ČRO. Umíte si to představit, Heleno, co by se v takovou chvíli dělo, něco takového by se zorganizovalo okamžitě z Bruselu jako proti Orbánovi, jako proti Ficovi, a to neudělali nic takového. To jenom uvedli ta takzvaně veřejnoprávní nebo státní média do relativní vyrovnanosti vůči vládě a opozici. A už po nich jeli a už jim zadržují ty fondy a všecko. To by nás tady bombardovali, to by Sudeťáci tady napochodovali rovnou už do toho pohraničí a už by tam vysídlovali chalupy. Jo. Ne, vážně, myslím, to je skoro nemožné. Chápete, v tomhle žijeme. Proto je tak bezpodmínečně nutné opustit Evropskou unii. Dokud tam budem, všecko tohleto nebude platit. Nemůžeme si o tom rozhodnout. I kdybyste stokrát měla pravdu. A mnozí další v podobných případech. Prostě to není možné, to si ti politici a řekněme, teď tam máme aspoň vládu, která není úplně jenom kývací, ale samozřejmě v tom hlavním proudu Andrej Babiš být chce, tak to by si prostě nevzali na triko. To znamená v podstatě vyhlásit válku Bruselu a to zase upřímně řečeno, na to ještě takové hrdiny s tak silnou podporou, jako má ANO, ještě nemáme. No, pokud jako se stane, že to pochopí větší část veřejnosti a dostane se této podpory třeba SPD nebo PRO a podobně, tak pak možná ano. I když ani oni by si to nemohli naplno risknout. Ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena. Pojďme dál. Tady je jeden pěkný dopis. Vážený pane Hájku, pravidelně sleduji vaše tea party v pondělí. Omlouvám se, že píšu jen telegraficky, ale chci reagovat na vynikající článek práškování lidí. Ano, nedávno jsme ho měli. Málo kdo ví a pamatuje si, že kdysi pan VK řekl, že problém ve svolení přeletu práškovacích letadel je ve smlouvě s NATO. Před vstupem do NATO chemtrails na území ČR neexistoval. Bylo by dobré v rámci možností, aby si tuto smlouvu prostudoval právník a našel tam tuto zmínku. Děkuji za pochopení. Protiproud čtu každý den. Mirek z Brna. Vůbec přišlo tentokrát hodně dopisů z Brna a já jsem moc rád, protože možná, že i to aktivuje ta neslíchanost, která se tam má stát, aktivuje mnohé nepodvolené z Brna. Ale k tomu, no, upřímně řečeno, k tomu není potřeba ani smlouva s NATO. A já velmi pochybuji, že tam něco takového je. Někomu to rozhodně nechám pro jistotu zjistit, ale nemyslím si to. proč by to dělali. Ono i přelety letadel NATO se musí formálně dostat povolení. Vezměme si, jak nedostali Američané povolení přeletu přes Španělsko, teď v souvislosti s Íránem. Není to tak jednoduché, ale že o tom musí vědět minimálně armáda, to jsem si jist. Tudy já se budu chtít dobrat k tomu a věřte mi, pokouším se už delší čas, ale zatím se mi to nepodařilo dobrat k tomu, kdo povoluje to rozprašování z těch letadel na naše hlavy. Jeden z našich kolegů tady teď natočil včera převčírem zrovna kratinké video tady nad Prahou. Jo, to je ono, ano, už to vidíme. Už se to, a to je na Druzyní a to se při severozápadním proudění to padá okamžitě na Prahu. Jedno letadlo tam je volné a ty ostatní, to, tam se to rozpíjí. To je úplně klasické. Jo. Podívejme se, no tohle potom bylo nad Strahovem. A já už jsem sám to nafotil také mnohokrát, ale podívejme se možná ještě na jedno docela legrační video s tím v úvozovkách, jak tvrdí všichni, že přece o žádné práškování nejde, to jsou jen ty čáry zatím, tak je taková jedno hezké video, letí dvě letadla, jo, práškují, jo. A najednou stop, tak to asi by mělo spadnout, teda to letadlo, si myslím, když, pokud by to byly opravdu ty čáry srážející se v tom vzduchu, prostě přestali práškovat, tady se to stoplo. Ne, o tom není třeba vůbec pochybovat. To není žádná konspirační teorie. To dnes opravdu, jak jsme psali v tom článku, už řada států ve Spojených státech, ty, které jsou spravovány republikány, už to zakazují. Čímž okamžitě přiznávají, že do té doby to zakázané nebylo. Musím říci, že zjistit, jakým způsobem je to povolováno u nás, se nám zatím nepodařilo, ale určitě se o to pokusíme, protože musí být instituce, která povolí tohle práškování a že to není legrace, opravdu. Teď byl mimochodem zcela jasně objeven patent, který myslím, že BlackRock udělal. Ano, to je prosím patent o reakci oxidu grafenu v krvi na AMF. Čili je to 5G, patent spojení toho 5G vysílací těch s práškováním. To je patent. Oni to mají patentované, teď se to dostalo na světlo světa. Nic si nevymýšlíme. Žádné konspirační teorie. Pojďme dál. Ještě jsem tady měl jeden dopis, který bych rád přečetl. Musím přeskakovat. Petra H., který tady poslal vynikající zajímavý článek na využití peněz na to zbrojení a tak dále. Dostanu se k tomu snad příště, anebo to fakt už někam dám, abychom to zveřejnili. Zajímavé věci, zajímavé píšete. A tady píše ovšem Frank Gbe, to je také z YouTube, hezkou věc kolem, protože jestli něco zapadlo, tak je to vítězství toho pana Radeva v Bulharsku. Všimněte si, ani slovo nikde. Rumen Radev, nový premiér Bulharska, je vlastně pozoruhodný příběh. Mám několik kamarádů z Bulharska, tak to mám z první ruky. Jako prezident byl velmi populární, umí plynule anglicky, rusky. Nad to je velmi inteligentní. AC je generálem letectva, což o našem generálu rozvědčíkovi si říct rozhodně nedá. Rumen Radev překvapil nejenom Bulhary, ale celou slavnou EU, že abdikoval na prezidentský mandát 2,5 měsíce před těmi volbami. To nikdo nečekal a byl to velmi chytrý tah. Během 2 měsíců zmobilizoval 60% Bulharů, aby šlo volit. A to je co říct. Za poslední 4 roky měli snad 8 voleb, vždy účast nepřekročila 30%. Bulhaři do něj vkládají velkou naději, snad poslední. Vyhrál drtivě, jako druhý skončil dlouholetý mafián premiér Bojko Borisov, stoupenec EU. Rumen Radev je pravý opak, chce odejít z EU, chce vypsat referendum o vystoupení a také referendum o navrácení měny leva. Euro bylo lidem vnuceno předchozí vládou, ať se v petici proti euru vyslovilo na 700 tisíc Bulharů. Nadto je Radev příznivcem Ruska a nechce podporovat Ukrajinu. Kdybych to měl shrnout, tak je to takový bulharský Fico. Skoro bych řekl, že to je ještě trochu jinak, ale dočtu to. Média překvapivě, nepřekvapivě mlčí, protože je to šok. Orbán padl a žije Radev. Asi tak bych to popsal. Radebovi hraje do karet, že složí jednobarevnou vládu, kterou bude podporovat prezidentka země, která byla jeho viceprezidentkou v době jeho mandátu v úřadu prezidenta. Bulhaři zkrátka po letech vidí naději lepší zítřku a já jim to velmi přeji. A pro nás nepodvolené jenom dobře. Fico nebude na vše sám, bude mít oporu v Radebovi. Doufám, že stihne být jmenován do 9. května, kdy se na Rudém náměstí bude slavit výročí druhé světové války a Robert Fico bude opět přitom. Bylo by fajn, kdyby tam byl i Rumen Radev, píše FRB. No, já jenom k tomu kratince, to se asi nestane, to nevím, jak to bude s tím jmenováním. Mně ten dopis je hrozně sympatický jednou věcí. On ukazuje, že ať to mají jak chtějí zmáknuté v tom Bruselu, tak nikdy nakonec neuhlídají všechno. A to, co se tvoří ze spoda v lidech, to může najít najednou obrovský výtrysk, najde-li se ta správná postava, která to uchopí. Radev takovou postavou je a já myslím, že v mnoha našich dohadováních, proč něco jde a něco nejde, bychom se měli také zaměřit na to, abychom hledali a podporovali ty postavy, které jsou 100, se do toho postavit. První takovým okamžikem budou prezidentské volby. Vlastně jsou už svým způsobem za chvíli, ale k tomu se určitě dostaneme, protože už o tom jsem také dostal pár dopisů, tak já bych možná... My jsme začali o těch osmdesátnících. Za chvilku se mezi ně budu počítat. Já dožijili se. Rád bych vypadal i dneska tak jako pan doktor Železný, ale uvidíme. To je všechno v rukou páně. A tady máme od jednoho osmdesátníka, který nám často píše ze Slezska. A já musím ten jeho dopis přečíst. Tak, jak je, vážený pane Hajku a celá redakce Proti proudu, chtěl bych vám touto cestou za skvělou práci na poli všeobecného vzdělávání opravdu poděkovat. Před 2 týdny jsme si připomínali a slavili vítězství našeho pána nad hříchem a smrtí. Opravdu žijeme v časech podivných, ale nám proti proudu zcela v někomu částečně jasných. Volby, jak řekl tuším Mark Twain, jsou nástrojem k domněnce lidem, že mají nějaký hlas ovlivňující dění, protože kdyby tomu tak skutečně bylo, byly by již dávno zrušeny. Ano, Mark Twain řekl, kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali. A to řekl před asi 150 lety, jo, v Americe. A Rudolfka Slezan 60+, jak se nazývá, končí: jsem vděčný rodičům, kněžím, učitelům, kteří mě v životě ovlivnili, a vám, pane Hajku, za vaše dílo, kterým rozšiřujete řady lidí, aby si uvědomovali, že nejdůležitější v životě je Hledejte nejdříve království nebeské a ostatní vám bude přidáno. Tak se těším za týden, dá-li Pán Bůh.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu. Nepodvolení. Já na začátek řeknu jediné. Dnes, prosím, nevolejte řediteli. Je s námi pan Vladimír Železný. Vítejte u nás.
1: Dobrou chuť, pokud právě obědváte. Pamatujete? Už je to dávno.
0: No, jako je to dávno, ale je to naprosto unikátní záležitost. Jsem rád, že jste tak začal, protože ten pořad sám o sobě se stal možná úplně takovou vlajkovou lodí té novy, ale pane doktore, my dneska si přesto nezačneme povídat hned o nově. My si budeme povídat ze začátku o něčem vlastně naprosto odlišném.

0: Ona odlišnost znamená, že je to také televize, ale ta takzvaně veřejnoprávní, totiž dnes právě 1. května v roce 53, čili před 73 roky.
1: Ano, 73 let a já tam byl.
0: A vy jste tam byl.
1: Já jsem tam byl, bylo mi 8. Můj tatínek pracoval v telekomunikacích tehdy a jako pracovník telekomunikací dostal pozvánku a vzal mě s sebou, takže jsem vešel do Měšťanské besedy. Bylo to v jednom jediném patře. Nepamatuji si herce Marvana, který to prý uváděl, ale pamatuji si velmi dobře herce Filipovského, který tam sehrál kousek z Lakomce Moliérova, tam křičel mé peníze. Tím předurčil de facto téma dnešního povídání.
0: Ano, ano, také, ano, ano.
1: Protože veřejnoprávní televize u nás začínala o penězích.
0: Ano.
1: A ono se to točí pořád kolem peněz. A bylo to pozoruhodné. Tehdy jsem netušil, že o pár let, o pár hodně let, řekněme o 11 let později, tam nastoupím jako asistent produkce od toho nejnižšího stupínku. Také jsem, ale tehdy ani později netušil, že jednou budu ve stejné budově rozbíhat televizi Nova. A takže ano, dneska je významný den pro televize.
0: No, řekněte mi, když teda tahle vzpomínka pro mě neuvěřitelná, osmiletý chlapec u vzniku Československé televize. Řekněte mi, víte o tom, že už tehdy se platily koncesionářské poplatky?
1: Ano, ty se platily i za rozhlas, ale platily se, opravdu byla to koncese za přístroj.
0: Ano.
1: Za krabici.
0: Ano.
1: Nebylo to něco anonymního, co někam odevzdáte, dáte a co je de facto daní, ano. Akorát jinak trošku vybíranou, ano. Velmi draze vybíranou, mimochodem. Když už bych platil dneska tyto poplatky, tak bych je zahrnul do státního příspěvku, protože stát stejně vybírá tu daň. A je jedno, jestli to jde. Tohle kolečko zvláštní, ono vlastně zastírá reálnou podstatu těch peněz. Ono se tváří, jakoby veřejnost z vlastní dobré vůle si platila tuhle televizi.
0: Ano.
1: Ve skutečnosti je to zákonem, je to velmi přísně vymáháno.
0: Ano.
1: Takže je to vlastně úplně stejné jako daň.
0: Ale jasně, ale já jenom, když se dostanu k tomu poplatku, pro mě to bylo docela zajímavé zjištění. Já jsem ani nevěděl, že se tehdy už platili koncesionářské poplatky. Ale víte, kolik byl ten poplatek tehdy?
1: To netuším.
0: 50 korun za rok.
1: Aha, za rok.
0: Za rok. Nevím, jako
1: 4 koruny 80 za měsíc.
0: Zhruba tak, takže dobrý.
1: Ale tak, to byly jiné peníze.
0: No jasně, jo. Samozřejmě, že byly jiné peníze, ale mě překvapilo, že prostě ta koncese na ten přístroj byla, ono totiž, vy jste mě překvapil, to vysílání tehdy v té besedě, to první, to bylo přímé, anebo to bylo přetočeno?
1: To bylo přímé.
0: Přímé.
1: Nešlo přetočit. Ještě neexistovalo napojení jakéhokoliv záznamového média u nás a vysílání. Čili první, tuším, 3-4 roky vysílání televize bylo úplně všechno živé.
0: Aha. Neskutečný. A když říkáte, že jste se tam pak dostal jako asistentík, jak jste se k tomu přimotal přes tatínka, že taky jste...
1: Ne, vůbec ne, vůbec ne. Mě nepřijali na fakultu sociálních věd tehdy z mnoha důvodů, které by byly na samostatné téma. Někdy si ho uděláme. Složil jsem výtečně zkoušky, nicméně jsem nebyl přijat a bylo mi doporučeno jít do praxe.
0: Aha.
1: Jo, protože to bylo magické slovo, jít do praxe, jakmile jste měl praxi, tak jste byl vlastně pracující člověk a jako takový už s vámi zacházeli o něco jinak než předtím. Tehdy jsem se, naše rodina se znala s rodinou Vladimíra Toska. Nevím, jestli vám něco říká.
0: Jistě.
1: To byl pozoruhodný člověk, vynikající komentátor. Potom jsem zase jak se tak člověk prolíná životem. Potom jsem se s ním potkal při ilegálním vysílání proti vstupu vojsk z Kleti, kdy on vedl tu skupinu, ve které jsem byl. Takže a protože on byl významná figura v Československé televizi, tak jenom zvedl telefon a řekl, hele, asistent produkce někde, někam ho upíchněte, potřebuje aspoň na rok tady být. Jo. Já jsem začal. No.
0: Jo, a ta cesta potom až k těm oknům vesmíru do Kořán a podobným věcem.
1: Ta cesta vedla přirozeně, já jsem studoval sice potom, ale zůstal jsem v té televizi a postupně jsem se stal produkčním, po produkčním jsem se stal pomocným redaktorem, potom komentátorem. Prošel jsem si to tedy opravdu od toho nejnižšího stupínku.
0: Jo, to skoro vypadá jako takový ten self-made man.
1: Americký sen. Ano. Ale víte, má to výhodu. To, že jsem nezačínal jako redaktor, ale začínal jsem s penězi. Jako produkční. Jako organizátor, jako ten, kdo vyplácel lidi, ten, kdo se staral o rozpočty a tak dál. Tak to je úžasný začátek, protože najednou celou tu televizi, která jinak má takový ten odér něčeho magického, tak najednou vidíte velmi přízemně, velmi jednoduše.
0: Ano. A vidíme dodnes, že peníze jsou na prvním místě.
1: Že to
0: místě.
1: Je ten pohled, který je velmi objevný.
0: Jo. Já myslím, pojďme tedy k tomu klíčovému okamžiku, který se dneska tady odehrává. Jmenuje se poplatky, někdo říká koncesionářské, oni to nejsou koncesionářské už dávno. Jak se koukáte na celý tento dramatický spor, v němž studenti, kteří vůbec netuší a možná ani na tu televizi v životě nekoukají, jdou a demonstrují za udržení poplatků a podobně.
1: Studenti demonstrují, protože je tu nedostatek demonstrování.
0: Ano.
1: Je to něco, co cinkání klíčema chybí. Jo, je to to vzrušení, které čas od času ta společnost potřebuje. Ale to, ono to není tak nové. Vlastně tenhle hřích studentský dnes, ale v širším měřítku si nese Československá televize a Česká televize vlastně od roku 2000.
0: Ano.
1: Jo, uvědomte si, že tehdy nastoupil Jirka Hodač jako ředitel, můj přítel. Já jsem nikdy v životě nepotkal tak úzkostlivě veřejnoprávního člověka jako Jirku Hodače. On měl za sebou 10 let BBC, kde vedl československé tehdy vysílání a byl to úzkostný veřejnoprávní člověk, kterému vtloukali tehdy ještě BBC, nebyla aktivistická televize palestinského hnutí, ale byla to opravdu veřejnoprávní instituce. On si to tam opravdu vstřebal a poté, když nastupoval tady, nejprve jako ředitel zpravodajství, tuším, a potom jako ředitel nastoupil, jenomže představa uvnitř té televize, představa, že přijde někdo, kdo bude nasazovat jiné standardy a kdo s těmi 6 miliardami, víte, ta hra je o 6 miliard.
0: Pozor, dneska ještě víc.
1: To není úplně legrační peníz. Tak, že s těmi 6 miliardami bude hýbat někdo, kdo má veřejnoprávní zásady a ty zásady, které se tam zabydlely uvnitř a ty mechanismy, které se tam zabydlely. Ono už je to podruhé vlastně. Ten první problém s tímhle s tím nastal, když se do prvního porevolučního tendru přihlásil jako budoucí ředitel československé televize jistý Vladimír Železný.
0: On se
1: přihlásil.
0: Ano.
1: A ku podivu postoupil do finále, proti němu byl ostřílený matador Ivo Matera.
0: Ano.
1: No a jak to asi dopadlo.
0: No, jasně. No,
1: protože představa zase, že přijde někdo, kdo za prvé tomu trochu rozumí, nebo hodně tomu rozumí, a za druhé vlastně šáhne do těch, do toho přerozdělování peněz, tak to nevyšlo tehdy. No, bylo to dobře, na mě zbyla Nova potom.
0: Nepochybně k tomu se chci dostat hned, ale pane doktore, když vás tady mám, možná, že mi konečně někdo řekne, co to ta veřejnoprávnost je. Na mě to dělá dojem, že to není nic, že to je skrytý nemajitel, nebo je to něco družstevního, nebo co to je?
1: Ono to začalo tak, že vznikla National Educational Television ve Spojených státech, která se v zápětí předělala na PBS, na Public Broadcasting System. A já jsem je tehdy navštívil, když jsem založil Novu, tak jsem si objevil významné televize v Americe, v Kanadě a jinde. To byla opravdu vzdělávací televize, která řešila problémy typu integrace černého a černošského obyvatelstva do vzdělávacích systémů. Zásadní problém tam byl vztah španělštiny na jihu Spojených států a angličtiny a podobně. Čili problémy, do kterých by se asi komerční televize žádná nepustila a které bylo zapotřebí řešit. No tak vznikla tahle ta televize, která později našla svůj protipol v Evropě. Tam už to vznikalo trošičku složitěji, ale nicméně model, o kterém si můžeme povídat, jako ještě přípustný, bych řekl, z hlediska korektnosti, vznikl v Německu. Je to ZDF. Ano. Celý problém je, že my jsme připustili, aby původně všestranná otevřená televize, která zahrnovala všechny typy televizí, co existovaly, to znamená televize do roku 1990, aby plynule, bez jakékoliv změny, přerostla v takzvanou veřejnoprávní instituci.
0: A řeknete mi, co toto veřejnoprávní je?
1: Helejte, veřejnoprávní je zaprvé zastřené vybírání peněz.
0: Ano.
1: Jinak tam moc toho veřejnoprávna nenajdete. Je tam samozřejmě jeden úsek významný, který bych asi z toho vyčlenil, a to je vysílání pro děti. Žádná komerční televize se nepustí do vysílání pro děti.
0: No, jsou ale takové ty dětské stanice, ty Disney a tyhle.
1: Disney je hodně pro dospělé.
0: Dneska jo, dneska jsou ty Disneyovy programy hodně pro dospělé, ale také má pro
1: ono
0: děti.
1: Se na ty jejich filmy se dívají i dospělí. A všechno je o tom u komerční televize, k jakému pořadu přičleníte reklamu.
0: Ano.
1: K dětskému pořadu ne, protože dítě nedisponuje penězi. To je ten problém. Spolu rozhoduje.
0: Ano.
1: To znamená, že některé reklamy záměrně cílí i na děti.
0: Ano.
1: Ale že by někoho napadlo vysílat jenom televizi nebo televizní program jenom pro děti, to asi ne. Takže si myslím, že dětská televize nebo televize pro děti s důrazem na vzdělávání by jakž takž ještě mohla se prosmíknout tím termínem, který vy vyhledáváte pořád, jaký to má smysl. Na druhou stranu je třeba říci, že to, co jsem řekl všechno, tak vlastně platí v předinternetové éře.
0: Ano.
1: Protože internet převzal celou řadu, bezděčně teda, ale převzal celou řadu funkcí veřejnoprávní televize.
0: K tomu já se ještě chci vrátit, určitě, protože o tom jsme kdysi spolu mluvili.
1: Já se omlouvám, ale venku něco kvete, takže...
0: Ne, já myslím, že máme stejný problém. Jenom se chci znovu ještě naposledy vrátit k tomu pojmu, Protože pro mě je to tak, že věci mají někomu patřit. Buď to státu, nebo někomu konkrétnímu, nebo nějaké skupině, nějaké firmě, nějaké korporaci, komukoliv. Ale patřit, abych věděl, aha, to je jejich.
1: Vy hovoříte o důsledku toho patření spíše.
0: Ano.
1: Důsledkem toho patření je, že vy jako majitel, nebo jiný majitel, ustaví správní radu.
0: Ano.
1: On ustaví správní radu, která kontroluje, aby to, co vy vlastníte, aby vám někdo nerozkrát, aby tam nakládal s penězi rozumně, aby vydával peníze tak, jak vy si představujete, že by je měl vydávat. Ano. Čili je to otázka správní rady. Ano. My jsme vytvořili radu České televize, což je za prvé odkladiště politiků, kteří třeba neprošli do parlamentu nebo jinam, nebo jsou to budoucí politici, kteří ještě mají před sebou svoji kariéru. Jsou to všelimožní lidé, kteří jsou všechno jenom ne odborníci na televizi. Víte, problém s televizí je tak, že odborníkem je každý, protože každý se dívá na televizi.
0: Ano, jako na
1: fotbal. Čili úplně každý rozumí televizi.
0: Ano.
1: To je problém.
0: Ano.
1: No, takže Rada České televize není orgán, který by jakkoliv byl protihráčem managementu České televize, nebo libovolné jiné veřejnoprávní televize, který si hospodaří s těmi 6 miliardami. Není to jenom 6 miliard. Já za chviličku řeknu ty další zdroje příjmů, které jsou ještě pochybnější, než je vlastně to, co nařídí stát, že musíte platit této instituci. Jo. No, ZDF má správní radu, kromě toho, že má radu pro televizi. Normální klasickou správní radu, kde sedí lidé s bankovním nebo finančním nebo televizním management, se zázemím vlastně televizního managementu, ano, kteří tomu rozumějí. A kteří tam sedí a kontrolují hospodaření. Nic jiného. Oni se vůbec ta správní rada nezasahuje do nějakých programových nebo jiných věcí, čímž se opájejí naopak ty rady té televize.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano,
1: tak
0: ano.
1: Někdo si stěžuje na ten pořad, že byl zaujatý, tak to přijde na tu radu a teď rada velmi dlouze vykládá, zda byl zaujatý, ten pořad nebyl zaujatý, ano, pozve si ředitele a tak dále a tak dále. Všechno k ničemu. Je to o penězích. Proto je tam správní rada, která velmi drsně v tom Německu, s německou důkladností, hodnotí hospodaření za každý pořad. Proč tenhle pořad? Proč jste dělali tenhle pořad za tyhle ty peníze? Víte, mělo by platit obecně, měla být jedna zásada. Co umí udělat jiná televize nebo jiné médium, aniž za to zaplatíte, by nemělo být děláno Českou televizí. A my se tady dostáváme k problému, který já obecně bych nazval Stardance. Stardance je modelová záležitost. Za prvé, neumím si představit, že by třeba v Německu pojmenovali pořad veřejnoprávní televize anglickým komerčním, velmi komerčním způsobem, Stardance, to zní náramně, jo? Nikoli rejhvězd, nebo já nevím, jak bych to nazval česky. Ale už to, že to má anglický název, ono je totiž nebaví dělat tu veřejnou službu. Pokud vůbec ji budeme schopni definovat, my jsme na začátku zjistili, že to není tak jednoduché, že se uchylujeme někam k dětským pořadům, někam ke vzdělávacím pořadům a velmi tápeme, co vlastně ta veřejná televize má vysílat.
0: No jasně.
1: Ano. A oni vysílají to, co je baví. Oni chtějí soupeřit.
0: Jasně.
1: Vzpomeňte si na soupeření
0: vašeho
1: Novy a České televize, kdy to byl souboj s Matem a bylo žádný souboj tam neměl být. Jaký pak souboj? Každý máme svoje políčko, že?
0: A dopadlo to jak tehdy vlastně nějakou dohodou, nebo?
1: Ne, ne, dopadlo to brutálně v náš prospěch. Tedy. jsme v maximu jsme dosáhli 71% shareu. Jako.
0: To je strašný. No, to je mimochodem, to s tím souvisí, ale víte co, vy jste na něco narazil, já se na to zeptám nejdřív.
1: Ptejte.
0: Vy říkáte, když se bavíme o těch penězích, že jsou tu ještě další zdroje, které má ta televize.
1: Helejte, je to takzvaný sponsoring. Nejnebezpečnější hračka, kterou jsme dali veřejnoprávním institucím nebo veřejnoprávní televizi. Když se podíváte velmi pečlivě na to, co jako sponsoring, například u Stardance, se objevuje nebo kdekoliv jinde, tak ten sponsoring vypadá tak, takhle, vrátím se k teorii sponsoringu nebo reklamy. Jo. Sponsoring je to, že vám někdo relativně z méně zjištných důvodů, z nějakých důvodů svých, dá peníze a vy za to mu poděkujete tím, že uvedete jeho jméno, kdo to je. Ano? To znamená, já vám dám sponzorský dar a vy veřejně ohlásíte, že Železný mi na tenhle snad bohulíbí projekt dal tolik a tolik peněz.
0: To se pak dohodneme.
1: Dobře, fajn. Tak to je sponsoring. Sponsoring na České televizi velmi často vypadá takto. Tento pořad vám přináší banka, do té doby je to pořád ještě v pořádku. Banka, která, když si u ní uložíte tolik a tolik peněz, tak vám bude, tak s nimi bude nakládat tak a tak dobře a budete mít výnos 4,4. Čistě produktová reklama je posazena za čistý sponsoring, který by se měl odehrát v 5 sekundách, 10 sekundách, ale pak běží dlouhatánská produktová reklama, která ale patří na komerční televizi.
0: Ano.
1: A která je jediným zdrojem příjmu pro ty komerční televize. A v momentě, kdy tady přijde veřejnoprávní instituce, kterou někdo už předtím zaplatil v podobě koncesionářských poplatků, 6 miliard, to nejsou malé peníze, já vám pak ukážu, jak hospodaří PBS ve Spojených státech, to je úplně něco jiného. Tak najednou vlastně vy ubíráte z toho komerčního tržního prostředí reklamu, protože proč by ta banka pak dávala za velké peníze reklamu v komerční televizi, když si to odehrála tady?
0: A tím samozřejmě pokřivujete trh?
1: Pokřivujete trh, snižujete cenu reklamy dramaticky. Ona je to reklama, ono to není sponsoring. Čili já na konci řeknu 5 nebo 6 bodů, o kterých si myslím, že by politici měli zvažovat, než vykřiknou, my zrušíme veřejnou televizi, nebo my zrušíme koncesionářské poplatky. Ano, to vypadá velmi dobře, ale oni to musí domyslet do těchto z těch všech důsledků. Co musí všechno udělat, aby se to narovnalo? Ono se to stejně nenarovná, protože z podstaty věci to nenarovnáte. My jsme tady nebyli schopni na začátku definovat, co to je veřejná služba.
0: Ano.
1: Čili ten problém je fundamentální.
0: Fundamentální.
1: Ale přesto, že je fundamentální, připustíme, že si politik uvědomí toho, že ta televize může kdykoliv jako mobilizační nějaký prvek poslat na Václavák 100 000 lidí, což se stalo v případě zvolení Jirky Hodače.
0: Ano.
1: Nikdo nevěděl, kdo je Jirka Hodač. Ano. Nikdo netušil, co to je za člověka. Nikdo nevěděl, že to je exemplárně veřejnoprávní člověk.
0: Ano.
1: Že to je člověk, který by narovnal tu televizi alespoň tak, jak by to šlo vůbec. Jo. Že to byl neuvěřitelně poctivý člověk. Úžasný člověk. Jsme byli přátelé.
0: Jasně.
1: A Přesto ti lidé v momentě, kdy se zpravodajci navlékli do maskáčů, uložili se do spacáků a vysílali, jak obsadili vysílací
0: a
1: pracoviště.
0: A za nimi stály Rumlové a Stál.
1: Tak, přesně. A teď ti někteří politici prostě okamžitě toho použili jako startovací platformu a tak dál a tak dál. Tak v tom okamžiku vlastně každý politik si řekne, hele, my jsme to sice dali do programu naší strany, ale co když ta televize teď zase pošle těch 100 tisíc? Druhá strana toho je, že 100 tisíc nic neznamená, protože je to 1% populace. To si ten politik neuvědomí, protože když vidí ty záběry mohutných 100 tisíc na Václaváku, tak se zachvěje a chvěje se pod ním židle a chvěje se jejich
0: politik. Vzpomeně si na 89. rok.
1: Přesně tak, jo, a cinkání klíčema a tak dále, a tak dále. Co když na mě zacinkají klíčem? A najednou je všechno trošku jinak a teď se hledá nějaká cesta. Čili dobře, připustíme, hledáme cestu. To si řekneme za chviličku. Takže připustíme, že chceme v nějaké podobě z politických důvodů, z důvodu opatrnosti zachovat Českou televizi.
0: Ano. Veřejnoprávní.
1: Jako veřejnoprávní instituci, ano. Za prvé bych doporučil, aby se ustavila správní rada. Uh-huh. Správní rada sestavená z ekonomů, z odborníků na televizi. Mohou tam sedět bývalí ředitelé nebo ti, kteří nakládali s těmi penězi, kteří vědí, co kam. Uh-huh. Zachoval bych radu České televize, tam si budou povídat vysloužili politici o tom, zda ten pořad je zaujatý, není zaujatý, takový, makový. Ale správní rada bude ta, která bude dohlížet na hospodaření. Uh-huh. Ano. Asi nic nenaděláme s problémem Stardance. Uh-huh. Ale měli bychom si položit, a obě ty rady by si měly položit otázku.
0: No ta správní rada především.
1: Správní rada ne. Správní rada
0: řekla,
1: bude...
0: jak je to drahé, koupili jste takhle drahou licenci od BBC a stojí to tolikle milionů. Je to dobře využitý peníz pro veřejnoprávní.
1: To koupili od BBC?
0: Od BBC původně.
1: Aha, no vidíte, veřejnoprávní televize od veřejnoprávní televize.
0: No,
1: takže on ten problém není asi jenom u nás.
0: Ano, jo, no, ano. Jo.
1: Dobře. Já bych se zeptal té správní rady jinak. Já bych se zeptal, podíváte se na tento pořad, který se jmenuje Stardance anglicky. Kdyby tam bylo napsáno, že ho vyrobila Nova, uvidíte nějaký rozdíl?
0: Přesně.
1: Neuvidíte. Přesně. Já vám tedy řeknu, jaký je to rozdíl. Ano? Když jsem byl ředitelem Novy, tak jsme vysílali pořad, který se jmenoval Občanské judo. Mm-hmm.
0: Pamatuji.
1: Ano. Česká televize v tutéž dobu nasadila proti němu úplně totožný obraz, který se jmenoval Černé ovce, jsem tam bílá.
0: Ano.
1: Měli moderátorku. Měli počet příspěvků a výjezdů, protože každý výjezd mimo vaší televizi je vlastně to nejdražší, co ta televize může při natáčení absolvovat. Jo? Stejný počet výjezdů, stejný počet reportáží, přibližně stejný námět. Mm-hmm. Ten byl z Kolína, ten byl z Poděbrad, ale v zásadě stejný námět a tak dále. Oba tyto pořady. Shodou okolností u nás v účtárnách a v těchhle z těch všech přidružených útvarech pracovala

0: A vím, že když ještě jsem byl pro ty televize něčím zajímavý, takže když přijela Česká
1: Kolik
0: televize,
1: přijelo lidí?
0: takových 8-10 lidí,
1: Osm,
0: a pak přijela nová, dva,
1: dva. No jistě, samozřejmě, to stačí.
0: kameraman
1: Ano.
0: a já jsem jim to i říkal, těm z té České televize jsem říkal, ale to je, tento rozdíl nenapadá vás, proč teda vás sem přijede 8-10 a tady ti dva. No, my to děláme velmi profesionálně, každá věc musí, a tak dále. Je to hyperplacení těm zbytečným dalším. Nemluví o tom, že na to jsou napojeny soukromé produkce,
1: Tak, outsourcing je
0: outsourcingy.
1: prostě něco, kudy to teče. Víte, málo kdo si uvědomuje, že ty peníze se nespotřebují, že se nevsáknou nijak, že vlastně někam doputují.
0: Ano.
1: Že to je 6 miliard plus poměrně veliké peníze z takzvaného sponzoringu. A když to dáte dohromady, já vám řeknu PBS pro srovnání, americká
0: Veřejnoprávní.
1: veřejnoprávní televize. PBS obhospodařuje, kromě toho, že vyrábí sama pro své vysílání, 320 přidruženým malým veřejnoprávním televizím, já nevím, někde v San Diegu a někde jinde, dokonce s přesahem do Mexika, to znamená pokrývají severní Mexiko a jižní Kanadu, zhruba 320 stanicím dodávají program. 320. Dále bych řekl, že Spojené státy mají kolik? 340 milionů obyvatel, to znamená 34krát větší počet obyvatel.
0: Ano.
1: Ano. Rozpočet PBS je 541 milionů dolarů, což je v dnešním kurzu, jsem si to spočítal, 11,5 miliard korun. My máme 6 miliard korun, necelých 6 miliard korun na poplatcích, plus sponsoring. To jsou srovnatelné peníze.
0: To je přesně
1: To
0: to.
1: jsou srovnatelné peníze. Ale oni vysílají opravdu pořady pro děti, oni vysílají pořady, které řeší problém, že španělsky mluvící
0: Ano.
1: dítě v San Diegu má problémy s angličtinou a
0: Jasně.
1: neumí vlastně se
0: Jasně.
1: překlopit do toho. A
0: Rozumím.
1: tyhle ty věci, které žádná komerční televize nebude řešit samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že těch zásad je ještě víc, tak já se zeptám na to další.
1: Další zásada může být samozřejmě ta, ale to je brutální útok už, který může vést k tomu, že vyprovokuje nepřiměřenou reakci vlastně té televize a opět pošle těch vytoužených 100 tisíc
0: Nevím, jestli dneska, ale
1: na
0: budíš,
1: vás.
0: ano.
1: Myslím si, že jo,
0: Jo,
1: myslím si, že kdykoliv,
0: jakže
1: kdykoliv.
0: kdykoliv, ano.
1: 100 tisíc. 100 tisíc je 1 %.
0: No jasně.
1: Jde jenom o to, jak je to hlučné.
0: Jasně,
1: No,
0: jasně,
1: jde
0: jasně,
1: o ten
0: jasně,
1: hluk,
0: určitě.
1: nejde o nějaký nebezpečný počet obyvatel, kteří se
0: Jasně,
1: vzbouří proti
0: jasně.
1: systému nebo politickému establishmentu. Ne, vůbec, vůbec ne. Další možnost je, my dnes platíme celou řadu placených služeb. Já si můžu platit Disneyho, můžu si platit tohle. A ten systém je takový, že vám automaticky na vašem televizoru připustí jenom to, že se díváte tehdy, když zaplatíte.
0: Ano.
1: Nezaplatil jsi? Fajn. Já ti zablokuju Disneyho, já ti zablokuju
0: Ano.
1: cokoliv jiného, Netflix
0: Netflix
1: nebo
0: a tak
1: cokoliv
0: dále.
1: jiného.
0: Ano.
1: Prostě takhle. Systém je velice dobře zpracovaný technicky. Není vůbec problém do něj zapojit Českou televizi. To znamená, ať platí ten, kdo se dívá.
0: Ano. Ano.
1: A to je referendum potom.
0: To
1: To
0: já
1: je
0: myslím.
1: skutečné referendum o veřejnoprávní televizi a její existenci
0: Ano.
1: v okamžiku, kdy mu řeknete, ty nemusíš platit koncesionářské poplatky, ty si zaplatíš poplatek přímý České televizi, bude to mnohem levnější než ty vybírání koncesionářských poplatků,
0: Ano.
1: všechny administrativní, účetní a jiné kroky,
0: Ano.
1: které
0: Ano.
1: neuvěřitelně

0: Mě to prodražují.
1: Ano.
0: Navíc teda my vybíráme zvlášť rozhlas.
1: Ano.
0: Myslím, že stále ještě vybíráme
1: Určitě,
0: zvlášť a
1: určitě.
0: zvlášť vybíráme televizi.
1: U
0: V
1: televize.
0: drtivé většině evropských zemí
1: Je to.
0: je, že rozhlas veřejnoprávní a televize je jedna instituce s jednou účtárnou, s jedním managementem.
1: Dnes i na Slovensku a byly kolem toho
0: Jistě,
1: demonstrace, že jo?
0: to je logické, naprosto to
1: No,
0: dává
1: no, no.
0: logiku, má to stejný charakter a stejné financování. Ale v okamžiku, kdy vy řeknete, ty to nemusíš platit, ale my ti to vyblokujeme. A nebo to zaplatíš a budeš to mít jako, přihlásíš se se svým kódem, se
1: Ano.
0: svým heslem, máš zaplaceno.
1: No.
0: A uvidíme, kolik
1: No.
0: reálně diváků bude za těch 150 korun měsíčně si předplácet také Českou televizi, kromě toho, že si předplácí nějaký sportovní kanál nebo něco
1: Na
0: jiného.
1: tohle by nikdy nepřistoupili. Protože to
0: Je
1: je
0: to
1: to do...
0: referendum,
1: No,
0: ale
1: jasně.
0: je to celonárodní referendum.
1: Jasně, jasně, jasně.
0: To je spravedlivá věc. Tam by asi obtížně padaly nějaké argumenty, protože já řeknu, fajn, teď jako je to veřejná služba, takže veřejnost vás určitě zaplatí.
1: Ano, ano.
0: A najednou zjistíme, že nepatrné procento obyvatel si předplatí Českou televizi. Nebo si možná předplatí třetina.
1: Ano.
0: Nebo dokonce polovina. Ale už to nebude 6 miliard, a budou to 3 miliardy.
1: Ano, ano, jasně.
0: Jo?
1: Ano, já jsem se pokusil něco v tomto slova smyslu tak i tady říkat, i psát. Dokonce jsem se obracel na některé poslance dnes vládní koalice. Myslím, že z toho je obecně velký strach něco takového udělat. Ono to jako vlastně by vzbudilo, myslím si, teprve tehdy by to byl výbuch, protože vy jste to popsal. Najednou by zjevně platili jenom ti, kdo by platit chtěli, nehledě na to, že by mohli přispívat třeba ti velcí podporovatelé veřejnoprávnosti, ty velké firmy by jistě mohly tam také něco dodat, ale to oni nechtějí. A teď mě řekněte, než ještě řeknete další zásadu pokut, tak jak vy tedy koukáte na to převést to, ty platby do státního rozpočtu?
0: Já říkám, je to totéž.
1: Je to totéž.
0: Je to totéž, akorát ušetříte neuvěřitelně trnitou, komplikovanou účetní a administrativní cestu, kterou oba ty poplatky pro rozhlas i pro televizi putují, než tam doputují.
1: Jasně.
0: To je zbytečné.
1: To stojí ti několik 100 milionů.
0: Úplně zbytečné
1: korun.
0: Miliony, prostě, které vyhazujeme.
1: Asi 300 milionů to stojí ročně.
0: Tak přibližně, no. Proč?
1: No.
0: Proč, když stát stejně tu daň vybírá, vybírá daně, vybírá je, no tak zahrne to do tohoto výběru a bude to platit vlastně ze státního rozpočtu.
1: No, mě tam na tomhle přijde jako takové spravedlivější, protože teď vznikne otázka. Dobře, je to teda tatáž daň, jen jinak vybíraná, ale ty slabší, sociálně slabší skupiny platí parciálně méně do toho státního rozpočtu.
0: Takže přesně tak, to znamená, že je
1: spravedlivější. Je to
0: ten
1: spravedlivější.
0: Systém. Nesporně.
1: Jo.
0: Nesporně. Tady ne. Tady
1: ano. Všichni.
0: Všichni. Koukáš, nekoukáš. Seš miliardář, seš chudák. Všichni stejně.
1: Ano,
0: to je
1: ano,
0: nesmysl.
1: Ano, ano,
0: to je
1: ano.
0: nesmysl. Jo.
1: Já položím ještě jednu otázku. Nevím, jestli na ní budete chtít odpovědět. No, ono z toho něco plyne. Vy jste člověk, který fenomenálně stvořil první českou soukromou televizi. Pak vznikly další televize, některé, žádná už nedosáhla toho šéru, té významnosti Novy. Pak bych se ještě na Novu na něco zeptal, až vám položím tu otázku, o které jsem mluvil. Myslíte si, že je potřeba, aby tu veřejnoprávní televize vůbec byla? Nebylo by lépe ji zprivatizovat?
0: Bylo by to lepší, pro podstatnou část i profesionálů, kteří tam pracují. Mm-hmm. Oni jsou sami rozdíraní vlastně ve dví. Mm-hmm. Na jedné straně mají konat veřejnou službu, což je relativně, neříkám, že nudná nebo obtížná práce, ale je to jednotvárnější práce než to kreativní práce typu Stardance. A oni by pak mohli dělat Stardance.
1: Ano, ano.
0: Samozřejmě, že by se tam dalo nějakým způsobem zavázat toho nového vlastníka, aby jistou část vysílání třeba pro děti ponechal, například. Pořád hovořím o těch dětech, jo, protože to je opravdu svízelná cílová skupina, pro kterou sehnat reklamu je téměř nemožné. Ano, pro rodiče ano, pro pořady, kdy dítě špitne rodiče, je to já bych chtěl, také, ale jenom čistě pořad pro děti,
1: ano,
0: zejména pro pětileté děti, čtyřleté děti, které si neumějí definovat svoji potřebu ještě tak, že hele, já, maminko, kup mi to, jo, tak je to obtížné. Takže by se tam jistě dalo dát, ano, my to zprivatizujeme s jistou třeba dočasně na 10 let rozloženou nějakou úlohou, která bude postupně vlastně utlumovaná. Uvědomme si, že celou řadu těchto věcí začíná nahrazovat internet.
1: No jasně.
0: Jo. Tady je ovšem druhý problém, konkrétně v tomhle případě, že běží opačná tendence, a sice odstřižení dětí od internetu a od sociálních sítí.
1: Právě teď jo, Evropské
0: právě
1: unie.
0: Teďko, ano, Evropská unie a další připravují některá opatření, která do 15 let a tak dál a tak dál a tak dál. Takže je to svízelné, ale v zásadě si myslím, že privatizace veřejnoprávní televize při zachování některých nutných nebo bohulibých, bych řekl, úloh, a zase by se tomu vlastníkovi vlastně ubralo někde třeba jeho zdanění by bylo
1: o
0: něco upravené tak, aby vlastně vzalo v úvahu to, že on v této části se nemůže chovat úplně komerčně a tudíž vlastně by se to vyrovnávalo tímhle způsobem. To by bylo velmi korektní.
1: Protože oni dnes argumentují také tím, že ta veřejnoprávní televize má mít také roli v případě nějaké velké krize, povodní, války.
0: Samozřejmě, ano.
1: A tak
0: ale
1: dále.
0: To není problém. My jsme to měli jako Nova, jsme měli obdobné povinnosti v případě, že praskne přehrada nebo něco takového, tak jsme měli zapečetěnou obálku, která se v tom případě otevřela a my jsme věděli, co máme říct na obrazovce, jak se máme chovat, jak máme vyzvat obyvatele, aby to... Takže ono to není něco, co nutně musíte vázat na veřejnoprávní televizi, ale můžete to obecně svázat s jakousi licencí, kterou vlastně udělíte. Jo. Problém je, že budete obtížně zavazovat internet. Jo.
1: Jasně, ale dneska má prakticky každý má telefon mobilní.
0: Ano.
1: Já myslím, že když přijdou ty zprávy
0: tak
1: v takové...
0: Samozřejmě, že na mobilní telefon je to řeší tento problém naprosto dokonale. Takže... To bylo v době, kdy nebyly mobily
1: a
0: kdy vlastně televize měla svým plošným zásahem schopnost tohle toho. Jo. Ale jinak, já si myslím, že privatizace je slovo, které bude výbušné, bych řekl, velmi explozivní, ale pokud by se to domyslelo se zachováním jistých nutných veřejných služeb,
1: ano,
0: které by se tam kompenzovaly nějakým obchodním dojednáním s vlastníky.
1: Kdyby k tomu došlo, šel byste do privatizace, pokusil byste se zprivatizovat?
0: Já? No. V 1,80.
1: No. No tak vy vypadáte...
0: Ale prosím vás.
1: Jak vypadáte, tak
0: ne.
1: Nikdy vám to nebude zaprvé věřit.
0: Ne, vnitřní schátralost odpovídá věku.
1: Ale já mám totiž ptám se takhle provokativně hloupě trošku, ale já k tomu mám jednu speciální otázku. Ona totiž, my jsme o tom spolu několikrát mluvili, naposledy už je to tedy dlouho, a já jsem žasnul už před těmi několika lety, jaký máte stále přehled o tom, co se děje v tom světě televizním, v tom světě mediálním, kdy jste říkal, že vlastně vznikají úplně nové formáty, abych tak řekl, že jsou tady influenceři, že jsou tady a tak dále, které prostě třeba televize Fox si stáhne, když jsou významní a tak dále. Otázka zní, má televize ještě jako taková vůbec nějakou budoucnost, nebo to míří k jiným technologiím?
0: Míří to k jiným technologiím. Televize si zachová některé schopnosti, které nejsou dány internetu. V internetu jste sám. Sám s tou sítí. Televize je schopna přece jenom vytvořit pocit jistého okamžitého spojení. Okamžitého spojení. Jsou náležitosti určitého okruhu. Mám na mysli třeba modelově, je to okamžik, kdy provedete veřejné hlasování. Já nevím, třeba máte soutěž Eurovize s písničkama, s hudbou a běží online, téměř online, běží obecné hlasování. Ano. To je něco, co žádný internetový server dílčí není schopen udělat. V takovéhle podobě. A teď všichni sedí a všichni mají pocit určité sounáležitosti. Já si myslím, že televizní pořady budou směřovat k tomuhle tomu. K tomuhle tomu vlastně zapojení toho, hele, si v tom, já řeknu ošklivé slovo, si v tom davu, si mezi nimi, cítíš, co ti ostatní dělají. Ano? Zatímco v internetu přece jenom ta individualizace je velice silná. Velice silná. Já sedím sám někde v noci, sedím sám u nějaké aplikace nebo na nějaké sociální síti a s někým komunikuju, někam něco odesílám a podobně. Není to ta mobilizace vlastně toho pocitu, toho, hele, jsme tam všichni. Téměř všichni.
1: Jo, rozumím.
0: To je, v tomhle směru se budou vyvíjet i formáty televizní, podle mě. Oni musí opustit formáty, které byly, které dnes převzal internet. Poradenské formáty. Jasně. Třeba Přemek Podlaha, kdy si vykládá, jak roubovat stromky nebo něco takového. Nesmysl. Dnes máte těch serverů, které tohleto vykládají. A je tam potom reklama nějakého zahradnictví nebo něčeho takového. Ano. Tam si to odehrají. Ano, ale prostě...
1: Těch jsou stovky.
0: Tisíce. Čili tohle musí televize postupně opouštět a věnovat se vlastně tomu, kde pořád ještě má to, co internet nedosáhne. Ano? V internetu jsou všichni, ale každý sám.
1: Pane doktore, já bych k závěru položil tu otázku úplně kardinální, protože jste mě k ní dovedl.
0: Jsem s ní.
1: My jsme začali mluvit o veřejnoprávnosti, o tom pojmu, který, o tom, komu to patří, kdo to vlastně, kdo zatím tedy je, jestli je to družstvo vlastně, nebo jak to uchopili v tom roce 2001 ti takzvaní odboráři a najednou to někomu vlastně tam patří nebo nepatří, je to veřejnoprávní. Já mám takový pocit, že vlastně mluvíme nesmírně zajímavě o těch věcech tady, ale nejde vlastně v tom všem o věc jedinou, a tedy zpravodajství a publicistiku?
0: V mnoha ohledech ano. Zpravodajství je jedno z témat, které bych výjmul vlastně z toho obecného pojmu, kdy jsme se bavili o Stardance, a, o Přemkovi Podlohovi a o těchto všech věcech. Zpravodajství je něco, co samozřejmě spolu s dalším jevem, a sice regionalizace, je něco, co může do jisté míry zůstávat, nechci říct jako doména veřejnoprávní televize, ale jako plocha, na které si přece jenom může odehrát něco, čemu se nebudou už věnovat komerční televize, protože znovu připomínám tu základní zásadu. Co mohu dostat zadarmo od komerční televize, nemá dělat veřejná televize.
1: Ale pane doktore, není to vlastně, o tom tomu rozumím, ale není to vlastně právě ten spor o to, že tady to uchopila nějaká skupina lidí, kteří tlačí nějaký politický názor?
0: Nesporně ano.
1: Jak tomuhle zabránit? Aby ty opravdu žvásty
0: nezabráníte nijak, protože podle mého názoru situace, já nemám empirické číslo, je to pocitové číslo. 85% žurnalistů jsou liberálové.
1: Jasně.
0: Co s tím nadělat?
1: Jasně, no ale když by tu byla ta veřejnoprávní, tedy nakonec byla,
0: tak by možná mohla mít vnitřní mechanismus, který by vlastně zabraňoval tomu, aby...
1: To uchopila jedna skupina.
0: Já si myslím, že dnes je ale situace spíše opačná. To je ten problém. Mm-hmm. To prokázala celá krize kolem Jirky Hodače, kdy vlastně napojení celého toho newsroomu na určité politické struktury, naprosto zjevné, protože ty struktury tam takhle stály.
1: Ano, přesně. No.
0: Takže a v tom okamžiku, jaké pak veřejnoprávno?
1: No právě, ano. Právě. Ten, jenom se zeptám.
0: Jirka Hodač byl ten, kdo reprezentoval to veřejnoprávno, onu neutralitu, onu korektnost, onu takovou, řekl bych, všestrannost politickou, proto musel odejít.
1: No, takzvanou velmi žádanou a neexistující vyváženost, že?
0: Ano.
1: Když to tedy shrneme, není nakonec ten souboj o Českou televizi, o poplatky, o to. Není to souboj vlastně o to zpravodajství a o tu publicistiku?
0: Ze strany politiky ano. A ze strany vlastně toho vývoje. Ale vnitřně je jediný nástroj, jak do toho můžete šáhnout, a to jsou ty peníze.
1: Pane doktore, geniální závěr, jako vždy. Moc vám děkuju, že jsme si chvilinku od dnes na to výročí založení Československé dnes, tedy České televize, o tom povídali. Budu se těšit, že se s vámi setkáme nad dalšími tématy, protože vaše fotografie, všechno ostatní jsme nechali dnes stranou a já se budu těšit, že k nám určitě přijdete.
0: Budu se také těšit. Mějte se hezky.
1: Vážení a milí, děkuji, že jste se na tohle dívali, že jste nevolali řediteli, ale možná, až vám dám najevo, kdy pan doktor Železný opět přijde, že nám možná zavoláte nějaké otázky. Budeme se na vás těšit a do té doby musí platit slova písně Voskovce a Wericha v naší známé znělce.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Vítám všechny, kteří jste si udělali čas. Nejste na prvomájové veselici nebo někde jinde. Vítám všechny, kteří jste už přišli z průvodu, odzdobili jste své alegorické vozy, uložili svá mávátka a transparenty. No a zasedli jste ke svým naslouchačkám a poslouchačkám, abyste slyšeli protistátní vysílání tady z Midgardu, takže vás vítám. Vítám pochopitelně i svého hosta, který již se dostavil k mikrofonu, protože měl nějakou naléhavou událost ještě teďko před chvílí. Tak Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, taky tě zdravím, kolego, v protistátním vysílání. To mě celkem pobavilo.
0: Ano, jsme štvavá protistátní vysílačka, protože někdo tu hnusnou práci s tou pravdou dělat musí. Takže co se dá dělat? Bylo to na nás. Já věřím tomu, že vláda se postará o to, aby i třeba taková média, jako je Česká televize nebo Český rozhlas, který jsme si tady platili leta letoucí za to, aby nám tady vykládali nesmysly, takže teďko budou vykládat nesmysly, ale už to nemusíme platit. To mě docela potěšilo. Blbý je, že to bude platit stát, tedy z našich peněz, a tak je na státu, tedy na vládě, aby dohlídla na to, aby to vysílání bylo aspoň trochu nějaký normální a ne ryze virtuální keci a plky. Já ti někdy, Jiří, poslouchám a jakoby sleduju věci, které jsou až neuvěřitelné. Například v Rusku, jo? V Rusku to je úplně kalamita, to je prostě konec. Jako. Rusko to je konec. Tam Vladimír Putin toho by ukamenovali, kdyby jako vylez, jo, tak. Lidi tam nemají co jíst. Ale Jiří mi vypad. No pojď, ty jsi mi vypad.
1: No prosím tě, dneska mě ta technika, mám pocit, že jsem, mám auru iší, že prostě dneska mě to neposlouchá. Jako hodně moc mě to neposlouchá.
0: No, uvidíme.
1: Jak jeden, tak druhý počítač.
0: Uvidíme. Uvidíme, co to bude držet. Jo?
1: Naposledy tak, jsem slyšel, Český rozhlas a pak už to...
0: No a pak se mi myhlo, jo. Tak třeba... Tady mám zrovna, to bychom si mohli pustit, nevím, jak je to dlouhý, člověče. Co nám tají... co před vámi čínské autosalony tají? Šokující pravda o BID a dalších. Třeba toto chápu, to jsou zaplacené kampaně, automobilkama evropskýma, protože ty prostě cítí, že to je konec. Že to je konec. Teď tady mám fotku fabriky BID, jo. Ta je od nevidím do nevidím. Zaměstnává milion lidí, 160 tisíc inženýrů ve vývoji, týdně podávají, teď nevím, kolik, jestli 13 nebo kolik patentů. Na všech možných střechách. Ty střechy jsou absolutně plný fotovoltaiky. To znamená, že toto jsou třeba přístupy, jo, že oni mají tu elektřinu tak nějak jinak, nemusí jí tolik platit třeba, jo. Protože třeba u nás to má hodně zemědělci, že mají na střechách fotovoltaiku, ale BID to je větší rozloha než San Francisco. Ta fabrika zaobírá. Čili umíme si představit, co to je za giganta. Je to světový nomer jedna výrobce v bateriích. Vyrábí baterie do elektromobilů a do těch různých hybridů. Jsou to baterie, které jsou velice účinné, jsou extrémně rychlé v nabíjení a co je důležité, jsou nehořlavé. To znamená, že takové ty obrázky, které mě absolutně děsily, kdy prostě elektromobil se vznítil a prostě ty lidi skoro nemají šanci o tam teď utíct, tak tady u těch baterií nehrozí, tak to si myslím, že jsou všecko jako obrovský klady. Jo, jenomže...
1: No...
0: Má to háček,
1: na to, já bych na to rád navázal, protože já jsem tento týden viděl ve zkratce takové vyjádření nezávislého odborného novináře, který žije 26 let v Číně a chtěl vlastně, on mluvil teda anglicky, takže já jsem ti to neposílal, ale jako jenom...
0: Jako, myslíš, že mám problém s angličtinou?
1: To ne, ale víš... Jako,
0: no nerozumím,
1: to,
0: ale to neznamená, že mám problém.
1: To nemáš problém, ale on totiž nebyl ani rodinný mluvčí a bylo to takový náročný, takže já jsem dost odezíral z titulků, jo, protože aha, on vlastně je. Mluvil dost jako rychle, to byl nějaký Švýcar nebo někdo takový, mm-hmm. Měl prostě takovou komolenou tu angličtinu, takže bylo blbě rozumět, ale on mluvil o BID a že vlastně v Číně se pohybuje 26 let a BID zná svoje boty a blablabla, no a mluvil tam o několika zvláštních, nebo několika zásadních věcech, jinak tam říkal o historii BID a vlastně ta historie BID je taková, že jeden inženýr, který vlastně založil tu firmu v garáži a všichni se mu smáli, tak to vypracoval na mezinárodní gigant. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že v roce 2004 se mu Elon Musk posmíval v médiích, že nějaká čínská firma BID něco dělá, nějaký baterky, chachacha, chichichy. Dneska od nich ty baterie kupujou, jo. A to je další věc.
0: Já bych mu je neprodal.
1: Tak je
0: otázka, já bych mu je prodal a řekl bych, Elone, na boku každého auta, který prodáš, auto Tesla, bude nesmazatelně napsáno baterie od BID.
1: No, něco takového. Ať je to bude s hambou všichni jezdit. Všichni budou jezdit jak hambáři. No a, ale teda, když jsme ještě u té Tesly, udělám krátkou odbočku, tak říkala mi jedna známá, že zná fyzioterapeuta a ten se pohybuje okolo atletů a okolo vrcholových sportovců. A že jedna holka, tím, že měla nějaký na mistrovství České republiky dobrý, nějaký vyhrála něco, já už nevím, v jakém to bylo sportu, tak dostala na rok užívání Teslu a extrémně se jí zhoršilo zdraví, to sportovní, jo, že vlastně úplně extrémním způsobem, jo, takže ta Tesla má prostě, nemá dobrý elektromagnetický pole vůbec na, jako, a má to obrovský dopad na člověka z pohledu toho frekvenčního, rozkládá mu to podle mě tkáně, jo.
0: To je, ano, to máš pravdu, my jsme se tady o tom bavili, že ta elektromobilita za určitých okolností může být nebezpečná, jo. Je to všecko o použitých motorech, je to všecko o použitých systémech, jestli to je vysokonapěťový nebo nižnapěťový a tak dále. Čili je tam mnoho faktorů, které to můžou ovlivňovat. No.
1: A důležitý je tam i to litium, protože to litium je velmi jako problematický pro biologické tkáně. Jo?
0: A když nad ním sedíš...
1: Ty vlastně... No.
0: A to litium pracuje, to znamená, že je v pohybu, protože ty ho vlastně budíš, ať ho nabíjíš nebo vybíjíš, tak vlastně ho budíš a ono okolo sebe vytváří vlastně smog, jakoby, jo?
1: Jo, a litium je vlastně těžký kov, jo, tak jako, co si budem, jo? No, takže to jsme lehce odbočili, takže zpátky k BID, to znamená, a ten novinář vlastně řekl, že BID není až takový zázrak, protože mu hodně pomáhá Čína a že 15. svět z komunistické strany blablabla, jo, a že spoustu jako aut prodají ve smyslu, že vlastně ho částečně ojedou, pak ho prodají jako, že vlastně manipulují s číslama a tak dál. Já říkám, ty blbečku, ty si myslíš, že evropské automobilky nemanipulují s číslama? Evropské automobilky, aby něco prodali, tak museli manipulovat s číslama 20 let, jo? Vis ta aféra Dieselgate, jo? A tak dále, jo?
0: No dobře, promiň.
1: Dopověz
0: to a já pak ti do starého.
1: No a ještě jednu věc, což tebe bude určitě taky zajímat. Automobilový průmysl je vlastně v v Číně, to jsem teda nevěděl, to jsem zjistil až z toho videa, to by bylo zajímavé potom třeba rozebrat někdy příště, ale automobilový průmysl patří do 10 klíčových, jak bych to řekl, do kritických infrastruktur, oborů, které jsou vlastně v národním zájmu a komunistická strana Číny to má jako 10 největších priorit a automobilový průmysl je jedna z těch 10 priorit. Jo, takže vlastně to patří do jako kritické infrastruktury, jako energetika třeba, jo, nebo zdravotnictví. Takže automobilový průmysl je na stejné úrovni jako ty ostatní. Jo, takže to mě zaujalo.
0: Jo. Ještě dopověz to, no, pro mě.
1: No, jenom jsem chtěl říct, že mě to zaujalo, bylo by dobré třeba se podívat, protože ono je, toto vychází z toho posledního sjezdu, oni tam mají těch seznam 10 nejzásadnější věci. Já to zkusím tady vygooglit třeba během pořadu, si se k tomu dostanu.
0: To je, když jsi mluvil o tom, že nějaký inženýr to budoval z té garáže, tak mě okamžitě napadlo, že po chvíli to budoval za státní podporu, nebo za státní podpory, protože třeba Čína má takový státní program, kdy, když Číňan řekne, že je ochoten jít do západní Evropy, kde si chce otevřít čínskou restauraci,

0: pracujou, má jakousi v uvozovkách určitou verzi dohody se státem a je to státem podporovaný člověk podnikání v zahraničí. Čili jednak to berou jako, že šíří kulturu, šíří to jídlo, že jo, to je kultura národa v podstatě. No, logické je, že pravděpodobně taky sbírá informace takový člověk. To je nabílední, to je běžný postup. No, Čína má vůbec jakoby zajímavé pojetí některých věcí, o kterých nám se ani nezdá. Takže věřím tomu, že BID je nějaký napůl státní nebo nějakým jiným způsobem státem monitorovaný nebo podporovaný projekt, protože zase, co si Čína uvědomila? Čína si uvědomila, že prostě automobilový trh celosvětově je strašně zajímavá věc. A když už se ty Evropani rozhodli, že teda nebudou jezdit na naftu a na benzín a chcou teda tu elektriku, no tak my jim to dáme. Jo? Čiže jednak těch aut jezdí spousta v Číně, to je pravda, protože Čína jako na ty automobily nebo na užívání aut, tak to si nemůže dovolit každý, jako kdyby. Už jenom jsme tady říkali, kdyby každý Číňan chtěl mít auto, tak tolik plechu se nedá vyrobit, není tolik rudy, jo? Není tolik surovin. Ale Číňani dováží pochopitelně ty všechny věci, suroviny a tak dál. No a dělají z toho auta, ty auta prodávají do té Evropy a v podstatě ničej. A to je, když se nad tím zamyslíme, jo? Tak evropský automobilový průmysl je svým způsobem taky ale provázaný na určitý typy zbrojařských firm. A oni vědí, že když seberou Evropanům ty výdělky, těm korporacím evropským, když seberou výdělky a donutí je, aby vyráběli auta za úplně jiné ceny, tak na ten trh je dodávali. A nebo aby dodávali čínský auta, protože prostě to nezvládnou. Za současného řízení Evropy drahé vstupy energetické a tak dál, asi to nepůjde. Jo? No tak bude Evropa jezdit v čínských autech. Když můžu já, proč by nemohli jiní? Ale jedna věc. Druhá věc. Jak se třeba manipuluje s cenama v Evropě, to jsou všechno ty operativní leasingy, jo. Operativní, když se zamyslíš nad tím, jaký smysl má operativní leasing?
1: Ty máš... No, prodražování...
0: No?
1: No, za mě je to podobné jak hypotéka.
0: No, je to...
1: Jo, jako...
0: Hele, je to tak. Třeba, ty jdeš do Mercedesu, chceš slevu na nový auto. A oni prostě, kdyby ti dali slevu větší, než jako mají povoleno, a to je, dejme tomu, třeba 7%, 5%, jo, než mají povoleno od výrobce, tak přijdou o licenci. To samý Škodovka, to samý Mercedes, všichni to mají takhle udělaný. Ale když ti prodají auto, který je třeba půlroční, nebo roční, a je repasovaný, tak už tu cenu můžou udělat, jakou chcou. Takže oni vezmou nový auta, dají to lidem, aby to užívali, limitujou tě kilometrama, to znamená, že pro mě třeba, jako pro mě nějaký takovýhle leasing nemá smysl, protože já prostě těch kilometrů nalítám víc. Takže pro mě takovýhle auto není. Ale oni to dají takový těm lidem, kteří toho moc nenalítají, nějaký manažeři, dejme tomu ve firmách, který tu a tam jedou na poradu, tomu autu moc neublížej, to auto prostě vypadá dobře, oni tam dají nový brzdový kotouče, takže když to auto potom kupuješ, tak to je voňavka, že jo, všecko, je to třeba půl roku, rok starý auto, má najeto nějakých, já nevím, 30 000. A oni ho prodají s obrovskou slevou.

0: oproti novýmu. Čili oni už pak nejsou vázaný cenotvorbou, protože už to prodávají jako vojetinu. Mm-hmm. Proto dělají ty autohauzy, v podstatě ty prodávají vlastně nový auto. Takže oni to auto, když je nový, tak ho prodají do toho operativního leasingu, na to mají svoji firmu, nějakou pobočnou, nějakou dceru, ta firma to koupí za plnou cenu, no a pak to prodávají ve slevě po nějakým repasu. Mají to spočítaný, že v podstatě to, co zaplatíš ty za ten operák, tak...
1: Auto dvakrát zaplatí ještě.
0: Tak oni na tom netratějí, přesně tak. Jo, čili...
1: No, dívej, já jsem to počítal rámcově a ten operák ti to auto zaplatí. Když bys měl 5 let operák na auto, my máme firmní auta 5 let na operák. A když jsem to tak jako zhruba počítal, tak se jim to auto zaplatí 2,5x.
0: To je pak zase druhá věc, kdy to auto, takhle, kdy vědíš, že firmy místo, aby realizovali odpisy nakoupeného investičního majetku, u těch aut to trvá třeba 4-5 let, tak ta firma to stejně odepisuje. Takže té firmě to je jedno, jestli má operák, nebo jestli odepisuje to auto, že jo, a plus náklady spojené s nějakým leasingem. No tak nebo s odpisem auta, když ho koupili do majetku. Takže to dělají tímto způsobem. V tom účetnictví to je hodně podobný, ale vydělává to prachy. Jo, čili je to, dalo by se říct, že to je takový derivát toho auta.
1: Je to tak, no, proto říkám, že je to podobné jak hypotéka, no. Protože to prodražuje to samotné vlastně používání toho auta, že jo. A na tom se zase, když si vezmeš ty hypotéky a to financování a všechen ten moloch okolo, tak vlastně kolik se na tom pase, co to má jako za obrovskou finanční zátěž, jo?
0: No,
1: tak bydlení prodržují hypotéky, tak to je úplně ten jako stejný princip, jo? Za mě prostě ty operáky prodražují ty auta.
0: Dovol jsem
1: výslednou cenu.
0: Dozvěděl jsem se zajímavou informaci. Víš proč ta západní munice je tak drahá?
1: Ta západní munice, proč je tak drahá, jo? Protože udělají kvalifikovaní odborníci.
0: To taky, no.
1: Ale... Nevím.
0: Hele, představ si, že jsme se nedávno tady bavili, že 70% té munice, zbraní a všeho, který přijdou na Ukrajinu, tak 70% z toho končí na černém trhu.
1: No jasně.
0: Já jsem tady řekl takovou myšlenku, že možná, že si to třeba Rusové skupujou na tom černém trhu, a on to tak není, člověče. Vzpomínáš si, jak jsme se divili tomu, když jsme se bavili a ten, kdo tomu rozumí, tak říká, ty agenti tanzanitových firm z té Tanzánie, takže těch dvou firm, co jako oprávněně vyváží, tak jezdí po světě a skupujou tanzanity na tom černém trhu. To znamená, to jsou ty tanzanity, které byly vyváženy ještě před tím, než se toho chopil stát, jo?
1: Mm-hmm, jasně.
0: Tak oni je vykupujou. Mm-hmm. Vykupujou je proto, aby ty tanzanity, který jsou vlastně krvaví, tak aby nepodtrhávali cenu těch tanzanitů, který jsou oficiálně obchodovaný.
1: Přesně tak, no.
0: Jo.
1: To tak je. A protože tam je totiž jedno to hledisko, že je to jedno, bo je tam jedno hledisko, že je to jedno naleziště, a ten producent, jako, nebo prostě ten, kdo to zastřešuje, ten stát si nemůže dovolit, aby ta kvalita šla dolů, nebo víš, aby prostě to renomé toho kamene, protože je to pro ně jako národní poklad a vlastně už dneska národní symbol Tanzánie, jo, Tanzanit. To znamená, oni si to velmi jasně ostře hlídají.
0: A teď, kdo si myslíš, že je největším odběratelem zbraní a munice na černém trhu?
1: Já bych řekl Spojené státy.
0: Jdeš dobrou cestou.
1: Nebo Izrael. A nebo Izrael.
0: Jsou to, ne. Jsou to samotní výrobci zbraní.
1: Jo, jakože to předsedí a pak to odkoupí zpátky, jo.
0: Samotní výrobci zbraní a munice skupují na černých trzích, pochopitelně přes někoho, že jo? Přes různý překupníky.
1: Jasně. Přes nějaký SROčko.
0: Třeba skupina DM, ale...
1: Já jsem nechtěl jmenovat.
0: Ne.
1: Oni nenadarmo se jmenují skupina D.
0: A kam jdou?
1: D jako debil, že?
0: A představ si, že dokonce jsou schopni udělat 3 otáčky. Ví se, protože ty zbraně jsou dneska to, takhle ono, ten černý trh, jo, on vlastně není až tak černý, když se nad tím zamyslíš. Mm-hmm. On je to vlastně recykl.
1: To je sekundární trh, jak se říká.
0: Sekundární trh, kde se ale zvyšujou ceny těch všech zbraní a toho, protože právě je to vlastně neoficiální burza. Lipská.
1: Jasně.
0: Teda ukrajinská.
1: Jasně, no. Kijevská burza, no.
0: Takže a mezi jako profesionálama, co se těm věcem věnujou, tak je to známá věc, že dokonce, jak jsou evidovaný i jako pohyb zbraní a munice na černém trhu je velice zprůhledněn právě proto, že je velice dobře sofistikovaně organizovaný oficiálníma firmama a tajnýma službama, jo.
1: No, ale teďka mám takovou otázku, jo, k tomuto. Když je to tak hodně hlídaný, protože když si to vezmu z pohledu výroby, tak samozřejmě každá munice nebo náboj má nějakou šarži, nějaký výstupní jako výstupní list, nebo víš, je k tomu nějaká výstupní dokumentace vždycky k tomu, a samozřejmě ten výrobek musí být označený nějak.
0: Ano.
1: I podle mě v rámci té výroby, že má na sobě nějaký jako šarže, má na sobě nějaký prostě zhod, takovou tu zhodu podmětu s přísudkem a tady ty blbosti, jo, tak to přece musím tam několikrát jako naskočit. To znamená, s tím jsou spojeny podvody i na úrovni jako logistiky v rámci toho výrobního závodu, podvody v rámci jako účetnictví, podvody na úrovni...
0: No počkej, oni to můžou nakupovat jako... Počkej, oni to můžou nakupovat jako k recyklaci, rozumíš? Třeba.
1: Jo tak, jako myslíš...
0: Pak to přeprodávají.
1: To znamená jinými slovy, ty zbrojařské firmy jsou nejenom výrobci, ale jsou i jako druhoprodejci a vlastně jsou organizátoři toho rozprodávání těch zbraní potom třetím stranám, jinými slovy.
0: No, takže musí to prostě být jednoznačně z toho, že pravděpodobně se to ví. Takže je to oficiální záležitost, jak se navíc... A proto v tom Rusku a všude oni to vyrábí za desetinu, že jo? Prodávají. Mm-hmm. To je, oni s tím nekupčejí, touhle cestou. Oni to vyrobějí a dodají to na tu frontu, tam se to spotřebuje. Čili to máme za prvotní ceny, jo? Když to... protože Západ dlouho neto nebojoval, jako pořádně nikde, nespotřebovával, no tak aby byly výnosy, aby byly zisky, no tak se nevyrábí, ale recykluje, jako kdyby. No a na každý otáčce musíš mít, takže oni to z černého trhu nakoupí to prostě do výrobního závodu, zrecyklujou to v uvozovkách, jakou kdyby, jo, a prodají to dráž, než za kolik to prodali v předchozím kole, protože na to musí mít zisk, že jo. Pokud
1: no,
0: to jenom přebalení.
1: No, řádně všechno.
0: Tomu, tak černý trh se zbraněmi je v podstatě derivát armádních prostředků.
1: Já mám taky pocit, že dneska trošku derivujem, jako jo.
0: No ne, když se nad tím zamyslíš, kam až dožene lidi to, že mají ekonomiku postavenou na neustálém jakoby vytváření vyššího a vyššího zisku, jo? No tak toto jsou důsledky. No teď pochopitě u toho všeho, kde máš ty překupníky, ty obchodníky, ty úvěry.
1: Provize.
0: Ty úvěry.
1: To je taky multilevel, jak se na to dívám teda.
0: No počkej, no to není, to je mnohem horší, protože představ si, že ty vlastně tady, a takhle, proč se to toleruje třeba? No toleruje se to proto, že to vlastně dělá dobrý čísla do ekonomiky, že jo?
1: Vlastně.
0: Problém je, že to musí pak někdo zaplatit. A teď se dostáváme k tomu, jako, že takhle si to tady žilo nějakým životem a ono je pak jedno, že celkově ty ceny se posunuly na desetinásobek. Hold to stojí desetkrát tolik, no ale pořád v příštím kole to bude zase dražší, jo?
1: Vlastně.
0: Protože se nespotřebovávalo tolik, kolik se potřebovalo vystřílet. Ale tak se to prodávalo, přes černý trh se to otáčelo a dělala se čísla. A teď
1: no.
0: Najednou se vyčistily sklady a teď je potřeba vyrábět a opravdu natvrdo účtovat, no tak to stojí desetkrát tolik, protože vlastně to stojí tolik, jako kdyby už to udělalo nějakou tu otáčku, že?
1: No jasně, no.
0: Teď vlastně nastává ta hodina pravdy, protože už se jakoby nerecykluje, ale už se opravdu musí vyrábět.
1: No, to je... Teď už spadly masky.
0: Jo.
1: Prosím tě, já jsem nakonec vygooglil těch 10 energetických odvětví komunistické Číny.
0: Aha.
1: Chceš to jenom v rychlosti těch strategických odvětví, jo?
0: Pojď.
1: Je to jenom v rychlosti tady. Nová generace informačních technologií, to znamená integrované obvody, komunikační zařízení, software, umělá inteligence a tak dále. Pokročilé CNC stroje a robotika, to znamená automatizace výroby, průmyslové roboty, přesnost a efektivita. Cílem je nahradit, jo, a ještě je tady zajímavý, cílem je nahradit dovoz japonských a německých strojů.

0: v roce 2015 prodala 69 tisíc vozidel, tak v roce 2024 to bylo 4 272 tisíc vozidel.
1: Hezký nárůst. No ne, je to nad propastí.
0: Ne, to oni, no, jako...
1: A oni si nevěří, a tak si
0: platí. Oni si nevěří, platí si zlatem, a ještě kluci nevědí, co dělají, protože to tak jde.
1: Jo, jo, jo. No, jsme se teď jako rozhovořili tímto způsobem, ale Jiří, byl jsi v průvodu? Nebo co jsi dělal ten týden, co jsme slyšeli?
0: Prosím tě, my jsme minulý týden
1: zpátek vlastně 14 dnů jsme se neslyšeli. 14 dnů
0: jsme se neslyšeli, no. 14 dnů jsme se neslyšeli, no. Dívej, betonovali jsme a betonovali jsme. To znamená první, druhá fáze. A dneska už jenom zalívám betony, týden máme vybetonováno, tak už se nám, dělali jsme tady takovou monstrózní stavbu, kterou jsme nevěděli ani, jak vyroste. Už nám zraje beton, takže brzo budeme dělat infrastrukturu na natažení elektriky, vody a tak a budeme stavět bazén.
1: Já myslím, že už zraje víno, víš?
0: Víno ještě nezraje, ale máme nějaký od loňska ještě. Ještě jsme všecko nevypili. A vlastně jsem měl hodně práce, no a pracoval jsem na jednom svým projektu. Vymyslel jsem online konfigurátor pro elektrikáře, pro projektanty a pro investory a navíc ještě i pro normální lidi, kteří potřebují mít dokumentaci k elektroinstalaci doma. A mám už to vlastně v online režimu, je to teďka v beta testování, mám to už online, mám to funkční. Šlape to výborně, ten nástroj se jmenuje e-Schematic. Mám z toho radost, protože sám jsem překvapený, co všechno vlastně jsem vytvořil tady s tímto, takže doufám, že už to půjde brzo do ostrýho provozu a budou to lidi používat a mám takový ambice to dát k dispozici i na Slovensku vlastně, jako se slovenskou doménou a mám nachystanou i tu evropskou variantu, takže mohl by to být mezinárodní nástroj. Já už to mám vlastně v česko-anglické variantě, takže dneska je to tak, že buď si tam vložíš půdorys, nebo si tam nakreslíš vlastně, kudy chceš vést dráty a ono ti to vlastně spočítá okruhy, vygeneruje ti to rozvaděč, ukáže ti to vlastně seznam materiálu a do budoucna to bude, umí to už technické zprávy, to znamená, je schopný aj vygenerovat technickou zprávu, takže běžně kompletní dokumentaci a jak k novému domu nebo i vlastně ke stávajícímu baráku, dá se to udělat i zpětně a dá se s tím jako zajímavě pracovat, takže z toho mám radost. Adresa je www.eschematic.cz.
1: Dobrý.
0: Takže já jsem totiž měl tady toto v hlavě asi 2 roky a teď se mi to podařilo pomocí umělé inteligence naprogramovat. A takže jsem si udělal takový nástroj. A musím říct, že teda jako jsem moc spokojený s tím, no, takže teďka. A má to i vlastně kontrolu podle. No, tak ona umí dobře teďka kódovat, takže já jsem mu pracuji na tom asi, jako pracuji na tom systematicky už nějakou dobu, ale teď už se mi to konečně podařilo vydat v nějaké variantě, která už je schůdná, takže už to fakt čí.
1: No jo, tak to si se máknu. A prosím tě, dneska byl jsi v průvodu?
0: Prostě v průvodu jsem nebyl, my jsme byli dneska, jsme si udělali taky pohodový den a nakonec jsme byli, nevěděli jsme teda, kam vyrazíme, ale vyrazili jsme do Letnického parku, protože to nemáme daleko a prošli jsme se, dali jsme si tam nějaký obídek a pak jsme šli na kafe a potkali jsme se s takým fajn mladým párem z Brna, který měli stejně starýho prdělu, takže jsme tam jako seděli, kecali potom na kávičce, to bylo fajn. Prošli jsme se parkem k minaretu a zpátky a tak, takže to bylo moc příjemný. A v průvodu jsme nebyli, to jsme nestihli. No ale jak jsme odjížděli, tak tam byl smrťák asi. Jsme odjížděli z té lednice, tak na konci toho parku směrem jako na Rakvice tam byl, letěl tam vrtulník, přijeli tam hasiči, policajti, takže tam byl nějaký problém, protože tam vrtulník přistával, takže jsme to museli objíždět, no.
1: No, takže tak. Vidíš to. Dnes tak máme dneska, svátek práce totiž.
0: Máme svátek práce, dneska jsme to oslavili nic nedělání.
1: No, já tak jsem

0: Proč teda zalít betony dneska dvakrát?
1: No, když my s Lukášem pracujeme od rána, teďko před vysílání jsem srazil ze střechy, to bys nevěřil, jak se krásně opaluje na střeše.
0: No to jo, to bych věřil.
1: Při práci.
0: to bych věřil. Nám ale, tady v tom humně taky krásně peče sluníčko.
1: Jo, ale mnoho jaksi takových těch lumenů, rychlokvašek různého typu z Aspen institutu nějakých absolventů a podobně. To jsou všechno takový pošahanci, kteří ofrňují nad svátkem práce nos. Asi víme proč, protože jim ta práce smrdí. A vůbec jako slavení prvomájové průvody, to nebyla jako komunistická záležitost, vejmysl komunistů, stejně jako MDŽ, jo, prostě komunistický svátek, kůlový.
0: Vzniklo na západě, ne, tady toto?
1: Cože?
0: To vzniklo na západě, ne, tady toto?
1: No jasně. V připomínku vypuknutí stávky amerických dělníků. V České republice se svátek slaví od roku 1890. Takže za to můžou komunisti. No, pravda je, že se střílelo do amerických dělníků a bylo tam spousta mrtvých, takže je vidět, že imperialista, pokud nemá nějakého nepřítele, buď v podobě dělníků, anebo někoho z východu, tak nemůže existovat, protože nemůže zdůvodňovat rozkrádání peněz daňových poplatníků. No takže oni potřebují vždycky jako někoho. No tak to naštěstí už dělnická třída toliko není, protože tam je takový propastný rozdíl. Já jsem tady četl nedávno, kolik se bere, v jakých úřadech, že tam jsou to povodí, teď nevím čeho, 1 300 000 měsíčně bere ten manager, jo? Chápeš to?
0: Počkej, 1 300 000 měsíčně? Slyšel jsem dobře?
1: Jo.
0: Počkej, jako manažer nějakého povodí, jo?
1: No jasně, je vidět, že neposloucháš pořady, člověče.
0: No, teď jsem úplně neměl čas poslouchat, ale vidím, že asi budu muset si dodělat vzdělání. 1 300 000 za měsíc.
1: Jo. No. Počkej, já to najdu. Mám tady k tomu dokument.
0: On teda řídí všechny přehrady zaraz v republice a pracuje 24 hodin denně, nespí.
1: Největší
0: a...
1: vodník, ten největší podvodník, vodník na povodí.
0: Největší Česilko.
1: Největší Česilko, přesně tak. Počkej, já to najdu.
0: No tak to je jako 1 300 000 teda.
1: Možná jsem se přeřekl, počkej, já jsem si byl, kolik to přesně bylo.
0: Dobré, já jsem se přeřekl 10 milionů.
1: Tady to mám. Viděl, že aj pijaně. Ježíš, teď jsem zase viděl tu pirátku, ty jo. Jsem se úplně vyděsil.
0: Tu.
1: Jo, Zubejdu.
0: Jo, tu Zubejdu. Jo. No, to je blbá, jak tři dnes tady
1: dostanu, tady se zamýšlí. Když jsi to v jednom pořadu měl, tak to ale ještě jednou se můžeme přečíst. Já to tady nemůžu. Sakryš. Tak, pochopil jsem správně, že ti, kteří o nás říkali, že jsme svině, pátá kolona, ruský filcky, dezoláti, patologická sedlina, kremelští švábové, svoloč, Putinovi děvky, extremisti, populisti a chci míři, jsou teď najednou pohoršení, že o někom Filip Turek řekl, že je parazit? To je z českých luhů a hájů.
0: No někdo může, někdo nemůže. To je tady pořád, jo.
1: To je pravda, tak poslouchej dobře, jo.
0: Poslouchám.
1: Já to jenom tady zvětším. Já jsem to dobře četl. Povodí Odry, státní podnik, ne, státní, co to je? Státní firma. Já tady to mám taky rozmazený. Měsíční plat v roce 2025, měsíční plat 1 279 462 koruny. Povodí Moravy 867 000, manažerský plat, jo, 478 000. Povodí Odry, další nějaký manažer, 724 460. Povodí, co to je, počkej, to musím se pustit. Tady to, že někdo filmoval z nějaký obrazovky. On je průměrný plat 52 283 korun, jo. Ale tito borci to pochopně zvyšujou, že jo. No pak jsou zdravotní pojišťovny, to jsou platy Lesy České republiky, jo, to je taky 698 004 koruny. Správa, ačkej, správa čeho? Jo, správa Česká pošta AS 577 tisíc. Správa státní organizace, správa čeho? Nemůžu to přečíst. Správa, ne. 605 tisíc, jo. A k tomu jsou ještě třeba auta a tak. Jo, správa železnic, státní organizace, 605 082 koruny. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 576 221, manažerský plat, měsíčně, jo. Uh-huh. Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, 532 418 000. Povodí Vltavy, 520 124 korun. Máme tady další. Tak. Už mi to nejde přehrát. Dobrý, nejde to přehrávat už dál. No tak díky takovýmhle manažerským platům, to se nebaví o ministerstvech a třeba někde jinde, ale tohle to jsou trafiky, jo. Jsou tam třeba i soudci. Počkej, já to musím nakopnout. Já to tady pustím. Soudci, už se mi to rozjelo. Operátor ICT AS 508 tisíc. To je ta hodně zvláštní firma. Krajský soud v Plzni 511 264. Vyberu. Fakultní nemocnice 439 tisíc v Olomouci. Fakultní nemocnice Plzeň 436 486. Okresní soud v Kroměříži, soudce má plat 432 603 koruny. Jo. To se dá žít, ne, za ty prachy.
0: Ale tak jako...
1: Na ústavním soudu 422 tisíc, jo. A nějaký drobný. Tak je svátek práce, je potřeba si říct, kde ta práce je nejtěžší, jo.
0: No.
1: Ale aby si někdo nemyslel, že jim to závidíme, to vůbec ne. Bohužel, ale jsou lidé, kteří nemají ani desetinu a musí s tím vyžít. Jsou samoživitelky, který mají ani ne dvacetinu, jo, třeba.
0: No, dívej, já když se na to tady podívám, průměrná mzda za rok 25 mi tady vychází 49 215 korun, ale to je průměr. Meziroční nárůst
1: nějaký druhý.
0: Jo, a průměrná mzda 52 tisíc, jo, máš pravdu. A medián mest, ale já jsem se díval na tu část, já to tady, on mi to tady nevyhodí. ale já jsem se díval na tu, na ten ukazatel, to není ani medián, ale to je nějaká hodnota, která je ještě nějak jako spočtená s mediánem. Nicméně bylo tam reálná mzda, tam bylo 18 tisíc. To pobírají ti lidi opravdu, kteří jako chodí každý den do práce, dřou, dřou, dřou. A to je to, o čem mluvil ten, ježišmarja, ten Bořek Slezáček, že to je ta pracující chudoba. Jo, protože pracuješ, abys vlastně jako mohl chodit, jako pracuješ, abys měl vlastně na to, abys mohl chodit do práce vlastně.
1: No, někdo do
0: No,
1: práce
0: takže.
1: chodit musí. Já jsem teď tady viděl nedávno takový přehled, jak je to s průměrnou mzdou mezi zeměmi, tak jsme teda hodně daleko, jsme hodně, hodně hluboko. Jo, ale tam třeba Finové mají 90 tisíc, jo, průměrnou mzdu. Jsou tam státy, kde mají průměrnou mzdu ve srovnání s náma 200 tisíc plus, jo. No tak je logické, že se asi tam žije trochu lépe než u nás, no. Bacha, bavíme se o průměrné mzdě, nebavíme se o reálné mzdě. Reálná mzda je v podstatě staženo vůči nějakým nutným platbám, které musíš vykonat, aby si mohl existovat, že? Plus nějaký potravin a tak dál, čili to je reálná mzda. Kolik si vlastně toho, co nutně musíš každý měsíc utratit, tak jak seš na tom, jako? To je ještě horší to porovnání. Takže, fuj, normálně tleskám Andreji Babišovi v tom, že vlastně říká, že tyhle ty věci se musí změnit, protože to je ostuda, jo. To je špatně. Tohle to je úpadek a ty šmejdi, co tu byli ty 4 roky předtím, tak ty by opravdu, opravdu ty by zasloužili, protože to je síla tohle. To je síla. Jo, takhle si tu žijem, ne?
0: No, vyšel, já jsem si tady něco dal. Mediánová hrubá měsíční mzda u vlastně nejnižších mest je průměr 23 tisíc. Hrubá mzda. Takže těch 18 je jako reálné číslo.
1: Jo.
0: Rozumíš? Jako třeba v Brně, když chceš jako bydlet v nějakým nájmu, tak po tobě chcou 25 tisíc, jo.
1: No,
0: Zabit, jo.
1: kde v Brně?
0: No, v Brně třeba, jo.
1: Zabit kolik?
0: No, 20 tisíc. 25 tisíc běžně jako
1: Tak
0: za
1: myslíš, že v
0: nájem.
1: Olomouci to je levnější?
0: Já si nemyslím, že to je někde levnější, jo.
1: Prostějov.
0: Já si myslím, že to bude o 2000 třeba míň, jako jo, nebo že to bude takový jako víceméně jako dost podobný všude, jo. Podle regionu to bude třeba levnější o 3 000, jo, ale nemyslím si, že to bude zásadně jako jiný, jo.
1: Jako Prostějov, když si chceš pronajmout 3KK třeba, jo, byt, tak v Prostějově pod 20 těžko. Čili to, jo, neberu takový ty vybydlený strašný byty, jo, ale beru takový nějaký normální, za co se nemusíš stydět, tak to jsou dany a když jsou ty byty nový nebo znovicírovaný, tak máš seš ke 30, jako. No a to v podstatě otvírá ty nůžky mezi tou životní úrovní někde jinde a u nás. Ta reálná mzda hodně vypovídá o té životní úrovni. Jo. A do toho tady nějaká banda šmejdů, která si vozí zadek za peníze státu, která bydlí za peníze státu, která neví, kolik by od státu chtěla pro svoji lady, aby se mohla pořádně vyvonět, aby nedělala tolik ostudy venku. Někdo, kdo nemá žádný náklady a celý život v podstatě po celou svou kariéru většinou práskal, tak ten se cpe jako na ten summit, aby řekl, že prostě on si myslí, jako Česká republika má tu povinnost 5% platit a hotovo na to zbrojení. A když se ptají lidí, jestli teda jako na to zbrojení máme platit, tak je spousta lidí, kteří prostě říkají, no jasně, jako, aby jsme se cítili bezpečně. A lidi nechápou, že objem peněz a bezpečí spolu absolutně nesouvisejí. Velice, velice nepřímo to spolu souvisí. Už jsme se tady bavili o černém trhu se zbraněma. Na Ukrajině 70% toho, co se tam poslalo na frontu, tak 70% toho skončilo na černém trhu. Peníze, které se tady posílaly ze státního rozpočtu a to byly sbírky, cokoliv, dneska se vidí, že se toho většina rozkradla. Otřes takového hospodaření. A teď by někdo chtěl, aby najednou nejsou schopni nám zabezpečit levné vstupy, ale chtěli by, aby my jsme podporovali americký a německý, zejména zbrojní průmysl. Jo. A já bych tady teďko chvilku, jenom krátkou takovou bych pustil, Šichtařová rozebrala Zubatku. Jo. To si nemůžeme nechat ujít.
0: To si rádi poslechneme, samozřejmě.
1: Ano, to si velice rádi poslechneme.
0: Stricu, tlač to tam.
2: Takže jedna paní je podfinancované školství, druhá paní je podfinancovaná doprava, třetí paní máme vydávat 2% HDP. Kdyby se tímhletím způsobem chovala běžná rodina, tak by se o ní řeklo, že je finančně negramotná, protože stanovit si, že na dovolenou chci vydat tolik a tolik, ale nevím, kde na to vezmu, tak to by každý řekl, no tak to asi brzo taková rodina vyhlásí osobní bankrot. Takže v ekonomice to funguje tak, že nejprve si spočítám, kolik mám peněz, potom si stanovím priority. A potom zafinancuju ty priority, na které mi peníze stačí. Takže teď při tom postavu rozpočtu říci, že vydám tolik a tolik peněz na zbrojení, prostě nedává smysl. A ten závazek vůči NATO je naprosto nesmyslný. Ten závazek vůči NATO je v podstatě postavený tak, aby dotoval americký zbrojní průmysl a ne tak, aby zvýšil naši obranyschopnost.
3: Paní Šichtařová, ten příměr s rodinou už jsem tady měla se Zbyňkem Stanjurou. Bavíme se o výdajích na obranu země.
2: Já jsem bohužel té první hodině netuším, co pan
3: Já to jenom opakuju pro diváky. Bavíme se o obraně země. Jsme součástí Severoatlantické aliance. Ta pravidla jsou jasně daná, kolik by musí členská země vydávat do obrany. Kolik teda by mohlo Česko vydávat na obranu? Na evropském kontinentu je válka, lidé mají strach. Někteří, vy říkáte, kolik by mělo Česko vydávat na zbrojení.
2: A já se vám znova snažím myslet, že ta otázka nedává smysl. Já osobně, a teď střílím od boku, si myslím, že bychom možná mohli vydávat kolem přibližně 2% HDP, ale ta otázka dává smysl odpovědět teprve až poté, co se udělá audit veřejných financí, protože tahle otázka je spojená nádoba s otázkou, kolik peněz se falešně vyhazuje ze státního rozpočtu. Přibližně 1/3 státního rozpočtu jde na něco, čemu se říká transfery, to znamená v podstatě přerozdělování. Pokud se nám podaří zrušit všechny nesmysly, které souvisí s Green Dealem, s dekarbonizací, s tím, že taháme peníze z kapes lidí, jak se tamhle ty dámy pochechtávají, tak ano, je to tahání peněz z lidí, které potom nemají dost peněz na svoje vlastní podnikání nebo na sociální dávky, tak potom, až tyhle peníze ušetříme, tak si klidně můžeme dovolit financovat naší armádu, ale ne tím způsobem, že budeme nakupovat stíhačky, ale tím způsobem, že nakoupíme třeba ruční palné zbraně, nebo že přidáme vojákům tak, aby vůbec měli zájem sloužit v armádě. Rozhodně ne tím způsobem, jak jsme se my zavázali financovat v podstatě americký zbrojní průmysl.
3: Děkuji.
1: Ty dvě dámy přiblblé, které se tam uchechtávaly, tak to byla Richterová a Prázdnuše.
0: No jo, to jsou Berudová. Velký šajbí. To když sečteš IQ dvou zmíněných dám, tak ti vyjde záporný číslo. A jdíš ho dáš do absolutní hodnoty.
1: No já člověče.
0: Ta je tak blbá, jak tenhle ten dubový stůl. Prosím, někdo klepe. No,
1: já jako, jsem to pochopil. No nic.
0: Já ti to pak po pořadu vysvětlím.
1: To, jestli to není infekční, jo. Jestli no, to není infekční. No,
0: ono se to šíří vzduchem.
1: No víš? Počkej, to říkal Foldina, jestli to není infekční.
0: Jo.
1: No.
0: No každopádně, dívej, Šichtařová je ekonomka, která ví, o čem mluví, jo, vydala asi 6 nebo 7 ekonomických knih, takže ona taky ví, kudy běží zajíc, jo. Prostě to je, já jsem totiž před lety četl, nebo já si vlastně pamatuju, jak je Prázdnuše byla u Honzy Dětka v pořadu, a už se tam jako spekulovalo o tom, že by mohla kandidovat na prezidentku. A ona tam prostě vykládala takový jako keci prdy beďary, takový larifári, takový fráze, jo. Ale teď se naplno ukázalo, že vlastně mu někdo systematicky nad ní držel ochranou ruku, aby ju protlačil jako rektorku, někdo prostě ji vodil a systematicky prostě ju ochraňoval a aby ju někam dostal za nějakou protislužbu, takže ta je blbá, je 3 dny starý pes. Jako.
1: Jo. No nicméně, já bych tady možná pustil...
0: Danuše, co jsi tam říkala? No normálně, ty své keci, protože co jste dělali vy? No já jsem se za tebe tak styděl.
1: Jo. No tak, co myslíš, naspe se tam rozvědčík, nebo ho nechají doma pro tentokrát?
0: No prosím tě, já vlastně jsem dneska zaznamenal, že nějaký politik, nebo dokonce nějaký marketingový strateg řekl našemu prezidentovi, on někde odjel, ne, a někde ho vyfotili, že běhá. Počkej, já to tady mám někde v telefonu. Na Evropě 2 na mě vyskočil článek na Evropě 2 jako ve smyslu facebookové stránce, kdy náš prezident, který je jako počkej, kde to mám? Kde ho mám, kluka ušatýho?
1: Kde je?
0: Někde běhal. Někde běhal a no člověče, nechce mi to tady vyskočit. Ale někde běhal, že ho někde vyfotili. Někde ho vyfotili, že někde běhal, že se někde přesunul. Ten summit na to má být kde? V Turecku?
1: Já nevím. Jo, ten summit?
0: No?
1: Jo, měl by být. Když ona je, ono teď na Prázdnuši jako taky dojde, ono se bude řešit to prodávání těch diplomů.
0: No, to jsou zvědavě, jak se děvčice a pochlapí, teda.
1: Slíš?
0: Ona o ničem nevěděla, ona nic neplatila, ta částka taky nesedí, že jo? Co takového, podle mě, na ně vyskočí.
1: Jiří Paroubek si klade takovou otázku tady, jo. Kam zmizelo 129 milionů? My jsme se tady dostali k nějakým věcem. No, on je ve dvou kauzách teďko, že jo? Hradní rozvědčík. První kauza je jeho trapné dobývání se a rozkopávání dveří na ten summit. Uh-huh. A druhá kauza je jeho vlastní zrádné provolání o nutnosti Evropských spojených států. Jo.
0: Jo.
1: Protože takhle, on ví, že v České republice ho nezvolej, už po druhý. Ale pozor, mohli by ho zvolit za prezidenta Evropských spojených států. Jako otce zakladatele, protože on se cítí jako Masaryk, že jo? Pochopitelně to se musí Masaryk obracet v hrobě. Tak, že on by jako Masaryk byl teda ten první prezident ne, třeba.
0: No, když sám řekl, že tady žádnou konkurenci ani nevidí, jo, tady žádná konkurence není, tak proto bude kandidovat, říkal.
1: Jo.
0: Já si myslím, že si tak s prominutím nasral do hnízda, že už bude se moc akorát tak uklonit a odejít do zákulisí, jo.
1: No.
0: Tady po těchto kauzách.
1: On pochopitelně fandí tomu spolku D, že jo.
0: Jasně.
1: On tam učurával z toho vystoupení toho Vetchýho, když Vetchý dostal tu cenu.
0: Jo, Alfreda Radoka, ne Alfreda Radoka, Arnošta Lustiga.
1: Jo, Arnošta Lustiga.
0: Chápeš to? Arnošta Lustiga, který byl vězněn v koncentračním táboře, protože byl žid a pan Vetchý podporuje banderovce na Ukrajině. A, jako, to je prostě úplně to je na chocholůška, jo, tady toto.
1: No tak, hele, to je těžký, jo. 19 000 autostop, to já nevím, Jardo. No, on tady vykřikoval, že oni jsou úplně čistý, ne, přeci. A dneska už soud nějak tak rozhodl. Tak pustíme si Jirku Paroubka, který má tady několik zásadních otázek, jo. Jiří Paroubek, předseda sociální demokracie České suverenity, Česká suverenita, tak má několik zásadních otázek. A ptá se správně. Proč by se neptal? Však od toho tu jsme. Já ho pustím na hlas.
4: V Praze na konci ledna byla projednávána mega lumpárna spojená se spolkem, který se nazývá Skupina D, a tento spolek byl vytvořen lidmi kolem herce Vetchého. Jeho jednou z tváří je také náčelník generálního štábu Řehka, který možná, že by měl trošku se schovat, a také podnikatel Verka. Ten vytvořil jinou aktivitu, jinou entitu, jakousi firmu FPV, která provádí vlastně nákup dronů pro Ukrajinu z těch peněz, které vybere spolek. Spolek vybral 260 milionů korun, 17 000 dronů pro Ukrajinu, které tam snad byly dodány, stálo 131 milionů korun, za tolik byly tedy nakoupeny. A teď se řeší, co vlastně se stalo s tím zbytkem peněz, tedy s těmi 129 miliony korunami. 78 milionů korun soud zajistil, zablokoval, no ale je potřeba provést celkové vyúčtování a předložit ho také veřejnosti, zejména těm důvěřivcům, kteří na tuto věc přispěli. U Městského soudu v Praze na konci ledna byla projednávána mega lumpárna.
1: A teď, slyšel jsi ve veřejnoprávní televizi nebo ve veřejnoprávním médiu Český rozhlas, slyšel jsi tady o té kauze, že to už rozhodl městský soud a že zadržel tyto finanční prostředky? Já ne teda.
0: Peťo, zkus si tipnout. Za A ano a za B ne.
1: Proč o takových věcech mlčí, člověče?
0: No, protože to není dostatečně důležitá zpráva o rozkrádání tady těchto peněz a není potřeba, aby se tomu zbytečně věnovala pozornost veřejnoprávního média, protože samozřejmě to nehodné, jo. Protože jsou důležitější témata, jako třeba zneužívat studentstvo, který má vymytý hlavy, aby podporovali tady ty koncesionářské poplatky, třeba, že? A medializovat to všude.
1: Ano.
0: No, měli by dostat přetržku po těch hubách plechových normálně. Takovou tou zemovou hadrovou přetržku, víš?
1: No ne, víš, co složitý je, že média, já jsem tady schválně dělal takový okýnko, média, jak na Slovensku, tak v České republice, pracují ale bezostyšně, natvrdo, okatě, viditelně, po všech lajnách, pracují pro opozici, čili pro liberálně levicový blázny, pro ty progresivce a pro tuhle tu svoloč a verbež. Tak
0: počkej, ale říkal jsi, no? Říkal jsi podle, po lejnách nebo lajnách?
1: No, ať si, já myslím, že platí obojí. Si,
0: jo.
1: Čili no. Intenzivně pracují pro tu opozici, zamlčují spoustu zpráv. A to není jenom o Ukrajině, o Hormuzu, to není o Ruské federaci, o BRICSu, co zamlčujou. Zamlčujou i v rámci interních kauz, tak zamlčujou, co se dá, jo. Čili je to hnus, je to odpad společnosti, celá ta novinářská banda. A mně se líbí, jak už s nima začíná Andrej Babiš nebo Robert Fico, jak už s nima osobně jako mluví, jo, jakože vy jste zveřejnil to a to, jo, vy jste řekl tak a tak, vy byste měl, hele, to se mně líbí, jak je rozebírá, jo. A to je totiž potřeba, aby s nima někdo takovýmhle způsobem jednal, a ne, aby prostě každý to nechával být, že no tak oni něco řekli a ono to není pravda. Ne, je potřeba je normálně natvrdocha stírat a činíte odpovědnými za to, co píšou, jo. Já tady se teďko trošku zorientuju, můžeš se k tomu vyjádřit, já tady najdu jeden příspěvek.
0: No, já s tím souhlasím, viděl jsem nějaký komentáře, nebo v podstatě jsem viděl, mně se vždycky líbí, jak Robert Fico na té tiskovce řekne, paní redaktorka, ještě raz vám to povím, ako to bolo, čo jste hovorili. Jo, prostě oni tam něco žblechtají a on vždycky jako vyzve, aby se k tomu teda ještě jednou jako vyjádřila, nebo ať přestane mlet nesmysly, nebo se mi vždycky líbí, že před půl rokem jste říkali, že jsme takový a takový, když jsme toto řekli, a teď, když se to děje, tak co? Co nám na to řeknete? Co? A teď vidíš, jak ti novináři jako sedí, čumí a neví, no, co mají říct.
1: Oni by rádi, aby se zapomnělo, že jo?
0: No, víš, jakože když vláda nebo v podstatě, ať už řeknu jako prostě oficiální vláda na Slovensku nebo v České republice, něco řekla, že to tak bylo, jo, to je to stejné, jak vlastně manipulovali s tím rozpočtem a už od začátku dělali zle, že ta česká vláda vlastně jako s tím rozpočtem nic jako nezvládne a tak dál, porušili zákon, do dneška za to nikdo vlastně nebyl odsouzený a tak dále.
1: No,
0: a tak
1: ne,
0: dále,
1: ale hlavně oni tu vinu začali valit i média, začali tu vinu valit na novou vládu, jo, jako kdyby ona za to byla zodpovědná.
0: Přesně, jako.
1: No tak přesně, pojďme tak, si to pustit. Jo.
5: Dobrý den, Zdislava Pokorná z Deňku N. Já jenom předně, než položím pár dotazů, tak jsem se tady chtěla zastat kolegy z novinek, protože vy na ně útočíte opakovaně a chtěla jsem jenom požádat, zda by to šlo bez těch osobních invektiv, protože dělají jenom svoji práci a
6: kladu. Pane redaktorko, vy o tom nic nevíte, tak se k tomu nevyjádřujte. Novinky manipulují a neustále lžou.
5: Nemáte na to důkazy,
6: ne, já s vámi o tom nebudu tady diskutovat.
5: Dobrý, tak já položím
6: bylo by dobré, dotaz. Vážené novinky, kdybyste vyzvali vašeho majitele, pana Lukačoviče, který optimalizoval daně a seznam zprávy, neplatil srážkovou daň, vyplatil si 6 miliard dividend, tudíž ušetřil 900 milionů, potom blahosklonně daroval 100 milionů na Ukrajinu. Teďka to přesunul do Švýcarska, kde taky není zrážková daň. A pozdravujte ho. A si přečte, jak vy manipulujete vaše titulky, jak manipulujete věci. Já bych tady mohl hodiny o tom mluvit. Jo? Budu mluvit, jak chci, paní Pokorná. Jo? Vy mi nebudete říkat, co já mám dělat a nemám.
0: Dobře jim dal.
1: Jo, dobře jim dal.
0: A teď si vem, jo, protože tady ještě jedna taková věc, jo. On tady vlastně pojmenoval i tu kauzu, o které jsme mluvili, o tom vlastně zdanění a nezdanění těch peněz z těch novinek, ale novinek a Seznamů. A já se nemůžu zbavit pocitu, že ta společnost Novinky, že pan Lukačovič byl tak geniální v roce 90, nebo kdy to bylo, že založil tady tu společnost a byl takový jako prorokem, že se mu tak dařilo skvěle v podnikání, že to tak jako vymyslel a vybudoval tady takovou mediální jako Seznam.cz a podobně a tady tyto věci, jako když se podíváš na ten jeho podnikatelský příběh, tak je to jako je to tak sladké, že se kazí zuby, jo. Takže si myslím, že za ním taky někdo musel stát a vodit ho za ručičku, jo. To bylo předem, jako, že to bylo předem všechno jako nachystaný, protože takový podnikatelský úspěchy neexistují vlastně, jo. Celký pohádky. To je to stejný, jak vlastně ten Elon Musk vlastně jako se posmíval tomu BID, jo, a BID to prostě vykopala za pomoci státní podpory, prostě úplně z nuly, jo, ale samozřejmě Elon Musk taky do toho nedal žádný kapitál, prostě bylo to skrz ty svoje, jako skrz ty emisní povolenky, jo, takže on obchodoval s cennýma papírama, aby prostě měl jako kapitál do firmy, tak dále, jo, a bla, bla, bla, a tak by se mohli pokračovat. Takže ale řekli to dobře, to musím říct.
1: Jo, tak to my si tady ještě něco pustíme. Jenom co to tady naladím, protože je určitě tak mrňavý, tyjo. A nemůžu tady uchytit ten začátek, jo. To prostě, wow. To zvětším třeba. Třeba to někde budete, jo. Vlastně nějaký malý ty šmejdy.
0: Taky šmejčka pro lidi.
1: No, takový. A já potřebuji se dostat na tu linku. Bych to dal od začátku, víš? A nemůžu.
0: Jo. No, někdy se to totiž tam blbě na začátku toho videa překlikne.
1: No, a ne, to nemám. Na začátek, tak dobře, zkusíme to.
6: Věci. Já bych tady mohl hodiny o tom mluvit.
1: No, jo. Teď mi tady ještě běží něco jiného. Musím zastavit. Tak ten jako malej tlak veřejnosti na to, aby se tady říkali věci správně, pak vede tady k tomu, jo, že to je takováhle žumpa, která vlastně neříká, vykresluje ten svět do naprosto jiných obrysů. Lidé potom jsou z toho zmatený, vůbec tomu nerozumějí, nechtějí tomu pak ani rozumět, protože vlastně to s logikou věci nemá nic společného. No je to hruza, hruza děs, tak to tady pokusím teďko naladit.
0: No to mě vždycky dokáže tento.
6: Chtěl bych se obrátit tady na pána z novinek. Chtěl bych vás poprosit, když už teda, vy jste číslo jedna lhaní, jo? Když teda píšete článek 14. ledna, Babiš gigafaktory na Karvinsku nechce, ale stát obří továrnu dal chystat. To už je třetí vylhaný článek. Tohle jsou novinky z 20. března 25. Umíte číst česky? Samsung stavbu gigafaktory v Česku odložil. Tak nelžete stále. Já chápu, že Seznam a novinky stále lžete o nás. Jo? Přestaňte lhát. Aspoň si uděláte monitoring. Aspoň ať ta paní, když to napíše, tak si přečtěte vlastní články. Sprostá lež, kterou vy stále živíte, tak už s tím přestaňte. A čtete vlastní články. Gigafactory Samsung odložil, Gigafactory se staví na Slovensku, protože minulá vláda sem nepřivedla ani jedného investora, ani jedného. No kdo by tady investoval? U také vlády, která zařídila nejvyšší ceny energií, zdanila firmy, zdanila všechny, no sem nepřijde nikdo, za nich nepřijde nikdo. Jo, takže bych byl strašně rád. No a tady je ten článek ze Seznam zprávy, který mě pobavil. Zbytečně nás napínali. Vláda nakonec předá kasu obstojné stavu. Si děláte srandu, ne? Takže byl bych rád, kdyby aspoň občas jste psali objektivní novinařinu. Jo, já vám za to děkuju. Chtěl bych se...
0: No jo, nechápeš, že jsou tak tupí, že vlastně jim to není jako hloupý, si myslí, že si ho neudělá na to rešerši, nebo že na to nemá lidi, že nemá mediální tým, který taky tyto věci prověřuje a že mu to chystá, aby měl nabití, jako, jo, jsou úplně vylízaní, jo, to prostě nechápu, jo.
1: To je ten zápal pro to škození, jo, ten je větší než cokoliv jinýho. Ta chuť, jakoby, poškozovat. Oni si totiž myslí, že lidi zapomínají. Prostě je to hodně informací, takže oni napíšou, že Babiš za to může, jo. Pak se ale ukáže, že vlastně viník je někde úplně jinde, to je ten opěvovaný pan profesor, který to podělal tady na všech frontách. Tady jako vylejzají věci, za který vlastně by se měl střelit do hlavy, anebo aspoň do nohy přímo do kolene. No. Aby teda aspoň nějakou oběť přines, jo. Ale tak co chceš od bezcharakterního šmejda, který už před rokem 89 tady držel tašku a když zakládali s Posseltem, když tady zakládali tu panevropskou unii, co od takového šmejda chceš, jakoby? To je no, vyhoněná to kariéra, tupec, který prostě odpad společnosti, který mu bylo dáno možnost nadělat škody až po okraj, protože to bylo v zájmu věci. Tak takovýhle lidi potom, potom se dostanou do vedení státu. To je říkali celou dobu, že to bude prostě s nima problém. A teď se to furt ukazuje. A to se ještě nic nerozmotalo, jo. Mm-hmm. To se ještě nerozmotala kampelička, nerozmotaly se ty miliardy na Ukrajinu, ještě se nerozmotala ta kauza, proč tekly přes banky, které vlastní nějaký Fiala z České republiky. Jestli jsou příbuzní, nejsou příbuzní, protože k tomu Fialovi se všechno ztratilo, k tomu, co má ty banky. Mm-hmm. Není nic dohledatelného. Jo, to je...
0: Sežral bez a neexistuje.
1: Jo, Karel Světnička tenkrát ho pochopitelně se snažil nějak v tom zorientovat a o něm nic není, jako. Přitom musel vystudovat, musí existovat diplomová práce, blablabla, jo, ale žádné nitky, to všecko, oni byli tak chytrý, že to zlikvidovali, aby nikdo nemohl říct, že přes Fialovic rodinu se financuje ukronacistická chunta v Kyjevě a rozkrádá se na veliko.
0: No. Bohužel. Stejně budou nějaký zálohy a tady ty data se někde budou a budou se dát podle mě.
1: Ale ono to vyplyne.
0: To vyplyne. Pravda se vždycky okáže, rozumíš?
1: Jo. Já tady mám bohužel v angličtině článek o tom, že jako petrodolar skončil, jo? Natvrdo.
0: A počkej, šmarja, počkej, tak já si musím ještě proměnit ty dolary, co mám v bance.
1: No, to si proměň.
0: To mě ani neříkej. Já si stranu, žádný dolary nemám. To jako...
1: No, já bych se díl, kdybys neměl. Ne, prostě, počkej, mimo jiné, jo, proč končí petrodolar? Petrodolar, to je dolar založený na obchodu s ropou. To bylo to, co v 71. roce nastolil Nixon, že prostě už to bude už to bude ta ropa a obchod s ropou, proto tam byly ty 50-letý smlouvy, že jo, který skončily, proto celý arabský svět obchodoval v dolaru, čímž ho opravdu krmil. To byla obluda a zrůda, kterou krmili hlavně ti obchodníci s ropou. To za prvý, za druhý. Tam to skončilo, že ta dohoda, čili Arabáši to vypověděli, respektive tu smlouvu neobnovili, takhle já bych správně řekl. Kadáfí, který musel zaplatit životem za to, že prosazoval myšlenku toho zlatého afrického dináru jako měny, za kterou by se minimálně, jako co se týká Libie, obchodovala ropa. To bylo vlastně už narušení toho petrodolarového světa. Jo? A teď tedy v novém pojetí, to je ta arabská smlouva, která v podstatě jakoby vypršela, ale nebyla obnovena. A pozor, v Hormuzu, kde se vozí obrovské množství ropy, tak za průplav jedna loď zaplatí až 2 miliony dolarů. Ale pozor, ne v dolarech, ale v juanech.
0: Jasně.
1: To je vlastně další rána do vazu tomu petrodolaru. Jasně. Protože to už je o tom, že se část těch dolarových věcí zase přesouvá do toho juanu, do toho světa BRICSu. Jo. Mm-hmm. Hodně zajímavý. No a teď se pomalu lehce přesouváme pochopitelně do toho hormuzského průplavu a do Iránu, protože hodně, a to jsem rád, že i hodně celebrit se vyslovuje a zastává se Iránu. Nevím, ty si pamatuješ nějakou kauzu za posledních 50 let, kdy Irán někoho ohrožoval, vyhrožoval někomu, napadl někoho?
0: Prosím tě, za 50 let ne, za 39 jo. A počkej, já si to...
1: Koho napadl Irán teda?
0: No, spíš tak jako trochu nikoho.
1: Proto se tě ptám.
0: No, zatím nikoho.
1: A můžeš mi říct, jestli třeba USA za posledních 50 let někoho napadli?
0: Prosím tě, za posledních 50 let svrhli 77 režimů. Nemluvím o napadení států, jo? 77 režimů svrhli. Takže je to 77-0. A to nemluvím o jako rozpínavosti Izraele a těm válkám, co tam vedli a podobně.
1: A teď si představ, že ten Irán je prý strašně nebezpečný, protože na to, aby mohl nikoho nenapadat, tak obohacuje ten uran, aby měl tu atomovou bombu, rozumíš?
0: No to
1: 80
0: jo,
1: let starou technologii, riskuje všechno ten Irán, jo, jenom proto, aby si to tam mohl obohacovat na tajňačku. Přitom všichni poradci, kteří tam byli, bezpečnostní, potvrdili, že oni to mají jenom pro nějaké lékařské a vědecké účely, že to vůbec nemají pro výrobu nebo zámysl nebo cokoliv připraveno jako výrobu atomové bomby. Jo.
0: No, ale je to úplně jedno, protože stejně mají podepsaný kontrakt na dalších 10 let, kdy budou s Rosatomem společně dělat 8 jaderných elektráren, na jednou se staví, jo, takže to jsou takový odborný lékařský pindy. Jo, takže za mě Irán, já si myslím, že fakt Iránu svět drží palce a všichni, kdo mají mezi ušíma mozek a nemají tam drátek, aby ty uši nevypadly z té hlavy, tak to jako ví, jak to je. Jo.
1: Všiml jsi, jak tady ještě v České republice, jak jsou všichni rozjitření tou Českou televizí a tou a tím rozhlasem, jako jo. Že teda teďko vlastně, jo, skončilo, ta svoboda slova skončila.
0: Jo, všichni, jaká svoboda slova. Ale
1: všichni jsou z toho úplně hotoví, jako jo. To je strašně jitří tohleto. No, a také je jitří ta parlamentní vyšetřovací komise Dozimetru. Ono je jitří, protože ta lumpenka várná pražská, ta banda chlípná, co se jenom válí, tak oni, prosím tě, mají obavu, protože oni, že tu demokracii pořád hlídají, tak oni mají obavu, že vlastně ta parlamentní vyšetřovací komise chce nahradit, jo, chce nahradit to vyšetřování, který vede justice, jo, a policie.
0: A tím by ho měli jako nahrazovat, když to je podle zákona?
1: No, protože to vyšetřují oni, že jako si dovolili.
0: Protože oni si dovolili, oni si dovolili vyšetřovat zločin, jo, vlastně, aha. To mě, já jsem na to úplně zapomněl, prosím tě.
1: No, jako, oni, víceméně, že ta parlamentní komise má na starosti to, aby nedocházelo nějakým způsobem k politickému manipulování. Dokonce v té vyšetřovací komisi budou zástupci i minulé vlády, ale oni mají strach o ty věci, jo, spojené s demokracií a s řádným vyšetřováním.
0: No teda, to, ne, to by se mělo ještě prošetřit ta komise, jako, víš,
1: no, když tam se začne šetřit něco jiného.
0: Přesně, no, to by se mělo, jo.
1: Já si myslím, že máš... Bych napsal dopis třeba, že bychom ho...
0: Otevřený dopis.
1: No já to, já to pošlu v zavřené obálce.
0: Tak to tak zavřený dopis. Musíš tam dát hodně lepidla, to nejde rozlepit.
1: Jo, asi tak. No, pojďme se podívat. Víme, že Abbas Araghchi navštívil Petrohrad, sešel se s Vladimírem Putinem, ta jeho delegace. Proč? Protože Američani odmítli přiletět vlastně na ta vyjednávání do Pákistánu.
0: Tak... Na to druhý kolo, myslíš?
1: No, na to druhý kolo. Prostě to Donald to zastavil, protože je to bezpředmětný, protože oni prostě neustoupí ze svých podmínek, že jo? Mhm. Ruská federace taky neustoupí ze svých podmínek, co se týká Ukrajiny. Takže jasně, proč by to dělali? Oni nejsou poraženi, oni nemusí kapitulovat. Tak pojďme se podívat na to setkání Vladimíra Putina a Araghchiho, protože už ten diplomatický jazyk, jo, je velice zajímavý.
0: Výrazně.
1: Jo.
7: Vážený pane ministře, drazí přátelé, dovolte mi, abych vás tentokrát srdečně přivítal v Petrohradu.
8: دوستان گرامی مایلم در ابتدار خدمت همه شما سلام عرض بکنم. خوش اومدیم این دفعه به شهر سن پترزبورگ.
9: Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана.
7: Rád bych zahájil náš rozhovor konstatováním, že jsem minulý týden obdržel zprávu od nejvyššího vůdce Íránu.
9: Chci poprosit vás předat samé nízké slova благодарности za to a potvrdit, že Rusie, tak jako Irán, namířena prodloužit naše strategické vztahy.
7: Chtěl bych vás požádat, abyste mu vyjádřil mou upřímnou vděčnost za ni a potvrdil, že Rusko, stejně jako Irán, má v úmyslu pokračovat v našich strategických vztazích.
9: Передайте, пожалуйста, верховному лидеру слова благодарности за это послание и пожелание всего самого доброго, здоровья и благополучия.
7: Vyjádřete prosím nejvyššímu vůdci mou vděčnost za toto poselství a mé přání zdraví a prosperity.
8: Mona Kesnamoim v Nís arzuje.

0: Popraní i naspět mír.
1: A samozřejmě upřímně doufáme, že s touto odvahou a touhou po nezávislosti íránský lid pod vedením nového vůdce překoná toto těžké období zkoušek a nastolí mír.
2: کشور شما از این چالش ها تحت ریاست مقام معظم رهبری جدید عبور بکنه.
0: Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете.
1: Z naší strany uděláme vše ve vašem zájmu, v zájmu všech národů regionu, abychom tohoto míru dosáhli co nejrychleji. Naše stanovisko dobře znáte.
2: گرفته شود و پاسخگوی منافع مردم دو کشورمون باشد، مردم تمام منطقه باشد و سور مستقر شود.
0: Добро пожаловать.
1: Vítejte.
2: خیلی خوش
3: آمدید. رئیس جمهور خیلی خوشحالم که یک بار دیگه جنابعالی رو در این بار در شهر زیبای سن پترزبورگ دیدار.
1: Vážený pane prezidente, jsem velmi, velmi rád, že se s vámi mohu setkat v tomto krásném městě Petrohradu.
3: پیام تسلیت جنابعالی برای شهادت رهبر شهید ایران تشکر میکنم، همینطور از پیام تبریک شما به مناسبت انتخاب مقام معظم.
1: Rád bych vám obzvláště poděkoval za slova soustrasti k mučednické smrti našeho zesnulého nejvyššího vůdce a také za okamžité zaslání slov blahopřání k zvolení nového vůdce.
0: Za to, že srazu odpravili slova pozdravení v связи s избранием нового лидера.
3: من حامل سلام های گرم مقام معظم رهبری و جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور برای جناب عالی هستم.
1: Nejvyšší vůdce, stejně jako náš prezident pan Pezeškian, mě požádali, abych vám vyjádřil jejich nejlepší přání.
3: از من خواسته شده که در این سفر یک بار دیگه اعلام بکنم که روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از نظر ما یک شراکت راهبردی هست و به همین شکل ادامه پیدا.
1: Během této návštěvy jsem byl požádán, abych potvrdil, že iránsko-ruské vztahy pro nás znamenají strategické partnerství na nejvyšší úrovni a budeme touto cestou i nadále jít.
3: Rávět Irán a Rusie به همان قوتی که بود ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه حتی با قدرت بیشتر و در گستردگی بیشتر.
1: Navzdory všemu, co se děje, se iránsko-ruské vztahy budou i nadále posilovat.
3: همطور که شما هم فرمودی دنیا الان متوجه شد که قدرت واقعی ایران رو در مقابله با بزرگترین با ارتش آمریکا و ملاحظه کردن و روشن شد که جمهوری اسلامی ایران یک نظام با ثبات مستحکم و با قدرت زیاد با اتکای به مردم خودش.
1: Jak jste správně poznamenal, celému světu se ukázalo, že íránský lid díky svému odporu a odvaze dokázal odolat americkým útokům a agresi a v tomto období vytrvá a vytrvá.
3: A همینطور مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران دوستانی داره مثل روسیه که در شرایط سخت در کنار ایران میمانند و از ایران حمایت میکنند. ما از مواضع شما و از حمایت شما بسیار
1: متشکرم. Také ukázalo, že Irán má přátele a spojence, jako je Ruská federace, kteří v těžkých časech stojí po jeho boku. Jsme vděční za váš silný a neochvějný postoj k podpoře Iránské islámské republiky. Rozhodl jsem se navštívit Ruskou federaci během své první zahraniční cesty od těchto událostí a podat vám zprávu o průběhu všech akcí, které se uskutečnily. Upřímně vám děkuji, že jste si našel čas na naše setkání.
4: Pokud je to teda, že bylo tam několik velice zajímavých momentů, respektive vyjádřených slovních obratů či pojmů, které bychom si měli asi trošku rozebrat, jo? Protože byť to bylo jako jenom přátelský úvod,

0: Seděl tam Vladimír Vladimirovič Putin, seděl tam Sergej Lavrov, pak tam byl ještě, myslím, předseda Dumy, to nevím, jestli jsem to dobře chytil, a tlumočník na straně ruské delegace. Na straně iránské delegace tak byl prosím Rákčí, pak tam byl tlumočník a byl tam, nevím, kdo ho doprovázel teďko, v tom někde v titulku to nikde nebylo, ale ještě někdo s ním v té delegaci. Takže byli v tomto složení a Jiří postřehl si moment strategické partnerství.
1: Ano, ano, postřehl.
0: Co se pod tím dá jakoby pochopit, strategické partnerství?
1: No, já tam vidím to strategické partnerství, vidím tam tu jednotu v rámci BRICSu, vidím tam, že to není jenom strategické partnerství s Ruskem, ale že to strategické partnerství Rusko, Čína, Indie, rozhodně v této fázi, a že je to i strategické partnerství na úrovni toho kontinentu nebo té oblasti s Egyptem, s Tureckem, který vlastně zvažuje vstup do BRICSu, a zároveň i s Irákem a i vlastně tou Libií, jo, a vlastně s tím arabským regionem jako takovým.
0: Já v tom ještě spatřuju, jak ty jsi to dobře popsal, já v tom ještě spatřuju mezi řádky to společné řešení americké agrese a izraelské. Vladimirovič tam řekl ještě jednou věc, že uděláme maximum, co je v našich silách, aby v tom regionu zavládl mír. Jinými slovy, to bylo o tom, že dáme vám plnou podporu a dáme vám vše, co jsme schopni vám dodat k tomu, aby tu situaci jste vyřešili ve váš prospěch a ve prospěch toho regionu. Čili bylo to příslib, bylo, a myslím si, že Arákčí přiletěl dohodnout pravděpodobně další postup, to znamená plán A, plán B a plán C. Plán A je pokračovat v tom postoji, které je, včetně těch navržených bodů a včetně blokování Hormuzu, kdy Britové a Američani by rádi tam udělali průlom, normálně tvrdý vojenský průlom toho Hormuzu. Načež Rusové vyslali, Západ říká tomu křižníku bojovýmu, a teď nevím, jestli Zlatá hvězda, nebo tak jak mu říkají, nevím, jestli to nečet. Je to postrach mezi námořníky, je to absolutní postrach, co se týká výkonnosti té lodě, výzbroje té lodě, je mnohem vyspělejší technologicky, než ty nejvyspělejší letadlové lodě americký. A dlouho, vlastně nějak jmenuje admirál nějak, tenhle ten bojový křižník, nebo jak bych ho nazval, se čekalo, kdy s ním Ruská federace jakoby vyrukuje, jo? Protože on byl stažen někdy v roce, teď nevím, abych se neustřelil, ale dejme tomu 20 let nebo 15 let o té lodi nikdo nevěděl, jo.
1: Jak se jmenuje? Křižník Zlatá?
0: No vlastně oni takhle, oni říkají Zlatá hvězda, Američani nebo tak nějak, a on se jmenuje admirál, oficiální název je admirál

0: Nikdo, jo. Vypadl mi ten název. Četl jsem o tom. No a ten článek byl hodně optimistický, ale to souvisí pravděpodobně s návštěvou toho Arákčího, kde pochopitelně za podpory ruských ponorek si myslím, že se chce zabránit tomu, aby si Britové a Američani ten průplav, jako kdyby se ho zmocnili, jo, fyzicky, vojensky. Takže možná, že tam bude svedena nějaká bitva, o které se asi moc nedozvíme z oficiálních zdrojů, tak uvidíme, co nám nabídnou zdroje jiné.
1: Je to
0: Našel jsi
1: prosím
0: to?
1: tě admirál Nachimov nebo
0: Jo,
1: Kuzněcov?
0: Nachimov.
1: Nachimov, jo.
0: Nachimov.
1: Bitevní křižník třídy Kirov, tento obrovský jaderný
0: V podstatě je
1: křižník.
0: neomezen, co se týká jakoby vzdálenosti, kam doplave, a je neomezen, co
1: No
0: se
1: má
0: týká střel.
1: jaderný pohon. Aha. Člověče? Člověče, ten Google mě nechce, abych se na něj dostal, Dacan.
0: Divné, viď?
1: Ne, to vůbec určitě.
0: To s tím
1: asi to
0: nesouvisí.
1: ten... Ne, to vůbec to. Jako abych si o tom něco přečtl. Já si to hodím sem. Oni
0: Takže
1: to
0: to
1: vůbec
0: je,
1: neblokujou.
0: to neblokujou, to samo.
1: Samo se to.
0: To samo se
1: Křižník,
0: to.
1: jestli to se... Ať máme, víš, aspoň nějaký data k tomu, protože on mi tady napsal jenom, že
0: Aha.
1: prochází, teďka prý prochází hloubkovou modernizací.
0: No tak to je starý článek. To už je
1: No
0: na
1: a to
0: moři
1: je...
0: a už míří k Hormuzu.
1: No to se dozvíme, že je v rekonstrukci a víš, jako nic oficiálního asi nemůže. Mám velmi dobré informace, tak se zvědavý, co mi tady...
0: Je v doku. Je
1: A dokonce,
0: rozebraný.
1: abys mohl využít tyto informace pro pořád hovory při víně. Vyjou u nás, je to v pasti.
0: Není to důležité. Podstatné je Nachimov. Mně vypadlo to slovo Nachimov, toto jméno. Takže admirál Nachimov. Pokud si někdo k tomu můžete najít, tak si najděte. Myslím, že to na Facebooku někde, že byste se někde asi možná chytli. Takže admirál Nachimov je postrachem a oni říkají, západní mariňáci říkají té lodi vítězná hvězda, nebo tak nějak. Jo? A opravdu z ní mají hrůzu. Aspoň ještě než ji přezbrojili, jo? Takže teď už je to prostě někde jinde. No, nechme tohle téma, jestli bude nebo nebude námořní bitva. A pojďme se podívat teda do Iránu, kde člověče, hele, to s tím určitě nesouvisí, jo. Ale po
1: Tím
0: zničení
1: počasí,
0: desítek
1: myslíš?
0: radarů USA a Izraele v regionu Iránem, v Iránu prší a prší. Za desetiletí tolik nepršelo. Klimatická válka proti Iránu, jak varoval bývalý iránský prezident Ahmadinejad, se ukázala být pravdivá. A teď mi řekni, proti komu ještě takhle bojujou klimatickým hnusem? Komu blokujou déšť, nebo komu diktujou zimu, místo aby se urodilo? Nezdá se ti, že to je genocida tohleto, třeba konkrétně?
1: To se mi nezdá, to je genocida. Ať se na to dívám, jak se na to dívám, tak je to je, přátelé, to mi vychází jako čistá genocida. No, teď si vím, kolik těch... No
0: Radarů.
1: totiž, napadá mě k tomu několik věcí, jo.
0: Co s
1: Máme
0: nima? Pojď,
1: nejsuší,
0: pojď, pojď, Jiří, pojď.
1: duben za XXX let, jo. Nepršalo, ani nepamatám, jo.
0: Na to mám
1: Bylo to fajn,
0: odpověď. Na to mám
1: protože jsme
0: odpověď.
1: betonovali. No.
0: Srážky byly přesunuty nad Írán.
1: Pravda.
0: Můžou za to i Rámci. Neměli,
1: jo. No my jsme totiž neměli takový vlnění v Evropě tady, tak to kluci to měli vyplývat na tom v Sinajském poloostrově, takže tady už je to přesunuto. No pokud se tam naplnili řeky, které tam roky netekly, tak zajímavý je, bylo by zajímavý vlastně promluvit s někým, kdo pamatuje, když ještě třeba v Iránu pršelo, jo, třeba s lidma, co mají 70-80 let, jo, co si to třeba pamatujou, protože oni vlastně z toho, z té oblasti udělali absolutně jako nehostinou
0: poušť,
1: vlastně poušť a snažili se je vlastně vyhladovět i tímto způsobem v podstatě, jo. Takže ty keci o tom, že tady neprobíhá jako informační válka, to víme. Biologická válka, to víme. Ale že tady probíhá klimatická válka, to máme teďka jasný jako důkaz, jo. Pokud zničili všechny ty základny a začalo z ničeho nic naraz pršet, tak mě řekni, co na těch základnách bylo, že to tak jako modulovalo to počasí.
0: Já ti řeknu, co tam bylo. Tam byly sudy s tou vodou a ta voda byla uzavřená v těch sudech, aby nemohla pršet. Oni se jenom vyzásobili dešťovkou.
1: Ta voda se vypařila, že jo? Oni tam měli velkou retenčku na každý té základně a ty to vlastně se vypařilo a ty to prší zpátky, že vlastně. Tak určitě.
0: Rozumíš, ale to jsou pozor. A teď, bude někdo na mezinárodní úrovni obviňovat to USA? Teď si představ, že ty Iránci si někdo spočítají, že kdyby oni je takhle nevysušili, tak oni mohli vyprodukovat tolik a tolik potravin, přebytky mohli prodat za tolik a za tolik, a protože museli potraviny nakupovat tak a tak draho, tak to budou reparace, které bude muset Amerika třeba zaplatit.
1: No,
0: a Izrael.
1: No, to jsou válečné reparace jak víno, jo? To jsou válečné reparace jak víno, to prostě je bez debat, naprosto bez debat, jo. Když si vezmeš, že prostě blokovali srážky třeba 40 let, jo, nebo kolik, já nevím, jo. Samozřejmě z oficiálních zdrojů se nedočteme, že jo, kolik těch základen tam bylo zničeno, jo, ale pokud tam bylo asi 20 nebo 30 základen a všechny měli harpy nějaký miniaturní, kterýma tam modulovali to počasí, a tam neprší. Já jsem si furt říkal, proč ti šejkové v Dubaji, protože několikrát se ke mně dostalo, že někdo byl v Dubaji, kde si cosi, nebo tam pracoval, nebo s někým mluvil a tak dál, že v Dubaji dělají šejci to, že dělají takový ten takzvaný cloud seeding, neboli zakládání toho dešťového mraku těma částicema rozprašování ve vzduchu, aby v té Dubaji trošku pršelo. Jo. A nebo aby tam pršelo na ty oblasti, kde něco pěstujou, aby tam nebyly úplně nedřeli bídu z nouzí. Jo. Ale teď si vem, že někdo vyřadí technické zařízení v okruhu stovek kilometrů a z ničeho nic tam začne pršet takovým stylem, že v řekách, kde nebyla ani kapka vody, tak tam teče normálně starý koryto.
0: Jsi tam?
1: Je to možné. Jo, já jsem klesl dramatický hlasem jenom.
0: Počkej, ale to s tím asi nesouvisí, ne? To se jenom tady zase spekulujeme, my tady rozvíjíme nějaké konspirační teorie.
1: No, já tam vidím teda úzký.
0: To, že najednou prší, neznamená, že to může Amerika.
1: No, já si myslím, že je přímo... No a teď
0: přímo souvisí.
1: Já si myslím, že to s tím velmi přímo souvisí, no. A teď si pojďme říct, kde všude blokujou ty srážky, když my máme nejsušší duben. A několikátý rok nám zmrzly meruňky. A tak dále, a tak dále, a tak dále. A v Evropě se děje to, že pořád se v krajině, a vlastně už 20 let se říká, nebude voda, nebude voda, není voda. Nikde není voda, v lese není voda, všude sucho, jo. Proč jsme měli mít radar v těch brdech,
0: A k čemu měl sloužit? Takhle,
1: a k čemu měl sloužit?
0: Na Haničce, na Haničce u Hradce je hodně zvláštní zařízení. A já jsem ti ukazoval fotku, co to dělá s mrakama okolo Hradce, jak se mraky točí dokola.
1: Jo.
0: No, pamatuješ, jak to dělá tu spirálu. Dneska jsme jeli s Lukášem, byli jsme pro lešení ráno a naharpovaný mraky. Naharpováno, ale těžce, jako, to vidíš, jak ta vata tam je taková.
1: Jo.
0: No, pak se divíme, že Lukášovi ani rajčata nedozrály v loni.
1: Mm-hmm.
0: Protože to je to, co říkám, že 14 dnů je teplo a pak přijde týden chladnej, všechno se usadí, začne se myslet ta příroda, že je podzim. Jo, pak je zase 14 dnů teplo, tak se to rozjede a zase se to zastaví. To je, ano, kde všude ta válka vlastně, kde řádí. A do toho politická, ideologická, o klimatických nesmyslech, jo. O tom, že CO2 a krávy nesmí prdět a já nevím, co všechno. Tyhle ty rádoby aktivisté. Jo?
1: No.
0: To je hruze děs.
1: No, to je prostě strašný, jo. A pak buď zemědělec a něco pěstuj, jo.
0: No, můžeš pěstovat. Pásneš si s Monsantem, dostaneš odolné plodiny, přešlechtěné, vyšlechtěné, GMO, dostaneš k tomu speciální hnojiva, protože jinak to nevyroste, musíš to stříkat různýma postříkama, jinak to nevyroste a neuzraje. Stane se z tebe výrobce chemikálií, a to nevadí, ne? Dostaneš dobře zaplaceno za to.
1: No dívej, takže já jsem si to tady vyjel, takže v Evropě je 30 plus stálých základen a je tady 80 až 90 tisíc amerických vojáků, kdy ve Stuttgartu je 35 tisíc, v Itálii je cca 12 tisíc, Velká Británie je 10 tisíc, Španělsko jsou dvě základny, Polsko, Vic, Poznaň, Last, Rivickovo, Rumunsko 3 základny, Bulharsko 3 základny, Turecko 2 základny, Řecko, Nizozemsko, Belgie, Island, Pobaltí, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Dánsko, Grónsko, Maďarsko a Chorvatsko, Slovinsko a Slovensko. A tam je nějaká jenom asi výcvikové centrum, jestli to chápu správně.
0: Mm-hmm.
1: Takže nejvíc je vlastně Ramstein, Německo, tam je letecký hub. Tady jsou ještě nějaké letecké huby. To znamená, je jich tady jako 30 plus. Teď si vem, kdyby aspoň polovina těch zařízení měla nějaký ten miniharp, jo. Tak si tady můžou dělat s počasím, co budou chtít, že?
0: De facto ano.
1: Jo. No a teď je otázka, kdybychom si položili jako mapu, no a teď je jako ovlivňují v Africe počasí, rozumíš, kde všude mají základny, kde všude ovlivňují počasí?
0: No, v té Africe taky si myslím, že to tam se snaží držet, aspoň v některých státech, protože v Africe je přeci přirozený, že nebude nic růst.
1: No, Afrika má obrovský potenciál, co se týká zemědělství, to ví.
0: Ale dokud se některé věci nezmění, tak to bude složitý. Dobře, Jiří, tak máme posledních 40 minut na celých.
1: Nemáš pocit, že nám to trochu utíká?
0: Ne, to běží úplně rovně, v pohodě. My bychom se mohli podívat na a odpovědět na otázku, kterou nám poslal posluchač. Teď mi vypadl, jestli to byl Pavel, teď nevím. Já jsem ti ho přeposlal, tu
1: Jo,
0: otázku.
1: viděl jsem, potěšil mě ten dotaz,
0: Že jo, já jsem si
1: rozhodně.
0: říkal, to tě
1: Ano.
0: určitě potěší, protože my teď,
1: Jo.
0: jak je tolik těch politických věcí, tak jsme trošku zanedbali tu investiční strategii a ono všechno se vším souvisí, jo. Já tady mám taky ještě jednu otázku, která přišla. Teď jak to porovnáme? Ta moje otázka je to dotaz od Lučka, ptá se, že mu přijde divný, že když se vlastně v Hormuzu dějou věci, které se dějou, ropa letí nahoru, tak proč ale zlato víceméně stagnuje? Takže to je další otázka, kterou máme. A tu otázku, kterou jsem ti přeposlal, tak ta byla o drahých kamenech. Jestli můžeme
1: Ano.
0: popovídat i o jiných investičních kamenech, než třeba o tanzanitech. Takže já si myslím, že bychom mohli udělat ty kameny a pak na závěr uděláme to zlato.
1: Jo, určitě, určitě. Já jsem tam chtěl ještě nacpat téma, že nebo Andrej Babiš byl v Kazachstánu a v Uzbekistánu, což jsou oba státy, jsou členové BRICS. Takže to jsem chtěl taky okomentovat. A zkusíme na konci, uvidíme. Jo.
0: Jo.
1: Kdybych se hodně rozvykládal, jo, tak mě zastav, prosím tě, jo.
0: No to nevím.
1: Mám přečíst ten dotaz, jenom tak vzevrubně,
0: Jo,
1: aby
0: klidně
1: jsme.
0: ho přečtu.
1: Jo, takže. Ahoj Petře, kdyby to šlo a zbyl by vám čas, tak jestli byste mohli alespoň pohovořit, pokud situace dovolí, že jste zmínili i jiné investiční kameny jako smaragd, rubín, safír. Kdyby člověku náhodou zbyly nějaké peníze, tak že by si mohl třeba takovýto kámen vybrat. To je velmi jako dobrá otázka, protože samozřejmě my spolupracujeme již s avizovanou společností ATT Investments a já si pravidelně dělám nějakou rešerši o tom, kdo má jaký kameny na trhu a jakýma kamenama se zabývá. A obecně prostě furt mi vychází, že to ATTčko má nejlepší, jednak má nejlepší kvalitu těch kamenů, co se týká investičních, a za mě i má nejlepší kvalitu těch šperkařských kamenů. Jo? To znamená i šperky. Vlastně ve šperkařských kamenech dostaneš jako ve špercích velmi krásný kameny, který potom ti budou dělat jako radost. Jo? A mají samozřejmě i hodnotu. Když se podíváme na to, o Tanzanitu jsme toho namluvili hodně, když se podívám na tu trojici Rubín, Safír, Smaragd, tak vlastně tato trojice historicky to jsou tři nejžádanější kameny na světě. Barevné kameny. Když pominu to, že máme tady nějaký diamant nebo barevné diamanty, tak těmto kamenům se říká takzvaná královská trojice, protože hodně tyto kameny byly využívány na královské klenoty historicky a tyto kameny se těží už. Každá literatura nebo každý zdroj uvádí nějak jinak, ale určitě se tyto kameny těží více než 2000 let obecně. Jo.
0: Já, promiň, já
1: Rubín,
0: bych jenom jednu
1: ano.
0: vsuvku. Víme, takhle pro posluchače, kteří, dejme tomu, od nás některé věci ještě neslyšeli, tak každý kámen si žije nějaký svůj příběh, svůj život. Jsou kameny, které se třeba nikdy nestaly investičníma a jsou kameny, které měly to štěstí, že se investičními staly. Co je od sebe rozlišuje, že některé kameny se vypracovaly až do pozice toho investičního kamene, je to, do jaké míry ta poptávka po těch kamenech a dejme tomu nabídka na tom trhu, jak hodně se rozvírají ty nůžky mezi nabídkou a poptávkou, co se týká právě té kvality, která může být jaksi považována za drahokamy a potom investiční kameny, je to, jestli ten kámen dlouhodobě je schopen udržet nárůst ceny. Jestli ta cena, dejme tomu, kontinuálně stoupá a už je to zažito, tak pokud ta poptávka po těch kamenech a to vlastně odrazem té poptávky, soustavné poptávky po těch kamenech, je vlastně neustálý růst ceny toho kamene, tak to pak vlastně zabezpečí, že ten kámen se vypracuje až do pozice investičního kamene. Ale pozor, jenom z celého toho výrobního sortimentu nebo toho těženého sortimentu investičními kameny jsou pouze ty kameny, které jsou absolutně čisté, bez jakýchkoliv inkluzí, mají kvalitu výbrusu, která je na jedničku, jsou krásně vyleštěné, tak jak mají být vyleštěné, mají původ, který není kriminální, nebo řeknu ze šedé ekonomiky. Mm-hmm. A jsou to kameny, které jsou certifikované a jsou se svým certifikátem neoddělitelně propojené. To jsou pak investiční kameny. Čili určitě existuje spousta kamenů, které jsou krásné, ale nestaly se investičníma. Protože ta poptávka po nich nebyla tak dynamická a tak stále neutuchající. Takže to je jenom na vysvětlenou, že ty kameny, které mají inkluzi, tak jsou kameny prostě šperkařské nebo ozdobné a ty kameny, které mají třeba jenom trochu horší výbrus, ale jsou bez inkluzí, tak mohou být v pozici drahokamů. A jenom ty nejkvalitnější kameny, třeba i v barevné škále, ta je také limitovaná, tak mohou být kameny zařazeny do té nejvyšší úrovně kvality a do té nejvyšší úrovně, která může v kamenech být, a to je investiční kámen. Tak to jenom takhle, aby jsme si ty základní parametry. Povídej, Jiří.
1: Jo, já bych tě jenom doplnil, máš pravdu, naprosto souhlasím, ty kameny si žijou ten svůj obchodní život a bylo to vždycky i o té vzácnosti toho kamene a o specifické barvě, sytosti a podobně, protože samozřejmě, když se budeme bavit o rubínu, safiru i smaragdu, tak těch nalezišť je na světě víc, není to jako u tanzanitu, že by to bylo prostě jenom jedno naleziště. Jo. Obecně tady ty kameny se vlastně těch patří do takzvané skupiny těch prémiových kamenů, drahokamů, protože historicky se dělili ty drahokamy na polodrahokamy a drahokamy. Dneska už se tomu tak neříká, ale prostě jsou to určitým způsobem, vždycky je jako změna názvosloví, nicméně kvalitní rubín, safír i smaragd se automaticky bere jako investiční kámen, protože tyto tři kameny jsou nejžádanější na světě. Proto když bychom je porovnali s tanzanitem, tak vlastně karátově jsou dražší, ale samozřejmě zase mají jednu takovou nevýhodu, že málo kdy, protože u tanzanitu dokážeme sehnat 10 karátů i více, u rubínu, safíru i smaragdu je to poměrně už vzácný nález, nebo velmi vzácný nález, jo, u těchto kamen.
0: Promiň, já bych k tomu dopověděl, v čem to je ta nevýhoda? Ta nevýhoda spočívá v tom, že u tanzanitu ta cena jednoho karátu se brutálně bude měnit směrem vzhůru, jakmile se vyhlásí dotěženo, což je otázka třeba 5 let. A čím víc karátů máte nakoupených, tak tím pochopitelně můžete zažít větší výnos, větší boom, když koupíte u toho kamene 1, 2, 3 karáty max, no tak brutální zdražení na jednom karátu při tom dotěžení, tak v podstatě vás to tolik, jak bych to řekl, tolik na tom nevyděláte. Jo? Čiže vy můžete nakoupit těch kamenů třeba spousta, ale malejch. Malé kameny, řeknu, mají všichni. Ale 10 karáty, 15 karáty, třeba u
1: tanzanitu, jsou velmi vzácné kameny. Koupit.
0: No, už dneska je vzácnost, jo. Ale pamatuješ si, když jsme začínali prodávat kameny, tak prostě 15-karátový, 10-karátový kameny, těch bylo hafo. Mm-hmm. Mraky. Jo. Dneska opravdu se na ně čeká, jo. Čili...
1: Dneska přes 100 karátů se vlastně skoro nedá sehnat, jo? Skoro je to nemožné, jo? No to souvisí s tím, že ta žíla vlastně mizí a vlastně už jako vlastně jako vlastně dochází ten přírodní materiál
0: k tomu těžení. Výtěžnost toho dolu klesá. No jo, ale pojďme obecnější k těm kamenům.
1: Jo.
0: Třeba ty rubíny, smaragdy můžete vidět na našich showroomech, i safíry, můžete se přijít podívat, jak na provedení ve Šperku, tak na provedení v investičním, takže to je pochopně můžete vidět a Jiří vám teď o nich ještě krásně popovídá.
1: Jo. Já to tady mám tak rozdělený, já vlastně nejhodnotější kámen obecně na světě, který probíhá a láme rekordy v aukcích, jsou rubíny. Rubíny jsou vlastně nejžádanější rubíny jsou z Myanmaru, což je v Barmě, anebo v Mozambiku, jo, což je v Africe. Bohužel lokálníma konfliktama a lokálníma různýma, nebo prostě dotěžuje se taky ten kámen a tak dále, jinak ty rubiny se samozřejmě těží na více místech, tak ty těžby vlastně dochází, jsou tam nějaký lokální konflikty, to znamená obecně produkce rubínu klesá a dneska je to tak, že ten rubín je tak drahý z toho Myanmaru, že si to jako může dovolit jenom málo kdo, velmi solventní a movitý klient. Jenom do šperku, nemluvím o investičním kamenu. Jo. By se si udělali představu, tak třeba 30-karátový kámen rubínu, který je absolutně čistý, tak se loni na burze na aukci, abych se vyjádřil správně, se prodal za nějakých 55 milionů dolarů. Jo. Takže ty kameny opravdu lámou obrovský rekordy. U rubínů...
0: To bylo, promiň?
1: Bylo to asi 30 karátů, něco okolo 30 karátů to bylo.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Tyto stejné ceny budou mít i tanzanity. Jo. Protože ten tanzanit je opravdu, jakmile se dotěží, tak půjde rapidně nahoru. U rubínu, safíru a smaragdu už nikdy nezažijeme tu cenu, že by prostě skokově skočil třeba desetinásobně v rámci jedné sezóny nahoru. To nezažijeme. Ale rubín, safír, smaragd je určitě doporučuji jako investici. Pokud nechcete tanzanit a chcete něco jiného, tak určitě rubín, safír, smaragd je skvělá volba. Takový nejdostupnější kámen je smaragd tohoto pohledu. A ještě se vrátím k tomu rubínu, tak ten rubín, my máme na showroomu rubíny z Tanzánie, což je třetí nejvzácnější naleziště na světě a jsou vlastně považovány za třetí nejlepší rubíny na světě. Obecně, kdybyste kupovali rubín, tak se domluvte buď s Peťou nebo se mnou a já bych vám k tomu povykládal potom z voka do voka víc. U rubínu je vždycky důležitý, když kupujete rubín, abyste se podívali na kvalitu toho kamene, ale podívali se i na tu karátovou velikost, protože u rubínu obrovským způsobem se mění cena potom při třeba prodeji, když ten kámen má do karátu a nebo nad karát. Vždycky je lepší mít 0,01 karátů než 0,98 karátů třeba, jo? Kde je tam vlastně velmi malý rozměr nebo velmi malý rozdíl v té velikosti kamene, ale potom je zásadní rozdíl při tom prodeji, jo? Takže ono rubíny se vlastně dělí nad podkarát a nad karát. Když je ten kámen větší, okolo 2 karátů, tak pak už samozřejmě je to krásný. Okolo 2 karátů už jsou krásné rubíny, jo. To určitě. Nějaké rubíny jsme měli na výstavě teďka vlastně v Olomouci na podzim zima, jak jsme měli tu výstavu a tam byly opravdu nádherné rubíny, jo. Dneska je to tak, že ty rubíny jsou drahé, že třeba ve Spojených státech málo kdy je seženete, protože jsou tak už pro ty prodejce drahý, že už vlastně nakupují kameny, které se rubínům podobají, jo, jako je třeba rubelit nebo červený safír a podobně. Takže rubín určitě doporučuji. Co se týká safíru, tak safíry ty máme ze Sri Lanky a to je kontakt přímo, vlastně vozíme to od člověka, který je rovnou majitelem dolů a ten produkuje primárně modré safíry, takové ty světle tmavě modré, ono se tomu říká buď to Royal Blue, anebo se tomu říká Cornflower Blue, nebo tak nějak se tomu říká, kdy vlastně je ta modř velmi nasycená. Ten kámen má takový hlubší tóninu, když byste se podívali na tanzanit, tak ten je modrofialový a ten safír modrý je velmi modrý. Jo, ten tam nemá tu fialovou složku. Jo, od toho se dá vlastně krásně odlišit. Kdybych to cenově porovnal ty safíry z té Srí Lanky, které jsou primárně modré, tak ty safíry vlastně, když bych vzal třeba tanzanit, který má 4,5 karátů, bude stát podobné peníze, co ten safír, který má 2 karáty nebo okolo 2 karátů. Jo. Ale to už je krásný investiční kámen, protože ty safíry v té přírodě nebývají tak veliké a safír třeba okolo 5, 6, 10 karátů už jsou velmi vzácné kameny. Jo, kor v nějaké čistotě. Ještě je taková zajímavost, že ten majitel toho dolu má nadstandardní vztahy s panem Zadákem a vlastně existuje tam domluva, že pokud někdo bude, protože ono, čím ty kameny jsou dražší, tak tím samozřejmě podvodníky láká je pajcovat a oni, aby si zachovali, ti producenti z těch dolů si zachovali kvalitu těch kamenů a neředili trh, tak dělají to, že vykupují od svých těch prodejců od firmy ATT napřímo ty kameny rovnou do toho dolu, protože nechcou ředit kvalitu a velmi si to hlídají. Jo, to znamená, tady je už vlastně v rámci těch safírů garantovaný odkup zpět. Jo. Takže nejenom, že ATT obecně garantuje výkup všech kamenů, které jsou řádně vlastně zkontrolovány, jsou řádně ocertifikovány a vykoupí vám je, tak tady ty safíry jdou rovnou, pokud by nastala situace, tak ty safíry jdou rovnou zase zpátky do toho dolu na tu Sri Lanku. Jo, se odkoupí. Jo, ten majitel dolu to odkoupí zpátky ty kameny. To znamená, tam je obrovská důvěra v tom dodavatelském řetězci a taky jde vidět, že i vlastně na úrovni Tanzanitu, myslím si, že do roka se bude dít úplně to stejný, protože ten trh, no prostě ti producenti těch kamenů si vlastně velmi ostře hlídají tu kvalitu těch kamenů poskytovaných. Jinak, safír obecně se vyskytuje ve spoustě barevných variantách. Chemicky je to vlastně korund, je to Al2O3 a má tvrdost 9, takže se velmi hodí do šperků. Proto vlastně rubín, safír a smaragd se hodně objevují ve špercích, protože jsou jedny z nejtvrdších drahokamů a zároveň vlastně barevně nejvhodnějších do těch šperků, proto je po nich taková obrovská poptávka. Ty safíry, protože vlastně dají se dostat tepelně upravené safíry a tepelně neupravené. U tepelně neupravených se vlastně ta barva nesaturuje tím tepelným zpracováním. To znamená, ty mají ještě mnohem větší cenu, ale pokud byste měli i tepelně upravený safír ve šperku, tak vůbec nemusíte zoufat, protože ten kámen sám o sobě prostě tyto 3 kameny pořád rostou na hodnotě, pořád, kontinuálně, pořád nahoru. Pokud se obecně safíry na Sri Lance si těží víc než 2000 let, jo, ta historie je tam třeba 3000 let, se tam těží tady ty drahokamy, jo. Indičtí maharádžové vlastně brali brali tyto kameny primárně ze Sri Lanky, anebo potom z oblasti Pančíru v Pakistánu a i brali i vlastně z Afghánistánu. Jo, ale ta nejbohatší oblast na safíry je vlastně Sri Lanka, částečně Indie a částečně Kašmír. A vlastně kašmírský, jak se říká, že vlastně svetr z Kašmíru je velmi vzácný, tak ty Sri Lanka, ty safíry ze Sri Lanky a z Kašmíru jsou vlastně nejvzácnější na světě. Jo. Pak jsou velmi oblíbené takzvané paparaja safíry. Ty jsem koupil svojí ženě. To jsou takové růžovo, on vypadá ráno jako rozbřesk a večer vypadá jako západ slunce. To jsou takové růžové safíry a ty jsou teda nádherné ve špercích. Jo. Takže pokud byste chtěli svojí ženě udělat radost, tak tady s těma safírama určitě uděláte velkou parádu. Jo, to mám jenom tak, mám to vyzkoušený sám na sobě. Jo. A to se týká, to znamená, safír za mě je primárně v té oblasti investiční je nejžádanější ten modrý, ten tmavě modrý, ta tmavě modrá sitá barva toho safíru. Takže to by byl ten safír. Samozřejmě má to spousta, dalo by se k tomu povykládat spoustu věcí. A mám tady poslední kámen smaragd. Smaragd jako takový se těží zase ve spoustě oblastí a obecně platí globálně ten narrativ nebo názor, že kolumbijské smaragdy jsou nejlepší a nejkvalitnější na světě. Ono to zároveň je a není pravda, protože ATT má zdroj smaragdů z Afghánistánu, z oblasti toho Pančíru. A zajímavostí je, že oblast toho Pančíru vlastně nikdy nebyla dobytá Talibanem a vládne tam nějaký klan, který vlastně ten Taliban vždy držel od toho a je to takové údolí vysoko v horách, okolo 3 až 4 tisíc metrů nad mořem a je tam taková uzavřená komunita, která ty smaragdy těží. Proč vlastně oni ty smaragdy totiž byly dlouho izolovány před světem, proto obecně se mluvilo o tom, že kolumbijské smaragdy jsou ty nejlepší a zároveň i nejdražší. Protože samozřejmě i rubíny, i safíry, i smaragdy najdete třeba v Africe. Je tam několik nalezišť, jo, kdy vlastně můžete ty najít v ne tak vysoké kvalitě a saturaci. Třeba v Rusku je taky naleziště smaragdů poměrně rozlehlé, ale není tam tak vysoká barevná saturace, jak u toho kolumbijského nebo u toho afgánského smaragdu. Spousta gemologů se domnívala, jako o těch kamenech se vědělo, ale oni tady třeba 35 let jako vůbec ty kameny nebyly. A až dorazili na ten trh, tak všichni gemologové odborníci byli šokovaní s tím, že to se normálně nikde nedočtete. To se dovíte až při večeři s gemologem, který vám tady tyto věci řekne, když budete pokládat zvídavé otázky. A tím, že ty kameny se dovezly do Evropy, tak se začalo mluvit o afgánských smaragdech, které jsou velmi kvalitní, co se týká kvality vůbec zpracování těch kamenů a vůbec kvality toho naleziště jako takového a výrazně konkurují a za mě vlastně jsou srovnatelné s těmi kolumbijskými, protože tady se vlastně jenom skloňuje kolumbijský smaragd a nikdo nebere v potaz ty afgánské, protože moc lidí se k tomu nedostane. Ale v ATTčku máme velké portfolio těch afgánských smaragdů a jsou teda nádherné. A vlastně i na smaragdy můžete mít dokonce i postupný, máme program jako jediný na světě, bych řekl, postupný nákup těch smaragdů. A to je program, kdy vlastně si nakupujete smaragdy za stávající cenu v horizontu 10 let a je to vlastně ta cílová částka je rozpočítána do těch 120 splátek a vy to splácíte penězi, který devalvují na hodnotě, ale zároveň vlastně splácíte tu hodnotu, která byla stanovena při tom nákupu. A ty smaragdy za těch 10 let rostou, rostou, rostou. Já jsem to počítal, vznikl mi tam nárůst nějakých prostě 421% u třech smaragdů, které byly do 250 tisíc. Smaragdů je specifická věc to, že u smaragdů jsou, protože smaragd, jako čistý smaragd bez inkluzí skoro neexistuje, nebo jsou samozřejmě i výjimky, ale u smaragdů se s inkluzemi počítá, ale jsou tam vždycky nějaké pravidla pro ty inkluze. A samozřejmě čím méně inkluzí, tím ten kámen stojí víc peněz. A smaragdy se dají kupovat od třeba 0,35 karátů až třeba po 2 až 3 karáty. Jo. Ve smaragdech máme obrovský portfolium a za mě je to lepší forma. Je to takový kámen, který můžete koupit dětem nebo můžete koupit vnoučatům. Jo. On v průběhu toho času 20-30 let udělá neskutečnou raketu. Jo. Byt se vám tak nezhodnotí, jak ty kameny. Jo. Protože ty kameny obecně, když se budeme bavit o rubínu, o safiru i smaragdu, tak ty kameny jsou extrémně nevolatilní, to znamená opravdu fakt jednou rostou na hodnotě a i ty kameny třeba v tom Afghánistánu se dobývají. My jsme viděli o tom prezentaci, kterou nám přednášel doktor Hanus, který je geolog a gemolog a zároveň spolupracuje s Puncovním úřadem České republiky, tak ten nám vlastně ukazoval, v jak těžkých podmínkách se dobývají ty smaragdy v tom Afghánistánu. Jednak nadmořská výška bez nějaké automatizace, všechno se kutá ručně s nějakým kahanem, jo, jak ve středověku podmínky, opravdu. Jo, jak dobývali v Kutné Hoře horníci stříbro, tak podobným způsobem dobývají ty smaragdy v tom Afghánistánu. Takže, ale je to nesmírně zajímavý příběh, už jenom vůbec to, že Taliban se nikdy do toho údolí nedostal a mají tam, a pro ně to funguje, ty smaragdy v podstatě jako platidlo. Oni s tím platí vlastně i navenek s tou ostatní komunitou v tom Afghánistánu a mají to jako nástroj na bankovní výměnu, vlastně bankovní transakci. Jo. U smaragdů v podstatě je stejné pravidlo, jak u toho rubínu. Vždycky je lepší mít ten kámen, který je třeba nad karát nebo jako nad půl karátu. Jo, vždycky je lepší, vlastně, když je třeba 0,54 než třeba 0,39 karátu. Jo. Platí to prostě o tom, že čím je větší, tak tím je lepší. Obecně vlastně, jak když sleduju ty statistiky nebo se dívám na ty informace ohledně těch kamenů, tak o afgánských kamenech není moc nikde napsaný, že do toho Afghánistánu nikdo nemá moc koule, když to tak řeknu, se vydat a zmapovat tu zásobu, takže tam se může stát, že prostě taky jednoho nedojdou a ty afgánské smaragdy jsou specifické svým složením, ale prostě technicky, nebo jak to mám říct, kvalitativně jsou srovnatelné s těmi kolumbijskými smaragdy. Takže za mě. A ještě je tam vlastně ta možnost toho postupného nákupu, což je za mě velmi elegantní řešení. Takže panu, nevím, kde to tady mám v tom e-mailu, panu Karlovi, předpokládám, jo, panu Karlovi, děkujem za dotaz.
0: No,
1: Bylo to podepsáno.
0: já bych říct do toho vnes takovou ještě pragmatickou věc. Takže Ze všech těch kamenů, který jsme se teď jako bavili, tak nejlevnější karátová cena je u tanzanitu.
1: Je to tak.
0: Je to z toho důvodu, že je nejmladší, to se týká,
1: Ano.
0: řeknu, objevení.
1: Ano, 67. rok.
0: A přesto za těch pár let ve srovnání s tisícovými lety nebo s tisíci letými tradicemi těch ostatních kamenů, tak i tak za pár let se probojoval mezi investiční kameny. To znamená, že ta jeho dynamika nárůstu ceny a oblíbenost a touha mít tanzanit na trhu je obrovská. Takže to, co ty kameny třeba zvládaly za stovky let, víme, že třeba ten smaragd se jako investičním tak stal se před 800 lety, když to takhle řekneme. Přesto se těží 2000 let, tuším, že jo. Když mě zpřesní. A
1: Je to tak.
0: ten Tanzanit tohleto stíhá, to, co ty kameny stíhaly za stovky let, tak on to stíhá za roky, za desítky let. To znamená, že ta jeho dynamika je neskutečně větší a vyšší než ta dynamika těch, a ten předpoklad té ceny je zase ještě umocněn tou dotěžbou, která už klepe na dveře. Takže říkají specialisté, že tanzanit je tisíckrát cennější investičně kámen než diamant. A to ještě nedávno diamanty byly pojem, jo? Když se většina lidí neznala nic, ale diamant znala. Takže to je něco, co může potkat člověka jedenkrát za život, ale spoustu generací před náma taková věc vůbec nepotkala, jo? S takovou věcí se nesetkali. Takže je to veliká, obrovská příležitost. Já
1: No,
0: jsem chtěl ještě
1: když mluvíš,
0: podotknout, no, do
1: jenom,
0: toho.
1: když o té vzácnosti jenom, jo, takže jsem chtěl jenom říct, že kdybychom se podívali na safír a rubín, tak ty jsou 400 až 500 krát vzácnější než diamant a smaragdy asi 300krát, jo, a tanzanit je 1000krát vzácnější. A navíc ještě tanzanit je třeba 700krát vzácnější než zlato. Jo, taky.
0: To
1: Takový zajímavý
0: je dobře,
1: údaj.
0: že jsi to teď tady zmínil, protože lidé se ptají, jestli zlato nebo tanzanit. Ono jak kdy, v jakým čase. Prostě zlato je nejzajímavější na konci toho ekonomického cyklu, kdy jede to svoje relí, jinak zlato je de facto nuda. Navíc u zlata máme cenotvorbu úplně jinak než u kamenů, vyjma diamantů. Zatímco kameny si žijou své obchodní příběhy a tyto příběhy stanovují, že ty kameny stojí čím dál tím víc. Neberu do toho diamant a řeknu proč. Protože diamant přestal žít svůj obchodní příběh. A ve chvíli, kdy diamant přestal žít svůj obchodní příběh, byla cena určována diamantovou burzou, tak ve své podstatě se ho zmocnili bankéři toho diamantu. Ostatní kameny žijou svůj obchodní příběh. Poptávka, nabídka. To zabezpečuje, že sice na konci toho cyklu nejsou tak utržený ze řetězu jako zlato, stříbro, čeho se dá spekulativně využít, ale když zlato a stříbro nedělají nic, tak kameny pořád rostou.
1: Je
0: A
1: to tak.
0: rostou tak, že pokrývají jako mnohonásobně dokáží pokrývat inflaci. To znamená, že vždycky vám tyto kameny vydělají víc, než kolik je inflace. To znamená, vždycky vám kámen vydělává. Jsou věci, které říká se, že vydělávají, nevydělávají. Třeba ve srovnání s inflací, tak byty nerostou, ceny bytů nerostou, ty se propadají, jo? Čili takhle, když se na to začneme dívat, tak musíme cítit, že ty kameny je něco, co je tady opravdu tisíce let odzkoušenou záležitostí. A jenom proto, že my jsme byli zblblí tím režimem, tak jak nás zblblí, tak všichni sázejí na nějaký bankovní produkty. Bankovní produkty

0: stejný jako zlato. Ale kombinace zlato s stříbrem a kameny na konci cyklu je velice zajímavý a investičně obrovsky zajímavá věc. A teď ještě řeknu k tomu, na co se tady dotazoval Luděk, proč zlato nevystřelilo zároveň s ropou. Protože momentálně dochází k obrovskému výprodeji těch potvrzenek, že si někdo nakoupil neexistující zlato. Jo, to je v rámci bankovnictví částečných rezerv. Kdo má 2 gramy fyzického zlata, může celkem prodat 100 gramů. A protože se s tím ještě navíc obchoduje, tak se to různě násobí. Takže teď momentálně probíhá to, že se snižují v uvozovkách zásoby neexistujícího zlata výprodejem. A ty výprodeje jsou tak velké, že ovlivňují, to jsou velké tranže, ovlivňují a tlačí na cenu zlata směrem dolů. Takže zlato sice neklesá, ale taky dramaticky neroste. Je to takový, jako že se tam vrtí, tu a tam šup nahoru, šup dolů, ale není to brutální růst. Ale pozor, to je jenom dočasná situace. Protože ve chvíli, kdy budou vyprodané ty zásoby toho zlata, které se zase vyspekulovaly na burzách přeprodáváním těch a různě obchodováním a vyobchodováváním a šplháním cen nahoru v té teoretické zóně u těch potvrzenek o neexistujícím zlatě, tak se stane jedna věc, že se oddělí cena fyzického kovu od té ceny papírových poukázek či ETF. O těch papírových poukázkách, ty už nebudou mít vliv na manipulaci s cenou zlata, pomlčka i stříbra. A v tu chvíli to zlato do sebe naabsorbuje všechny ty doposud prodávané unce, trojské unce neexistujícího kovu. Teď je to otázka, že se obchoduje neexistující kov, obchoduje se tak, že sráží nebo drží cenu fyzického kovu. Ale ve chvíli, kdy se vyprodá, sníží se jeho objem, tak to celé se v podstatě projeví v brutálním prudkém růstu ceny fyzického kovu. Toto je vývoj, který lze pozorovat při všech koncích těch ekonomických cyklů. Tohle pak zlato dělá. A strhává sebou pochopitelně i stříbro. Protože mezi tím, když to zlato pak začne prudce růst nahoru, tak už na něj lidé nedosáhnou. Investoři už ho nekupují, protože začnou ho vykupovat jenom bankéři za tisknuté peníze, respektive za peníze, které jsou na haldách, nemají uplatnění. Takže ta cena potom je vykryta tou fiat měnou. No a pochopitelně jaksi nezadanýma dolarama. A stříbro lidé začnou nakupovat hojně, což potom vyeskaluje tu cenu. Fakt jako to bude raketa nahoru. Takže to je důvod, proč to zlato je pasivní momentálně, nebo jeví se jako pasivní, ono není, jo, ale s ohledem na obchodované ceny se jeví pasivně. Jiří, chceš tomu něco dodat?
1: Ne, naprosto s tebou souhlasím, je to tak, jak říkáš, a jakmile se to urve, tak to si držte klobouky, to bude masakr.
0: Tak, my už musíme končit, Jiří, pojď se rozloučit.
1: No tak, já moc děkuji za pozornost, mějte krásný prodloužený víkend, opatrujte se a budeme se těšit zase příště a mějte se krásně, užívejte léta, jara nebo nějakého krásného počasí, co bude.
0: Ty jsi to ale řekl teda velmi, velmi, velmi stručně, krásně, za to tě musím pochválit, máš velkou pochvalu. Já tady teď momentálně hledám

písničky, které si zahrajeme. Tak to je všechno, opravdu, Jirka to řekl správně, vyčerpali jsme program a já zahraju písničku, abych mohl předat, protože už na vás čeká Helenka. Mějte se krásně, uslyšíme se opět zase zítra a potom v pondělí a tak dále, čili mějte dobrý poslech tady na Svobodném vysílači a užijte si první máj, mějte lásky čas, mějte se krásně. Jiří, děkuji ti. A společně s Jirkou se teď od mikrofonu učí jinak než Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: VK, Vítek i náš host jsou připraveni. Dobrý večer VK, dobrý večer Vítku, dobrý večer Luboši. A to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes? Jaké je první téma?
2: Ahoj Helenko, já nejprve pozdravím tebe a všechny naše posluchače, kteří se na nás jistě těšili stejně tak jako my na vás. Přejeme krásný páteční večer. Krásný i den, je teplo, začíná květen, pod rozkvetlou třešní jsme se jistě všichni políbili a o víkendu má být až 27 stupňů, takže nás čeká opravdu teplé počasí. A já věřím, že jste si našli v tomto počasí i chvilku, abyste si nás zapli jako každý páteční večer, případně i z reprízy nebo z archivu, a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce, i nejenom proto, že s námi je jako tradičně šéfredaktor Aeronet News pan VK, ale taky Luboš Volný, Lubomír Volný z serveru volnýblog.news. Já jsem minule chybně uváděl CZ, teď už říkám news. Sleduješ ten pokrok, jo, Luboši? A takže zdravím tentokrát i našeho exkluzivního hosta po asi zhruba 4 měsících, že Luboši? Ahoj.
3: Taky zdravím všechny přítomné ve studiu a všechny posluchače. Ahoj, ahoj, ahoj.
2: A zdravíme taky další news, tentokrát Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
4: Ahoj Vítko, ahoj Luboši, vás zdravím oba dva, respektive úplně všechny, protože samozřejmě nemůžu zapomenout na naše posluchače a taky čtenáře, takže já vám přeju krásný poslech, no a uvidíme, co si na nás Vítek připravil za témata.
2: To je takové, já to prásknu, to je takové, protože my jsme se samozřejmě z VK bavili před vysíláním, co bude za první téma, ale to je takové nahození útičky, jak se většinou dělá v médiích, jak ti hosti se tváří, že vlastně nevědí, o čem se bude bavit, a samozřejmě s těmi politiky, jak se většinou domluví vždycky před vysíláním, co se jich budou ptát dokonce i na otázky, aby náhodou nějakého politika nezaskočili s nějakou kauzou, on se potom tváří, aha, vy jste mě tady nachytal, ale já vám na to přesto odpovím. Nicméně, my jsme se samozřejmě tak trošku dohodli rámcově, jaká ta témata budou, samozřejmě budou reflektovat i články na Aeronetu, které byly v minulých dnech tento týden od pondělka zhruba. Nicméně začneme blížící se událostí a já se obrátím nejprve na našeho hosta Lubomíra Volného. Dnes máme sice 1. května, jak jsme zmínili, ale blíží se 8. květen, druhý státní svátek, ale to více než kdy jindy vyvolává toto datum kontroverze s poukazem na srocení, já tomu říkám sjezd, říkám tomu srocení, případně let sudeckých Němců v Brně a s tím spojené historické reminiscence. Myslíš, Luboši, abych to zkrátil, že se jedná o další startovní výstřel jakési vyhecované formy nacifikace? Ostatně vidíme to nyní ve fanatickém vyhrocení na všechno kolem Ruska, bolševismus a tak dál, musíme jít do války, do boje. Takže tento sudeto-německý sled právě v Česku je další fáze tohoto postupu, nebo jak na to nahlížíš, na celou tu situaci?
3: Tak já to sám za sebe vnímám tak, že prostě ty snahy sudeckých Němců o revizi Benešových dekretů nikdy neskončily a ve své podstatě asi nikdy tak úplně neskončí, dokud bude, řekněme, Německo existovat, a tyhle lidé se vždycky budou snažit o to nějakým způsobem zvrátit to spravedlivé rozhodnutí, které učinil prezident Beneš po válce, za mě naprosto spravedlivé, protože prostě Němci byli bezpečnostní hrozba pro tuto republiku, podporovali Adolfa Hitlera, masivně hlasovali pro sudetoněmecký Landsmannschaft v demokratických volbách, kde jsme jim umožnili hlasovat. Proto já také nesnáším přirovnávání třeba toho teďka kijevsko-ruského nebo banderovsko-ruského konfliktu k roku 1938, protože my jsme nebombardovali 8 let sudetské Němce, my jsme jim násilím nesvrhli jejich demokraticky zvoleného prezidenta a premiéra vládu. My jsme jim naopak umožňovali za první republiky svobodný politický projev. Dokonce prostě si mohli svoje zástupce volit do československého parlamentu tehdy. Takže tohle srovnání nesnáším. No a co se týká toho širšího kontextu, prostě ta Evropa směřuje jako k fašizaci, ne v současné době jako k nacifikaci v tom klasickém slova smyslu, to znamená vyhrocený třeba nacionalismus jednoho státu nebo jednoho národu, ale směřuje k takovému, řekněme, EU-náckovství, kdy se má vytvořit nějaký EU-národ, který se prostě zase bude povzbuzovat k jiné formě sluníčkového a duhového a multikulturního nacismu, ale určitě směřujeme prostě, nebo respektive já už si myslím, že žijeme v korporátně fašistické době, která se ještě tváří jako demokraturní, už se ani netváří úplně jako demokratická, ale lidé to berou ještě jako, že prostě aspoň existuje náznak jako té demokratury, že občas něco můžou dovolit říct. A směřujeme milovými kroky prostě ke společnosti, která bude ovládána jednou pravdou, absolutní digitalizací a všemi věcmi, které s tím souvisí. No a ten sjezd, jak to říkal, tureckých Němců, je prostě jenom pokračováním toho, co nikdy neskončilo. Jo? Tyhle síly vždycky budou usilovat o revizi tady těch věcí. K tomu si taky vytvořili v ODS své vlastní křídlo, třeba Petra Fialy, že? Protože to je sudeto německý manšuránský kandidát, kterému tyhle skupiny platili jeho politickou kariéru, jak v rámci ODS, tak potom v rámci celé České republiky, a nepochybuji o tom, že mají svoje příznivce a svoje agenty nasazené i v jiných stranách. Prostě takhle to za mě funguje. Ano, prostě ta společnost jako taková směřuje k totalitě, to je naprosto jakoby za mě teda nepopiratelné. A ten trend mě jakoby nepřekvapuje. Já spíš čekám, kdy natvrdo nám někdo oznámí, tak jako nám to teďka oznámil Pepa 107 Batman z Hradu, že prostě, jak se myslím taky psalo na Aeronetu, že česká otázka už je vyřešená, že se má prostě zrušit právo veta a česká otázka je tím pádem vyřešená, protože my už nebudeme mít do čeho mluvit. Jo? Takže tenhle trend je jako nastavený, ten trend je daný. Jedou v tom podle mě prakticky všichni, ať už patří do kterékoliv z těch skupin, o kterých třeba píše a mluví pan VK, protože ten cíl asi je jasný. Jo? Ta Evropa má zaniknout a má prostě tady vzniknout nějaká síla, úderná pěst proti Rusku, která to Rusko nějakým způsobem ovládne, tak, aby se mohlo pokračovat na Čínu. Takže asi tak, ať jsem krátký, aspoň trochu.
2: Jasně, my se obrátíme teď na pana VK. VK, Luboš tady zmínil ta křídla různá politická, ať se jedná o křesťanské demokraty, řekněme Ackermann Gemeinde, že, a nebo Saliger Gemeinde, co se samozřejmě zase sudečtí, řekněme, socialisté nebo sociální demokraté a tak dále. Potom tady připomněl turecké Němce, takové vtipná reminiscence o tom vlastně, že Německo za první světové války bylo spojené vlastně s Osmanskou říší, nebo ty dvě říše, že jo, které potom zanikly a které si potom Západ rozparceloval ta území, ať se jedná Irák, Kuwait, tady nebudeme zabíhat do těch podrobností, v podstatě o to taky šlo. Rozervání na kusy vlastně Francouzi, Britové a tehdy vzrůstající Američané, tak si vlastně rozpracovali celý Blízký východ, úplně překreslovali mapy a tak dál. Ale Sudetenpartei a volby, a k tomu se chci právě teď vrátit a na to bychom navázali, to si tady vůbec nezmiňuje právě, že sudečtí Němci já jsem tady vyjel přesně ten výsledek, 89,57% volili pro Němce, to znamená Adolfa Hitlera v roce 1938, když tady byly ty poslední svobodné volby, které Luboš zmínil. Proč se tato událost vůbec nepřipomíná, jako by úplně někdo vymazal z toho diskurzu?
4: No, to je samozřejmě důsledek toho, co teď probíhá po listopadu 2024, po dosazení Donalda Trumpa k moci, který rozbíjí systém Pax Americana, který držel obruče nad Evropou, které spoutávaly nacismus a veškerý poválečný revanšismus. Měl jsem o tom několik přednášek, já to jenom zopakuju. V systémech řízení existuje systém takzvaného mocenství. Každá moc si vytváří něco, co si můžete představit jako tlakovou nádobu. To je mocenství. Je to nějaké impérium, je to nějaká vláda, je to nějaká moc. A platí, že každá moc, která začne unikat, to znamená začne odcházet, začne vyklízet prostor, tak v té nádobě vzniká vákuum. A na základě jednoduchého fyzikálního principu platí, že každý uvolněný prostor, kde vzniká vákuum, je okamžitě zaplněno jiným mocenstvím. Přesně to vidíme v těchto dnech, v těchto měsících v Evropě. Tím, jak odcházejí Spojené státy, po druhé světové válce z Evropy začíná bujet po celé Evropě nacismus, revanšismus, fašismus. Refašizační a renacifikační procesy znovu probublávají na povrch a protékají a dostávají se skrze ty spoutané obruče, které spoutávaly Evropu po dobu 80 let od konce druhé světové války. Je to ten proces a je to ten nejnebezpečnější proces, kterého jsme se mohli dočkat. Paradoxně. Paradoxně proč? Spojené státy jsou největší bezpečnostní hrozbou, nebo původní systém Pax Americana, největším systémem takzvané oprese a útlaku po dobu 80 let od konce druhé světové války, ale paradoxně jejich odchod z Evropy bude znamenat nasunutí staré moci k mocenskému systému řízení nad Evropou. To znamená, neonacistické a neofašistické systémy řízení se dostávají zpátky k moci v celé Evropě. Sami všichni to vidíte na vlastní oči, slyšíte to na vlastní uši a jenom si třeba neumíte vysvětlit, kde se to bere. Je to kvůli hroucení systému Pax Americana, který držel Evropu, můžeme říkat západní, ale po roce 89 celou Evropu v obručích tak, aby se nemohl vrátit takový ten leitmotiv Velkoněmecké říše, leitmotiv Velkopolského impéria, leitmotiv Velké Hungárie, leitmotiv Franské říše. Všechny tyhle ty neonacistické a samozřejmě leitmotiv Velké Itálie, který dneska reprezentuje paní Meloni. To znamená, tohleto všechno teď začíná probublávat na povrch kvůli tomu, že systém mocenského řízení Pax Americana, který držel všechny tyhle ty evropské mocenské systémy spoutané, proto, ne pro naše dobro, zdůrazňuji, pozor, ne pro naše dobro, ale proto, aby nekonkurovali americkému neonacistickému řízení Pax Americana, protože Pax Americana je prosazování zájmu amerického národního prediktora v Evropě. A německý nacismus, italský fašismus, maďarské jejich národovecké teze, velkopolské teze, ty by jim takzvaně lezly do zelí. Proto celou dobu po druhé světové válce a po roce 89 automaticky východní Evropa, po rozpadu takzvaného východního bloku, tak od té chvíle, od té doby, kdy Američané začali odcházet ze svých silových strukturálních pozic v Evropě, od té doby začíná v celém tomhle prostoru obrovská nacifikace, renacifikace a takzvaný revizionismus spojený s mohutným obrovským revanšismem. A ten revanšismus uvidíme v květnu v Brnu. V Brně. Proč? Oni, to je zásadní, oni nepoužívají české názvy pro názvy českých a moravských měst. Sudeťáci používají původní německé názvy. Brn, to je pro ně. Brn, to není žádné Brno. Neexistuje. Nikdy žádné Brno neexistovalo pro ně. A to, proč za tímhletím, jak Luboš říkal, stojí Fiala, no samozřejmě, protože my víme o Fialovi, na něho jsou ty svodky z roku 90, 91, 92, když se tehdy jakožto elef, politický elef, účastnil těch jednání v Brně při jednání takzvané Pan Evropy, což byl projekt po rozpadu tady východního bloku projekt Otty von Habsburského, že to je ta knížka, kde právě ta úžasná fotografie, jak tam stojí na nádvoří toho brněnského paláce, teď si nemůžu vzpomenout na ten název, jak oni tam stojí vedle sebe. Stojí tam Bernd Posselt, stojí tam Otto von Habsburský, stojí tam pan Talíř z lidové strany KDU ČSL a ještě tam stojí jeden panáček a to je mladičký Petr Fiala, který drží aktovku v ruce, tašku. To je ta legendární fotografie. A to bylo tehdy, když Otto von Habsburský přijel tehdy do Brna a začal razit tu myšlenku pan Evropy, která nakonec se transformovala do Lisabonské smlouvy o prakticky 20 let později. To znamená, aby zanikaly takzvané, můžeme říkat, národní státní vlády, aby se veškerá moc začala přenášet na nějakou strukturu Evropy. Tehdy ještě Evropská unie neexistovala, existovalo jenom EHS, tak aby vznikla nějaká evropská struktura, na kterou jednotlivé státy přenesou veškeré své pravomoce, tak, aby bylo možné začít prosazovat systémy řízení takzvaných staroevropských elit poté, co Spojené státy budou vysáčkovány z Evropy. Je to proces, který vycházel od tehdejších evropských elit už od 90. let, které viděly velkou příležitost v tom, že Sovětský svaz byl poražen a tehdy naprosto chybně Otto von Habsburský očekával, že Spojené státy se stáhnou z Evropy, protože nepřítel na východě je poražen. A ona to nebyla pravda. On se v tom zmýlil. Proto tehdy ten projekt Pan Evropy byl urychlený a uspíšený, protože on to neodhadl. Spojené státy zůstaly v Evropě po pádu Sovětského svazu a ukotvili si unipolární systém Pax Americana, který existoval již předtím, ale jenom v rámci západní Evropy. Po demisi Sovětského svazu ten systém se rozprostřel po celé Evropě i po východní Evropě a de facto po celém světě až s výjimkou teda několika málo států. A to, co je třeba si uvědomit, je, že to, co tehdy uvažoval Otto von Habsburský v rámci takzvané Pan Evropy, tak dneska má realizovat myšlenka Spojených států evropských. A to právě to, co prosazuje tak vehementně ten rozvědčík, který sedí tam u vás na Hradě v Praze. On to nemá ze své hlavy. On je pouze mluvící huba, mluvící tlampač. Jo, má nohy, má ruce, mluví a říká, co mu posouvají jeho poradci a především těm poradcům zase ti, kteří jsou ještě nad nimi. To znamená různí sponzoři a různé systémové struktury, které do jednotlivých států posílají svoje předáky, aby tady byl jeden prezident, aby tady byl druhý premiér, aby dělali tohle a tohle. To znamená, ti poradci nejsou tím mástři, ti loutkovodiči, kteří vodí, ti zase mají zase jenom svoje instrukce. Proto to, co řekl teď před několika dny Petr Pavel, že jediná možnost pro Evropu jsou Spojené státy evropské, že nic jiného nepřipadá v úvahu a že když na to přijde, tak ten proces proběhne stejně tak jako tak s námi nebo bez nás, jak on řekl v tom projevu v Litomyšli před těmi diváky v tom lidovém domě. Tak to jenom znamená, že on je zpracovaný tím samým systémem jako Petr Fiala v roce 90, když přijel Otto von Habsburský a začal vykládat tyhle ty věci o pan Evropě. To znamená o federalizované Evropě, kde bude federální vláda evropská, která bude pro v úvozovkách dobro celého evropského lidu rozhodovat za celou Evropu. A kdo tam bude dosazený? No, podle původního plánu Američané odejdou z Evropy a k moci se dostanou ti, kteří řídili Evropu před koncem druhé světové války. To je celý. To je ten plán. A vidíte, on se realizuje. Američané odchází. Dneska Donald Trump oznámil, že chce tady odtud z Německa stáhnout 40% americké armády. obrovský skandál. Teď to řeší všechna média, teď úplně všichni šíli, možná jste to zaregistrovali, ten jeho návrh na stažení amerických vojsk, části amerických vojsk tady odtud. Co to znamená? No to znamená jenom to, co já tady říkám celou dobu, je to potvrzení mých slov, je to odchod Spojených států z Evropy po druhé světové válce. Je to uvolňování mocenského prostoru, který bude okamžitě zaplněn jiným mocenstvím. Jakým? Eurofašisty, euronacisty, degeneráty, lidmi, kteří nenávidí své národy, Evropčiky, všem tou největší chátrou, jakou si dokážeme představit. Samozřejmě v rámci blaha, v rámci dobra. A kdo bude mít jiný názor, ten bude umlčen. Na to mají nástroje. Před několika dny Evropská unie uveřejnila takzvané digitální ID, že aby to všichni používali, aby prý pro ochranu dětí. Ne, to není pro ochranu dětí. To je kvůli tomu, aby všichni ti, kteří se někde vyjadřují na sociálních sítích, aby byli identifikováni, který Karel tam řekl něco špatného, která Mařenka, která tam přišla, napsala něco špatného, závadného, aby věděli tenhle a tenhle ten řekl tohleto a tohleto. Tady už to funguje, že systém NetzG, že nenávist prostě na internetech, nenávist na sociálních sítích. Tohleto oni okopírovali do zákona DSA, který momentálně v poslanecké sněmovně tam u vás je připravovaný, že Markéta Šichtařová kvůli tomu utekla, ta složila mandát, když zjistila, že není vůle se postavit Evropské unii, že zákon na cenzuru internetu bude schválen v České republice, DSAčko, že jo. Co to je? No, je to ukotvování moci euronacistů a eurofašistů v Evropě poté, co v rámci mohutných revanchistických a revizionistických procesů se uchopí moci nad Evropou po mocenském odchodu Spojených států ze starého kontinentu, na čemž Donald Trump usilovně pracuje pod vedením Chabadu. To je celé. Takže já jsem to trošku protáhnul, bylo to hodně dlouhý. Já se Lubošovi omlouvám, že jsem mu takhle vzal spoustu času, protože on určitě k tomu také něco chce říct, něco dodat, takže já mu předám slovo trošku to asi protáhneme, ale takhle bylo třeba říct, takhle to bylo třeba vysvětlit, aby to lidé pochopili, takže já předávám slovo.
2: V pohodě, já myslím, že Luboš bude rád, že i když budeš mít Luboši čas s námi vydržet i v rámci třetí hodiny nebo víceméně druhé hodiny od 21. do 22. hodiny, kdy nám budou volat posluchači, tak lidi budou moct směrovat otázky i na tebe, takže my budeme rádi, když s námi zůstaneš i potom. Každopádně VK tady hovořil o takzvaných leitmotivech, kdy se navracejí systémy mocenského nastavení zhruba před stolety, tedy před druhou světovou válkou. Vidíš to podobně, abychom tu debatu posunuli trochu do současnosti, že ta historie je velmi důležitá, možná někdy i důležitější než ta samotná přítomnost, když nepochopíme minulost, jak se říká, že všichni to známe. Nicméně vidíš to podobně s odkazem na výsledek maďarských voleb a konec konců i čerstvě těch bulharských.
3: Počkej, já tady jenom dělám poznámky.
2: Takže... Já s tím si taky dělal poznámky, ano, přesně tak.
3: Maďarsko a Bulharsko.
2: Tak.
3: Já bych hrábl jako do historie trošku víc. Já jsem tady v tomhle takový, řekněme, a myslím, že se s panem VK tady v tomhle, když to naťukneme, tohle téma i zhodneme. Ve své podstatě lidé, nebo ty rodiny a mocenské skupiny, které drží moc, globálně po světě se aspoň v rámci toho západního světa nemění. Určitě jsme vyhubili jsme ty mocenské skupiny, které vládly v Jižní Americe, v Severní Americe, předtím, než tam přišli Evropané. Ty jsme vyhubili a nějakým způsobem jsme to tam obsadili, ale ty mocenské skupiny, které vládnou třeba tady u nás v Evropě, tak podle mě to jsou lidé, kteří jsou opravdu do značné míry pokrevně a minimálně obchodně zpřízněny po staletí. Jo. Teďka zase vyšel nějaký článek, jak je ve své podstatě Donald Trump z 15. kolene bratranec s anglickým králem, který teďka nechal muslimy, myslím, na Ramadánu, za Ramadánu prostě svačit v Windsorském paláci, se nepletu, a zároveň odmítl popřát křesťanům jako k Velikonocům v Anglii. A možná, že to dělá opravdu, protože je ve své podstatě rukojmím několika milionů džihadistů, kteří, když dostanou pokyn, tak asi ten Buckinghamský palác srovnají se zemí prostě. Ale takhle to vnímám já, a to, co se mění, jsou jenom způsoby, kterými tyhle skupiny lidí nám chtějí vládnout. Takže to je můj názor, jako takhle to vnímám. Jo? Vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem feudalismus, vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem kapitalismus, vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem částečnou demokracii. Občas nám museli uhnout, jo? Protože prostě ty podmínky byly takové, že nás potřebovali nás víc. Potřebovali nás, aby jsme jim tvořili ty armády, aby to fungovalo, tak nás nechali svobodně se nadechnout v rámci jednotlivých systémů, umožnili nám podnikat, cestovat a tak dále, naučili děti číst, psát a počítat, aby ty děti mohly potom pracovat v těch továrnách a tak dále a tak dále. A když už se jim to, přerůstalo přes hlavu, tak na nás vyzkoušeli občas nějaký nacismus, občas nějaký fašismus, občas nějaký komunismus. Ale to, že tihle lidé ve své podstatě jakoby opakují ty mocenské metody a postupy, akorát možná s jinými názvy a s jinými tvářemi, které nám předkládají, tak abychom neviděli, že to jsou pořád ti lidé ve své podstatě ti v tom pozadí, kteří nám tady jenom dosazují nějaké figurky, tak to je způsob, který ovládají, který umí, prostě mají k tomu neomezené zdroje, mají k tomu prostě psychologi, psychiatry, vědce. Ví, jak s námi manipulovat, ví, jak s námi, jak nás dostat tam, kam nás potřebují, a vždycky si akorát vyzkouší nějaký experiment na nějaké skupině lidí, jak budou reagovat. Já už třeba i teďka beru celou tu Trumpovu eskapádu jako okamžik, kdy oni taky věděli, že už je třeba tomu kotli trošku upustit, jako jo, vytvořit tam nějaké to vákuum a pustit tam třeba i tu náladu mocenskou jako lidovou, jo? Že vycítili potřebu, že třeba dát těm lidem zrovna nějakou naději a nechat je nadechnout, jako když se řeže závit, že? Prostě dvě otočky dopředu, jedna zpátky, vždycky se musí trošičku povolit. Takže
2: bylo krásně vidět třeba, že tě přerušil, se omlouvám, u Baracka Obamy, Yes We Can, to bylo naprosto davové šílenství, že taky lidé dali lidem naději, že něco se změní, a pak přišla finanční krize a jak to dopadlo a tak dál. Znamená, Yes We Can, to bylo takové průvodné heslo, že ano, přijde ta naděje.
3: Vždycky to dopadne stejně, vždycky, když dojde na lámání chleba. Teďka sleduju hodně těch youtuberů z Ameriky, kteří prostě podporovali Trumpa, Tucker Carlson a další, nevím, já teďka nevzpomenu, kteří prostě aktivně podporovali Trumpa, a teďka jsou úplně jakoby špatní z toho, že prostě podporovali člověka, který žene jakoby jejich zemi špatným směrem, nebezpečným, a ve své podstatě ubližuje celému světu. U nás teďka lidi vlastně zase si oddechli, protože si zvolili toho svého Andreje Babiše, protože na covidu už zapomněli, a Babiš, přestože ve své podstatě jede dál tu politiku takovou, jakou jela ta Fialová vláda, ve své podstatě se nic nezměnilo. I díky tomu nám hrozí ruské údery na firmy, které u nás vyrábějí prostě drony pro Ukrajinu, tak lidi mají pocit, že se něco změnilo, protože ta Ukrajina není v televizi a v novinách a na webu prostě od rána do večera teďka vyzdvihovaná, tak byla za toho Fialy, a občas se objeví i pravdivé informace o tom, jak ukrajinští vojáci nemají týdny a měsíce co jíst a pít, a že dochází k nějakým násilným odvodům a že se na Ukrajině krade. A teďka jsem četl nějaký článek dokonce na Army webu, nebo kde to bylo, že Evropa má zbraně na desetidenní válku, jako jo, nebo rakety na desetidenní válku s Ruskem. Mimochodem jsem narazil i na informaci, blahopřeji panu VK, protože na můj rozhlas.cz píšou, že českou dezinformační jedničkou je Aeronet, takže blahopřeju. Jako,
4: no, tak to je ocenění.
3: Přání pro pana VK. No a takže to já to teďka vnímám tak, že to jsou věci, které se řeší. V tomhle já třeba souhlasím s Davidem Icem, to jsou věci, které se řeší po staletí a možná po tisíciletí v nějakých vývojových liniích, kde ti lidé se postupně učili, jak ovládnout co nejefektivněji, co největší množství lidí. A pochopitelně ten rozvoj technologií jim v tom pomáhá a i když věřím tomu, že oni klasicky degenerují, jako vždycky degenerují ty mocenské skupiny, ve kterých potom už jde jako o přežití tím, že si udržujete tu moc a musíte likvidovat i svoje bývalé spojence a lidi, kteří pro vás pracovali a tak dále. To je nekompromisní, vždycky to tak bylo. Mě a bude, tak i když věřím tomu, že oni degenerují a debilizují sami, tak bohužel mají k dispozici takové zdroje, že pro ně pracují ti nejmocnější nebo ti nejchytřejší, nejvzdělanější a nejpoctivější lidé, kteří ani neví, že pro ně pracují, protože pracují na nějakém výzkumu, teďka třeba AI, ale já jsem spíš chtěl mluvit o psychologii, jo, a o psychiatrii, takže ti tisíce vědců po celém světě, aniž by to věděli, tak ve své podstatě pracují na budoucím zotročení svém i svých rodin a tak dále, protože poskytují neuvěřitelné množství dat těm lidem, kteří potom mají ty exekutivní zaměstnance a ty, kteří se chtějí dostat do toho vyššího kruhu a kteří se tam potom možná dostanou, když se osvědčí a tak dále, jako každá zločinecká organizace. Takže ta jejich možnost jakoby ovládat ty masy je teďka podle mě jakoby téměř dokonalá, jo? Protože oni už v těch lidech vyvolali takové pocity malosti a zbytečnosti a takové pocity strachu a studu, že většina lidí, i když absolutně nesouhlasí, věřím tomu, že absolutní většina lidí nesouhlasí s tím, kam směřujeme, tak nebude žádná spoura, nebude žádná revoluce, nebude vůbec nic, prostě lidi do toho mlýnku na maso prostě pojedou, budou se u toho radši dívat opravdu na ten mobil a tak dále, aby to neviděli, kam je to vede a přiznají si to až v okamžiku, kdy je třeba budou nahánět ukrajinští vojáci a ukrajinští policisté v řadách třeba policie České republiky u nás po ulicích tak jako nahánějí teďka prostě ty Ukrajince, kteří taky nesouhlasí s pokračováním války s Ruskem, nechtějí bojovat za Zelenského, nechtějí bojovat za Kyjev, nechtějí bojovat už ani za Ukrajinu jako takovou, nechtějí bojovat vůbec, chtějí jenom přežít. A po tisícovkách je tam loví jako zvěř, jo? Takže obávám se, nebo můj názor, nebo tak, jak to vnímám já teďka, je to, že opravdu tady se mění ty metody, ale ti lidé a ty zájmy jsou pořád stejné. A souhlasím s tím, co říká jako pan VK, protože to je nepopiratelný fakt, prostě v okamžiku, když v té mocenské struktuře vznikne kdekoliv, jakékoliv vákuum, tak se ho vždycky snaží někdo zaplnit. Jo? Ať už to je třeba na státní úrovni, že když prostě se uvolnila pozice v Africe, jo? Protože Američané a Evropská unie Afriku jenom ždímali, tak se tam objevilo nějaké vákuum, tak se tam objevili Rusové a Číňané, kteří začali té Africe jakoby pomáhat, takže tam získali nějaké pozice. Jo? Teďka vidíme útoky prostě Evropskou unii financovaných a vyzbrojovaných podle mého nejlepšího vědomí a svědomí muslimských teroristů, kteří se snažili o vojenský puč v Mali, který zmařili právě tamní jako ruské jednotky, protože ti maliští vojáci zase opouštěli své pozice a neby těch ruských jednotek, tak ten pokus o puč, který podle mě jako zosnovala Francie a Anglie s pomocí muslimských teroristů, kdyby se zdařil. Takže tohle 100% funguje. Spíš bychom možná mohli s panem VK rozebrat to, že já jako každý máme nějaké vnímání toho slova, co to je fašismus a co to je nacismus. Ten nacismus máme my všichni jakoby spojený s tím vyhroceným nacionalismem, který v té době ti stejní lidé na nás prostě zkoušeli jako metodu k tomu, aby nás ovládli. Jo? Nebo řekněme, Němci byli takovouhle největší třeba obětí a tam se to, jak jsme viděli i na těch výsledcích voleb od těch sudetských Němců, tak tam to dosáhlo 90%, jo. Tak to byl takový ten nacismus. Teďka, jako jak oni to vlastně budou dělat, když chtějí mít půlmilionovou armádu Němci a do té armády se jim nepřihlásí skoro žádní Němci. Ve své podstatě se podle mě tam budou hlásit hlavně ti, kteří k tomu dostanou příkaz od muslimského bratrstva, protože dostanou příkaz nastoupit Bundeswehru, aby prostě obsadili ty pozice, aby dostali co nejkvalitnější výzbroj, co nejkvalitnější výcvik a normálně jako ty mladé Němce k tomu, že mají být hrdí na Německo, nikdo dneska už nepřesvědčí, protože oni vyrůstají už jako třetí nebo čtvrtá generace v tom, že se mají stydět za to, že jsou Němci. Takže tam jim musí vnutit nějakou něco, co tu armádu oslabí, takže nějakou transgenderovou ideologii, nebo jim musí vnutit něco, co souvisí prostě tím liberálním progresivismem, asi jim slíbí, že ty tanky budou jezdit na baterie a nevím, jo, a jejich střelivo nebude produkovat žádné CO2 a tak dále, tak dále. Ale s čím souhlasím je, že se dá velice jednoduše v současné době třeba přiživit ten zatím zdravý, podle mě, maďarský nacionalismus a zdravý polský nacionalismus, když to vemete směrem k tomu, k té migrační krizi a ke snaze repopulizovat prostě původní evropské obyvatelstvo, tak tady to vnímám jako zdravé vlastenectví a národovědství, patriotismus i nacionalismus, jakoby do té role, kdy prostě ve prospěch vlastního národa jsem ochoten i použít násilí v jeho obraně a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě tam jsou ty prvky toho, že to jde okamžitě využít třeba k rusofobii, zvlášť v tom Polsku, kde ty konflikty mezi Polskem a jsou jakoby historické. V Maďarsku to je takové zajímavé, já už začínám pomaličku věřit teorii, že tam se opravdu sfalšovaly volby a že sfalšoval Orbán ve prospěch Maďara, protože už byl unavený po 16 letech jako premiér, věděl, že by to měl těžké, a tak si vybral svého nejdůvěryhodnějšího spolupracovníka ze své vlastní strany, poslal ho k opozici, za rok mu vytvořil maximální možnou nebo dokonalou výchozí pozici a ještě sfalšoval volby v jeho prospěch, protože ve své podstatě kromě toho, že Maďar chce přijmout euro, no dobře, tak Orbán byl zase vakcinační fanatik, že? Tak to prostě bylo, takže musí nějak sloužit těm globálním plánům. A kromě toho, že teďka jakoby rozjíždí takové ty prozatím jako zkušební balonky k tomu, aby rozvířil nějaké ty národnostní vášně mezi Slovenskem a Maďarském, tak ve své podstatě to, co prohlašuje a to, jak se chová a tak dále, asi nenechává ty liberály nebo ty progresivisty tak úplně jakoby v dobré náladě. Takže já ve své podstatě třeba, co se týká Maďarska, tak teďka jsem rozhodně spokojenější, než jsem byl, když jsem jako sledoval ten výsledek voleb, a říkal jsem si, právě teda jsem si říkal, to ten Orbán byl opravdu tak strašný, že najednou se proti němu otočila ústavní většina. Já vím, že ten maďarský volební systém je takový komplikovanější a že to neznamená, že se proti němu otočilo třeba 70% jakoby lidí, ale prostě ústavní většina voličů se proti němu najednou otočila. To opravdu, jako ti Maďaři se nechali tak poblbnout, anebo prostě jak je to přece takový skok, kdy tam není tam hladomor, jo, nebankrotují tam, já nevím, jo, 100 tisíce lidí a tak dále, to se tam neděje. Ale Orbán si to mohl spočítat, že lidi už jsou z něho unavení, on už je z toho unavený, možná, že bude kandidovat na předsedu Evropské komise nebo ne, to se objevují takové informace, dezinformace, člověk neví, co to je. Ale podle mě tohle bylo normálně domluvené předání moci, na které prostě ti liptardi v Evropě skočili a Orbán jim tam dohodil člověka, se kterým teda nebudou mít tak úplně na ružích ustláno, jak si myslel. No a Bulharsko, to už vezmu jenom krátce, prostě Bulharsko, Bulhaři mají historicky pozitivní vztah k Rusku, jsou to taky hodně solidní teda vlastenci a hodně solidní národovci a taky se vždycky pohybovali na hraně toho zdravého, nezdravého nacionalismu, takže tyhle státy není tak jednoduché prostě multikulturalizovat. A přesto bych se vrátil k tomu, co říkal pan VK, jo? Já s tím souhlasím a i to tak vnímám, jako, akorát já to vnímám spíš jako návrat toho jakoby fašismu, to znamená totalitní kombinace soukromého kapitálu a státu. Jo? To je, jako, já tomu říkám korporátní fašismus, já to tak nějak jakoby dobře zní, který má za úkol prostě ovládnout ty lidi jakýmkoliv možným způsobem, je úplně jedno jakým, jo, jestli tomu dají víc levicový, socialistický podtón a podtext, anebo se budou tvářit jako konzervativci, jo, nebo něco podobného. A ten nacionalismus, jako nacismus, jako, jak jste říkal, systémy řízení, jakože nacistický systém řízení, to chápu, to je úplně, jakoby, to je dané, to je ve své podstatě jedno, jestli to bude fašistický nebo nacistický systém řízení, prostě bude totalitní omezování svobody, jo, likvidace lidí, kteří nebudou s tím systémem souhlasit, zastrašování hlavně, jo, lidi prostě budou vědět, že nesmí vystrčit tu hlavu prostě, protože jim to někdo usekne a tak dále. Akorát, já jsem četl ten váš článek, kde jste vlastně popisoval, že teďka úkolem třeba i Maďara může být to, aby vyvolal právě ty národnostní třenice, možná i nějaký konflikt, a potom, aby se do toho ta Evropská unie vrhla s tím. Vidíte, my potřebujeme méně národních států, potřebujeme více centralizované Evropy, aby tady k těmhle jakoby nacionalistickým konfliktům mezi jednotlivými národy nedocházelo, což byla taková klasická vymývárna mozku pro to, proč má Evropa nebo Evropská unie vlastně zvyknout nebo vzniknout. Ale nedovedu si představit, jak to navlečou, jak to zkombinují s těmi státy, které už jsou fakt jakoby zdebilizované, jo, Francie. Francouz nesmí být etnický Francouz nesmí být hrdý na to, že je Francouz. Prostě nesmí. Jo? Anglie, etnický Angličan nesmí být hrdý na to, že je Angličan. Prostě nesmí. Němec, Švéd, Fin, Nor, prostě. Oni nesmí být hrdí na to, ti původní občané, nesmí být hrdí na to, že jsou příslušníky toho národa. Takže tam se bude muset vládnout nějakým jiným způsobem, než v těch státech právě jako je třeba Polsko, i to Slovensko, nebo to Maďarsko, nebo to Bulharsko, a dovolu si představit i to Rumunsko. Protože tam ti lidi ještě pořád si myslí, že mají právo na to být hrdí, že jsou příslušníky toho národa. Jo? Jako když se nějaký
2: Tak teď nám to nějakým způsobem vypadlo.
1: Vypadlo.
2: Luboš se připojí, ale já myslím, že možná ten míč, který VK na tebe poslal, tak bys na to mohl odpovědět, jak tohle tady docílí. V rámci toho, protože on stavil do protikladu ty různé patriotismy na západě, že vlastně nemůžou být patrioti, na střední východní Evropě můžou a jsou na to.
4: Protože o zbytek, jednoduché, o zbytek Evropy se nehraje, protože zbytek Evropy je hotový. Včetně tady Německa. Zbytek Evropy je hotový. Hraje se pouze o země skupiny V4, ve kterých je třeba provést destrukční procesy, destabilizovat etnické, takzvané etnické otázky. A je to proces, který pomáhají vyvolávat samotní politici. Podívejte se na Petra Pavla. On přijede do Litomyšle. On si tam sedne do toho společenského sálu a on je schopný říct, že Evropa nemá jinou budoucnost nebo nemá v podstatě jinou šanci nějak jako přežít a fungovat, než jsou Spojené státy evropské. A ještě k tomu dodá, že ten proces transformace Evropy do Spojených států evropských proběhne s námi nebo bez nás. Že je to dané. Nedá se tomu vyhnout, je to dané. A když tohle to někdo říká, že je to dané, tak to znamená, že už ví, že ty procesy jsou připraveny, jsou nachystány, o nich rozhodnuto budou realizovány, nelze jim zabránit. Jinak tyhle ty marionety dosazené k moci, tyhle ty loutky to jinak neříkají. Protože už mají od svých pánů, mají zkrátka vedení a vědí, že ten proces je tady tím způsobem nastavený. Proto já vím, že Luboš četl ten můj článek, já jsem za to velice rád, ale tam jsem to, myslím, zmiňoval, čeho se to týká. Týká se to zemí střední Evropy, právě jako je Maďarsko, jako je Polsko, Česká republika, Slovensko. To znamená vyvolat Benešovy dekrety, destabilizovat etnické otázky. Proto přijedou Sudeťáci do Brna. To je součást destabilizace české společnosti. Je to jednoduchý konceptuální nástroj. Chcete vyvolat etnické třenice, destabilizovat společnost, no tak vyvoláte duchy minulosti. Přivezete Sudeťáky do Kounicových kolejí v Brně, kde nacisté popravovali české lidi a moravské lidi a české a moravské vlastence. Chápete? Budou tam klást někde nějaké květiny nebo něco tam budou, prostě tohle to chápete, ale to je... Znovu je třeba říct, co ještě zaznělo na začátku našeho pořadu při tom povídání úvodním, že přece zpochybňování Benešových dekretů nelze připustit, protože od nich rozhodl prezident Beneš a tak dále. Tady jenom bych jednu historickou vsuvku o dekretech, které podepisoval doktor Edvard Beneš, tak o nich nerozhodl prezident Beneš, o nich rozhodla postupimská dohoda. V postupimi vítězné mocnosti rozhodli o tom, že z Československa budou odsunuty všechny národnosti, pozor, nejenom německá národnost, všechny národnosti, které se podílely na okupaci a které se podílely na vyhlazování obyvatelstva a které podporovaly nacismus Adolfa Hitlera. A týkal se ten odsun, se týkal Němců, týkal se Maďarů, týkal se Poláků a týkal se Rakušanů. To znamená, nebyly to jenom Němci, čistě jenom Němci. Ten odsun se týkal čtyř národností. A proto je zvláštní a je to nebezpečné, že dnes se vyvolávají tyhle ty reminiscence minulosti, to znamená zvou se do Brnu, že jo, sudečtí Němci, aby tam, aby tam jenom tak přijeli třeba se podívat, ale aby v tom Brnu si udělali svůj výroční 670. sjezd. A aby tam po dobu těch 5 dnů, nebo teď se omlouvám, nevím, kolik přesně dnů to je, ty sudety německé dny, myslím 5 dní, že to je, nebo 7 dokonce, aby prostě po tuhletu dobu probíhaly v Brnu sudeto německé dny. Chápete? Tím je to dané. To znamená vyvolávání duchů minulosti, snaha otevírání Benešových dekretů, to samé, co říkal Petr Maďar, to znamená otevírat tyhle ty otázky, má jeden jediný úkol, rozvrátit stabilitu střední Evropy, minimálně těch čtyřech zemí v Evropě. To je ten hlavní cíl. O zbytek Evropy se nehraje. Vůbec ne. Zbytek Evropy je hotový, je vyřízený, je zgleichschaltovaný. Takže takhle bych na to reagoval. No a já předám slovo a jestli už Luboš je zpátky, tak bychom se pustili do dalšího téma.
2: Ano, zaznamenali jsme, Luboši, jenom potvrzení, jsi tady, já jsem znamenal, že jsi přišel.
3: Já jsem tady, ale vůbec, abych pravdu řekl, nevím, kdy jsem vypadl, protože jsem se strašně rozkecal, tak vůbec nevím, dokdy jste mě slyšeli.
2: To je podle mě, jste slyšeli téměř dokonce, jak jsi hovořil právě o Bulharsku a o těch reminiscencích, co se týče patriotismu, různého typu charakteru a tak dále. Všechno jsme slyšeli téměř až do konce. Jo, takže to bylo i v pohodě v rámci té psychologie. Ale v rámci toho dalšího tématu možná, pokud na to budeš chtít samozřejmě reagovat, pokud ne, tak pustíme se do dalšího tématu. Mě právě tady napadlo, jak VK hovořil o Markétě Šichtařové, která ukončila svůj mandát, postoupila ho někomu jinému, já vůbec nevím, kdo místo ní je, já to tak nesleduju, možná vy to budete vědět, buď ty VK nebo ty Luboši. Nicméně to není tak důležité. Důležité je, že ona složila svůj mandát. Do dovedeš, Luboši, nějakým způsobem identifikovat ty důvody, pokud ona se třeba i vyjádřila, já nevím, říkám, opravdu to nesleduju, ale my jsme se právě tady bavili o vzdoru v rámci nasunování agendy z Bruselu, z Evropské unie, kterým vlastně ona vytýčila určité mantinely, které nebylo možné udržet z jejího pohledu a proto právě rezignovala na tu svou funkci. Myslíš, že to byl ten pravý důvod, nebo co hrálo roli v tom jejím odstoupení z té funkce, z toho jejího mandátu?
3: No, já to opravdu nevím a nemám ani žádné zákulisní informace. S paní Šichtářovou jsem se bohužel nikdy v životě nepotkal, ani jsem s ní nekomunikoval, takže opravdu nevím, jaké jsou ty její důvody. Já můžu jenom říct, že tohle gesto udělalo jako velmi pozitivní dojem a jediné, co můžu jako já říct, jak to můžu vnímat, je to, že si paní Šichtářová si uvědomila zbytečnost svého konání a možná i to, že kdyby chtěla něco opravdu změnit, tak by se musela pustit do boje s absolutní většinou, tak z 90% národovecké vlastenecké scény a že by se jí ve své podstatě 100% stalo to, co se stalo třeba mě s Marianem.
2: No, jo, že to je taky důvod, proč jsem se tě na to ptal, právě protože jsi máš aktivní zkušenost s tímto bojem, tak to je právě i to, že jestli ty jsi neměl třeba i v rámci svého mandátu nutkání tu svou funkci složit právě z toho titulu, že vlastně musíš bojovat s... bohužel s velkým množstvím i lidí na alternativní scéně a tak dál a tak dál. Je prostě tam ta deziluze hraje dost významnou roli, si myslím.
3: Já jsem vlastně takový zapšklý chachár, jo, takže prostě

0: Jo, ale pozor, to jsou jenom čistě moje spekulace. Jo? Já to říkám jenom na základě toho, že na mě to udělalo velmi pozitivní dojem, to, že bez jakéhokoliv nikoho neobvinovala, nic žádné, aspoň já jsem si ničeho nevšiml, prostě učinila nějaké rozhodnutí, které by 99% jako lidí, kteří vstoupili aktivně do politiky, neudělalo, jo, z jakýchkoliv důvodů. A neudělal jsem ho ani já s Marianem a s Ivou. Takže já, jako za mě získala v tomhle, ode mě získala velký respekt, kdo u mě ztratil, byl pan Ondráček ze Svobodných, který se připojil k té štvanici z SPD, a kteří útočili společně na paní Šichtářovou, že v tom parlamentu dostatečně nepracuje, což já jako bývalý poslanec prostě tady zase klidně na ty svoje kolegy prásknu. Tam z 80% času, opravdu někdy z 90% času, nemusíte vůbec být, nemusíte vůbec nic dělat, nemusíte ani mačkat knoflík, protože se hlasuje o nesmyslech. Ve své podstatě jediné, co je vždycky důležité, jsou pozměňovací návrhy a finální znění nějakého zákona. Jinak to je všechno jenom šaškárna a je to jenom prostě divadlo pro lidi. Poslanec, já nevím, jo, třeba poslanec za SPD, který měl největší účast při jednání sněmovny, největší hlasování, vysoko přes 90%, byl pan Rozner, jo, který prostě jinak asi víme, jaký měl jakoby přínos pro obecně tu politickou situaci, ale vy buď to můžete dělat, tu práci, kterou od vás lidé skutečně očekávají, to znamená, že si můžete zjišťovat informace, můžete pracovat na nějakých návrzích, můžete komunikovat s lidma, tak, aby to mělo smysl do budoucna, můžete hlavně vyhledávat ty informace, ke kterým se lidé jinak nedostanou, a můžete si občas odskočit na nějaké hlasování, ale jinak ta práce toho poslance je neuvěřitelně prostě frustrující, nudná a nezajímavá, jo, přímo v té sněmovně. To je prostě, je to jedna velká šaškárna, tam jde o to si něco říct na mikrofon, natočit se u toho na video, hodit to prostě někam na nějaký TikTok, nebo na nějaký YouTube, nebo Facebook a tak dále, a vůbec nejde o tu reálnou politiku. A já prostě, pokud je člověk normální, a ještě k tomu má nějaký svůj osobní život a má nějakou svou osobní kariéru, která na té politice nezávisí, což paní Šichtářová má kariéru, která na té politice nezávisí, tak si dřív nebo později položí otázku, jestli mu to jakoby stojí za to, jo? Protože taky 80-90% poslanců alkoholiků nebo závislých na nějakých chemikách a tak dále. Jo? Takže, to je prostě realita, jo?
1: Ano.
2: Jo, to byla taková kauza, kdy tam ty uklizečky našly ve stocích snad nevím, nějaké stimulující látky, hodně Viagry a podobného typu, ale samozřejmě právě i na záchodech zbytky, já nevím, kokainu nebo něco podobného.
0: Myslím, že by tam udělali takové ty stěry, jak se občas dělají s kanalizací. Jo, by se tam udělali nějaké stěry z toho kanálu, co vyteká ze sněmovny, tak by tam našli. Tam se to prostě opravdu nedá úplně přežít bez toho, aby si člověk nějakým způsobem pomohl, protože prostě tam na vás dopadne i ta obrovská, když něco chcete dělat, tak na vás dopadne ta obrovská frustrace z toho, že prostě neuděláte nic, jo? Neděláte vůbec nic. A v okamžiku, kdy tam něco chcete začít dělat, tak v první řadě narazíte na svoje stranické kolegy. Já si myslím, že to funguje napříč těma partajema, protože tam jsou lidé, kteří prostě, pokud se dostanete do nějaké takové politické funkce, už to nebudu moc rozvádět, tak ve své podstatě vy buď to přijmete první pravidlo politiky, nebo ho nepřijmete. Když ho nepřijmete, tak tím pádem to první pravidlo politiky nebude fungovat. A tak jako klub rváčů měl pravidlo, že neexistuje žádný klub rváčů, tak prostě politik má jeden jediný volební program. Být znovu zvolen. Jo? Tam neexistuje žádný jiný volební program, který se říká lidem. A druhý jediný volební program, který musí prosazovat, je prosazovat zájmy svých sponzorů. Těch, kteří mě do té těch, kteří mě v té funkci udrží, bez kterých bych já se do té funkce nedostal, takže třeba teďka u motoristů, prostě motoristé musí

0: prosazovat zájmy pana Chlada, protože kdyby za nimi nestal pan Chlad, tak oni by se do té sněmovny nikdy nedostali. No? Ale Úsvit, když si měl zase prostě pana Hrdličku, kmotra z ODS, který prostě vytvořil Úsvit demokracie, s tou jemu Okamurou, a ti museli zase dělat věci, které panu Hrdličkovi nějakým způsobem profitovali, jo? Buď třeba jenom tomu, že ho to bavilo, on často říká, že to dělá, protože ho to baví, no a spíš si myslím, protože že z toho i profituje, jo? Takže potom dostane prostě Radim Fiala, dostane zakázky za 120 milionů od Andreje Babiše a my se nikdy nedozvíme, kolik z nich třeba skončilo, u pana Hrdličky, ale tak to prostě funguje. Takže za mě, jakoby pro paní Šichtářovou, že odstoupila jakoby z té funkce, jakoby respekt, jsem trošičku zklamaný právě z pana Vondráčka, který se připojil k té štvanici, že jakože nepracovala ve sněmovně, protože nevím, co má jeden poslanec ve sněmovně dělat, jo? Protože mám tu zkušenost, když nemáte klub, když nemáte k dispozici sněmovnou placené asistenty a nemáte přístup prostě ke všem těm věcem, ke kterým máte přístup jako člen poslaneckého klubu, tak jako sepsání jednoho zákona, to víme z osobní zkušenosti, to je prostě 200-300 tisíc, když chcete, aby ten zákon byl jakoby hlasovatelný v tom smyslu, že nebude v rozporu s jinou legislativou, jo? Protože my jsme si taky mysleli, jo, navrhneme tenhle zákon, no, ale pak jsme se s těmi legislativci bavili, tak oni vám řeknou, jo, jenomže to je problém, že tenhle zákon zasahuje do dalších 4-5 zákonů v jiných zákonnicích a paragrafech a tak dále, takže vy tohle vlastně jako nemůžete ani navrhnout na schválení, protože to bude opravdu jakoby legislativní paskvil, vy byste museli provést tady nějakou komplexní reformu a to my vám to napíšem za 100, za 200, za 300 tisíc. A kde na to ten řadový poslanec, který je sám, má vzít? Takže nějaký návrh zákona od nějakého jednotlivého poslance je prostě utopie a úplná blbost. K tomu se musí dát dohromady zdroje stranické a zdroje toho poslaneckého klubu. No a protože ty zdroje stranické z SPD nedostanete, z SPD, tak si tam jako jeden poslanec můžete tak, já nevím, no, potom střelit láhev skotské, protože co vám jinak bývá.
1: No, nejenom skotské, ale třeba spíš nějakého jiného nápoje z Japonska. Nicméně, co se týče, teď se obrátím na pana VK, to je dost zajímavé, možná právě ten systém je nastavený tak, aby znemožnil nějakému řadovému poslanci navrhovat jakékoliv zákony, vůbec je psát, právě protože ta džunglovitá překomplikovanost je tak obrovská, že není možné v podstatě reálně ani navrhovat zákony. Možná právě ten systém je takto nastavený, aby to bylo v podstatě nemožné, ale k tomu se nechci vyjadřovat, aby ta naše debata nesklouzla za takového, řekněme, bulvárního charakteru. Teď nakonec ještě pár minut před 9:00. VK, asi poslední slovo, které dostaneš v rámci té první hodiny. Chci si zeptat, co myslíš?
2: Já bych jenom na to reagoval, že to ta nákladnost, ta náročnost, i ta finanční na přípravu zákonu vyplývá z toho, že ve všech zemích Evropy funguje takzvaná zastupitelská parlamentní demokracie, která je o soutěži politických stran. A předpokládá se, že ty návrhy budou navrhovat politické strany se svým financováním získaným z voleb. To znamená, tam se vůbec neuvažuje o tom, že někde se objeví jeden poslanec, aktivista. To je tak schválně udělané. Proto Rychetský tak křičel tenkrát, že běda tomu, kdo by se snažil zpochybňovat takzvané jádro ústavy České republiky. A jádro ústavy podle Rychetského je, že Česká republika je zastupitelskou parlamentní demokracií založenou na pluralitním systému politických stran. Tečka. To znamená, že no a ten systém politických stran je systém zkorumpovaných. Proč? O tom jsem hovořil před několika našimi pořady, několika týdny, kde jsem to vysvětloval. Politická strana nemůže udělat výsledek, a Luboš to potvrdí určitě, nemůže udělat výsledek, když za sebou nemá obrovské, mohutné, pevné financování. Neudělá výsledek, nedokáže se dostat na billboardy, nedokáže se dostat do televizí, nedokáže se dostavit do rozhlasu a jakýchkoliv médií, neudělá ten výsledek bez peněz v parlamentní zastupitelské demokracii, kde je systém takzvaných pluralitních stran, se nedá udělat výsledek bez velkého finančního zázemí, rovná se sponzoru. To znamená, ten systém je záměrně takhle nastavený, aby nemohl se stát, nebo nemohlo se stát, že nějaký jeden konkrétní poslanec se takzvaně utrhne ze řetězu, začne navrhovat vlastní zákon, který bude tak jednoduchý, že ho napíše každý a nebude to stát nic, nebo to bude stát jenom 0,0 něco a on ten návrh navrhne a teď budou jednotliví poslanci takhle z řetězu utržení, budou navrhovat jednotlivé zákony. No, to by se jim celý ten zastupitelský parlamentní systém rozsypal, protože strany a partaje by ztratily svoji moc. A ti, kdo kontrolují partaje, kontrolují politický systém. A kontrolovat 2, 3 nebo 4 partaje v zastupitelském systému je snadné skrze různé kmotry, že? To je snadné. Ale kontrolovat 200 samostatných poslanců je nemožné. Vy nemůžete řešit 200 poslanců každého jednotlivě v nějakém systému, například Národního shromáždění, který byl v Československu do roku 89. To znamená, nebo 90, do těch voleb 90, že? A ten systém zkrátka demokracie, takzvaný zastupitelské demokracie, parlamentní, kde soutěží politické strany a nikoliv občané v rámci takzvaného národního pléna, že plenární zastupitelé, jako bylo třeba v rámci Národní fronty. To znamená, ten systém je nastavený principiálně tak, aby poslanec nemohl nic, naprosto nic, aby moc drželi politické sekretariáty jednotlivých partají. Luboš tomu něco možná řekne, já myslím, že potvrdí to, co říkám, no a potom se pustíme nebo nepustíme, bude přestávka, že jo, dáme si taky nějakou jednu písničku, takže ještě předávám slovo.
1: Tak, Luboši, tvoje reakce před přestávkou. Vydržíš ještě s náma, možná otázka, vydržíš s námi do té 22. hodiny?
0: Z radosti, tak to prostě je, tak to funguje. Když za váma nestojí kapitál, tak nebude žádný politický výsledek, no a protože máme systém 5% prostě hranice do parlamentu, tak ta pravděpodobnost, že tam pronikne někdo, nějaká štika z nějakého rybníku je úplně minimální, protože musíte projít nějakou stranickou soutěží a v rámci té stranické soutěže první, co musíte projevit, je absolutní lojalita. No, my bychom se taky nestali poslanci, kdybychom nebyli absolutně lojální k Okamurovi v době, kdy jsme mu prostě věřili. Akorát bychom měli tu výhodu, že jsme se už předtím jakoby domluvili s Marianem i s Ivou, že uděláme všechno pro to, aby jsme uspěli, ale pokud zjistíme, že se tam dělají nějaké křivárny, takže v tom jakoby dál pokračovat nebudeme, ale to jsme pochopitelně v té době Okamurovi neříkali. No, takže ano, naprosto to potvrzuji, bohužel to tak prostě je a obávám se tak nějak, že se s tím politicky už nedá nic dělat. No.
1: Tak fajn, takže si všichni dáme saké a pustíme se do písničky. A bude tady přestávka, dáme si 2-3 písničky, Helenko, a potom budeme pokračovat. Nicméně, Luboši, jenom, víš, abyste, jak to chodí u nás, vydrž přes písničky, nezavěšuj, vydrž na telefonu a po písničkách tady budeme všichni, zase vrátíme, jo, a normálně budeme pokračovat tak jako teď, takže úplně v pořádku takto. Tak fajn, zahrajeme se, Helenko.
3: Ano, písničky mám připravené, a to písničky na přání posluchačů. Nejprve přání od fanoušků skupiny Abba Jaga. Perfektní písnička z alba Kucí z Prahy 2025 s dokonalým textem. prezident. Písnička dozněla, přesto zatím nemáme volajícího. Připomínám tedy ještě jednou telefonní číslo. Telefonní číslo do studia Helen je 721 557 022 a my v tuto chvíli už volajícího máme. Jsme tedy připraveni, můžeme položit otázku. VK, Vítku, Luboši.
0: Ano.
2: Ano, určitě, ano.
1: Tak, jsme tady všichni, skvěle.
3: Pak tedy dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer, dámo a pánové, přeji. Já bych měl takovou trošku jinou otázku, ale souvisí to hodně s tím, co říkal Lubomír Volný. A chtěl jsem se ptat právě jeho, jestli, a pana VK samozřejmě taky, jestli má nějaké informace, jak se vlastně do té společnosti vlastně indukuje ta hloupost, že ty lidi nejsou pozorní, že nedávají pozor, co se děje, že jim je to jakoby jedno a asi jste všichni viděli film Absurdistán, tam je řečeno, že se to stane v roce 3000 něco, ale v jednom francouzském deníku bylo napsáno, že se to už stane v roce 2050, což je jako docela blízko, tak jsme se chtěli zeptat na nějaké ty vlastně věci, jak to funguje a co vlastně způsobí to, že ty lidi se takhle chovají a vlastně je jim úplně jedno, co bude a vlastně nedávají vlastně pozor na to, co se děje. To jsem se chtěl zeptat, jaké jsou ty nástroje a jak to třeba vnímáte, jak se mění v průběhu času. Děkuji vám a hezký večer.
3: Děkujeme.
1: To znamená určitá infantilizace společnosti, řekněme.
2: Tohleto nejlépe popisuje tzv. Calhounův experiment, to znamená genealogie vývoje společnosti uzavřené v určitém prostoru, kdy po nadobytí blahobytu dochází k degeneraci, k nezájmu o svůj prostor, k vymírání celé populace, k nezájmu o rozmnožování a tak dále a tak dále. Ale ta otázka byla mířená v první řadě na Luboše, takže on musí dostat první slovo, abych nepředbíhal.
1: Luboše, je tvá reakce.
0: No tak já se zdržím v oboru psychologie. Já si teďka hodně ujíždím na jungovské psychologii, protože jsem taky jakoby hledal nějaký ten základní princip, od kterého se odrazit, proč se to všechno děje. Jo. Těch experimentů je celá řada. S tím Calhounovým experimentem trošku souvisí i ten Crissy experiment, že? Jo, to ve své podstatě je podobný princip, jakmile prostě dostanou savci zřejmě dokonalý prostor k životu, žijí v ráji prostě a mají úplně všechno, tak nějakým způsobem ten život, který nemá důvod bojovat o existenci, existenci vymírá, je na to takové i krásné přísloví, doufám, že úplně nesprzním. Těžké časy dělají silné muže, silní muži dělají dobré časy vytvářejí slabé muže, slabí muži vytvářejí špatné časy. A takhle se to jakoby opakuje v historii lidstva, proto i upadají různá impéria a tak dále. Akorát, já se obávám, že my se teďka blížíme jako díky té technologii do toho období, kdy ve své podstatě ti silní muži, dámy prominou, ti silní muži ve své podstatě jakoby nebudou mít šanci existovat, protože prostě ta unifikace společnosti se vydá směrem k feminizaci těch mužů. I těch barbarů, kteří teďka mají třeba použití k přesídlení Evropy a tak dále. Ale jinak, co se týká té jungovské psychologie, promiň, tam jsem došel k takovému jakoby principu, který by tohle všechno mohl jakoby v rámci lidské psychologie učovat, a to je princip persony, princip masky, kterou my všichni nosíme. Jo, akorát, že někteří mají to štěstí, že se k ním dostane ta informace, že tu masku nosí a díky tomu můžou tu svoji vlastní masku zkoumat a k absolutní většině lidí se tato informace nedostane, protože děti se učí číst, psát a počítat jenom a nějaká jenom proto, aby mohli prostě pracovat, ne proto, aby z nich vyrostly svobodné lidské bytosti, takže tyhle věci se neučí, tyhle věci se jenom zneužívají prostě proti lidem a ten princip je takový, že se v podstatě každý musí nosit na veřejnosti nějakou masku proto, aby ho přijalo to jeho okolí, aby ho nevyobcovalo z toho jeho klanu, protože kdysi to znamenalo prostě smrt, že? V okamžiku, kdy váš klan, vaše tlupa vás za vaše chování vyobcovala, tak jste prostě neměli šanci přežít. Tam nešlo o kvalitu života, tam šlo o to, že jste prostě umřel. Takže lidé se učí nosit různé masky. Různé masky se nosí učit muži, různé masky se učí nosit ženy, ale společně musí nosit takové masky, které neohrožují jejich přežití v tom klanu z hlediska toho, kdo ten klan řídí, ať už je to jedna osoba, nebo je to nějaký politický systém. A problém té masky je takový, že člověk chce dělat nějaké věci, které jsou jakoby společensky trestané a nepřijatelné, třeba i politicky, jo? Nebudu se teďka věnovat jakoby těm věcem, jako pudovým záležitostem a náboženství, ale řekněme, budeme se bavit teda politicky, jsou prostě nepřijatelné. A ten člověk se musí rozhodnout, jestli si projde tou nepříjemnou, strašně brutálně těžkou a vlastně fyzicky úplně bolestivou situací, kdy si řekne, já to takhle nechci, ale nemám odvahu s tím nic udělat, jakože jsem ve své podstatě zbabělý. A proto si přiznám, že jsem zbabělec a budu žít podle těch pravidel. A ten pocit toho studu, že se stydí sám před sebou, že nemá tu odvahu, je tak velký a tak silný nápor na tu psychiku, že ten člověk raději přijme to, že s tím vlastně souhlasí. No? A to je jeden z těch principů, který je proti nám v současné době. Teďka ani nevím, jestli vysílám. Halo, jsme tam?
1: Jsme tam v pohodě, slyšíme tě úplně.
2: Ano, ano.
0: Že to je tak silný, protože stud je nejsilnější negativní emoce, kterou člověk může mít, protože to je agrese obrácená dovnitř vůči sobě, vlastní agrese. Je to nejhorší negativní emoce, kterou můžete prožít, je, když se opravdu stydíte. Je toho ještě horší než strach, který s tím jakoby ale spolupracuje. A na tom, to je krásně vidět, jak se to prostě zneužívá, to jsou všechny ty zostuzovací kampaně prostě proti lidem, kdy oni se snaží někoho třeba i zhodit před vámi, aby vy jste měl strach se s tím člověkem, nebo s tou ideologií, nebo s tím nápadem totožnit, protože budete mít strach, že oni budou zostuzovat i vás, ale vy sám sobě zase nechcete přiznat, že jste vlastně jakoby, že nemáte odvahu, ne že jste zbabili, ale že nemáte odvahu, že nemáte sílu v ten okamžik se tomu postavit, takže vy to vlastně radši jakoby přijmete. No? Takže tohle je ten základní psychologický princip a dokud si lidi prostě neuvědomí, že mají tu masku, proto oni nedokážou třeba ani jít za plentu a volit v tajných volbách někoho, koho by ve své podstatě volit chtěli, protože ta jejich maska, se kterou se ztotožnili, že to jsou jako oni, tak ta maska jim to nedovolí.
2: No, já jsem tohleto už, myslím, také četl, to je Jung tomu, myslím, říká indukovaná konformita a indukce konformity je opravdu odporná v tom, že nutí lidi, minimálně tady podle Junga, on se na to dívá v tom pohledu, že psychologické jádro člověka id je v podstatě povýšeno, nebo takto. Část idu je v podstatě jako naše pudové jádro, kde ale je zakotveno i naše snaha o sebezáchovu. To znamená, id je to naše jaderné já, to znamená chtíč, touha, láska samozřejmě také, všechno to, co bychom chtěli, to, co bychom chtěli dobrého, zlého, to všechno je id. Na druhé straně je superego, kdy superego se snaží z pohledu vyšší spravedlnosti všechno dělat správně, podle zákona, podle pravidel, to znamená, jak se mají lidé chovat, že jo, nepokradeš, nepomluvíš, nesesmilníš a tak dále, různá přikázání, to znamená, to je superego. A mezi tím superegem na jedné extrémní straně a mezi tím idem na druhé straně uprostřed je naše ego, které funguje jako balancer. No a podle Junga, když dojde k indukci konformity, tak to ego je posunuté prudce doprava k superego. Člověk přestane mít pud sebezáchovy. Snaží se vycházet více vstříc egu. I přesto, že stát člověka nutí do války, do sebezničení. Jdi a bojuj proti Rusům. Hurá, hurá do války proti Rusům. Ten člověk by měl vědět, je to ohrožení národa, ohrožuje to mě samotného a id by ho měl varovat. Ale vzhledem k tomu, že ta indukce konformity posunula ego silně blíže k superegu, tak ten člověk už to nevnímá. On už to nedokáže vnímat. On převezme tu propagandu a on se změní. On převezme hodnoty superega. To znamená nasunovat migranty, ano, to je správné, to je dobré. Jít do války proti Rusům, ano, to je správné, to je dobré. Očkovat se, protože vakcínky pomáhají, ano, to je správné, to je dobré. A ten člověk je aktivní natolik, že teď začne o těchto pravdách superega přesvědčovat i své vlastní děti, i své vlastní příbuzné. A velice intenzivně. Proto to, co říkal Luboš, je, to by se mělo někde prostě napsat, vytesat do kamene, protože takhle to opravdu funguje na naší společnost a vidíme to všude kolem sebe. Nejenom tam u vás, ale i tady v Německu úplně stejně. Tady Němci jsou doslova zgleichšaltovaní. Tady všichni vědí, kde je problém. To není tak, že Němci nevědí, že je problém s migrací, která ohrožuje tady lidi na ulicích. Všichni to vědí, ale nikdo to neřekne. A ten posun toho ega směrem superegu podle Junga je tady potvrzen, protože ti Němci tady chodí pořád volit ty strany. Pořád dokola. Jako u blbejch, které tenhle ten stav tady zapříčinili. CDU, CSU, SPD a Zelený. Pořád dokola. Pořád. Proto tenhle ten systém, jak je nastavený, je ubíjející a alternativa, ta by v podstatě měla dokázat právě tohleto, co tady děláme v těch našich pořadech, už píšeme články a vysílají se pořady, že bychom měli dokázat u těch lidí chňapnout to jejich ego a posunout ho zpátky doprostřed zhruba mezi jejich idem a superegem, tak, aby začali znovu normalizovat své životy a chovat se normálně a získali zdravý pud sebezáchovy. Protože každý, kdo má zdravý pud sebezáchovy, tak musí vědět, že to, co se děje teď v Evropě, nás vede ke třetí světové válce, vede nás to ke konfliktu s Ruskem. A musí vědět od roku 2015, že probíhá plán takzvaného velké náhrady, takzvaný The Great Replacement, pomocí migrantů. Tohle to všechno probíhá v Evropě a lidé by to měli vědět a měli by proti tomu bojovat, ale především měli by proti tomu, když už jdou k volbám, měli by proti tomu volit ty odpovídající strany, které by to měly mít minimálně ve svých volebních programech. A vidíte, a většina jich nejde, protože tady už přichází ke slovu ta moje koncepce, které já říkám koncepce nákupního vozíku. Ta má hodně souvislost s Jungovou indukovanou konformitou. Koncepce nákupního vozíku spočívá v tom, že každý člověk od narození až do smrti si táhne nebo tlačí před sebou nákupní vozík ve kterém má v podstatě všechno to, co by v životě chtěl a to, co ho zároveň zatěžuje. Má tam svůj dům, má tam tu hypotéku, má tam auto, má tam dovolené v Chorvatsku, má tam rodinné závazky, peníze, které nacpe do dětí, když je vychovává, má tam svoji manželku, všechny náklady na rodiče a tak dále, všechno, co má, tak si táhne a tlačí v nákupním vozíku celý svůj život. A ten člověk během toho života se rozhoduje pouze jedné jediné věci. Ten stát, ten, kdo je u moci, co mu udělá s tím vozíkem. Několik věcí se může stát. Za A, stát mu pomůže tlačit ten vozík. Pomůže mu. To znamená, ulehčuje mu například splátky hypoték, nízké úroky, podpora bydlení, to znamená tlačení toho spotřebního vozíku, stát mu pomáhá. A nebo obráceně, stát mu hází klacky pod nákupní vozík. Tomu člověku se táhne ten vozík hůře a hůře. Zvyšování daní, zhoršování životní úrovně, zvyšování poplatků, regulace, byrokracie státu, zhoršování podmínek pro podnikání. Tohle to všechno stěžuje tlačení nákupního vozíku. Další věc. Stát může do toho vozíku dokonce sahat a dělat nějaké věci, buď dobré nebo špatné. Buď do toho vozíku občas něco přisype, něco dobrého tomu občanovi. Například peníze, příspěvky, přídavky, nějaké prebendy a člověk je rád a tlačí vozík. Je rád, že mu tam něco přibylo. Ale taky mu tam ten stát může přisypat něco, nějaká břemena, která se už tomu občanovi vůbec nelíbí. Zvýšené odvody, nějaké povinnosti, utažené šrouby zákonů, tohleto všechno mu nahází do toho vozíku a zase se mu těžko táhne ten vozík. A volby potom probíhají a dopadají takovým způsobem, že ten člověk se řídí podle toho, kdo z nabídky kandidátů a kdo z nabídky politických stran nabídne tomu člověku ulehčení tlačení vozíku. A to jsme viděli v Maďarsku. V Maďarsku kvůli ekonomickým problémům zvítězil Péter Maďar a Orbán byl odeslán do politického důchodu. Protože ten maďarský volič, který tlačí ten vozík, neslyšel na argumenty Orbána, že je třeba zachránit národ, je třeba zachránit vlast, Ukrajina hrozí, že zatáhne Maďarsko do války. Tyhle ty důležité věci, které by lidé měli akceptovat a měli by je slyšet a měli by podle něj volit, na ně Maďaři vůbec neslyšeli. Vůbec. Slyšeli na něco jiného. Slyšeli na to, když jim Maďar říkal, že jim zlepší jejich ekonomickou situaci, že jim ulehčí tlačení jejich spotřebního vozíku. Podle toho se Maďaři rozhodli tak brutálně obrovsky. Proto to je ta moje teorie nákupního vozíku, abyste tomu pochopili, jak to funguje. Takže to je všechno, co jsem tomu chtěl říct. Máme 21.30, takže ještě máme půl hodiny do... Nebo jsme už to vlastně přetáhli, že jo? Hodně jsme to přetáhli. Takže já předám slovo tobě, Vítku, anebo Lubošovi, jestli ještě něco komu chce říct.
1: Ne, ne, já tě nebudu doplním, jak jsi říkal, s tím nákupním vozíkem, že člověk tam má, kromě teda hypotéky, domu, auta a tak dále, tam má svoje děti, manželku a tak dále, tak si ještě vynechal milenku, že tam má, ale tu si může odepsat zdaní případně.
2: Jo, si může odepsat, jako Trump platil, že jo,
1: Tak půjdeme do dalšího posluchače, máme, jestli máme.
3: Ano, dalšího volajícího, který netrpělivě čeká. Pojďme tedy k další otázce. Hezký večer.
5: Dobrý večer všetkým. Ku tomu Pávkovi a jeho prejavu ohľadne európskych štátov spojených, vám len poviem, často sloviem, alebo sledoval som veľa tých prieskumov na Facebooku alebo aj diskusí a v drtivej väčšine to vaši spoluobčania odmietajú asi tak, že v 20 tisícoch je 18 tisíc proti a 2 tisíc je za, takže 18-2. A ku tomu nákupnému košiku vám poviem len toľko, ja osobne, je pre mňa nákupný košik dôležitý, ale ešte dôležitejšie je pre mňa to, aby som zvolil takú vládu, ktorú v budúcnosti môžem kritizovať. Teda ten vozík je u mňa až na druhom mieste a toto by si presne mali uvedomiť aj ostatným naši spoluobčania a mali by sme ich ku tomu všetci motivovať, takže takto to vidím ja, že v budúcnosti, aby som tú vládu, ktorá mi obmedzí ten, vlastne rozumiete, ten nákupný košík, aby som nemal zacpané ústa, lebo potom už to bude v prdeli. Prajem pekný večer.
1: Tak dáme na stíleču teď slovo Lubošovi.
2: Ano, je to, máš... je to tak. Ano, Luboš.
1: Luboši, jestli máš nějaké postřehy tvé.
0: Já to si zase po dlouhší době uvědomil, jak je slovenština krásná, takže to byl příjemný zážitek. No a ta moje reakce je taková, že ani pan VK, ani já, který ve své podstatě s tou teorií toho nakupního košíku souzním, netvrdíme, že takový jsou zase všichni. Jako. Problém je v tom, že to je psychologický princip, který prostě funguje na většinu společnosti a nedá se s tím nic dělat. Jo, bohužel to tak prostě je. Ta moje jungovská fáze je teďka taky postavená hodně na tom, že když se tam člověk poučí trošku víc do hloubky, tak si uvědomíte, ale uvědomíte, ne, že to víte, člověk spoustu věcí ví, ale dokud si je neprožije, dokud je nepochopí, dokud si je opravdu neuvědomí, tak to má jenom třeba jako nějakou poučku nebo jako nějakou definici v hlavě, jako archiv. Pokud jsem nepochopil, co v tom Archimedovém zákonu. A s tím Jungem je to úplně stejné v tom smyslu, že ono to pak souzní prakticky s každou mystickou filozofií. Jediná cesta k tomu, aby se člověk osvobodil, je to, že změní nejdřív sám sebe. U toho Junga se to nazývá tak, že si uvědomí, že nosí tu masku, začne pracovat s těmi stíny a osvobodí sám sebe. Je to příjemný i strašně nepříjemný proces, jo? Strašně vás to osvobodí a na druhou stranu vás to strašně jakoby zrazí do země, protože vědomíte, že 99,999% lidí okolo vás to nikdy neudělá, protože jim to nikdo neřekl. Proto já jsem vždycky byl jako učitel, jako dítě strašně smutný z toho, jak se u nás učilo. A poslední dobou jsem z toho ještě víc hotový, protože opravdu ve své podstatě to školství je jenom příprava na otroctví. Nic jiného. Tam není jakýkoliv náznak toho, že by se měla rozvíjet svobodná osobnost toho skutečného člověka, právě protože ta se rozvíjet nesmí. Ta se musí úplně zašlapat, takže se o tom musí mluvit, jakože ve skutečnosti nesmí, protože se dětem nesmí vysvětlovat psychologické principy, vývojové, evoluční psychologie, v čem je jiná u mužů, v čem je jiná u žen. Nesmí se dětem říkat, jaká je distribuce IQ a bohatství globálně, protože se prostě nesmí dávat tyhle dvě věci, které spolu jednoznačně souvisí do souvislosti, že provalo nějaké teorie o tom, že všichni lidé jsou stejní, protože všichni lidé před Bohem a stejní nejsou. Takže to se nesmí učit. Ale mě se děti nesmí naučit, jakoby, jak říkám, já jsem jakoby teďka v tom Jungovi, možná to někdo vysvětluje i podobně, já jsem jakoby odešel od Freuda, protože ten Freud to měl všechno směřované vlastně jako k nějakému půdovému sexuálnímu traumatu, když to ten Jung to rozebírá i z jiných oblastí. Takže proto mluvím o té jungovské psychologii s tím, že pokud nějaký jiný systém, tak se o to můžeme pobavit, ale tam mě se líbí prostě to, že když si člověk uvědomí, že nosí tu masku a proč ji nosí, tak si ve své podstatě může potom odpustit i to, že má strach. Jo? Ten člověk si může odpustit, že se bojí, že ho ta moc přejede a nestydí se za to sám před sebou. A naopak ve své podstatě, když to integruje, tak je připravený. Já to nerad teďka říkám, protože jak on tam říkal, Tylovo, přeskoč, přelez, ale nepodlez. A Cimrman říkal, klidně i podlez, ale potom se zase narovnej. A to je ve své podstatě to, co člověku umožňuje to, když zpracuje ty svoje stíny, tak si uvědomí, že opravdu jeho jedinou možností není spáchat sebevraždu tím, že půjde proti tomu systému, že si může přiznat, že nemá odvahu nebo nemá zdroj, nemá zkušenosti, nemá schopnosti teďka s tím systémem budovat, ale umožní mu to přeskočit tu fázi, kdy se podvědomě raději stotožní s tím, co mu ubližuje, a začne to aktivně přenášet právě třeba, jak říkal pan VK, na svoje děti. No, takže to jsou právě ty principy, které jsou proti nám. Nesmí se naše děti. A musíte se je dozvědět vy, až je vám třeba 50, 60 let, až už budete zase ten starý, kterého ty děti nebudou poslouchat a tak pomele, jakoby dokonce. Takže ani pan VK, ani já netvrdíme, že všichni lidé jsou stejní, ale bohužel ty principy prostě fungují, protože na tom pracovali statisíce psychologů, psycholožek, psychiatrů, neurologů, neuropatologů. Aniž by věděli, že pracují na svém budoucím zotročení, tak každý z nich udělal tu mrávenčí práci. Někdo tomu nasadil jakoby tu korunu, ať už to byl Jung nebo kdokoliv jiný, vysvětlil ty principy. A ty principy bohužel v okamžiku, kdy se dostanou do špatných rukou, tak prostě budou vždycky použity proti lidstvu jako takovému, že? Protože lidstvo jako takové má být ovládáno a prostě nějakou entitou, nějakou elitou, která to má řídit. Jo. Takže asi tak prostě je super, že slovenština je tak krásná a je super, že lidi o tom takhle uvažují, že nejsou všichni stádní. Je třeba si přiznat, že bohužel ten systém prostě funguje, protože je profesionálně vedený, technologicky zpracovaný a za 10-15 let, jestli do Einsteinovy čtvrté světové války, kde on říkal, že neví, jakými zbraněmi se povede třetí světová válka, ale ví, že ta čtvrtá světová válka se povede kameny a klacky, tak pokud se do toho úspěšně jako nějakým způsobem neprobouráme, tak ta umělá inteligence a všechny tyhle záležitosti, které s tím souvisí, vytvoří generaci absolutních a totálních otroků, těch lidí, kteří o tom budou schopni vůbec uvažovat, bude tak možná 1% a ti nejmoudřejší z toho 1%. Asi tak. Tam nejsem úplně optimistický teda.
1: Tak jaká tvoje reakce, ještě než dáme slovo dalšímu posluchači?
2: No, já myslím, že Luboš to řekl úplně dokonale. To se dá jako jenom podtrhnout a připojit k tomu vykřičník. Takže asi bychom se pustili do dalšího volajícího.
0: Já jenom, jestli můžu, bych doplnil, jako já objektivně si myslím, že existuje jedině zásah vyšší moci, takže zásah nějaké, kterou někdo považuje za boha, nebo někdo považuje za mimozemštěna, nebo někdo považuje za jinodimenzionální osobnost, anebo to, že se objeví nějaká osoba, která právě dokáže stoupat po tom žebříčku hodně vysoko, hodně daleko, protože si bude myslet, protože si budou všichni myslet, že je vlastně s nima a ta ten systém rozpustí opravdu v nějaké válce, která nebude ani plánovaná, ani připravená. No. Takže se obávám, že jediná cesta k záchraně lidstva je to, že nám pomůže někdo jiný. A to nevím, proč by to dělali, protože ve své podstatě možná právě chtějí, aby to bylo tak. A nebo, že se tady objeví opravdu chyba v systému a jediný způsob, kterým ta chyba v systému bude moci něco napravit, bude to, že nejdřív zničí všechno, co tady funguje. No? Takže pořád ještě může platit ta premisa o té čtvrté světové válce z kameny a klacky. Když ve své podstatě, já si dokonce dovedu i představit, že bych byl spokojenější, kdyby moji pravnuci byli středověk, než kdyby tomu digitálnímu otroctví aspoň najít dobrého jídla a pití.
1: Tak máme někoho, kdo nám volá, Helenko?
3: Ano, ano, máme volajícího. Příjemný večer, máte slovo.
6: Dobrý večer. Já bych se mal teda otázku takovou trochu jinou. taký trochu úvod. Vraveli ste, že určujúcou silou v Rusku je teda ruský chabad, alebo teda chabad ako taký. A ja som videl video na nemeckej televízii KLA TV, ono je potom zakázané už súdom, kde sa stretol teda Benjamin Netanyahu a Menachem Mendel Schneerson. Trvalo to, on tam v podstate ako príjmal nejaké také kvázi, ak audiencie dával, no a jedna z nich teda sa týkala aj Benjamina Netanyahua, kde po úvodných slovách, ako sa máte, mu začal vytýkať to, že čo urobil preto, aby prišiel Mesiáš a že neurobil nič a teda dokonca neostávajú 3 hodiny a teda nech niečo urobí. A tá mesianistická koncepcia veľkého Izraela spočíva v tom, že majú byť napadnutí všetci susedia, vrátane Iránu. Ale na druhej strane vidíme veľkú podporu Iránu zo strany Ruska aj v súvislosti teraz s tou druhou vojnou, ktorá prebehla, lebo vlastne mnohé tie rakety boli navádzané za pomoci Ruska. Plus v Iráne, alebo teda cez Irán má ísť veľký koridor, ktorý má zabezpečovať prepravu tovaru medzi Indiou a Petrohradom a prípadne medzi Čínou a až Iránom a teda má to ísť ďalej. Čo by mal byť teda taktiež jeden z dôvodov, prečo sa na ten Irán útočí. A teda na jednej strane, keď mesianisti majú dominantný vplyv v Rusku a ich cieľom je vytvoriť veľký Izrael aj za cenu napadnutia Iránu a oslabenia jeho vojenských kapacít, tak na druhej strane potom prečo Rusko tak vehementne spolupracuje s Iránom a pomáha mu, lebo vidím v tom teda nejaký rozpor, ale či by ste to mohol teda hlavne pán Veka objasniť. Tak jasne. Ďakujem.
2: No, jasne. No, proč sa to deje? To přece logické. Když chcete niekomu pomôcť do války, ktorá sa chystá, no tak mu poskytujete zbranie. Protože kdybyste mu neposkytli zbranie, tak by žiadna válka nebyla. To je jednoduché. Znovu, je to, k tomu je takový ten vtip, ten příměr, kdy jsou mezi sebou dva soci v lásce, že? Něco, jako si můžete představit, jako z Puškinova díla, jo? Dva soci v lásce a že prostě budou na sebe střílet, vzmou pistole, vyzvou zkrátka ke střílení a ten jeden chce zastřelit toho druhého, ale při nabíjení těch pistolí najednou se zjistí, že ta jedna pistole jako je nefunkční, že ten souboj, střelecký souboj se neodehraje a už chtějí odejít a najednou přiběhne dobrý přítel toho jednoho ze střelců, řekne mu neboj, tady si vezmi moji zbraň a běž do toho. takhle to funguje. To znamená, pokud někdo někomu poskytuje zbraně, není to kvůli tomu, že by to byl jeho přítel. Jde o to, aby se ten člověk zúčastnil souboje. O tomhle mluvil před několika dny Karaganov. Já k tomu možná udělám titulkované video a přednáška o tom, jak se přátelé a přátelé mezi sebou chovají. A protože to, co provádí Kreml, kdy se zdekoval a vyklidil prostor Sýrie, kdy se zdekoval a vyklidil prostor Venezuely, v podstatě jenom ukazuje, jak jsou nastavené koncepce řízení. Podívejte se, my jsme se k tomu dneska vůbec ani nedostali a ani se nedostaneme. A v Rusku budou v září tohoto roku budou parlamentní volby do ruské dumy. Z Ruska přicházejí neuvěřitelné informace. Strana Putinova strana Jednotné Rusko možná prohraje volby, protože průzkumy pro Putinovu stranu dopadají katastrofálně. Naprostou katastrofou. 22% podpory jenom. 22%. Putin měl včera vystoupení k zákonodárcům státní dumy a apeloval na ně, aby začali pracovat jinak, aby nepřijímali tolik zákazů proti ruským občanům, aby neblokovali sítě VPN, aby neblokovali Telegram, že to vyvolává znepokojení mezi občany. No, znovu, já neříkám, že určitě k tomu dojde, ale určitě pokud jste četli moje články, tak víte, že moje teze je taková, že tento podzim rozhodne o osudu nejenom Donalda Trumpa ve Spojených státech, protože ve Spojených státech na podzim budou volby, doplňovací volby do kongresu, takzvané midterms, ve kterých podle průzkumu zvítězí demokrati v obou komorách kongresu a následně zahájí impeachment a odvolání Donalda Trumpa z funkce. Nejpozději v lednu příštího roku Trump bude odvolán. Skončí ve funkci prezidenta. Bude odvolán z impeachmentu. A co se týče voleb v Rusku v září, může dojít k situaci, kdy bude oslabená pozice, může udržet třeba většinu. Jednotné Rusko může udržet nějakou těsnou většinu, ale pozice jednotného Ruska bude silně otřesená, bude oslabená. A musíte si uvědomit, že to, co funguje v Rusku, funguje všude jinde, to znamená, i Vladimir Putin je pouze generální ředitel, který se zodpovídá majitelům Ruska, to znamená oligarchistickým rodinám napojeným na Chabad. A tihleti mají jenom jediný zájem, kontrolu nad zdroji Ruska, aby je nikdo neohrožoval a nehrožoval jejich biznesy a zájmy. A jinak si může v podstatě Vladimir Putin dělat, co chce, ale ve chvíli, kdy jsou ohrožovány zájmy těchto oligarchů, tak najednou začínají problémy. Najednou nefunguje protivzdušná obrana. Najednou hoří ruské rafinérie. Proč? No, protože někdo tam nepřisunul protivzdušné systémy obrany. Někdo je odvolal pryč. Teď je to obrovský skandál na ruských sítích, že proč byly odvolány. Kdo za to může? No, nikdo se k tomu nepřiznává, protože přišel někde nějaký příkaz ze zhora. Že někdo poslal příkaz. Proto Rusko, které v podstatě už je v pátém roce války s Ukrajinou, je v pozici, kdy Putinovi se může stát, že ztratí podporu Dumy po volbách v září. Ztratí podporu. Bude sice dál vládnout jako prezident, protože v Rusku je prezidentský systém, bude vládnout na bázi prezidentských dekretů, ale už bez podpory Dumy. A tohleto je věc, která je zkrátka nastavená do té pozice, že ti, kteří jsou skutečnými vlastníky a majitele Ruska, tak si chtějí ochránit svoje pozice a samozřejmě, že budou chtít jednu jedinou věc. Budou chtít, aby pozornost nepřátel Ruska, to znamená domu Sion v Londýně, aby byla odkloněna někam jinam. No a kde odkloněna? Kam jinam? No samozřejmě do války v Iránu. A válka v Iránu, do té půjde Irán jenom v jedné jediné chvíli, pokud bude mít podporu od ruského zbrojního komplexu. Protože když nebude mít Irán pomoc od Moskvy, tak Irán v nějaké chvíli uzavře mír s Donaldem Trumpem a s Benjaminem Netanyahuem. Neřeknou to na rovinu, neřeknou to na hlas, ale uzavřou. Protože nebudou mít žádné zbraně a nebudou mít podporu. No a to by znamenalo konec války v Iránu. By znamenal jednu jedinou věc. Znovu otočení veškeré pozornosti proti Rusku. Znovu otočení veškeré pozornosti domu Sion proti Rusku na Ukrajině. To znamená znovu systémy řízení by se začaly znovu brát na paškal, znovu otázku Ruska, znovu otázku Ukrajiny. To není žádoucí. Proto o co se teď jedná? tyhle ty rodiny, které drží kontrolu nad celým Ruskem, se snaží o jednu jedinou věc. Snaží se o zatažení Iránu do dlouhé války se Spojenými státy. To je jejich zájem, protože ta válka zaručí, že Američané a všichni jejich Melody Boys v celém NATO budou vázáni na válku v Iránu a nikoli na válku na Ukrajině a s Ruskem. Proto Moskva posílá zbraně Iránu, aby měl odvahu jít do konfrontace se Spojenými státy, do války. Takhle si to musíte vysvětlit a pochopit. Takže takhle bych na to reagoval. Jestli na to bude chtít reagovat Luboš, tak na to bude reagovat a potom bychom se pustili do dalšího dotazu.
0: Mně tohle vysvětlení ve své podstatě sedí, akorát bych se ještě doptal, to se omlouvám, že tu vaši teorii takhle nemám úplně zvládnutou, ale jakou roli v tom hraje Čína a Indie? Jakou roli nebo pod koho ve své podstatě patří tyhle země?
2: V podstatě úplně stejnou. Čína, když uvidí, že jsou Spojené státy zatáhnuty do války s Iránem, dojde k oslabení Spojených států, Čína si bude moci realizovat své zájmy v jeho východní Asii, především v okolí Tajvanu. To je to nejlepší, co by se mohlo v podstatě Číně stát. Co se týče Indie, Indie je v podstatě u nás. Snaží se hrát na obě strany, na dobré strany z BRICS, na dobré vztahy, dokonce i s Izraelem. Ministerský předseda Modi se setkal s Netanyahuem, dokonce se objímali. Někomu se dokonce z toho udělalo špatně, někteří politici z toho dokonce zvraceli v Indii. Zkrátka Indie je taková jakoby obojetná, to znamená, to bude profitovat z té války, ať bude taková nebo maková. Ale co se týče Číny, tak Čína samozřejmě ve chvíli, kdy Spojené státy a celá Severoatlantická aliance by byla zatažena do brutální, bolestivé pozemní operace v Iránu, na nic jiného by Američané a celé NATO neměli čas. Neměli by čas řešit problémy na Tajvanu, což by vyhovovalo Číně, neměli by čas řešit nějaké války na Ukrajině, což vyhovuje samozřejmě Rusku. Jinými slovy, navíc to nejkrásnější, jakákoliv válka dlouhodobějšího charakteru v Iránu naprosto položí ekonomiku Evropské unie, což je cílem jak Číny, tak i Ruska. To bude taková jako perlička, takový jako bonus navíc. Bonus.
0: Zhodneme na tom, že to...
2: My to úplně takzvaně odskáčeme jako Evropa, protože takhle je to dané. My jsme si znepřátelili Rusko, my jsme si jako Evropa znepřátelili Čínu, dokonce už jsme v nepřátelském postavení vůči Spojeným státům pod vedením Donalda Trumpa, my už nemáme jako Evropa žádné spojence, my případnou válku, pozemní válku v Iránu odskáčeme jako Evropa úplně nejvíc ze všech. To je predikce, radost z toho nemám, ale taková je realita. Takže jestli k tomu chci něco říct, Luboš, a když tak bychom se pustili do dalšího.
0: Já jenom dodám, že ve své podstatě s tou vaší predikcí teďka souhlasím celá řada těch komentátorů a zdrojů, které já sleduju jakoby z Ameriky, jo? Takže prostě my to zaplatíme všechno a likvidace Evropy je daná věc. No.
1: Tak, 5 minut do konce našeho pořadu dáme prostor poslednímu posluchači, který se k nám dovolal, Helenko.
3: Ano, poslední posluchači je na telefonní lince, hezký večer, ptejte se.
7: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu Beka, já se ospravedlňujem, došel jsem na reláciu troška neskôr, takže nevím, či o tom pan Beka nerozprával, ale já bych chcel spomenout rozkol v iránskom vedení a sice... Je to iránska trojka, predseda parlamentu Galibaf, prezident Parašťan a minister zahraničných vecí Arakči, ktorí poslali tajný list Chameneimu do Moskvy, aby začali jednať s Amerikou. Hovorí sa, iránske revolučné gardy sa im vyhrážali, že keď ten list nestiahnu a keď budú ďalej rokovať, tak ich zabijú. Podľa mňa sú to títo traja, ktorí už sú kúpení CIA, aby oslavili Irán, aby sa z Iránu stala druhá Venezuela. Tak pán Veka, čo je na to?
1: Ďakujeme. No, a nehovorili sme to, o tom, takže v pohode.
2: Tak. Nehovorili sme o tom, ja jenom velice rýchle, pretože už nám fakt dochází čas. Co se týče snahy o urovnání konfliktu, no to je samozrejme, pretože v tom Iránu je takzvané radikální křídlo a takzvané umírněné křídlo. To radikální křídlo chce konfrontaci se Spojenými státy za každou cenu. Jsou revoluční gardy. Chtějí krev, chtějí pomstít ve válce Kásima Sulejmányho, velitele iránských gard, kterého Trump v roce 2019 nechal oddělat, že o tou řízenou raketou. Tam je obrovská animozita, to znamená, revoluční gardy chtějí válku za každou cenu. Tahle ta skupina okolo prezidenta, okolo Araghchiho, ministra zahraničí, tihleti chtějí diplomaci. Oni chtěli

0: které usilují o vytvoření válečného konfliktu se Spojenými státy v rámci Íránu, což by byla krvavá lázeň. Tam, to by byla strašná válka, neskutečná válka, která by samozřejmě položila, jak jsme teď před chvíli říkali, položila by celou Evropu ekonomicky. To znamená, tyhle ty dvě linie tam fungují v tom Íránu. Jedna pod vedením revolučních gard chce válku s Američany za každou cenu. Včera bylo pozdě pro ně, z jejich pohledu. No a tady ta skupina okolo prezidenta a ministra zahraničí chtějí diplomatické urovnání za podmínek, které jsou přijatelné pro Irán, která se do těch skupin zvítězí. Já si myslím, že v této chvíli o tom nemají jasno ani v Kremlu. Protože v tom Iránu skutečně ty revoluční gardy, řekněme takové to tvrdé křídlo, získalo poměrně na síle po zahájení války po tom 28. únoru obrovsky posílili, i když samozřejmě mnoho těch vysokých představitelů velení, že jo, bylo pozabíjeno, tak naopak tam došlo k upevnění moci a k příklonu celého Iránu k tomu radikálnějšímu křídlu. Proto otázkou teď je samozřejmě, co to má znamenat odsunutí jedné letadlové lodi ze Středomoří. Američané odsunuli jednu letadlovou loď, vrací se zpátky do Spojených států. Jaký je to signál, jestli to je nějaký trik, nebo co to má znamenat, ale uvidíme, jak se to vyvine. Možná právě teď o víkendu. No, to je celý. Předám teď slovo Lubošovi.
1: Tak, Luboči, tvá poslední reakce. Můžeš Irán, můžeš cokoliv, co máš na srdci v rámci hodnocení celého pořadu vlastně.
2: Já se v té vnitropolitické situaci Iránu jakoby neorientuju úplně. Jediné, co ke mně z těch mých informačních zdrojů se v podstatě ty Spojené státy zlikvidovali tu umírněnou část iránského vedení. No, Ali Chamenei, jestli to říká, fatvu na vývoji jaderné zbraně, to znamená, že kdokoliv v Iránu by pracoval skutečně na vývoji jaderné zbraně, by měl být okamžitě zabit každým muslimem, který se to dozví, takže takhle to asi bylo. Ta taktika, kterou měli Iránci používat, byla, nebo ten důvod, proč obohacovali ten uran, měla být, aby získali nějakou páku na vyjednávání. Co prostě Američané a Izraelci nebudou, aby měli a aby jim za to něco dali. Ale se v podstatě se jim to povedlo teda v tom dílu, který uzavřeli s Obamou, že? Takže Iránci vlastně odvezli, jestli se nepletu, ten svůj obohacený uran do Ruska, kde je schovaný do dneška, a za to dostali prostě zrušení celé řady sankcí. No a Trump ve své podstatě udělal teďka to, že to, co fungovalo, tak zlikvidoval, vypověděl tu dohodu. Průplav, který fungoval, kuje z obou stran a tak dále a tak dále. Takže nevím, co se úplně děje na straně tu tím, že ve své podstatě byli, tak jako Trump udělal všechno pro to, aby ta situace se zhoršila, tak i zlikvidoval tu podstatnou část toho iránského vedení, která by se dala označit jakoby za tu méně radikální, jo? Protože teďka tam určitě budou vládnout větší radikálové.
1: Tak fajn, tak čas nám právě vypršel, máme 22 hodin a nějaké minuty k tomu, takže já moc poděkuju. Naším hostem byl po několika měsících Lubomír Chachar Volný z Ostravy, ze serveru volnyblog.news. Luboš, já ti moc děkuju, že jsi se zase účastnil a budeme se těšit třeba ještě před Vánocemi, určitě to stihneme několikrát. Budu se těšit na příště, ahoj a měj se.
2: Tak jo, děkuji, zdravím všechny diváky, zdravím všechny do studia a těším se na další vysílání, zatím ahoj.
1: A hlavním hostem, jako tradičně, byl pan VK, šéfredaktor Android News. VK, taky moc děkuji za vysílání, mě se moc hezky. A příští pátek vlastně, výjimečně příští pátek určitě, se budu těšit taky naslyšen, ahoj.
0: No, tak já se učím s tebou, Vítku, samozřejmě, já samozřejmě učím se s Lubošem, dneska to bylo opět bohatší, že jo, nebyli jsme tady jenom sami, my dva, Vítku, takže samozřejmě se loučím, no, loučím se s našimi posluchači a samozřejmě s Helenkou a děkujeme všichni za pěkné písmo.

0: písničky. Jak já vždycky říkám, užijte si samozřejmě celý příští týden, hlavně teda víkend, a uslyšíme se příští týden v pátek opět po 19.45 a už asi ve standardním formátu přeneseme další témata z domova i ze světa. Takže si to všechno užijte, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
1: Tak a mně nezbývá nic jiného, než se v tom loučení také připojit, takže loučím se s vámi, nejenom s vámi dvěma, ale s vámi samozřejmě, s vámi milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, že nám voláte, píšete, podporujete nás, sdílíte nás. Jsme za to velmi rádi. No a hlavně děkujeme naší spojovatelce, nejenom telefonické, ale samozřejmě spojovatelce lidských duší, Lence, že umožnila dnešní vysílání, ale jako taky moc děkuju, měj se moc krásně a všem přeju hezký zbytek večera, případně dobrou noc, pokud se chystáte do Pelechu, jak se říká na Sicílii, jak se říká Cosa Nostra, zalehnout do matrací, vždycky říkali mafiáni, když se připravili na útok, zalehneme do matrací, takže pokud jdete zalehnout do matrací, dobrou noc a případně ještě dobrý večer.
2: Já se také loučím, děkuji tobě VK, tobě Vítku i tobě Luboši za zajímavý večer, za informace bez obalu. Vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Samozřejmě mojí finální ambicí je být premiérem této země. Neříkám, že se to povede, ale myslím si, že prostě je férové to říct. A já jsem přesvědčen, že v momentě, kdy Andrej Babiš odejde z politiky, nevím, kdy to bude, ale určitě ta situace nastane, tak v tu chvíli tady vlastně se otevře úplně nové pole. Úplně nastane nová situace. A já jsem přesvědčen, že Česká republika v tuhletu chvíli potřebuje nikoli šlápnout na brzdu, ale na plyn. Že už prostě to škrtání do nekonečna nejde. My máme 310 miliard deficit. Pokud se něco velmi razantního nestane, tak ten deficit příští rok bude ještě vyšší.
1: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je s námi muž, který nenechává chladným doslova nikoho a sociální sítě tedy jenom bublají. Ať už je to tedy bublání příznivé, anebo je to bublání zlosti a žluči. Jejím poslanec Jindřich Reichl, předseda strany PRO a zároveň také zvolený na kandidátce SPD právě za stranu PRO. Dobrý den.
0: Dobrý den, Tomasi, moc děkuji za pozvání, opravdu jsem se těšil.
1: Já musím říct, že jsem se také těšil. Doufám, že to bude plodné a přínosné, ale ještě předtím, než začneme, vy jste tady ještě nebyl.
0: Ano.
1: Z logického důvodu, protože jste předtím nebyl poslanec, ani ministr, ani jinak jste nebyl prostě.
0: Nebyl jsem vůbec nic.
1: Byl jste samozřejmě lidská bytost, byl jste člověk jako každý, ale tak tento pořad je postavený na tom, že sem chodí politici v aktivní fázi života. Politického, to znamená, že jsou alespoň poslanci nebo senátoři a tak dále. Takže se vás musím zeptat nejdřív, tak předtím jste byl běžný občan, teď jste tedy zvolený poslanec. Jak vám chutná moc? Jako, víte, mnozí si myslí, že to lidi dělají kvůli penězům, že lákají peníze, proto kandidují. Jiní si říkají, že by nechtěli být v centru pozornosti, jiní zase naopak se na to těší, že se jí každý bude ptát na všechno, co je napadne. Tak stojí to vůbec za to? Nebo proč to děláte vy?
0: No, já tady nechci znít jako nějaký naivistický altruista, ale já jsem fakt do té politiky šel proto, že jsem chtěl něco změnit. V podstatě já jsem se do aktivního politického života dostal v době covidové, a to tak trošku náhodou, protože se mi nelíbilo to, co se tady dělo, nelíbilo se mi to omezování práv na základě čistého dogmatu, které prostě nebylo vůbec založeno na žádných jaksi realistických předpokladech, to bylo opravdu jenom čistá masová psychóza. A já jsem tehdy vystoupil na nějaké demonstraci 17. listopadu 2021 a ono se to chytlo velmi virálně, ten můj projev, a od té doby jsem se začal aktivně zapojovat do té politiky a nelíbilo se mi, co se dělo v době covidové a nelíbí se mi, co se děje teď v té době, kterou já nazývám doba ukrajinská. A proto jsem se snažil aktivně vystupovat a říkat věci nahlas a normálně. Já si nepřijdu, že mám nějakou moc. Naopak, když tam sedíte jako jeden z 200 lidí, tak skutečně chápete, že to úplně podstatné, to, kam se ubírá Česká republika, se odehrává a rozhoduje někde jinde. A tím, že já jsem měl za sebou to, že jsem byl místopředsedou fotbalového svazu, to, že jsem byl 13 let komentátor a hlavní tvář amerického fotbalu v České republice, tak já už jsem si dovedl představit, co to nějakým způsobem obnáší a hlavně vím, jaké to je, když těch pozic odcházíte a kdy najednou už nikoho nezajímáte. Takže všechna sláva polní tráva a nikdo tady není věčně, ani v té politice není věčně. A až jednou odejdu, tak zase všichni jako rychle zapomenou. Takže já to opravdu neberu tak, že nějakou moc mám. Vím, že mnoho lidí, kteří se dostanou vlastně od nikud do té poslanecké sněmovny, tak najednou chytí ten syndrom děda vševěda, že teď už všemu rozumí a všechno chápou a jsou nejlepší a nejmocnější na světě, ale mě to teda nepotkalo. Naopak já pracuji od prvního dne, co jsem do té sněmovny vstoupil a snažím se ze všech sil prostě dělat to, aby mě lidi vnímali jako užitečného. A ne, jako užitečného idiota.
1: No, mě to zajalo, ale několik věcí na to, co jste řekl. První věc je, říkáte, že se to, když jste tam jeden z 200, že chápete, že se to, kam směřuje Česká republika, rozhoduje jinde. A to teda jako kde?
0: Tak zejména samozřejmě v současné době Česká republika je v postavení, já tomu říkám, a nedá se to nazvat jinak, ekonomické kolonie v Bruselu. Já jsem byl před minulý týden na Slovensku, kde jsme měli takovou konferenci V4 a tam jsem měl projev, kde jsem říkal vlastně, co definuje suverénní stát. To, že má vlastní legislativu. Máme dnes vlastní legislativu, kdy 70% všech zákonů, které přijímáme, jsou jenom transpozice z Evropské unie, kdy v podstatě v tom parlamentu je to o tom, že předkladatel přijde a řekne, no tak pokud to neschválíme, tak s náma Evropská unie zahájí infringement a bude nás pokutovat a my to prostě schválit musíme. Je to ještě suverenita, jako bychom si přáli, jsme prostě schopní se opravdu postavit a říct, hájíme české národní zájmy a bohužel v současné době, když sledujete nejenom tu politickou scénu, ale tu hlavní moc dneska mají média, jich se mnoho politiků bojí a nemá odvahu prostě vystoupit, vyfasovat tu nálepku proruského dezinformátora, dezoláta, já nevím, co ještě, tak vidíte, že ti, kteří tahají za ty nitky, opravdu sedí i mimo Českou republiku. To není jenom o tom, že tady může vláda rozhodnout to, co chce, jako v mnoha ohledech. Bohužel přijímáme i věci, které pro nás prostě výhodné nejsou.
1: Připomněl jste mi vtip z 90. let, takový smutný. Se říkalo, měli jsme tu Prusa, potom Rusa, teď tu bude USA a zbývá nám už jenom, tam zbývají dvě písmena, že?
0: SA.
1: SA, no. A potom už jenom A.
0: A.
1: No.
0: Ne, je to skutečně bohužel od doby, kdy byla přijata Lisabonská smlouva a kdy Brusel začal nabírat na síle. Mně to vždycky připomíná zase ten film Terminátor, jak si to centrum uvědomilo samo sebe a začalo válku proti lidstvu. Tak prostě Brusel si uvědomil sám sebe a začal si uzurpovat čím dál tím větší porci té moci, když už jsme u té chuti moci. A najednou vlastně to bruselské centrum přebralo takovou mantru, že my všemu rozumíme, my to budeme určovat, my to budeme diktovat. A v tu chvíli se ta Evropa suverénních národů začala měnit v jeden velký bruselský superstát. A to je něco, co mně se hrubě nelíbí a je to prostě v příkrém rozporu se zájmy naší země, protože my nemáme stejné zájmy jako Německo a Francie a nikdy mít nebudeme a já budu, co mě budou síly stačit, vždycky hájit ty naše národní zájmy, ne ty bruselské.
1: No, mi vám někdo mohl namítnout, že je to naopak v našem zájmu, že jako budeme krytí těmi velkými německými křídly, anebo obohacení tím kulturním přínosem francouzského krále slunce, že někdo by vám mohl namítnout, že naopak právě takhle je to dobré, plus jako když jsme součástí té půlmiliardové Evropské unie, takže je to víc, než když je nás 11 milionů, že?
0: Ano. To by platilo tenhle argument, kdyby se psal rok 1991, tak věřím, že by na něj mnoho lidí mohlo naletět, ale vždyť přece vidíme, jak to dopadlo. Já si pamatuju tu dobu, když nám bylo slibováno, že do 10 let budeme mít platy stejné jako Němci. A máme 36 let po revoluci a realita je taková, že nemáme platy jako Němci, máme ceny jako Němci. To znamená, když to
1: No pozor,
0: přepočítáme,
1: máme dražší ceny než
0: ano, a
1: Němci.
0: když to přepočítáte, tak tím pádem máme
1: Teda já
0: třikrát.
1: nevím, kde vy jste byl, promiňte, naposled v Německu, jako, ale kde jste byl naposled v Německu?
0: Já jsem byl, projížděl jsem, když jsme jeli nahory, tak asi před měsícem, když byly jarní prázdniny.
1: No a vystoupil, stažil jste na nákup?
0: Šel jsem jenom natankovat benzín, stačilo mi to.
1: No tak ten benzín je tam drahý, no. Ale já jsem tam byl před pár měsíci, byl jsem nakoupit a musím říct, že cenově mi to teda vyšlo líp, no.
0: No jasně. Realita je taková, že my máme v podstatě třikrát nižší kupní sílu, než mají Němci. My máme zhruba třetinové platy, ceny stejné, ne-li vyšší. A vlastně tváříme se, že je to normální. Tak já nevím, jak dlouho by bavilo běžného dělníka dělat továrně a vědět, že vedle něj pracuje druhý člověk a pracuje úplně stejně, stejnou dobu, stejně efektivně a prostě vydělá si třikrát tolik. Víte, dřív tady běžela, nebo možná do dneška běží ta mantra, že máme nižší produktivitu práce. Jo. V čem je nižší produktivita práce prodavačky v Lidlu než německé prodavačky v Lidlu? Protože přece ty ceny jsou stejné, ona prodá zhruba stejný objem zboží za stejné peníze, tak proč má mít třetinový plat nebo třetinovou mzdu než ta německá prodavačka v tom Lidlu? To už v době, kdy jsme měli třetinové ceny, tak bylo adekvátní, že jsme měli třetinové mzdy. Ale v momentě, kdy máme stejné ceny, tak už to adekvátní není. A dnes my jsme prostě v postavení skutečně ekonomické kolonie, kdy naprostá většina produktů naší práce neslouží k obohacování a zušlechťování naší země, ale k zušlechťování toho západu. Ten vztah už není symetrický, on je asymetrický. Už prostě my jsme využíváni a v poslední době zejména migrační pakt, ETS 1, ETS 2, to jsou všechno věci, které vyloženě jdou proti našemu národnímu zájmu. Němci si vytvořili problém s migrací, Francouzi, Španělé, Švédi si vytvořili problém s migrací a nevědí, co s ním. A namísto toho, aby efektivně řešili tím, že zavřou ty brány a řeknou, hele, už ne, tak vlastně přišli s migračním paktem, což je jenom rozprostření toho problému na více zemí.
1: No tak z jejich pohledu je logické.
0: Jasně, jasně, ale z našeho pohledu je zase logické, že my to nechceme. My jsme přece u toho, když Angela Merkelová říkala wir schaffen das, tak my jsme u toho nesvítili. Nás se nikdo neptal, jestli s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme. A já to vždycky přirovnávám ke stejnému případu, jako kdybychom měli dům, bytový dům, tam by bylo 27 bytů, Evropská unie, a Němci by si udělali díru do střechy a řekli by, ať nám sem prší. A teď, když už by se topili a měli vodu až po hlavu, tak by řekli, nebudeme zacelovat střechu, ale otevřeme dveře, ať se to dostane do všech těch dalších bytů. A my jsme jako řekli, dobře, tak ať to nateče i k nám. A já říkám prostě ne, není to náš problém, je to německý problém a my ho řešit nechceme a nebudeme, nemáme za to zodpovědnost. A kdokoliv přijde s nějakými řečmi o solidaritě, tak já je prostě neberu, protože solidarita může být tehdy, kdyby se nás tenkrát někdo přišel zeptat. On se nás nikdo zeptat nepřišel. To samé je ETS 1, ETS 2, kdy v podstatě oni si odstavili jaderné elektrárny. Paní von der Leyenová, která seděla v té německé vládě, která proto zvedla ruku pro ten odchod od jádra, tak dnes říká, byla to chyba, stála nás miliardy. Tak já prostě nechci, aby jednoho krásného březnového rána v roce 2036 přišla paní von der Leyenová nebo nějaká její nástupkyně a řekla, odchod od fosilních paliv byla chyba, stálo nás to biliony.
1: Tou metaforou s tím domem, jo, by se dalo namítnout. Ta metafora je dostatečně obrazná, no by se samozřejmě, kdybych chtěl vtipkovat, řekl, že když se otevřou dveře, tak ona to voda vyteče potom, takže to bude jako menší škoda, než to vypadá, když se nezůstane mu zavřený, tak tam se ta voda začne stoupat, ale také by někdo mohl namítnout, že Němci jsou ti, kteří ten barák platí, že jo, včetně nás, jakože ty opravy. Tak to je, protože dokud jsme čistí příjemci, tak je to německý daňový poplatník, což mi připomnělo druhou věc s tím Lidlem. Jo. Když se to domyslí do důsledku, z hlediska jako politické ekonomie, ono je to tak, že prodavačka v Lidlu v Německu zákonitě může mít vyšší plat než ta prodavačka v českém Lidlu, právě protože Lidl je německý. Rozumíte? Takže vlastně ten zisk z těch Lidlů v poměrné části putuje do Německa, kde je německá prodavačka, která může mít vyšší plat i díky tomu, že to prodávalo v Lidlu třeba, já nevím, teď nenapadá žádná země, kde by Lidl nebyl totiž.
0: Jasně, jasně.
1: Tak a přemýšlím, kde jsem Lidl. Jo, tak dobře, tak když jsem byl mimo Evropu, tak jsem nějak jako na Lidli nenarážel. Vím, že tam jsou někde jako v různých zemích, ale jako když jsem na starém kontinentě, tak jako vím, že tam v té zemi někde to asi bude, bude tam stejný sortiment by.
0: Jasně.
1: Jo, jak si říkáš, český by oko. Ještě jsme to ale obohatili, co mě zaujalo v té vaší úvodní promluvě. Mimochodem, víte, koho mi připomínáte? Vy jste výborný rétor, jo. Připomínáte mi předsedu Tomie Okamuru. To z něho taky vždycky čekám, jestli tam bude nádek nějaký nebo tečka. Ale to je lichotka.
0: Děkuju.
1: Nevím, jaký vy máte vztah, ale jako úplně jsem tak tady seděl, tak jak vy tady sedíte asi před měsícem nebo dvěma. Ještě tam to dělá dnes, že jste vstoupil do toho, že se mi líbila covidová opatření A teď podporujete vládu, ve které nejsilnější strana je strana
0: Hmm.
1: Hnutí ANO, které tehdy vládlo,
0: Ano.
1: tudíž vy jste vlastně vystupoval vůči tomu, jak ono tehdy vládlo. Jo? A teď mě zajímalo, jak si to racionalizujete, nebo jak si to vysvětlujete a proč to děláte a jak se u toho cítíte.
0: Velmi dobrá otázka. Já už jsem na ní odpovídal samozřejmě mnohokrát, protože ti lidé, kteří považovali a považují dodnes tu covidovou hysterii za velmi zásadní problém, tak mě ji pokládají samozřejmě opakovaně. Já ale zastávám pořád stejné stanovisko. Já jsem přesvědčen, že tehdy došlo k obrovskému globálnímu šílenství, které bylo naprosto uměle vyvolané farmaceutickými společnostmi, které na tom vydělaly neskutečné peníze. Dnes ve Spojených státech aktuálně probíhá 5 žalob proti společnosti Pfizer, které zažalovaly takzvaný ten attorney general, tedy ten hlavní státní zástupce toho daného státu. Nejdále je Chris Kobach ve státu Kansas, který vlastně jednoznačně tvrdí, že Pfizer oklamal spotřebitele, protože nezmínil některé negativní vedlejší účinky a naopak propagoval například to, že očkovaný člověk už tolik nešíří tu nákazu, respektive, že ji nešíří vůbec, v jednu chvíli se tvrdilo, což byla lež, protože na to ta látka nebyla ani nikdy testována. A když si vzpomenete na to, proč jsme tady očkovali děti, těhotné ženy, které neměly těžký průběh covidu, tak přece ta mantra byla, ať nenakazíte svoje rodiče a prarodiče. To byla prostě obrovská, gigantická lež. A já jsem uspořádal seminář s panem profesorem Beranem, s panem profesorem Turánkem a s dalšími, kde jsme tyhle ty informace otvírali. Já se o tom bavím i s Adamem Vojtěchem, i s Andrejem Babišem a pořád prostě tvrdím, že je na čase tu dobu přehodnotit. A víte, ono je to podobné jako ve Spojených státech amerických, kde tehdy byl také u moci Donald Trump, když začínal COVID. On dal peníze na tu akci Warp Speed, na vyvinutí těch vakcín. On byl ten, který zaváděl roušky, který zaváděl rozestupy a tak dále a tak dále. Ale po 4 letech pochopil, že to byla chyba, brutální chyba a vlastně do čelních pozic ve zdravotnictví postavil Jaye Bhattacharyu, což byl velký odpůrce očkování, profesora University of Stanford, a Roberta Francise Kennedyho, což samozřejmě všichni víme, že ten je proti tomu také. A já pevně doufám, že ten Donald Trump, který vlastně v rámci té sebereflexe si uvědomil tu obrovskou chybu, že to samé nastane i u hnutí ANO. A některé ty výroky Andreje Babiše mě naplňují naději, že tomu tak skutečně bude, protože jsme asi všichni zaznamenali, kdy ve sněmovně řekl, že tehdy jsme věřili těm odborníkům, kteří nebyli zase až takový odborníci, a věřili jsme Bruselu, že ty vakcíny jsou skvělé, i když nebyly tak skvělé. To řekl Andrej Babiš a já pevně doufám, že to prostě dokáže přijmout ty racionální argumenty, které tady jsou, a přehodnotit tu dobu, protože ona byla opravdu špatně. A mnozí ti odborníci, v uvozovkách odborníci, na ní profitovali a byli v tvrdém střetu zájmu, který tehdy zatajili. A to je prostě věc, kterou musíme odhalit a dlužíme to těm lidem, kteří byli prostě donuceni k očkování a kteří dnes řada z nich trpí velkými zdravotními problémy.
1: No, já jako rozumím. On teda tady v tomto křesle říkal Andrej Babiš, že to říkal Adam Vojtěch, že si samozřejmě zpětně viděno se jako různě poučili. Já bych řekl, z hlediska ekonomického, tam je jasné poučení, že zastavovat ekonomika se nemá tečka prostě, jo.
0: Ano.
1: Protože to má sáhodlouhé důsledky a dopady, které jsou citelné přes generace, jo, jako zastavit několik let. Ale to neodpovídá na tu základní otázku, jo. Jako jestli prostě nikdo si nemůže říct, že jste vlastně tím zpronevěřil se tomu, co jste předtím dělal a věřil, výměnou za tu moc, kterou teď máte, což je součást poslanců držící vládní koalici. Takhle to myslím. Jakože
0: Určitě,
1: to, co jste
0: určitě.
1: řekl, jako rozumím tomu intelektuálně, rozumím tomu emocionálně, ale není to ta odpověď na to základní, co se vás tady asi evidentně ptají jiní.
0: Já to vnímám tak, vlastně kdyby jsme to vzali z toho zjednodušeného úhlu pohledu, jakože a Reichl tady protestoval proti Babišovi, teď se s ním spolčil, tak určitě to takhle možné vnímat je. Ale já to tak skutečně nevidím, protože stejně tak, jak znovu říkám, když se podíváte do těch Spojených států, tak ten Bhattacharya i ten Kennedy šel tvrdě proti tomu, co tehdy hlásal Trump. Jo, v roce 2021, když byl 2020, 2021, když začínal COVID, tak v podstatě Donald Trump byl u moci a on byl ten, který tyhle ty věci prostě u nich svítil. On byl i u toho, když se cenzurovala média, když se ten Bhattacharya cenzuroval na Twitteru naprosto brutálním způsobem. A dnes prostě oni dokázali mu vysvětlit, že takhle je to správně. A já jsem ve stejné pozici. Já z toho svého názoru na to, co se stalo v době covidové, neustoupím. Roušky byly chyba, lockdowny byly chyba, rozestupy nefungovaly, nucení do očkování byla chyba a tak dále a tak dále. Ale v momentě, kdy zůstanete jakoby ve vněšku a budete jenom protestovat na náměstích, tak s tím nehnete. Jediná šance, jak to opravit, je zevnitř a přesvědčovat zejména tedy toho Andreje Babiše, kterého já považuji v této oblasti za velmi racionálně smýšlejícího, o tom, že je potřeba ty věci projevit prostě u nich sebereflexi a změnit je, zhodnotit to tak, že to byla chyba a tím lidem se omluvit a především ty chyby neopakovat, protože nás to bude čekat znovu. Dřív nebo později přijde nějaká prostě další nemoc, další prostě virus, který nás tady bude obtěžovat a pro mě je klíčové ad jedna odstranit ty chyby, které tady byly, omluvit se těm lidem, kteří byli naprosto zbytečně a hloupě dehonestováni, jako byl pan profesor Bera nebo pan profesor Turánek, a přijmout taková ponaučení, abychom to příště neopakovali. A ideálně zažalovat společnost Pfizer, která je původcem toho všeho zla. Já jsem přesvědčen, že v tuto chvíli, tak jak jsou ty žaloby ve Spojených státech amerických, že stejnou žalobu by měla podat Česká republika.
1: Každopádně ten, který tenkrát stál v čele Pfizeru, zapomněl, jak se jmenuje ten člověk.
0: Albert Bourla.
1: Burla, ano. Tak ten na tom dobře vydělal.
0: Miliard, desítky miliard, a ne sám. Prostě Ursula von der Leyen, která dělala ten šílený kontrakt, kdy objednávala 10 dávek na jednoho občana Evropské unie. 10. Jo. Ona objednala 4,5 miliardy dávek na 450 milionů lidí. Nepochopitelně, v době, kdy se říkalo dvě tečky a dost. Objednala to přes SMSky a telefon se jí už podruhé nějakým způsobem buď to ztratil, nebo se smazaly ty SMSky. Jo. Ano, ona to měla už v době, kdy byla ministryní obrany v Německu, tak byla tehdy vyšetřovaná za netransparentní zakázky a tehdy ten telefon ztratila a teď se jí zase tedy ty SMSky smazaly. Jo. Ale prostě my se díváme
1: Nevím, jak
0: na...
1: si taková SMS-ka sama rozhodne, že sama sebe
0: Se
1: tu.
0: smaže, no.
1: Jo,
0: A zajímavé je, že to byly SMSky s jejím
1: jako... V základní škole se tomu říká personifikace,
0: A
1: ne?
0: zajímavé bylo,
1: Přikládáme neživým věcem vlastnosti živých.
0: že to byly SMSky panu Burlovi, šéfovi Pfizeru, a svému manželovi, Heiko von der Leyenovi, který pracoval co by šéf vědeckého výzkumu ve společnosti Organesis, která z toho velmi zásadně těžila od Pfizeru, tak těm se to asi smazalo taky. Prostě ve všech třech telefonech se ty SMSky nějak záhadně ztratily a my se tady na to díváme. To, kdyby se stalo komukoliv tady, kdo by přijmul evropské dotace, tak vám teď tady garantuju, že ho zavřou. Jednoznačně poškozování zájmu Evropské unie a to je tak netransparentní, jednoznačně, dokonce to konstatoval Evropský
1: Já nevím, pane
0: auditorský dvůr.
1: Lecho, ale nebo pane, já vlastně nechci vám říkat, pane poslanče, nebo pane
0: Říkejte mě, jak chcete, já si na to
1: Reichle,
0: nepotrpím, fakt ne.
1: vlastně, pane předsedo, jste i předseda strany zároveň, tak si vyberte, nebo Jindřichu, řekněte si, jak chcete, no,
0: Klidně, Jindřichu, klidně.
1: ale mě to připomnělo, já bych jenom šel říkat roku 26, jo. Jenom mi to připomnělo dvě příhody zajímavé. Já jsem tady nebyl v době covidu v Česku. Já jsem jako byl pracovně v zahraničí, dělal jsem jako pro Česko a v zahraničí, pokud jsem se ani vrátit nemohl, měl jsem jako neuvázal jsem se v Turecku, chtěl jsem přejet hranice o půl hodiny. Za půl hodiny za mnou se zavřeli na 2 roky, takže bych zůstal v Turecku 2 roky. Když jsem zůstal v Řecku tenkrát, jsem měl základnu a jednu dobu nám tam zakázali plavat v moři. A tak to je jedna věc. Druhá věc je, vím, že tady byly ty příhody, že každý věděl, kam mají do hospody, na který dveře se klepou, že jo. A vím, že to bylo napříč
0: Ano.
1: zeměmi. A viděl jsem ve všech zemích, že to bylo na papíře, hlavně ta opatření. To všechno jako se dělo, to si pamatuju. S těma expertama se tenkrát tradovalo kuloárně, se to může říkat, že u nich nebyl problém, že oni tak nechodili, jakože z nich nevypadlo nikdy kloudné slovo, jo? Že oni jako když měli říct ano, ne, tak říkali, jako byli schopni říkat 2 hodiny, jako května tě
0: Ano.
1: možná, jo? Takže stejně pak ta vláda měla, jako jo, ale to už bylo, jo. Vy jste ale popsal, co je podle vás problémem dneška v roce 26. 2026.
0: Ano.
1: A říkáte, že jsme ekonomická kolonie, ta migrace, že je podle vás problém, když teda u nás jako, já jsem strávil na migrační cestě 7 let, nemám pocit, že by to sem nějak Syřané, Afgánci, Pákistánci a tak dále úplně moc toužili zrovna do České Evropy, je to jako na
0: To
1: férovku.
0: máte pravdu.
1: No.
0: To máte určitě pravdu, ale já vždycky říkám, že protipovodňové bariéry musíte budovat předtím, než ta voda přiteče.
1: Ne, tomu rozumím, ale
0: V Německu už jako tam už s migrací neudělá nikdo nic. Nikdo nic, ta je daná. A dle mého názoru je prostě jenom otázka času, kdy se buď to ta migrace k nám dostane uměle přes ten migrační pakt, protože Maďaři už jsou dnes v situaci, kdy jim bylo přiděleno 21 tisíc migrantů, nebo musí zaplatit pokutu ve výši 10 miliard korun v přepočtu. To už je realita v Maďarsku. A já se prostě nechci dostat do téhle situace.
1: to nerozumím.
0: Jo, prostě, aby nám někdo řekl, buď to vezmete 21 tisíc lidí, který nechcete, anebo zaplatíte 10 miliard. Víte, co? To je úplně postavené na hlavu. Přece Němci, pokud ten problém způsobili, tak by měli říct, jestli si vezmete 21 tisíc migrantů, tak my vám k tomu dáme 10 miliard, protože to nese sebou nějaké náklady na to. Ale oni ne, oni to udělali obráceně. Oni řekli, buď to si je vezmete,
1: Jo.
0: anebo nám to zaplatíte.
1: Já
0: A
1: to
0: to je
1: rozumím.
0: prostě, to je čistě vyděračství, to není nic jiného.
1: No, se říkalo v 90. letech, když tady byla ta migrační vlna, že to došlo taky jinak, že jo, tak jako prostě ti čeští příslušníci těch správných složek ozbrojených, že jo, pohraničníci a policisté, celní správa a tak, kteří tam viděli ty lidi, tak jako je pozdravili slušně, zeptali se jich, jestli jako jsou v pořádku, jestli něco nepotřebují a pak jim ukázali, kterým směrem je Německo, že jo.
0: Ano.
1: Takže to, když sem někdo pošle 21 tisíc lidí, to neznamená, aby je tady nemůžete zavřít a držet, že jo. Tak jako byli jsme i případy, že jich přijelo, nevím, kolik to bylo tenkrát, 100 lidí, 50, ne? A za pár měsíců tady nebyl nikdo, že jo? Všichni čirou náhodou byli za příbuznýma. Ale počkejte,
0: Máte určitě pravdu, to má asi jenom jednu větu.
1: já neříkám,
0: Prostě
1: že hájím ten migrační pakt,
0: já
1: jo?
0: tomu
1: Já
0: rozumím.
1: se jenom chci někam jako posunout
0: Já
1: trošku.
0: jenom jednu větu. Prostě to je čistá demografie. V situaci, kdy ty muslimské ženy mají porodnost 5 až 6 dětí na jednu ženu a my 1,3 dítěte aktuálně na jednu ženu, v Polsku 1,09, to je matematika. To prostě není otázka zda, to je otázka kdy. Jako. A pokud s tím rychle nezačneme něco dělat, tak to Evropa prostě jako se v žádném případě nemůže přežít v tom tradičním nastavení a bude islamizována. A já vždycky říkám, že Evropa je strašně silný kontinent, který dokáže přežít války, finanční krize, dokáže přežít všechno možné, ale nepřežije islamizaci. To prostě, to je konec toho kontinentu, tak jak ho známe.
1: Já rozumím. To jste mi vlastně i pomohl, za to já vám děkuji, protože to je to, kam já se chci dostat. Vy jste popsal tedy ty problémy, migrace, ekonomika, že podle vás jsme tedy ekonomickou kolonií Bruselu. Předpokládám, že jste našeli další, asi tak potom bude typl by školství, zdravotnictví. Ty jste poslanec vládní, ještě k tomu je smyslu součást vládní koalice. Takže popisy máte dle vašich příznivců přesné, dle vašich odpůrců tedy nepřesné
0: To je
1: a
0: logicky.
1: to je logické, ale mě by zajímalo, a myslím, že i naše diváky a posluchače, co tedy konkrétně s těmi neduhy chcete dělat, abychom to měli strukturované, pokud dovolíte, tak bych Jindřichu, prosím vás, začal, pane poslanče, ekonomikou. Tak, jako, ale konkrétně.
0: Ano. Tak já jenom předešlu před závorku, řeknu jednu věc. To, aby se daly určité věci realizovat, to samozřejmě vyžaduje mandát od voličů. Voliči rozdávají karty. A vy můžete jim ukazovat nějaký směr a oni jsou ti, kteří rozhodnou, kterým tím směrem jít. V současné době čeští voliči jsou jaksi velmi nastavení na to, že volí na jistotu a nemají odvahu jít do těch odvážných řešení. Já jsem měl před 3 týdny jsem byl v Budapešti, potkal jsem tam Javiera Milleje, prezidenta Argentiny, a ten mi říkal, u nás, já jsem byl na tom úplně stejně. Mně všichni říkali, že to nejde, že to je nesmysl, to, co říkám, že je to absolutní šílenost. A pak ta Argentina se dostala do situace, kdy měla inflaci 200%. Ti Argentinci mu tu příležitost dali a on ukázal, že to jde. Jo, takže ten základ je o tom, že musí být dostatečně odvážní občané k těm volbám, aby si o ten směr řekli. A teď konkrétně těm jednotlivým řešením. Ekonomika je samozřejmě obrovsky široká kapitola a byli bychom tady 3 hodiny, kdybych jakoby měl zmiňovat úplně všechno. Zásadní problém je v odlivu kapitálu do zahraničí. My jsme zemí, kde podle odhadů je to 600 miliard korun ročně, podle mého názoru to může být klidně i bilion, protože tam jsou ty vnitropodnikové fakturace, přes které to probíhá, že si mateřská společnost fakturuje do dceřiné daleko vyšší cenu, než to reálně stojí a vlastně se ty peníze uměle vyvádí přes tyto faktury. A my musíme nastavit prostředí takové, aby se vyplatilo ty peníze nechávat tady. Jo. A to je první věc, to je daňová problematika, kde já jsem obrovským fanouškem, zastáncem rovné 15% jednoduché daně, protože v tu chvíli se nikomu nevyplatí prát peníze za 10%, to je taky běžná věc, všichni víme, že to v České republice funguje, že se udělá faktura, pošle se to, někdo vám přinese peníze v igelitce o 10% míň. To čištění peněz je obrovský problém, šedá ekonomika. Prostě v momentě, kdy ta daň by byla nastavená, tak to nikdo to nebude riskovat, že si k němu přijde ta policie zaklepat. Druhá věc je, obrovsky to oživí podnikatelský sektor, který dnes je bržděn vysokými cenami energií, to za prvé, a za druhé obrovskou byrokracií. A za třetí přivede to sem zahraniční investory v daleko vyšší míře než jakékoliv investiční pobídky. Ty jsou jenom krátkodobé a funguje to jako kobylky, že oni tady jsou po té dobu, dokud nemusí platit daně a pak zase odejdou. Druhým tím receptem je snížení ceny energií. Dokud budeme mít při přepočtu na paritu kupní síly nejvyšší cenu elektřiny a plynu v Evropě, nemáme šanci. Prostě to je jednoduchý fakt. Já jsem dělal coby právník mnoho takzvaných due diligence, tedy rozborů toho analýz, zdali se vyplatí a za jaký podmínek investovat v České republice. Největší problém, který vždycky ty společnosti měly, byly vždycky dva. Vždycky na tom to krachovalo. První, ceny energií, elektřina, plyn, obrovský problém. A druhé, nestabilní legislativní prostředí, zejména v daňové oblasti. Oni říkali, my tady počítáme business plán na 8 let dopředu, jak to máme spočítat, když vyměníte daně každý 2 roky. To prostě pro nás je to nestabilní prostředí a my k vám investovat nepůjdeme.
1: Ale může vám do toho vsuvku?
0: Určitě, velmi rád.
1: Těch 15% myslíte jako pro firmy a živnostníky nebo i vy zaměstnance?
0: 15% rovně, všude.
1: Všude. Tak,
0: Všude. Jo, prostě my vlastně, když si vezmete, já tady nechci dělat zase lekce z Lafferovy křivky a říkat, že prostě čím vyšší daň dáme, tak už to není tak, že budeme mít vyšší výběry. Není to tak. Prostě my už dusíme ten podnikatelský sektor.
1: protože já to řeknu stručně za vás, tu
0: No,
1: Lafferovu
0: jasně.
1: křivku, jo. Lafferův bod, tak Lafferova křivka zpět do Lafferova bodu,
0: Ano.
1: kdy vyšší zdanění už nedává smysl, protože výběr je nižší, protože vybíráte sice vyšší daň procentuálně, ale ze smrskávající se
0: Ano.
1: ekonomiky zadušené růstem daní. Tak to je ve
0: Přesně
1: zkratce
0: tak, přesně
1: Lafferova
0: tak.
1: křivka. Tak a
0: A já
1: pokračujte.
0: jsem přesvědčen, že Česká republika v tuhletu chvíli potřebuje nikoli šlápnout na brzdu, ale na plyn. Že už prostě to škrtání do nekonečna nejde. My máme 310 miliard deficit. Pokud se něco velmi razantního nestane, tak ten deficit příští rok bude ještě vyšší. A my prostě potřebujeme skutečně teď vzít tu motorovou pilu toho Javiera Milleje, začít řezat tam, kde je to zbytné, ale především oživit náš průmysl, náš podnikatelský sektor, protože v téhle zemi podnikat to je osobní statečnost. Vysoké ceny energií, obrovská byrokracie, neustálé kontroly, ten stát hází klacky podnikatelům pod nohy, to je obrovský problém. A jednu věc, kterou máme speciální v programu strany Pro, kterou já beru jako naši vlajkovou loď a jsem rád, že mám možnost ji tady popsat, to je kombinace dvou věcí. První je zákon o strategických prioritách České republiky. My bychom chtěli do jednoho zákona dát nejklíčovější věci pro tento stát, ať už jsou to dálnice, rychlostní železnice, dostavba jaderných elektráren, datové sítě a tak dále. A tyto věci, liniové stavby a strategické projekty, by měly mít přednost a měly by být schváleny ve zjednodušeném řízení. Aby to nebylo tak, že tady trvá prostě 3 roky, než dostanete první razítko a než kopnete do země, no tak to jako jsou až vaše děti. To je prostě obrovská brzda našeho rozvoje. A já to říkám úplně upřímně, prostě tady všechny ty zelené organizace, které reálně vás vydírají. Jo. Oni vždycky, když je někde naplánovaná stavba dálnice, tak tam jak na potvoru najdou nějakou žábu nebo nějakého čolka. A teď oni na vás dají žalobu a žalují vás a prodlužují vám tu stavbu tak dlouho, než někdo přijde a zaplatí jim 50 milionů a najednou už tam ta žába není. A tohle prostě nejde v tom pokračovat. Nejde. Prostě tady musí být řečeno, máte 3 měsíce na to, abyste si žábu odvezli, jinak má žába smůlu. Nedá se tímhle tím způsobem pokračovat dál. To jsou vyděračské spolky. Oni nechrání přírodu. Oni vydírají ty velké investory, aby jim prostě zaplatili výpalné a oni byli najednou v pořádku. A co se týče financování těchto věcí, tak máme takzvané adresné účelově určené dluhopisy. Kdybychom chtěli vydávat dluhopisy ne obecné, jakožto stát, ale konkrétní dluhopisy na konkrétní věci. Dám příklad dluhopis D3, aby si lidé mohli vybrat, do čeho chtějí investovat. A v momentě, kdy vlastně úročíte těm lidem ty peníze a zároveň vlastně se zavazujete, že je použijete pouze na tu konkrétní věc, tak věřím, že třeba podnikatelé v Českých Budějovicích by si velmi rádi takový dluhopis koupili. My máme v tuhle tu chvíli problém v tom, že nám leží 3 biliony korun u fyzických osob na běžných účtech v bankách. Mrtvé peníze. Další 3 biliony u právnických osob na běžných účtech v bankách. 6 bilionů korun v téhle zemi leží ladem. A my je musíme prostě dostat do hry. Země, která má jedno z největších zadlužení vůči HDP, je Japonsko. Nemá problém s ratingy, nemá problém s ničím. Proč? Protože drtivou většinu japonských dluhopisů drží japonští občané a japonské firmy.
1: No, dluží sami sobě.
0: Ano, my potřebujeme tohleto samé nastavit tady v České republice, dostat ty peníze do hry a ukázat prostě, že ten stát se může rozvíjet. A v neposlední řadě veřejné peníze musí jít českým firmám. Prostě to, že já zase použiju jeden jednoduchý příklad. Když uděláte IT zakázku a dáte to IBM, oni vám to udělají. Jo? Ale ty peníze jsou pryč. Navždycky. Když to dáte české IT firmě, tak ta firma tady zaměstná lidi, zaplatí sociální, zaplatí zdravotní, zaplatí DPH, zaplatí daně a dobrých 50% z toho, co té firmě dáte, se vám vrátí zpátky do vašeho rozpočtu. Prostě není možné dál ty peníze dávat do zahraničí. Já vím, že v rámci Evropské unie je to složité, ale věřte mi, dá se to. V Rakousku třeba pivovary můžou nakoupit chmel ze zahraničí až v momentě, kdy mají potvrzení Rakouského svazu pěstitelů chmelu, že už jako od nich nakoupili dostatečné množství. A různě se dávají do těch veřejných zakázek takové podmínky, které prostě reálně může splnit jenom ta vnitrostátní země. To znamená, my musíme jít od toho bruselského, od té bruselské servility k protekcionalitě naší ekonomiky.
1: To jsi řekl správně, ono by se dalo to rozvádět dál. Ono cílem
0: do široka.
1: Do široka, to by bylo dlouhý. Ono cílem ale tady tohle pořadu hlavně je, jako mé názory, já si říkám sám, vy taky, ale aby vlastně posluchači a diváci seznámili s politickým myšlením a směřováním hosta.
0: Jasně.
1: A v tom případě, já bych to ještě kousek posunul, jo? Ono, energie jsou ve všem, to je jasné, oni teďka slevnili s novou vládou 10%, ale což srazilo i tu inflaci, ale víte to, ono to všechno můžou být jako zlatý oči, protože to vypadá, že dokud bude prostě Donald Trump USA a tím pádem a stát Izrael bombardovat Irán, tak jako se můžete doplánovat, jak chcete, třeba uplánovat k smrti, tady těmi všemi nápady, ale prostě když bude barel ropy stát 130 dolarů, tak jako vám nepomůže nic?
0: No a tohle je právě to, co já vždycky říkám, že...
1: Bude i účinně řečeno, jsou to vnější inflační a
0: nákladové
1: šoky.
0: Ty externality tady jsou a ty člověk neulíní. Ale přesto já vždycky, když si dělám tu takzvanou SWOT analýzu, strengths, weaknesses, opportunities and threats, tak každá hrozba nebo každý problém je zároveň příležitostí. A my, kdybychom nepostupovali ideologicky, ale racionálně, pragmaticky, tak na té situaci můžeme ještě vydělat. Ten, kdo nejvíc dneska vydělává na té situaci, je Čína. S přehledem. Oni dovážejí ropu, plyn z Ruska, oni dokonce mají možnost právě to dovážet i přes ten Irán, protože Irán přes Hormuz spouští ty lodě a tankery, které obchodují v juanech. A Čína prostě přeprodává ten plyn a tu ropu přes celý svět a vydělává na tom obrovské peníze. Teď byl někde článek 10 miliard dolarů jenom za poslední období. A v tuhle chvíli trvat na protiruských sankcích může jenom blázen. Rusko má nejvyšší zisky z prodeje ropy a plynu za celé 4 roky. S přehledem. Díky tomu, co se stalo v Iránu. S přehledem. Takže to už není otázka, jestli to Rusko prodá nebo neprodá. To je otázka, jestli to Rusko prodá nám, anebo Číně, nebo někomu jinému. A tady se také nemusí stát to za pár týdnů nebo měsíců, že ta ropa bude drahá. Ono se taky může stát, že tady nebude vůbec. Letecké společnosti už dnes ruší lety, protože mají nedostatek leteckého benzínu. To fakt už není legrace.
1: To naposledy v Itálii se stalo, no.
0: A kdo prostě teď v tuhle tu chvíli nebude reagovat, tak přijde prostě s tím hrníčkem jako poslední. Belgický premiér Bart De Wever říká, pojďme přehodnotit náš přístup k Rusku, vrátit se k jejich levným zdrojům. To není otázka už ničeho jiného, než půdu sebezáchovy a zdravého selského rozumu, zdravého rozumu. Pojďme prosím pěkně konečně odhodit ty ideologické brýle a začněme se starat o naši ekonomiku. Rusko to fakt nezachrání, když si od nich tu ropu nebo plyn koupíme. Situaci na Ukrajině to nezmění ani o centimetr, jestli si ji tam koupíme nebo nekoupíme. To Rusko stejně na tom vydělá, ať budeme chtít nebudeme chtít. Otázka je, jestli si to budeme kupovat přes překupníky, jednou, dvakrát tak dráž, anebo jestli si to koupíme přímo u zdroje. Nic mezi tím, a já prostě tu svoji filozofii opravdu bych shrnul do takového toho anglického prohlášení Czech Republic no matter what. Prostě jako přestaňme zachraňovat svět a začněme pečovat o naši zemi, o naše lidi. To je moje politická filozofie v jedné větě.
1: A víte co? Ten relabeling, to přelepování, jo? Já jsem to viděl. Viděl jsi to někdy? Je zdravá, či jsi to viděl?
0: Jasně.
1: Jo? Tak řekněte, kde jsi
0: Ne,
1: neviděl?
0: ale já jsem,
1: Já to pak řeknu taky, jako.
0: mě se strašně líbil takový jeden vtip, jak ještě byl kdysi právě v 90. letech, jak přijede Copperfield na české hranice a těm celník říká, je, vy jste pan Copperfield, ten kouzelník? On říká, no, jo, jsem, no. A říká, a nemohl byste nám ukázat nějaký kouzlo? A on říká, no, jasně, no, dejte mi sklenici vody. A takhle přijde a říká, tak, a je z ní whisky. Ten celník tak jako zkroušeně říká, jako dobrý, no, ale to já umím taky, jo. Vidíte tamhle ten kamion plný nafty, jo? A on říká, no vidím, ho. A je z ní pšenice. Takže tohle kouzlení samozřejmě jako běhá naprosto po celém světě. A my si to, jako budeme říkat ty věci na rovinu a řekneme si, že ten císař je nahý. Že v tuhle tu chvíli prostě jsme v situaci, kdy ta Evropa dodýchává, blíží se k prahu obrovské ekonomické krize, protože to nejsou jenom těch 50 korun za ten litr nafty. To je prostě, to jsou potraviny, to jsou hnojiva, to jsou stavební materiály, to je spotřební elektronika, to je všechno.
1: Vodiče. A
0: My...
1: v Ázii prý dochází pryč na kondomy, jsem si teďka přečetl. Ale opravdu,
0: Já
1: jsem si
0: vím,
1: teďka
0: já vím.
1: četl.
0: My z Ruska dovážíme ocel v rekordním množství. V roce 2025 jsme navýšili dovoz oceli, ruské oceli, protože samozřejmě my jsme si zlikvidovali naše ocelářství o 76%. 10 miliard korun. Tak ruská ocel nevadí a ruská ropa ano. Ruské palivové tyče v našich elektrárnách nevadí, ale ruský plyn ano. Nebuďme blázni. Pojďme se chovat racionálně, pojďme vrátit do politiky ten zdravý selský rozum.
1: Já řeknu skvělý příběh. Teď nevím, jestli psal rok asi 22, 23, jsem jistý. Byl jsem tenkrát na Bosporu a tam mi říkali, tam místní mi říkali, něco ukážeme. Tam stál obrovský tanker. To vypadalo, tak mi to připomínalo letadlový lodě. A teďka jako z jedné strany připula loď, a říká, a z druhé strany taky, že jo. A jaká tam čilá aktivita, jo? Trvalo celý třeba 2 hodiny ta překládka. Jo? A říkají mi, tak to zprava, to jsou Francouzi nebo Britové, tak se podali poříkal, tak Francouzi to byli, podle těch, kteří mě tam dovedli. Říkám, z druhé strany to bylo z Ruska, jo? A normálně to tam jako takhle přeložili. A říkám, co tam překládali, oni říkají, no tak to my tam nejsme, ale normálně to je třeba, že tamhle, já nevím, nějaký, nebudu dělat reklamu, značky telefonu nějakých, že jo? Západní provenience, tak to tam a tam tu jde zase něco jiného, tak se to tam přerazítko a říkám, no a dobrý, já co? Já tak jsem se, ale mi říkají, jsem se byl dodržený, jenom to všechno zdražilo o 30% oběma směry, jo. Tak jsem prodal, jak jsem nakoupil, ale to, co říkáte, tak ekonomicky dává logiku samozřejmě. Politicky to u nás vypadá neprůchodně. Teďka
0: Ano,
1: nemyslím
0: ano.
1: jenom opozici, myslím tím i vaše vládní partnery.
0: A zase znovu se dostáváme k roli médií. To je prostě proto, všichni to vidí. I ten Bart De Wever, ten belgický premiér, říká, mně to samé, to, co říkám já, říká celá řada evropských lídrů. Ale oni mají obavu, strach říct to nahlas. Protože prostě, jakmile to někdo řekne, tak dostane tu nálepku proruského, že je nějaký Putinův agent a kremelský bot a já nevím, všechny tyhle nesmysly, které tady jsou. Prosím vás pěkně, kdyby ta ropa a ten plyn byly, já nevím, v Turecku, tak já pojedu do Turecka, ale oni jsou prostě v Rusku. A to není o tom, že my jdeme zachraňovat Rusko. To Rusko si dneska může vybrat, komu to prodá, protože mu všichni trhají ruce. My jdeme zachránit nás.
1: Protože já jsem se právě chtěl zeptat, jo. Mně tady ta debata přijde taková jako, že se v ní říká jenom A a už se neříká B, jo. Jako dohadují se všichni, zdali to tam kupovat teďka, tam je to, ale že už se neříká jako ta úvaha, co když se to Rusko rozhodne, vy jste sám se nabil, že tam bude to vyjednat, a co když se prostě rozhodnou v tom Rusku, jako a proč vám to dávají, nechtěli
0: Jasně.
1: jste, nedostanete, když to můžeme prodat do Asie za dvakrát tolik třeba, jo,
0: To
1: takže,
0: je naprosto reálná věc. To je
1: jo.
0: naprosto reálná možnost. Proto já říkám, že byl prostě nesmysl tady hystericky pořád křičet, že Rusko agresor a podobně. Stejně jako Donald Trump a JD Vance říkali, nezlobte se, ale pokud někoho takhle nálepkujete, tak už s ním prostě nemůžete pak jednat. A
1: Přesně.
0: my prostě potřebujeme jednat, takže já za sebe říkám naprosto férově, že to není o tom, že jako tam někdo v tom Rusku na nás čeká. To je o tom vůbec to domluvit. Oni nás k ničemu nepotřebují. Oni už se dneska tu ekonomiku přeorientovali na tu Čínu, na tu Indii, na další země, stavějí sílu Sibiře 2. Oni prostě už nás vůbec k ničemu nepotřebují. Takže teď už to je prostě jenom o tom, to tam vůbec je dojednat, aby nám to vůbec prodali. To není tak, že jako tam na nás čekají s otevřenou náručí a říkají, hurá, že jste tady. V žádném případě.
1: Že vy tady přijdete, všichni říkají, že jakmile skončí konflikt na Ukrajině, mezi Ruskem a Ukrajinou, takže jako budou rádi brát, on tak jsem uvažoval, jestli v té době jako bude co, ale...
0: No jasně, no. Evropská unie 15. dubna měla rozhodovat o permanentním zákazu dovozy ropy z Ruska. Tedy jinými slovy, i kdyby skončily sankce, tak by prostě Evropská unie už nikdy ani po skončení války nedovážela ruskou ropu. To se mělo hlasovat 15. dubna a to bylo odloženo na neurčito. Protože i soudruzi v Bruselu pochopili, že prostě je to střelba do vlastní nohy.
1: No, ale já jsem si u vás přečetl naposledy včera. My teda jako přetáčíme jeden, že jo, takže to bylo, točíme v úterý, tady přiznáváme otevřeně a v pondělí jsem si to přečetl, že jste, vzhledem tomu, jak jste se nabídl tady k tomuhle, tak jste, ani si to nechci vyslovovat všechno, jo, ale protože to jako obecně jako pořád do kolečka, tak podle vašich politických konkurentů, a TOP 09, STAN, ODS a tak dále, tak jste, tak já jsem když jsem něco zapomenul, tak se vám omlouvám, jo?
0: Jasně.
1: Že jsem vám jako upřel
0: Já
1: nějak.
0: vám to prominu.
1: Tak jste, počkejte, ruský agent. Ježiš, tak jsem se najít, počkejte, ruský agent, asi pamatuju. Ruský agent tam byl. Zrádce, myslím, tam
0: No,
1: byl.
0: Putinův poskok, myslím, něco
1: Putinův poskok
0: takového.
1: tam byl, ještě něco tam bylo?
0: Já nevím, mě už to jde jedním uchem tam
1: Tak
0: a
1: mi to
0: druhým
1: jako
0: ven.
1: zpívá, jo, ale mě už taky zpívá, jo, tak já nevím, jestli tenkrát možná se nebyl šváb, budete příště třeba, jo,
0: To doufám,
1: ale,
0: doufám,
1: no tak.
0: že to

0: Táhnu až na švába.
1: Ale ruského šváby, to je obyčejný šváb, jo? Ruský šváb, pozor. Mě fakt zajímá, jako úplně upřímně. Jak vy se jako cítíte v tu chvíli, rozumíte, jako... nejenom, jak vy se cítíte tu chvíli sám, ale mě by zajímalo, jestli v té poslanecké sněmovně, kde je vás 200, ono je to málo lidí docela, jestli vás takhle kolegové vidí na chodbě a řeknou, to je ruský agent, šváb je to. Jo, nebo jak to je vlastně?
0: Jak kteří
1: ne, to mám jasno.
0: No třeba Piráti, že jo, ty mě tak vidí určitě. Jako, jo,
1: to prostě, to řeknu do očí.
0: Pan Hřib, ten jako, ten, ta je prostě. To je...
1: Jestli se potkáte na chodbě a přijde pan Hřib, pan Urachu, řekne pan Reichl, tvoj tady byl ruský agente.
0: Úplně si neodplivne, ale dívá se jenom a dělá, že mě nevidí, ale já jako, mě, víte co, to je prostě jenom ukázka té hloupé politiky, té současné doby, která je postavená na nálepkování a na těchto výkřicích. Kdyby někdo přišel a řekl, to se nám nevyplatí věcně, ekonomicky se nám to nevyplatí, nebo pojďme se teda bavit o tom, jaký to bude mít dopad na válku na Ukrajině. Pomůže to tomu Rusku, aby jako definitivně tu Ukrajinu zlomila, nebo ne, nebo je to vlastně nepodstatné z hlediska vedení té války. Tak to je věcná debata, kterou já jsem kdykoliv jako připravený vést, s kýmkoliv, a budu za ní rád. Ale tohle je už jenom ukázka té vyprázněnosti. Oni vlastně žádné řešení nemají, nenabízejí. A na cokoliv, co vy nabídnete jako věcné řešení pro naši ekonomiku, pro naše lidi, tak prostě reagují těmito výkřiky, zoufalými hysterickými výkřiky, Putinův agent, kremelský bot a já nevím, co ještě všechno. Prostě tak se podívejte na to, kam ta pětiopozice dospěla. Oni neřeknou, my máme lepší řešení než pan Reichl. Oni řeknou, on je Putinův agent. To je přece absolutní moje vítězství. Ti lidi musí vidět a uvidí to dřív nebo později, že tady je někdo, kdo jim nabízí konkrétní řešení pro jejich životní problémy, pro jejich každodenní život. A někdo, kdo tady prostě mává ukrajinskou vlajkou a křičí, Rusko je špatně, Rusko je špatně. No dobře, tak ať to křičí, ale z toho se nenajíte. A jestli se někdo chce uzbrojit k smrti tady a dávat 400 miliard ročně na obranu, super, já ne. Takže já budu prostě opravdu prosazovat ten zdravý selský rozum. Mně ty nadávky vlastně nevadí, pro mě je to vlastně ukázka toho a dokonalý důkaz, že oni už vlastně žádné argumenty nemají. Celá slavná ODS, která byla kdysi velkou pravicovou stranou, tak dneska reálně říká, že pro ní je řešení snížit spotřební daň na pohonné hmoty. To jednak řeší, jednak neřeší ten zbytek, ale ono to neřeší ani ty pohonné hmoty. To tady Petr Fiala udělal v roce 2022 na několik měsíců. Výsledek byl ten, že pohonné hmoty nezlevněly ani o korunu a státní rozpočet přišel o několik miliard. To prostě není vůbec řešení. Oni to moc dobře vědí. Tehdy v září 2022 o to ustoupili. A dneska říkají, pojďme tu chybu zopakovat. Pojďme to udělat úplně stejně. No tak já prostě říkám, že chybu může udělat každý, ale zopakuje jenom blbec. A ODS nám dokonce radí, ať tu chybu zopakujeme. Takže pojďme se bavit věcně, pojďme řešit to, jestli se to vyplatí, jestli je to pro naši ekonomiku dobře, jestli to, jaký to bude mít vliv na válku na Ukrajině, jestli máme jiné řešení, jestli máme, nebo opravdu, když jako ten Hormuz bude zavřený ještě dalších 5 měsíců, a my prostě už reálně nebudeme mít, kde ten plyn na tu ropu vzít, tak pořád budeme jakoby říkat, že jako je to špatně a že ji nevezmeme. Budeme jako ta paní herečka Zlatohlávková, která říká, že to je dobře, protože budeme jezdit víc na kole, nebo jako, jo, jako kdy už ten zdravý rozum zvítězí. Musíme si hrábnout až na to dno, až to tady opravdu nebude. A pak teda jako tam přijdeme s prosíkem a budeme žmoulat čepici, budeme říkat, nám už nic jiného nezbývá. A nebo budeme ti první, kdo to prohlomí a ještě na tom vyděláme. Naše ekonomika a tím, že to můžeme prodávat dál. Ty plynové zásobníky, pokud se nezačnou plnit v květnu, tak se prostě do toho podzima nenaplní. A jestli tedy budeme tady sedět se založenýma rokama a budeme říkat fuj Rusko, fuj Rusko, fuj, ještě v červenci, tak jsem potom zvědav, jako co se tady bude dít. Já se takhle nezodpovědně chovat nebudu a nehodlám. A říkám znovu, může to nastat, nemusí. Ale zodpovědný politik by se měl připravovat na nejhorší možnou variantu. Když nenastane, zaplať pánbůh za ní. A za to, ale musíte být na to připraveni.
1: Napodobně vtip takovej, ale ani já řeknu.
0: To je škoda. To je jste
1: No tak se můžete naučit plést.
0: Jo, to je pravda, ty svetry. To je to. Ale jako ono, ty svetry jsou fajn, ale úplně...

0: Mě strašně pobavilo, když jsem byl naposledy na CNN Prima News, tak mě tam pan Papajanovský dával za příklad Španělsko, jo, že tam ty obnovitelné zdroje už přece jedou. Tak jako jednak ve Španělsku byl největší blackout poslední doby vůbec. A za druhé samozřejmě ve Španělsku trošku jinak svítí slunce a trošku jinak fouká vítr.
1: Hezky tam svítí, hezky.
0: Já vím, no. Proto tam ty solády taky trošku něco vyprodukují.
1: Proto tam je zjevně na dovolenou.
2: No, proto tam je zjevně tak jako logicky, že?
0: Ale srovnávat se Španělskem v oblasti výroby elektřiny z větru a ze slunce, to je stejné, jako kdybyste chtěl prostě na Sahaře dělat lyžařské vlaky. Jako, lyžařská turistika funguje fantasticky ve Francii a v Itálii a možná ve Švýcarsku, ale na Sahaře nebude fungovat, protože tam není sníh a nejsou tam jako kopce, ze kterých by se dalo jezdit dolů. A prostě ve Španělsku skvěle svítí slunce a výborně fouká na pobřeží vítr. A u nás fakt ne. My jsme prostě země, která je uzavřená horama a toho sluníčka tady zase taky moc není.
2: Ale můžete jezdit na lyžích a na kole.
0: Takže doplňkový zdroj super, ale reálně pokud vypadne plyn a ropa, tak jestli Piráti tady jako to chtějí nahradit větrem a sluncem, tak to jako musím říct, že klobou dolů, to před nima smekám, že do toho jdou, ale nepřál bych to naší zemi, aby se to skutečně stalo.
2: No další říká, že ještě jedna energetika totiž.
0: Ne, jasně, akorát teda ten temelý na ty Dukovany za nějakou dobu nepostavíme. Jo. Prostě my máme dneska ten energetický mix zhruba, teď to berte přes prsty, 40% uhlí, 35% jádro, zbytek všechno ostatní. No tak když vám to uhlí vypadne, 40%, které dneska nahrazujeme plynem, a nebudete mít ten plyn.
2: Právě říct, že tam ještě patří ten plyn.
0: No, ale ten plyn, když v momentě, kdy vám vypadne, protože my samozřejmě to uhlí je na sestupu. My jsme si zavíráme doly, uhlí je díky emisním povolenkám nerentabilní, Seven Energy, ČES, všichni budou zavírat, protože prostě se to nevyplatí, ztrácí na tom peníze, obrovské peníze, takže se to nahrazuje plynem, no a když nebudeme mít plyn, tak budeme asi jezdit na těch kolech a svítit těma svíčkama a Piráti nám do toho budou zpívat. No. To je tak jediné, co nám tady zbývá. A já se tohle prostě jako dožít nechci.
2: No, tak podle mě je tam hlavně problém, když někdo říká jedna energetika a ta obnovitelné zdroje, tak jako ta nafta je drahá teď. Jo? Teď, jak spolu mluvíme, tak jasně. Je to drahý. Musí se rozvést ten chleba, že jo? Na naftu to jezdí většinou. Takže elektroauto má stejný fouk v elektrárně, potřebujete to vyrobit, když postavíte nějaký, já nevím, i kdyby to šlo, jako bylo rentabilní soláry, větrníky a jederky, tak uběhnou desetiletí. A co se stane s tou společností, ekonomikou za desetiletí drahých vstupních nákladů?
0: Ono je absurdní, že se o tom tady vůbec musíme bavit, protože
2: přece... Ale to není ekonomie jako vysoké školy, to kdyby nějaký student přišel s tím, tak já nevím, co bych dělal. Jo?
0: Ale vemte si jenom jako, jednu věc, kolik oborů podnikatelských to zničí. Já znám pana Novosada, to je majitel Harachovských skláren. To jsou nejstarší funkční sklárny na světě. Žádné sklárny prostě nejsou starší v provozu, než jsou ty Harachovské. On v roce 2022, když měl připravené peníze na investici do nových pecí, tak musel vzít 21 milionů korun a zaplatit za plyn. Protože prostě jako ve sklářství ten plyn je docela jako zásadní věc, protože všechny ty pece jedou na ten plyn. Tam jako to sluníčko a ten vítr to jako opravdu to sklo neudělá. A tím pádem AT1 prostě se úplně vyždímal ze všech úspor, neměl na ty investice, což zásadním způsobem brzdí tu naši ekonomiku dodnes, ten rok 2022. A my to chceme zopakovat. Prostě do roku 2022, kdy jsme brali ten plyn a ropu z Ruska a pan Fiala nám říkal, jak nás Rusko může přesto vydírat, jak se na to nemůžeme spolehnout, protože Rusko není seriózní a stabilní partner, tak jsme neměli žádnou takhle zásadní krizi. Od roku 2022 už je to druhá. Tak jestli někdo si neuvědomuje, o co se tady hraje, tak nevím. Ale já znovu říkám, prostě pojďme se soustředit na nás a nezachraňujeme svět.
2: No, tak já osobně si můžu říct můj svůj názor, jsem říkám veřejně, už jsem to říkal, já jsem pro diverzifikaci opravdu a ne nahrazení jedné závislosti druhou.
0: Naprostý souhlas. Naprostý souhlas. Já nejsem proti tomu, aby jsme tady měli ropu stávu. Ale ať ji máme z obou dvou cest a můžeme si vybrat.
2: To bych byl úplně ode všade, jestli tam
0: přesně
2: stát
0: tak?
2: Nejradši.
0: Přesně tak.
2: Ať si vyberem podle ceny, ale...
0: Naprostý souhlas.
2: Ale každý má právo si o tom myslet, že ne. Jo. Ale dvě věci. Jo. Když jste se bavil o tom, o těch válkách Hormuzu, jakou optikou vy si na to vlastně díváte? Jo? Na to, co dělá USA?

0: váš oblíbenec Donald Trump, jak jsem pochopil, co dával za příklad,
1: Ano.
0: a stát Izrael v Iránu. Protože tady jsou takové dvě krajní pozice v Česku, jo? Nebo krajní. Ty jsou krajní. Krajní pozice to je něco jiného. Jsou dvě pozice celosvětově, jak to řeknu. Jedna je, že to je nezákonná agrese a není to jako věc nás ostatních. A druhá pozice, ta je, že naopak to naše věc má být, protože oni za nás dělají to, co jsme měli dělat taky. Jo? Jak se to díváte vy?
1: No, já jsem právě člověkem, který vždycky zastává tu pozici racionální, protože prostě každý ozbrojený konflikt má svoje příčiny. A můžeme se bavit o Ukrajině, o Iránu, ale můžeme se bavit o Vietnamu, Falklande, Koreji a tak dále. A tak dále. Ne, ale to, co tím chci říct, vždycky...
0: Kvůli času, z proměnutí.
1: Chápu, ne? Chápu. U každého vojenského konfliktu je prostě nějaká daná příčina. A teď se pojďme bavit, jestli opravňuje ten daný stát, ten druhý stát, k tomu, aby podnikl ten vojenský zásah. Jo? A to je podle mě naprosto seriózní debata, jestli prostě to, co dělal Irán, že prostě sponzoroval terorismus, že asi se snažil vyvíjet jadernou zbraň, byť od ní byl velmi, velmi daleko. Jestli na druhou stranu Ukrajina, která prostě připravovala útok na Doněckou oblast 8 let a masakrovala ruskojazyčné obyvatelstvo, jestli to jsou jaksi věci, které opravňují ten jiný stát k tomu, aby vojensky zasáhl. A kdo je tedy ten, kdo to posoudí? Kde je ta autorita, která řekne, USA šli do Iránu oprávněně, zatímco Rusko na Ukrajinu ne. Oni to cítili stejně, USA i Rusko, i Izrael, že to je jejich jaksi ohrožení jejich bezpečnosti do budoucna. Úplně stejně. Když se na to podíváte z pohledu Ruska a USA je to, a Izraele, je to úplně to samé. A teď se prostě my tady jsme v situaci, kdy na jednu stranu říkáme, ne, ne, ne, to Rusko je fuj, to tam nesmělo, ale ano, USA to tam smělo. Takže já jsem prostě přesvědčen, že je potřeba se na to dívat racionálně, co to přinese ten konflikt a jestli v podstatě dosáhneme těch cílů. A já jsem přesvědčen, že v Iránu ne, že to byla obrovská strategická chyba. Protože prostě nedojde ke změně režimu, ty revoluční gardy to jenom posílí. Ten Irán, který byl velmi rozpolcen, tam byla silná opozice, obrovské protesty, tak teď je to sjednotilo. Oni to berou jako útok vnějšího nepřítele. Kdyby na nás někdo zaútočil, tak si dovedu představit, že i s tou opozicí, se kterou se nemůžeme shodnout vůbec na ničem, takže bychom se shodli na tom, že se musíme bránit. Ta samá situace teď v Iránu. Takže ty revoluční gardy, které tam drží tu moc, které vždycky v tom klerikálním systému rozhodují, kdo bude ten vůdce, ten Chamenei a teď ten mladý Chamenei, tak ty to ještě posílilo, ke změně režimu nedojde a Irán najednou je v pozici, kdy vlastně z toho začíná těžit, kdy on má tu silnější kartu a ví, že tu Evropu a ten svět prostě přes tu ropu a přes ten plyn vyždíma. A to je obrovitánský problém. Takže bohužel ten, kdo hodnotil ty cíle a měl představu, že jich dosáhne tímto způsobem, tak se hrubě zmýlil. A to je věc, kterou, víte, tady velmi často platí, že když nějakého politika jako, a to je úplně mantra české politiky, že když prostě nějakého politika podporujete, takže musíte souhlasit se vším, co dělá. Jo? Prostě my nemůžeme kritizovat Zelenského, protože podporujeme ve všem. A nemůžeme říct, že tohle dělá špatně. A je u mě zase jako, že podporuju Trumpa, no to přece neznamená, že nemůžu říct v tomhle konkrétním ohledu udělal Donald Trump chybu. Udělal, protože prostě ty cíle, které tím hodlal dosáhnout, jich nedosáhne, bohužel. A už se to vyvíjí tak, jak se dalo očekávat, že Iránci pouštějí drony, které stojí 2000 dolarů a Američané sestřelují Patrioty, které stojí 1 000 000 dolarů. Jedna ta raketa. To je prostě věc, která nemůže vést nikdy k dobrému konci. Až jsou státy, třeba Brunei, který už fakticky nemá čím střílet. Takže já to vidím jako hrubou taktickou chybu a pokud tedy jsme se chtěli nějakým způsobem nebo pokud jsme chtěli nějakým způsobem řešit Irán, tak tohle nebylo hodné řešit.
0: Takže je to takhle, vy jste právník, ale trest máte, ne?
1: Ano, ano.
0: Já mám jenom mezinárodní právo, jo? Tak to předestřu před závorku, ale takže pro mě je to jako z hlediska mezinárodní práva naprosto jasné ta situace, jo? Ale nebudu to tady jako, tak si to dávat návodně.
1: Čistě technicky, když se podíváte na chartu OSN, tak prostě článek 51, kterým to Spojené státy Izrael odůvodní, prostě na to aplikovat nelze, protože ten článek říká, že se musí jednat o sebeobranou reakci na přímý vojenský útok, to znamená
0: nebo bezprostřední
1: ohrožení, přesně tak.
0: Takže musí rakety být ve vzduchu.
1: Přesně tak. A to tady v tomhle případě, to tady v tomhle případě prostě není. To znamená, když se budeme bavit čistě technicky, tak to agrese je. Když se budeme bavit čistě technicky o Rusku, Ukrajině, tak to agrese je. Ale znovu říkám, takhle černobíle to prostě nelze vidět. Je potřeba si uvědomit, že ty velké velmoci mají svoje zájmy, které budou prosazovat vždy a bez ohledu na všechny ostatní. A teď je prostě jenom otázka, jak my se v tom máme pohybovat, jestli máme na Číně tleskat nebo na ně plivat, a nebo jestli prostě máme té situace využívat chytře diplomaticky v náš prospěch. A já jsem pro tuhle tu variantu.
0: Tomu rozumím. My už přetahujeme, tak já mám takovou rychlou, jo. Ale určitě, když někdy přijdete, takže vás taky rádi pozveme. Ale poslední věc, jo. Vrátím se trošku na začátek, jo. Vy jste říkal o té odvaze voličů, celou tu hodinu a 4 minuty jste mluvil o nabídce. Tak když odečteme těch prvních 2 minuty, tedy obecné, tak minutu a tři, hodinu a tři, to znamená, máte vyšší ambice, než být řadový poslanec, a případně jaké máte vlastně ambice, kdybyste tak ideálně a třeba i po příštích volbách to viděl, no, když máte tu nabídku, chcete odvahu od voličů a voliči musí mít odvahu k něčemu, tak k čemu vy chcete, aby měli odvahu, co se týká vaší osoby?
1: Já myslím, že každý člověk, který je předsedou politické strany, musí mít logicky ambice stát se premiérem země. Prostě musí. To, já si nedovedu představit, že by byl předseda politické strany a říkal bych, mě tady stačí jako řadový poslanec a sedět té lavici a mačkat ten čudlík. To fakt mě nemotivuje. Nechci, aby to vypadalo, že se tady nějakým způsobem chlubím, ale skutečně advokát v Praze si vydělá víc než poslanec, to vám jako můžu říct, takže pro mě motivací určitě nejsou peníze. Ta moc, jak říkám, je velmi pofiderní v pozici řadového poslance, takže já bych skutečně, samozřejmě mojí finální ambicí je být premiérem této země. Neříkám, že se to povede, ale myslím si, že prostě je férové to říct. Ale minimálně logicky bych chtěl například převzít odpovědnost za nějaké ministerstvo a ukázat lidem, že jsem schopen ho exekutivně a efektivně řídit. V tuhletu chvíli já vlastně beru ty první období moje také, aby dokázal lidem, že to, co jsem jim slíbil před volbami, že splním. Mnoho lidí mi říkalo, no až budeš ty sněmovně, ty otočíš, ty už nebudeš tak rázný, oni tě budou domestifikovat, už budeš z toho vlka se staneš tím poslušným pejskem u boudy. A myslím si, že po těch pár měsících asi už můžeme říct, že to se nestalo a že minimálně tohle jsem lidem dokázal, že v žádném případě domestifikace v mém případě nehrozí. A pak je potřeba jim ukázat samozřejmě, že jsem schopen realizovat to, co jim nabízím, tu nabídku, že jsem s ní schopen udělat opravdu hotový produkt. A to můžu ukázat právě jedině na ministerstvu. A já jsem přesvědčen, že v momentě, kdy Andrej Babiš odejde z politiky, nevím, kdy to bude, ale určitě ta situace nastane, tak v tu chvíli tady vlastně se otevře úplně nové pole. Úplně nastane nová situace. On je prostě člověkem, který dokáže minimálně 25%, maximálně těch 35%, možná i 38% získat a nikdy nebude mít míň. Tím pádem prostě ta situace do té doby, dokud on bude na tom politickém poli, je jasně daná, je potřeba si to realisticky říct, ale v momentě, kdy odejde, tak tady začne úplně nová hra a já pevně doufám, že voliči a naši občané v tu chvíli budou reflektovat na tu nabídku, nebudou slyšet na ta plivání a osobní dehonestace z našich mainstreamových médií a dají prostě přednost té racionalitě a tomu, aby se prostě měli líp a ne, aby tady mávali tu jednou vlajkou Ukrajiny, tu jednou vlajkou Tibetu a tu jednou vlajkou Tajvanu. Prostě my se musíme soustředit na naše země, na naše životy, na naše důchodce, na tělesně postižené občany, na naše podnikatele a začít vidět svět českou optikou.
0: Tak já vám děkuji za jasnou odpověď, takové mám nejradši, není to vždy. Přeji vám vše dobré, těším se, až zase někdy přijdete. Na shledanou.
1: Tomasi, moc děkuji za pozvání a hodně štěstí i vám. Děkuji.
0: Díky, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Politika, zprávy i lifestyle. Objevte pod

0: Nuž, já vás zdravím a vítám zvukem na svobodném vysílači CS Studio Karaň a Studio Karaň taktéž i obrazem s těmi zprávami, tedy na odyssey.com. Nuž, dámy a pánové, nevím, kde je pan Tichý, kde se toulá, jestli posílá ještě poslední zásilku e-mailů. Tak zatím nepsal v příloze další. Tak ho zkusíme vytočit. Já vás zdravím, samozřejmě začneme první dvouhodinovku komentovaným to zpravodajstvím. Máme aktuálně 3. května, 3. 5. léta páně, tedy jejich kalendáře 2026. toho gregoriánského. Slyšíte, že ještě tady otáčím kalendářem, aby jsme to tady všechno měli. Nuž, pan Tichý zatím nič, tak já ho zkusím vyzvonit. Tady. Jdeme na to, takže koukneme se na ten pravidelný týdenní souhrn zpráv, informací a komentářů, který se nám za ten týden nashromáždil a jak ho pan Tichý sestavil. Nuž, a pak se podíváme na další věci. Měl by tady být iránský konflikt, bude první věc, informace z USA, budou dvojka, novinky od jinut budou trojka a zprávy z Ruské federace budou čtyřka, pak události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie, zajímavosti z domova a covid, kočkování a následky budou jako osmé téma, snad to stihneme, a pak bude tematické okénko válka proti Iránu. Tak, uvidíme, pan Tichý se mi zatím nehlásí. Haló.
1: Já jsem jo. Tady, už se hlásím, výborně. Jenom okamžik, jenom si nedám sluchátka, moment.
0: Ano. No už opak se koukneme na nový věk a program Sunrise, tedy od 21. hodinky. Tak, počkáme na pana Tichého, až si nasadí sluchadla, on mi musel poslat všechny e-maily, v kterých to klasicky je. Vy to pak vidíte, když to tady přepínám z jednoho e-mailu do druhého. Dneska jich máme 6, tak to je hezké. Tak snad se nám to všechno podaří. Tak pan Tichý je zde, zatím je to, čas skvapí, tak já se vložím, pustím se do první zprávičky, tedy ohledně Iránu, Blízký východ.
1: Tak, takže už jsem tady, jo. Takže dobrý večer vám i vám, vážený posluchači. Dobrý večer. Zpráv je tentokrát opravdu hodně, takže budeme mít co dělat.
0: Tak jdeme na první. Americké letadlové lodě jsou připraveny k dalšímu kolu. Trump je nespokojen s iránskými prý požadavky. A americký analytik, skrývající se pod jménem Simplicius, hodnotí aktuální situaci v zálivu a vznáší určitá podezření. Je to z 28. Takže, aby jsme to měli na paměti, začneme tedy aktualizací ohledně postoje amerických letadlových skupin, které nám do jisté míry napoví o současném postoji USA vůči Iránu. A shodou okolností jsme získali dvě nové satelitní geolokace. Za prvé tedy USS Gerald Ford, která byla vyřazena z provozu kvůli požáru v uvozovkách prádelny, ale nyní se vrátila do Rudého moře. Údajně, paní mi vypad, aha. Tak, údajně byla spatřena při prudkém obratu na nějaké geolokaci a satelitní snímek 26. dubna ukázal, že se tedy obrací v Rudém moři. No, takže tady pak můžete vidět, jo, vy to tady vlastně vidíte, já to čtu z blbého, že ano, takže pardon, nevidíte. Tady se měla někde nacházet USS Gerald Ford, takže u egyptského pobřeží, tak koukněte vypadnout, ať mají lidi klidnou dovolenou. Nuž, a jdeme tedy na další, aby jsme se na to koukli, co je dále v tom článku uschováno. Zkrátka všichni vidíme a si tušíme, že ta oddychovka samozřejmě byla jenom, aby Američané přeskupili síly, jako vždycky. Americká pak výsadková loď USS Tripoli byla spolu s torpédomorcem třídy Arleigh-Burke, spatřena tedy, nebo Arleigh-Burke, satelitem u vstupu do Hormuzského průlivu přibližně 115 kilometrů od pobřeží Ománu. A co tady ještě máme, USS Lincoln opět se odvážila přiblížit údajně na vzdálenost k Iránu 300 kilometrů. Tak, no, Takže samozřejmě takhle to je. CENTCOM se ale prý chlubí americké velení, že se jedná o největší konvergenci americké národní síly na Blízkém východě za poslední desetiletí. Ono, aby vám to bylo, chlapci, něco platný. No, tak, asi můžeme, pane inženýre, na další.
1: Můžeme dál. Já bych jenom tady k té první malou poznámku, dvě možná. Oni tam jako některé ty letadlové lodi, zdá se, že tak jako průběžně vždycky jedou se jako trošku nechat opravit, protože mají vždycky podsouchaný peří, to je první věc. Ale druhá a hlavní, Američané mají takové nějaké zvláštní zákony, kde prezident může bez souhlasu kongresu jít do války na 60 dní a on těch 60 dní bude vyčerpaných a on teď to musí jakoby přerušit, aby to potom, až půjde znovu do útoku, tak aby to vydávat jako za novou válku a zase, že se těch 60 dní počítá od začátku. Tam se ještě hraje o takovéto věci prostě. To je proto taky teďka to příměří a takové teďka ty hry a podobně, jo. Takže tam je to takové velmi zvláštní prostě. To je, to Amerika prostě, no. Pojďme na další zprávu. Ta hovoří o tom, že Spojené státy hovoří o námořní blokádě Iránu, ale 52 tankerů a obchodních lodí překročilo průliv s povolením Teheránu, takže vidějí, kdo to tam hlavně jako tedy ten průliv, kdo to tam ovládá. A oni se vydali vlastně, je to 31 tankerů a 21 obchodních lodí ve formě konvojů a po povolení tedy té revoluční gardy, tak jako prostě opustil Hormuzský průliv. Takže je to takové, oni také říkají ty odborníci vojenští američtí, že prostě na to, aby tam mohli dělat opravdu jako účinnou blokádu, potom ne, u toho, ne v tom průlivu, ale už venku na moři, protože do toho průlivu si ty Američané neodvažují, protože tam by byly ostřelováni, takže na to, aby to opravdu učinili, že by museli mít těch lodí Bůh ví kolik, aby to prostě byli schopné jako to plně obsáhnout. Nicméně, tady si to Trump říká, že s bombami, jako, že jsou, oni pořád jako vypráví, že jsou jako ty Iránci jako na pokraji kolapsu, to si ovšem akorát namlouvají, ale jako je možné také, že mu prostě tyto zprávy jaksi postrkávají, takže je možné, že vychází jako z naprosto mylných představ. Takže prostě tyto lidi propluli, zaplatili poplatky a propluli. Teď se neříká, jestli platí teda ten milion za tu loď. Jednu dobu hovoří o tom, že by platí $1 za barel, což mě připadá rozumnější, protože ty lidi mají různou kapacitu, kolik toho naloží. Uvidíme. Takže takto. Pojďme dále asi.
0: Dobře, dobře, nějaké droníky. Začalo to prý britská stíhačka otevřeně sestřelila ruský dron nad Černým mořem. Tady máme. Tak, letoun měl být vyslán tedy z letecké základny umístěné v Rumunsku. Tak, zasáhl tedy dron ozbrojených sil Ruské federace. Cíl se nacházel tedy v západním ukrajinském vzdušném prostoru, jak uvádí telegramový kanál Military Observer. Tak a k události došlo příběhem nočního leteckého útoku ozbrojených sil Ruské federace na západní oblasti sousední země, tedy okrajiny státu 404. Přepadl výpak stíhací letoun Eurofighter Typhoon britského letectva, byl vyslán z rumunské letecké základny k provedení hlídkové mise a pilot bojového letounu údajně zaznamenal bezpilotní prostředek ve chvíli, kdy se přiblížil k rumunské hranici na vzdálenost přibližně 1,5 km a rozhodl se hrozbu neutralizovat. Ruský dron byl následně sestřelen střelou vzduch. Tak.
1: Za to se omlouvám, že se mi to namotalo do iránského konfliktu, když ta Ukrajina se snaží dokonce zasahovat až tam. Nicméně je to v každém případě zajímavá zpráva a stejně by zazněla být v jiném košíku. Pojďme dále, pojďme se podívat zpátky na ten Hormuzský průliv. Tam je informace taková, že je připraven znovu splanout. Američané říkají, budeme pokračovat v blokádě, Irán říká, uvidíte reakci. Nicméně ty Američané, ten Trump to musí doma uhrát tedy s tím kongresem, aby na něj rovno nebyl vznesen teda impeachment, že teda prostě se nedrží tedy amerických zákonů. Takže ta situace v Iránu v tom hormonském průlivu a v té globální ekonomice a pokud je o ten mír, tak to visí na vlásku. Ty konflikty, to je jenom krok zase, jsou zase před znovu zahájením a Teď je akorát otázka taková, jak jako dál. On, zase Trump teď tvrdí, že Spojené státy nezruší restriktivní opatření vůči Tehránu, protože námořní blokáda je účinnějším prostředkem tlaku než vojenské útoky. Říká, je to účinnější bombardování. Iránská ekonomika, že se dusí a tak dál. Iránská energetická infrastruktura, že by mohla brzy skolabovat, pokud nebude možno mít možnost exportovat ropu, která pokračuje normálně pod trubím a vlaky do Číny přes Pakistán. On tam zapomíná na jednu věc, oni kromě teda toho mobilního ropovodu, jak tam jezdí teda ty Pakistánci na těch udělají řetěz a jezdí tam na těch motocyklech a vozí ty kanistry. Takže tam takhle jsou schopni odvést asi 2% toho exportu, tak tam vozí vlaky. Tam jezdí vlaky a vozí to prostě přes Pakistán a tam do přístavu a ven, takže si myslím, že ani toto nebude dostatečně účinný na to, aby Trump mohl s Iránem nějakým způsobem výrazněji pohnout. Takže pojďme dál.
0: Tak, dále tady máme, ale to je na začátku, přitom je to pátá, bomba tedy z Hormuzského průlivu, šok prý pro celý svět. A víte, co Amerika posílá do průlivu? Něco takového tu prý ještě nebylo. Tedy americké námořnictvo nasadí software s umělou inteligencí k vyhledávání íránských min v Hormuzském průlivu, položených tedy od vypuknutí konfliktu z konce února. A to na základě tedy nové smlouvy se společností Domino Data Lab, jak uvádí agentura Reuters. Jde o strategickou klíčovou námořní trasu, jíž proudí značná část, ale to už samozřejmě víme, světového obchodu s ropou a plynem. A urychlené odminování tak může mít zásadní tedy význam jak pro bezpečnost plavby, tak pro stabilitu globálního energetického trhu. Tak umělá inteligence přebírá prý práci, kterou dříve vykonávaly lodě. Kontrakt v hodnotě téměř 100 milionů dolarů, takže necelých 99,7 milionů dolarů. Tady získali a umělá inteligence v rámci projektu AMO, tedy program Accelerated Machine Learning for Maritime Operation, takže akcelerovaná schopnost učení ústrojů v nějakých námořních operacích, bla, tak asi takhle.
1: Ono je to patrně reakce teď na událost, která se jim stala. Já jsem ji bohužel Američanům tam, já jsem ji bohužel nemohl zařadit, že to byla informace z nějakého videa. Ono totiž, jak se ukázalo, tak Iránci mají tam instalované na dně nějaké stacionární miny a ta mina, když prostě je na dní loď, která má jaksi určitý výtlak, tím pádem váhou tlačí dolů, jako na ten vodní sloupec, tak ona exploduje. A takhle jim to tam poškodilo nějaký, tuším, torpedoborec do značné míry, takže proto oni teďka se snaží to řešit jiným způsobem, aby teda měli něco na to odminování, protože jak se ukázalo, tak minolovku mají stát někde jenom jednu, nebo a ještě nevím ani kde říkali, že ji mají, takže nejsou na tyto věci moc Američané vybaveni. Pojďme tedy dále, to znamená do Spojených států. A já bych začal informací, která se týká v podstatě Trumpa. A je to zajímavé, když se podíváte na to, tak na jedné straně Trump tady vystupuje jako prostě zloduch, když to řeknu velmi slušně, a jako neznalý člověk a člověk, který se sebou nechá manipulovat, a na druhé straně vydává jaksi jeden po druhým jako velmi, velmi rozumné zákony, které jdou v souladu s Gessera, to si všimněte. Tato informace, kterou teďka mám, tak hovoří o tom, že Trump vlastně žádné další daně z nemovitostí, tlačí teda na zisky, DeSantis na Floridě se snaží zrušit daň z nemovitostí rovnou, 6 států už to udělalo. Co to znamená? Po zrušení daně fyzických osob z příjmu, teďka prostě pokud je rušená daň z nemovitosti, tak to znamená v podstatě, že ty Američani dodrží tedy to, co chtěli, jak si učinit. To znamená odbourat takzvané přímé daně. To je velmi zajímavé. A tady jenom vidíte, že prostě najednou tady jako ve druhé linii normálně pokračuje a jede jako prostě v rámci toho plánu. Jo? To je jako velmi zajímavé toto. Takže to je jako zajímavá informace, je to 27. dubna. Už žádné daně z nemovitosti, Jo, takže uvidíme, jako která bude. Kdyby pak odpadlo ještě další nějaké přímé daně, v nich potom už to moc jako nezbyde. To znamená, když by zůstaly nepřímé, tak to bude hlavně tedy DPH, teda teď je to nově jako daň z prodeje nemovitost, daň z prodeje zboží, je to a služeb. A je to vlastně DPH trošku jinak počítané. Takže a i to by mělo být, tak víte, tak to by mělo být snížené. Mělo by být snížené na 14% běžné potraviny, léky, anebo prodej zánovních výrobků by to mělo být vyňat. Tam by nemělo být daň vůbec žádná, takže se podívejte, jakým způsobem prostě oni pokračují. A to je všechno v souhladu s GESERA, toto. Tak mi řekněte. Takže Donald Trump teď vyhlašuje válku daním z nemovitosti. Samozřejmě on to musí něčím nahradit, doufáme, že tedy jak si umí počítat dobře, protože jak počítal s tím, tam zatrhne ten nejvyšší soud, tak on se o určité věci snažil, takže uvidíme, jako jak to teďka vyjde, jak se mu to podaří, jak mu to bude vycházet. Faktem je to, že když tam budou cla, takže se zvýší cena zboží pro ty finální zákazníky. Na druhé straně ale by tam měly být jednak teda ten zvýšený příjem pro ty lidi a potom tlak celkově na snížení teda těch nákladů po podbourání inflace. Takže by se to mělo srovnat, je to otázka času, ale uvidíme, jak to bude dál. Takže pojďme dále.
0: Nuž, dále se koukneme, dvojka je tady. Každá nemocnice v Americe právě dostala zapečetěnou obálku, a to od ministerstva obrany, ale jak tam mají ministerstvo války do prčic, tak já jsem z toho jelen. Je to zpátka, tato zpráva, tak se na to koukneme. Obdrželi osobně doručenou obálku označenou ministerstvo obrany, lékařská směrnice 2026/04. Tak, není to faxováno, není to posíláno tedy e-mailem, je to doručováno čistě osobně informovanými vojáky, kteří čekali tedy v hale, dokud administrátor nemocnice osobně nepodepsal tento dopis a jeho převzetí. Směrnice má 11 stran, kdy první strana obsahuje jediný pokyn. S okamžitou platností jsou všechny smlouvy o farmaceutických zakázkách s následujícími subjekty pozastaveny do federálního přezkumu. No a je tam tedy 31 společností, kterým se nebude nic platit. Jsou to hlavní výrobci farmaceutických produktů v zemi. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Merck je tady. A taktéž tedy AstraZeneca, Novartis, Roche a další. Je tady druhá strana, představuje náhradu, že nový federální lékařský dodavatelský řetězec fungující pod vojenským logistickým velením. A taktéž jsem tady ještě koukal, strana 9 tohoto dokumentu je ta, která donutila prý administrátory stichnout. Uvádí se, že veškeré fakturace pacientům prostřednictvím soukromých pojišťoven budou postupně ukončeny na nulu, a to během 90 dnů. Takže pro Američany prý u žádné spoluúčasti, žádné další spoluúčasti, u žádné tablety aspirinů v doplatku $47 a u žádné léčby rakoviny za $300,000, které rakovinu stejně nevyléčí. No, tak to je teda zajímavá zpráva toto.
1: A teď vám dám další zprávu, vážení posluchači, která je úplně opačná, která hovoří o tom, jak Trump jásá, že z Venezuely už ukradli 100 milionů barelů ropy a prodali je. Jaké je to úžasné. Tak teď si vyberte. Jo, to je přesně ono toto. Takže a tam, jako říkají, hlídáme finance Venezuely v amerických bankách, aby to Venezuela nerozkradla. To je jako, a říkají, že teda z toho, že té Venezuele z toho, že dají teda 5%, z toho výtěžku, že dají 5%. No, to jako, že musí stačit. Takže víte, to se dostává i do doby, přesně, když já jsem byl ve Venezuele a tam to bylo takhle, to tam praktikovali, než to tam Hugo Chávez znárodnil. Jo, Maduro to převzal a tomu to teďka sebrali. Jo, a vrátili to zase tam, kde to bylo. Jo, to znamená, tady tyto kroky jednoznačně podporují samozřejmě, a je tam snaha udržet prostě petrodolar a tak dál. To je naprosto v rozporu tedy s Trumpu, se záměry skutečného Trumpa. Toto. Tady to vidíte úplně, úplně jasně. Takže tento Trump se jako jebuje, že z Venezuelou mají skvělý vztah, prodali už 100 milionů barelů ropy, dorazí to do Texasu, tam to bude recyklováno takzvaně. No, recyklováno, oni to potřebují odsířit, protože ta ropa, tam je, to je těžká ropa a je tam spousta síry, protože ta Venezuela je v podstatě v té sopečné oblasti. Takže 100 milionů barelů mají, dalších 100 milionů barelů bude v příští měsíce, jo, a tak dále. Takže jo, Spojené státy first, no tak jako jo, ale tohle to jako skutečně tam jako nikdy nevadí, to je pak z Amerikána, jako když vyšije. Takže uvidíme, co bude. A cílem Washingtonu je umístit soukromý sektor do centra transformace Venezuely. Co to může znamenat? To znamená, že budou rabovat Venezuelu, jak budou moc. Já jenom tam je prostě potřeba si uvědomit jednu věc. Tam Čína zainvestovala do Venezuely v řádu desítek miliard dolarů a podepsala kontrakty na 15 let a Venezuela měla ropou ty zainvestované peníze 15 let splácet. A místo toho dneska, když chtějí ropu a to taky Američané řekne, tak si kupte, to znamená zaplaťte ještě jednou. Takže se nedivte, že se do toho Čína nehrne. Takže toto je Pax Americana nebo America First teda. Takže pojďme dále.
0: Tak dále se koukneme, čtverku máme tady. USA zahájí obchodní válku kvůli iránské ropě, a to tedy s Čínou. A Peking přebírá prý rukavici hozenou. Obrovský iránský tanker ze skoro 2 miliony barelů ropy překročil tedy průliv a bez překážky zamířil do Číny. Peking uvedl, že nemá v úmysl dodržovat americké sankce vůči 5 čínským společnostem obviněným z dovozu iránské ropy, čímž by zahájil obchodní válku. Nedávno Washington tedy zpřísnil restriktivní opatření zaměřená na snížení příjmů z exportu ropy z Teheránu, tedy z Iránu, že ano, přičemž se zaměřil především na čínské rafinérie, které získávají ropu za nižší cenu. Ale Čína neustoupí, aby její ekonomika neutrpěla ztráty. Ve skutečnosti Čína nejenže sankce prohlásí za neplatné, ale také bude požadovat odškodnění od každého, kdo bude dodržovat americké sankce. Není náhoda, že právě iránský tanker vesoucí těch skoro 2 miliony barelů ropy překročil Hormuzský průliv směrem k Číně, aniž by ho zastavila jakákoliv americká válečná loď. No, jde to.
1: Je to zajímavé a oni právě tím, že vlastně jsou prakticky tři velká naleziště ropy, plynu na světě. Jedna teda je Venezuela, teda tam hovoříme o ropě. Dále hovoříme teda o zálivu, o Perském zálivu, tam, kde se to teďka mele, jak se říká, a o Rusku. A oni právě měli představu takovou, ty Američani, že když tady ty první dva zdroje prostě odstaví a Rusko zablokují, takže vlastně Čínu dostanou do kolen a také Čínu zvládnou, takže Čína se bude muset před nima ohnout. A toto chtěl ještě Trump jako udělat, než pojede do Číny, aby tam mohl diktovat. A ono to nevyšlo, takže se zřejmě posune ta jeho cesta do Číny, pokud se bude uskuteční, a teď se uvidí, jako jak dál. A teď jde o to, jak dál, protože, a o tom hovoří další zpráva, válka v Iránu překročila hranici autorizace a termín pro válečné pravomoci. Válka s Iránem dosáhla 60-denní hranice, to je to, o čem jsem prvé hovořil, což je důležitý práh stanovený v rezoluci o válečných mocnostech z roku 1973. A ta rezoluce vyžaduje, aby prezident stáhl americké síly z konfliktu během těchto 60 dnů, pokud kongres válku před termínem nepovolí, ale zároveň jim dává možnost požádat o prodloužení o 30 dnů. A ministr obrany Pete Hexet, měl by být války tedy, včera argumentoval zákonodárcům, že věří, že příměří v Iránu pozastaví čas. To znamená, teďka oni udělali příměří, mezi tím budou přesouvat cíle a tak dál. A věří, že teda ta doba toho příměří, že se nebude počítat do těch 60 dnů, to znamená, aby všech chvilku mohli válčit. Takže Jinak probíhalo hlasování o válce v Iránu. Senát údajně 30. dubna hlasoval po šesté pro zamítnutí rezoluce o válečných pravomocech, ale neprošel poměrem 47 ku 50. Takže tady senátorka Susan Collinsová z Maine, ta se poprvé odklonila od republikánů a připojila se k senátoru Randu Paulovi z Kentucky a demokratům ve prospěch omezení války s Iránem. Ve svém prohlášení pro hlasování Collinsová uvedla, že další vojenská akce by měla mít jasný úkol, dosažitelné cíle a definovanou strategii pro ukončení konfliktu, což má pravdu ekologicky. Takže uvidíme, protože k 1. květnu, jak tvrdí Trumpova administrativa, tak válka v Iránu skončila kvůli příměří, které začalo začátkem dubna, čím se definitivně snaží obejít tu 60-denní lhůtu schválení. Takže takto. A ty tam o tom budou dál debatovat, budou o tom dál diskutovat a budou se dohadovat. Tam skutečně prostě ta americká legislativa je prostě potřeba vzít, schodit ze stolu a si předělat celá znova, protože ať se podíváte na volby nebo na tyto záležitosti, ve všem je chaos, naprostý chaos. Každý si to vykládá, jak může, a tohle jako není dobré. Tam by měly být jako jasnější pravidla. Teď budou co, tak tam mají vojáky a teď v kongresu se budou hádat. No, a oni tam mají vojáky a ty vojáci musí někdo krmit a ty vojáci buď budou válčit, nebo se tam budou opalovat, nebo já nevím prostě. To je jako opravdu zmateční takové. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme, co tady máme. Je to opravdu podivné, anebo taky ne? Washington v úterý vyplkl požár, který na palubě USS Higgins, což je torpédoborec s řízenými střelami a opora námořní přítomnosti USA v Asii. Podle amerických úředníků, kteří to uvádějí, požár vyřadil z provozu elektřinu a pohon torpédoborce a jak uvedl jeden z úředníků pro CBS News pod podmínkou anonymity, protože neměl oprávnění mluvit samozřejmě veřejně. Požár se omezil na jedno zařízení a plameny se nerozšířily. Ke středečnímu dni nebyly hlášeny žádná zranění amerických vojáků, asi tak by to mělo být. Podrobnosti o tom, jak požár vznikl a přesná poloha lodí USS Higgins, tedy v rámci amerického indopacifického velitelství, to má zase Indopacom, jo, tak nebyly okamžitě, ale k dispozici chyběly také podrobnosti o tom, které části lodi byly poškozeny a jak dlouho bude oprava trvat. Asi zase měli moc trenků s hnědým proužkem, tak asi zase přetížili prádelnu, nevím. Uvidíme, dámy a pánové, ale tohle to už nejsou náhody. To si musím
1: uvědomit. Já se nechce vášit, klukům.
0: Tak.
1: Jak to tak vidím, viděli to takhle. Další zpráva je velmi zajímavá. A je to jako oficiálně armáda bílých klobouků přebírá kontrolu nad globálním peněžním systémem, to bylo teďka na přelomu měsíce. Nestará je aktivní, platby kvantového finančního systému aktivní, centra pro odkup otevřená nebo, a biliony uvolněné. Prosím vás, to se týká ale Spojených států. To není tady, my jsme jako víc pozadu, víte, my jako tady, no. Takže ty vojenské síly Whitehead převzaly tedy plné operační velení nad tím globálním finančním vykoupením, takže teďka řídí uvolnění bilionů fondů, tedy krytých aktivy ve 209 zemích, tvrdí. Řídí uvolnění, ne, že by se tady ještě vyplácelo, no, tak jako než to tedy uvolní, nevím, jak to tady bude dlouho trvat. Rozbijí starý systém fiat dluhu a instalují kvantový finanční systém jako neznamnou páteř suverénních ekonomik. Když se podíváte na některé banky, kdy teda teďka mají odstávky a nejdou tam bankomaty, anebo se tam nemůžete dostat třeba přes telefon na stav účtu a podobně, tak to lečemu z toho jako svědčí. Lečemu z toho nasvědčuje tedy. A jinak je tady důležitá jedna informace. Tento proces odebírá moc centrální bankám, které po generace vysávaly americké občany. A kvantový finanční systém funguje na kvantově zabezpečených účetních knihách, které odmítají manipulaci, lichvu, skryté zdanění. No to víme tohle. Každá transakce vykoupení probíhá v reálném čase, chrání vlastnice, běžné pracovníky před krádeží, která financovala nekonečné války a byrokratická impéria. Já tam vidím hlavně jednu věc, jestliže teďka by to měli už teda osvobodit teda ty centrální banky, že tento proces odbírám od centrální bankám a tak dále, tak ty centrální banky byly hlavně tedy pod kontrolou Rothschildů a já doufám, že už se teda jaksi uvolní teda ta situace i v tom Rusku, protože nářky a kvílení Pjakina nad Nabiulinou už jako prostě, já to chápu, že on má pravdu, ale jako čtenáři mu nepomohou a už jako je to, čeho je moc, tak toho je opravdu hodně. Tam si budou muset udělat kluci pořádek sami, prostě to se nedá nic dělat. A tady tento krok by k tomu měl nepochybně tedy přispět. Takže pojďme asi dále.
0: Tak, dobře, dále se koukneme. No, tak to je čísílko zase. Pentagon stahuje 5000 vojáků z Německa v reakci na Šmercovy komentáře o ponížených plíto USA. Tak to je trest jak svině s proměnutím. Je to zpráva ze včerejška. Takže americká administrativa oficiálně oznámila stažení přibližně 5000 amerických vojáků z Německa. Rozhodnutí bylo přímým důsledkem veřejného diplomatického konfliktu mezi prezidentem Donaldem Trumpem a německým kancléřem Friedrichem Schmercem v souvislosti s jednáními o íránském jaderném programu. Tak, Pentagon tedy oznámil, že během následujících 6 až 12 měsíců bude počet amerických vojáků v Německu snížen ze současných 35 tisíc na úroveň před rokem 2022, tedy přibližně na 30 tisíc vojáků. Formální příkaz ministra obrany, tedy války, Pita Hegseta, tedy byl podle úředníků založen na nekonstruktivních a nevhodných prohlášeních z Berlína. Tak, no, zkrátka stahování bude, záminky se vždycky najdou a z Evropy budou se Američané postupně stahovat, no.
1: Budou se stahovat, je to, jednak je to také v souladu s americkou nesarou, to je důležité vědět, a druhá věc je taková, že byla učiněna i určitá, byly učiněny určité dohody s prezidentem Putinem, tak jako lze předpokládat, že snad aspoň toto bude dodrženo, jinak ono to bude souviset i samozřejmě s tou Jaltou 2 a tady s těmito věcmi tedy s přerozdělením sféry vlivu, když už teda bude místo unipolárního multipolární svět. Takže tolik teda k této zprávě. Dále ještě poslední věc, která je ze Spojených států, to je od Stephena Greera, který informuje o tom, že prostě globalisté připravují falešnou mimozemskou invazi v globálním měřítku. A je to vlastně, on hovoří ze strany nekontrolovaných skupin uvnitř vlády Spojených států. A ten Stephen Greer, že doktor Stephen Greer, Disclosure, jeho projekt a tak dál, varuje před plánováním virtuální mimozemské invaze v globálním měřítku, jako původce označené kontrolované skupiny právě působící uvnitř americké vládní struktury a tvrdí, že plánovaná operace se opírá o vysoce pokročilé technologie schopné uvést v omyl nejenom širokou veřejnost, ale i nejvyšší postavené vládní činitele. No tak jako když vidím dneska tu kvalitu těch nejvyšší postavených vládních činitelů, tak ty budou uvedeny v omyl určitě nejdřív. To jako, o tom nemám obavy, o tom není debata. Hlavním cílem tohoto plánu má být podle jeho slov vyvolání globálního strachu, jenž poslouží jako záměnka k nastolení centralizované světové vlády s neomezenými pravomocemi a bez jakékoliv odpovědnosti. A zdůrazňuje Greer, že technická způsobnost provedení takového zinscenovaného útoku na planetě v současné době již existuje. Já bych teď k tomu chtěl říct jenom v krátkosti dvě poznámky. Jednak byla před už nějakou dobou, byly informace, jaký bílé klobouky tam a onde zabavili zařízení na to, aby to mohli provádět, tak asi ne všechno, když náhle zase je to reálné, nebo si nové připravili, nevím. A druhá věc, která je velmi důležitá, tam měli hrát i velkou roli ten systém, který teda byl v tom Švýcarsku, ten CERN. Dokonce to snad mělo otevírat někde, snad nějak jaksi zem a z té snad měly nějaké ty příšerky, pololidé a podobně. Ovšem to byly takový ty kříženci, které oni si dole v těch vyráběli tedy sami. Takže ten CERN podle nějakých informací byl odstaven, takže to jsou asi věci, které by ještě si zasloužily bližší informaci. Budeme potom pátrat, kdyby náhodou jsme se něčeho dobrali. Berme to tak, ale že to bude prostě fingované, ať tady lidi nebláznějí a tak dále, protože opravdu jako dneska si lidi nechají jako už taky jak si namluvit, nakukat, jak se říká, do hlav úplně všechno. Pojďme dál.
0: Tak. Stephen Greer ve svých knihách a vlastně v tom svém životě už od roku minimálně 2001 tady na to upozorňuje, takže doporučím Stephena Greera, nějakého knih na čtení. Tak, proč Rusko potřebuje Indonésii? Indonésie byla Trumpem tedy postavena teď do situace volby. Zůstat loajální Spojeným státům, ale sklouznout do ekonomické krize nebo dosáhnout dohody s Ruskem. A Indonésie zvolila druhou možnost. Nyní mohou další země následovat tento příklad. Dmitrij Orechov to sepsal, takže skutečné významné události se nyní dějí téměř nepostřehnutelně. Například v polovině dubna navštívil indonéský prezident Prabowo Subianto Ruskou federaci. A zdá se, že kde je Rusko a kde je Indonésie, bychom si řekli, že ano. No, a obecně, proč by pro nás měla být tato země důležitá jako pro Rusko? Ale není to tak jednoduché. Indonésie je totiž členem G20 a je už jednou z největších ekonomik na světě. Tam má 7. místo a v dohledné budoucnosti má šanci dokonce překonat Německo, Japonsko a dokonce i Ruskou federaci. Mimochodem, co se týče počtu obyvatel a těch má 287 milionů lidí, Indonésie je čtvrtá ve světě. Z geopolitického hlediska je poloha této země jedinečná, nachází se totiž přímo v centru Indo-Pacifického regionu a spojuje tedy dva oceány. Takže proto Američané udělali kdysi vše proto, aby zabránili Indonésii připojit se k sovětsko-čínskému bloku. Když v roce 1946 zorganizovali vojenský převrat a přivedli tam generála Suharta k moci. V té době bylo v zemi pak zabito stovky tisíc a podle některých odhadů miliony komunistů a Indonésie se sama stala satelitem Washingtonu. No, ale teď by chtěli, tedy vyhrál tam volby tedy ten jejich prezident a ten už má našlápnuto do BRICS, podporuje to, takže uvidíme, co bude a co se Indonésie stala plnoprávným tedy členem organizace. Uplynulo to před 2 měsícema, takže už jsou tam a to vše uprostřed konfrontace mezi USA a Čínou. Tak, asi to můžeme takhle zase.
1: Tam je důležitá mimo jiný jedna informace, možná dvě. Jedna, která oni samozřejmě už taky tam mají různé vyvinuté, rozvinuté výroby a tak dál, či to nejsou nějací, že by tam někde běhali s nějakou sukínkou z listí kolem beder, to určitě ne, aby se někdo také nepředstavoval. Je to velký trh, mají tam velké možnosti, ale hlavně také oni tam na dodávky do Indonésie, tak Spojené státy se chystají zablokovat Molucký průliv. A to znamená, že směrem tady z Indického oceánu, to jako moc, si to Američané zablokují, tak to moc nepůjde. Z toho Ruska, z druhé strany by to samozřejmě možnost, by ta možnost byla, čili tam je to i pragmatický pohled na to asi, co v krátké době bude následovat tam. A okolo toho Molučského průlivu, vzpomeňte si, že se ještě bude hodně, hodně řečí vést a asi nejenom řečí, ale budou i různé akce a podobně, protože oni zejména i pokud je o Čínu, tak to se týká i Číny, tam dopravy do Číny, Molučský průliv a Jihočínské moře. Tam budou Američané zase se snažit jako blokovat a překážet. Jo. Takže tak. Další zpráva je z řeckého serveru a hovoří o tom, že pouze dvě země uniknou totální jaderné totální jaderné válce. Tak jako je to pro ten případ, teda, že by teda nastala, prosím vás, není to o tom, že zítra nastane, to nikdo netvrdí. A víte, které země to jsou? Říkají Austrálie, Nový Zéland. To budou ty šťastné. Protože oni jsou tak nějak jako mimo, ten běžný ten a ten, tu běžnou, to běžné dění a tvrdí, že Indie, Čína, Rusko a USA budou všechny zničeny a přežijí jenom tyto dvě země, Austrálie a Nový Zéland. No, já si myslím, že třeba to Rusko je tak velké, že celé by určitě zničené nebylo, záleží, jak moc by bylo napadené. Ale oni říkají důvody, proč Austrálie a Nový Zéland přežijí jadernou válku. Za prvé, poloha na jižní polokouli, to znamená mimo cíl, mimo ty běžné cíle, kde to bude lítat z jedné strany na druhou a zase zpátky. Za druhé, ochranný oceánský prostor, méně extrémní ochlazení. Za třetí, obrovský přebytek potravin, to může nakrmit desítky milionů dalších lidí. Za čtvrté, robustní infrastruktura. Za páté, energetická soběstačnost, hovoří tam o přebytku. Za šesté, vysoká bezpečnost zdraví, to nevím, tedy po těch masivních očkováních Austrálie, to si nejsem jistý. A počítám, že to bylo podobné i na tom Novém Zélandu. A za sedmé, obranná schopnost a nižší riziko cíle. Také nevím, byli tam jako hodně globalisté v té Austrálii dokonce, když už jako je vykouřili z těch tunelů, a libovali si to, pak zjistili, že je pod tím další patro, takže tam jako nevíme. A těžko říct, čili v něčem ano, v něčem třeba ne. A tam jako ten závěr říká samozřejmě, že v těch filmech o Šíleném Maxovi, že se tyto dvě země také nedokázaly vyhnout jaderné válce, ale možná proto, že byly přímo zasaženy. No to jde. Tam jsou globalisté a ty globalisté by úplně v pohodě mohli být, kdyby k tomu došlo, tak přímo zasaženi. Prostě už jenom proto, že tam budou. Jo, a oni tam jsou. Takže to je teda k této zprávě. Pojďme dále.
0: Tak, jaderná válka jsme měli. A OPEC, jestli koukám dobře, Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC, což je pro ropný kartel tedy ranou v době války s Íránem. Takže oznámili své rozhodnutí Spojené arabské emiráty vystoupit z organizace OPEC a OPEC+, aby se mohli soustředit na národní zájmy, čím zasadili těžkou ránu těmto skupinám vývozců ropy v době války, tedy kdy USA a Izrael proti Íránu vyvolali historický energetický šok a ostřásli světovou ekonomikou. Tento krok vstoupí v platnost prý v pátek, takže už ho tady máme, a odráží dlouhodobou strategii a ekonomickou vizi Spojených arabských emirátů a mění se energetický profil země, uvedlo v prohlášení veřejné státními médii, nebo zveřejněné. No, ale tak my jsme to samozřejmě viděli, jak byl přijmut Biden a jak byl přijmutý ve Spojených arabských emirátech ruský prezident, takže já jsem vám to tady pouštěl několikrát, takže jste se na to mohli kouknout a porovnat, že ano, stan, anebo tryskáče s ruskou trikolorou, rudý koberec a všechno možné. Tak porovnejte.
1: Další zpráva je od Moon of Alabama, od alabamského měsíce, 30. dubna. A ta hovoří, už ten nadpis je zajímavý, drzé šejchovství nemusí přežít konflikt se svými sousedy. A řeč je právě o Spojených arabských emirátech. A o tom

0: takzvaného Izraele proti Iránu. A jde o to, že OPEC spolu s dalšími ropnými producenty, které jsou, nebo kteří jsou združeni u skupení OPEC+, se vždy snažil udržovat stabilní ceny ropy prostřednictvím omezování produkce jednotlivých členů. A ty producenti jsou si dobře vědomi toho, že zaplavení trhu ropou by stačilo ty ceny dolů a snížilo jejich celkové příjmy. A naopak příliš nízká produkce a přehnaně drahá ropa by motivoval spotřebiteli k hledání alternativních zdrojů energie. Takže jde o to tam udržovat ty ceny na určité úrovni a v určité, a tak, aby tam byla mezi těmito nebezpečími rovnováha určitá. A ta politika OPEC a OPEC Plus proto spočívá v optimalizaci těžby tak, aby zajistila dlouhodobou stabilitu dodávek i příjmů. A po odchodu Spojených arabských emirátů bude OPEC tvořit 11 hlavních členů. Alžírsko, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Irán, Irák, Kuwait, Libie, Nigérie, Saudská Arábie a Venezuela. A OPEC Plus pak navíc zahrnuje Rusko, Azerbajdžán, Kazachstán, Bahrajn, Brunei, Malézii, Mexiko, Omán, Jižní Sudán a Sudán. A teďka dívá se na to tedy Moon of Alabama tak, že rozhodnutí Spojených arabských emirátů je nesporně vítězství pro Spojené státy a jejich ropný průmysl, s odvoláním tedy na komentář Wall Street Journal, protože americké břidlicové štěpení dosáhlo dlouhodobého strategického cíle Washingtonu omezit kontrolu OPEC nad cenami ropy. A kartel se rozpadá, Spojené arabské emiráty v úterý oznámili svůj odchod. Jde o další zahraničně politické vítězství americké fosilní energetiky. A Spojené arabské emiráty se už dávno léta stavili proti produkčním kvótám OPECu, jejichž účelem je omezovat globální nabídku a udržovat vysoké ceny ropy. Jde o to, že Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty jsou dvěma vyrovnávajícími producenty kartelu, které disponují nadbytečnou těžební kapacitou. Abu Zabi je schopné produkovat o 1 400 000 barelů denně víc, než má přidělenou kvotu od OPECu, který teda povolí určitá množství. A Abu Zabi je bohaté a má rozsáhlé finanční rezervy a k přežití zvýšenou produkci ropy nepotřebuje. Abu Zabi je samozřejmě součást arabských, Spojených arabských emirátů. A důvody jeho rozkolu s ostatními arabskými producenty jsou hlubší než pouhé spory o vrty. Ty emirátští představitelé v posledních letech opakovaně zdůraznili nutnost prosazovat vlastní ekonomické zájmy a otevřeně odmítali produkční kvóty stanovené OPECem. A prohloubili svůj svazek s Izraelem v době, kdy si ostatní arabské vlády od něj udrží odstup nebo se od něj vzdalují. Takže v Jemenu Spojené arabské emiráty podporovali ozbrojené povstání, čímž to bylo proti Saudské Arábii, tím rozměvali saudské představitelé, kteří tam naopak stojí tedy za vládou, která je tam tedy v rozporu s těmi povstalci. A v občanské válce, brutální občanské válce v Sudánu, kde Saudská Arábie a Egypt podporují vládu, tak se Spojené arabské emiráty postavili na stranu konkurenční polovojenské skupiny. Takže ty emiráští představitelé sice popřeli, že by rychlým podpůrným silám dodávali zbraně, to je tam ta jedna složka toho konfliktu v Sudánu, ale rozsáhlé důkazy hovoří o pravém opaku. Takže ten rozkol mezi Saudskou Arábií a Emiráty, ten trvá léta. Už trvá léta a teď je otázka, jako jak se dá vyvíje. No, uvidíme, jako jak teda bude, já nebudu přeskakovat, ale faktem je to, že ještě k tomu jsou nějaké další články. Spojené arabské emiráty mají přibližně 10 milionů obyvatel, z nichž pouze 12% tvoří rodilí emiráčané, to je 1 200 000. Bytek jsou Indové, Pakistánci, další zahraniční pracovníci, kteří mohou kdykoliv odejít. A oproti tomu Saudská Arábie má 33 milionů obyvatel, takže kdyby tam šlo ke konfliktu, tak asi víte, jak by to dopadlo, pokud by je teda nepodepřeli Američané. Pojďme dále.
1: Tak, dále se ještě koukneme, co to všechno znamená. Nemohla přijít lepší zpráva, říká analytik o vystoupení Emirátů z OPECu. Může to znamenat prý lacenější tankování. Podle analytika je hlavním důvodem tedy odchodu snaha Emirátů naplno využít vlastní investice do těžby. Protože, cituji, proinvestovali v posledních letech

0: miliardy do zvýšení produkční kapacity, kterou budou mít k dispozici v roce 2027, tedy příští rok, a to na hodnotě 5 milionů barelů ropy denně. Kulik vysvětlil, že aktuálně však podle něho těží Spojené arabské emiráty výrazně méně právě kvůli dohodnutým kvotám v rámci OPECu, informoval o tom portál TA3, jestli je to tak správně. Emiráty tak podle Hapla chtějí zvýšit svůj tržní podíl a zalít trh ropou, svojí ropou, dodatečnou produkcí. V kontextu napětí v oblasti Hormuzského průlivu, který je klíčovou dopravní tepnou pro ropu, jde podle něho o významný faktor. Část produkce totiž Spojené arabské emiráty dokáží exportovat i mimo tuto úžinu. S tím, že zhruba 30% této produkce jsou schopni dostat na světové trhy mimo Hormuzský průliv, upozornil tedy Hapl s tím, že právě tuto výhodu se krajina nebo země snaží využít na získání nových odběratelů. No, hihi.
1: Tohle je zpráva, nebo jsou zprávy jaksi většího, hlubšího významu, když by se na první pohled, jak se zdálo, jako vůbec, jo. Na druhé straně, pokud by přišly teďka nové energie, tak a navíc to by třeba energie zdarma, tak se obávám, že to tam prostě kluci zapíchnou, zašpuntujou, nasednou na velbloudy a odjedou do pouště. To je jako i taková možnost je, zatím to není jako na stole, ale taková možnost je. Ještě budeme pokračovat tady v této problematice, protože další zpráva hovoří o tom, že Pakistán v úvozovkách porušuje americké embargo a otevírá 6 cest do Iránu. A to rozhodnutí vstoupilo v platnost 25. dubna dekretem ministerstva obchodu. A Pakistán vytvořil 6 nových pozemních tras pro přepravu zboží do Iránu, čímž prolomil americké embargo. Tam je také důležité vidět, že ten Irán, tak jak byl dlouhodobě embargován, tak také on je za ropu prostě dovážel lecos. Z části včetně potraviny si tam něco dělal, ale je prostě odkázán na vývozu té ropy. A jak se hodně věcí dováží, tak samozřejmě na tom dovozu, takže pro něj teda když nemůže loďmi, nebo je to nejisté, tak ty pozemní trasy mají pro něj skutečně blahodárný význam. To, jak jsem říkal, to rozhodnutí vstoupilo v platnost 25. dubna tohoto roku dekretem ministerstva obchodu a umožňuje tranzit nákladu třetích zemí přes pakistánské území, přičemž konečnou destinací je Irán po silnici. A tento vývoj teda se vlastně shodoval s návštěvou iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho v Islamabadu, kde se setkal s premiérem Shabhazem Sharifem a náčelníkem armády Asimem Munirem. Takže ty nové trasy spojí přístavy Karáčí pod Kvázim a Gwadar, hraniční přechody Gabel a Taftan do Iránu přes provincii Baluchistán. A ta nejrychlejší trasa z Gwadaru do Gabdu zkracuje dobu přestupu nebo toho tranzitu na pouhé 2 až 3 hodiny oproti 16 až 18 hodinám z Karáčí, přičem se odhaduje, že může snížit náklady až o 55%, což je pro Irán určitě dobrá zpráva. Pojďme dál.
0: Kde to jsme, sedmička? Zase Spojené arabské emiráty po vystoupení z OPECu a OPEC Plus mohou Spojené arabské emiráty opustit Arabskou ligu a dokonce i Radu pro spolupráci arabských států Perského zálivu, tam má zkratku GCC. Tak, stoupenci Epsteinova syndikátu to prezentují jako sofistikovaný tak v rámci nového energetického řádu. To tak ale prý není úplně pravda. Na první pohled je tento krok rozumný. Spojené arabské emiráty utratily jmění na zvýšení své produkční kapacity na těch 5 milionů barelů ropy denně. No a podle pravidel OPEC Plus však byla jejich kvota mnohem nižší a pohybovala se kolem 3,4 milionů barelů denně. Vrhli se tedy teď naplno na zpeněžení těch investic. Nyní mohou teoreticky prodávat tolik, kolik chtějí, a to dokud zůstane vysoká poptávka ze strany asijských zákazníků, a to jsou Čína, Japonsko a nebo Indie. Tak a na druhé straně Saúdská Arábie, velká mocnost OPECu a jedna ze dvou nejvýznamnějších zemí OPEC plus vedle Ruska, bude nucena udržovat svou produkci na nízké úrovni, aby ceny neklesly. A tak vztahy mezi Abu Dhabi a Riádem se staly nekontrolovatelně napjatými. Konec konců oba soupeří o stejné zdroje zahraničních investic. No. Tak to si
1: tam
0: musela...
1: jsou důležité momenty. Jednak samozřejmě Saudská Arábie, když bude chtít udržet tu úroveň cen a ty sjednocené Arabské Emiráty se vlastně tady vytrhnou z toho kartelu a budou si dělat, co chtějí. Budou teda dávat ten trh více teda ropy. To znamená, že ta Saudská Arábie bude muset, aby to vybalancovala, tak sama dodávat méně. O to méně. Takže to je samozřejmě přímo poškozuje. Je otázka, jak se to dlouho nechají líbit. A další věc je, čili tam to bude hodně napjaté a navíc tam se soupeří o stejné zdroje zahraničních investic a tak dále. A navíc to Abu Dhabi si domnívalo, že ten iránský energetický průmysl, že to je jako na tom špatně, ono to tak není, to je jako, že teda jako hlavní konkurent, že teda teďka bude z toho trhu vyřazen a to na dlouhou dobu, takže oni teda to využijí a oni tam teda dají tu větší kapacitu prostě spustit, když jsou na to investičně připraveni, ono to tak není. A takže oni teď se snaží ty Emiráty teďka vystupovat jako velký stavební dodavatel s velkou kapacitou, vytlačit teda ten Irán. Zatímco teda Irán nevytlačí a vytváří to tlak hlavně na tu Saudskou Arábii. A navíc tedy to samozřejmě do jisté míry nepomáhá i tedy Trumpovi, protože ten Trump se domnívá, že teda ta zvýšená nabídka teda povede k nižším cenám. A takže tady je pak jako otázka i ta, jak teda to bude celé vypadat, protože na jedné straně Trump, oni ty vrtané, ta vrtaná ropa, to není zase úplně jako nejlacinější, ale on prostě potřebuje dovážet ropu lacinou, protože jak sliboval před volbami, že teda jak zajistí jako laciný benzín a tak dále, tak dneska je na dvojnásobné ceně, než to bylo, než nastoupil, takže on musí něco dělat. Takže tady, jak vidíte, hned několik souvislostí. Vtip je v tom, že tady ještě otázka zahraniční politiky. Tam je terminál ve Fudžajře, ten byl oslovován jako znovový bod pro sjednocené Arabské Emiráty, protože on obchází Hormuzský průliv a tím vlastně i tu mýtnou bránu, která je teda instalovaná teda ty námořnictvem těch iránských revolučních gard. Ale tady to Abu Dhabi, prostřednictvím toho ropovodu Habsban Fujairah, tak je schopno teda čerpat ropu přímo do lodí do Indického oceánu. Takže tady jako to vypadá, že ta ropa bude vyvážena z Perského zálivu v podstatě pod iránskou nadvládou. Takže tady ta, jak oni říkají, vláda říše pirátství nad zálivem, nad Perským zálivem je odsouzena k zániku, takže ten šejk teda těch Emirátů vychází z krátkodobých předpokladů, které dál asi se naplňovat nebudou. Tak jeden z těch šejků teda toho jednoho Emirátu, konkrétně teda Šardže, tak jak si to vypadá, že se chce z těch Emirátů trhnout, že chce vystoupit. Takže uvidíme, jak se to dál sebe vyvíjet. Ta situace je velmi zajímavá, je prostě potřeba ji sledovat. Takže pojďme dál asi.
0: Tak, dále máme nějaký lodičky. Teroristický Izrael útočí v mezinárodních vodách poblíž Řecka na flotilu mířící do palestinské Gazy. Izraelské tedy vojenské lodě urazily ve středu v noci více než 700 mil, aby zaútočili na flotilu 54 plavidel směřujících do Gazy. S cílem tedy prolomit nelegální izraelskou námořní blokádu, píše Anne Wright. Takže asi Anne Wrightová. Ve čtvrtek večer izraelské námořní síly zaútočily na flotilu, která nese název Global Samot nebo Smot flotila, mířící do Gazy. Neznámý počet izraelských vojenských lodí urazil více než 700 mil, aby zaútočil na tuto flotilu. Ta se pokoušela samozřejmě prolomit tu nelegální izraelskou námořní blokádu a upozornit světovou veřejnost na pokračující genocidu Palestinců v Gaze, na izraelské etnické čištění západního břehu, na ničení a okupaci jižního Libanonu a útoky na Irán. 21 lodí bylo napadeno izraelskými námořními silami, přibližně 80 námořních mil západně od řeckého ostrova Kréta v mezinárodních vodách. No a komu by to prošlo, dámy a pánové? Jenom tomuto malému státečku, no. Takže chování posuďte sami.
1: Další informace je také z Blízkého východu. Hovoří o tom, že Hezbollah libanonský sestřel další izraelský multimilionový Hermes 450, to jsou ty bezpilotníci, pomocí hybridního iránského interceptoru. No, tady byl sestřel tedy nad jižním Libanonem a ten iránský interceptor vypadá jako zařízení prostě s proudovým pohonem. A k sestřelu dronu došlo opět dní dříve nad městem Nabaty a v jižním Libanonu. Ze záběru zveřejněných tedy tím Hezbollahem, tak vyplývá, že teda, kromě teda toho, že k té detekci toho dronu byl použit zobrazovací infračervený vyhledávač a sledovací systém. Vidíte, že ten technický pokrok jde úžasně dopředu. A že teda ten interceptor byl odpálen ze statické rampy za pomocí raketového urychlovače. Tady jsou pak nějaké technické údaje a to si myslím, že důležité je, že celkově Hezbollah během probíhajícího konfliktu sestřelil už 5 bojových dronů Hermes 450, přičem všechny 4 předchozí ztráty byly způsobeny přenosnými systémy protivzdušné obrany MANPADS. Takže skutečnost, že Hezbollah stále disponuje pokročilými prostředky protivzdušné obrany, jako je interceptor 358, tak představuje závažné riziko pro izraelská bojová letadla. A hybridní střela nebyla navržena výhradně k ničení dronů. Je schopna zasáhnout i další typy pomalejších vzdušných prostředků, včetně vrtulníků. Takže pojďme dále asi.
0: Dále se koukneme. Počkat, jsem tady správně.
1: 11.
0: A jo, všeobecná ofenzíva Al-Kulajdy v Mali téměř obsadili hlavní město a Rusové vzdorují. Takže ruský sbor v Africe zabil 2,5 tisíce mužů za 48 hodin, tedy za 2 dny. Nástupci Jevgenij Prigožina opět bojují zády prý ke zdi. Šéf vojenské vlády Mali Assimi Goita se poprvé objevil na veřejnosti od koordinovaných útoků džihadistů o víkendu, které nejprve cílily na bojové jednotky ruských sil, dříve Wagnerovců, jež jsou podpůrnými body vlády pro udržení strategických bodů. Útoky provedla odnož Al-Kaidi, tedy v západní Africe, která se náhle ocitla ve spolupráci s tuarekskou islamistickou separatistickou skupinou, zasáhla hlavní vojenskou základnu země a oblast blíž letiště v hlavním městě, přičem získala velkou pomoc od dalších islamistických organizací v jiných zemích, které byly vycvičeny západními žoldnéřskými organizacemi, jež naverbovaly i stovky Ukrajinců. Celkem tedy země byla na pokraji islamistické okupace, když 12 000 ozbrojenců zautočilo na hlavní město, a přičem se jim také podařilo sebevraženým útokem zabít ministra obrany. Rusové byli opět tedy povoláni s malým sborem, který udržují v zemi v rámci obrané tedy smlouvy, aby je zadrželi a zlikvidovali jich tedy, jak jsme říkali, 2,5 tisíce islamistů během 48 hodin. S koordinovaným úsilím ruské síly, byť jich bylo málo, vytvořili skupiny k vyhlazení islamistů s pomocí dronů a letectva. Tak, Ibi Majga teď nedával od 28. nic moc na VK, myslel jsem, že tam u něj něco najdu, nějaké aktualitky, ale asi nějaký ten, tady ten generál, že zemřel, tak uvidíme. Asi ten ministr.
1: Tam zemřel ministr, tam určitě, tam zemřel ministr jejich následkem zranění a další ta zpráva je, že Rusové už podnikají protiútok Mali. tam obsadili islamistickou základnu a prolomili obléhání velkých měst, takže přišli do protiútoku. Islamisté po sobě zanechali mrtvé a také zbraně. A protiútok těch malijských sil, vedený ruským Afrika korpsem proti sjednocujícím islamistickým silám, si vyžádal těžké ztráty na straně nepřítele. Stovky mrtvých, zatčených, zkonfiskované zbraně, to je dosavadní bilance v řadách islamistů. Ani jejich dočasné v uvozovkách vítězství v Kidalu, kdy převzali ruskou základnu, jim nepomohlo. Nakonec se ukázalo, jako, že to byla past, protože desítky z nich byly zlikvidovány ruskými drony. A výsledkem bylo znovu dobytí města i základny, zabavení zbraně a finančních prostředků. A v Menace se islamisté pokusili získat vše, avšak okamžitý zásah ruských sil společně s regulérní malijskou armádou se vyžádal desítky obětí na jejich straně a vedl k prolomení obléhání, které se snažili udržet, nebo které prosadit, udržet asi. Takže vidíte, že ono je to o tom, že samozřejmě tam jsou nerosty, vedle u sousedů je uran, bez kterého jsou Francouzi s jejich jedinými elektrárnami vedle úplně, teď tady o mě za ubičku, takže se nedivte, že tady organizují různé teroristické skupiny k tomu, aby zase tam si obnovili vliv. O ničem jiném to není. Pojďme dál.
0: Tak, ještě Moskva masivně posiluje, počkat obraz, tak, Moskva masivně posiluje své síly v Mali. Rusko zřídilo největší leteckou základnu mimo Ukrajinu na podporu spojenecké vlády v Bamaku. Tak, Moskva v posledních dnech masivně tedy posílila síly Africa Corps, dříve tedy Wagnerovci prý MC, a to v Mali. Nuž, Rusko tiše sestavilo jednu z největších ze svých nejschopnějších leteckých skupin mimo Ukrajinu, nikoli tedy na Blízkém východě nebo ve Střední Asii, ale v Západní Africe, kde africký sbor vede tedy dlouhodobou leteckou kampaň pro podporu Mali s flotilou, která zahrnuje útočné vrtulníky, útočné drony, těžká transportní letadla a bombardéry všude tam na frontě. Přestože čelí válce Ruská federace na Ukrajině, v níž je vyčerpána velmi velká část jeho vojenské síly, Rusko tedy není ochotno přijít od strategického spojence v Sahelu a chce předat zprávu, že bude podporovat své přátelské země až do konce a bez podmínek. Vojenská situace a pozice malijské armády ukazují stabilizující trend, kdy jsou islamističtí povstalci v některých oblastech vytlačováni zpět. Nicméně malijská vláda je stále v obtížné pozici. Tak budem držet palce.
1: Poslední zpráva tady z toho koše hovoří, vrátíme se do Evropy, že Británie obchází NATO a vytváří námořní síly s dalšími 9 zeměmi proti Rusku. No, hovoří o jakési námořní hranici na severu, přibírá tedy iniciativu k vytvoření jednotné námořní, evropské námořní síly ve spolupráci s 9 zeměmi. Cílem je zase odradit budoucí ruské hrozby z námořní hranice na severu. Slyšíte dobře, ještě jednou, cílem je odradit budoucí ruské hrozby. Ještě žádné nejsou, ale už budou odrazovat na to, až budou, nebo když by byly. Jo. Budoucí ruské hrozby z námořní hranice na severu, v kroku, který v podstatě oddělí pozici od NATO amerického vedení. A velitel britského námořnictva admirál Sir Gwyn Jenkins oznámil, že 10 zemí účastnících se Joint Expeditionary Force, JEF, podepsalo prohlášení o záměru vytvořit mnohonárodní námořní sílu, která bude působit jako doplňková služka NATO. Zároveň varoval, že navzdory krizi na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu po americko-izraelské válce s Iránem, Rusko zůstává nejvážnější hrozbou pro naši bezpečnost. Nová námořní síla nebude zahrnovat Spojené státy a tento krok nese jasné politické i operační poselství. Prezident Donald Trump opakovaně kritizoval Londýn za jeho postoj k válce proti Iránu a britské letadlové lodi dokonce označil za hračky, což prakticky ilustruje, na jak nízkém bodě se bilaterální vojenská spolupráce obou zemí nachází. Takže Američané prosazují agresivnější postoj v Hormuzském prolivu a ta britsko-francouzská diskuze o obranných hlídkách po skončení války tak označují za hloupé. Takže jako bychom věděli. Jinak ten JEF, ta nově vytvořená organizace, zahrnuje Nizozemsko, pět skandinávských zemí a tři pobaltské státy. A Spojené království je nejsilnějším vojenským hráčem v alianci. Byť analytici se ptají, s jak početnou flotilou, přičemž zajímavé je, že už se zvažuje i Kanada, to je zajímavé. A cílem je vytvořit flexibilní námořní odstrašující formaci schopnou okamžité mobilizace v severní Evropě Atlantiku s plnou interpercibilitou a společným operačním plánováním jako doplněk námořní složky NATO. Ono k té Kanadě, ono je to logické, protože Kanada pořád patří jaksi do Commonwealthu, či jakoby pod Velkou Británii, jinými slovy pod Rothschildy, abychom byli doma tedy. Takže tím je to jako dané, tím je to jasné. A ta síla bude moci být v případě potřeby řízena z britského velitelství v Northwoodu, severně od Londýna, s připravenými bojovými plány a reálnými schopnostmi okamžitého zásahu. A jinak tady během jediného měsíce Británie odhalila, že ruské špionážní ponorky prováděly skryté sledovací operace poblíž podmořských kabelů a infrastruktury v okolí ostrova. Jinak tedy tvrdí ten Jenkins, že ruské vstupy do britských vod za poslední dva roky, že se zvýšily téměř o třetinu. No tak kdyby, tak je to něco podobného, jako když oni se promenují kousek na dosah od toho Krymského mostu, takže Britové, takže je to asi podobné. Jinak tedy navzdory ambici vytvořit mnohonárodní námořní sílu, tak čelí samotné britské námořnictvo závažným výzvám z hlediska dostupnosti a dostatečnosti prostředků, protože toho jako moc nemají. A jenom po tom dronovém útoku na britskou základnu Akrotiri na Kypru trval na začátku války s Iránem více než 3 týdny, než byl torpedoberec HMS Dragon nasazen do východního Středomoří a poté se musel vrátit do přístavu kvůli opravám problému s vodou a kanalizačním systémem. Takže to bude, a jestli toto je jako nejsilnější článek teda tady této skupiny, tak no, uvidíme. Pojďme dál do dalšího koše, čili do Ruské federace.
0: Ano, jednička je zde, přepnu to šupsky. A jednička, pan Arakčí jede do Ruské federace, jenom se psal Pepe Escobar. Od nynějška je jasné, že bez ruského vlivu nebude možné ani reálné dosáhnout jakéhokoliv urovnání. To je tedy opravdu významný vstup na scénu. Iránský ministr zahraničí Abbas Arakčí, který se vydal na diplomatickou cestu s vysokými sázkami do Islamabadu, Maskatu a Petrohradu na palubě letu Minab 168. Tak, samozřejmě na památku tedy 168 školeče z Minábu, které zabilo impérium chaosu, lží, drancování a pirátství, proto se tak to letadlo pojmenovalo. Než se vydal na cestu, Arakčí šel rovnou k věci a řekl, cituji, od posledního setkání s Ruskem už uplynula nějaká doba. Využíváme současné příležitosti ke konzultacím s našimi ruskými přáteli ohledně vývoje souvisejícího s válkou. Tato koordinace bude důležitá. A dále vysvětlil význam přezkoumání jednání v Pákistánu a za jakých podmínek by jednání mohla pokračovat. Rozhovory totiž v Ománu povedou k většímu rozšíření vztahů se sousedy, zejména v jižních oblastech Perského zálivu. A ohledně Hormusu, tam bylo řečeno, byly rovněž nezbytné konzultace s Ománem. S Ománem sdílíme mnoho společných názorů a bylo dohodnuto, že diskuze budou pokračovat na úrovni expertů. Arakčí se v Petrohradě nesetkal pouze se svým protějškem, tedy jsem velmistrem Sergejem Lavrovem, ministrem zahraničních věcí, ale on sám a jeho mini delegace byli osobně přijati i prezidentem Putinem. Tak.
1: Další zpráva je také na to téma a hovoří o tom, že Rusko pomohlo Iránu svými unikátními zbraněmi. A s tím, že jednání mezi Spojenými státy a Iránem dospělo do tragikomické slepé uličky, Washington každý den hlásí vítězství a v zápětí prosí o pokračování rozhovorů, A jakmile získá pozornost, tak předloží své požadavky a je elegantně odmítnut. A nejnovější americký požadavek na vést předválečném statutu quo působí jako upřímné přiznání porážky. To iránské vítězství ale přišlo za vysokou cenu stovky mrtvých, tisíce zraněných, bombardované domy i továrny, neustálá hrozba dalších úderů. Objektivně za to Irán také potřebuje jednání, především ke snížení rizika vojenské eskalace a k nastartování obnovy. A přímé vyjednávání s Američany by však pro Iránce bylo osudné, a to není metafora. Proto iránský minister zahraničí Abbas Araghchi odletěl do Petrohradu, setkal se s ruským prezidentem. Vladimír Putin předal iránskému vůdci své nejlepší přání a ujistil ho, že Rusko zemi pomůže přinést mír na Blízký východ. A po setkání Sergej Lavrov potvrdil, že postoj Ruska zůstává nezměněn. Usilovat o ukončení nepřátelství v regionu, podporovat dialog. Dmitrij Peskov prohlásil, že Moskva by mohla zprostředkovat jednání mezi Iránem a Spojenými státy. Objektivně řečeno, nelze konflikt na Blízkém východě vyřešit bez účasti třetí strany. A bezohledné ambice americké strany a pochopitelný hněv i nedůvěra Iránu či nějakoukoliv dohodu prakticky nedosažitelnou. Čili pokud se budou ponechány obě dvě strany jenom sami sobě, tak se ty vyjednavači budou točit jenom v kruhu. Takže tady zřejmě podle všeho jenom Moskva dokáže tento uzel přetnout. A nyní se tedy Moskva vlastně vrací na Blízký východ, kde vždy patřila mezi hlavní hráče a garanty stability. Takže s tím, že teda, jak říká teda ruský autor teda článku Nikiforová, tak ruský vliv v regionu stojí na nejzákladnějších principech. Poctivost, dobrá vůle, mírumilovnost a pomoc přátelům. A především na důvěře. Na Blízkém východě, říká, podáváme pomocnou ruku, když jsme o ní požádáni, nikomu nic nevnucujeme a všechny dohody dodržujeme s důslednou pečlivostí. Takže tolik v krátkosti tady k tomu. Ten článek je samozřejmě další. Uvidíme, jak to bude. Já bych teď k tomu řekl jednu věc. Jestliže globální prediktor nikdy neudělá, aby udělal sídlem, nebo sídlo, aby zřídil sídlo jedné ze svých dvou poboček v Rusku, to nikdy neudělá. Ale podívejte, jedna má být v Číně, druhá v Iránu. Podívejte se, že dneska v podstatě Rusko má jak s Čínou, tak s Iránem, jak si je velmi dobré vztahy, uzavírá smlouvy a zdá se, že s tím Iránem, že by to mohlo být skutečně, jak si ta spolupráce ještě hlubší. Ta Čína vždycky bude velmocí. Ten Irán, ten, jak si myslím, že určitou pomoc jako dlouhodobého rázu bude potřebovat. Pojďme dále.
0: No už, dále se koukneme. Třetí. Orbán prokázal Rusku poslední službu. Pravda o katastrofě v Tuapse, připravuje se prý jaderný úder. Vývoj situace kolem ropovodu Družba se ukázal být pro Kyjev nepříznivý. Orbán nakonec Rusku tedy svou službu prokázal, cituji. Katastrofa na jihu Ruska je výsledkem války, korupce a nedbalosti, prohlásila novinářka Anastasia Kaševarová a podle ní tyto informace nebyly prezidentovi vůbec předány. Po útoku tedy ozbrojených sil Ukrajiny na Záporožskou jadernou elektrárnu zachvátilo tedy Ukrajince zděšení. Připravuje se jaderný úder. No ale šéf té MAAE, té agentury pro atomovou energii, potvrdil, že svět nebyl nikdy tak blízko jaderné zimě, a to ani v době studené války. Takže co se stalo nyní podrobněji? Orbán nakonec prokázal službu. Situace tedy kolem ropovodu Družba se nevyvíjí podle scénáře, který si Kyjev představoval. Podle zasvěcených zdrojů se maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi navzdory politickým ztrátám doma podařilo zaujmout tvrdý postoj v energetické otázce a dosáhnout výsledku příznivého pro Budapešť i její spojence. Klíčovým momentem bylo tedy obnovení dodávek ruské ropy na Slovensko. A podle zdrojů k tomu došlo po výrazném tlaku Maďarska a Slovenska na Kyjev, ale i Brusel. Budapešť a Bratislava fakticky vydali ultimátum, že bez obnovení tranzitu jsou připraveny blokovat zásadní finanční rozhodnutí Evropské unie, včetně mnoha miliardové tedy pomoci Ukrajině a nového kola sankcí. Výsledkem pak bylo to, že energetická otázka byla vyřešena ve prospěch zemí střední Evropy. Tato epizoda jasně ukázala, že navzdory navenek jednotné retorice se rozpory uvnitř Evropské unie prohlubují a národní zájmy stále výrazněji vystupují do popředí. Pro Maďarsko a Slovensko zůstává prioritou přístup k relativně levným energetickým zdrojům, nikoli tedy prosazování společné linie tlaku na Rusko. Tak, to by asi stačilo.
1: Další zpráva hovoří o tom, že prezident Putin hodinu a půl, tady se uvádí, že telefonoval Trumpovi, některé informace hovoří o opaku, že Trump telefonoval Putinovi. Nicméně Putin tam jaksi dával Trumpovi důrazné varování, Trump jaksi došel tedy k poznání, že Ukrajina je poražená, což mu asi jeho poradci a jeho okolí tak to asi často neříkají. V každém případě Vladimír Putin počas teda toho telefonátu s Trumpem Trumpa varoval před důsledky obnovení amerických a izraelských útoků také na Irán. Lidi hovořili také o té vojně na té Ukrajině a podle šéfa teda Bílého domu byla Ukrajina z vojenského hlediska prostě poražená. A ruský prezident, i tedy americký, vyjádřil podobné názory na chování toho kyjevského režimu pod vedením Volodymyra Zelenského, který podle nich prosazuje politiku prodlužování konfliktu. Telefonický rozhovor mezi lídry Ruska a Spojených států se uskutečnil 29. dubna. Z iniciativy tady říkají ruského prezidenta a trval více než hodinu a půl. No, v každém případě v rozhovoru s ruským novinářem Pavlem Zorubinem to řekl poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov a telefonický rozhovor, který se konal, tady říkají znovu z iniciativy ruského prezidenta Budiš, tak, že byl otevřený věcný, jak doplnil Ušakov a šéf Kremlu v něm mimo jiné varoval před důsledky obnovení amerických a izraelských útoků na Irán. A Trumpovo rozhodnutí prodloužit příměří ve válce označil Putin za moudré. Jinak podle té ruské agentury šlo už v pořadí o 12. telefonát Putina s Trumpem od Trumpova návratu do Bílého domu v lednu minulého roku. Ta předcházející konverzace se konala 9. března. Takže jinak Putin řekl Trumpovi, že případná pozemní invaze do Iránu by byla nepřijatelná a nebezpečná. A napřil tu pozornost na to, že pokud Spojené státy a Izrael obnoví útoky proti Iránu, bude to mít mimořádně škodlivé důsledky nejenom pro ten region, ale pro celé mezinárodní společenství. Takže snad tedy se to nějakým způsobem pohne dále, protože šéf Kremlu zároveň předložil šéfovi Bílého domu více nebo několik návrhů zaměřených na vyřešení sporů, které se týkají iránského jaderného programu. Takže tolik asi k tomu tedy.
0: Tak dále se koukneme, pětku máme. Kam Amerika směřuje? Konec hegemonie nebo apokalypsa z vlastní volby? Slovo tedy past se v Americe stále častěji používá k popisu situace, v níž se Donald Trump nachází ve vztahu k Iránu, na popud tedy Bibiho, že ano, Benjamina Netanyahua, a přesnější by však bylo tedy říci, že jde o důsledek těsného propojení samotného procesu formování amerických zájmů s Izraelem, kde v posledních 10 až 15 letech proběhla výrazná politická radikalizace. A tato pas se zdá být tedy pro moderní Ameriku osudná. Washington nemůže jednat stejným způsobem jako Tel Aviv v Gaze a Libanonu, aniž by tedy nenávratně smazal rozdíl mezi oběma zeměmi. Ne, že by se Izrael tedy povznesl na úroveň Ameriky, ale Amerika by se smrskla na jeho rozměry. Jsou to sázky, které si americký establishment a ti, kdo jsou osobně zapojeni do iránské situace, včetně armády, nemohou neuvědomovat. Ostatně sám Izrael přiznává, že v důsledku těchto událostí ztrácí Ameriku. No, ten článek je samozřejmě delší, ale když tak cz24.news tam ho najdete, je z z 30. Tak se na to můžete podívat. Takhle by to stačilo, snad.
1: Podle zprávy z 1. května ozbrojené síly Ukrajiny zautočily znovu na Krymský most. Perm je od rána pod útokem těch UAVček a těch ukrajinských. A nejnovější zprávy tedy údery Geranium 2 na Dněpropetrovsk, to je zase jako ruský protiútok. Takže Krymský most byl od včerejška, to zná od toho prvního, tak byl respektive od 30. tak byl mimo provoz a 10. dne tam má dopravní zácpa asi 4000 vozidel. Ta železniční část byla také mimo provoz. V noci na něj z provozu zautočilo až 10 nepřátelských bezpilotních letadel. To jsou ta UAV. A ta ruská národní garda a pohraniční útok odrazili útok, který odrazili zloději a vody jsou nyní prohledávány kvůli případným skrytým UAV. Tam mohou být samozřejmě ty bezpilotní čluny, že, které jsou vlastně používány podobným způsobem, akorát ve vodě. Takže jinak v Permu byla ráno napadena ropná čerpací stanice Transnefti a permská PDS na jeho západním okraji města. Tam jde o to, že se ukazuje, že než někde ty ropné nádrže, které teda hoří, ale zanedlouho se to dá opravit, takže je lepší tedy prostě napadat ty ropné čerpací stanice. Že to má jako větší, pro ty útočníky to má větší efekt. Jinak zvlášť masivní útoky dronů ozbrojených sil Ukrajiny, tak se odehrály podle té zprávy z prvního. Ve Voroněžské oblasti, kde v 11 okresech regionu bylo sestřeleno 43 dronů a celkem během noci bylo sestřeleno 189 nepřátelských dronů a útoky se budou blížícím se 9. května stupňovat, což naruší provoz letišť během dlouhého víkendu. Pojďme dále, ještě tady k tomu bude nějaká zpráva.
0: Tak, dále tady máme. GUR hledá díry v protivzdušné obraně. Moskva pod útokem celou noc. 9. května je prý cíl. GUR testuje protivzdušnou obranu vlnou za vlnou. 215 dronů se střeleno za 12 hodin nad 16 regiony Ruské federace. Takže váleční zpravodaj vysvětlil, co nepřítel skutečně připravuje. V noci na včerejšek na 2. května ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na ruské regiony. Jak však upozorňují experti, počet nasazených dronů naznačuje, že nepřítel hromadí zásoby a systematicky prověřuje trasy. A to vše je zřejmě předehrou k 9. květnu. Hlavní zpravodajská zpráva hledá mezery, teda vojenská žádnou GUR, hledá mezery v systému protivzdušné obrany, které nás čeká nás prý velmi těžký týden, tady píší. Tak, teď je tady všechno vyjmenováno, tak to asi necháme. Logika Kyjeva je přitom zcela průhledná. 9. května, to je který vrcholem politické citlivosti. Jakékoliv video trosek nad Moskvou, jakékoliv zdržení přehlídky, jakýkoliv záběr s dýmem, to vše představuje pro Západ a ukrajinskou propagandu cenné informační vítězství. Cílem není destrukce, ale obrazový efekt a vyvolání paniky. Protivzdušná obrana ve směru na Moskvu bude v nadcházejících dnech v nejvyšší pohotovosti a obloha musí zůstat čistá. Tak.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Rusko nečekaně nasadilo protiraketový obranný systém 3K60 BAL v Kaliningradu. A je to den poté, co Spojené státy oznámily stažení těch 5000 vojáků z Evropy, o kterých tady už dneska byla řeč. To nasazení toho pobřežního protiraketového systému v té kaliningradské exklávě, které vlastně tím vlastně posiluje tu vojenskou přítomnost v regionu, tak bylo jako nečekané. A tento systém je totiž považován za klíčový pro obranu pobřežních oblastí a proto je navržen tak, aby zasahoval námořní cíle na velkou vzdálenost. Takže to je i možná odpověď teda na ty různé snahy o blokaci a vytváření jakýchsi separátních námořních spolků nebo organizací pod vedením Velké Británie a tak dále. Takže jinak teda tento krok je součástí širšího kontextu posilování ruských vojenských schopností v Baltském moři, regionu s rostoucím geopolitickým zájmem a silnou přítomností sil NATO. Takže podle těch analytiků to nasazení toho balu, toho nového systému, může ovlivnit rovnováhu sil v regionu a zvýšit ruské schopnosti sledování a odstrašení proti námořním silám jiných zemí. Zatímco tedy na ruské straně nasazení systému zajišťuje bezpečnost kritického ruského území před silami NATO, tedy které pravidelně hlásily, že to území chtějí obsadit.
0: Víme, co tady máme, stíhačka TU-95MS 7 hodin u hranic NATO. Britsko-norská cvičení jako záminka a stíhačky na přepad. Ruská federace odpoví strategickými bombardéry na alianční provokaci u ruských hranic. Vojáci jsou prý v panice. Takže ruští operátoři dronů zmařili plány ozbrojených sil Ukrajiny. Největší raketový úder na Ukrajinu byl prý na spadnutí. To je ze dneška. A Bílý dům vydal naléhavé prohlášení. Kupiansk se připravuje na nejhorší scénář, takže tady máme neoficiální zprávy z bojiště i ze zázemí v reportáži Novorusy. Tak, teď nevím, co bychom z toho vybrali, protože to je tady hodně, ale NATO. Ruští ptáci kroužili poblíž hranic NATO více než 7 hodin. Ministerstvo obrany uvedlo, že v určitých úsecích trasy byly poblíž ruských nosičů raket zaznamenány zahraniční stíhačky, zřejmě vyslané k jejich zachycení. Strategické nosiče raket byly doprovázeny stíhačkami i cizích zemí. Rezort neuvedl, či stíhací letouny se k ruským obrům přibližovaly. A nyní to nejzajímavější. Vše se odehrálo právě v průběhu západních manévrů. Británie a Norsko v současnosti provádějí cvičení zahrnující námořní síly, letectvo a drony. A Západ je již označil za jednu z hlavních událostí roku a prý právem. Takže psali o tom The National Interest. Aby jsme to věděli.
1: Další zpráva je také zajímavá. Ještě se vrací k tomu telefonického rozhovoru mezi prezidenty Ruska a Spojených států, který teda Trump označil za dobrý rozhovor a říká nikoli však z přebytku dobré nálady. A ta komentátorka Nikiforová říká, kontrast mezi oběma lídry je zarážející. Vladimír Putin je vrchním velitelem země ve válce, již armáda neustále postupuje, zatlačil nepřítele, doráží Kyjev a vyčerpává celou alianci NATO. Jeho lidová podpora je obrovská. Spojenci celého světa mu nyní pomáhají všemi možnými způsoby o zmírení sankcí po vojenské kontingenty. A naproti tomu si lze těžko představit osamělejšího politického lídra, než je americký prezident Trump. Na domácí scéně čelí přímému pronásledování a opakovaným pokusům o atentát. Mimochodem, Vladimír Putin zahájil rozhovor slovy podpory pro Trumpa po útoku na něj ve Washingtonu, v tom washingtonském teda Hiltonu. A vztahy se spojenci jsou v žalostném stavu, říká to zpráva dál, ta komentátorka, a Evropané Trumpa během útoku na Irán nepodpořili. Neustále se hádá s lídry evropských zemí a právě si vysloužil pokárání od Friedricha Merce, přestože Německo bylo po celé válečné nebo po válečné období hlavní oporou Spojených států v Evropě. Premiér Kanady, nejbližší spojenec Washingtonu, se vzepřel a jedná na vlastní pěst. Trump je sám a tím, že se snaží plnit své předvolební sliby, tak si znepřátel globalisty, kteří se nezastaví před ničím, aby ho odstranili. A tím, že je nesplněn zcela, například zapojením se do agrese proti Iránu, tak si znepřátel své bývalé spojence v Americe. Takže to je to, že prostě tady nemůže, tady se nedá vyhovět všem a nedá se ale ani je odmítnout. To je ten problém prostě. Takže on v tom lítá prostě ze strany na stranu. A proto, přestože se rozhovor uskutečnil z iniciativy ruské strany, byl především potřebný pro amerického lídra. Já mám ale pocit, ne pocit, to byla jistota, že Trumpovi dával jaksi užitečné rady prezident Putin už Anchorage na Aljašce. Ten problém je v tom, že pak on se jimi neřídil, protože pak přišel Kushner, s Vítkovem, nadali mu tam své rozumy do hlavy, jednal podle toho, taky podle toho dopadl. On se určitý věcí mohl tehdy vyvarovat. A takže prezident Putin informoval svého amerického protějška o nezastavitelném postupu ruských sil, zároveň ale potvrdil závazek Ruska k míru. Lidi se shodli, že jedinou věcí, která v současnosti stojí v cestě smíření, je Volodymyr Zelenský. A Putin označil útoky kyjevské chunty na ruská města infrastrukturu za teroristické činy, což vysvětluje nevyhnutelnost jejich potrestání. Takže jinak pro ilustraci byl prezidentu Trumpovi předložen výmluvný údaj. Ten souvisí s výměnou těch padlých. Od začátku roku 2025 bylo na Ukrajinu předáno více než 20 000 těl padlých vojáků, zatímco Rusko obdrželo něco přes 500 a při takovém poměru ztrát není těžké předpovědět výsledek konfliktu. Já si myslím, že tady je překlep, že to je od začátku roku 26, ne 25. Ty ztráty tam byly na obou stranách větší samozřejmě. Jinak tedy prezident Putin zároveň oznámil připravenost vyhlásit příměří na den vítězství. Rusko tak činí každý rok. Je to přirozené humání, potrhuje to naši civilizovanost. Vojákům je přitom nařízeno reagovat na jakékoliv pokusy ozbrojených sil Ukrajiny o porušení klidu zbraní. Trump tuto iniciativu nadšeně podpořil, stejně jako velikonoční příměří, a připomněl historický význam společného vítězství nad nacismem. No, já si myslím, jako říkám to velmi často, jako tohleto je přesně motiv, který by se měl Trump chytit, spojit se s Putinem v boji proti nacismu. Mají to dokonce umožněno i v chartě OSN v článku 107. Tak ať se chopí tedy to a začnou společně bojovat. A to se týká nejenom Ukrajiny, a to se týká i té západní Evropy. Takže tolik ode mne. Pojďme dál.
0: Tak dále už máme další e-mailík. Jdeme na ně. Jednička Zelenský narušil dodávky benzínu Turkům a Erdogan mu prý v úvozovkách poděkuje za zdražení. Ale i rafinérie v Haliči může být začít prý odpočítávat. Ukrajinské drony útočí na ruskou energetiku. Takže údery na energetická zařízení v Tuapse vyvolaly intenzivní debatu jak na Aranetu, tak na ukrajinském internetu. Zahraniční média zareagovala tedy vzrušeně a dychtivě citovala experty hovořící o katastrofických následcích. Střízlivější analytici naproti tomu správně poukazují na to, že protože samotné útoky dronů mohou působit tedy impozantně, jejich skutečná účinnost je omezena schopností Ruska rychle zařízení opravit a ochránit. Připomeneme, že první úder ze 16. dubna zasáhl technologické jednotky, včetně primární zpracovatelské jednotky a tankový park. A 20. dubna byl zasažen námořní terminál a skladovací zařízení. 28. pak dubna při třetím útoku byly nádrže zasaženy znovu. Málo kdo ví, že energetická ocelovací jednotka a atmosféricko-vaková trubková jednotka s kapacitou 12 milionů tun ročně je nejvýkonnější primární jednotkou rafinace ropy v celém Rusku. Jde o jedno z pouhých 6 podobných zařízení na světě, dosahujících konverzního poměru až 98,5%. Podle západních inženýrů je však navržena tak, aby přežila i největší požár, a proto jí pochačí 18 hektarů. Tak, teď jsou tady samá čísla, až samá čísla, no.
1: Další zpráva hovoří o tom, že manželka ministra nejbohatší země světa, kterou Česká a Slovenská republika živí a financuje, míněno Ukrajina, tak se stala majitelkou superjachty. Takže je prostě potřeba dělat pro ní další sbírky. Mimochodem, ta jachta má, je to superjachta 50 metrů délky, stálo 26 milionů euro. A takže jako není důvodu samozřejmě za těchto podmínek, když tam některé skupiny bohatnou, tak aby Ukrajina přestala válčit. A prostě naši lidé, jaksi, kteří to podporují, tak podporují přesně toto. pokračovat ve válčení, obyčejní lidé budou padat a ty bohatí si budou kupovat super jachty. Takže takhle jako ta věc je, jinak se teďka čeká na vyjádření francouzských bezpečnostních orgánů, tam je jméno, teda ta, jak se jmenuje, Tankoa S-501 Vertik. Jde o manželku ministra obrany Ukrajiny, jak jinak, Michaela Fedorova. A ta, jak to zůstala pod francouzskou vlajkou, to možná, že se jedná o nucené opatření. A podle místních zákonů musí polovina plavidla s francouzskou vlajkou patřit občanovi některého z členských států EU nebo společnosti registrované v EU, tak to nebude problém, tak to budou mít hodně. Jinak tam podle těch dalších tam informací, tak vedle paní Federové je majiteli i francouzská společnost Centralis, takže už jako tam samozřejmě partner je, čili tam je určitě nějaká firma s ukrajinským kapitálem, která je registrovaná ve Francii. Takže podobné spoluvlastnictví bude pravděpodobně na tlakem Evropské unie, protože, jak bylo řečeno, podle místního zákona musí polovina lodí být registrovaná pod francouzskou vlajkou a musí patřit občanovi některé členských zemí EU nebo společnosti registrované v EU. Takže tímto se obejdou teda ta různá schémata a tak dále. Takže jinak v září loňského roku ukrajinská protikorupční služba, to centrum, informovalo, že rodina tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Rostěma Umerová našla ve Spojených státech 8 realitních objektů. Takže oni tyto chlapci určitě jaksi nouzí netrpí. Takže ty Umerovci mají 3 byty na Floridě, v New Yorku, 4 vily poblíž Miami a tak dále, a tak dále. Některé jsou předmětem pronájmu, jiné přímé vlastnictví, jsou spravovány manželkou, otcem, bratrem Umerova, stejně jako jeho dětmi. Tak si takhle na té Ukrajině žijí, zoufale žádají o další peníze. Už dostaneme se k tomu za chvíli ještě k těm penězům. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Jo, já jsem tam čet i další, že ano, jak rodinní příslušníci nějakého povýšeného z SBUčka, jak tam nakupují luxusně a dostávají byty a další. Tak teď se koukneme boje v Konstantinovce, ty se přesunuli do podzemí. NATO postavilo tunely dlouhé 700 metrů pod Konstantinovkou ze speciální ocely s odvoděním a ventilací. Takže jižní skupina vojsk zasahovala nepřátelské jeskyně v úvozovkách pomocí FABček, to jsou ty klouzavé pumy. Tak, ukrajinské veřejné skupiny, které se prezentují jako objektivní, zejména Military Analytics UA, ty jsou blokovány v Rusku, uznali ztrátu Ilyinovky, o níž se bojovalo přibližně měsíc. Tyto skupiny rovněž uvádí, že na západě ruské ozbrojené síly postoupily severně od Rosiniaru směrem na Nikolajpolje, a kde panoval relativní klid po celé poslední 3 měsíce. Mezitím ukrajinské ozbrojené síly útočí na jihovýchodní ochraj Chasiv Yaru ve snaze oslabit ruskou palebnou sílu u Carovy hory, což je strategická výšina, na níž se Chasiv Yar tedy rozkládá. Tak, Konstantinovce. Podle map D-State UA šedá zóna na straně Stepanivky rychle pohlcuje prostor podle východního svahu tzv. Dlouhé balky. V tomto případě nejde o stejnou jménou osadu, nýbrž o roklinu táhnoucí se severně od Konstantinivky. Tak, teď nevím, co bychom tady přečetli, je toho tolik, že ani nevím a hledám tedy ohledně těch tunelů a teď to tady nemůžu rychle najít. Takže, jo, počkat, experti ISV, to je ten institut pro studium války, myslím, s odvoláním se na banderovského polního velitele, uvedli, že existují tunely dlouhé až 700 metrů vedoucí podél zalesněných oblastí. Takové průchody je ze vzduchu prakticky nemožné odhalit, a to ani pomocí moderních průzkumných dronů. Dále píší, že město dosud nebylo Rusy dobyto právě, protože podzemní opevnění umožňuje obráncům udržet své pozice navzdory intenzivním dělostřeleckým úderům a útokům FPV dronů. No, tak to bude jako faza v stolu.
1: No, je to tam někde je to hodně jako těžký, no, asi tam je dneska nejlepší pro ty Rusy zřejmě to bombardovat těmi velkými bombami, no, protože jinak to dobývat ty podzemní pevnosti, to je vždycky složité. Další zpráva hovoří o tom, že Kinžaly odhalili další podzemní chobotnici a zasáhli podzemní dílny Beck, asi společnost Beck v Krivém rohu. A jinak Vladimír Putin navrhl příměří na dobu květnových svátků, to už bylo řečeno. Zelenský v reakci pohrozil údery raketami dlouho do letu a zdůraznil, že Ukrajina den vítězství neslaví. Hlava kyjevského režimu prezentuje iniciativu ruského prezidenta jako žádost o oddech a obrátil se o radu na Washington. A kanál Politnavigátor uvádí,

0: on už začíná úkolovat Spojené státy. On už jako opravdu, nemá jako míru a jako je zajímavé, že ta Amerika ustoupila. Spojené státy odblokovaly balík vojenské pomoci Ukrajině vyšší 400 milionů dolarů. To člověk těžko chápe tohle. Washington opět ustoupil, vyhověl Zelenskou žádosti o financování dalších vojenských operací, jak uvedl hrdina ruská vášní zpravodaj Evgenij Podubný. No, tak jako další paničky, dalších ministrů chtějí taky jachtu, no tak to se nedá nic dělat. To jako, a pokud jako naši tady, naši dárci nepřitlačí, jak se říká, tak nebudou dávat víc, tak to musí dát ta Amerika, no to jako, to se nedá nic dělat. Pojďme dále.
1: Papí, takže musíme se přesunout. Tak, co tady máme? Kolaps Ukrajiny v Konstantinovce, ruské kleště rozkládají kyjevské síly, to máme tady, ale to nejdůležitější přijde poté, po této zprávě. Takže velká porážka pro kyjevské síly se rýsuje ve strategickém městě Konstantinovka, které je obklíčeno nyní a velká část ukrajinských sil se připravuje na ústup. Charakteristické je video z cesty smrti na severu města, ve kterém jsou zaznamenány hromady mrtvol a opuštěné vojenské vybavení. Rusko zabírá městský okraj Konstantinovky. Kvůli ale hrozbě dronů FPV již velké vojenské nákladní vozy nemohly zásobovat frontové síly bez znaného odhalení. Obě strany se poté obrátily na civilní vozidla, motocykly a čtyřkolky, které asi tady má být, ale i ty jsou tedy stále snáze sledovatelné. Rusové ovládají 60% města a nyní jsou optimističtější, že do konce měsíce ho vyklidí. A tedy buď někdo říká osvobodí, někdo obsadí. Tak jdeme dál.
0: Další zpráva je vlastně taková vzpomínková. 2. května uplynulo 12 let od tragických událostí v Oděse, kdy v tento den v roce 2014, jak uvádí článek fašistický ukrajinští smradi, jak teda uvádí článek, krvavě zmasakrovali lidi, kteří se postavili proti převratu na Majdanu a proti politice té nové kyjevské vlády a eskalaci agresivního nacionalismu. Ty lidi nahnali do toho domu odboru a upálili. Víte, že tam bylo hodně mrtvých. Hovoří se někde o více jako 50 a podobně. Ti, kteří se pokusili o útěk, tak byli na místě, byli ubiti. Takže celý jsem viděl, co se děje, viděl to prakticky naživo. A až do minulého roku v uvozovkách civilizovaný západ zachovával necivilizované mlčení a potom v březnu 25, tak SLPT, to je společnost pro lidská práva evropská, uznala, že Ukrajina nese mezinárodní právní odpovědnost za události v Oděse. A soudcové jednomyslně rozhodli, že úřady neudělali nic, co se od nich dalo očekávat, aby zabránili tomu násilí v Oděse, toho 2. května 2014, že nezastavit toto násilí po vypuknutí, že nezabezpečili včas záchranná opatření pro ty, kteří byli zasáženi požárem a nezorganizovali a nevykonali účinné vyšetřování události. Takže trvalo to 11 let a než tedy to bylo uznáno, tato jedné pakty a ta jurisdikce tedy to SLP je povinná tedy na rozdíl od Ruska teda tak naplně uznává jurisdikci SLP a je povinná řídit se jeho rozhodnutím. Všem 11 měsíců později, stejně jako před 11 lety, se nic nestalo. Nikdo nebyl jaksi brán zodpovědnost, v západních médiích nezaznělo žádné morální odsouzení a hra a mlčení pokračuje. Mlčí se i dnes. A oni říkají, my v Rusku nikdy nezapomeneme na tento hrozný čin. Jména pachatelů jsou známá. A říká tam ten autor, jsem přesvědčený, že spravedlnost zvítězí a všichni, kteří se podílí na té tragédii, se budou zodpovídat před soudem. A říká, ale před soudem našich národů. Není jenom jako před svědomím, potom nemají ani stopy, ale před soudem našich národů. A sjednocení Evropaní v úvozovkách ve skutečnosti sjednocení především

0: nenávistí vůči Rusku každý den zrazuje evropské principy svojí geopolitickou hrou okolo Ukrajiny, čímž ničí skutečnou společnou Evropu. Takže tolik teda upomínce na toto smutné výročí.
1: Tak, musíme to nějak zrychlit. Výsledky syrského ofenzívy v uvozovkách Rusové jsou tedy jen krůček od okýčení Orechova. Příběh o tom, jak syrský znovu dobil 400 čtverečních kilometrů Záporoží, se nikdy nenaplní. Na internetu totiž byly zveřejněny geolokalizované záběry ruských vojáků držící pozice v Novoselovce v Záporské oblasti a jsou široce diskutovány. Podle ruských vojenských expertů tyto záběry terénu objasňují mnohé velmi složité otázky. Za prvé, byl proveden průlom o 4 kilometry, nikoliv nájezd osamělé ruské sabotážní nebo průzkumné skupiny. A za druhé, vojáci z Dálného východu skutečně zahájili boje o tuto velkou vesnici, ležící pod břehu řeky Žerebec. Za třetí, pravděpodobnější trasa, kudy ruské ozbrojené síly do oblasti vstoupily, vedla tedy z jeho východu, tedy mezi zase Komsomolským, Guliajpolským sektorem a Volšebným a Čarivným, což skýtá naději na rychlé osvobození těchto sídel. Takhle bych to přesunul a pan Tichý teď pojede chvilku bez mě.
0: Já pojedu dál. Minulou noc zasáhl Ukrajinu několik stovek dronů a raket, včetně západních oblastí. Ty cíle byly pečlivě vybrány, údery přesné, mimořádně ničivé, nepřítel v historii, čtvrti jsou uzavírány, sanitky, letecké záchranky tak se ženou a to centrum rozhodování, hlavní zpráva SBU byly zničeny. Jde o Putinovu, jak uvádí článek, brutální odpověď na události na Krymu, která teda zatloumala Evropou, byly vyhozeny do povětří mosty a přehrady. Takže taktika se reálně mění a radikálně mění a ty údery se přesunují i na západ. Protivzdušná obrana selhává, začíná nová fáze. Tady ty zásahy zahrnují 12 regionů od Sumské oblasti po Volinskou. To nejde o počet, důležitý je ten posun. Takže západní Ukrajina začala dostávat údery systematicky, nikoli sporadicky. Ternopil, Rovno, Lutsk, to se nestalo náhodou, jde o práci namířenou proti vnější logistice a těm, kteří za ně odpovídají. Takže tolik teda tato zpráva a podíváme se dále. Tím jsme vyčerpali Ukrajinu, pojedeme dále na aktuality z Evropské unie, tady jich je poměrně málo. První zpráva hovoří o tom, že Německo připravuje pro Ursulu von der Leyen tvrdé ultimátum. To jsem tedy na to zvědav sám. Nemyslím článek znám, ale myslím jako na realitu. V Německu plánuje konzervativní blok Křesťansko-demokratické unie a Křesťansko-sociální unie kategoricky požadovat, aby předsednička tedy Evropské komise Ursula von der Leyenová oslabila evropské předpisy. Němečtí konzervativci se připravují předložit von der Leyenové tvrdé ultimátum. Omezit kontrolu a byrokratickou zátěž ze strany Bruselu nebo čelit dalším pokusům o omezení pravomoci Evropské komise, píše se článku. Informuje o tom deník Politico. A němečtí politici se domnívají, že je potřebné posilnit dohled nad Evropskou komisí vytvořením nového nadnárodního dozorčího orgánu se základním právem veta nad jakýmikoliv legislativními iniciativami Evropské komise. Tady vážení vidíte, že oni jeden problém řeší vytvářením druhého. Já bych navrhl něco jiného. Ta Evropská komise je nikým nevolená. Co je takhle zrušit? Co říkáte? Oni nezruší a budou dělat další orgán. To je jako opravdu neuvěřitelné, prostě kam to myšlení došlo. Zrušte jí tu Evropskou komisi. Zrušte jí. Další zpráva, kterou tady máme, tak je, hovoří o tom, že Ukrajina děkuje za ty 90 miliard euro, ale ty stačit nebudou, už hlásí. Už stačit nebudou. A tady ta válka se prodražuje. Oznámila, že to nebude stačit, že potřebuje doplatit další 20 miliard a to jenom pro ten příští rok. A potom budou opět na začátku. Takže při debatě o dalších desítkách miliard euro. čili buď válečných nebo poválečných. To znamená, že při národních konzolidacích nás čekají také konzolidace evropské, protože budeme mít tady souběh národních a federálních daňových balíků a podezřívně o daně z finančních transakcí v režii EU a k tomu o spotřebě zelené daně a tak dále, čili budoucí příjmy a důchody Evropanů budou velmi, velmi skromné. Ovšem, jako s Evropanem to nic nedělá, takže jako každého jako co jeho jest, no. Další věc, zpráva z Evropské unie začala dramatický lov na premiéra a rebela, tím je, teď se soustředil Brusel po odstranění Orbána na Fica a učiní všechno pro to, aby ho takzvaně odstřelili. Na Slovensku se začne jednat zimě o nadřízení právního státu, protože velká většina v Evropském parlamentu ve středu poměr hlasů 418 207 vyzval Evropskou komisi, aby vůči Slovensku začal tzv. Postup podmíněnosti uplatňovat právní stát. Ten de facto je to sankční postup, který vedl k zmrazení přibližně 20 miliard euro z fondů EU pro Maďarsko. To bylo také zřejmě rozhodujícím faktorem při maďarských volbách v dubnu 26. A teď je tedy na řadě a na mužce Robert Fico, jenom abychom věděli, jak to jako vypadá ve světě. Další zprávu, kterou tady máme, jsou zajímavosti z domova. Jenom velmi ve zkratce, protože to času je málo. Práškování lidí a uvědňování počasí, chemtrails už není konspirační teorie, zločiny financované nejen Gatesem a i vládami, 30 států Spojených států zakázalo rozprašování aerosolu do ovzduší, odpoví nám Babišova vláda a poslanci, zda a kdy to i u nás zastaví. To je první zpráva. Druhá hovoří o tom, že Macinka opět kompletně otočil, Česko výrazně posílil podporu Ukrajině, no to nás potěšil. Další zpráva, kdo připraví živnou půdu si v sudeto německém Landsmannschaftu u nás je vlastně zrádce. Je to na téma, byl to z jednoho z projevů proti stranu Landsmannschaftu v Brně, který je plánován na květen letošního roku a je vnímán jako signál k otevřenému zahájení procesu k průlomům Benešových dekretu, jakož i otevřenou demonstraci ideologie třetí říše vůči českému obyvatelstvu. Takže prosím vás, já k tomu mám a tím bych vás chtěl pozvat zítra večer od 8. Máme na to kompas, je tam první díl. Je tam o dekretech prezidenta Beneše v širších souvislostech, ve skutečně širších souvislostech je to první část a v úterý to chceme dělat speciální debatní pořad. Pokud budete mít nějaké na základě toho zítřejšího pořadu nebo vůbec nějaké dotazy, tak se s nimi můžete obrátit v úterý a případně nám je napsat nám je na náš mail a nebo se na ně v úterý se obrátit. Další zpráva hovoří o tom, že naivní česká žába a salámová metoda německého Landsmannschaftu. Takže zase, v české kotlině jako ve velkém kotli plavoučeští občané věci se vybíjejí nezrovna v jejich prospěch, občané si to většinou ani neuvědomují. Takže hezky, určité zahraniční síly pracují salámovou metodou a potenky proužcích dávají Čechům svůj zájem. Krájí se jim nevinná slovíčka, které však stupňují teplotu lázně. Zítra o tom budu hovořit, dneska ani nechci, protože není už čas. Zítra o tom budu hovořit, bohužel jaksi lidé to nevidí, tady nejde jenom o ty majetky, tady jde vůbec o zachování naší státnosti a o oprávněnosti našeho boje proti nacistickému režimu za války. Další zpráva, kdo zve sovětské Němce, víte kdo? Neziskovka s vazbami na sponzory Petra Pavla. Ta neziskovka Meeting Brno pozvala do Moravské metropole sudeto německý Landsmannschaft. Vede to, ale každoročně pořádá vlastně festival, který dává prostor i LGBT aktivistům a bojovníkům, takzvaným bojovníkům s desinformacemi. Tak jenom jako abychom věděli, odkud vítr fouká. Takže to je toto. Já dál už dneska, protože toho času asi moc už nezbývá, tak až se pokusím tady o poslední zprávu, teda, kterou tady mám. Teď mě to vypadlo na moment. Ta zpráva se týká covid očkování. Šokující zpráva. Vakcíny COVID-19 potlačuje obranu těla proti rakovině. Či nejenom, že vyváží, ale ještě dokonce i do proti imunitě na to. A společnosti nikdy neprováděly preklinické studie onkogenů. Takže proteinový výkyv používaný v mRNA vakcínách proti COVID-19 snižuje obranu těla proti rakovině. Tady nejde o konspirační teorii, ale o univerzitní studii, kterou zmiňuje i známý kardiolog Peter Andrew McCullough. A tento doktor byl jedním z mála lékařů během pandemie, kteří se snažili varovat svět před vedlejšími účinky vakcín proti COVID-19. Jinak vězte, ten protein P53 a BRCA jsou systémy monitorování nádorů v těle. Ta studie univerzity v Pittsburghu zjistila, že spike proteiny známých vakcín potlačí obojí. A jinak, pro vaši informaci, 81% Američanů bylo očkováno. 94% z nich dostalo genetickou vakcínu od Pfizeru nebo Moderny. Ta procenta jsou podobná v Řecku. Mimochodem, rakovina prudce vyrostla stejně jako úmrtnost mladých lidí. Společnosti nikdy neprovedly preklinické studie onkogenů. Nikde o to nežádal. Nepochybně úmyslně. Já, protože ještě pořád mohu mluvit, tak bych vás ještě seznámil s tím tematickým okénkem pod názvem Válka proti Iránu. Tam se rozhoduje mezi třemi možnostmi. Je to článek z Moon of Alabama 1. května. A říká se v něm toto. Patová situace ve válce proti Iránu pokračuje. Hormuzský průliv je většinou stále uzavřen. Americká blokáda námořní dopravy spojená s Iránem, ačkoliv mezerami, zůstává v platnosti. Irán hodnotí válku jako zdaleka neskončenou. Celkově panuje v Iránu přesvědčení, že válka zdaleka neskončila. Námořní blokáda je spíše vnímána buď jako předehra k další eskalaci, nebo jako rozbuška, která by mohla dříve či později přivolat nové kolo konfliktu. Navzdory stažení jedné ze tří letadlových lodí z regionu jsou americké síly stále na pozicích a připraveny udeřit z kterémkoliv okamžiku. Stručně řečeno, obě strany jsou připraveny válku znovu zahájit. Prezident Donald Trump má k dispozici tři možnosti. Za prvé, pokračovat v blokádě Iránu a tím i v blokádě průlivu. Za druhé, zahájit novou bombardovací kampaň proti Iránu. Za třetí, vyhlásit vítězství a nařídit svým silám opustit Perský záliv. Existují náznaky, že Trump zvažuje všechny tři varianty a dosud se nerozhodl, kterou zvolí. Včera deník Wall Street Journal uvedl, že USA se připraví na prodlouženou blokádu. Prezident Trump nařídil svým poradcům připravit se na prodlouženou blokádu Iránu, uvedli američtí představitelé, s cílem zasáhnout finance režimu v riskantní snaze donutit Teherán ke kapitulaci v jaderné otázce, kterou dlouhodobě odmítá. Na nedávných schůzkách, včetně pondělní diskuze v Situation Room, se Trump rozhodl pokračovat tlaku na iránskou ekonomiku a vývoz ropy tím, že bude bránit lodní dopravě do iránských přístavů a z nich. Vyhodnotil, že zbývající možnosti obnovení bombardování nebo ukončení konfliktu nesou větší riziko než udržování blokády, jak uvedli představitelé. Zdá se, že část Trumpovy administrativy chová naději, že Irán nakonec pod tlakem blokády povolí. Tato naděje je však lichá. Irán byl v posledních 20 letech v blokádě vystaven nejméně dvakrát. Během kampaně maximálního tlaku v letech 2018 až 2021 nemohl vyvážet ropu. Jakmile však bylo obléhání zrušeno, produkci plně obnovil. Pokračování americké blokády Iránu pouze prodlouží uzavření průlivu a tím i depresi světové ekonomiky. Rostoucí ceny pohonných hmot v USA tento dojem jen umocní. Průměrné ceny benzínu v USA dosáhly nového maxima 4,23 dolarů za galon, nejvyšší hodnoty od roku 2022, a zároveň rekordní úroveň od začátku války s Iránem podle automobilového klubu AAA. Ceny ropy Brent, referenční ukazatele ovlivňujícího cenu benzínu v USA, nyní činí 114,60 dolarů za barel, což je téměř o 25% více než nedávné maximum z poloviny dubna. Před rokem přitom průměrná cena benzínu v USA dostávala 3,16 dolarů za galon. Mimochodem, tenkrát slíbil Trump, že to sníží. Irán nemá zájem nechat USA zvyknout si na blokádu iránské dopravy jako na novou normu. Zvažuje proto prolomení obléhání silou. Pokračující americké námořní pirátství a banditismus v podobě tzv. Námořní blokády brzy narazí na praktickou a bezprecedentní akci, uvedl pro Press TV vysoce postavený bezpečnostní zdroj. Ozbrojené síly Iránu, operující pod velitelstvím Khatam al-Anhiya jako válečné velení, se domnívají, že trpělivost má své meze a pokud Washington bude pokračovat ve své nelegální námořní blokádě v oblasti Hormuzského průlivu, bude nutná tvrdá odpověď, jak uvedl zdroj. A vysoce postavený zdroj dále varoval, že pokračující americká blokáda a uzavření Hormuzského průlivu by mohly nakonec poškodit Spojené státy víc než Irán, a že nejvyšší vojenské velení považuje rozhodnou akci za nezbytnou k úplnému diskreditování i této poslední zbývající americké možnosti. Při zachování blokády Trump zároveň požádal armádu o přípravu dalších možností. A prezident Trump má ve čtvrtek obdržet briefing o nových plánech potenciální vojenské akce proti Iránu od velitele CETCOM a admirála Breda Coopera, jak uvedli dva zdroje obeznámené se situací pro Axios. Proč je důležité? Proč je to důležité? Briefing naznačuje, že Trump vážně zvažuje obnovení rozsáhlých bojových operací buď cílem prolomit vyjednávací pad, a nebo zasadit Iránu rozhodující úder před ukončením války. V zákulisí CETCOM připravuje plán krátké a silné vlny úderu proti Iránu, pravděpodobně včetně klíčové infrastruktury v naději, že prolomí vyjednávací slepou uličku, jak uvedli tři zdroje obeznámené se situací. Neexistuje ani sebemenší důkaz, že by nová bombardovací kampaň přinesla lepší výsledky než ty předchozí. Irán pohrozil, že nejakýkoliv další útok odpoví masivním odpálením balistických raket na americké a izraelské cíle v regionu. Americké ropné zájmy v arabských státech Perského zálivu by přitom utrpěly závažné škody. Třetí alternativou, kterou Trump zvažuje, je vyhlásit vítězství a stáhnout se. Americké zpravodajské služby zkoumají, jak by Irán reagoval, kdyby prezident Donald Trump jednostranně vyhlásil vítězství ve dvouměsíční válce, jestli vyžádá tisíce životů a stal se politickou přítěží pro Bílý dům, uvedli dva američtí představitelé a jedna osoba obeznámená se situací. Zpravodajská komunita analyzuje tuto otázku spolu s dalšími na žádost vysokých představitelů administrativy s cílem pochopit důsledky případného Trumpova stažení z konfliktu, který podle některých představitelů a poradců může výrazně přispět ke ztrátám republikánů v letošních volbách do kongresu, jako vedli zdroje. Ústup, jež by umožnil znovu otevření Hormuzského průlivu a pokles cen pohonných hmot, by sice bylo možné americké veřejnosti prezentovat jako vítězství, globální reputace Spojených států by však utrpěla citelnou ránu. Mojsába Chamenei, nejvyšší iránský vůdce, již vítězství vyhlásil. Klíčové body jeho dnešního prohlášení zahrnují. Za prvé uvedl, že Spojené státy utrpěly ponižující porážku, což podle něj znamená začátek nové kapitaly v Perském zálivu a Hormuzském průlivu. Za druhé uvedl, že Irán sdílí společný osud se svými sousedy kolem Perského zálivu a že zde není místo pro outsidery přicházející z tisíce kilometrů daleko. Tady se Amerikou označil za outsidera, tak jako vidíte, že teď se bude těžko vyhlašovat vítězství. Za třetí popsal to, co vnímá jako vítězství, jako předehru k novému regionálnímu a globálnímu řádu. Já s tím souhlasím. Ten význam to mít bude. Za čtvrté zdůraznil kontrolu a řízení Iránu nad Hormuzským průlivem a argumentoval, že to učiní region bezpečnější a zabrání zneužití ze strany protivníků. Za páté odkázal na nové právní regulace a mechanizmy řízení průlivu, které by přinesly prospěch všem regionálním státům a zároveň generovaly ekonomické výnosy pro Irán. To ano. A za šesté, tím by se Irán po Rusku a Číně stal třetí zemí, která v posledních letech rozhodujícím způsobem porazila americký nátlak ekonomickými a vojenskými prostředky. Nebezpečím pro americkou a izraelskou hegemonii je, že z těchto příkladů se poučí i ostatní aktéři na světové scéně. To je konec tohoto příspěvku a je velmi, velmi jaksi zajímavě napsán. Takže to je ode mne, vážení posluchači, pro dnešek všechno. Tady ještě vidím novou zprávu Čína, zjevně Rusku. Vaše sankce jsou neplatné právní důsledky pro firmy, které ji dodrží, takže tady je proti, tady je proti útok ze strany Číny. To už si zařadíme asi, řekněme si asi příště, jestli už tady máme pana kolegu zpátky.
1: Jo, jsem zpět.
0: Máme, jo. Takže už to nebudeme zdržovat, ale tady se říká, příklad čínského ministerstva jasně nedá se špatně interpretovat. Americké sankce nejsou uznávány, nejsou prováděny, nejsou respektovány. A toto rozhodnutí lze rozdělit do tří hlavních os. První osa je, že tento krok je především oficiálním vyjádřením silného odporu čínské vlády vůči tomu, co se označuje za nelegální praktiky. Peking zdůrazňuje, že jednostranné americké sankce týkající se obchodu s Iránem byly uvaleny bez souhlasu OSN. Ano, jsou neplatné tím pádem. Čína proto považuje za žádnou právní povinnost se podřídit, ani nemá v úmyslu v budoucnosti takový postoj projevovat. Druhým je, že ministerstvo obchodu působí jako právní štít pro čínské podniky, poskytování formálního institucionálního rámce pro nedodržování pravidel vláda usiluje o omezení ekonomických ztrát způsobených americkými omezeními tím, že převezme odpovědnost za ochranu domácích ekonomických aktérů, to je velmi silné slovo, a nakonec zákaz vysílá jasný signál všem nadnárodním společnostem působícím na čínském trhu, dodržování čínských předpisů převažuje nad americkými sankcemi. A každá společnost, která se rozhodne přijmout americké sankce proti čínským petrochemikáliím, bude čelit vážným právním rizikům a možným sankcím Číně. To je klasický příklad recipročního opatření. Čína už není omezena jen na diplomatické protesty, ale využívá své vnitrostátní právo jako nástroj zahraniční politiky, čímž vytváří prostředí, kde jsou mezinárodní firmy vzvány, aby si vybrali mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Tak to je rána. Vážení, to je rána, to je zpráva týdne toto. Takže to je ode mě všechno. Děkuji panu kolegovi za spolupráci, vám za pozornost, vážení diváci a posluchači. A zvu vás zítra večer od 8 hodin na pořad Kompas, který se bude týkat dekretu prezidenta Beneše, jejich souvislostí, bude to první část. Díky a hezký večer.
1: Dámy a pánové, i panu inženýrovi, a jdem se vrhnout na další, protože už mám...

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Mám takový pocit, když se koukám na chat, že po několika rekordních účastech na naší poradě to dneska bude možná o něco slabší, protože přeci jen to počasí. No ale my, co víme, že ta šestá v pondělí je základ pro to, abychom se o něčem konečně aspoň trochu blíže dohodli, něco si řekli, my tu zůstáváme, takže já tady s radostí přečtu pana Františka Toulu, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi, přeji to taky všem, kteří se dnes zúčastní, i těm, kteří to budou pak sledovat ze záznamu, a ještě Eva Justová, ta jenom nám vzkazuje ahoj, víme, z čeho bylo ahoj, co je to za zarčení, že jo? Ad hominem Jesus. To je to ahoj. Čili to je hezký pozdrav. Klidný podvečer, píše Marie Zaoralová, všem protiproudeřům neklidné době, zvlášť vám, vážený pane Hajku, děkuji. Bezvadný. Znamená to, že nám zbyde mnohem víc času na ty dopisy tentokrát. A stojí za to, tak pojďme na ně.

Ono opravdu někdy je to pak takové, že já se zůstanu u těch četovaných věcí dlouho a pak se nedostane na některé zásadní dopisy. Vůbec opakuji, mám s tím znovu a znovu problém, protože jsou tak skvělé někdy, že už pro ně hledáme prostor, jakým způsobem někde je zveřejňovat. Ale nic, jedeme. Milý a vážený pane Hájku, díky za skvělou analýzu té sudeťácké provokace, to se týká toho mého včerejšího článku. Jen nejsem tak optimistický, že těm mladým něco dojde. Napsal jste to naprosto přesně. Žijí v nějakém jiném světě za sklem. Dokonce si myslím, že ta válečná propaganda je tak všude rozlezlá, že když z nich, jak píšete, Němec udělá vojáky, tak klidně půjdou pochodovat. Vždyť na ty srazy milionů chvilek vodí mladé matky své malé děti, dokonce tam vozí i caparty v kočárku. Oni nic jiného neznají. A až jim lampasák z hradu zavelí, tak půjdou a ještě si budou připadat, že jsou hrdinové a že to dělají za vlast. Už jsem vám několikrát napsal, že jste přílišný optimista. Ne, spadne nám to na hlavu, není jiná možnost. A teprve potom ti, co zbydou, tak se jim snad na nějakou dobu rozsvítí. Je to věčný problém a pořád dokola. Ale přesto v nějakém koutku duše doufám, že jsem jen starý morous, co vidí všechno černě a že vy s vašimi zkušenostmi třeba můžete mít pravdu. Kéžby. Vráťa L. Vráťo, já myslím, že to není spor optimismu s pesimismem. Já totiž myslím, jakkoliv je to divné, že v tomto případě tak trochu platí obojí. Ono nám to, abych tak řekl, na tu hlavu spadne v každém případě. Jde jenom o to, že já se domnívám, prostě protože jsem těch několik generačních zlomů už zažil, že v jednu chvíli ti dokonale zmanipulovaní mladí, ti narození po převratu, ti, kteří už dneska je kolem 30 a začínají opravdu do toho života naplno mluvit, vstupovat, mají své vlastní děti další. Mnozí z nich už to jsou ti, o kterých mluvíte, že chodí na ty milionářské demonstrace. Že ono je to dostihne dřív, než to nám všem spadne na hlavu. Oni si velmi brzy začnou uvědomovat, a zvlášť vzhledem k té probíhající a zatím nepříliš viditelné, ale jen skrývané zadluhy krizi v Evropě, především v Unii. V těch neunijních státech to tak dramatické není většinou, ale v té Unii ano. Že prostě je to dostihne, že najednou začne platit to, co je blíž. A to určitě nebudou jenom ty nějaké řeči a jenom začne jim to v té hlavě trošku šrotovat. Myslím, že ano. A řekl bych, že právě to, že se něco uděje při tom sudeťáckém srazu v Brně a že to média nebudou moc úplně ignorovat, naopak se v tom budou topit, budeme nekonečně slyšet o usmíření a všech těch věcech, že k některým z nich to přeci jen ta vlnka došplouchne. Uvidíme, ale řekl bych, že do jisté míry v tomto případě máme pravdu oba a on se tomu věnuje i další dopis. Tady ano. Pane Hájku, chápu, že se věnujete těm sudeťákům a jejich provokaci, ale neměli bychom zapomínat, že zatímco se vlastenci věnují tomuto tématu, Andrej Babiš dělá jeden krok za druhým, aby se stal druhým Fialou. To jeho setkání se Zelenským a dalšími papaláši z EU mě v tom jen utvrdilo. K čemu je tu nová vláda, když její kormidelník v rozhodujících věcech dál jede stejným tempem jako Fialenko.
Aby to zakryl, budou v parlamentu vyvádět kolem televizních poplatků. Ne, že by to nebylo důležité, ale ve srovnání s tím, jak nás vede zase hlouběji do bruselských válečnických chutí, je to s odpuštěním pitomost. Poslouchal jsem váš perfektní rozhovor s panem doktorem Železným. On to řekl jasně a vlastně i vy jste o tom už několikrát mluvil a psal. Stačilo by udělat poplatky dobrovolné a bylo by vystaráno. Jak by proti tomu mohli Rakušani a spol protestovat? No, tady se jenom kratince zastavím. Opravdu, já si to také myslím, že... A trošku mě to také vrtá hlavou. Proč se tak složitě teď tedy chystá ten zákon, pokud je o ty poplatky, ten zákon o tom převedení na do státního rozpočtu, když opravdu by změnit, nechat ty poplatky a změnit je na platbu dobrovolnou, to by přece by, to je novelka, jen to fikne, to je hned. A pak by se vidělo. Mně začíná se zdát trošku, protože nepochybně tyto úvahy tam docvakali také mnohým, že právě tohle se ovšem Andrej Babiš velmi bojí, protože ta televize by zkrachovala, pokud by svými 100 milionovými dary nedrželi různí miliardáři z ostatních médií, s nimiž je spojena, ale oni by to jen tak dlouho jen tak nedělali. Já myslím, že teprve pak by nastal ten šrumec, kterého se Andrej Babiš obává. Jinak si neumím vysvětlit, on to nazýval pan doktor Železný v tom našem rozhovoru, referendem, které by z toho vlastně vzniklo, když by to byly dobrovolné příspěvky, dobrovolné platby. Mě by to nesmírně zajímalo, bylo by to velkolepé, ale... Myslím, že právě toho se Andrej Babiš bojí a že tím převedením pod státní rozpočet, ačkoliv to určitě těm lidem, především těm sociálně slabším, ubere. Není to pravda, že všichni platí daně stejně. Takže něco to se tím pro ty lidi udělá, ale nic nevyřeší. Takže myslím si, že tuto myšlenku bychom měli podporovat a šířit. Bylo by to opravdu, jak říkám, na jednu novelu toho televizního zákona. Nevím, sám nevím proč, nebo tuším, ale neodvažuji si s jistotou tvrdit, proč do toho nejdou. Ale Jindřich F. pokračuje. Obávám se ale, že ta chystaná válka proti Rusku naplno pokračuje. Ono to už nějak mizí i z těch alternativních médií. Neřekl bych, že u nás to mizí. Oznamoval jste minulý týden, že přijde skvělý pan Svatoš, ale asi z toho nějak sešlo. Asi vám přišlo, že jsou důležitější témata. Nepozvete ho přece jen. S panem Svatošem nestahli. On, pan Svatoš, onemocněl. Já už jsem to tady zmiňoval, myslím, minule. A tak jsme to museli přesunout, a protože tam už čekali dohodnuté další rozhovory, kromě jiného s panem doktorem Železným, ale s panem Křivkou, také politickým vězněm, na kterého jste také skvěle reagovali ve spoustě dopisů. A jsem tomu rád. Tak jsme to museli posunout. Já doufám, že pokud, a myslím, že teď už je v pořádku, že pokud bude pan Svatoš v pořádku, tak bychom to udělali příští týden. Čtu některé jeho analýzy a to, co se děje na Ukrajině a v Iránu, se zaslouží největší pozornost. A my se věnujeme vzpomínkám na konec té staré války. Máte pravdu, že nikdy neskončila, tak bychom se jí měli věnovat v současnosti mnohem více. Snad jsem vás nezarmoutil, proti prouty můj letitý průvodce světem, a jeho akademie je naprosto unikátní věc. Děkuji, myslím si to také. S mnoha pozdravy váš obdivovatel, přispěvatel, díky vám, nepodvolený čtenář a divák Jindřich F.
z Říčan, Říčany. Jindřichu, jenom k tomu, k té poznámce. My se věnujeme vzpomínkám na konec té staré války. Máte pravdu, že nikdy neskončila a tak dále. No ale přece ten souboj s těmi, s tou pátou kolonou v Brně a Sudeťáky, to je pokračování té války. To je jenom její další kapitola. To, že ta válka je již stoletá, to už jsem napsal několikrát, že vlastně začala tou velkou válkou, takzvaně první světovou, s krátkým intermecem 20letým na dozbrojení Německa a pak pokračovala dál a pokračuje studenou válkou, potom válkou proti Rusku, teď válkou proti Rusku na Ukrajině. A ten souboj ze Sudeťáky, ten je její součástí. To není nějaké staromilství, že si to tak jako o tom mluvíme. Já bych řekl, že to je právě jedna z bitev té války, kterou nám Němci chtějí docela za přispění té naší páté kolony vnutit její výsledek. Proto je tak důležitá, ale i z jiných důvodů. Ono se k tomu ještě dostanou další v dopisech. No tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, co říkáte na stupňující se útoky Babiše na motoristy, zvláště na Petra Macinku a Filipa Turka? Nepřipravuje si už náhodou prostor, asi Andrej Babiš, pro spojení s lidovci nebo s Kubou? Asi se jedná o toho jihočeského Kubu. Teď, jak dnes odsoudili paní Naděvou za Čapí hnízdo, bude mít možná chuť se s kavárnou nějak domluvit. Oni dál ty soudy ovládají, typický deep state, jako v Americe proti Trumpovi. Nebo se pletu? Divné to ale je, ne? Kristýna Z, Praha 2. Kristýno, krátký dopis, ale hutný. Půjdu na tu první část. Já myslím, že zatím to se nedá říct, že by se stupňovaly útoky. On, Andrej Babiš, jenom odráží naopak ty útoky médií na motoristy a na jejich docela suverénní prohlášení občasná. Někdy skvělá, někdy trošku nezvážená, protože někdy je víc méně. Někdy je méně více a někdy je víc méně. Ale jinak jsou v podstatě perfektní. My jsme tady minule o Filipu Turkovi mluvili a Petr Macinka v těch několika posledních výrocích jednoznačně neřekl nic, co by bylo proti nějakému bontonu nebo něčemu takovému. To způsobují tyto otázky, do toho valí ta mainstreamová média. A my na tom vidíme, že Andrej Babiš se jich trochu bojí. On nechce s nimi skutečně žádnou válku. On potřebuje mít ten svůj klid jistým způsobem na některé věci, na které se chystají. Nemyslím si stejně tak, že souboj o poplatky je nějaká stínová hra. To je součást toho a on si možná dělá trošku rameny prostor, ale nedělá ho moc šikovně. Rozhodně bych také čekal, že víc ty motoristy podrží. A pak je tu druhá část, jako spojení s lidovci nebo s Kubou. S Kubou už vůbec ne. Pan Kuba založil tu svou stranu nějakou s divným názvem Česko a tak dále, ale nemá žádného poslance. On potřebuje, kdyby se někým měl jiným spojovat, tak by se potřeboval spojovat s někým, kdo má poslance ve sněmovně. Což lidovci mají a takový ten nápřah toho jejich nového předsedy k Andreji Babišovi, který hned potom vzal zpátky, tam už byl
Myslím si, že to je naprosto nereálné. Naprosto nereálné, alespoň v dohledné době nejbližšího roku, dvou. Co se bude dít pak, co se stane tady kolem nás, to je otázka, ale zatím to nepřipadá v úvahu. A ta druhá část, teď jak dnes odsoudili paní Naděvou, tady naopak bych řekl, že budu velmi intenzivně Andreje Babiše hájit a paní Naděvou také, protože to je opravdu neslýchané, co se stalo. Ono je to od začátku, celých těch už asi 50 let, co soudí, ne, víme, že to je asi těch 12 nebo kolik, 15, co je v prostoru kauza Čapí hnízdo. Nesmyslná od začátku, nesouditelná. A když ten soudce dvakrát za sebou Andreje Babiše a paní Naděvu osvobodí, tak vrchní soud mu nařídí, že je musí odsoudit. To je naprosto protiústavní. To já myslím, že by se měl ten soudce sám bránit. Já mám dojem, že se tak bude bránit obhajoba paní Naděvé, ale ten soudce by přece měl se obrátit na soudcovskou unii, na tu jejich komoru, protože tohle není možné. Oni mu přece nemohou předepsat, tak to měl rozhodnout ten vrchní soud sám. Ale nemůžou jinému soudci, jeho zákonnému soudci, toho obviněného, obviněných, nemohou jim předepisovat, že někoho mají odsoudit. Je to prostě doznívání toho fialového mafiánského systému v soudnictví. Máte pravdu, že je to ten hluboký stát, ten deep state, ale to prostě nelze podle mého názoru vyhrát. Tam je samozřejmě otázka. Teď už má Andrej Babiš v rukou křeslo ministra spravedlnosti, jak já říkám, nespravedlností. Takže pro případ, že to ten odvolací vrchní soud schválí, tak se mohou ještě obrátit na nejvyšší soud a případně na ústavní, ale víme, kým jsou obsazené ty soudy. Je to docela hezký příklad toho, v čem žijeme a jak jenom pouhá změna vlády, jenom to, že se nám té většině podařilo odtamtud ty Fialy a Rakušany a celé ty mafie dostat, vidíme na tom, jak je to malá částečka toho skutečného vládnutí. Je tady ještě prezident a tak dále. Všechny ty soudy. Je tady pořád ještě totéž obsazení nejvyšších postů v policii. Taky trošku nechápu, že s tím Andrej Babiš, respektive jeho ministři, něco nedělají víc. Ale možná, že to je přesně to, o čem už jsme tady mluvili a já jednou psal, že ono mu to vlastně tak vyhovuje. On je to z části i jeho hluboký stát, protože v té době předtím tam řadu lidí dostal. A oni mu je úplně nevyházeli. Možná, že to je dohoda. Jestliže říkáte, Kristýno, divné to ale je, tak já bych řekl, divné to je. Tak pojďme dál. Tady se znovu vrací Petr Kadlec, ono tohle mám z YouTube, tak tam je celé jméno, tak ho můžu říct. Se vrací k tomu mému článku, jako vždy skvělý rozhovor, pane Hajku. Stále mi není jasné, kde se v Brně vzala ta epidemie náckovství spojená s totální tupostí. Zvedá se mi z toho žaludek. No vážený Petře, ona se tam vzala už hned po převratu. Nezapomínejme na to, že celá ta skupina, které tehdy vevodil, nebo do níž se tehdy dostal mladý Petr Fiala, ta s těmi Němci začala spolupracovat okamžitě. To je ta havlistická linka, která se potom skrz Fialu dostala do té ODSky
a změnila ji na Havlovu stranu. Ačkoliv už tady svého guru nemají, ale oni to začali už v těch 90. Od té doby to jde, od té doby se to veze. Ti Hermanové, zase Morava, jezdí a lidovci další z moravští, jezdí na ty jejich sjezdy tak dlouho, než je pozvali sem. Není to novinka. Je to jenom takový výkřik. Oni si teď chtějí otestovat, jestli už do toho můžou šlápnout. Protože nezapomínejme, že když jim to úplně projde, tak už dnes umožňuje to, že jsme nesvéprávní, že jsme pod Bruselem, umožňuje Němcům přihlásit.

0: A vám, pane Hájku, za vaše dílo, kterým rozšiřujete řady lidí, aby si uvědomovali, že nejdůležitější v životě je: hledejte nejdříve království nebeské a ostatní vám bude přidáno. Tak se těším za týden, dá-li pán Bůh.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vás vítám a zdravím při pondělku tady z Midgardu. Se s vámi vítá Petr Václav. No, máme komentované čtení, máme hodně zajímavých témat. Jako aktualitky, ty si dáme na začátku, tak doufám, že z těch aktualitek to vyvodíme krásně do toho čtení, které tady mám vlastně na stole, tu knížku od Milana Siručka. Archivy vydávají svá tajemství. Dneska máme pondělí a už je květen, 4. května pochopitelně, to nám to běží, to nám to utíká za chviličku, je tady léto. Takže krásné jarní pondělí vám přeji. No a když se podíváme, co je tady ke svátku, kdo dneska slaví, co je k tomu, abychom popřáli, tak Květoslav má dneska svůj svátek. Květoslavové, lépe řečeno. Tak Květoslav slaví. Květoslav je bezesporu zajímavým jménem, které voní po nejrůznějších květech. Květy jsou blízké především ženám, a tak by ženám měl být blízký i muž jménem Květoslav, dodávám, měl by jim tedy vonět. Nositelem jména byl český prozaik Květoslav František Sedláček nebo slovenský spisovatel Květoslav Florián Urbanovič. Jméno dnes nosí také literární vědec Květoslav Chvatík nebo plavec Květoslav Svoboda. Květoslav. Mužské křestní jméno Květoslav vzniklo jako slovanská varianta původně latinského jména Florian, Florianus. Z latiny se pak překládá jako kvetoucí, květinový nebo také květy oslavující či květy oslavovaný. No pěkné tedy. Jméno Květoslav nosí v České republice, představte si, 3327 mužů, chlapců a kmetů. A je to 107. příčka podle toho, jak se nejčastěji ta jména užívají, takže skoro topka. No tak já Květoslava, jo, vím, Květoslav se jmenoval Květoslav Mašita, jezdíval s Stodůlkou, jezdívali soutěže. Květoslav Mašita, myslím, že dokonce byl mezi vítězi minimálně jedné světové trofy tým, to znamená, to je šestidenní, tak jak jsme ji znávali pod tím názvem. Tak to byl Květoslav Mašita a já jsem s jeho synem jezdil motocross. Takže říkali mu Květa a Květoslav Mašina, to je Mašita, to byl jediný člověk, s kterým jsem se setkal pod tímto jménem. Ale to nevadí. Milí Květoslavové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také skvělé promořování. Pěkně to oslavte, nic neošiťte a dejte důraz na to, že Květoslav je v květnu, kvete všechno, co může kvést ještě pořád,
Takže příroda je absolutně nádherná, zelená, pestrobarevná, všemi možnými květy. Květy také už poletují některé, ale to vůbec nevadí, protože zkrátka a dobře, to k jaru patří. A to jaro voní ve vzduchu a je nádherně a je to prostě úplně něco jiného než v zimě, tak si to užívejme plnými doušky. Mám tady jedno přání, byť to nedělám pravidelně, ale píše mi tady naše posluchačka. Ahoj Peťo, mohla bych mít prosím velké přání. Teta Magda z Opočna měla narozeniny, tak zdali by jí bylo možné popřát. Tak já přečtu vzkaz pro tetu Magdu, tak doufám, že Magdo posloucháte, nebo posloucháš, já už jako nevím, jestli jsme si náhodou netykali. Tak toto je od Klárky. Milá tetičko Magdičko, kterým 60. ti přeji, aby tvůj život byl i nadále jako ta nejkrásnější zahrada, o kterou se s takovou péčí staráš. Ať v ní stále vykvétají barevná kvítka s dobrou zeleninou, které ti pokaždé vykouzlí úsměv na tváři. Přeji ti, aby tvé dny byly v klidu a harmonii při odpočinku s kávou u tvých milovaných slepiček, které k tvému spokojenému domovu neodmyslitelně patří. Ať ti krystal láska hřeje u srdce, jako slunce prohřívá zahrádku a život ti naděluje jen to dobré. Všechno nejlepší přeje Kájuš. Tak jsem splnil toto přáníčko. Doufám, že budu po zásluze odměněn. No a krom toho, jo, ještě jedna věc. Vy, kteří znáte Květoslava, nezapomeňte mu popřát. Nadělíte mu tím radost, štěstí a tomu prodlouží život, protože mu víc nastartujete a bude mu lépe fungovat imunitní systém. No a kromě toho, že tedy slavila teta Magda 60. a jiní slavili jiná výročí třeba a bylo Jiřího a moje dcera měla narozeniny a můj syn bude mít narozeniny a moje dcera nejmladší bude mít narozeniny. Eliška už jí bude 6, představte si to. Tak pořád má někdo narozeniny. Já nevím. Se roděj. No. Tak, že se vrátím k tématu. A je den hasičů. To je docela příznačné, protože v Českém Švýcarsku to bylo hodně potřeba. Den hasičů. Všech hasičů, ať už se jedná o profesionály, či sbory dobrovolných hasičů. Tento den vzdáváme hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm. Den hasičů připadá právě na 4. května, který je dnem svatého Floriána, který je patronem všech hasičů a zabraňuje požárům. Já jenom řeknu, že hasiči pochopitelně jenom nehasí, ať už požár nebo žízeň. Hasiči velmi často sundávají různá koťátka a různé mazlíčky, třeba ze stromů, kam vylezli a nemohou slézt. Hasiči velmi často sundávají roje včel nebo třeba nějaký vosí hnízda, sršání a tak podobně. Hasiči velmi často zasahují u dopravních nehod, kde odklízí trosky a likvidují třeba různé provozní kapaliny, které uniknou. Nemusí vždycky se jednat o požár. Hasiči kolikrát zachrání třeba někoho, kdo doma spí a neví, že je po něm scháňka a nedá se mu dovolat, nedá se mu dobouchat, tak kolikrát hasiči musí vlézt třeba přes balkon nebo přes okno. Hasiči taky velmi často zachraňují děti v případě, že maminka jde nakoupit, nechá dítě doma samotný a zabouchne si klíče.
Těch případů je celá řada, kdy se obracíme na hasiče a já si myslím, že hasiči, požárníci, ani no, jak jim budeme říkat, že mimo jiné také organizují spoustu kulturního života v obcích, takže i v městech a podobně, čili okolo hasičů to prostě žije. Takže jsme rádi, že je máme, jsme rádi, když je nepotřebujeme a o to šťastnější je, když je potřebujeme a jsou včas tam, kde mají být. Takže chlapi všem, a pozor, i ženy, takže všem hasičům, ať jste ženy nebo chlapi, tak vám děkujeme a přejeme vám k vašemu dnešnímu svátku, ať to uznání, které třeba tím svátkem je vyjádřeno, ať to uznání je vždycky jaksi vyřčeno, protože stejně jako lidem na záchrance, stejně jako policistům, když pomohou nebo když někoho ochrání, anebo když hasiči někomu zachrání, ať už majetek nebo život, tak málo kdy se dočkají toho poděkování. Takže ať těch poděkování od těch, kterým jste pomohli v té nouzi, ať těch máte co nejvíc. Tak jsem se do toho moc nezamotal. Mám tady, co ještě od Boženy Blanky, bychom si mohli tady přečíst. Jan Hus tady nějaký, co mi tady Boženka poslala, bože můj. Česká televize, video, osobnost Jara. Jo, osobnost Jana Husa. Jana z Husy. Tedy kreslený film o tom, jak Husa upálili. Animovaná ukázka. No, pane, spíš bych se podíval na něco jiného. Spíš bych tady sjel tu dlouhou zprávu, kterou jsem obdržel. Stalo se 4. května. Pardon, já se musím smrknout. Tak já chviličku. Tak, stalo se 4. května a pohled do historie. 1415 Jan Hus a John Wycliffe byli odsouzeni jako kacíři. Dne 4. května 1415 odsoudil kostnický koncil anglického reformátora Johna Wycliffa a českého kazatele Jana Husa jako kacíře. V případě Wycliffa šlo o posmrtné odsouzení muže, jehož myšlenky už předtím ovlivnily evropskou debatu o církevní moci, majetku a autoritě. V případě Jana Husa však nešlo o vzdálený teologický spor, ale o živý proces s mužem, který do kostnice přijel obhajovat své učení a který se už za několik týdnů stane jednou z nejvýraznějších postav českých dějin. Husovo odsouzení nebylo jen otázkou jednotlivých názorů. V pozadí stál hlubší konflikt o to, kdo má právo určovat pravdu, jakou roli má mít církev ve společnosti a zda lze kritizovat její zneužívání moci. Hus navazoval na reformní proudy, které volaly po návratu k mravnější církvi, po větší odpovědnosti duchovních a potom, aby víra nebyla oddělena od osobní poctivosti. Právě proto byl pro část církevní hierarchie nebezpečný. Ne proto, že by byl jen osamělým kazatelem, ale proto, že jeho slova měla společenskou sílu. Rozsudek ze 4. května tak otevřel cestu k událostem, které daleko přesáhly samotný koncil. Husova poprava 6. července 1415 se v českých zemích stala jedním z velkých historických zlomů a vedla k hnutí, které proměnilo náboženskou i politickou mapu střední Evropy. 4. květen proto není jen datem jednoho
koncilního rozhodnutí. Je to okamžik, kdy se evropská autorita střetla s hlasem reformy a kdy se začal psát příběh, který se z Kostnice brzy přenesl do českých měst, univerzit, kostelů i bitevních polí. Jeho nejslavnější výrok: hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti. Tady šik mistru Janu z Husy bych podotkl, že já už jsem to říkal mockrát, jo, oč vlastně šlo. Satanisté, a to je jistá paralela s dneškem, satanisté už neuhlídali otěže takzvané pravdy, té své propagandy. Bylo na výsost jasné, stejně jako dneska, kdy politici si zvedli platy, zafiali, si zvedli platy a pak se ukáže, že Fiala za 1 000 000 korun ještě přednáší na Brněnské univerzitě, respektive má tam závazek, ale nikdo ho tam víceméně moc neviděl ho realizovat, čili nabubřelost moci, arogance moci, zneužívání moci a hlavně rozkrádání majetků, to je satanistům, parazitům, naprosto vlastní. Tady se vlastně v církvi potkali takoví ti ortodoxní satanisté s těmi, kteří nechtěli sloužit satanovi. Respektive nevěděli, že mu slouží, domnívali se, že slouží lidem, domnívali se, že slouží pravdě, dobru. A to byl právě John Wycliffe, který ty věci psal hodně natvrdo. A já si myslím, že Husa neodsoudili kvůli Wycliffovi. Kvůli Wycliffovi, zejména kvůli Wycliffovi, odsoudili ke stejné smrti upálením Jeronýma Pražského. Jeronýma Pražského upálili, protože byl vzpupný, že byl inteligentní, že byl chytrý, že uměl filozoficky i pragmaticky diskutovat, hájit se. Měl obrovské diplomatické kontakty a styky. Vítala ho, když šel spolu s delegací, že jo, s polským králem, tak dříve než krále ho přivítali, protože ho měli za přítele, celý to procesí pravoslavných bratří, kteří vyšli naproti té delegaci vedené polským králem. Čili Wycliffe víceméně ovlivňoval zejména Jeronýma, který ve svých disputacích a ve svých rozhovorech i ve svých dílech na Wycliffa hodně navazoval a Wycliffem se hodně, nebo hodně argumentoval Wycliffem. Čili sice odsoudili posmrtně Wycliffa, ale Jana Husa neodsoudili za to, že, protože Jan Hus dokonce kritizoval v některých momentech Wycliffa. Jan Hus neusiloval o rozbíjení autority církve. Jan Hus bojoval o posilování autority církve a právě poukazováním na nešvary těch, kteří snižovali svým chováním, jednáním tu autoritu církve. Na tyto chyby poukazoval Hus. Hus volal po nápravě církve. Wycliffe to bylo něco jiného. Wycliffe víceméně šel tvrdě do církve a víceméně by se dalo říct, že kdybychom to srovnali, jo, je to jako když tady máme ty, kteří volají po tom, že Evropská unie, že z ní musíme vystoupit, a potom jsou tu ti, kteří volají po tom, že se musí reformovat. To je velmi, velmi
silná paralela. Čili ta církev byla v dost podobné situaci svými rozhodnutími, svazovala a podvazovala úplně autoritu církve a fungování vůbec mnohých věcí v tom světě. Ta církev byla velice rozpolcená. Berme to tak, že v tu dobu bylo trojpapežství a byl to Zikmund, který donutil abdikovat všechny tři papeže tak, že vedl církev koncil. Proto rozhodl koncil. A právě ty síly, které v tom koncilu se přetahovaly o mocenskou pozici, tak byly, tak se jakby vyřádili na tom rozsudku, protože jako kdyby z té frustrovanosti, kterou měli sami ze sebe, tak vlastně začali obvinovat vnějšího nepřítele a tím byl Hus. Takže Hus se stal vnějším nepřítelem, díky kterému ta církev měla problémy. Přičemž ale Hus byl jenom ten, který poukazoval na to, jaké problémy si církev způsobuje tím, že se chová a jedná tak, jak to dělá. Je to stejné, jako když dneska někdo říká v Europarlamentu, že rozhodování a vůbec nařízení Evropské komise jsou nesmyslná, jsou špatná a vlastně nakonec se všechno začne mlít okolo vnějšího nepřítele a tím je Rusko. Kdyby tenkrát byl Vladimír Putin, asi by upálili Vladimíra Putina místo Husa. Tak jdeme dál. 1841. Babinský byl odsouzen k 20 letům žaláře. Dne 4. května 1841 byl loupežník Václav Babinský odsouzen k 20 letům žaláře za 4 loupežné vraždy a 7 loupeží. Trest si odpikával v Brně na Špilberku, tedy v pevnosti, která sama o sobě patří k výrazným symbolům trestu, věznění a státní moci v českých dějinách. Babinský se později stal postavou, kolem níž se nabalily legendy, lidová vyprávění a romantizující obraz slavného loupežníka. Skutečný případ byl však mnohem temnější. Za pozdějším folklorem stál člověk odsouzený za násilné zločiny, nikoli jen dobrodružná postava z hospodských historek. No a roku 1904 Rolls potkal Royce a vznikla automobilová legenda. A roku 1540 Benátky a Osmanská říše podepsali Konstantinopolskou smlouvu. 1776 Rhode Island vyhlásil nezávislost na Velké Británii. 1818 Nizozemsko a Británie podepsali smlouvu proti nelegálnímu obchodu s otroky. 1878 Thomas Edison poprvé veřejně předvedl fonograf v Grand Opera House v New Yorku. 1896 vyšlo první číslo londýnského deníku Daily Mail. 1904 Spojené státy zahájily stavbu panamského průplavu. Ne, a tady je dobré říct jednu důležitou věc. Panamského, jo, dobré. Ne, tak jsem byl chtěl svosvět. Dne 4. května 1904 se v Manchesterském Midland Hotelu setkali Charles Rolls a Henry Royce. Jeden byl automobilový nadšenec a obchodník, druhý mimořádně schopný konstruktér. Z jejich spojení vznikla značka Rolls-Royce, která se později stala synonymem luxusu, technické preciznosti a britské průmyslové elegance. Na začátku přitom nestál hotový mýtus, ale velmi praktická schoda dvou mužů. Royce uměl stavět kvalitní vozy a Rolls je dokázal dostat k zákazníkům. Dějiny průmyslu se často rodí právě takhle nenápadně u stolu, kde se potká technický talent s obchodním instinktem.
1932, 4. května, Al Capone nastoupil do věznice v Atlantě po odsouzení za daňové úniky. A roku 1953 Ernest Hemingway získal Pulitzerovu cenu za novelu Stařec a moře. 1961 Malcolm Ross a Victor Prater dosáhli balonem rekordní výšky 34 668 metrů. 2025 ve Švédsku skončil téměř 3týdenní nepřetržitý přenos velké losí migrace. No, vidíte, tak to je všechno. To je všechno, co jsme si tady měli zahloubat v paměti, jak to bylo tenkrát.

0: oblečení. Chápete? Prezident České republiky. Prezident České republiky se přivydělává jako reklamní figura. Jo. Já jenom čekám, když začne točit porno Masaryk bláznivej, tak to už fakt jako nechápu. Tak, pseudo Masaryk, pardon. No, mohli byste se podívat na tu válku po česky, jo? Tady mám lumeny z bývalého vedení státu, mám tady vysokoškolsky vzdělané lidi k dispozici, to vám pustím za chvilku. A vysokoškolsky vzdělaní lidé, tedy učí mládež, protože to jsou pedagogové, jo, mimochodem. Jednak jsou dneska, nás zastupují v Evropském parlamentu, jako Českou republiku, nás občany. Nevím, já jsem ji tam nevolil, ale bohužel tam jsou, jo. Takže to je síla. A ti to mají názor, jo. Mají názor, který zazní v této debatě úplně natvrdo, naplno, a chce se vám z toho zvracet, tak se nepozvracejte, prosím vás. Já vám to pustím. Český akademický názor na osvobození Československa.
1: Proč to neřeknete tady občanům, že budou posílat své děti do války? Nebo pojedete tam, pojedete se podívat, jak to vypadá, budete tam na té frontě? Nebudete. Já jsem byl v roce, když bombardovalo NATO Jugoslávii, tak jsem byl v Bělehradě, když házeli bomby na Jugoslávii, když
2: taky
1: bombardovali.
2: A jezdíte s nočními vlky na motorce.
1: A jezdím s nočními vlky na motorce, abych položil kytky na hroby 140 tisíc vojáků, kteří osvobodili
3: se vrátit,
1: zemi.
3: Promiňte.
1: Počkejte, to musím doříct, pane Moravče. Ano. Osvobodili tuto zemi a bez jejich životů bychom my tady neseděli. Řekněte mi, jestli proti tomu něco máte.
2: Tuto zemi osvobodili
1: máte
2: Američané.
1: Proti tomu?
3: Promiňte. Ne,
1: prosím, mohli byste to zesílit, paní, co řekla, aby to...
3: Promiňte.
2: Tak si zajďte do Plzně.
1: Může... Ano, tuto zemi, vy jste říkala zemi, ne Plzeň. Proč to neřeknete tady?
0: Tuto zemi osvobodili Američané. Prázdnuše Nerudová u Moravce, kde sedí Lipavský, tak ještě Foldyna tam pochopitelně těžce bojuje. S demagogií a s magorama, jo. No, my se do té Plzně teda jako podíváme, protože se ukazuje, že ono i to osvobození Plzně je takové zvláštní. Ono je takové, jak bych tak řekl, no, ono to nebylo úplně osvobození totiž. A já to tady někde mám, pardon, já to musím najít, mi to tady někde uniklo mezi řádky. Osvobození Plzně. To je téma, to vám řeknu. Tak, v telefonu jsem to viděl, tak se na to pojďme podívat. Hele, to někdy by vás vzal šlak normálně z nich, to oni předvádějí. Tak, jo, pardon, musím trošku vejš. Jo, jinak Petr Pavel, jo. Alpine Pro. A propos Alpine Pro, jestli si vzpomínáte, tak za covidu Alpine Pro hrozně tvrdě vyžadovali roušky a očkování propagovali, jo. Tak Alpine Pro za nápadem Českého centrum i Czech Tourism prezident Czech Pavel Petr za prasa. Tak kdybych to je asi za prase, nebo já nevím prostě. No. Tak se pojďme podívat na to osvobození té Plzně. Jo. Já tady mám k tomu docela zajímavý materiálek. Já si jde hned nad tím a ono to není. Tak, která Američané osvobodili na jaře roku 1945 západočeskou metropoli Plzeň, se zde se zde říká, to budu muset zase tady trošku odblokovat, protože ono to chodí v takovém zvláštním stavu, se to tady zobrazuje. Tak, jak to vidíme, už to asi půjde.
4: Tak přátelé, podívejte se, máme tady krásný příspěvek přímo z Plzně, co se tam dělo při takzvaném osvobození Plzně americkou armádou. Tady vidíte kontakt. V roce 1945 se nikdy nestalo, je to lež. Vážení přátelé, ať si dělá každý, co chce, když tím nijak neubližuje ostatním. Jsou různé historky, jak se mluvilo nebo dokonce vyučovalo na školách o osvobození Plzně, ale doložitelná pravda je jenom jedna. Ale pompézní oslavy osvobození Plzně americkou armádou, které se nikdy nestalo, to už je moc. Je to z našich peněz, omezuje to dopravu ve městě a všude nesmyslně vyvěšené vlajky největšího poválečného zabijáka mě jako Plzeňákovi dělá problém. Sám jsem tohle pseudo osvobození nezažil, asi jako nikdo z vás, ale mojí matce bylo v té době 20 let, vše si dobře pamatovala a její sdělení je i jinak historicky doložitelné, takže za prvé, dne 5.5.1945 vypuklo v Plzni živelné povstání proti německým okupantům, došlo ke střelbě v ulicích Plzně a v bojích zahynuli desítky Plzeňanů, kteří mají naštěstí dodnes na domech své destičky v místě, kde byli zastřeleni. Dle mojí matky německá armáda po bojích utáhla z města, takže z provizorního rádia ve Stanech na obci Zně, to byl prostor za fotbalovým stadionem dnešní Viktorie, při soutoku řeky Mže a Radbuzi, se ozval hlas doktora Schindlera. Plzeň, svobodná Plzeň hovoří. Ano, tady došlo k historickému paradoxu, kdy se ozvalo Plzeň, svobodná Plzeň hovoří. Dle současného výkladu dějin vlastně osvobozená nebyla, neboť Američané tu ještě nebyli. Na rozdíl od Prahy, která zoufale volala o pomoc, ale podle současného výkladu dějin již vlastně osvobozená byla Vlasovci. Že v následujících dnech padlo víc než stovka rudoarmějců v přímých bojích s německými fašisty, to se vlastně skoro nestalo, že? Ale nejvíc mě na tom sere to, že na ty v bojích zabité Plzeňany se díky pitomcům úmyslně zapomíná a slaví se neexistující osvobození podivnými Američany. Jak hnusné, odporné. Za druhé, dne 6.5.1945 dojela nekomplikovaně americká US Army do Plzně. Nekomplikovaně, protože si Američané vyžádali od Revolučního národního výboru Plzně, že zajistí bezpečný příjezd. V Plzni žádný americký voják v boji nepadl. Navíc v okolních lesích se Američanům bez problémů vzdávali příslušníci německé armády. Dokonce generál Patton v odeslaném raportu doslova uvedl, že Plzeň byla occupied, tedy obsazena, nikoli osvobozena, to je dohledatelné. A jako okupanti se Američané v Plzni chovali, ale je pravda, že válka ještě oficiálně neskončila. Tak to byla ta veselější část práce Američanů v Plzni v roce 1945. Horší, mnohem horší byly výsledky bombardování Plzně ke konci války. I během války docházelo k bombardování a k tomu se zachovalo velmi zajímavé video. Dochovalo, kde Karel Gott vzpomíná na tuhle dobu, kterou osobně zažil. Uvádí, že během války úmyslně Američané a Angličané nebombardovali plzeňské fabriky, které houfně vyráběly zbraně pro Hitlerovu armádu. Hitlerovu armádu, to je plzeňsky. Proč? Všichni tam měli svůj kapitál a nebudou si přece ničit, co bude jejich. Takže vždycky ty bomby vysypaly někde mimo. Obrat nastal po Jalské konferenci a rozdělení Evropy. Hlavní objekt bombardování, plzeňská Škodovka, srovnána z velké části se zemí i s okolními domy. Jo, čili až potom se začaly trefovat. Že nádraží i další objekty to samé. Jak vzpomíná Karel Gott, i jako malý se osobně zúčastnil vyprošťování živých i mrtvých ze sutin domů. Dne 17.5.1945, 22 dní před koncem války, při masivním anglosaském náletu, zahynulo téměř 1000 Plzeňanů, dokonce celá školní třída i se jejich učitelkou. Výsledek? Američané dokázali svým bombardováním na konci války zabít víc Plzeňanů než Němci za 6 let války. Asi před 10 lety v Plzni jako městě kultury měl u branky koncert Jiří Suchý. Konferenciér se ho vtíravě dotazoval. Pane Suchý, vy jste se určitě narodil doma, že? A pan Suchý mu na to bezhlasně odpověděl. Ne, já jsem se narodil v Plzni, v porodnici ve Venzigově ulici u nádraží. To je přesně tam, když Američané bombardovali nádraží, dopadla jedna bomba a všechna ta miminka i jejich maminky tam zahynuli. Takže když to tak shrneme, hned po moru ve středověku zabili nejvíc Plzeňanů Američany na konci války během takzvaného osvobozování v roce 1945. Krásný důvod k oslavám, kde bude pět oslavné ódy, jenom totální fanatik nebo pitomec. Vždyť i těch Poláků, kteří nám jako spojenec Hitlera před válkou násilně vojensky vzali Slezsko, na konci války při osvobozování naší země padlo kolem tisíce, mnohonásobně víc než Američanů, kolem stovky na celém území, ale čest i jejich památce. O 33 tisících Rumunech ani nemluvě. Ještě takový dovětek, nesmírně mě sere a uráží chodit kolem pomníku Díky Ameriko. Když není za co děkovat, naopak, je to oslava našich vrahů. Navíc se tam trvale třepotá vlajka největšího zabijáka civilistů po druhé světové válce. To číslo je v milionech zabitých. Rusové na fašistické Ukrajině, to je čaj. No a když k tomu přičteme, že Plzeň při kandidatuře na město kultury nechala zbourat obrovský kulturák s dalším divadlem a furou obchodu uvnitř, za který do dneška není náhrada a chybí, a místo něj zeje desítky let neskutečně hnusná díra, která změnila vysoce živou část města v mrtvé místo. Díky zastupitelé, díky Ameriko, obojí je idiotismus. Díky výše zmíněnému má Plzeň plný nárok na hrdý titul. Plzeň, město, pitomec.
0: No jo. Takže to je vlastně definice toho, co se dělo v Plzni. Ono se to tak jako přijalo a říkalo se, za soudruhů se o tom nesmělo mluvit, nesmělo se přiznat, že tady Plzeň osvobodili Američané. No, je to pravda, protože Karel Čáslavský ve svém krásném seriálu vždycky ráno v neděli ho dávali Hledání ztraceného času. Tak právě z toho osvobozování Plzně tam měl pořad. Autentické záběry dokazují, že opravdu americká armáda přijela absolutně volně do Plzně. To za prvé. Za druhé. Němečtí důstojníci, přestože byli v úvozovkách údajně pod kontrolou Američanů, nosili zbraně. Američani s nima chodili na večeře, chodili s nima na obědy, standardně se s nimi přátelili. To znamená, že to nebyli odzbrojení fašisté, kteří s rukama nad hlavou po tom, co skončili líté boje o každý centimetr města. Ne, ne, ne. Takže Plzeň rezignovala na to, aby oslavovala skutečné hrdiny, aby oslavovala Plzeňáky, kteří zkrátka a dobře vytlačili většinu Němců, německého Wehrmachtu, vytlačili z města. Ostatní se asi ukryli, tak co, tak nebudou provokovat, tak popíjeli někde na štábech a tak a čekali na příjezd Američanů, protože ty jim udělali ten odchodný koridor. Takže pokud někoho Američani osvobodili v Plzni, tak to byli důstojníci Wehrmachtu, tak to byli kolaboranti nacističtí a SSáci. Takže neosvobozovali Plzeň. Plzeň obsadili. A také ty zprávy, které jsem tady četl, to byly přímo zprávy psané, autentické zprávy těch revolučních výborů, tak tam psali, jak Američani jim nařídili, kolik čeho jim mají dát, kolik spálili Američani jídla, ošacení ve velkých jámách na kraji Plzně. Kolik toho zničili. Takže měl by někdo se zamyslet nad tím, jestli vůbec ten přežitek nebo ten přelud jakéhosi osvobozování části republiky americkou armádou. Ne, ne, ne, to se tak nedělo. To je potřeba přehodnotit. Ne přepisovat dějiny ve smyslu osvobodili nás Američani. Jako prázdnuše Nerudová, kandidátka na prezidentku. Tady opravdu čím větší kolaborant, tím skvělejší kandidát na prezidenta. Jo. To je naprostý otřes. Takže s tou Plzní se to má tak nějak, trochu jinak. Minimálně, pokud bychom měli upravit a narovnat ten, řeknu to, pojmenování skutečností, tak Plzeň byla obsazena Američany, aby osvobodili z rizika nějakých povstaleckých, řeknu, bojůvek, tak aby vysvobodili Němce, důstojníky Wehrmachtu, SSáky, kolaboranty. A Plzeň by měla oslavovat ty, kteří položili své životy za svobodnou Plzeň. Dále by Plzeň měla truchlit a měla by označit jako oběti Američanů při obsazení Plzně všechny, kteří zabili těma náletama. To je důležité. To totiž byli právě anglosasové, kteří ničili tady po Jaltě, ničili tady majetek, ničili tady ty potraviny, ničili tady ty zásoby, čehokoliv, protože bylo nežádoucí, aby tady cokoliv bylo. Proč? Protože se připravoval Marshallův plán, aby ekonomicky stejně podvázali ten východ. No, tak to máme, řeknu tuhletu část, já bych teď dal asi písničku. Jsem se rozhovořil, ale mě to tak štve, tyhle ty keci v kleci, ty nesmysly, a oni to perou ještě do těch dětí. To je neskutečný, jak oni manipulujou těma dětma, jo. Hnus Fialovej.

0: To byli poutníci a Robert Křesťan. No, jedna taková z těch méně známých písniček, ale velice, bych řekl, velice zajímavá. No, já jsem si tady připravil ještě jednu debatu o tom, jak ty liberální, progresivní blázni, čeho jsou schopní, jo? Jak fanaticky vnucujou nějakou mantru, kterou si naposlechli, zamilovali se do ní, protože to je mantra, která říká, že jenom takto bude mít kariérní postup ten dotyčný.
1: Bombardovalo družbu.
2: To vám povedal Zelenský.
1: Druhýkrát, áno. Následne druhýkrát.
2: Počkajte, publikum, počkajte. Aký logický súvis, prečo by Rusi bombardovali ropovod, ktorým dovážajú ropu, na ktorej zarábajú peniaze?
1: No, ja som sa ho na toto konkrétne nepýtala.
3: Chcel pani poslankyni povedať, že zazvonil zvone za rozprávky, je koniec, lebo toto je... Tomuto nemôžete veriť ani vy. Toto, čo ste tu teraz povedali.
4: Prečo by to robila ruská strana, že by bombardovala vlastný, alebo teda ropovod, cez ktorý tečie ropa, na ktorom oni zarábajú?
5: Pani poslanci za Progresívne Slovensko, vám pripomeniem jednu vec, obidva ste prisahali na Ústavu Slovenskej republiky. Vaše správanie, počkajte, neskačte mi do reči. Vaše správanie, ale nasvedčuje a ukazuje, že ste neprisahali na Ústavu Slovenskej republiky, ale podľa mňa na tú ukrajinskú.
3: Kto nám tu zničil Nord Stream, ktorý teda mohol dopravovať aj plyn do Nemecka a možno do Európy aj pre ďalších odberateľov? Kto? Vyšetrovacie orgány zistili, že Ukrajinci. Kto atakoval Turk Stream, keď sme teda mali jedinú možnosť cez tú južnú vetvu brať plyn, ktorý nám tiež odstavili Ukrajinci? No Ukrajinci zase. Kto teraz robí na tom, aby tu nemohla byť ropa? No Ukrajinci to robia. A my tu robíme a šírime rozprávku, ako keby, že si to Rusi robia sami. A ja nejdem obhajovať Rusov, ja idem obhajovať slovenské záujmy. Toto všetko bude poškodovať našu ekonomiku, európsku ekonomiku. A vy, ako keby ste to nechceli vidieť. Ja som nepočul jedno kritické slovo na ukrajinské vedenie za to, čo spôsobujú Slovensku.
0: Pani poslankyne, to sú poslanci. To by se z nich jeden poposlancoval. No. Tak já to odložím, protože snad jsme si předvedli tu debilitu v plný parádě. Mistra Jana upálili, protože se choval přirozeně podle selského rozumu. Byl čestný, bránil pravdu a tyhle ty, kdyby mohli, tyhle ty satanáši, to by taky upalovali. Tu a tam někoho nechají zavraždit, to je pravda. A to všecko bude jednou vyšetřeno. To všecko bude předmětem vyšetřování. To všecko za to někdo jednou zaplatí. Přijdou tresty a bude se pikat, budou se zabírat majetky těch, kteří je vybudovali z toho, co rozkradli. Pevně tomu věřím, protože svět bez tohoto nebude moci jít víc za světlem. Je to nutná podmínka. Vypořádat se s těma hajzlama, protože to se jinak nedá nazvat. Jo. To je verbež, pakáž, jsou to bezcharakterní bytosti, já nevím, jak to nazvat, subjekty, bezcharakterní subjekty, jo, to je, tam nevíte nikdy, kdy vám vrazí kudlu do zad, to jsou strašní šmejdi, prolhaný, ale mocný. No, my si budeme číst z knihy Milana Siručka Archivy vydávají svá tajemství. Minule jsme si četli o Chile. Dneska vidíme jejich počínání v Iránu, na mnoha místech, vlastně na Ukrajině, na mnoha jiných místech a chovají se pořád stejně. Nic se tam nezměnilo. Nedoufejte v žádné zlepšení. Žádné bílé klobouky a nikdo tam neudělal žádný pořádek. Pořád stejné modus operandi. Co se vlastně odehrálo v Kolumbii v listopadu 1985? Jakou úlohu přitom sehrály USA? Podívejme se opět na stránky amerického Národního bezpečnostního archivu. Washington DC, 19. září 2023. Kolumbijský prezident Gustavo Petro by měl splnit rozsudek. Ježišmarja, teď jsem schodil brýle. Pardon. Nemohu nechat jen tak, abych se na ně nevěděl ještě. Křeslem. Tak. Měl splnit rozsudek Meziamerického soudu pro soudu pro lidská práva IACHR z roku 2014 a požádat amerického prezidenta Joe Bidena, aby odtajnil všechny relevantní záznamy o případu Justiční palác. Požaduje to mimo jiné Helena Uránová Bidegainová, dcera soudního smírčího soudce, o kterém se předpokládá, že byl mučen a zavražděn kolumbijskou armádou v důsledku požáru. Během této epizody zahynulo více než 100 lidí, včetně 11 soudců kolumbijského nejvyššího soudu. Většina z nich během kolumbijských vojenských operací s cílem získat budovu od militantů M19, kteří ráno 6. listopadu 1985 zaútočili a obsadili palác. Národní bezpečnostní archiv zveřejnil klíčový soubor odtajněných dokumentů USA, citovaných v nedávno vydané knize Heleny Uránové Mi Vida y el Palacio. 6. i 7. de novembre 1985. Mezi nimi jsou stále redigované kopie 38 let starých kabelů Ministerstva zahraničí a zpravodajských zpráv Pentagonu, které pravděpodobně zatajují zásadní podrobnosti o roli USA a o tom, co americké agentury věděly o akcích kolumbijských bezpečnostních sil během vojenského útoku na budovu. Uránová, která byla na začátku tohoto roku jmenována zvláštní poradkyní kolumbijského ministerstva zahraničí, řekla televizní síti RTVC, že prošetřila americké záznamy poskytnuté Národním bezpečnostním archivem a našla informace, které by země měla znát. Long řekl, že byli zabiti při křížové palbě uvnitř paláce. V roce 2007 kolumbijský prokurátor odhalil videozáznam, který ukazuje Helenina otce, Carlose Horácia Urána, jak kulhá z hořících trosek budovy v zajetí kolumbijských bezpečnostních sil. Některé dokumenty z majetku soudce byly později nalezeny při prohlídce nedalekého zařízení kolumbijské armády, což vedlo mnohé k závěru, že pomocný soudce byl zadržen a zabit armádou a že jeho tělo bylo později umístěno uvnitř stále doutnající budovy Justičního paláce, aby se oklamali vyšetřovatelé a zakryla odpovědnost armády za jeho smrt. Myslím, že by to byl dobrý okamžik, aby prezident Gustavo Petro podal formální žádost o odtajnění prezidentu Bidenovi jako způsob, jak reagovat na rozsudek Meziamerického soudu pro lidská práva, řekla Helena Uránová v rozhovoru s RTVC. Myslím si, že úplné odtajnění těchto archivů by bylo velkou podporou pro mírový proces, pro usmíření, pro neopakování a pro posílení demokracie v Kolumbii. Příspěvek v archivu obsahoval také kabel z roku 1999 z amerického velvyslanectví v Bogotě, který naznačoval, že za úmrtí a zmizení během případu palác spravedlnosti je zodpovědná kolumbijská armáda. V depeši se uvádí, že vojáci pod velením plukovníka Alfonsa Plazása Vega, který v roce 1985 vedl bogotskou Escuela de la Caballería, jezdecká škola, zabili řadu členů M19 a podezřelých spolupracovníků Horse de Combat, mimo boj, včetně personálu kavárny v paláci. Kolumbijská komise pravdy, která loni zveřejnila svou závěrečnou zprávu, učinila případ justičního paláce nejvyšší prioritou. V žádosti z března 2021 žádá Bidena, aby urychlil odtajnění amerických záznamů o více než 50-leté válce v Kolumbii. V rozsudku IACHR z roku 2014 se uvádí, že kolumbijský stát je odpovědný za porušování lidských práv a nepřiměřené použití síly během útoku. Porušil práva obětí tím, že nevyšetřil a nepostavil před soud odpovědné osoby. K dnešnímu dni byly pouze dva vojenští představitelé, včetně Plaza Svega, odsouzeni za činy související s útokem na justiční palác. Za zabití Carlose Urána zatím nikdo nenese odpovědnost. Neschopnost státu plně vyšetřit případ justičního paláce je důvodem, proč členové rodiny Uránových, včetně Heleny a dvou jejich sester, podali stížnost k federálnímu soudu v USA podle zákona o ochraně obětí mučení TVPA. Části dokumentů, které byly zveřejněny, odhalují vzrušující stopy a zlomky detailů, které by v případě úplného odtajnění mohly pomoci objasnit, co se stalo s oběťmi, jako je smírčí soudce Urán a další. Včetně členů personálu jídelny v budově, o nich se předpokládá, že zmizeli, byli mučeni a zabiti. Jedna americká vojenská zpráva například naznačila, že rozvědka kolumbijské armády věděla, že justiční palác byl pravděpodobným cílem M19 více než týden před okupací. Kolumbijské bezpečnostní síly překvapily M19 na začátku krize. Podle jednoho z prvních údajů americké ambasády o rozvíjející se krizi a byly nad situací jen několik hodin po ní. Stejný telegram uvedl, že americký personál byl telefonicky v kontaktu s nejméně dvěma lidmi, kteří byli uvězněni uvnitř budovy, včetně jednoho v kanceláři nejvyššího soudu, jenž poskytoval aktuální informace o situaci. Jiné záznamy popisují kroky, které USA podnikly v reakci na mimořádné výzvy kolumbijských bezpečnostních sil o podporu během krize. Například žádost o pomoc krátce po prvním útoku M19 vedla americké jižní velitelství Southcom k vyslání letounu C-130 a šestičlenného podpůrného týmu převážejícího vysoce výkonné výbušniny C-4 a bleskovice do Bogoty. To vedlo Helenu Uránovou k otázce, zda to byly USA, kdo dodal technologii použitou jen o pár hodin později k vyražení velkých kovových dveří ve třetím patře budovy. Výbuch o němž bylo dokázáno, že způsobil mnoho civilních obětí. USA také zvažovali kolumbijskou žádost o asbestové obleky, aby bezpečnostní síly mohly pokračovat ve vyvíjení úsilí uvnitř požárem zničené budovy. Další záznamy vrhají světlo na rozhodnutí vlády Betancura zaujmout tvrdý postoj proti M19 a prezidentovo odmítnutí jednat s militanty, což je rozhodnutí, které bylo v velvyslanectví okamžitě známo. Betancur dal armádě zelenou a řekl jim, aby udělali vše, co je nutné, co nejrychlejšímu vyřešení situace uvedla vojenská zpráva USA, zaslaná odpoledne 6. listopadu. V dalším případu podrobný soubor Talking Points americké ústřední zpravodajské služby CIA, napsaný téměř o 2 týdny později, uvedl, že M19 údajně zamýšlel pouze uspořádat operaci vytvářející publicitu, která by jí umožnila kritizovat vládu a podporovat jí. Armáda nicméně zahájila masivní protiútok, po kterém zahynuli všichni partizáni, 15 ze 24 soudců nejvyššího soudu a asi 55 dalších. Zatímco málo kdo by diskutoval o nyní široce přijímané skutečnosti, že Betancourt dal kolumbijským bezpečnostním silám volnou ruku, aby ukončili okupaci silou, což způsobilo četné oběti, odtajněné dokumenty z týdnů a měsíců následujících po útoku vrhly světlo na vnitřní dynamiku, kterou vedl zastánce míru a dialogu jako Betancourt, aby zaujal tvrdý postoj proti povstalcům M19. Deník National Intelligence Daily ze 13. listopadu týden po katastrofě uvedl, že Betancourtova neochota vypořádat se s M19 byla pravděpodobně způsobena strachem, že cokoliv jiného než totální odveta by zhoršilo vztahy s armádou. Poznamenal, že jeho zvládnutí epizody pravděpodobně oslabí jeho popularitu. Podobně body jednání CIA z 18. listopadu uvedly, že Betancourtův strach, že neschopnost jednat násilně rozlobí vojenské vůdce, byla jednou z hlavních důvodů jeho rozhodnutím nechat bezpečnostní síly zaútočit na budovu místo vyjednávání. Měsíc po útoku podrobný dopis velvyslanectví záležitosti s názvem Po černém listopadu zaujal i jemnější pohled na teorii, že Betancourt jednal z obavy o své postavení v armádě. Velvyslanectví navrhlo, že většina nejvyšších představitelů země se shodla, že jednání nepřijatelně poškodí legitimitu a veřejný respekt vlády. Velvyslanectví uvedlo, že nemá důvod věřit, že Betancourt a jeho generálové byli někdy na opačných stranách problému. Kabel po černém listopadu také obsahoval některé zlověstné spekulace o budoucnosti civilně vojenských vztahů v Kolumbii a poznamenal, že velvyslanectví začalo mít podezření, že některá levicová propaganda o provokacích bezpečnostních sil, spiknutí proti mírovému procesu, podkopávání příměří, gods, farts a vraždy jednotlivých vůdců obsahují zárodek pravdy. Alespoň v tom omezeném smyslu, že armáda může provokovat nějaké konfrontace s partizány. Armáda prý očekávala výkyv politického mínění směrem k důraznější taktice proti povstalcům. Armáda by měla volnou ruku proti povstalcům, když Betancourt v roce 1986 opustil úřad. Podle analýzy situace velvyslanectví vojenské vedení jako například šéf kolumbijských ozbrojených sil generál Augusto Moreno Guerrero čekalo na termín od Betancourta a podle Morena doufalo, že doufalo, že po našem Carterovi budeme mít Reagana. Prezident Petro má historickou příležitost udělat to, co žádný jiný kolumbijský prezident nedokázal. Konečně přinést spravedlnost rodině Carlose Urána a všem obětem tragédie justičního paláce v roce 1985, řekl Michel Evans, ředitel dokumentačního projektu kolumbijského archivu. Prvním krokem je získat zpět historickou pravdu, která po 38 letech zůstává skryta v amerických archivech. Dokument 1. 16. prosince 1982. Velvyslanectví USA, Bogotá, Telegram. Pomoc proti terorismu. Secret Exodus. 16. prosince 1982. Pátá strana. Zdroj. Žádost o uplatnění zákona o svobodném přístupu k informacím. Méně než 3 roky před zabavením Justičního paláce depeše americké ambasády identifikuje a popisuje jednotky kolumbijských bezpečnostních sil zapojené do protiteroristických operací. Velvyslanectví si všímá značného překrývání úsilí a potenciálních konfliktů mezi kolumbijskou policií a vojenskými jednotkami a říká, že ve skutečnosti převzal kontrolu nad vážnými teroristickými incidenty vysoce postavený místní představitel kolumbijské armády, přičemž cituje role brigády vojenských institutů BIM a 3. brigády v roce 1980 při obsazení dominikánského velkého... Při obsazení dominikánského velvyslanectví a leteckém únosu v Cali v lednu 1982 v obou případech partizány M-19. Kolik máme hodin? 24. Mám tedy 20 let konfliktů a násilí v Peru. To bude taky docela dobrý, to si stihneme přečíst. Tak hora Machu Picchu. My si zahrajeme jednu z písniček, abychom se osvěžili. Počkejte. Kde pak to máme? Co si dáme? Pojďme na to.

byl Jakub Smolík. A my si můžeme tady zase počíst té knize Milana Siručka. 20 let konfliktů a násilí v Peru. Washington DC 28. srpna 2023 u příležitosti 20. výročí závěrečné zprávy Peruánské komise Pravdy zveřejnil Národní bezpečnostní archiv hlavní sbírku odtajněných dokumentů USA zachycujících 20 let konfliktu ve třech prezidentských administrativách spolu se záznamy souvisejícími s rozhodnutím z roku 2001 zřídit komisi pro vyšetřování násilí. Sbírka obsahuje dosud nepublikované depeše a zpravodajské zprávy podrobně popisující brutální protipovstaleckou strategii nebrat zajatce peruánské vlády a její snahu chránit před spravedlností členy bezpečnostních sil odpovědných za vážné porušování lidských práv. Mezi nově zveřejněnými záznamy je zpravodajská zpráva Ministerstva zahraničí z roku 1984, která prozíravě předpovídala, že peruánská armáda může být v pokušení pokusit se fyzicky zničit Sendero Luminoso odstraněním každého podezřelého z toho, že je členem nebo sympatizantem. Další vysoce odhalující zpráva tajných služeb z května 1988 uvedla, že peruánský premiér Armando Villanueva řekl nejvyšším vojenským představitelům, že je mu jedno, jestli armáda popraví každou gerilu Sendero Luminoso, kterou zajme, pokud to bude provedeno diskrétně. Villanueva řekl důstojníkům, že bude potrestán jakýkoliv pokus o vyšetření nedávného masakru rolníků v Aikuchu, kterého se dopustili pozemní jednotky, aby znásilnili a zavraždili přeživší. Útok z března 1994 měl za následek četné civilní oběti a byl podobný dřívějším operacím armády Vyhledej a znič v oblastech, které byly považovány za kontrolované partizány. Jiné záznamy ukazují, jak peruánská lidská práva zaznamenávají komplikované vztahy s Washingtonem. V depeši amerického velvyslanectví bylo popsáno, jak náměstek ministra zahraničí Thomas Pickering pokáral peruánského ministra zahraničí za to, že poslal známého porušovatele lidských práv, aby svědčil na slyšení ve Spojených státech. Ministerstvo zahraničí bylo nuceno uplatnit diplomatickou imunitu bývalého zpravodajského agenta tváří v tvář snaze Ministerstva spravedlnosti stíhat jej za mučení a trvalé zneschopnění spolupracovníka podezřelého z úniku informací do médií. Archiv zveřejňuje tuto sbírku jako součást svého trvalého závazku k dlouhodobým cílům CVR a jeho poslání objasnit 20 let zneužívání, identifikovat oběti, pomoci jim a určit osoby odpovědné za násilí. Jak napsal jeden důstojník velvyslanectví USA, v srpnu 2003 předvečer původního vydání závěrečné zprávy CVR, konečným cílem CVR bylo povzbudit Peruánce, aby se postavili čelem k nedávné násilné minulosti své země, vyrovnali se s tím, co se stalo a přijali nezbytná opatření, aby se historie neopakovala. Bohužel současná politická krize v Peru ukazuje, že problémy a dědictví peruánské násilné minulosti jsou i dnes velmi aktuální. Neúspěšný autogol P, sebepřevrat, prezidenta Pedra Castilla v roce 2022 vedl k jeho následnému zatčení a sesazení. Současná vláda prezidentky Diny Boluarteové čelí vlně masivních lidových protestů, volajících po její rezignaci.
nových volbách a sepsání nové ústavy. Ta by nahradila tu, která byla sepsána v roce 1993 poté, co v roce 1992 zostudil úspěšný sebepřevrat bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho. Násilné potlačování demonstrantů vládou Boluarte si vyžádalo nejméně 50 až 60 mrtvých a bylo odsouzeno oběma na mezinárodními nevládními organizacemi pro lidská práva a mezi americkou komisi pro lidská práva. Důvěra ve vládu je na historických minimech s veřejným souhlasem kongresu v jednociferných číslech. Průzkum IEP, Institutu peruánských studií, z července 2003 skutečně ukázal, že 78% věří, že kongres je vinen ze zneužití moci, 77% si myslí, že by kongres měl být uzavřen a 80% souhlasí s výzvou k předčasným volbám. Boluaretová má podobně nízká čísla s 11% schvalovacím hodnocením veřejnosti a pouze 15% dotázaných si myslí, že by měla zůstat ve funkci. Úcta k demokracii a lidským právům, která je jádrem poslání CVR, zůstává těžko uchopitelná. No, máme tady vnitřní ozbrojený konflikt 1980 až 2000. Rok 1980 znamenal jak návrat Peru k demokracii po 12 letech vojenské vlády, tak začátek krvavého vnitřního konfliktu, který trval 20 let a podle odhadu CVR si vyžádal více než 69 tisíc životů. Není divu, že jedním z prvních veřejných činů povstání na zářné stezce bylo spálení volebních uren v předvečer květnových voleb v roce 1980, čímž dali najevo své pohrdání novou demokracií a všemi, kdo se jí zúčastní. Malá regionální odštěpka na maoistické větve peruánské komunistické strany v Aykachu, světelná stezka a její volání po lidové válce byly národními i mezinárodními pozorovateli, včetně zbytku legendární nebo legální peruánské levice, značně nepochopeny a podceněny. Dřívější hodnocení USA, jako je zpráva z roku 1981 od Národního zahraničního hodnotícího centra CIA, nahlížela na nové povstalce optikou méně násilných, Kubou inspirovaných partizánů z 60. let. Mylně považovala zářící stezku za menší hrozbu než dřívější partizánské hnutí s tím, že

demokratické vlády prezidenta Fernanda Belaunda. Dosud nezveřejněná zpravodajská zpráva ministerstva zahraničí odhalila mnohem pesimističtější pohled na mírové vyhlídky. Volby v roce 1985 přinesly úspěšný nástup nového civilního prezidenta Alana Garcia, což DIA považovala za milník ve vývoji peruánské demokracie. Garciovi sliby zajistit, aby vládní síly projevily ještě větší respekt k lidským právům, stejně jako jeho sliby zapojit se do dialogu s povstalci k ukončení konfliktu, nebyly nikdy splněny, zvláště po katastrofálním roce 1986. Mezitím rozhodnutí Garciovy administrativy povolit vojenskou beztrestnost ve vážných případech lidských práv, jako byl masakr v Kajaře v roce 1988, při kterém armáda popravila 30 rolníků, podpořilo větší zneužívání nejen vojenskými silami, ale také příchodem protikomunistických eskader smrti, jako je například velení Rodriga Franka spojené s APRA. Toto období také bylo spojeno s rostoucím spojením korupce v obchodu s drogami v údolí Huallaga. Zpráva amerického velvyslanectví z roku 1989 například obsahuje detaily o zabití 10 policejních úředníků v uchyze partizány Shining Path ve spojení s kolumbijskými pašeráky narkotik. Oběti podle depeše přijali úplatky od překupníků, ale neposkytli ochranu, jak slíbili. Shining Path souhlasila, že se o problém postará, řekl jeden zdroj velvyslanectví, protože všechny převaděčské organizace v Uchyze platí také povstalcům Sendero Luminoso za ochranu. Garcia opustil úřad s volně klesající ekonomikou, nekontrolovanou inflací, neskrupným povstáním se zvýšeným geografickým rozsahem a šířením násilí ze strany státních sil bez větších obav z dopadů na porušování lidských práv. Stejně jako jeho předchůdce, ani Garcia nedokázal vyřešit závažnou politickou a ekonomickou krizi země, což přispělo k narušení důvěry ve veřejnosti a ekonomickou krizi země, což přispělo k narušení důvěry veřejnosti v tradiční politické strany a jejich kandidáty. Výsledkem bylo, že obskurní politický outsider, bývalý rektor univerzity Alberto Fujimori, porazil v prezidentských volbách v roce 1990 slavnou literární ikonu Maria Vargase Llosu. Bez předchozích zkušeností ve vládě a potýkající se s těžkou ekonomickou a povstaleckou krizí se Fujimori začal spoléhat na svého stínového poradce pro národní zpravodajské služby Vladimíra Montesioneze. To vedlo k protipovstalecké politice, která nadále podceňovala porušování lidských práv, beztrestnost a korupci. Upřednostňování loajality k režimu před kompetencemi skutečně vedlo k cílenému vyřazení úspěšných důstojníků, jako je generál Antonio Vidal, šéf Národního protiteroristického ředitelství Dean Cote a armádní generál Enduro Belindo. Vidalovo velkolepé dopadení nejvyššího soudce Shining Path Abimaela Guzmána vedlo podle depeše amerického velvyslanectví k vysoké žárlivosti spojené s neštěstím z jeho trvání na vysokých profesionálních standardech. Velitel ozbrojených sil Nicolás de Barry Hermosa Reos se více zajímal o potrestání Belinda za odhalení korupce jiných důstojníků souvisejících s obchodováním s narkotiky, než o odměňování Belinda za jeho úspěšnou kampaň proti revolučnímu hnutí Tupac Amaru.

0: v údolí Central Hualaga. Ti uvnitř armády, kteří se snažili odhalit nejhorší případy porušování lidských práv, jako jsou masakry v La Cantutě a Barrios Altos, čelili nejhorším následkům. Generál poručík Rodolfo Robles byl například nucen odejít do exilu v Argentině poté, co prosadil vyšetřování případu La Cantuta. Když Robles požádal svého přítele generál poručíka José Picona, aby mohl otevřít případ u nejvyššího soudu pro vojenskou spravedlnost, Picón ho nahlásil Hermózovi a byl povýšen za odhalení Roblesovy nelojality. Agentka armádní zpravodajské služby CIA Leonor Larosa Bustamante, která se pokusila odhalit Fujimoriho plány na zastrašení tisku, byla zadržena, mučena a ponechána v trvalé invaliditě. Kolegyně agentka CIA Mariela Barreto byla mučena, zavražděna, sťata a rozřezána její vlastní jednotkou, komandem smrtěla Colina, kterou vedl otec jejího dítěte major Santiago Martín Rivas. Trvalo až do června 2023, než byli Montesios i Martín Rivas odsouzeni za Barretovu vraždu. Neochota peruánské vlády potrestat odpovědné úředníky také vyvolala diplomatické problémy s Washingtonem. Rozhodnutí Fujimoriho administrativy vyslat jednoho z vojenských zpravodajských agentů zapletených do mučení Larosy do USA v březnu 2000 vytvořilo pro ministerstvo zahraničí prvotřídní problém, uvedl náměstek ministra zahraničí Thomas Pickering. Ministerstvo zahraničí bylo nuceno uplatnit nárok Andersona Kohatsua na diplomatickou imunitu tváří v tvář snaze amerického ministerstva spravedlnosti zadržet pro vystoupení před Meziamerickou komisí pro lidská práva ve Washingtonu. Na setkání s peruánským ministrem zahraničí Pickering naléhal na vládu, aby se znovu podívala na právní případ Andersona Kohatsua a dodal, že kroky, které zajistí, že spravedlnost bude naplněna, by vyslali vnějšímu světu silný signál o dodržování lidských práv peruánskou vládou. Zatímco k nejhorším případům porušování lidských práv došlo na začátku Fujimoriho režimu, pokračovali v regionech s významnou povstaleckou aktivitou. Hodnocení jižního velitelství USA South.com z roku 1994 popsalo operaci Arias ve středním Peru a citovalo svědecké výpovědi, že armádní vrtulníky bombardovali vesnice, na čehož do nich poté vstoupili pozemní jednotky, zabíjeli a znásilňovali obyvatele a spálili budovu do základu. Údajná operace připomíná 80. leta a počátek 90. let, kdy docházelo k rozsáhlým hromadným popravám a bezpečnostní složky měli běžnou praxi vstupovat do vesnic při prohledávání a ničení. Jiné zájmy ukazují, že prezident Fujimori byl přímo odpovědný za některé z nejhorších případů zneužívání. Například zpráva Defense Intelligence Agency DIA, to je zkrátka, popisují zabíjení a popravy členů MRTA na konci krize s rukojmími v roce 1997 naznačovala, že příkaz nebrat žádného mrta živého vydal sám prezident Alberto Fujimori. Zatímco světlá stezka byla i nadále zodpovědná za mnohá krveprolití během 90. let, zajetí velitele Abimaela Guzmána v roce 1992 mělo na organizaci rozdělující dopad. Téměř dva roky před jeho dopadením se v telegramu amerického velvyslanectví psalo, že popularita světlé stezky místě jeho zrodu na univerzitě Huamanga v Aikuchu již značně poklesla. I když byla na univerzitě stále přítomná, nekontrolovala už ani studenty, ani fakultu, jako tomu bylo v 80. letech. Když Schilling pak prchala vpřed do jiných oblastí, jako je Lima, jejich taktika infiltrace chudých komunit pobouřila a vyděsila mnoho obyvatel. Neexistuje lepší příklad než atentát na otevřenou levicovou místostarostku Villa El Vasador Maria Eleno Moyano. No, kolik máme hodin? Bohu. Jestli pak jsme to stihli. 48. Komise pro vytváření pravdy. Představte si to. To je dobrý, co? No. Já jsem tu knížku, tady se takhle zavřu. Američani se pořád, ale pořád do něčeho míchají. Pořád někomu chcou říkat, jak to má dělat, jaké má povinnosti vůči Američanům a tak dále a tak dále. Čili je to absolutně tragická záležitost, kam se to v tom světě vyvinulo a kam oni to dostali hlavně. Protože taková ta komunikace neprobíhala tímto způsobem. To všechno bývávalo jinak. Ale bývávalo. Vemte si, že co Amerika je Amerikou, tak v podstatě velmi záhy začala krást. Mezi první ukradené věci bylo zlato deponované na projekt Zlatý půl, bylo to ruské zlato, tak to bylo první, čeho se zmocnili. A vymýšleli další a další, čili oni ti satanisti pořád pasou stejným směrem. Pořád mají a vytváří si své vnější nepřátele, to proto, aby měli velkou škálu možností, jak manipulovat celou tu historii, jak manipulovat přítomnost, jak v přítomnosti tvrdit, že minulost je jiná, jak nám převracejí tu minulost, nebo převraceli tu minulost, a my jsme tomu měli věřit. Bylo to učivo základních škol, no tak se z toho zkoušelo. Ovšem s logikou, čestností, mravností a vůbec jako dobrými mravy to nemá nic společného. Oni si vždycky našli cizí ruce, kterými to zlo vykonávali. Vždycky nějaké ruce byly ochotné to na sebe vzít. A vždycky vraždili cizí rukou. Oni vždycky, když bych to takhle nazval a pojmenoval, vždycky byli v pozadí a vlastně ty věci jenom tak dohledovali. Některé národy byly, v některých státech to bylo tak intenzivní, že to tam vzali ještě navíc na sebe, protože si přivlastnili jako kdyby ten výsledek, tak se za něj skrývali za rozhodnutí. Tvrdili, že to rozhodnutí je jejich. No, takže pomalu ale jistě se blížíme k závěru toho dnešního pořadu. Na začátku jsme se pustili do připomenutí si některých klíčových věcí, jako manipulace s historií, podvrhem a podsouváním nějakých zásluh anglosaských na osvobození aspoň naší země od nacistického já, je velice důležité si uvědomit, že ta válka byla dlouhá, že na mnoha místech se kolaborovalo, na mnoha místech ovšem se vedly tvrdé, odbojné aktivity. Víme, že strategický průmysl byl velice dobře střežen, ale i tak se ho mnoho vybudovalo právě za války. A myslím si, že to, co bombardovali třeba Američani na konci války, aby to nemohlo prosperovat ve prospěch východního bloku, kdy se snažili vyvolat hladomor, kdy měli různé špatné nápady, při kterých umírali civilisté, dává jednoznačně za pravdu těm, kteří tvrdí, že Stalin nebyl ten, kdo válku začal. Stalin pouze hledal pro sebe cesty, co nejzajímavější, tak, aby stihl vyzbrojit. Reálně věděl, že potřebuje pár měsíců na to, aby dal lidem nadýchnout, aby mohli vyrábět, muži šli na frontu, ženy, děti vyráběli. Rychle převedl výrobu na vojenskou výrobu z té civilní a ku podivu řada věcí fungovala velice, velice dobře. Proto bylo potřeba sabotérských akcí. A pokud tady někdo vykládá, že kvůli nějakým parašutistům, kteří de facto toho dost zvorali tu akci, že díky tomu jsme byli mezi vítěznými nebo na straně neporažených, čili nebyli jsme zařazeni do těch zemí, které museli platit reparace a měli jistá omezení kvůli pěstování nacistických ideologií na svém území. Příště bych se lépe díval, protože si myslím, že to úplně tak pravda nebyla a že spousta těch věcí jaksi nebyla jenom vidět, jo, z té určité výšky. Takže byl jediný moment, to byl jediný moment, kdy se můžeme přijít o slovíčka, ale jestli Plzeň byla osvobozena nebo obsazena, je docela rozdíl, protože nebyla obsazena Rudou armádou, byla obsazena tedy Američani. Američané měli své rozkazy prý na území České republiky nebo Československa zemřelo asi 146 celkem úhrnem amerických vojáků, z toho minimálně třetina v opilosti, nehoda. A Američané si velice tvrdě vyžadovali plnění příkazů pro civilní obyvatelstvo a spravovali v podstatě to obsazené město, spravovali ve prospěch Německa. Čili tam jsou se dohledatelné věci, které to potvrzují. No, čas se naplňuje. Já čekám pořád, jestli se mi ozve kolega z Brna, no, asi čekat nebudu. Zkrátka dobře si zahrajeme a poté si vás doufám převezme. Tak jo, pojďme si zahrát. Přátelé, to je všechno, zítra se uslyšíme společně s Išou od 17 hodin společně s Míšou od 21 hodin a proto se tady z Midgardu tady loučí. jak jinak než Petr Václav.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

věřte, že zvolnil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stála tak.

0: Krásný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream s Míšou, s Vatošem. Ahoj, ahoj.
1: Zdravím všechny diváky, dneska to bude rychlejší, je to velmi naléhavé, protože jak víte, tak vpravo ode mě na té fotografii vidíte pravou ruku poslca, která bude hrát v Brně nejdůležitější roli podle všeho. To je takzvaný Kreisobmann mnichovský. Mnichovský Kreisobmann. Kreisobmann je vůdce, to je krajský vůdce. Takže to je krajský vůdce sudeťáků, Kreisobmann Christoph Lippert. A ten bude šéfovat stánku číslo 1, tedy on bude označen na té výstavě jako E10, je to hala E10. A tam tento pán bude provádět svůj plán, který velice přesně popsal na shromáždění Němců ze severního teritoria, tedy sudeťáků ze severního teritoria, které se konalo v Trampenkampu v Německu. A ten plán je, že Benešovy dekrety budou zrušeny tím způsobem, že vyčistíme hlavu české mládeže. Tedy musíme, ten pán chce ovládnout myšlení naší mládeže a tak chce dosáhnout zrušení Benešových dekretů. Kreisobmann Christopher Lippert, on má ještě další plány. Velmi zajímavé, že je rozebíral na konferenci v Plzni s představiteli TOP 09 a bývalá šéfka TOP 09 Pekarová do Brna jede. Na své sudeťáku, ty jsou možná ještě horší než ty Benešovy dekrety. Podle tohoto plánu Christopher Lipparta se musí po zrušení, nebo současně se zrušením Benešových dekretů se musí na území Česka a Slovenska vrátit platnost starých rakousko-uherských zákonů. Čili měli bychom se vrátit o 120 let zpátky, před rok 1918 a na území České republiky by měly zpátky platit rakousko-uherské zákony. Ten zákon rakousko-uherský je poměrně, těch je hodně, ale jedním z prvních zákonů, která Československá republika musela přijmout, byl jazykový zákon, protože podle stávající úpravy, kterou jsme podědili z Rakouska-Uherska, nebyla čeština úředním jazykem. Byla veřejným jazykem a to je spousta dalších věcí, které tenhle ten pán chce změnit. Chce tady zavádět zpátky cedule, představuje si, jako vzor dává cedule, tedy od místní označení měst které, a vesnic, které je běžné v Lužických Srbsku, tedy v oblasti severně od Liberce, to je ale německé území. Tak na nich je první nápis německý a potom je název té lužické srbštině. Tak přesně takové nápisy. Tenhle ten Kreisobmann, který tady bude šéfovat té brněnské výstavě, chce provést. Takže jako vidíte, že ten plán je jasně definován, tedy ovládnout českou mládež, potom zrušit Benešovy dekrety a zavést na území České a Slovenské republiky zpět platnost rakousko-uherských, on tomu říká pokrokových zákonů. A veřejně tady na té konferenci v Brně, kde byla řada politiků stopky, poslanci stop 09, prohlásil, já to budu přímo citovat, ono to je takový trošku zběsilý, ale budu citovat, tedy cituji Kreisobmanna Christopha Lipparta na konferenci s poslanci TOP 09 v Plzni. Cituji. Už ve starém Rakousku-Uhersku bylo zavedeno mnoho nařízení a zákonů, které sice možná předběhly svou dobu, ale které ovšem lze dnes konečně opět zavést zpět do všech zemí Evropské unie, pokud tedy doufejme, se Evropská unie nezhroutí kvůli rostoucímu nacionalismu, jak se to k naší velké škodě stalo s naším starým Rakouskem-Uherskem. Tak tohle, tenhle pán, kterého tam vidíte vpravo ode mě, Christoph Lippert, to je jeho politika a tuto politiku budete se divit, to asi nebude přednášet Baně. Tam bude říkat Němci hodní, Rus zlí. Základním principem celé této politiky Totiž je změna politiky, kterou provedl vůdce sudetoněmeckého landsmannschaftu Bernd Posselt v roce 2014. Tehdy do té doby platilo, a ještě prvních asi tak 8 let, ještě za Seehofera, platilo, že sudetoněmecký landsmannschaft chce oficiálně zrušit Benešovy dekrety. V roce 2014 náhle Bernd Posselt změnil a přestal hovořit o Benešových dekretech a nakonec dokonce začal tvrdit, že už nejsou důležité, protože vymyslel nový plán. Samozřejmě, že cílem tohoto plánu, který Posselt vymyslel, je zrušit tyto Benešovy dekrety. Ale už mají být zrušeny jiným způsobem. Tedy už nás Němci nehodlají Českou republiku nutit k tomu, abychom Benešovy dekrety zrušili, protože oni nemůžou být zrušeny rozhodnutím žádného jiného orgánu než České republiky. Evropský soud má na to analýzy a ty jsou nezrušitelné, ty dekrety. Takže jediná cesta byla, že Česká republika zruší, ale tuto cestu teď nahradil novou cestou Posselt. A v únoru, 24. února 2024, v Mnichově na demonstraci před svými stoupenci. Bylo velmi zajímavé, že to byli stoupenci sudetoněmeckého landsmannschaftu, mnichovští Němci a velké množství Ukrajinců, kteří tam skandovali tomuto projevu Posselta. Posselt oznámil nový plán a ten plán je, že Posselt hodlá vytvořit, tedy sudeťáci hodlají přetvořit Evropskou unii v jednotné, cituji, Spojené státy evropské, protože jedině Spojené státy evropské dokáží nahradit Spojené státy americké. Tedy plánem Posselta, stejně jako Hitlera, je nahradit Spojené státy americké a Rusko v pozici hlavních mocností světa a aby se Spojené státy evropské staly hlavní mocností světa. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, tak musí být poraženy hlavně slovenský a maďarský nacionalismus a potom takzvané národní lavírující státy Evropy, tedy Česko, Polsko, částečně i Francie. Ty musí být zničeny, všechny národy a státy v Evropě mají být podle Posselta zničeny, tedy má se mládeži evropské, tedy české, slovenské, maďarské, francouzské, vyčistit hlavy, aby přestali uvažovat, že jsou Francouzi, Češi, Španělé, Slováci, a aby přijali jednotný stát. Ten stát se má řídit podle toho Liparta rakousko-uherskými zákony, tedy zákony, které byly platné za habsburského Rakousko-Uherska, a má všechno řídit. A v rámci toho, že má všechno řídit, mají být zrušeny Benešovy dekrety. Tím pádem se uvolní. V podstatě český stát by přestal existovat, dostal by se česká vláda v Praze by se dostala zpátky do pozice vlády řízené jakýmsi místodržícím, tedy mohla by dělat pouze to, co dneska v České republice dělají krajské úřady. Podle Posselta tento cíl musí být dosažen válkou proti Rusku. Rusko musí být poraženo. Ukrajina podle Posselta musí dostat od Evropy zejména německé dalekonosné rakety Taurus, tak aby celé Německo rozstřílela. Posselt jinak straší Němce, že Putin vybuduje obrovskou Stalinovou říši od Lisabonu až po Vladivostok. A proto Posselt nyní požaduje likvidaci všech těch států Evropy jednotnou. Co k tomu dodat?
0: Míšo, promiň. Já nemůžu do toho nevstoupit. Ty jsi řekl to zvětné spojení kouzelné, Spojené státy evropské. A není náhodou tedy, že shodou náhod prezident Pavel v Litomyšli hovoří o tom, že je potřeba se včlenit do Spojených států evropských a že to teda udělají buď s náma, nebo bez nás. Jako, to bych chci říct, že generál Pavel tady prostě jede sudeťáckou linku?
1: No podívejte se, generál Petr Pavel byl známý tím, že jestli se nepletu, tak byl na sjezdu sudeťáku v březnu. To je tak rok, dva. Vlastně podívám, Petr Pavel, řezno. My jsme jenom neříkali něco, co není pravda. Řezno. Tak, ano, v roce 2023 navštívil sraz v řeznu. V Regensburgu tedy. No a když si to podíváte do časové osy, tak samozřejmě posl tyhle ty věci říkal už daleko předtím, než první tyhle projevy podnesl v roce 2014 v souvislosti s masakrem v Oděse, kdy už požadoval tu likvidaci Ruska, protože posl má teorii, že Evropská unie, tedy Německo, potřebuje Ukrajinu, protože bez Ukrajiny nemohou vytvořit Spojené státy evropské, tedy čtvrtou říši. Třetí říše hitlerovská i říše, druhá říše, tedy německých císařů, která byla zničena v roce 1918, poražena, tak ty měli stejný plán, oni potřebují Ukrajinu. Oni potřebují Ukrajinu a ruské zdroje, to musí být jeden, a tady musí být i Slovani podřízeni tomu německému elementu, těm německým vládám. Takže posud to tvrdí od roku 2014, samozřejmě v řadě přednášek to řekl. A teďko právě v tom Mnichově to dorazil. Petr Pavel to ví, tak ho zřejmě vyškolili, nebo zjistil, kam povanou ty německé větry, tak do nich chce zase nasadit své plachty, víte, protože Pavel rád se vždycky připojí k vítězné straně, nebo k straně, které si myslí, že zvítězí. Podívejte se tady, ty poslední názory jsou tedy jasné. Rusko musí být poraženo, zahnáno a zničeno raketami. Rakety musíme vyrobit my a dát je Ukrajině. Zároveň musíme z Ukrajině dodat lidi a všechno, aby mohla válčit. Posled chce rozpoutat třetí světovou válku. A chce změnit Evropu do nového státního útvaru, který bude mít jednotnou zahraniční politiku, tedy gemeinsame Außenpolitik. To znamená, že už nebude nějaký Macinka, zase vidíte ministr zahraniční Macinka a jeho spor s Petrem Pavlem, tak žádný ministr zahraniční Macinka tady nebude. Bude tady jenom takový ten protektorátní ministr zahraniční, on se jmenoval. No to je jedno. Jenom takový ten, který bude jenom říkat, co se bude dělat. Dále má být, to je velmi zajímavé slovo, Ernährungsunion. Ernährungsunion je vlastně jednotná stravovací politika. Tak si můžete představit, i Němci přemýšlejí s tím, že se nebudou jíst maso, že se budou jíst šváby, hmyz, že se bude jíst jenom rostlinná strava, tak nařídí Evropská unie, jaká bude Ernährungsunion politik, tedy co se bude povoleno odkud kupovat, prodávat a vyrábět. Takže zase ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo pro nějaký, nebo česká hygiena, která, nebo potravinový dozor, nebudou mít pravomoce na to, aby kontrolovali, co sem za ty svinstva vozí. Je dále jednotnou obranou politiku FERT, Verteidigungsunion, čili obranou politiku, a jednotnou energetickou politiku, Energieunion. Zase vidíte, že Němci nám tady budou nařizovat, že kdy budeme muset povinně odebírat jejich elektřinu, protože oni, když svítí slunce nebo fouká vítr, tak nevědí, co s ní. A zároveň vám budou nařizovat, kdy jim musíme dodávat naši energii, elektřinu, když oni nemají, protože nefouká a nesvítí vítr. Čili to je zase systém naprostého kolonialismu. Takže z počasové osy je to naprosto přesné. Já si myslím, že na to Trump poměrně jasně reaguje, na tyto nejnovější německé plány. On posl tady jde dál ještě. On už chce, aby byl Friedrich Merz, tedy německý kancléř, sesazen, protože není dostatečně progresivní proti tomu, nebo agresivní proti tomu Rusku. No a tam tedy vyhlásil cla, vyhlásil stažení vojsk, dělá všechno pro to, aby dal Putinovi volnou ruku a aby Evropani se nemohli schovávat za americký štít. Aby si museli Evropani rozmyslet, zda budou západní, zda budou pět s budou ještě se Spojenými státy americkými, anebo zda se pokusí po Hitlerově konceptu vybudovat tu svoji třetí říši tím, že se pokusí obsadit Sovětský svaz, což skončí salvou oreštníků a dalších ostatních jaderných raket, která Evropu zruší. Tak tohle je to nebezpečí toho šíleného Posseltova plánu, toho Lipartova plánu, co se má projednávat v Brně, a mají tam za úkol vymazávat hlavy českým mladým lidem, aby tento plán prošel. Ano. A oni starší na jednu stranu, že Putin chce vytvořit říši z Vladivostoku až po Lisabon, to je přímo citát Posselta, což Putin rozhodně nemá v úmyslu, to dohody z Anchorage poměrně jasně definují. Na druhou stranu sami chtějí vytvořit evropskou čtvrtou říši od Lisabonu až po Dněpr nebo až po Charkov. Oni nehodlají uznat ruská území, která jsou podle nové ruské ústavy ruská, tedy Charkov, tedy ne Charkov, ale Donbas, Krym, Luhansk, nehodlají uznat, chtějí, tato území chtějí také. A zároveň také chtějí ještě další, chtějí rozvrátit celé Rusko, rozparcelovat si ho. To věští jenom velkou světovou válku. No a oni vědí, že se jim to nepovede. Do té doby, dokud tady budou státy nebo politici, jako je Robert Fico, Slovensko, jako byl Viktor Orbán, Maďarsko, nebo i Poláci, svým způsobem jsou také obezřetní. Němci si to představují tak, oni, to je velmi zajímavé, když sledujete ty německé politické diskuze, protože dneska se rozhořili němečtí politici, protože italský dopravce vlakový chtěl začít podnikat z vlaky na německých železnicích. Neexistuje. A už přemýšlejí, jak by ty Italům zabránili, aby italské vlaky jezdily po německých železnicích. Ale zároveň zase tady německé vlaky nebo německé autobusové společnosti podnikají v Česku. To je v pořádku. Čili když Němci vyzobávají naše trhy, tak je to v pořádku. Když kdokoliv chce investovat do Německa nebo používat tyto německé věci, tak je v koncích. Němci jsou všeobecně v koncích, tam pesáží na dno, ty už tam brečí, že budou muset zavřít. Dokonce dospěli tak daleko, že už jednají s Číňanama, že jim prodají některé továrny firmy Volkswagen. A v těch zbylých chtějí vyrábět zbraně. Ty zbraně někdo musí zaplatit a to je právě ta Erneux Union, tedy čeští dělníci mají být opět chudí, tak jako byli za protektorátu Böhmen-Mähren, a všechno se bude schromažďovat v Německu, se mají vyrábět zbraně a těmi zbraněmi se má porazit Rusko. Výsledkem má být nová Evropa, ve které budou platit staré rakousko-uherské zákony. A to znamená zrušení Benešových dekretů. Tak to je v podstatě všechno, co jsem chtěl dneska říci. Tak jestli máš nějaké dotazy?
0: No, prosím tě, to vypadá celkově, když to takhle bereme, vlastně, že tady to není náhoda, že se tady děje nějaký sudetoněmecký sjezd, ale s tím, co se děje v Maďarsku, který tam Maďar, že otřese Benešovými dekrety a tak dále, že je to frontální útok vůbec na naši státnost. Máš ten pocit taky?
1: No, to je frontální útok na státnost všech států Evropské unie, včetně španělského. Němci chtějí zrušit všechny státy v Evropě tak, aby tady měli pouze svůj stát. Ano, to je řízený rakousko-uherskýma zákonama.
0: No,
1: tady samozřejmě jsou asi domluví s Francouzema nebo i se Španělama, s Italama, že budou mít jakési cosi, ale tady ten východní prostor má být jasný. Proto neútočím moc na Polsko, protože to si nechávají ještě na potom. Teďko je nejdůležitější Češi. A důležité je podporovat i Ukrajince, protože to Ukrajinci jsou starší spojenci Němců z první druhé světové války.
0: No, já to bohužel jako v tom vidím jako velký průšvih, protože Jediný, na co se teď teda dobře tady naši politici zmohli, tak Tomio Okamura říká, že vládní politici, vládní koalice navrhne na úterním jednání poslanecké sněmovny mimořádný bod, ve kterém chce vyzvat sudetoněmecké krajanské sdružení, aby upustilo od organizace sjezdu v Brně. Ta podřízenost je tam úplně úžasná. Na tiskovce to oznámil předseda SPD. Opozice rovnou říká, podle předsedy Pirátů Hřiba se jedná pouze o kouřovou clonu, která má zakrýt aktuální kauzy hnutí ANO a tak dále, a tak dále. Jo? A že má destruovat snahu o diplomatické úsilí a tak dále. No.
1: Podívejte se, já jsem citoval Krajs Obmana, tedy zástupce pro Mnichov a vysokého funkcionáře sudetoněmeckého Landsmannschaftu, ten to řekl jasně. Benešovy dekrety budou zrušeny, už předpokládá, že budou velmi brzo zrušeny, zbývá jenom ještě pár desítkám tisíc malých Čechů vyčistit hlavy, aby volili Hříba, Hříb zatleská a bude konec České republiky. Piráti toho zase, víte, no, se musíte podívat na historii, tak když se tam podíváte, kdo v těch pirátech je, tak je tam jedna pirátka a její dědeček nebo pradědeček je nositelem železného kříže prvního stupně za dobití Kyjeva.
0: Ty vole.
1: No, tak takový jsou čeští poslanci.
0: Takovýhle tady máme, no.
1: A potom se nemůžete divit, že podporují ten boj proti Rusku.
0: Pak tady máme Stan a Topku, že jo, tak to je daný, že jo, lidovci, Herman a spol, že jo, ty dokonce se tam jako hlásí, že tam všichni přijedou a budou se jim tam klanět těm
1: sudetům. Ale jistě, oni v tom Brně nebudou říkat, že chtějí zrušit ty Benešče, oni budou říkat, že už, ne, oni budou říkat, že musí udělat ten jednotný stát. Aby, jak říkal, aby se zavedly ty rakousko-uherské zákony. Já si myslím, že dokonce tady jsou dvě tendence. Jedna tendence pochází vytvořit zpátky Rakousko-Uhersko, ale to není tahle německá tendence. Oni chtějí vlastně jenom využít jaksi terminologie Rakousko-Uherska, ale vytvořit starou pruskou říši.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to je německé, jo. Čili to jsou velmi nebezpeční lidé, já si myslím, že jako, víte, za první republiky, kdyby někdo oznámil, že přijede z Mnichova do Brna, udělá tam nějakou akci a na ní bude, a je to osoba, která je známá tím, že prosazuje politiku, aby do Čech byly zpátky, aby Česko bylo zpátky podřízeno rakousko-uherským zákonům, tak jak znám dějiny první republiky, tak by ho okamžitě zbalili. A buď by ho vyhlásili za personu non grata a šoupli zpátky do Německa, no a nebo by ho zavřeli, protože když docházelo k takzvanému Habsburskému puči nebo podobným záležitostem, tak první republika vždy velmi razantně ve 20. letech takto jednala i ve 30. proti Němcům. Jo? A teď jsme o 100 let zpátky, víte, Beneš 45. říkal, že ti Němci s tím nikdy nepřestanou. Tak je takový zvláštní, já jsem po mamince Němec, ale tyhle ty Krajs Obmany a Sudetlandsmannschaftmany nemám vůbec v lásce. Protože to jsou lidé, kteří myslí pouze podle příslušnosti k německé krvi. Oni považují za nadřazenou. A samozřejmě mají takovou tu německou, jak tomu říkají, teutonskou lest, kdy těm ostatním tak jako říkají, ale ano. Protože vědí, že čas na to, aby s nimi zúčtovali, teprve nadejde. To je takzvaná teutonská lest.
0: No, je to síla.
1: Tak jsou, ano, se podívej, to vypadá úplně nenápadně, že?
0: No, přesně tak. Ale co na to Habsburci třeba, jako ten...
1: Habsburci se k tomu nevyjadřují, k těm plánům Landsmannschaftu. Ano. Posel sice vystupuje jakýsi představitel Panevropské unie, ale v poslední době se velice radikalizuje a snaží se vytvořit jakousi novou politickou sílu, která by sjednotila Ukrajinu, Německo, celý prostor mezi Ukrajinou a Německem do jednoho balíku, ovládla Evropskou unii a pokusila se rozvrátit Rusko. A samozřejmě ono to je ekonomicky, víte, oni už na ty sázy, třeba v tom Tappen kampu si stěžoval tenhle ten Lipat, že přišlo málo lidí, že už lidi nechodí, že už jsou staří, že mladí to nezajímá. Tak právě proto oni vytvořili tu novou teorii, protože už nemohou starší těmi velkými sjezdy těch studentáků, co v Mnichově vykřikovali Es kommt der Tag und rechtsvítej gebenež dekajte a podobné věci. Už nemohli, tak teď jdou takovou soft, protože zjistili, že tady v Praze i v Bratislavě je spousta šimečků, spousta hříbů, spousta pekarových, adamových. A ti by byli ochotní kooperovat. Víte, za první republiky jsme tu měli obrovské množství kolaborantů s Německem, hlavně v těch vyšších sférách, té vyšší společnosti, ano. Myslím, že nemusíme do toho tématu příliš zabrousit, všichni víme, u koho se hlavně jedná. Že? No a teď tady vidíte, že tito lidé opět, nebo jejich potomci, no a když máme poslanecké sněmovně stranu, která vystupuje proti tomu, aby se zakázal sjezd těch sudet, nebo aby se vyzvali ti sudetáci, aby tam nejezdili, by to nedělali. No a když si podíváte, že její členka v té poslanecké sněmovně tedy má dědečka, co má železný kříž za dobití Kyjeva v roce 1941, tak to vidíte, že to tak nenápadná politika, že?
0: Vrána v Koráně se dá. No, přátelé, je to síla.
1: Já myslím, že to stačí. Já odvysíláme v příštích dnech, pokud vás to zajímá, napište Bojašovi nebo mě. Můžeme udělat medailonky, ono tam těchhle z těch zajímavých krajs, obmanů a nižších vůdců přijede víc. No a když tam přijede, tak můžete se podívat, jak oni budou tam říkat, že usmíření a Freundschaft. A hlavně, jak jsme těm Němcům, jak jsme proti těm Němcům páchali ty zločiny, ohavné v tom 45. a podobně. Víte, ono se málo v České republice zapomíná při vysvětlování toho odsunu Němců, že Velká Británie byla jedním z signatářů tohoto odsunu. A odsun Němců není první, co Britové signovali. Oni už v roce 1922 tak to nařídili odsun aktem v Lausanne, odsun řecké menšiny z Turecka a turecké menšiny z Řecka. A na základě toho potom souhlasili s tím odsunem ty německé menšiny z Česka. Britové věděli, že to je způsob, jak vyřešit to národnostní napětí. Takže pokud to někdo tady svádí na Beneše nebo na české nacionalisty, nebo ne, dej bože, na Sověty, tak ne, ne, ne. To byla čistě letitá britská politika.
0: Ano, ano. Jaroš Nikely, který tady byl v neděli, tak právě jmenoval i toho profesora, který na té Oxfordské univerzitě tohleto navrhnul jako první a pak se to vlastně předalo Churchillovi dalším a my jsme to samozřejmě jenom prostě aplikovali. Ale Míšo, já ti moc poděkuju teda za dnešní takhle...
1: Jinak, ne, já ještě musím říct důležitou věc. Vlastně.
0: Pojď.
1: Kdyby měl někdo pochybnosti z těch citátů, tak na michalepetr.com v analýze s označením čísla MAP 2595, tak tam máte všechny ty odkazy. Máte tam navíc i plán těch sudeťáků, tedy kde, v jakém stánku, jaký sudeťák se chystá rozmístit. Tak jsem zvědavý, kdo bude tam s tím Lipartem, kdo za ním přijede, jestli ta Pekarová, Adamová, Petr Pavel tam nepřijede. Tak je vidět, že ta akce není moc populární v České republice, když tam Petr Pavel nepřijede. Tady to vidíte. Jo, tam si to můžete přečíst, ty červené vždycky kliknete a jste na originále. Někdy jsou to ale tedy dokumenty vnitřní toho sudetoněmeckého svazu a oni, ty sudetáci se snaží, aby nebyly tak veřejně dostupné, tak je to většinou PDF nebo ještě v různých jiných formátech, které nejsou, které se nedají automaticky překládat. Pokud znáte němčinu, tak to umíte. Já, Němci jsou taky lišáci. No. Ty jsou nejďáci teda. No, oni si tak myslí, že to nikdo, ne, nikdo nezná tu jejich Muttersprache.
0: Dobře. Míšo, já ti moc poděkuju, přátelé, samozřejmě všechny ty informace na michalapetr.com, tam taky najdete i eventuálně číslo účtu, kam můžete Míšovi poslat příspěvek za jeho analýzy.
1: Já myslím, že případě, děkuji.
0: Příznačné, že jsme to takhle otevřeli v tomhletom v téhle době a já ti za to moc děkuju. Tady děkuju Vláďovi Šustkovi taky za příspěvek na Kavčo. A vám všem děkuju za lajky, za sdílení tohoto pořadu dál, protože je důležitý, aby ty informace se šířily a aby někdo netvrdil, že nevěděl.
1: Když dělá Okamura tu manifestaci v tom parlamentu nebo tu jednání, tak mu tam můžete poslat ty výroky, si je stáhněte, jsou tam nějaký SPďáci, určitě sledují SPďáci nás. Mu to můžou poslat a můžete tam odcitovat, co ten Lipart říká, proč vůbec má mít stánek v Brně, ještě za český peníze.
0: Přesně tak. Přesně tak. Míšo, děkuju moc, přeju krásný večer. Vám, vážení přátelé, díky za pozornost, dávejte odběr, dejte like a zůstaňte s náma zítra další pořady. Krásnou dobu.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Já vás všechny zdravím a vítám. Jsem si čupnul na jiný čudlík. Takže bylo chvilku ticho. Všechny vás vítám tady na Midgardu. Těší mě, že jste na vlnách svobodného vysílače. A také, že jste na vlnách našich Midgardích. Máme úterý 17 hodin po. To znamená, že startuje pořad rozhovor s Išou na téma evoluce vzestupu a všech těch záležitostí, které se k tomu váží. A tak já si vážím toho, že Iša je nejstarším služebně hostem, který tady vystupuje, a myslím si, že jí za to patří veliký dík. Takže Išo, vítej, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne všem našim posluchačům.
0: Ano, ano, ať už posloucháte teď online, anebo budete poslouchat z archivu a z archivu buď na Telegramu, nebo z archivu přímo na stránkách Svobodného vysílače. Zkrátka a dobře, ty pořady tady jsou všechny, a kdybyste si je všechny chtěli poslechnout, tak vám to bude trvat docela hodně dlouho, protože je to nějakých 300... Hodně, 300 hodně. Asi 310. To znamená nějakých 620 hodin, abyste si museli poslechnout. A k tomu ještě všechny ty další věci, jako co jsme namluvili, různé záležitosti, které se váží k vzestupu.

neoddělitelně součástí všech vzestupujících lidí. Takže sice si to ještě může ten či onen pokazit, může získat nižší úroveň, může třeba z Harmonického univerza 3 spadnout do Harmonického univerza 2, také se může stát klidně kosmickým prachem. To všechno je možné, ale pokud budete ty záležitosti dál vykonávat, jak je vykonáváte, tu spolupráci na tom vzestupu, tak byste měli obstát a mělo by to být pro vás neoddělitelnou součástí bytí, protože jsme v samotném vrcholu toho startu nebo těch příprav, které přechází do toho startu nové reality. Možná o tom ještě něco dneska zmíníme. Takže vítejte a na začátku jsme zvyklí, že se podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Claudia a Claudia. Tedy máme 5. května. Jsou tu dny, které v roce 1945 se staly pro mnohá města takovými symboly přicházející svobody, protože na řadě míst v naší republice propukla prý spontánně, nevím, propukla různá povstání a lidé se snažili nedočkavě před příchodem Rudé armády, tak se snažili nějakým způsobem docílit nějakého, řeknu, osvobozovacího, vymaňovacího se procesu. Takže 5. květen je v tomto znamení. No a my se podíváme na tu Claudii, tak i přes nelichotivý výklad jména je Claudie pozoruhodným ženským jménem, hodí se pro moderní ženy, které jsou nejenom talentované, ale také krásné. Jméno dnes nosí například dcera moderátorky Kateřiny Krystalové a hokejisty Martina Tumy, také dcera herce Martina Zounera. Jméno najdeme i mezi světovými modelkami. Nosí ho německá kráska Claudia Schiffer. Patří i k legendární italské herečce jménem Claudia Cardinal. No a Claudie si myslím, že je také, já teď nevím, dcera Jiřího Korna, jestli se nepletu. Tam někde vznikla ta písnička Claudie, to mě snad zabije. Ženské křestní jméno Claudie, také Claudia a Claudia má latinský původ, vzniklo jako ženská varianta mužského jména Claudius. Významově se vykládá jako z rodu Claudiů. Náležející k římskému rodu Claudiů, jméno samostatné, přitom pochází ze slova Claudus s významem kulhavý či chromý. To tím někdo tady naznačuje. Claudie, 527 nositelek, 289. příčka. To je Claudie. Potom Claudia, 200 nositelek, 522. příčka. A Claudia, 251 nositelek, 468. příčka. Takže to je 251 plus 200, 451 plus, to se mi zase nechce posouvat tady, 978 dneska oslavenkyň, které slaví svůj svátek, protože se jmenují Claudie, Claudia nebo Claudia. Takže milé Claudie, my vám tyko si žou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů obdarování, precizní promořování a také pěknou oslavu. To vám tedy přejeme a vy, kteří znáte nějakou Claudii, Claudii a nebo Claudii prostě, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost. A to jim prodlouží život. Posílíte jim imunitní systém.

0: Kromě toho je mezinárodní, a teď už ty máš svátek vlastně.
1: Ježiš, Maria, povídej.
0: No, mezinárodní den porodních asistentek.
1: Aha.
0: Ty jsi tohoto vzdělání. Nejsi taková ta asistentka mediátorka, ale jsi ta asistentka, která opravdu rodí ty děti. Mezinárodní den porodních asistentek je oslavou této specializované profese, která je přítomna našeho vstupu na svět. Na tento významný den navazuje svázek určený na datum 12. května, který je dnem všech zdravotních sester, bez ohledu na jejich profesní zaměření. Svátek se slaví po celém světě. Význam obou těchto dnů je v tom, že mají ukázat důležitost zdravotnického personálu. Já bych řekl nepostradatelnost. Nevím, jestli důležitost je zrovna to správné slovo. Ale tu nepostradatelnost. A pokud je to personál, který je opravdu starostlivý, tak je k nezaplacení. A je to taková ta opora všech, kteří musí v té nemocnici třeba, nebo při tom ošetření, být vydáni na milost někdy nepříjemným, někdy bolestivým záležitostem, někdy je to jenom strach z něčeho neznámého. A většinou ty sestřičky tam dělají takový to odlehčovací, řekl bych, takový to pojítko mezi tím neznámým a tím známým, protože ta sestřička je zažitá, to je osoba. Doktor je možná všelijaký, ale ta sestřička, to je takový to příjemno, které tam, a takový ten bod, o který se dá opřít. No, Mezinárodní den porodních asistentek. A 12. května, to bude Eliška mít narozeniny, tak to je den zdravotních sester. A pozor, ještě k tomu dneska máme něco, co je, Den Evropy. Neboli Schumannův den, pojmenovaný podle francouzského ministra zahraničních věcí Roberta Schumana, který ukázal ideu mírové spolupráce v Evropě. Zároveň se tento den stal i symbolem Evropské unie. To je ale hodně rozporuplné, protože jestli Schuman je chápán jako někdo, kdo ukázal ideu mírové spolupráce v Evropě, tak se ta Evropská unie stala militantními satanáši, kteří prahnou jenom po tom, jak nacpat peníze do zbrojení. No, to se nám tady pěkně potřelo. Ale my ještě víme jednu věc, že dneska by se dožil 76 let náš kamarád Petr, který určitě na nás nějakým způsobem nahlíží a slyší to, co tady říkáme. Takže Petře, krásné narozeniny, tak ty pozemské, tak jak jsme tě znali. No a ještě někam pošleme pozdrav?
1: Myslím, že to tak úplně stačí všem. Stačí, no, řekla bych to všem dobrým lidem. Všem těm hodným sestřičkám a všem těm hodným porodním babkám, protože i nepříjemnosti člověk v té chvíli může zažívat na tom porodním sále. Ne všechny jsou příjemné a usměvavé a soucitné a to potom samozřejmě to ošetření, jak z toho pohledu, jak s tím, nebo dejme tomu, jak tím doktorem, který je nerudný, když tomu přibude ještě nerudná, drzá, sprostá sestra nebo porodní asistentka, taky mám zkušenosti, tak to opravdu... To je kombinace jako skoro smrtelná, bych řekla, protože to prostě to tě srazí jako na minus 100 stupňů pod nulou. Sebevědomí hledáš marně ještě hodně dlouho po tomto setkání s takovýmhle typem zdravotnického personálu.
0: No a jsou takový.
1: Bohužel jsou. A nejenom jako kolegyně jsem je zažila, ale zažila jsem je i jako pacient. A to je mnohem nepříjemnější, protože ona, takhle ty lidi prostě vědí, že seš kolega, co se týče zaměstnání, že? A přesto se nedokáže ovládnout, aby se chovala aspoň slušně, když už ti třídního. Naopak, někdy to bylo jako taková ta demonstrace toho, že teda mám nad tebou určitou moc a já rozhoduju, co a jak bude nebo nebude. Tak.
0: Ty charaktery, no a to, co říkáš, tyhle ty charaktery hlavně vyplynuly při covidu. Tam
1: ano,
0: se to hodně ukázalo, kdo je kdo vlastně, kdo se jak hodně dokázal přetvařovat po určitou dobu. Takže byla jim dána jakási moc nad těmi pacienty, protože jim byla delegovaná určitá pravomoc.
1: Rozhodovat.
0: Rozhodovat, ano. Určitý typ autority, řekl bych, která jim ale nepříslušela. A proto ji všichni ji zvládli. No. Išo, co jsi dělala ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Jej, Danáčku, představ si, že
0: to hodinu po hodině.
1: Tak to, když to bude hodina po hodině, tak to stačí, když vezmu takový ten rozvrh jednoho dne krát, tedy nějakých 6 nebo 7 dní, co jsme se neviděli, je to pořád to stejný. Takže jako samozřejmě kývat, co je potřeba pořešit, mám tady nějaké záležitosti k řešení, několik lidí zase potřebuje s něčím pomoct, takže musím rozvrhnout, kdy mi má kdo zavolat, aby jsme se nekřížili, aby mi tam nešly třeba 2 hovory v krátké době, takže je potřeba mít dostatek času na to vysvětlit tomu, s kým něco řeším, co mu tam vychází, proč mu tam vychází, jak mu to vychází a co s tím dál, jak s tím potom popracovat. Takže to teďkon v nějak docela se snažím si organizovat. Do toho, no tak do toho zase klasika domácnost, do toho nějaké informace, protože pořád sledujeme, jak se to posouvá. No, tak to je asi tak pořád dokola to samé, no. A ještě blbý je, když jako na to člověk nevidí, tak ten čas, který strávíš nad některýma věcma, je trojnásobně dlouhý, protože buď musím lupu a jakž takž něco vidím, anebo si to musím třeba nafotit a pak to na tom telefonu rozkouskovat a zvětšovat a snažit se vůbec dobrat se toho, co mi vlastně kdo chce. Takže na tom pak běží hrozně moc času na takových záležitostech. Jinak prostě jako nákup, nějaké domácí práce, praní, teď toho bylo poměrně dost, protože je jaro. Když přijde jaro, vysvětne sluníčko, já otevřu skříň a začnu větrat, začnu přebírat všechno, co tam v těch skříních a v šplíkách, kde mám. Snažím se to vyprát, aby to bylo voňavé zase. Takže já tak jako mám takový to úklidový. A pak jsem tady v kuchyni přistěhovala za pomoci kamaráda nějaké skříňky, takže zase vyklidit, umýt všecko, co v nich, tu nádoby a ty skleničky a ty pimprlátka, ty parádičky, všechno se musí umýt, protože to bylo zaprášené samozřejmě za určitou dobu. Tak jsem nad tím taky strávila docela dost času. No a tak nějakým způsobem prostě to pořád utíká dokola. Někdy je tam něco mimořádného, někdy zase v podstatě se nic neděje. Takže já to mám takový pořád, dalo by se říct, stejný, s menšími obměnami. No nikam nejezdím, protože Litvínov je rozkopaný, tam bych asi někam spadla do jámy, tam prostě to svět se zbláznil, svět se rozkopal celý. Všecko rozkopané, nikde nikdo nic nedělá, protože toho je tolik, že to nestíhají. Konec konců, když jezdíš po té republice, tak to vidíš, jak to vypadá. No, včera jsem poslouchala tvůj pořád, moc se mi líbila, mám také svoji trošku do mlýna, jestli dovolíš.
0: No, Můžeš, já jenom řeknu, že pořad teprve dneska půjde do archívu, takže se posluchači dočkají, ale přisyp do mlýna.
1: Přisypu do mlýna. Ona 4. toho května se hovoří o tom, že byla osvobozená ta Plzeň, osvobozena těma Američanama. Někteří mladí poblbanci tvrdí, že byla celá Československá republika jaksi osvobozena. Já jsem shodou okolností během svého života, tím, že jsem pracovala s mnohem staršími kolegy a kolegyněmi, pak jsem pracovala samozřejmě, když jsem začínala na interně, tak jsem pracovala s babičkama, s dědečkama. Babičky byly velice sdílné, takže ty zážitky z těch válečných, jaksi toho řádění, ty jsem si vyslechla, byla to někdy hrůza, co ty stařenky měly za sebou. Ale k té Plzni, jo, jsem pracovala s jedním panem doktorem, když jsem dělala anestezii, a jeho tatínek, to jsou 80. léta, jo, tak jeho tatínek byl vojenským lékařem a byl osobním lékařem pana prezidenta generála Ludvíka Svobody. A samozřejmě, že měl povědomí o tom, asi si se starým pánem také povídali, ale navíc byl Plzeňák, takže to zažíval v té válce, to byl tak jeho ročník. A tak jeho vyprávění jako bylo takový komický, protože on se tomu vždycky strašně smál, když jako ty nadšenci, jako ty konečně taky nejenom pořád Rusáci, ale taky Američani, oni zachránili tu Plzeň a teď z toho byli už tenkrát celý odvázaný. Tak pan doktor se tomu strašně smál a říkal, jo, osvobodili Plzeň, jo, tolik jich tam padlo, jo, no tak jako můj tatínek to tam zažil, když přijeli, obsadili Plzeň, vyvalili všechny, vyvalili sudy, co nešlo vyvalit, tak to rozbili, nechali to vytéct na podlahu, ožrali se do bezvědomí, až se v tom množství toho piva nebo vína utopili. Takže to byly ty padlí, ale úplně na jiné téma nebo jiným způsobem, než že by někde bojovali. Ono to v podstatě souzní s tím, co tam v tom tvém pořadu ten určitý svědek těch událostí nebo ten pán, co to tam jaksi skritizoval nebo řekl svůj vlastní názor
0: on
1: na
0: to
1: ty události.
0: On to formuloval podle toho, co on slyšel od svých předků, no?
1: No přesně tak.
0: A z archivu, co bylo.
1: A já jsem slyšela navíc od lidí a v těch 80. letech vlastně já jsem ještě neměla ponětí o tom, že jako se nám lže nebo něco takového. Ale ke mně se těch informací opravdu od těch lidí dostávalo veliké množství. Zpracovala jsem s kolegyněma, kteří zažili už jako mladí děvčata, zažili konec války v různých částech republiky, takže měli k tomu své zkušenosti. Pracovala jsem s tímhle panem doktorem, který teda byl velice jako rodina v úzkým takovým kontaktu právě s panem generálem Svobodou. Pracovala jsem s pacientkama, dědečkové ani tak ne, ale ty babičky vzpomínaly na ty koncentráky a vzpomínaly na ty výslechy a vzpomínaly na ty hrůzy, které prožívali a oni to ze sebe potřebovali dostat. Oni z toho pravděpodobně měli ty nemoce, protože jim to, jak si teda, je to trápilo, protože na to pořád mysleli, ty vzpomínky se jim vracely. Takže oni vždycky, jako když já jsem chodila večer dát dobrou noc, tak babičky povídali, pokecali, poklábosili, zbavili se těch smutných myšlenek a líp se jim spalo. Takže já jsem nazbírala obrovské množství těch informací od lidí, kteří to přímo zažívali. O to víc mě rozčiluje, když dneska slyším, jak se vykřikuje, jak Američani zachránili. Američani nezachránili, naopak Američani zničili, co se dalo, zcela úmyslně, že jo, protože nenechají přece Rusovi tak výdělečné podniky a tak lukrativní věci, jakých tady vlastně v té České republice, tenkrát v Československu, bylo vytvořeno, vybudováno, co tady vlastně fungovalo bez jakýchkoliv problémů a nebylo to vůbec, dalo by se říct, tknuté tou válkou, protože víme, že spousta lidí kolaborovala, tak prostě mě to, tenkrát mi to tak jako nepřišlo, protože tenkrát jsem byla hodně mladá a jenom jsem tak nějak jako sbírala ty informace, takže jsem si třeba mohla dělat obrázek o situacích. 68. rok jsem už zažívala jako dospívající, tam zase člověk navnímával ty věci, takže taky jsem to vnímala jinak, než se všeobecně, jak si hlásalo v tom prostoru. No a teď on prostě mě strašně mi to vytáčí, hrozně mi to vadí, když se ty fanatici tak jako hrnou na toho chudáka Ukrajince, jak ty Američani jsou úžasní, jak oni jsou schopní pořádat sbírky, oni jsou do roztrhání těla schopní obětovat svý zdraví, jenom aby nastřádali těch pár korunek, aby mohli letět do Ameriky, do ty hrůzy tam, oni jsou z toho úplně celý na větvi, jo. Tak mě to vadí s tím, že si říkám, tak když to tak strašně moc chtějí, tak ať si zabalej baťušek, ať se tam přesunou, teď je v tom nikdo nebrání a uvidíme, kolik se jich během krátké doby vrátí. Moji synové v Americe byli oba dva a ani jeden by tam nechtěl žít a bydlet, protože to vyhodnotili jako jeden neskutečný bordel. Neorganizovaný chaos, nic, jako všecko jenom jako pozlátko na povrch. To, co bylo schované zatím, bylo nebezpečné, bylo to hrozný a bylo to strašně špinavý. A vůbec prostě žádná exkluzivita tam nebyla. Ani jeden z mých synů by tam nechtěl být. A strávali tam 2-3 měsíce. Pak se vraceli domů, protože jim vypršelo vízum a ten druhý potřeboval nastoupit zpátky do školy. Začínal školní rok. Takže moje děti si to tam zažili, moje děti, aniž bych jim cokoliv říkala, prostě by se tam nikdy nechtěli přestěhovat a bydlet tam a žít tam. Jako například jiní, kteří mají pocit, že když nenavštíví Ameriku, tak se zboří svět, protože to je meka toho úžasného světa, který oni tak fanaticky vyznávají. Takže to mě to mrzí, když potom ještě navíc ošklivě mluví na toto téma, že teda jako Amerika všechno a Rus nic, jo, tak to mě teda jako opravdu vadí. No doufám, že už nebude dlouho trvat a že si to možná někteří budou moc okusit, protože jsou tak, že tvrdě o ty věci, že třeba budou vyděšeny, až jim poletí nad hlavou vojenské letadlo, aspoň, když už nic jiného. Tak to mě jako hodně mrzí, tohleto. A právě protože mám nějaké nazbírané ty informace z té minulosti od těch lidí, kteří to zažili, tak o to víc mě to pak rozčiluje, když slyším, jak jim vyplachujou hlavy, jak prostě nejsou schopní, ale oni jsou ani ochotní vyslechnout ten argument, že to tak není, že to bylo takhle. Oni jsou schopní, říkám, kdyby se upalovalo, tak všichni jejich oponenti stojí dneska na hranicích. Tak jako Hus, který bránil svoji pravdu. Jo, tak prostě to tak v těch lidech je zakořeněný tak hluboce, ale na druhou stranu dlužno říci, že to nejsou většinou. Většinou to nejsou kristovští vzestupující. Co jsem tak nějak jako pochopila, tak jsou to právě ti, kteří nevzestupují a nejsou to lidé, tak bych řekla. Takže to jsou ti zastánci té úžasné Ameriky, plivající na ty, kteří je zachránili rodiče a prarodiče, bez kterých by se tady dneska vůbec nemohli producírovat. Tak to jsem chtěla. To jsem chtěla k tomu včerejšímu.
0: To jsi chtěla přisypat. To je... Když se zeptáš některých lidí, kteří mají ty moderní názory, jo?
1: No.
0: Jestli byli se podívat v Osvětimi, jestli byli se podívat v Terezíně, většinou nebyly. Když se jich zeptáš, jestli navštívili třeba něco v Rusku, Petrohrad, Moskvu, nějaký jiný města, Vladivostok třeba, tak nenavštívili. Když se jich zeptáš, kolikrát byli v Číně, když o té Číně všechno vědí, tak tam nebyli ani jednou. Takže tady je obrovské množství lidí, kteří hodnotí něco, s čím vůbec nemají praktickou zkušenost. A protože říkají věci, které jsou trendy, no, tak jsou z nich odborníci a specialisté na slovo vzatí, kteří jsou vzatí do debat a v těch debatách jsou vzatí ještě jednou. Čili ten svět je hodně v tomhle tom zvláštní, je vidět, jak je vylhaný ten svět, jak je prolhaný a jak je ovládaný vlastně těmi, kteří ty lži a nepravdy šíří, vymýšlí, šíří k oblbnutí těch lidí, ke zmatení těch lidí a k využití té zmatenosti za k utahování smyčky okolo krku každého, no a za B pochopitelně k nějakým výdělečným aktivitám, na kterých se podílí. Takže ta ekonomická varianta založená na soustavném navyšování zisku je něco, co úplně odporuje přírodě jako takové. A je zajímavé, že tedy ani ekologové se, nebo ti aktivisté ekologičtí, že se ani jako proti tomu nebouří, protože přeci tento ekonomický model, kapitalistický ekonomický model, založený na neustálém růstu zisku, musí zákonitě vést k devastaci přírodních zdrojů, k nadvýrobě, k plýtvání a tak dále, tak dále, protože vlastně každé plýtvání je nová příležitost pro to, aby se nějakým způsobem více utrácelo, více nakupovalo a více bohatlo. No tak hodně, hodně zvláštní. Jestli chceme, můžu tady přečíst, co se stalo 5. května, tak jako vůbec ve světě. Chceš?
1: No, teď říkám, přečti, jsem zvědala.
0: Ano, v roce 1260 Kublaj Chán, vnuk Čingiskána, se stal vládcem mongolské říše. Kublaj vyrůstal jinak než jeho předchůdci, zatímco tradiční mongolská elita pohrdala usedlým životem a byrokracií. Kublaj se zajímal o čínskou kulturu, správu státu a vzdělanost, a to z něj v očích mnoha Mongolů dělalo podezřelého. V roce 1271 vyhlásil dynastii Yuan a stal se čínským císařem, šlo o historický zlom. Poprvé v dějinách Číny usedl na trůn cizinec, který se rozhodl vládnout jako císař. Nejen jako dobyvatel, zavedl správní reformy, podporoval obchod, otevřel říši zahraničním kupcům a diplomatům. Jeho dvůr navštěvovali lidé z Perzie, Střední Asie i Evropy. Čínské elity ho ale nikdy zcela nepřijali. Pro ně zůstal barbarem na trůně a pro tradiční Mongoly byl zase příliš čínský. Byl Mongolem, ale vládl Číně. Byl dědicem kočovné říše, ale spravoval usedlou civilizaci s tisíciletou tradicí. A každý krok, kterým se přiblížil jednomu světu, ho automaticky vzdaloval tomu druhému. Právě tahle vnitřní rozpolcenost dává jeho vládě moderní rozměr. Z dnešního pohledu působí Kublaj Chán paradoxně moderně. Chápal význam obchodu, diplomacie, infrastruktury i kulturní výměny. V jeho říši se setkávaly civilizace, jazyky a náboženství. Nebyl nejkrvavějším dobyvatelem, ale ani nejmilovanějším císařem, ale byl jedním z prvních vládců, kteří pochopili, že svět už nelze řídit jen silou. A možná právě proto jeho impérium, jakkoliv obrovské, nepřežilo dlouho po jeho smrti. 1921. 5. května byl uveden parfém Chanel No. 5, Coco Chanel. Nechtěla vůni, která by jen napodobovala jednu květinu nebo působila jako klasický dámský parfém své doby. Vznikla kompozice, která působila moderně, abstraktně a luxusně, přičemž samotné číslo v názvu podtrhlo její odklon od romantických názvů běžných v parfumérii. Chanel No. 5 se postupně stal jedním z nejslavnějších parfémů světa a zároveň ukázkou toho, jak se výrobek může proměnit v symbol stylu ženskosti, reklamy i moderního brandingu. 5. května 1945 vypuklo pražské povstání proti nacistické okupaci. V hlavním městě se během jediného dne zhroutila zdánlivá každodennost protektorátu a ulice Prahy se zaplnily demonstracemi, improvizovanými barikádami, ozbrojeným odporem i chaosem posledních válečných hodin. Česká národní rada vydala prohlášení o konci protektorátu Čechy a Morava a o převzetí vládní i výkonné moci. To, co zpočátku vypadalo jako série spontánních akcí a symbolických gest, se rychle proměnilo v otevřený boj. 1764 v Petrohradě vznikl Smolný institut určený pro vzdělávání dívek z urozených rodin. 1795 Velká Británie zavedla daň z pudru na vlasy, což přispělo k ústupu módy pudrovaných účesů. 1809 Mary Keys se stala první ženou, které byl v USA udělen patent, a to na techniku tkaní slámy. 1874 Nizozemská druhá komora schválila zákon o dětské práci. 1942 Spojené státy během druhé světové války zavedly přídělový systém na cukr. 1945. 5. května vypuklo pražské povstání proti nacistické okupaci. V hlavním městě se během jediného dne zhroutila zdánlivá každodennost protektorátu a ulice Prahy se zaplnily demonstracemi. To už tady asi máme. Tak. Zvláštní místo v těchto událostech sehrál rozhlas. Volání o pomoc z budovy na Vinohradské třídě se stalo jedním z nejsilnějších zvukových symbolů českých dějin. Nešlo jen o technické vysílání, ale o hlas města, které se ocitlo mezi koncem okupace a ještě velmi reálnou možností krvavé odvety. Boje o český rozhlas trvaly několik dní a vyžádaly si desítky životů. Samotná budova se stala jedním z center odporu i pozdější paměti. Pražské povstání mělo také strategický rozměr. Praha stála v cestě německým jednotkám, které se chtěly dostat do amerického zajetí a zároveň čekala na příchod Rudé armády. Povstalci neměli jednotnou výzbroj ani jednoduchou situaci, přesto se jim podařilo několik dní udržet město v odporu. V dějinách konce druhé světové války v českých zemích tak 5. květen není jen datem naděje, ale i připomínkou složitého, krvavého a politicky později mnohokrát interpretovaného momentu, kdy se osvobození nestalo pasivně přijatým darem, ale také výsledkem odvahy lidí v ulicích. V roce 2000 došlo ke konjunkci Slunce, Merkuru, Venuše, Marsu, Jupiteru, Saturnu a Měsíce. A v roce 2025 Microsoft definitivně ukončil provoz služby Skype. No jo, 5.5. To se všechno odehrálo 5.5. Ještě tady máme toho víc, koukám. A 5. května, den potápěče v Rusku. Toho dne v roce 1882 byla na příkaz cara Alexandra III. V Kronštatu založena první potápěčská škola na světě. Právě od tohoto okamžiku začalo Rusko systematicky připravovat odborníky schopné pracovat v hlubinách v těch nejsložitějších a nejnebezpečnějších podmínkách. Naši potápěči byli vždy v popředí, zvedali potopené lodě, zneškodňovali miny, prováděli složité záchranné akce, podíleli se na stavbě přístavů a mostů, zkoumali mořské hlubiny. Během velké vlastenecké války sovětští potápěči plnili mimořádně důležité úkoly od odminovávání plavebních cest až po zvedání bojové techniky. Jejich práce často zůstala v pozadí, ale bez ní by mnoho vítězství nebylo možné. Dnes je den potápěče svátkem opravdových mužů, kteří spojují sílu, odvahu, technické znalosti a chladnokrevnost. Pracují tam, kde by obyčejný člověk nemohl pobývat ani několik minut. Tak, to je všechno. Tohle se stalo hrozně moc a protože máme 17.41, tak dáme písničku, ne?
1: Ano, dáme písničku.
0: Na co si troufáš?
1: Tak já si troufám na nějakou takovou, která ladí s našimi tématy.
0: Tak to nevím, ale zahrajeme si. Počkej, ladím. Tak to bych tu asi jednu měl.

0: My jsme dohráli.
1: No, ale já jsem neslyšela kromě kouska textu vůbec nic.
0: To je, my to musíme s Pavlem Hlávkou.
1: My tam máme nějaký ten systém špatně, který nedovolí...
0: Doladit, no.
1: No, tak. Který nedovolí pustit tu muziku.
0: Se pustíme do toho. Otázky číslo 1. Chviličku, tak. Tak první otázka se váže tak trochu ještě k tomu, co jsme tady víceméně řešili minule. Jo. Dobrý den, no. Išo a Petře. Děkuji za odpověď. Mřížku jsem si nakreslil. Když přidám jeden obdélník, přidám 3 body, tak dostanu 15 prvků.
1: Ano.
0: Člověka do Harmonického univerza 1 dostanu jenom poškozeného, invalidu. Protože to pro něj není přirozené prostředí. Pro zvířátka a rostliny je ale Harmonické univerzum 1 přirozené, tudíž by tam měla být také v přirozené 15-prvkové podstatě. Otazník. Tím pádem by v Harmonickém univerzu 1 byly 15-prvkové bytosti. Pavel. No, to je pravda. Jestli tak já řeknu začátek a ty to asi dočešiš. Prosím vás. Tady si jaksi trošku jsme neporozuměli. My jsme s Išou se tady snažili minule povysvětlovat, že kdysi původně 15-prvkový vesmír, část jeho, ta, ve které jsme se nacházeli, takže byla zreverzovaná a přepracovaná z toho 12, z toho 7 a 7 duší z jednoho ducha na 6 a 6, čili z toho 12-kového na 14-kový chceme-li 15-kový, 15-prvkový. K tomu pochodně předělali i tvar a počet center v té krystalové mřížce. Takže i tu předělali. A bylo úplně jedno, jestli se bavíme o Harmonickém univerzu 1 nebo jiném. Tady to se vázalo prostě k té části toho vesmíru. Neznamená to, že v Harmonické univerzum 1 je 12-prvkové a v ostatní jsou třeba 14. Ne. Bavíme-li se o vytvořeném, čili máme tady nějaké centrální zdroje a tak dále, čili máme tady nějakou výstavbu, tak pokud se o tomhle tom bavíme, tak buď je to vystavěno na principu 14-kovém, 15-prvkovém tedy, nebo tom 13 nebo 12, jestli chcete. O to tady jde. A je to potom celé vystavěné. A to je to, co bylo tady přepracované. Čili pokud se bavíme o tom, že teď momentálně máme to zpátky tak, jak to má být, tak, jak to vždycky bývávávalo, pokud se bavíme o kristovských světech, tak kristovské světy, kristovský vesmír, chcete-li, a kristovské světy mají tu mřížku 15-prvkovou od Harmonického univerza 1 přes 2 přes 3 přes 4 přes 5, tedy až k tomu svému zdroji, tak je to vystavěno všecko v tomto módu, v tomto modelu. Proč? Aby mohla existovat a návaznost mezi těmi harmonickými univerzy. To znamená, i vývojové etapy, kdy to vědomí prochází, dejme tomu, jako nerost, nebo jako flora, nebo jako fauna, tak prochází jako 15-prvkové. To znamená, že se nestane to, že najednou se z něho stane z 12-prvků se najednou stane 14. Ne, takhle to nefunguje. Čili to je první věc, kterou k tomu chci říct, kterou možná Pavel ne správně pochopil. Druhá věc. Invalida. Člověk, který má poškozené fyzické tělo, neznamená, že nemůže mít vědomí, které je 15-prvkové, které patří do 15-prvkové krystalové mřížky. Je 1000 důvodů, proč se lidé rodí anebo stávají invalidními. Většinou jsou to karmické zátěže a podobně. Čili to vůbec s tím neslučujte. Není to o tom, že kdo není 15-prvkový, tak patří do harmonického univerza 1. Ne, takhle to není. Čili pokud se bavíme o tom novém vesmíru, novovesmíru, tak jak je vybudován na principu 15-prvkové krystalové mřížky od samého prvopočátku, to znamená i v harmonickém univerzu 1 kamení, cokoliv, tak je na tomto principu vybudované. Jinými slovy, není to tak, že z evoluční úrovní se mění krystalová mřížka. Ale byla zneužita ta záležitost tak, že aby se zabránilo vzestoupit inkarnátu z harmonického univerza 1, což je, a to jsme se říkali, není to organické, že by lidská vědomí operovala v harmonickém univerzu 1. To bylo anorganické, to není přirozené. Takže tím, že oni to přepracovali na 12-prvkový systém, tak zabránili automaticky, bavíme se o tom Midgardu, tenkrát o té zemi v harmonickém univerzu 1, tím zablokovali vlastně možnosti vzestoupení, možnosti toku energií, možnosti toku informací na obě strany. Čili oni to celé zastabilizovali v nekompatibilním formátu, když to takhle řeknu. Je to jako kdybyste si vzali dejme tomu nějaký starý Windowsy, třeba si pamatuju, že bývaly, ježiš, to bylo tenkrát nějaký ty XPčka, dejme tomu, že byste dali XPčka, a propo jedni z nejlepších Windowsů, které vůbec existovaly. A chtěli byste, aby byly ty XPčka kompatibilní s 11 Windowsama. Nejsou. Takže pokud se někdo měl posunout až do této úrovně, nemohl, protože byl ve starém formátu, byl v jiném formátu, byl v nekompatibilním formátu. Proto to udělali, aby zabránili evoluci jako takové. Čili byl to schválně vytvořený nepodarok, bylo to schválně vytvořené, záměrně vytvořené, jednak tím, že to reverzovali všechno, a jednak tím, že to pak vystavili, když to jako napravovali, tak to postavili v tom 12-kovém systému. Tak, to jsem chtěl říct. A propos zvířátka, které jsou třeba z krystovských světů, tak jsou na principu té 15-prvkové. To neznamená, že když nejsou lidmi, tak pokud patří, všechno, co patří do krystovských světů, má 15-prvkovou. Momentálně, teď už všechno na 15-prvkové krystalové mřížce. Išo?
1: No v podstatě si za mě všechno řekl. Všechno, co je s tou částí tohoto našeho kosmického prostoru, je vystavěné na 15-prvkové mřížce, ať je to cokoliv, realita, jakákoliv předloha, šutry, harmonický univerza, všechno, co je součástí, tak bylo stvořeno podle předlohy, která má 15 prvků. Jakmile by to bylo něco, co nemá 15 prvků, je to nekompatibilní, nemůže to svým způsobem existovat v jiném prostoru, než jedině v tom svém, odkud přišlo. Odkud to stvoření, dalo by se říct, přišlo. Takže všechno, co je součástí a bylo stvořeno, tak je to stvořeno, vystaveno na 15 prvcích. Na té mřížce, která má těch 15 center. Tím, že se jim ty centra ubraly, tak se ta mřížka zhroutila. Když byste se podívali v Amenty, kde máte vyobrazenou mřížku, která je tedy tenkrát ještě pro harmonické univerzum 1,12 prvková, tak pořád má ten tvar toho krystalu. Ale chybí tam to jedno patro. To jsou ty tři centra, o kterých tedy pan posluchač mluvil. A ta mřížka, která se zhroutí a přestane být krystovskou, tak ta mřížka má ten horní konec jakoby spadlý dolů. Takže jí chybí ta horní část a může být desetiprvková, může být jenom devítiprvková, záleží na tom, co všechno ti dravci nebo jaké typy bytostí nebo jaké typy věcí v tom chaotickém, v tom reverzovaném systému, co bylo stvořeno na principu této pokroucené, všelijak zpřeházené, různě tvarované s různým množstvím těch center, co na tom systému, na tom principu vzniklo. Nebylo to kristovské, bylo to nekristovské a ty mřížky byly různě pokroucené, protože tam byla směs takových různých prapodivných skládaček. Říkala jsem, že vlastně ten, kdo tvořil ty rasy těch prapodivných strážců za účelem právě vyzkoušení toho, která ta genetika bude nejodolnější, tak skládal různé věci dohromady. Míchal takovou nějakou, dalo by se říct, chemický nápoj v uvozovkách a z toho tvořil nějaké pokusy, dělal pokusy. Takže ty pokusy byly dělané na úrovni těch mřížek. Ty mřížky samozřejmě zobrazovaly ty informace, které ta jednotlivá centra nesly. Ty mřížky nebyly kristovský, ty mřížky byly 12 a méně prvkové. No a tím pádem všechno, co mělo tento tvar, tak bylo součástí toho pokrouceného i 12 prvkového systému, protože ta mřížka nebyla kompletní. Kompletní je tedy jedině za předpokladu, že má 15 center a je vybavena teda těmi základními informacemi, o kterých jsme si říkali, že katara mřížka jaksi nese. Takže v harmonickém univerzu, stejně tak jako v těch vyšších úrovních, je všechno postaveno na 15 prvkovém, dalo by se říct, stavebním plánu jako takovém.
0: Mm-hmm. Ještě jenom se trošku zaměřím na ten jeden bod. Pavel, jak tam napsal, že do harmonického univerza 1 dostanu jenom invalidu. Ne, nedostanete. Pakliže vibrace fyzického těla by poklesly na takovou úroveň, aby to tělo jste dostal do harmonického, byste ho tam vyslal do harmonického univerza 1, tak neexistuje kristovské vědomí, které by bylo kompatibilní s tímto tělem. Takže nyní dostali byste tam to fyzické tělo a nemusí to být invalid, nemusí to být člověk nějak postižený. Dostali byste tam fyzické tělo, protože invalidita je otázka fyzického těla většinou. Ten projev, to je to manifestování je na tom fyzickém těle, to poškození, tak takové tělo by nedokázalo nést kristovské lidské vědomí. Jo? A myslím si, že by nedokázalo nést ani jiné lidské vědomí. Ale to je už potom diskutabilní. Takže...
1: Já bych no. tomu tedy řekla, že to, že lidské fyzické tělo nemůže vůbec, nemůže se dostat do harmonického univerza 1, protože abych se s někam dostal do nějakého prostoru, musíš být vepsaný v tom informačním poli. A v té jedničce neexistuje prostor, kam by mohlo to lidské tělo být sepsané. Jo, takže tam prostě nemůžeš dostat lidské tělo, tam jedině...
0: Ty jsi to dělal legislativně, no. Dá se říct.
1: No, ono to tak všude funguje. Do kteréhokoliv prostoru chceš vstoupit, tak do toho prostoru musíš být evidován a musíš mít povolení tam vstoupit. Musíš mít dovolení a musíš tam mít nějaký buď předlohy nebo nějaký otisky, že tam patříš. Nebo z nějakého důvodu. Ale nemůžeš poslat fyzické tělo, nebo nemůže být fyzické tělo v prostoru, kde je vibračně tak špatně, nebo tak hrozně moc nízká vibrace, která by to tělo zabila.
0: No, to jo? Je jedna věc. A druhá věc je to, že neexistuje prostor.
1: A to vědomí samozřejmě neexistuje, že jo?
0: Neexistuje prostor, kam by byl zapsán ten člověk. A to má jednu takovou pojistku, že pochopitelně v Harmonickém univerzu 1 je dáno, kdo je nejvyšší možnou bytostí v tom prostoru. A kdyby tam si jen tak Mírnix, Dírnix mohl přijít člověk, který pochopitelně by byl vyšší evolučně úroveň, tak by nekontrolovaně se mohlo stát, že by tam začal prosazovat svoji dominanci. To je teoretická úvaha, jo. Začal by tam prosazovat svoji dominanci na úkor těch, kteří se tam mají v klidu vyvíjet. A to by vlastně deformovalo celý ten evoluční vývoj. Takže proto tam nemůže být vepsán, jo, mimo jiné taky. Tam nemá co dělat prostě.
1: Ano, souhlasím.
0: No. Tak, to byla taková to. Já nevím, jestli chceš si zahrát písničku, nebo jedeme dál?
1: Prosím tě, my tady máme ještě z minulého
0: jo,
1: týdne
0: rest.
1: Dobrat poslední dva kony, které jsme neprobrali. Tak já, abychom to téma jaksi zakončili, tak já, jestli dovolíš, tak já bych ty kony tady
0: tak
1: řekla.
0: Tak pojď, rozebereme.
1: Trošku připomenu, kony jsme si vykládali tak, že to jsou určitá pravidla, je to soubor pravidel, které nám jaksi udávají témata, která během života v tom bytí, při tom evolučním vývoji člověk nebo to vědomí zažívá. Je tam určitým způsobem naznačeno, co je součástí toho určitého tématu, nebo jakým způsobem ubírat to řešení, nebo ubírat se směrem, který jako vede k řešení toho daného problému. A v podstatě jsme prošli téměř všechny životní situace od lásky přes spolupráci, přes ochranu, přes obranu, přes vlastně to, že máme chránit svoje dary, které jsme dostali, máme se bránit tomu, abychom kohokoliv vpouštili do své identity. Ať prostě se koukneme, do kterého chceme směru, tak

0: planety, nebo ta planeta se může rozhodnout, že vás vyškrtne ze svého seznamu obyvatel a půjdete buď o patroníž, nebo budete kosmickým prachem. Pokud ji budete ubližovat a nebudete ctít a respektovat to, že jí máte pomáhat, protože ona bude pomáhat také vám. Máte se mít rádi, protože jsme říkali, že se máme slušně chovat ke všem, kteří v tom našem stvoření s námi pobývají. Ať vypadá, jak chtějí, tak prostě jsou to bytosti, které jsou kristovské. Máme se k ním slušně chovat. To platí samozřejmě o planetě dvojnásob, protože s tou planetou ta vás provází na tom evolučním vývoji, může vám velmi pomoci, když bude potřeba na té cestě evoluce, naopak zase vy můžete pomáhat jí. Máš tomu něco?
1: No to mám.
0: Tak povídej.
1: Tady vlastně narážíme na ten základní princip, pokud se bavíme o společenském uspořádání, kde můžeme prostě říct, že kapitalistický ekonomický model je v těžkém rozporu právě s tímto konem, protože soustavný růst zisku vyžaduje soustavné navyšování, rabování a drancování planety. Protože když se na to podíváme, tak vlastně se vyrábí obrovské množství zbytečného zboží, které potom lidé vyhazují. Dneska už se schválně to zboží vyrábí tak, aby nevydrželo dlouho. Dřív bylo ctí, že když si někdo něco koupil a sloužilo to 20, 30, 50 let, tak to bylo běžné. Dneska po záruce se to přestane fungovat. Takže a člověk je nucen, aby si koupil tu věc novou, protože opravit to nejde, protože náhradní díly jsou dražší než ten výrobek. Čili ty modely jsou tady uspořádané tak, aby se těžilo víc a víc železné rudy, aby se spotřebovalo víc a víc plastů, tedy aby se zpracovávalo a do životního prostředí, aby se dávalo víc a víc neorganických prvků, což pochopitelně vede k odpadovému nebo k tomu zanesení planety odpadem. Ubližujeme tím pochopitelně živočichům, ubližujeme tím kde komu, ubližujeme tím sami sobě. Ale je to takto nastaveno, protože dravci používají tento model k tomu, aby zničili svět skutečných lidí. Čili když bychom se nad tím zamysleli, tak rozhodně šetrnější způsob byl ten státem řízená ekonomika, tedy to, co se vydávalo za ten socialistický špatný model. Že jsou oba modely špatné, to určitě, ale ten dravčí, ten je, dovolím si říct, stonásobně a možná ještě víc horší pro to životní prostředí, pro planetu jako takovou. A proto už před x desítkami let mi vysvětloval jeden vědec ze Slovinska, jak špatné je třeba to, když se někde něco těží z té planety. Představte si, že by na vás nastoupili nějaký malí permuníci, kteří pasou po paraziti, bychom řekli, kteří pasou po vašem vápníku. A teď by na vás nastoupili a začali by vám vytloukat vápník prostě z vašich kostí. Začali by vám vytloukat vápník z vašich zubů. Vadilo by nám to? No, asi by nám to vadilo. Teď máme tady jaké rovnováhy. Víme, že celá planeta funguje a život jako takový funguje na vyvažování nějakých rovnovážných vztahů. Není to jenom otázka energií, je to také otázka, no pořád je to otázka energií, ale není to jenom v tom pojetí energetickém, ale je to třeba právě pojetí nerostných surovin. Když vytěžíme některé suroviny,

0: z nějakého prostředí, tak tam vytvoříme vlastně hladovou díru a ten prvek, který jsme vytěžili, tam chybí. To je jedna věc. Druhá věc je, chybí tam energie, kterou ten prvek tam zajišťoval, aby tam byla. A v třetím, chybí tam hmotnost. Představte si, že když vytěžíte prostě nějakou hmotu, nějakou rudu ve velkém množství, tak vlastně dochází k rozvážení rotujícího tělesa. Na autě si necháváme kola vyvážit, ale z planety klidně vytěžíme spoustu. Ono to, co se vlastně velmi projevilo, tuším ze svými důsledky, když se budoval měsíc a vyvážel se materiál z planety Země, se vyvážel na ten umělej měsíc, který se tam uplácal, tak to mělo velké důsledky a má pořád, že jo? Myslím, že jsi v jednom pořadu o tom mluvila, Išo, že?
1: Jo.
0: Tak to je k tomuhle, že to je vlastně základní porušování těch konů. Vždycky to berte tak, že kdyby vy jste byli ta planeta a někdo vám začal vykrádat něco kvůli tomu, že on to potřebuje a bral by to vám, tak asi by se nám to nelíbilo, že? Asi by jsme nebyli nadšení. Proto tu planetu máme chránit. A takový ty keci jako o tom, že teď ten Green Deal a tyhle, to jsou všechno pomatenosti ideologie. Když někdo řekne, že žije v souladu s přírodou, jo, tak já se musím smát, protože vůbec neví, o čem mluví ten člověk. Naši předkové, kteří žili v souladu s přírodou, žili a fungovali tak, že ta příroda pro ně byl posvátný chrám, ve kterém žili. Nikdy by si nedovolili jen tak jít a vykácet les prostě, aby tam mohli pěstovat pšenici. A nebo by si nikdy nedovolili postavit 15 000 vrtulí, které seberou proudění vzduchu v nějaké části světa. A pak se diví, že nefunguje počasí. Protože všechna ta energie, která se z toho vyrobí, tu jsme ukradli tomu větru, tomu proudění. Protože víme, že pořád existuje zákon o zachování energie. Jako tohle to přeci víme, to jsme se učili na základce. Když někde něco beru, no tak to pak chybí. A mimochodem právě to žití v souladu s přírodou znamená, že musí existovat tvořivé bytosti, které vezmou energii, dají vlastnosti, tvar a funkce, a udělají z té energie cokoliv. Stůl, židli, planetu, nějakou loď, ve které se chtějí pohybovat. A až to nebudou potřebovat, tak to rozpustí zpátky na tu základní energii. Toto je žití v souladu s přírodou. To znamená, všecko, co ta příroda obsahuje, tam je proto, že to tam patří. Teď to neberte, prosím vás, doslova, protože tak, jak známe my tu přírodu, tak to je příroda, která je těžce napančovaná těma dravcema, takže jo, tady velký výkřičník. Ale ta zdravá, nezasažená, ta kristovská příroda, tam všechno má svůj důvod, aby to tam, proč to tam je, a tam do toho se nezasahuje, protože s tím vytváří nerovnovážný stav. Tak to jenom k tomu. A můžeme vzít ten poslední kon?
1: Vezmeme ten poslední, velice důležitý kon, který nám říká, že moje evoluce je mojím finálním cílem. To znamená, že všechno, co dělám, veškerou snahu o evoluční vývoj směřuju k tomu, abych se dostala ke svému cíli, k co nejvyšší úrovni evoluce. Tak, jak je ta hierarchie v tom vesmíru, tak postupuji svým evolučním vývojem. To je můj cíl. Nic jiného by mě nemělo zajímat, protože tam já směřuju, neměli bychom se nechat zlákat, jít jinou cestou, možná kratší, jak někteří říkají, pojď, tam je to lepší, tam je ta cesta rovnější a podobně. Známe to z pohádek. Takže evoluce je tím naším jediným cílem, který sledujeme. Jsou tam samozřejmě ještě, dalo by se říct, záležitosti, se kterými se setkáváme cestou, které řešíme, situace, které musíme nějakým způsobem vyřešit a máme tím vlastně složit zkoušku nebo dát najevo tomu vesmíru, že jsem se poučil, že jsem se naučil, že chápu některé způsoby reakcí, které třeba se mi ani nemusí líbit, ale vím, že to tak je správně. Některé věci jsou pro nás nepohodlné a přesto je potřeba do nich nějakým způsobem, jak se říká, kousnout do kyselého jablíčka a situaci vyřešit. Ale všechno to, co konáme, všechno, co děláme, je právě směrováno k tomu finálnímu úkolu. To znamená evolučnímu vývoji pro všechny.
0: No, já bych to otočil, jo. Je nám poskytována energie vesmíru jedině a pouze tehdy, pokud neodstoupíme od tohoto cíle a úkolu, té evoluce. Pokud chceme používat energii vesmíru k jiným záležitostem, které nesouvisí, nepodporují a nemají pozitivní vliv na mojí evoluci, pak dochází ke zneužívání té energie a může se stát, že mi bude odebrána. Víme, že jakýkoliv druh, který rezignoval na svoji evoluci, přestal být zásobován a byl odsouzen k vymření, k vyhynutí, k zániku, ano, k odstranění. To je mnoho případů, které bychom si mohli jako kdyby tady dávat teďko. Jo? Představme si, že někdo byl v té situaci, že sice byl uspanou duší v tom, tenkrát v tom harmonickém univerzu 1, to se psal rok, tuším, třeba 1984, jo? Kdy docházelo ke kontrahování těch duší. Ke kontrahování duší za účelem vzestupu. Kdy ty duše dostávaly nabídky ke svému probuzení rozpomenutí se, tím jsou, za tím účelem byly spuštěny očistné procesy genetiky a všeho, co mělo na pomoci právě tomu rozpomenutí se a probuzení. A ty, a mnohé ty duše to odmítly. Byla to jejich svobodná vůle. Tak to odmítly. Proto byly přeměněny na kosmický prach. Protože rezignovali tím svým rozhodnutím. Rezignovali na evoluci. Oni nechtěli. Pochopitelně, že to nebyl jeden dotaz, jo. Bylo s nimi pracováno po nějakou dobu. Ty duše se prostě rozhodly a k tomu je ta svobodná vůle. Oni se rozhodli absolutně svobodně, ale s těma důsledkama. To znamená, že porušili tu zásadu, ten kon, porušili a proto se nakonec stali tím kosmickým prachem a dostanou vývojově jinou příležitost. Takže z tohoto úhlu pohledu to, že ty duše padly a staly se kosmickým prachem, to nebyl trest. To nebyl trest. To byl jenom důsledek fungování těch konů. Pokud někdo ksi je vzestupující, tak přijal ten kontrakt. Ta duše přijala podmínky nebo přijala a souhlasila s tím, že bude na sobě pracovat, zahájila bioregeneraci, kataraterapii a tak dál, čili nastaly ty procesy, no a ty duše vlastně byly vedeny, bylo do nich investováno všechno, co bylo potřeba k tomu, aby tedy ten vzestup realizovali. No a to pořád trvá. To není o tom, že vzestoupíme, tralala, splnili jsme, máme vzestup, vzestoupili jsme, no a to se nám to teď bude hezky žít. To je ten kon, funguje pořád. Takže když někdo přestává jakoby po té cestě jít a začínají se u něho projevovat takové ty, jak bych to řekl, projevy, které směřují k zpomalení evoluce, k zastavení evoluce a potom k deevoluci, to znamená, že začne klesat v evoluční úrovni, začne mu padat vibrace, začne se mu snižovat evoluční číslo, tak je pochopitelně toto díky tomu, že porušil ten kon a má šanci si to uvědomit, začít na sobě pracovat a zpátky se třeba vrátit. Jo? Čili to jsou ty výzvy a my bychom vždycky, když vezmeme třeba do ruky kyvadlo, tak se zeptejte, jestli děláte 100% všechno tak, abyste realizovali svoji evoluci. Můžete se ptát, co mám ještě udělat, abych zodpovědně realizoval svoji evoluci. Jdu po cestě, která je tou nejsprávnější cestou pro moji evoluci. Je tam 1000 otázek, můžete se takhle ptát. Čili bereme to, že název našeho pořadu, rozhovor s Išou, dvojtečka, evoluce, pomlčka, základní povinnost člověka. To je povinnost, je to závazek. Není to tak, že když se mi nechce, tak na to prdím. Můžu se tak rozhodnout, mám svobodnou vůli, ale musím být připraven nést důsledky. Jenomže je to veliké soukolí. Pravděpodobně budu dostávat na zadek. Budu dostávat kopance. Budu dostávat políčky. Proč? Protože jsem součástí té bytosti, třeba v pozici duše. Jsem 1/14 ducha. Duch je 1/14 avatara. Avatar je zavázán svému plamennému partnerovi. Má vůči němu povinnost. Vůči druhému plamennému partnerovi mám tu povinnost. Nemůžu rezignovat na svoji evoluci, protože tím ohrožuju tu bytost, ze které jsme my dva plamenní partneři vlastně vyšli. Toho ryšie ohrožuju. Duše, která začne zlobit a začne se rozhodovat, že ta evoluce není na světě to první a poslední, ale že jsou tady i jiné radosti, a tak to odložím na několik stovek let a budu se tomu věnovat, až si užiju ty radosti. Přitom radosti si můžu užívat, i když budu realizovat tu evoluci, jo? Ale to nechme stranou. Takže když to odloží, tak ohrožuje ostatních 13 duší a ohrožuje toho jednoho ducha. A ten duch, který je ohrožen, ohrožuje dalších 13 duchů. A dohromady ohrožují toho jednoho avatara. A dohromady ohrožují toho ryšie. Proto budou přicházet políčky. Narovnávání. Strkání na tu cestu. A to je potřeba tyto věci vnímat a nedivit se. Však jsem se rozhodl svobodně. No jo, ale s těma důsledkama, milý zlatý. A protože ty nás všechny ostatní, nám tady kazíš rytmus, ve kterém kráčíme po té cestě evoluce, no tak my ti dáváme najevo, že se nám tvoje chování sice svobodně ses rozhod, ale nám se nelíbí, protože ty ohrožuješ naši evoluci a já jsem za svoji evoluci, co? Zodpovědný. Takhle je potřeba na to nahlížet, čili možná někdy jsme tady byli s Išou nepříjemný, když jsme říkali, že prostě někteří jsou pasivní a pasivně přijímají jenom informace a nepracují aktivně, proaktivně na své evoluci. A možná někdo si řekl, co mi do toho kecají, to je moje evoluce. Jako. Ale byl to náš společný vzestup. A musíme být zodpovědní vůči ostatním. Vůči naší duchovní rodině musíme být zodpovědní. To, co jsem jmenoval, Rishi, dva avataři, duchové a tak, duše, to je přece ta duchovní rodina. V rámci duchovní rodiny k sobě máme ty povinnosti. Ale my, jako duchovní rodina, máme povinnosti vůči ostatním duchovním rodinám. Proč? No, protože přeci společně vytváříme podmínky pro vzestup. A jsme zodpovědní za velmi dobrou kondici planety. Protože všechny ty duchovní rodiny, které se realizují třeba na té planetě nebo v tom vesmíru, jsou zodpovědné za tu planetu, protože planeta podporuje je a oni podporují planetu. Je tam vzájemné podporování se. Než začne na jedné straně kulhat, no tak to asi bude ostatní brzdit. Když někdo bude ničit planetu, tak ostatnímu musí narovnat myšlení. Proč? No protože on ničí partnera v té evoluční cestě. V tom snažení se. Poškozuje toho, kdo nám může a vždycky nám pomáhá. A my tím, že se o něho staráme, tak zase podporujeme jeho. A vibračně rosteme společně. Nemůže jeden růst na úkor druhého, protože to nejde. Vzestupují bytosti s tou planetou. Když si to promítnete jako obrazy, jako proces, jako na sebe navazující procesní události, tak vlastně máte krásně poskládaný celý ten obraz. Proč je ta vzájemnost tak důležitá a ta zodpovědnost vůči ostatním je zavazující. Jeden bez ostatních neudělá nic. A pokud jeden brzdí ostatní, tak ostatní ho budou postrkovat, aby je nebrzdil. A bude to mít různé podoby. Když jsem tady četl knihu Továrna na smrt o Osvětimi, tak tam byl jeden zajímavý moment. Pan Erich Kulka a pan Otto Kraus, tatínek Jana Krause, který má tu show Jana Krause, tak tam psali, že když do toho koncentráku přišel někdo, kdo nebyl politicky vyspělej a kdo se stranil, kdo se nezařadil do toho kolektivu, jako ve smyslu toho sjednocení se s těma ostatníma, tak nepřežil. Protože existovaly tam principy, které dokázaly pro nemocného člověka obstarat léky. Pro slabé obstarat lepší jídlo. Protože se tam kšeftovalo v tom koncentráku. Oni tomu říkali, že organizovali. Jo? Protože bylo čím platit, když z toho vlaku ty židy, cikány, sovětský zajatce, lidi, kteří byli nepohodlní, byli poslaní do toho koncentráku, když je z těch vlaků, z těch dobičáků, když je vyklopili na tom peronu, pak vyklopili jejich kufry a zavazadla, tak tam byla nějaká Kanada, jim říkali, ty to přebírali, třídili a různě se to potom používalo, protože v tu chvíli ten majetek ti lidé ztratili. Dokonce i ty prsteny a šperky, které dejme tomu měli při sobě, tak část se toho ztratila. Prostě ty příslušníci, kteří to byli vězni, kteří to tam třídili, tak vždycky jim něco zůstalo za prstama. Ti dozorci to věděli, že oni si z toho něco jako ukradnou, vemou. Protože to dostali do šedé zóny, z té oficiální. To oficiální se prostě muselo odevzdat, nějak se s tím pracovalo. Šperky, peníze, valuty podporovaly říši v tom, aby byla finančně schopná vést válku. Ale všecko, co dokázali jakoby v úzovkách ukrýt do svých kapes ti členové té Kanady, tak ti dozorci věděli, že se dřív nebo později k ním dostane. Protože oni to vyšmelí za ty léky, za ten špek, za to lepší jídlo pro ty nemocný a slabý. Takže dělali, že to nevidějí. Protože to bylo jejich budoucí bohatství, které pro ně ukradli ti vězni, aby tím, že to uloupili, zachránili životy těch, kteří to potom potřebovali. Jenom říkám, že to byl nějaký, můžeme to nazvat, jakoby organismem, živým organismem toho prostředí, které si vytvořili vlastně ti lidé tam pro svoje přežití. A přesto, že tam existovala tvrdá pravidla a vždycky, když ty papaláši nahoře něco objevili, no tak někoho z nich prostě potrestali, zabili, zbyli, nebo ho zabili, utloukli ho třeba, ale nezabili všechny a nezahubili tuhletu organizovanost, ten organismus, protože všichni z toho žili v tom koncentráku, myšleno ty SSáky a ty kápy a tyhle ty. Na tom utrpení si postavili svůj nějaký biznis, když to takhle řeknu. Takže to jsem jenom k tomu chtěl říct, že jenom v té kompaktnosti a v té zodpovědnosti toho jeden vůči kolektivu a kolektiv vůči jednotlivci, tak i v těch duchovních rodinách a toto všechno v té evoluci funguje. Nikdo v tom nejsme sám, nikdo nerozhodujeme sám za sebe. Ono to tak sice vypadá, máme svobodnou vůli, ale my bychom měli při tom rozhodování myslet na dvě věci. Na svoji vlastní evoluci a to vždy. Protože když budeme myslet na svoji vlastní evoluci, tím pádem podporujeme evoluci kolektivu, té duchovní rodiny, planety, vůbec jakoby existence kristovských lidí. Když se na tohleto začalo rezignovat, tak začal úpadek a kristovští lidé přestali takřka ve vesmíru existovat. Přitom to byli strážci evoluce. To je ten paradox. Ti, kteří tu evoluci strážili, nakonec měli problém vůbec přežít. A bylo to velké štěstí a velké vynaložené úsilí, díky kterému se to zadařilo. Išo, chceš k tomu něco?
1: Já myslím, že jsi to úplně řekl všechno. Já bych tomu už nic dalšího nedodal. Prostě je to tak.
0: Rozmluvil, víš?
1: Jsi se rozhovořil, ale jako v podstatě řekl jsi to všechno tak vyčerpávajícím způsobem, že k tomu není co dodat.
0: Však jsem taky z toho vyčerpaný úplně. Ale ono to, víš, je to důležitý, možná pro někoho to muselo takhle zaznít. Protože někdy někdo si myslí, že třeba jeho rozhodnutí není o sobeckosti. Ale svým způsobem je, protože neseme odpovědnost vždycky, nejenom za sebe. Nejenom za sebe. Chceš písničku, nebo máme tady ještě dva dotazy?
1: No já tady taky mám dotaz asi...
0: Tak pojď, jdeme bez písničky, pojď.
1: Dobře, tak jako je teď dotaz od Broni, která ho poslala dneska kolem poledne, já ho budu jenom tak tlumočit, protože nebudu číst z telefonu celou tu dlouhou dotazovací takovou tu ty věci okolo, takže prostě Broňa se ptá, jak bude vypadat, nebo jak vypadá realita v harmonickém univerzu 1 až 7. Chce vědět, jestli teda samozřejmě, nebo chápe, že jsou tam různé vibrační úrovně, že jsou tam různé úkoly podle toho, o kterém harmonickém univerzu je řeč, že tam také máme tělo. Říká, že tělo je teda, nebo že ví, že tělo máme do harmonického univerza 4 a od harmonického univerza 5 a výše je tedy co? Co tedy tam je za úkoly, co tam je třeba řešit? Já tedy popravdě nejsem schopná povyprávět, co v které harmonickému univerzu 1, 2, 3, 4 až tedy dejme tomu do osmičky, a co tam všechno je, popravdě to nevím. Ta práce, kterou děláme, je úplně o něčem jiném. To není o tom, že tam někde stavíme kopce, nebo že tam stavíme jezera, že tam prostě děláme nějaké, vysazujeme stromy, to jako vůbec ne. Na to je připravená předloha, realitní plán, který potom v podstatě vyšší bytosti realizují v návaznosti na ty procesy, které probíhají. To znamená, že musely být zrozeny planety, musely být projít procesem čištění, musely být vytvořeny sluneční systémy, musely být vytvořeny galaktické systémy, hvězdné systémy, hvězdy, planety a tak dále. Všechno muselo být zrozeno z těch polí, těch informačních, které jsou vlastně zdrojem těch jednotlivých prvků, kterými tedy je ta realita vybavena. Každá realita je jiná, to je pravda. A pokud tedy něco vidíme, protože mnohdy pracujeme s viděným obrazem, tak to není takové, že jako bychom viděli někde probíhající děj nebo kus filmu, vidíme výseč nějaké události nebo nějakého počínání. Často je to v takových jakoby úplně náznacích, takže tam není přesně vidět jako ten děj, jako kdybychom koukali na film. Někdy jsou to jenom takové jako náznaky, že vidíme klíče, vidíme kruhy, vidíme truhly, vidíme cesty a podobně. Takže je to vždycky jenom takový obraz, který je potřeba rozkódovat, co vlastně znamená. Je to taková hádanka, luštěnka, jak vlastně je tím vesmírem zobrazen ten určitý úkon nebo ta určitá situace. Co tam teda jako popravdě zvuky neslyšíme.
2: Sepojujeme.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Vítejte všichni, kteří se zasedli ke svým naslouchacím aparátům právě dnes, 8. května, ve svátek. Možná, že chystáte, pilujete a brousíte nějaký ten lampion do lampionového průvodu, nebo aspoň hledáte a překotně jste převrátili celou domácnost, abyste našli aspoň svíčku, kterou tam dáte, protože dneska je všude zavřeno asi. No a nebo zkrátka dobře, někde sedíte a svědomitě hlídáte májku, to už ať je to jakkoliv, nebo jenom tak na zahrádce, u griličku nebo tak. No zkrátka dobře, ať nás budete poslouchat dneska večer nebo někdy v dalších hodinách či dnech, tak vám přeji, ať to dnešní vysílání, ať z něho máte stejnou radost, jako z ní budeme mít radost my, já tedy a můj host. A hostem v pátek bývá kdo? Počkejte, já se to nalistuju, kde to mám? Jo, tady to mám. Jirka. Takže Jirka už je určitě připraven, napojen, zapojen i napojen, tak, aby byl připraven. Takže Jiří, vítám tě, zdravím tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj, čau, jsem tu a stojím pri vás.
0: Hej, boha
1: Mária. Hej, všetko vybavené.
0: Už aj na Slovensku partizáni jdu, hej?
1: Přesně tak. Přesně tak, jak říkáš.
0: No tak já jsem rád, že jsi se napojil i připojil. A že tedy budeme moc dneska opravdu realizovat, myslím, hodně zajímavé vysílání, protože máme zajímavá témata a je taky zajímavý den. Pochopitelně, takže pojďme se podívat nejdřív na to, kdo má dneska svůj svátek. Já to tady takhle mám. Dnes je vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války a potom je světový den Červeného kříže. Takže, co tady píšou k tomu vzpomínkovému dni, kdo ztratili svůj život během druhé světové války, je vědonavý, to psal asi nějaký inteligent, pravděpodobně z nějaké filozofické fakulty.
1: Určitě.
0: No, všem obětem druhé světové války. Tento den by měl sloužit jako připomínka jejich chrabrosti, oddanosti zemi a zároveň i jako varování, aby se tato situace nikdy neopakovala. Bojím se, že zrovna toto, když tak sledujeme to dění, moc nefunguje, protože už tady opět se zase brousí nože a kudly, už se tady opět horečnatě zbrojí. A to je prostě něco, co asi bychom neměli nechat jen tak samo sebou a měli bychom to brát jako veliké, ale veliké varování. No, ještě dneska o tom budeme hodně mluvit. Pak je tady Světový den Červeného kříže. Světový den Červeného kříže se slaví v tento den jako připomínka výročí, kdy se narodil zakladatel organizace Červeného kříže Henry Dunant roku 1828. Po celém světě se slaví od roku 1953 včera později. Tak by mě zajímalo, to bychom mohli vědět včera od kdy, ale později. Zase je to velice věcné, jsem zase načerpal prostě, zase jsem chytřejší o něco. Jiří, co ty?
1: No, co jsem dělal minulý týden?
0: Ne, počkej, tento týden? Jestli máš připomínky ke vzpomínkovému dni anebo ke světovému dni Červeného kříže. Otázka na tvůj týden teprve přijde.
1: Teprve přijde. No dívej, já jsem pod záštitou Červeného kříže jezdil od malička na tábory a tehdy jsem měl o Červeném kříži, nebo to bylo takové jako ty zlatý devadesátky, kdy jsme jezdívali s Červeným křížem a to bylo prostě velká organizace, plná takový jako nadšenců a lidí, kteří tam pracovali, organizovali charitativní pomoc a tak dál. Jenomže potom jsem pátral, zjistil jsem, že Červený kříž nebo organizace Červeného kříže není tak čistá, jak okvětí bílé lilie nebo jak princezna Dišperanda, takže vůči tomu bych měl velké výhrady samozřejmě.
0: No, já kdybych připomněl, tak pochopitelně záštita Červeného kříže i nad mnohými velice cennými akcemi nebo aktivitami, to za prvé. To, že Červený kříž je velice, nebo koná leckde velice, velice užitečné aktivity, záchranné aktivity, aktivity, které pomáhají zachraňovat a nebo životy, anebo předcházet určitým věcem, ano. Na druhou stranu je to organizace, která je zmítána kauzami, skandály, respektive pochopitelně byla zneužívána a je zneužívána v mnohokerém směru. Já bych řekl takové tři roviny. Vzpomeňme si, když nacisté pod záštitou Červeného kříže a ve spolupráci s Červeným křížem jednak likvidovali nepohodlné oponenty, tak, že je sváželi auta Červeného kříže do těch eutanázních ústavů. Ty eutanázní ústavy pochopitelně byly z části zdravotnické zařízení, z části zařízení Červeného kříže. Červený kříž byl ten, který přikryl za druhé světové války mnohá zvěrstva v těch nacistických koncentračních táborech. Protože ten Červený kříž byl zneužit k tomu, aby vydával prohlášení o tom, jak je to všechno super, jak se tam mají dobře, že jsou to běžné pracovní tábory s vysokým nadstandardem, jako je wellness a podobně. Ti, kdož tam dělali ty kontroly, pochopitelně byli cinklí a nemůže za to ta organizace, ale nikdy jsem neslyšel, že by se od toho distancoval Červený kříž. Třeba jo, třeba někdo mi to pošle tady, já osobně jsem to neslyšel. Ta druhá rovina, tedy ta, jak, co bych vytknul Červenému kříži, tak to je pochopitelně spolupráce s narkobarony typu Gates a podobně, kdy se Červený kříž zneužívá ke sterilizaci určitých krajin, k implementaci a k pokusům na lidech všeho druhu, zejména v Africe nebo v zemích rozvojových. To je také pod hlavičkou a záštitou Červeného kříže. Čili ten Červený kříž jako takový je tak trošku jako to OSN, které se také dneska zneužívá klida s čemu. Čili logické je, že tak, jak Červený kříž mnohému pomohl, mnohé zachránil a mnozí mu děkují za zásadní fatální záležitosti ve svém životě, tak bohužel ale i na druhou stranu byl zneužíván a je zneužíván k fatálním záležitostem. To je ale, bych řekl, jediná poskvrna toho Červeného kříže je, že to nedokáže jakoby říct naplno a distancovat se od toho, že existují zrůdy, který ten Červený kříž prostě zneužívali a zneužívají. Bohužel. Takže to je Světový den Červeného kříže. Jiří, máš tomu poznámku?
1: Určitě mám, protože jenom jsem chtěl říct, že Červený kříž má ve znaku kříž a je to vlastně templářský kříž, to znamená, tam je odkaz na templáře a tak dále a tak dále. No. Takže to nemusíme
0: je tam
1: úplně
0: v tom, ano.
1: Jasně, určitě. Takže jsou to dvě strany jedné mince, prostě je to není to černobílý, no, rozhodně tady té organizace.
0: Ano, ano. Takže tak jak si možná dneska ukážeme, kdo založil sudetoněmecký Landsmannschaft, kdo se podepsal do těch zakladacích listin a proč se musíme mít na pozoru před sudetoněmeckým Landsmannschaftem, tak pochopitelně i Červený kříž byl založen v rámci okultních zájmů temných parazitů, satanášů, stejně jako OSN, stejně jako Evropská unie, stejně jako NATO. Takže to, ať se podíváš, kam se podíváš, Mezinárodní měnový fond, dolarový systém, to, co nás dneska nějakým způsobem ovlivňuje a svazuje, tak jsou všechno satanisty založené organizace. Jo. Čili spíš je dobré vyzobávat to lepší na těch věcech, protože to horší už je dané tím, kdo to založil. A propos to hlavní, a to jako já to tady bohužel nikde nevidím, že dnes je ten veliký den, kdy v podstatě slavíme vítězství nad fašismem. Osvobození ve druhé světové válce, ukončení té druhé světové války. Ale my se k tomu dneska dostaneme, proč jsem říkal s těma lampionama na začátku. My jsme vždycky 8. nebo 9. chodili do lampionových průvodů a kladli se věnce, nekradli, kladli se věnce u památníků, rudoarmějců nebo těch neznámého vojína. Všechno to jsou záležitosti jakéhosi vzdání úcty se vší pokorou a poděkování za to, že jsme se mohli narodit. Protože dneska je to o tom, že kdyby to dopadlo jinak, tak spousta těch, kteří horují nacismu, by se ani nenarodila. Jo? Protože oni by je smázli stejně jako jejich rodiče. Nebo smázli by jejich rodiče, tím pádem by se nenarodili. Logické je, že jsou různé tady šarvátky, ten proruský zlý Fico pojede položit věnec k tomu neznámému vojínovi tam v té zahradě u Kremlu, že jo. To vysvětloval Robert Fico, že pro něho to je zásadní věc. Pochopitelně pojede i na Normandii, pojede, nebo bude mít setkání s Vladimírem Putinem, navštíví Buchenwald, bývalý nacistický lágr koncentrační.
1: To musím, že dokonce byl.
0: On letěl,
1: to jsem viděl nějakou reportáž.
0: On letěl, myslím, dneska v poledne, já nevím, jak on to má, jak to má zorganizované. No ale přišla velice smutná zpráva, to jsem ti chtěl říct, od předsedy vlády Německa Merce. Jo.
1: Aha.
0: Přišla smutná zpráva, která nepotěšila vůbec nikoho, kromě asi jenom některých osob. Německo nepojde na den vítězstva do Moskvy. To řekl Merz a Vladimír Putin na to reagoval. To je v pořádku, pochod za jacou jsme ani neplánovali.
1: To je hodně smutná zpráva.
0: Nevím, proč mi to přijde celé takové jako, ne? Veselé.
1: Dívej, ono v podstatě ti Němci se, jako já se v Německu, jsem tam pohybuju s hodou okolností, jedu v pondělí do Německa pracovně.
0: Jo, pracovně. Takže, jo.
1: No, jedu to tam vyřídit s tím landmanšaftem. Se začali do nás srat, tak jim tam jdu vylískat. A chtěl jsem jenom říct tomu, že oni vlastně, několikrát se mi stalo, protože dělám ve firmách, nebo pracoval jsem ve firmách, kde jsme jako byli navázáni na Německo a vždycky, když se otevřela tady ta otázka, tak to bylo jako takové přešlapování v porcelánu a tak dále, a tak dále. To znamená, oni se s tím vlastně jako nikdy nevyrovnali, nesrovnali a nemají to vyřešený v podstatě ti lidi, jo. Ten přístup k tomu. Vůbec jako vlastně historicky nějakým způsobem se s tím vypořádat. Takže...
0: Upřímně, jo. Myslíš si, že jakoby lidé v Československu jsou s tím vypořádaní, mají v tom jasno?
1: No, to si taky nemyslím. Jo, myslím si, že ne.
0: Jo, kdybychom měli pojmenovat věci pravým jménem, tak my jsme byli součást Třetí říše, bylo tady spousta strategického průmyslu. Já vím, že to nebyla vůle všeho národa, ale byla to vůle části národa. Mnoho lidí, zejména ve velkých městech, kolaborovalo. Někteří pochopitelně patřili do podzemního odboje, to znamená, že dělali různé sabotáže, pochopitelně mělo to své důsledky. Takže tak jako v Německu existovali lidé, kteří věděli, co strašného se děje s nástupem fašismu, tak pochopitelně i u nás si to lidé uvědomovali. A pořád je potřeba říkat jednu správnou věc, že byli jsme v podstatě nepřítel Sovětského svazu. Tady se prostě vyrábělo pro Wehrmacht, kde co, takže my jsme byli součást Třetí říše, byli jsme vlastně zabraný, byli jsme součást Německa. Plky o tom, že takhle, kdyby se vláda Benešova sebrala a odletěla do Moskvy, tak bych ještě tomu nějak rozuměl, ale tím, že odletěli do Londýna, tedy představ si, že se ti stane taková věc, jo. Někdo tě zradí a ta zrada by tě mohla stát existenci. A tak ty se zbalíš a odletíš k tomu zrádci, aby tě vzal pod svoji střechu, protože se tam budeš cítit bezpečně. Říkaj mi, má to nějakou logiku?
1: No, úplně to logika. Na první pohled to logiku nemá, ale ty jsi mi připomněl jednu věc, že já jsem viděl tento týden nějaký video s Vladimírem Vladimirovičem a on tam citoval nějaký polský dokumenty a tam bylo jasně napsané, že když vlastně po podepsání Mnichovské dohody se Rusko v rámci toho obranného paktu nabídlo, že pomůže Československu v vlastně jako vojensky a Polsko se k tomu vyjadřilo tak, že jakmile jakýkoliv letadlo nebo cokoliv přeletí přes jejich hranice, tak okamžitě všechno se střelí. Jo, takže Poláci v podstatě blokovali tu pomoc Československu a to je historický fakt. Jo, třeba. A o tom se taky třeba nemluví. Jo.
0: A mluvíme takže... na tom tady na Midgardu už několikátý rok, že ona ta zrada byla několikera. Ale tady je potřeba si uvědomit, Jiří, ještě jednu důležitou věc. Jo. Kdyby Poláci se nezachovali tímto zrádcovským způsobem, kdy políbili prsten Hitlerovi, respektive anglosasům, protože musíme to brát, že Hitler byl anglosaský projekt, jo. Tak kdyby nepolíbili ten prsten, tak by ani ta válka nevypukla.
1: No nevypukla, protože...
0: Přesně, fór je v tom, že tady byly podepsané smlouvy a dohody. Československo mělo jasně danou dohodu se Sovětským svazem, který by mu v případě napadení přišel na pomoc. Ale Poláci, přesně jak si řekl, Poláci řekli, že přes jejich území nepřejde ani jedna noha sovětského vojáka a nepřeletí jedno letadlo, nepřejede auto, nepřejede vlak. A dokonce ze záznamu Mnichova vyplývá, že teprve až když Poláci dali tento slib, tento příslib, tak teprve potom byli svolní ti aktéři, zrádci, kteří to podepsali, to znamená Anglie, Amerika a Francie, tuším, že to byly, spolu s Německem. Tak teprve potom oni byli ochotní to podepsat. Protože do té doby věděli, že by to byl problém. A že by jim toho jejich Adolfíka, Sověti, společně s československou armádou rozsekali na Maďaru. Proč? Protože my jsme měli dobrá, sice narychlo, ale už jsme měli tu linii těch hřopíků a té obrany jsme měli velmi dobře už zorganizovanou, vybudovanou v podstatě. Ad jedna, ad dvě. Hitler tím, že zabral Sudety, tak získal úplně všechno, co mu chybělo k tomu, aby mohl vyrazit do světa na toho Rusa.
1: Strategický průmysl.
0: Přesně, já jsem žil dlouho v nevědomosti v této věci. Opravdu jsem se pletl. Až teprve mě kdosi, a myslím, že to byl člověče, on dělá průvodce, v tom památníku těch vojáků v Praze, jak on se jmenuje, teď mi vypadlo to jméno, člověče, je z bojovníků, jo, od v Praze, asi mi to naskočí to jméno. Ten mi vyprávěl, když jsme byli na Slovanském sjezdu v Moskvě, tak on mě do toho zasvěcoval a vysvětloval mi, jak to bylo s počtama tanků, kanónů, vojáků, pušek, kulometů. A v podstatě mě vysvětlil, že Hitler zabráním pochopitelně Československa, už jako celku potom, získal tu armádu. A když pomineme, že zlatý poklad a tak dál, tak hlavně

0: První kauza je, že byli obžalováni a snad budou vzati nebo byli vzati do vazby Don Pablo, je jeho náměstek a ten právník, nebo by se dalo říct.
1: Jo, ten, který dohlížel na tom, aby to bylo všechno v pořádku.
0: Ano.
1: Aby se ty peníze rozkradly eticky prostě.
0: Ano, aby to nekradli jako nějaký zlodějové, ale aby to rozkradli s noblesou.
1: Přesně. Tak, drahý oblekák.
0: Zatím tyhle ty tři jsou ve vazbě. Jo. Stanjura, bylo řečeno, že Stanjura a Fiala ty půjdou jako v další vlně, i kdyby se měla na to udělat parlamentní vyšetřovací komise. Takže je dobře, že se ty věci řeší. A neřeší se jako z pozice pomsty, ale věcnosti. To je důležité. Nespěchá se s tím. Jo? Aby nemohl nikdo říct, že jsou to politické procesy. Jo, to je to evidentní. Prostě. Ještě, co se týká bitcoinové kauzy, tak tam pochopně bylo dobré přibalit do té vazby Dekroa, aby se tam kluci nenudili.
1: Jasně.
0: Protože ta to tam zametala několik tisíc.
1: Ta to tam kryla, ano. Jasně.
0: Jo, takže to všecko vyplyne na povrch. To všecko se ještě dozvíme. Takže to je dobrá zpráva, že se na těch věcech pracuje.
1: A že se chce na nich pracovat. Hlavně.
0: A že se na nich chce pracovat. Ono pochopitelně se to překrývá těma různýma věcma, jako boj o nezávislost České televize a Českého rozhlasu. To je, víš co, to není tak jednoduchý. Protože oni jim to chtějí vzít. A tady se chce ukrást ta nezávislost. Tady o to usilují všichni.
1: Co myslíš, jaká nezávislost, když je to placený z vynucených jako daní? Jo, to je prostě, to je tak absurdní záležitost, že...
0: Co tím chceš říct?
1: Asi jdem dál, to už jsme řešili.
0: No ne, určitě. Já tady mám takový zajímavý, ale fakt zajímavý rozhovor, jo, není dlouhý.
1: Jo, tak tož daj.
0: S takovým mladým člověkem od Milionu chvilek. Jo.
1: To bude hluboký teda. To je samej lumen tam.
0: No ne, tak má na fuchu na ušnici jako správnej odpůrce režimu. Jo, a jde mu o to, že se tady dějou špatné věci. Jo?
1: Jo, tak.
0: No.
2: A jaký je hlavní důvod, který vás přivedl na tuto demonstraci?
3: Tak hlavní důvod, proč jsem tady, protože jsem anarchokapitalista a protože mi záleží na svobodě a protože i přesto, že mi třeba současný jako model vlády, který chce udělat na ty veřejnoprávní média, nepřipadá dobrý, tak mi nepřipadá ani ten předchozí model dobrý a Českou televizi bych vlastně nejradši úplně zvoluntarizoval, aby vlastně úplně stejně jako každý jako jiný médium mohlo prostě svobodně být na trhu a konkurovat si. O nic jiného mi nejde.
2: To znamená, že vy jste spíše proto, aby se ty poplatky zrušily?
3: Poplatky zrušili, no takhle, jakože upřímně, já třeba Českou televizi rád mám, já bych si ji třeba platil, protože se mi líbí, co Česká televize jako dělá za pořady, myslím si, že má kvalitní tvorbu a sám jsem na té většině té tvorby vyrůstal, takže vlastně mi připadá, že ta tvorba jako je fajn a myslím si, že by neměla jako Česká televize se zrušit, jako
2: zaniknout,
3: rozhodně ne, ale to, o co mi jde, je to, že má nad sebou ten aparát, který od lidí, kteří to platit nechtějí a který třeba se chtějí něco jiného, to vymáhá jako násilím nebo pokutou a to se mi prostě nelíbí, to je celý.
2: Takže jste pro dobrovolnost těch
3: popolnost. Dobrovolnost.
2: Tak super, tak já děkuju a užijte si akci.
0: Tak přišli jsme na slavnost sněženek. No.

0: No, dívej, já jsem ten rozhovor.
1: Prosím tě, co je to?
0: Taky viděl.
1: No a co je to?
0: To je?
1: Anarchist,
0: to je
1: počkej.
0: Výskyt. Anarchokapitalista.
1: Anarchokapitalista, co to je?
0: To já tě poučím, prosím tě, to je anarchokapitalista, to je takový směr filozofický, který, ale to je jako seriózní, to je seriózní normální diskuze, takových jako lidí je tady několik, propagují hodně Bitcoin a decentralizovanou měnu a tak dále. A vychází to z nějaké rakouské školy ekonomické, a anarchokapitalisti jsou pro možnost vlastně vynakládat si v rámci svého systému, nebo bych to řekl, v rámci, hlavně definuje to, že jsou, že si chcou vlastně nakládat se svýma prostředky a neplatit nějaký plošný daně, ale říkat si, jak budou chtít hospodařit s vlastníma penězama a neplatit takový ty plošný daně, DPHčko a tak dále. Jo? Takže
1: To je takový
0: jako zbor lidí, kteří mají
1: parazitické sklony.
0: No, tak ono, když se na ně podíváš, hodně z nich má dready, hodně jich je takový jako levicově jako postavených a z každého systému něco si berou z pravice, něco si berou z levice, něco si berou z té rakouské školy, citujou vlastně ty zakladatele té rakouské školy, ty anarchisty, kteří vlastně tu rakouskou ekonomickou školu propagovali, a těch stoupenců v Evropě je poměrně dost tady v těch kruzích a jsou to hodně lidí, co se motají ohledně bitcoinů, kryptoměn, blockchainů a těchto technologií. A částečně mají rádi i jako zlato, ale není to pro ně jako digitální, tak je to tak zase takový pro ně jako vágní. A je tady dokonce jeden jako ostrý představitel toho anarchokapitalismu. Já teďka nevím, jak se jmenuje, ale já ti ho vyhledám a pošlu ti odkaz, protože
1: ten se ti bude...
0: To se ti bude líbit, no.
1: Poslouchej, muž z dredy na motocyklu.
0: Ano,
1: rozkaz takový... zněl jasně.
0: Jasně. Zástup.
1: No ne, no tak pak jsem ještě nerozuměl tomu slovu, které nějaká
0: voluntarizace. Voluntarizace, myslím si, že je to možná z latiny, ale je to volunteer, anglicky znamená dobrovolník, to znamená dobrovolné placení. Voluntarizování jako dobrovolnost.
1: Takže Wolf v podstatě...
0: Ale co, rozumíš, tady dneska, když nemluvíš anglicky, tak se s mladýma ani nedomluvíš.
1: Oh yes.
0: Prosím tě, a ten zkus, hoď si do Google Martin Urza a podívej se, Martin Urza. No, vypadá jak takový didgeridu trochu.
1: Jo, on byl v něčem namočený.
0: No, oni totiž, tady ti anarchokapitalisti jsou i vlastně, já si myslím, že jsou navázaní i na, protože oni nakupovali od státu ty bitcoiny, si myslím i. To by se dalo asi nějak jako vyšpekulírovat. Jo, jako
1: na já ti to přečtu, co oni píšou, jo?
0: No.
1: Martin, to jako umělá inteligence vyhledal. Martin jo. Urza je přední český anarchokapitalista, publicista a popularizátor myšlenek libertariánství. Definoval a šířil anarchokapitalismus jako společenský směr, založený na principu neagrese, absolutní svobodě, soukromém vlastnictví a volném trhu, který usiluje o společnost bez státu. Klíčové myšlenky a činnost Martina Urzy. Anarchokapitalismus, kniha, autor obsáhlé knihy Anarchokapitalismus 2018 vyšla, která podrobně rozebírá život ve svobodné bezstátní společnosti, oboustrannou dobrovolnost a soukromé vlastnictví. Provozuje web na YouTube kanál zaměřený na popularizaci anarchokapitalismu a anarchogorismu a libertariánských myšlenek. Princip neagrese. Jeho filozofie striktně odmítá násilí, přičemž stát považuje za instituci založenou na nátlaku. Nevolte Urza, píšou, která však paradoxně s cílem propagace myšlenek vyzývá k nevolení a zániku státu. Urza prosazuje společnost, kde jsou veškeré služby, včetně policie či soudnictví, zajišťovány dobrovolně na tržním principu. Takže pochopitelně můžeš dělat tu službu a oni ti dají třeba pytel brambor za to. No a přišla mi tady zpráva od našeho posluchače. Kde pak to máme? Tady. Urza bývá občas na Svobodném vysílači s Pavlem Prej. Takže Pavel Hlavka horuje anarchokapitalismu a já se s ním tykám.
0: No vidíš to? No, tak ty máš přímý napojení na anarchokapitalismus.
1: No normálně. Já mám na narkokapitalismy, teda oni jsou anarcho, promiň. Zdupé splet. Tak,
0: dívej, ten Urza není hlupák, je to inteligentní člověk, ale, no,
1: jako
0: s něčím se dá, s něčím se dá souhlasit, s něčím se dá nesouhlasit, no, je to takový, toto, co on propaguje, se nikdy jako nestane, jo.
1: Tak zajímavé, nestane. Víš co, zajímavé myšlenky, jsou zajímavé třeba v rovině filozofie, jo.
0: Jo.
1: Ale když to pak začneš dávat do praxe, no tak pochopitelně to má svá úskalí.
0: Dívej, jako princip državy to nikdy kopírovat nebude, jo, tady tento směr.
1: To je tak, právě ono.
0: Tak bych to tak jako zhrnul tady tímto.
1: Tak to jsme si pustili tohohle Kloučka, já si myslím, že vlastně, co je vidět, jo? Že ti lidé tam jdou, dělají nějaký pochod. Otázka, jak to, že školáci v době své výuky jsou někým uvolněni a jdou dělat nějaký pochod a jdou stávkovat nebo jdou demonstrovat nebo cokoliv. To je jako kdyby si přišel za svým zaměstnavatelem a řekl, já potřebuji paragraf, protože já jdu demonstrovat.
0: Jasně.
1: Ano, demonstrovat může každý, ale ve svém volném čase.
0: Ano, tak chci vyhřenou dovolenou na to.
1: Co na to zřizovatele? Co na to ředitele těch škol? To znamená, že tady máme kantory a učitele, kteří jsou pošahanci. Jo? Fanděj takovým věcem. Tady jsme rozebírali, že na Karlově univerzitě se vyučuje a také se trénuje, mají tam nácvik, třeba blokování dopravy, mají tam nácviky různých demonstrací, nátlakových akcí.
0: Jak dávat žaloby na stát, to je důležitá činnost, či jo?
1: Hele, to je otázka, to bych nevyučoval, to je přeci je běžná praxe u advokátů. Čili, jako kdyby, jestli stát platí školství, které vyučuje proti státu, tak mi to přijde naprosto debilní. Jako.
0: Jo, a to je možná ještě jako slušné slovo.
1: No a z toho ale vyplývá, že stát nebude platit televizi a rozhlas, který horuje proti zájmům státu a občanů. Protože tak to dneska je totiž. Česká televize a český rozhlas jedou tvrdě, podporujou tady demoliční pětikoalici, pětikolku.
0: A našeho hradního pána, že jo, prezident Číka.
1: Kolaboranta vlastizrádce na Hradě, toho propagujou. To znamená, že to jsou ale pozor, to jsou velice vlivná média, co se týká názoru veřejnosti, potažmo volebních nálad, jo? Tady končí veškerá legrace vlastně.
0: No, je to evidentní, bavili jsme se o tom, je to součást té strategické infrastruktury v rámci státu. jako energetika, jako
1: Je
0: jaderná
1: to, ano,
0: energetika a
1: je to,
0: podobně, jo.
1: je to, já nevím,
0: Kor
1: proti
0: dneska
1: čemu, proti,
0: jako v
1: hele,
0: digitální době komunikační, rozumíš to?
1: Oni chodí protestovat ti, kteří neplatí ty poplatky, to za ně platí rodiče, jo. To je to, ještě to pikantní, jako jo.
0: To je totiž jako takový paradox. A když se jich na něco zeptáš, na souvislou otázku, tak blekotají něco a vlastně v jednom souvětí něco řeknou, ty je s tím konfrontuješ a v druhém souvětí řeknou něco jiného a vlastně si protiřečí. Takže říkám si, jestli je to tak nutné. Jo?
1: No ale když si to vezmeš, že mnoho pedagogů a mnoho akademiků v podstatě jsou pošahanci, jo? Tak pán Bůh s náma, jako. Teď no. Do těch škol mají přístup pochopitelně Sorošovi různý spolky a tak dál. To je pátá kolona jak prase. Lidi za normálních okolností, když někomu řekneš, jestli si chce, já si chci platit televizi, ale já si chci vybrat kterou. A pokud ani jedna z těch televizí nemluví pravdu, nebo se aspoň nesnaží nějakou vyváženost v tom zpravodajství, tak ode mě nemají právo dostávat ani korunu, protože já si takovýhle šmejt nebudu platit.
0: Přesně tak, no.
1: A o tom to totiž je. Čili to by byl, rozumíš, toto by byl ten nejlepší model. Takhle by to mělo existovat. Jenomže to by musel být ten národ schopný toho posouzení. Jenže my už jsme tak daleko, že ten národ toho posouzení schopen není, protože mají vymytý mozky. Většina lidí má vymytý mozek. Nemůžeš od nich tedy chtít, aby to vyprecizovali ti lidé jako tím svým zájmem, jo? To znamená...
0: Souhlasím, no. A... Promiň, dokončí myšlenku, já jenom na to navážu.
1: No pak jsem chtěl říct, že teda pak další, takže tohle to asi nepůjde, protože nemáme to prostředí, ve kterém bychom to mohli precizovat. Pak teda se naskýtá to, že ten příspěvek by se rovným dílem rozdělil mezi televize, které poskytují zpravodajství. Jedno jaké. Ale to pořád neřeší tu důležitou věc, že když potřebuješ dostat seriózní informaci zásadního typu, třeba že startuje válka, nebo že se blíží cizí vojska, nebo že něco
0: katastrofa
1: důležitého,
0: nějaká.
1: Tak potřebuješ na to nějakou hlásnou troubu, potřebuješ nějakého toho vybubnovávače, který to bude říkat, že jo? A o to je ve své podstatě veřejnoprávní televize. Oni si pletou, tyhle ty lidi, co tam chodějí, tak si prostě pletou pojmy s dojmy. Tady jsou komerční televize. To znamená, to, co dělají komerční televize, nechť dělají komerční televize. A stát bude platit televizi, která ano, bude poplatná, pochopitelně řeknu, vládní propagandě. Ale teď je o tom, jestli vláda bude dělat propagandu, anebo jestli vláda bude dělat čistou nějakou, čistou těžko, ale s nějakou seriózní politiku ve prospěch občanů. Aspoň se tomu bude přibližovat. Jo.
0: A nebo řádně informovat občany, že jo? Že na co je třeba ETS 2 a tak dále, tak dále.
1: Nebo zasedání vlády je tisková konference. Dneska si to stahuješ různě prostě z internetu. Jak je možný, že Česká televize nedává přímý přenos z tiskovky vlády? Jak je to možný?
0: Když teda...
1: Víš?
0: No.
1: To by přeci měla, ne? Když ty občany musí zajímat, co to... Je jedno, takhle, jestli tam lžou ty ministři nebo nelžou, to je věc druhá. Ale toto musí zabezpečovat veřejnoprávní televize. Veřejnoprávní televize by měla vysílat smysluplné návody pro civilní obranu třeba. Veřejnoprávní televize by se měla starat o určité typy strategických informací, které nebudou zaplacené, ale které budou věcné pro ty občany. z veřejnoprávní televize by měla zmizet reklama. Úplně. Přesně, to tam nemá co dělat.
0: Ta tam nemá co dělat, přesně. Nemá co dělat.
1: Protože když si to vezmeš, jo, jaká je to mašina na peníze? Oni vyberou nějakých, já nevím, jestli 7 miliard nebo kolik, oni vyberou. A za ty peníze něco vysílají, nekontrolovaně hospodařej a říkají si o cifry za ty reklamy, protože ta sledovanost je úplně někde jinde, protože to je zažitý, že jo, tak dál. Tak pochopně oni mají obrovské příjmy z reklamy. Ale co, na co je používají, to se taky úplně jako přesně neví. Čili veřejnoprávní televize by měla být edukační nástroj a tak dále, a tak dále. Mohli by tam běžet různý vzdělávací kurzy třeba, jo. Já vím, že by to byla nuda.
0: Jasně.
1: Pro někoho. Ale od toho ta televize je. Ne proto, co oni si z toho udělali, když to ukradli za bobo, když tam spacáky a spacáková revoluce v televizi. Ano, jo. Při spacákové revoluci oni si ukradli tu televizi pro sebe. Ne, že teď vláda jim jí krade. Vláda jí bere zpět od těch spacákových revolucionářů, od té lumpenkavárny pražský, tak to ta vláda bere naspět. A konečně tady by mělo vzniknout rozdílné informování. No.
0: Pravdu tiš.
1: O, ty pravdu tiš. Dáme si nějakou zlehčovačku takovou?
0: Jo, dej. Člověče, zase máme 2 hodiny v tahu, to dneska to zase letí nějak.
1: S tebou to letí, Jiří.
2: Katarína Demetrašvili se nám zamilovala do Otakara Foltína. Člověka, který uráží občany České republiky a nazývá je sviněmi. Musím říct, že mě nejvíce na tom překvapilo, že pár dní poté, co média odhalila vztah mezi Demetrašvili a Foltýnem, tak právě Katarína vydala prohlášení, ve kterém Andreje Babiše nazvala vilným starcem, znevažujícím mladé lidi a ženy. No, pokud pomineme ten rozdíl, věkový rozdíl mezi Katarínou Demetrašvili a Otakarem Foltýnem, který je 27 let a můžeme se tak domnívat, že za pár let bude Foltýn také vilným starcem, tak bych velmi rád Katarině doporučil, aby zalezla někde do krabice a už nevylézala. Byla to ona, kdo znevážila hrůzy války. Byla to ona, kdo tvrdila, že konflikt na Ukrajině je ekonomickým benefitem pro Českou republiku. Já prosím všechny novináře, nepouštějte Katarínu Demetrašvili do televize, nedělejte s ní rozhovory. To je to nejlepší, co můžete udělat. A Katarina by se měla vzdát svého poslaneckého mandátu a začít si vydělávat peníze například tím, že bude radit, jak se dělá správná lajna. Ostatně s tím má velké zkušenosti.
1: No, tak já jsem ji viděl, jak pochodovala. Já jsem ji viděl, jak pochodovala v první lajně s potetovanýma hákovýma křížema, jako jo. Byla tam s nima, byly asi 4-5 kluků potetovaný hákovýma křížema, nesli prapory a ona s nima. Ona teda nenesla hákový kříž, ona teda jako to ne, ale šla s nima, kamarádila se s nima, oni hajlovali a ona šla s nima, protože to byla její krevní skupina.
0: No, dívej, jak to okomentovat? To, že je vylízaná do morku kosti,
1: Jiří,
0: to je bez pochyby. Jo, já jsem to chtěl tak agresivně říct, jo. Je fakt tupá, že až to pěkný není. Když otevře hubu, tak vypadne buď blbost nebo smrad, jo. A tak, no. Vybrala si skvělýho partnera pro svůj život.
1: No tak svých svém,
0: to svědčí o její prudké inteligenci. No jasně, no, o její prudké inteligenci. No to je prostě debil blbeček, akorát tamhle vzadu je výjimka, se dějou 2 blbečci vedle sebe, jo. To je jako neuvěřitelný. A Foltýn, když něco blekotá v televizi, to prostě... to bys mu dal betonový boty.
1: No ale, rozumíš, ale všiml jsi si...
0: Mario Puco.
1: Všiml jsi si, jak mají kluci ve vládě teďko problémy? Oni nemají ty komunikační karty, že jo, od Foltýna.
0: No, tak... to se nedá nic dělat, no, prostě.
1: To se nedá. Kam se hrabe bytné?
0: Senior Foltýn. No, přesně, to se nedá srovnat.
1: To se nedá srovnat.
0: No, to je prostě jako, to je, jako za mě Foltýn, ten by se měl jako podívat, jak vypadá konopný pro vás, jako zblízka, aby věděl, jaký Damoklův meč nad ním jako visí, celý spolek jde a podobně. No, to doufám, že se s nima vypořádají taky, protože to je teda, to tady nechci říkat, jo, já bych použil zase nějakých odborných výrazů, ale no a Detrematašvili, ta má mezi ušima akorát drátek, který drží hlavu pohromadě, jako jo, to je celý.
1: No jo, tak nebuďme jako oni. Pojďme, změníme trošku lokaci. No.
3: Vráťme sa k mierovým rokovaniam, pretože zabíjať sa do nekonečna a platiť za to desiatky miliard nie je pre nás riešením. Európska únia sa aktuálne ženie do doslovne neriešiteľnej situácie. Má tu na jednej strane USA ako nespoľahlivého ekonomického partnera, ktorý dnes vedie vojny, ako sa to Izraelu zapáči. Máme tu pravidelné blokády Hormuzského prielivu, odstrihávame sa od ruských energetických zdrojov, ktoré sú dostupné a cenovo ďaleko výhodnejšie. A ešte chceme teraz ďalej prijímať sankcie a sankcie proti Rusku, namiesto toho, aby sme našli cestu, ako odblokovať a znovu začať mierové rokovania. A tých 90 miliard, ako ste povedali, pôžička, ani tí ľudia, ktorí za to hlasovali, neveria, že to je pôžička. Všetci vedia, že je to klamstvo, ktoré predávajú občanom Európskej únie, pretože Ukrajina to nikdy nevráti. Rusko nikdy nebude platiť vojnové reparácie, z ktorých by sa to malo Európskej únii vrátiť. A čo sme tým získali? O pol roka predĺžime možnosť Ukrajiny ďalej viesť túto vojnu a po pol roku čo? Ďalšia pôžička, medzi tým bude stále zablokovaný Hormuzský prieliv, medzi tým bude cena benzínu 2,50, 3 eurá. A dokedy to takto budeme ťahať? Dokedy majú občania na toto pozerať? Veďme do nekonečná vojnu, zabíjajme ruských vojakov a ukrajinských vojakov, dokiaľ nevymenia Putina. A to bude koľko? 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov? Koľko tých vojakov chcete zabíjať? Vráť...
1: Jo? Co, Mazurek?
0: To je nakladák starých rendáš, čoveče. Ten, jak se rozjede?
1: Jo, to víš, to... Hele... Ono jich je spousta už těch lidí, kterým jako dochází trpělivost, nebo respektive ať už je to v Evropském parlamentu nebo kdekoliv, to vidíš, to jsou jednoznačné příznaky, jak se rozpadá, jo, celý ten systém, jo. Že se jim to sype pod rukama, že oni nemají jakoby návod na to, jakým způsobem to udržet, jo. Protože ta naštvanost, ale hlavně nekoncepčnost a to, že Evropská unie neví, jak vyvede ekonomiku ve zdraví z téhle situace. Oni na to nemají. Víš, jaký na to mají lék? Oni mají na to lék takový, že docela častý řečník prozradil v nějakém svém vystoupení na Mezinárodním ekonomickém fóru, tak prozradil, že Evropská unie připravuje projekt, kdy občané budou platit za vzduch, protože v něm je kyslík a kyslík patří do hodnot, které oni hodlají jako si nechat za ně platit. Komu to budeme platit? Hmm? Jako matičce zemi, nebo?
0: No, to jsem taky viděl tady tu zprávu a jsem říkal, no to snad, jako, hned mi to připomnělo tu pohádku, kde byl vladyka s tím Labusem a dělali tam ty daně z komínů a tady toto, jo. Daň z trakařů, jo, daň ze vzduchu, to je přesně ono.
1: No.
0: To je přesně vončo, no. Dívej, to je už tak vyhrocený, že se to prostě nevyhnutelně musí zhroutit. To prostě
1: nemá žádný... Neustálý lži, jo. Neustálý lži o něčem, co vůbec není pravda. No. Oni oblbujou ty lidi takovým způsobem, vyvolávají strach a pocit, jakože je to nezbytné a nutné, že se bez toho zbrojení neobejdeme, protože ten Rus
0: čeká krvelačně.
1: Ona chce obsadit, že jo. No hele, já to přečtu. WEF vyhlásilo válku dýchání. Za vzduch, který dýcháte, budete platit. Jeden z předních řečníků Světového ekonomického fóra otevřeně přiznal, že občané budou brzy nuceni platit za vzduch, který dýchají, jelikož se kyslík má v rámci programu Přírodní kapitál Světového ekonomického fóra stát dalším zdrojem, který bude ve velké míře zpeněžen a regulován. Lindsay Hopperová, generální ředitelka Cambridge Institute for Sustainability Leaderships, učinila toto šokující prohlášení během nedávné prezentace, v níž prosazovala finanční tržní ocenění přírody. Hopperová bez obalu uvedla, že voda, půda a zejména kyslík již nemohou být považovány za zdroje, které jsou lidstvu k dispozici zdarma. No, tak ty no, řekni, co
0: dodat. Ale čtí mezi řádky, jo, ještě. Voda, půda a vzduch, jo. Oni teďka, v podstatě to COčko se řešilo, to byl takový úvodník do toho kyslíku, budou řešit ten kyslík, ale už nějakou dobu, nebo já sleduju jednoho člověka, on je, jmenuje se Peňa, je to miliardář a ten mluvil o zhroucení toho Bitcoinu, jak jsem to tady jednou citoval, ale on mluví taky o tom, že spousta lidí, těch miliardářů, jako je Senior Gates a ten Elon Musk a tady ti Bezos, nakupujou půdu a nakupují ještě, v Americe se tomu říká water rights, jakože práva k užívání k vodě. Jo? A že jsou největšími, a vlastně BlackRock a Vanguard a ještě ten jeden fond, jsou největšími držiteli americké půdy skrz tady ty soukromé investory a jedná se tam o tom, že všechno budou, jak jsme se bavili o té tokenizaci a o té digitalizaci, tak všechno bude, co bude fyzický, tak bude tvrdě jako vymáháno z pohledu jako daní, jo, vlastně daň z vody, daň jako z kyslíku, daň ze země už vlastně jako se děje, jo, ale myslím si, že to budou hnát do jako ještě dalšího extrému, jo, že toto, proto oni mluvili, to je takový jako projekt kapitál, přírodní kapitál, nebo jak se to jmenovalo, a prostě bude se, jako, já tam cítím to, že oni budou zase postupně přidávat další a další regulace z pohledu, dobře, dýcháte kyslík, tak, máte ornou půdu, tak a tak, jo, a všechno se bude výrazně omezovat tímto směrem.
1: No, samozřejmě se to bude omezovat, jo, ale proč si myslíš, že při posledním sčítání obyvatelstva se uvádělo, kdo má a kdo nemá studnu. To je začátek.
0: Večer to tam bylo?
1: No, teď, no jasně.
0: Kdy to bylo, roce 2010 nebo?
1: No já, tak nějak. No, kdo má studnu, bude za ní platit. To už se ví, jako, že už to připravují tu legislativu tak, 20, aby si...
0: 2021.
1: No, aby si platil, jo. Tak to bylo ještě, jestli to bylo 21, tak to bylo možná ono, anebo předtím, teď nevím. Takže, no, platíme za vodu, no platíme, jako. Oni to sice nazývají, jako, že to je ta obslužnost, jo. Ale, a co je úplně nejhorší, že ta voda vůbec není pitná. Ta voda, kterou dávají lidem, tak ta má k pitné vodě hodně daleko.
0: No, my, co máme úpravnu vody od tebe, jsme v klidu. My máme vodu v bio, ezo, eko kvalitě a...
1: No, to máte.
0: A tak?
1: To sice máte, ale, ale ne každý, že jo, jí má k dispozici.
0: Proto, když zavoláte do 10 minut, můžete mít úpravnu vody.
1: Úplně zdarma. Úplně zdarma. 10 minut ubíhá teď. Čili...
0: to teleshopping jako blázen.
1: A Bobe, to je jedinečná příležitost.
0: Přesně.
1: Opravdu.
0: Když zavoláte do 15 minut.
1: Ale... Takže... Ono se to nebude nazývat v podstatě jakoby daň z kyslíku. Ono se to bude prostě jmenovat tak, že teď mi to přišlo, jo. Teď mi to cinklo.
0: Jak? Nějak progresivně, jo, myslíš?
1: Víš, jak se to bude jmenovat? Ono to bude tak, že oni chemtrail, který momentálně dělají, tak ho naplno přiznají jako ofiko a řeknou, že jsou to očistné sprejování v podstatě, aby to bylo dýchatelné, aby to zbavili prostě nějakých těch bolbov.
0: Jasně.
1: A to je potřeba hlava v rodině krát něco, to se musí platit.
0: Prostě nějaká parciální daň nebo něco takové.
1: Jasně. Oni řeknou, tak jako platíš za úpravu vody, že ti upravuju, aby byla to, no tak, no a když půjdeš třeba do lesa, jo, tak tam budeš mít příplatek, protože tam ještě stříkají proti kůrovcům.
0: No?
1: Oni to vymyslej, neboj. Jako, když jsme tady říkali, že lidi budou platit daně za to, že mají nemovitost, a ta nemovitost není úplně nějaký, dejme tomu, pasivní dům. Tak to nazvali uhlíkovou daní, pojmenovali to v rámci té ideologie, jo, a už se to narodilo. No, tak co, za co ještě neplatíme, člověče?
0: No, je toho málo.
1: No, je toho málo, ano. Tak potraviny to vůbec, tam si platíš dobu jedovou.
0: Potraviny,
1: no. Hele, tak pustíme si trošku teda... A takhle, ta zásadní otázka je, na co ty peníze jsou vlastně? Ty, co se takto vybírají. Tak teď bych řekl, že jsou na válku. Jo? Mm-hmm. Kdo rozpoutal druhou světovou válku? Byly to korporáty, zbrojaři to byly. Zbrojní korporáty. Kdo rozpoutává teď momentálně války? No zbrojaři. A používají ideologii strachu, ale my tu ideologii strachu můžeme vyvrátit číslama, promiň. A my si ta čísla teďko ještě jednou dáme se Zaorálkem.
4: Z téhle války zpamatovávat ještě léta. Já to poslouchám pořád, já tady neposlouchám nic jiného, než jsme u toho, podporujeme a podobně. To už dlouho byl čtvrtý summit, dva byly v Paříži, jeden v Londýně, teďka máme evropský summit, teď se to už vůbec nedá poslouchat. Jako, o čem tady mluvíme, o jakém přezbrojování, o jakém znovu vyzbrojování tady mluvíme? Mě zajímají čísla. Pojďte se, existuje něco jako Stockholmský institut, kde si najdete prostě všechna čísla, která stojí. Jak vypadá Rusko, jak vypadají státy NATO. Čísla jsou taková, že Evropa má 4060 tanků, Rusko 2000. V dělostřeleckých systémech máme my Evropané 12454, Rusové 5000. Co se týče vojáků, tak jsem se díval, říkám čísla, která jsou naprosto nespochybnitelná. 5,5 milionů Evropa, 3,2 milionů Rusko, rezervisty a podobně. Když se podíváte na čísla tohoto institutu, tak tam zjistíte, že na to 11 let zvyšuje neustále svoje rozpočty. Dneska dáváme 320 miliard euro. Jako Rusko dává 109 miliard dolarů. Co to jsou za lži o tom, že se tady nic nedělo? Jako tady se masivně zbrojilo a já vám teď uvedu 1000 čísel. Teď Polsko v roce 23 zvýšilo rozpočet o 75%, daleko víc než Rusko. Jako tady máme ocelového dikobraza už dnes a teďka přijde tohle PR-ové cvičení paní Ursuly von der Leyen, která říká, že budeme vyrábět znovu toho dikobraza. A do toho přijde český premiér, náš limonádový Joe, který vlastně řekne zbraně na stůl, jako to je už úplně komická figura.
1: mluvil o Fialovi, jo?
0: Jasně, jo, jo, jo, to, to bylo vidět, že to byl starší rozhovor.
1: No ale chápeš,
0: jo, a víš, jak se za...
1: čísla víš, jsou čísla. Teď mě řekni,
0: jasně.
1: Jak může ten Rus, který toho má... Jo, počkej, hleda, že by nám sem poslal Orešníka. Ale proti němu nemusíme zbrojit, protože to je stejně zbytečný.
0: Ne. To stačí jako se obejmout, políbit se a čekat, co bude.
1: A já se ptám, nebylo by lepší místo toho, aby tady všichni trpěli, aby umírali lidi, aby tady lidi byli vyčerpaní finančně, ekonomicky, aby se tady klepaly strachy. Nebylo by lepší přestat malovat toho Rusa jako nějakou obludu a říct, hej, to Rusko není až tak špatný, chceš si žít nějaký svůj život, tak ať si žije. Přiznat, jak to bylo na Ukrajině, že to bylo vyprovokovaný Západem, celý připravený, vyprovokovaný. A ty Rusové tam jsou proto, aby ochránili původní ruské obyvatelstvo, aby ochránili před nacistickými banderovci řízenými z Kyjeva. To je pravda, takhle to je. Každý rozumně uvažující člověk to ví, že to takhle je. Tak proč bychom tady měli všichni chcípnout ekonomicky jenom proto, že zbrojaři si chtějí namastit kapsy? 70% zbraní se přeprodává na tom černém trhu a většina těch, kdo to kupují, tak jsou ty zbrojaři a točí to dál, oni to už ani nevyrábí, oni se koupí na černém trhu, zvednou ceny a jedou druhý kolo. Takhle se dělá biznis, tyjo.
0: No prosím tě, s tím Ruskem, Rusko teďka vydalo, ale Rusko má program pro mezinárodní program, že kdo z Evropy chce přijít do Ruska, může za státní podpory si udělat i rekvalifikaci a může pracovat v Rusku. A dostane i nějaký příspěvek na bydlení a tak dál. Já jsem to teda nezjišťoval úplně jako do detailu, ale toto ten agresor nabízí evropským občanům, kdo chce přijít do Ruska, tak může se normálně začlenit a má tam pracovat, žít v míru a podobně. To je dobrý, ne?
1: Protože, když tak o tom přemýšlím, musíme si přečíst jeden takový malý článeček, jak se zachovalo Rusko po druhé světové válce. To je velice poučné, jo? Ale já teda nevím, jestli teď neřeknu něco, co by mohlo znamenat, aby si lidé nemysleli, že ty Rusové jsou fakt úplně blbí, jo.
0: Dobře, pojď do toho.
1: No ne, no, protože to ti hlava nebere, když si to vezmeš, že ti náckové, jo, byli prostě tak hnusný vůči Sovětům. Tak si pojďme přečíst, co se stalo po válce. Američani nabídli Marshallův plán, to víme, že? To znamená, zadlužte se nám a my vás budeme ovládat.
0: Přesně, to je výhodná, to je win-win.
1: Win-win. Co udělal Sovětský svaz s poraženým nepřítelem v roce 1945? Bacha, s poraženým nepřítelem. Jo.
0: Ano.
1: 19. června 1945 podepsali členové státního výboru obrany Sovětského svazu dokument číslo 9079. Oficiální název dokumentu zní Usnesení o zásobování obyvatel města Budapešti potravinami. Podle něj měl starosta Budapešti v co nejkratší lhůtě do 25. června 1945 předat 18 000 tun obilí, 1,4 tisíce tun masa, 1,3 tisíce tun cukru, 960 tisíc tun soli a 180 tisíc tun kávy. A to v době, kdy sovětský lid hladověl. Maďarsko, jak je známo, bylo spojencem Třetí říše. Nicméně nařízení GKO ze dne 19. června 1945 nebylo prvním dokumentem, podle kterého měli být Maďaři zásobováni. Sovětské velení v Maďarsku již v březnu 1945 poskytlo obyvatelstvu Budapešti a dalších průmyslových center 15 000 tun obilí, 3 000 tun masa a 2 000 tun cukru. Městská rada v Budapešti konstatovala, potravinová pomoc vlády Sovětského svazu v březnu zachránila obyvatelstvo hlavního města před hladovou smrtí. Totéž platí pro Rumunsko, které bylo do roku 1944 rovněž spojencem Třetí říše. Poté se elitě země podařilo, jak se říká, v plném běhu změnit boty a Rumunsko skončilo válku fakticky ve statusu spojence Sovětského svazu. Do té doby však rumunské jednotky plenily a vykořisťovaly sovětské obyvatelstvo o nic méně než Němci a Maďaři. Stačí říci, že díky drancování dobitých nejúrodnějších území Sovětského svazu nemělo Rumunsko žádné potíže s potravinami. Sovětský svaz již na jaře 1945 předal rumunským rolníkům 10 000 tun osiva, obilí a 21 000 tun sadbových brambor. Polní práce se prováděly s pomocí koní a strojů RKK. Je snad třeba říkat, že paliva a maziva, stejně jako krmivo pro koně, šly tak říkajíc v balíčku, byly přiloženy k potravinové pomoci jako samozřejmost. Rakousko vůbec nebylo spojencem nacistického Německa, ale součástí Třetí říše. To znamená, že bylo naším přímým nepřítelem. Ale i v tomto případě Sovětský svaz poskytoval pomoc v podobě potravin. Maršál Tolbukhin 27. dubna 1945 sdělil kancléři Rennerovi, že velení třetí ukrajinské fronty vzhledem k těžké situaci v Rakousku a zejména ve Vídni rozdá 1. května obyvatelstvu Vídně 7 000 tun mouky, 1 000 tun hrachu a dalších potravin. Do 15. června oba ukrajinské fronty rozdělily více než 46 000 tun obilí a 4 000 tun masa. A co Německo? Ten samý hlavní nepřítel, který po 4 roky války okrádal a znásilňoval sovětské lidi? Co se dělo v doupěti šelmy po vítězství? Loupeže, rabování, vraždy, znásilňování Němkyň? Zde je zpráva člena vojenské rady 5. úderné armády, generálporučíka Fyodora Bokova o politické náladě v Berlíně, datovaná 15. května 1945. Nikdo nečekal, že sovětská vláda projeví takovou péči o obyvatelstvo. Tím spíše nikdo nedoufal a nemohl ani snít o takových přídělech potravin. Během vysílání z rozhlasových stanic byly slyšet takové výkřiky: díky bohu, můj bože, děti dostávají cukr a máslo. Rusové budou rozdávat pravou kávu. Zajímalo by mě, kde ji vezmou. Po přečtení letáku o nových přídělech potravin prohlásil významný představitel katolické církve doktor Panže. O, to je úžasné. Takové příděly Německo nezažilo ani v prvním roce války. Elisabeth Schmer v rozhovoru prohlásila: 3. ledna přijel z fronty na dovolenou můj syn. Sloužil v jednotkách SS. Syn mi několikrát říkal, že jednotky SS v Rusku vykonaly neuvěřitelné věci. Pokud sem přijdou Rusové, nebudou vás polévat růžovým olejem. Dopadlo to jinak. Poraženému národu, jehož armáda způsobila Rusku tolik neštěstí, dávají vítězové více potravin, než nám dávala naše vlastní vláda. K takovému humanismu jsou zřejmě schopni jen Rusové. Někteří vyslovovali takovou myšlenku: co pak to tak bude i nadále? Co pak nás budou i nadále zásobovat? Pokud tomu tak bude, zbývá jedno: najít si práci a obnovit to, co bylo zničeno. Sovětští tankisté přesedli na traktory, zorali a oseli německá pole sovětským obilím. No.
0: No. To je
1: Zatímco američtí vojáci přesedli na německé dívky a oseli je, to je jedno.
0: No jasně, víme, o čem se bavíme, že jo. Ale napadla mě tam jedna taková věc. To je jako klobouček. To je jako klobouček dolů, jo. A teďka je otázka. Myslíš si, že toto Rusko udělá znovu? Tady toto?
1: Děkuji, aby jsme se na to spolehli?
0: No. Myslíš si, že podle tady té retoriky... Já si myslím, že toto už mají historickou zkušenost. A já si myslím, že toto už dělat nebudou.
1: No,
0: takový milodary.
1: Prosím tě, musíš zatím ale vidět ten důvod, jo. Nezapomeň, že... Ano. Bylo to nějaký humanitární zásobování. Ono si to vyžaduje, protože pokud by se to neudělalo, ale mohli to udělat Američani. Ty nebyli válkou zasažení tak, aby nemohli produkovat, jo. Čili tam bylo nejhorší to, že ta Evropa byla úplně vyautovaná. Víme třeba, jak se zrodila firma Lamborghini, jo. To je taky příběh, který s tím hodně souvisí, protože Lamborghini nebylo nic. Po válce bylo všude obrovské množství rozsekané techniky a to, co chybělo, byly ty traktory. Protože většina té techniky byla vyrabovaná, zničená prostě a tak dále, rozbitá. A Lamborghini se vypracoval na tom, že tuhle tu techniku nejdřív ji jakoby uklízel, potom ji kupoval za nějaký mrzký peníze, úplně za drobný, a potom začal nakupovat z armádních skladů, začal nakupovat náhradní díly na tanky a na nějakou techniku vojenskou a vybíral si to, co potřebuje. Z tohoto stavěl traktory a protože to získal velmi lacino nebo zadarmo, tak ty první traktory dodával těm zemědělcům takzvaně na dluh. A řekl jim, víte co, tady máte traktor, zasejte, obdělávejte, až sklidíte a budete mít nějaký peníze, tak mi začnete ty věci splácet. Takhle vznikla firma Lamborghini, která jednoho dne opanovala automobilový průmysl a stala se velkým konkurentem třeba Ferrari, že jo. Ale tamto rivalství, to je zase příběh tatínka pana Lamborghiniho současného a Enzo Ferrariho. Ale nebyla technika, nebylo nic. To znamená, že bylo potřeba sklidnit ty národy, i to Německo, prostě sklidnit ho a převést ho z toho vojenského, z té válečné mašinerie, převést to do civilu. A těm lidem musí dát najíst a potom oni jsou poslušní. To znamená, to jde ruku v ruce. Já bych se nedivil, kdyby stejná strategie a technika byla použita, až přijde čas.
0: No to je, víš to, já totiž se zamýšlím nad tím, jestli, samozřejmě, to souvisí s tím, co jsi říkal, že potřebuješ pokoj jiného souseda, který nebude vyhladovělej vyhladovělý lapka, který ti bude rabovat, že jo, bude nasycený tím pádem, nebude mít motivaci to dělat, jo. To je pravda, že ta potravinová zásobitelnost ve státě vytváří, když není hlad, tak je pokoj. To souhlasím, to máš pravdu, rozhodně. Mě spíš napadlo, jestli do budoucna už tady ta Ruská federace, jestli bude zvažovat takový jako, ne kroky, ale jestli bude zvažovat vůbec takový jako postup. Víš, jak to myslím, jako tolikrát se spálili, tolikrát byli na pranýři, je to nejhorší národ v uvozovkách podle západních médií na světě, ani teroristi nejsou tak hrozně jak Rusko a tak dále. Takže jo,
1: zamýšlím jenom, se tady. Jenom, ti, co nejsou rusofobové, dejme tomu, že my jsme rusofilové, jo?
0: Yes.
1: Oh yes. Ale je tady spousta rusofobů. Jak chceš ty rusofoby přesvědčit o tom, že to Rusko není tak špatný? Potřebuješ argumenty, potřebujou si na to sáhnout. Ty lidi jsou zmaštěný. Úplně stejným způsobem byli zmaštěni. Jsi to slyšel? Ten kluk přijel a říkal, oni vás nebudou polivovat, jestli sem přijdou Rusové, tak vás prostě zdrancujou, vyvraždějí, znásilnějí, blablabla. V podstatě mluvil o nich, takhle oni se chovali jako SSáci. Oni se takhle chovali.
0: To je pravda.
1: Co změnilo názor těch lidí? To, že ten Rus se ukázal úplně jinak. Ono to nebude, ta forma, jakou to bude, jo, to ještě nevíme. Ale až Evropa vykrvácí, co se týká paliv, dneska je rušeno obrovské množství letů, na dovolené už, jo, protože není palivo letecký. Až Evropa si uvědomí, že bez ruské ropy nejde nic, pak ji možná dostaneme. Čili teď je to o tom, aby si všichni uvědomili to, co jim tady vykládali, ty nesmysly, že to jsou blbosti. Že ustřihnout se od ruských zdrojů udělá jenom šílenec a blázen. Jo, teď mohli si dojednat pro každý případ, si mohli dojednat případné kontrakty. Mohli si ty kontrakty vyzkoušet, jak budou stabilní ekonomicky ty kontrakty, jak budou stabilní, co se týká dodávek, jak budou stabilní, co se týká logistiky té dodávky. Dneska to vidíš v tom Hormuzu, tam všechno stojí a ekonomiky pomalu brzdějí a usínají evropský. Čili přijde čas k tomu, já řeknu samaritánství, jo, k té záchraně, aby si to všichni uvědomili, od koho to dostávají a proč to dostávají. Jasně, že u spousty lidí to budou stejně ty hloupí rusáci, jo, a tak dál, ale pro řadu lidí to bude jasný signál, že jim tady asi někdo lhal a ten Rus to neměl zapotřebí. A udělal to. A udělal to proto, že nás třeba považují pořád ty Slovany, nás považují ještě za sobě rovný, nebo dejme tomu za spřízněný, že nás nepovažují za to samé svinstvo, který tam na tom západě kuje ty pikle. Jo. No. Uvidíme. Já ti rozumím. Jako,
0: víš co jsem ti chtěl říct? Jako,
1: že zahrnuli je květinami a oni je posleze stejně nakopali kam mohli, jo? Ale jo. Na to se nehraje. To je prostě tak, jo. No. V určitou chvíli musíš udělat věci pro budoucnost důležité.
0: Jasně.
1: Tady je spíš ta faleš a víš, ono, kdyby tady v tom protektorátu, kdyby udělali Rusové Ordung, já vím, že my jsme se učili celou dobu, jak ty Rusové tady vystřílali prostě ty lidi, jak je popravili, jo. Kdyby tady udělali s těma kolaborantama krátký proces, aby bylo vidět, že kolaborovat se nevyplácí. Ono tenkrát to asi bylo víc zjevné, jak to bylo, ale bohužel v tom chaosu po válce ty největší kolaboranti se chopili moci a jelo to dál. A víceméně problém měli slušní lidi, jo. Protože většina těch, co si natáhli ty pásky, tak to byl povl největšího kalibru. Co chybí lidem? Takhle, ten hormuzský, jenom když si řekneme hormuz v krátkosti, prosím tě, tak dneska je hormuz uzavřený, ne?

0: šance, aby jim zaplatili nějaký reparace, pokud by teda jsme měli považovat Irán za poražený.
1: Mm-hmm. Tak. To je prostě srande.
0: Tak Iránci jsou schopni Američanům předvést, kdo byl poražen. Mm-hmm. To je to. No a teďko ještě pochopitelně někde v tom vzduchu visí taková maličkost, že když jim rozstříleli ty harpovací stanice, ty radary, tak začalo pršet a napršilo více jak za posledních 30 let. Mm-hmm. To znamená, že vlastně to je důkaz toho, jak oni tu genocidu tam na tom Blízkém východě, jak oni tam provádějí. To neprší jenom v Iránu, že jo? Prší v celé oblasti.
1: Přesně. V celé oblasti prší, přesně tak.
0: No. To znamená, že celý Blízký východ byl ovládaný, měl ovládaný počasí a bylo blokováno, aby se tam cokoliv urodilo. Řádným způsobem.
1: Přesně tak.
0: To musí přeci někdo zaplatit, ne?
1: Ano.
0: Někomu. Nějaký odškodnění,
1: ano.
0: Ne?
1: Ano.
0: Já myslím, že Amerika má docela velký problém.
1: No to má, no. Tak ta je na nejbližším... Ta utíká rychle zkrachovat. Ta prostě za chvilku ujdoupa, protože to jinak jako není jiná varianta.
0: A nebude to náhodou tak, že Amerika radši zkrachuje, než by zaplatila všechny tyhle věci?
1: To si myslím, že je scénář, který bude, že to bude možná i řízený krach, jo? Že prostě řeknou, a my nemáme, bum, bum, bum, prask, prask, prask, veškerý jako národní závazky se ruší, mění se struktura Spojených států, Spojené státy zanikají a vlastně my nemáme žádnou povinnost nic jako platit. To se klidně může stát?
0: No.
1: Tady tato varianta. Víš, jakože vlastně se přejmenuje i právně to území a oni řeknou, my nejsme nástupce, ještě se prohlásí, že nejsou nástupcem toho stávajícího politického zřízení, takže nemají zodpovědnost za ty závazky, takže
0: jo.
1: To se může klidně stát, jo. To je jim jako dost podobný tady toto, takže myslím si, že toto je jako jedna jako z variant, jo. No, prosím tě, když máme pár minut do konce, já bych přečetl o té Číně s těma sankcema tady něco.
0: Jo, to můžeš, prosím tě, a já jenom chci říct, že 5.5. mám tady krásné záběry, jak na Kubu připlula ruská jaderná ponorka.
1: Ano, zaznamenal jsem to a byla spousta lidí v přístavu a mávali jim a já jsem i četl komentáře a člověče, nenašel jsem pod tím videem komentář, že by řekli jako někdo, že by tam řekl, že no, že Rusové se roztahují a tak dál. Všichni to brali tak, že Rusko jelo podpořit svého partnera.
0: No, ale důležité je, že to je příprava na to, aby Amerika nemohla
1: tam udělat vojenskou intervenci.
0: Udělat vojenskou intervenci, to za A. A za B. Tady ta ponorka asi tam nepřiplula jenom tak, to znamená, že Amerika je na dostřel.
1: Akorát by mě zajímalo, jaký ty prskavky si sebou veze, jestli mi jako rozumíš.
0: No jo, to víš. Velké.
1: Balšoj rakety, to? No tak jo, tak mám skočit na tu Čínu v rychlosti?
0: Mm-hmm. Já jenom taková vsuvka, jo.
1: Jasně, vsuvni to tam.
0: Tady zase interpeluje evropská poslankyně. Chcete bojovat za Ukrajinu? Pošlete na frontu svého manžela a dospělé syny. To je vůči von der Leyenové. Polská europoslankyně Eva Zajačkovská-Hernik spražila Uršulu von der Leyenovou. Taháte nás do války mezi Ukrajinou a Ruskem. Možná je pro vás válka příležitostí zakrýt vaše podvody. Ale proč mají za vaše zájmy bojovat naši manžele, naše synové a naši bratři? Polsko není gubernie vašeho levicového impéria. Rezignujte, vyzvala von der Leyenovou polská europoslankyně. To je, víš co, to jsou všecko ty signály toho rozkladu, jo?
1: Jo, tak. Je to tak.
0: Pojďme na tu Čínu,
1: no, takže Čína oficiálně zablokovala americké sankce.

0: Sankce. Co se stalo? Čínské ministerstvo obchodu vydalo v sobotu 2. května 2026 soudní příkaz, který firmám v Číně nařizuje neuznávat, neuplatňovat ani nedodržovat americké sankce uvalené na 5 čínských rafinérií obviněných z nákupu iránské ropy. Peking zdůraznil, že toto rozhodnutí bylo učiněno na ochranu národní suverenity, bezpečnosti a rozvojových zájmů Číny. Americké sankce označil za nezákonné extrateritoriální uplatnění. Dotčené rafinérie Hengli Petrochemical Dalian, jedna z největších soukromých rafinérií v Číně s denní kapacitou 400 tisíc barelů, Tangdong Yingtiang Petrochemical Průmysl, Xi Beijing Han Chemical Group, Zhoujiang Liquid Petrochemical a Shandong Shaiqing Chemical. Tak, ty byly poslední čtyři. Ta první byla sankcionovaná 24. dubna 26 a ty poslední čtyři byly sankcionovány už dříve. Je to průlom, protože poprvé použil Peking takzvané blokační pravidla, nástroj uvedený v roce 2021, který dosud nebyl aktivně nasazen. Jde o zásadní změnu přístupu, protože Čína dosud sankce USA tiše akceptovala, než formálně blokovala. Čína získává více než polovinu své ropy z Blízkého východu a velkou část z Iránu. Podle datové firmy Kpler nakoupila Čína v roce 25 více než 80% ropy, kterou Irán vyvezl. Mediální komentář. Pokud USA sankcionují velké čínské banky za pokračující spolupráci s těmito rafinérií, mohlo by vyvolat přímý finanční střet mezi dvěma největšími ekonomikami světa a globální finanční systém nebyl postaven na absorpci takového šoku. Pokud Washington ustoupí, vyšle signál, že jeho sankční hrozby mají limity, což je dilema, ze kterého neexistuje čisté východisko. Takže já jsem zvědavý, jak to bude pokračovat, protože tady Čína jasně otevřela, nebo tady jasně Čína řekla, jsme připraveni. Mě to totiž navazuje na jejich systém finanční, na yuan a na všechny ty transakční systémy, které zavádí v rámci BRICSu. Takže myslím si, že na mě to dělá dojem to, že Čína jasně řekla, my jsme připraveni na přechod. Jo?
1: No o tom ani potom. Čína hlavně...
0: Jepi, pustíme krtečka za chvilku, jo?
1: Čína si hlavně jako třeba v Hormuzu už si sahá na svoje, jo? Protože v Hormuzu se bude, nebo se platí za ten průjezd.
0: Jasně.
1: To je až 2 miliony dolarů.
0: Jasně.
1: Jedna loď. Ale v přepočtu se to v juanech.
0: Jasně. Ty transakce už probíhají v juanech, no. To je to stejný, jak energetická vlastně platba Rusku probíhá buď to v rublech, anebo v juanech. Takže tady se brutálně posilují tady ty dvě měny. A četl jsi to někde na veřejnoprávní televizi nebo v rozhlase u nás, že by se něco taky udělo?
1: Myslíš, jako, že by nám to řekli, jo?
0: No, že by nám to řekli, no.
1: No, víš.
0: že se mění globální hra v rámci měny.
1: Že tak nějak ten dolar už přestává na mnohých místech strategicky platit. Já jenom chci říct, že prostě ten svět je velice v pohybu a proměňuje se. My v květnu budeme uzavírat možnost přihlásit se do postgraduálního studia, které je sice pojmenováno jako specialista pro komoditní investování, čili je to s titulem MSC, je to postgraduální záležitost 10 měsíců, jednou v měsíci jeden víkend. Rozsah toho studia není velký. A vlastně ty všechny věci, které souvisí s tím, aby člověk pochopil, jak funguje svět ekonomiky, svět měn a svět těch cyklů a tyhle ty všechny věci a zároveň s tím pochopitelně i svět investic v reálném čase, to znamená neustnulé investice, že někdo tady před 30 lety vymyslel nějakou investici a tvrdí, že dneška je super, ale aby se lidé naučili v reálném čase vyhodnocovat a posuzovat jak výdělečnost, tak rizikovost různých typů investic, tak to je to, co otvíráme. Už jsem tady o tom mluvil, ale jenom připomínám, květen je klíčový. Pokud o tom uvažujete vy, vaše děti, nebo chcete, aby někdo to absolvoval, tak komunikujte na náš studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. No a můžete ještě to s námi absolvovat, ještě tam je pár volných míst, takže vyzývám vás všechny. Toto si myslím, že je velice důležitá záležitost pro schopnost neplatit za ten bordel, který tady oni budujou takovou dobu a pochopitelně učinit všechno pro to, aby budoucnost vaší a vašich rodin byla pochopitelně nezničena, tak, jak nám o tom vyprávěli babičky a dědečkové, když byly měny a když přicházely tyhle ty zásadní věci. Jenom ta neznalost lidí způsobila, že se nechali napálit. Politici lhali, pochopitelně, a lidé jim věřili. Kdyby lidé věděli o těch principech a zásadách, tak se jim to prostě nestalo, že by je okradli. Jiří, poslední věc, kterou ještě asi stihneme, tak trošku líznout. Co je to německý Landsmannschaft sjezd? Parlament to bude projednávat jako bod, mají tam připravené usnesení. Tomio Okamura s tím byl na tiskové konferenci. Lze se o tom hodně rozšiřovat. Jindřich Reichl vyzdvihl, na čem stojí, kdo podepsal, vlastně to říkal Tomio Okamura, kdo se tam podepsal, Jindřich Reichl vystupoval proti tomu sjezdu sudeťáku, že je tady nechceme, mluvit přímo k Posseltovi, už to má nějaký dozvuky, už to všichni odsuzují někteří a tak dále. Přijde ti normální vůbec diskuze na téma tohoto charakteru. Prostě tady vláda rozhodne, že to tady nebude. A pokud ten spolek to tady chce udělat, tak ten spolek zruším. Nazdar. Ne?
0: Přesně. Já bych normálně natvrdo, já bych se s něma jako s prominutím vůbec nesral. Posseta, nebo jak se jmenuje, to bych tak kopl do prdele, že by letěl před zimák. Jo? No, to jako, já když to vidím tady tu diskuzi, mám těžko se mi do toho jako emočně jako nezasahuje, jo. Být to na mě, tak je to vyřešený za 5 minut, jo. A prostě na Posselta bych jako vydal zatykač za rozvracení státu nebo něco a prostě normálně by měl zákaz vjezdu do země, jo. To by prostě šlo tvrdý na tvrdý, jo. Neexistuje, jo. A je to podporování fašismu. Je to prostě podporování fašismu toto.
1: No a co by si udělal s prezidentem? Co by si udělal s bývalým ministrem kultury, který jim lezou do zadku? Co bys udělal s Fialou, který se v tom také angažuje? To jsou prostě náckové, tečka. Jako no, je potřeba
0: jo.
1: Postupovat podle zákona, ne?
0: Takže ty keci, chci být prezidentem všech? On no to chce je být prezidentem Landsmannschaftu.
1: On to nedořekl, všech sudeckých Němců.
0: No, ano, všech sudeckých Němců. To byli keci. Všichni, kdo ho volili, by se měli jako teďka stydět, protože to, co předvádí, to je absolutní, jako to je vlastní zrada v přímém přenose, jo. A ještě brečí, že nejede na summit, jo. Škoda, že jsme se k tomu nedostali, témat bylo hodně, jo. ale já jsem možná rád, že bych se u toho rozčílil, protože to mě jako hned žlučí hodně.
1: No tak já vím, že jsi rád. Proto jsem to dal až nakonec, aby si se nemusel rozčílit. Už se nám ohlásil Pavel ze studia Plzeň, že tady nějaký velký krtíž nebo co bude vysílat. Takže pan VK prý bude připraven. Tak, my se budeme moct pomalu tím pádem rozloučit. Takže Jiří, pojď rozlučkovou.
0: Ahojte, mějte se krásně, budu se těšit příští týden, opatrujte se a doufám, že se to zruší, ten zjezd.
1: No já taky doufám. Tak díky tobě, Jiří, že jsi byl mým hostem, díky vám všem, kteří jste poslouchali spolu s námi a dělali jste si úsudky, názory. Je spousta věcí, ke kterým je potřeba se čelem postavit, už jenom v tom, jak je přijmeme k tomu my nějaký postoj, protože ten postoj utváří potom spoustu dalších věcí, byť je to jenom vaše osobní rozhodnutí. To je z dnešních hovorů přímě všechno. Ze studia Midgard společně s Jirkou se loučí, jak jinak než Petr Václav.

zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.

Tak krásny večer, vážení posluchači. Já vás dnes vítám ve společném pořadu Svobodného vysílače a Aeronetu, kdy dneska Studio Plzeň, že ho vysílá, kdy budeme za chvilku, jakmile se pan VK připojí, tak budeme mít další pořad s panem VK v pořadu Hovory u Klábosnice. Tak jsem to trochu tady vybleptal ze sebe. Dobře, nevadí, v každém případě si musíme počkat, až se pan VK připojí s Vítkem a pak se okamžitě přepojíme a budeme vysílat tento velice žádaný pořad. Zatím vám tam pustím pár písniček a pak se uvidí.

teď jste asi chvilku neslyšeli nic, ale nevadí, to byla taková má chybička. V každém případě čekáme stále na pana VK a Vítka, než se přepojí. Takže zatím ještě další písničku. A tohle tu ne.

Dále čekáme na pořad s panem VK, než se oba dva dnešní protagonisté připojí. Takže vydržte ještě při zvuku krásné písničky od Carlose Santány a Marka Knoflera.

0: Tak jo, vážení posluchači, jsem rád, že jsme se konečně propojili. Já si to tady ještě musím trošku přenastavit. A nebudeme si dělat dlouhý caviky a jdeme prakticky rovnou do vysílání. Myslím, že už je dost času na to, že bychom do toho šli. Takže vítám tu pana VK i Vítka. Ahoj, ahoj.
1: Pavle, vždycky je na všechno dost času. Ahoj, tě zdravím.
0: Dobře,
1: a přeju krásný páteční večer tobě, samozřejmě všem posluchačům i šéfredaktore Aeronet.cz panu VK. Přes technické obtíže drobného charakteru, které jsme tady měli, se nám nakonec podařilo propojit a doufám, že to tak bude kontinuálně i příště. Každopádně, jak říká Pavel, nebudeme to zdržovat. Já pozdravím šéfredaktora Aeronet.cz, Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítko, ahoj Pavle. No, opravdu je to tak, protože se zdá, že už to zase znovu začíná. Znovu nakoupit roušky, lidi už nakupujou, už to možná zjistili, co se děje. Velká kauza, velká věc, budeme to dneska řešit, samozřejmě Vítek o tom vůbec neví, protože tradičně v pátek jsou ty nejdůležitější události, které jsou vždycky jako novinky. Rozjíždí se nová operace Hantavirus, všichni úplně šílí, všichni vykupujou roušky, nejsou, už zase nejsou. Dneska jsem viděl v nákupáku první lidi s rouškama na hubě, takže už to začíná, nevím, kdy to přijde tam k vám, ale už to začíná znova. Důvod si řekneme v našem pořadu, co se děje, proč, z jakého důvodu oni potřebují znova převést proces řízení na pátou prioritu, chemicko-biologickou, protože to se všechno dozvíte. Takže já vám přeju krásný poslech, no a pustíme se do prvního tématu, o kterém vůbec nic neví, takže ti předám slovo.
1: Samozřejmě víme, že minulý podzim, kdy tradičně lidé bývají nastydlí a mývají kašel a tak dále, tak samozřejmě nikdo téměř roušku neměl, ale teď v podstatě v létě, kdy svítí sluníčko, začne být hezky, tak samozřejmě všichni si nasadí roušku. To je opravdu nějaký ovčí efekt, nikdo tomu nerozumí. Nicméně, jak je to také možné, když válka ještě neskončila, v podstatě je poměrně aktivní, ta šestá priorita, válečná priorita, byť v určitém úseku, řekněme asymetrickém v rámci Evropy. Nedotýká se to nás všech, ale to v podstatě lokální záležitost, byť se jedná nejenom o Ukrajinu, ale samozřejmě o Perský záliv, Irán a tak dále. Ale to znamená, že ta ohniska válečná jsou aktivní, ale přesto rozjíždí paralelně, synchronně s tím pátou prioritu. Jak je to možné, že se to nestřídá, ale že to je souběžně?
2: No, je to v tom posledním článku, který teď máte na Aeronetu, tam je to vlastně vysvětlený, zodpovězený, máte tam videa z americké MSNBC. Rozjíždí se znovu řízení na páté prioritě, především v Evropě, ale dokonce bych řekl, že i možná ve Spojených státech, protože proč? Protože všichni, kdo trošku konceptuálně rozumí souvislostem, tak ví, že konec války na Blízkém východě a v Perském zálivu je v nedohlednu. A pokud trošku sledujete média, tak jste zjistili, co Dům Chabad a generální ředitel Ruska provedli od 1. května tohoto roku. Zastavili dodávky kazašské ropy skrze družbu severní větví sem do Německa. Velká věc. Proč to má význam? No a protože severní větev družby a dodávka kazašské ropy ruským ropovodem družba nebo sovětským ropovodem družba byla posledním zdrojem levné, laciné a dostupné ropy pro celou Evropu. A od 1. května je konec. Od 1. května Moskva zařízla poslední přísun ropy sem do Evropy. A Hormuzský průliv je uzavřený. A uzavřel ho kdo? No, skopová hlava samozřejmě. A konec války mezi tedy na jedné straně Spojené státy a Izrael, na straně druhé Irán, konec té války je v nedohlednu. A přestože se jako pořád jako říká, že budeme jednat, a jednáme a dneska jednáme, a včera jsme jednali a zítra budeme a jednáme, to je v nedohlednu. A Evropská komise, respektive, abychom se zase trošku jako do toho dostali. Evropská komise jsou zase jenom prostě jsou marionety, ty dvě vrchní krávy, které to tam všechno řídí, že jo, Lejenová, Kalašová, tyhle ty dvě euronacistky úplně mimo. Zkrátka, Oni to nevymýšlí, to není z jejich hlav, to jsou husičky, které prostě jenom zkrátka byly dosazeny, protože ničemu nerozumí, ale provedou všechno. To je důležité. Oni říkají, tak tací lidé jsou k nezaplacení. Oni jsou všeho schopní, oni udělají všechno, co jim řekne, tady tu největší sviňárnu. Oni nemají žádné svědomí, nemají žádnou páteř, tam mají gumový pendrek místo páteře a oni udělají všechno, oni se přizpůsobí a oni tomu dokonce věří. To znamená, že oni měli, jak já to píšu v tom článku, Evropská komise po zavření severní větve družby po 1. květnu měla dvě možnosti. Za A, buď navázat znovu dobré vztahy s Rusama, kleknout si před Putinem a všechno dát znovu do pořádku a znovu odebírat ruskou ropu. To byla varianta A. Mimochodem naprosto neprůchodná pro tyhle dvě husy u moci v Bruselu. Takže varianta A ne. A druhá varianta, jaká je druhá? Radikálně snížit spotřebu ropy v Evropě. Radikálně, ale obrovsky. Radikálně. Obrovsky. A toho nejde dosáhnout regulacemi nebo úsporou nebo nějakými kvótami na prodej ropy na prodej benzínu nebo nafty u čerpacích pump a podobně. Toho nejde takto dosáhnout. To je malá úspora, to je malá. Oni potřebují uspořit aspoň takových 75%. A toho se dosáhne jak? Kontrolní otázka. No lockdownem samozřejmě. Energetickým lockdownem, kdy se řekne ne, že kvůli úspoře energií, ale použije se znovu pátá priorita chemicko-biologická. Řekne se to kvůli ochraně vašeho zdraví, tím se sníží spotřeba paliva v celé Evropě. A není to jenom můj názor, je to názor i hlavního ruského vyjednavače Kirila Dmitrieva, který to uvedl dneska na Twitteru. Máte to tam v tom článku. Dmitriev řekl, není to náhodou trik Evropské unie a Spojeného království na vyhlášení energetického lockdownu v Evropě, otazník. No, samozřejmě, tak i když to dojde Dmitrievovi, musí to dojít každému. To je přesně ono. Hantavirus, takzvaný krysí mor, který způsobuje hemoragickou horečku, stejně jako Ebola, je jeden z 12 takzvaných nejzákeřnějších virů, které zná medicína, nebo znají všichni virologové a všichni tady ti specialisti na virové nákazy. Jeden z 12 vlastně těch s těma nejtvrdšíma důsledkama, prostě, že až 50 lidí, kteří dostanou plicní edem, způsobený tímto virem, tak 50% pacientů umírá. Jedna polovina, každý druhý. První přežije, druhý zemře. Třetí přežije, čtvrtý zemře. A to není všechno, samozřejmě. To není všechno. Protože jak to máte uvedeno v tom článku, tak již v květnu. Přátelé, oni si na tom dávají záležet. Pro ně je numerika a numerologie velice důležitá pro globalčiky. Velice důležitá. Oni si dávají záležet, aby čísla se dělá. Aby to mělo kombinatoriku určitou. Přesně před 5 lety, 10. května, že 10. května, máme 8. května, zítra bude den osvobození, určitě všichni vyjdou, že jo, oslavit a položit květiny někam k nějakým hrobům, že jo. A podívejte se, uběhlo 5 let a přesně před 5 lety toho 10. května 2021 na webu Gavi, což je agentura spoluzaložená Billem Gatesem a nadací Melindy a Billa Gatese, tak publikovala článek před 5 lety toho 10. května 2021, kde varovala, že dalším virem, který by mohl způsobit pandemii, je hantavirus. Přátelé, Gavi, že jo, vakcinační společnost propagující vakcinování po celém světě, v Africe, v Evropě, že jo, Gavi Institute už varoval už před 5 lety, že tehdy běžel covid, ale oni už tehdy psali o hantaviru. Máte tam ten článek, máte ho tam, takže chápete, kdyby u blbech na dvorku startovali motorku a k tomu si pouštěli z kazeťáku za Gorku, tak člověk by nemohl být víc blbější, než jsou blbé dnešní národy, které si neuvědomují, že když něco fungovalo v minulosti, oni se pokusí to použít znova na řešení svých ekonomických problémů. A Evropa bez ropy se neobejde. A když ty dvě krávy, ty dvě husy, které řídí Evropskou unii, vám budou tvrdit, že to zvládneme, že jo, jako říkala ta další husa, jak se jmenovala, no, frau Merkel, že? No, Merkelová, jak říkal, že wir schaffen das, jo, že to zvládneme. No ano, schaffen das, zvládneme to. No to tady všichni teď vidíme, že jo? Když sem přijedete, jak to tady vypadá. Takže, že jo, všechno se zvládne. Naprosto všechno se zvládne. Ale ve skutečnosti oni to zvládnou tím způsobem, že úplně ořežou všechno. Lidem zakážou kritizovat migranty, lidi začnou tady zavírat, za každý příspěvek na Facebook je zavřou tady německá policie. To znamená, tím se to zvládne. Jo, to je to schaffen das. Takhle oni to dělají. A co se týče virů, tak je to ten způsob je úplně stejný. Oni řeknou, my potřebujeme ušetřit 75% ropy, abychom neskolabovali a aby jsme měli benzín a naftu pro zásobování potravinami, protože musí jezdit nákladňáky a zásobovat potravinami a všechno tohle to musí být benzín a nafta pro policii a možná i pro nějakou dopravu někde, že jak nějaký naftový lokomotivy někde jezdí, protože autobusovou dopravu oni zastaví v lockdownech nebo nechají jenom něco minimálního a podobně. Zkrátka, oni potřebují ušetřit ropu, aby to přežili. Aby, a teď schválně proč, aby. No, aby nemuseli si kleknout před toho Putina a žádat ho o lacinou ruskou ropu. Kvůli tomu oni potřebují další lockdown, kvůli tomu další hantavirus, kvůli tomu. Chápete? To je katastrofa euronacismu. Katastrofa. A potom máte ještě politiky, kteří řeknou, my chceme zůstat v Evropské unii, my jsme pevnými zastánci členství v EU a v NATO. A potom jedou třeba někam do Moskvy a tam chtějí s Vladimirem Putinem vyjednávat mír na Ukrajině. Přitom je to úplný nesmysl. Celá ta Evropská unie, celý ten euronacistický spolek usiluje o jednu jedinou věc. O válku s Ruskem. Oni chtějí válčit s Rusama. Oni se s nima nechtějí dohadovat a domlouvat na míru. Oni je chtějí pozabíjet, postřílet. Chápete? To je tažení na východ, to je Drang nach Osten. Je to znovu. A chápete? Ten příměr, to přirovnání je naprosto dokonalé. Jsem to slyšel teď, to byl ten poslanec za AFD, byl včera v televizi a on to tam přirovnával. On to tam přirovnával, mluvil tam o Ficovi, jak jede, protože víme, že slovenský premiér Robert Fico je velkým zastáncem Evropské unie a Severoatlantické aliance, ale on se tam trošku do něho jako tak jako rejpnul a on řekl, že nechápe a nerozumí, o co se snaží vlastně slovenský premiér, když jede do té Moskvy na tu přehlídku, respektive když se snaží o vyjednávání jako míru. Když ve skutečnosti, on řekl, nikdo v Evropě kromě nás, on mluvil jako jménem AFD, když kromě nás všichni ostatní v Evropě chtějí tažení na východ, Drang nach Osten a chtějí válku s Ruskem. A on tam dal ten příměr. On říkal, mně to připadá, jako kdybychom v roce 1943, když jsme byli u Stalingradu, kdyby tady někde v Evropě se objevil nějaký politik, který by vyzýval našeho bývalého vůdce, on to neřekl, protože to slovo je samozřejmě zakázané tady v médiích, myslel Hitlera, kdyby se náš bývalý vůdce setkal se, aby se setkal se Stalinem a dohodli utěšitelný mír v celé Evropě a zastavení zbraní a zastavení palby. V roce 43. Jo? Stejně naivní by to bylo.

dohromady. No to je nesmysl samozřejmě, to by nefungovalo. A podívejte se, dneska jsme ve stejné situaci, ale ti politici jsou. Oni vyskakují. Oni se snaží tyhle ty dvě znepřátelné strany dát dohromady. To je naprosto vyloučené. Evropa chce jít, nebo ty dvě kravky, které jsou tam nahoře v Evropské unii, že jo, v té Evropské komisi, tak ty chtějí na základě velení z Londýna, chtějí vrhnout celou Evropu znovu do války proti tomu nenáviděnému Rusku. Tam nejde nic dohadovat. Celá Evropa je po více než 4 letech v tak totálním válečném stavu s Ruskem, že žádná dohoda není možná. To je absurdní. Žádná dohoda není možná, protože celá pokud nemáte klapky na očích, tak musíte vidět, že namísto nějakých mírových snah Evropská komise připravuje jenom další a další sankce na Rusko. Další a další sankce. A Kyjev, který je celý kompletně financovaný z Evropské unie a z Velké Británie, ani na okamžik neuvažuje o nějakém zastavení nějaké války a ten, co tam tomu velí, Zelebuben, ten dokonce vyhražuje lidem a hostům, kteří jsou pozvaní na tu přehlídku. Dokonce jim vyhrožuje, že jim nedoporučuje, aby tam jezdili. Chápete? Jak proboha v této chvíli by mohlo dojít k mírovému urovnání mezi Moskvou a, řekněme upřímně, Bruselem? Protože dneska už to nejsou Spojené státy, dneska už je to Brusel, který řídí, financuje, kontroluje a ovládá válku proti Rusku na Ukrajině. To je Brusel. A všechny ty hlavní města, která Brusel jakoby zezadu stělesňují, to znamená Berlín, Paříž a dneska už teda Londýn, který není členem EU, ale chápete, to je ta pozice, kdy všichni chtějí válku a nikdo nechce mír a v takové chvíli snažit se dát dohromady k jednacímu stolu Rusko a Evropu je prostě naprosto iluzorní. Proto včera oznámil Kreml, že přerušuje mírová jednání s Ukrajinou, protože to nemá smysl do doby, než se Ukrajina, ukrajinská armáda stáhne z toho zbytku Donbasu. Potom ano. Potom, že má smysl zahájit a respektive pokračovat v jednání, ale dokud se Ukrajina nestáhne z toho kousku toho Donbasu, tak Rusko s Ukrajinou vůbec jednat nebude. Chápete? To je jednání do nikam, je to jednání o ničem a vypadá to, že válka má jakoby nějakým způsobem pokračovat. A v téhle kritické situaci Rusko ví, že válka bude pokračovat a proto Kreml rozhodl od 1. května zastavit dodávky kazašské ropy přes ropovod Družba sem do Evropy. A to je konec, to je zlomená hůl. No, protože Rusko mělo ještě dlouho po vypuknutí té speciální vojenské operace, dodávalo energie a nemělo problém, ale najednou už problém je. Od 1. května už problém je. Rusko to zavřelo. Co to je? No, to jsou dolámané vztahy, samozřejmě. To je zlomená hůl nad Evropou. A protože Evropa ví, aha, Rusové zlomili hůl, tak co nám teď zbývá? My teď nebudeme mít ropu v Evropě. Skupová hlava zablokovala Hormuz, takže nebudeme mít ropu od Arabů. A teď i Putin zlomil nad náma hůl. Kazašská ropa ani žádná jiná už nebude. Co teď budeme dělat? No my nemáme ropu. My nebudeme mít, až dojdou zásoby v zásobnicích, tak odkud my vezmeme ropu? Nebudeme mít ropu. Co bude s ropou? No musíme snížit spotřebu o 75% v Evropě. Jak to uděláme? No to bychom museli zastavit ekonomiku a zavřít lidi do lockdownu jako za covidu. Řeknou tam někteří. A ti druzí, kteří sedí na druhé straně toho stolu v Bruselu,

0: oni se nesmějou. Oni neříkají, že by se smáli. Oni si řeknou, to není špatný nápad. Když zavřeme do lockdownu jako tenkrát, lidi přestanou jezdit, protože budou zavření, nebudou potřebovat vytahovat auto. A můžeme to nastavit tak, že jim dovolíme s tím autem vyjet jenom do okruhu 15 minut od bydliště, jako za lockdownu. Úplně stejně. A tím ušetříme 75% paliva. Že? No a je to venku. Takhle oni to chtějí řešit. Proto najednou hantavirus. Proto najednou oni vzali... Otázka, pozor, důležité. Proč oni znova nepřišli s nějakou chřipkou? Nějaký chřipkový kmen? Tohleto je možná to nejděsivější. A o tom si musíme něco říct, protože oni nemají s lidma žádný soucit, žádné slitování. Konec konců to jste mohli vidět na vlastní oči, když oni experimentální vakcíny, které nebyly vyzkoušené, nechali vpichovat do našich vlastních dětí. To jsou bestie. To jsou bestie, které si nedokážete představit. Naprosto nehumánní bestie. Ale to nebylo tak bestiální tehdy, jako teď. Protože oni se rozhodli použít hantavirus. Ten patří do rodiny hemoragických virů, jako je virus, jako je, že jo, tenhle virus, ten strašlivý, že jo, Ebola. A vedle Eboli je ještě další hemoragický virus, Marburg. Že jo, Ebola, Marburg, hantavirus, to je rodina hemoragických virů, které způsobují krvácení, rozklad červených krvinek, smrt, že jo, tohleto, chápete? Takže oni už nesáhli po nějakém viru z rodiny nějakých chřipek a podobně, oni sáhli po hantaviru. To znamená, že jim dochází možnosti koncepcí řízení. A koncepce řízení, oni mají určitý balík, jak můžou řídit procesy. To znamená, když chtějí něco prosadit ve společnosti, například lidi, aby si kupovali, já nevím, tyhle ty fotovoltaické panely na střechy, že jo, tak oni to můžou procesně udělat tak, že kdo bude mít panel na střeše, tak bude mít třeba zmenšený daně. Nebo tak to nebude muset platit pokutu, že je tam nemá. Jo, to je pro ně úplně to nejlepší, to je stojí nejméně peněz a podobně. To znamená, mají různé procesy řízení, ale problém je v tom, že když nemají ropu, oni nemohou dělat vůbec nic. Naprosto nic, protože bez ropy nemůžete dělat vůbec nic. Ani ty sviňárny, které připravujete v Bruselu proti lidem. Bez ropy ani se nepohnete nikam. Nemáte. Bez ropy není jenom to, že se nemůžete nikam dojet. Bez ropy nejsou plasty, protože plasty na těch sesličkách, kde sedí tam, že jo, všechno to z plastu, jak mají v EU, nemůžou sedět, nebudou mít sesle, na kterých by seděli. Protože z ropy se vyrábí všechny plasty. Ale kdyby jenom to, ropa je nezbytná pro výrobu léků. A to je to nejkrásnější, k čemu se používá ropa? K výrobě vakcín. No, potřebujou ropu v výrobě vakcín. Bez ropy se neobejdou. Proto oni potřebují nový proces řízení, potřebují se dostat zpátky do stabilizované polohy. No a proto spustili hantavirus. No, mají hantavirus a to je tak průhledné. Představte si, že ten oficiální příběh je, to se podržte, to si vezměte brambůrky, to se zasmějete. Oni vyjeli z jihu Argentíny, je to holandská loď, že MV Hondius, takže výletní loď vyjeli od jižní Argentíny 1. dubna na 1. apríla, asi jako symbolicky, že si někdo dělal z někoho prdel. Vyjeli teda směrem k Evropě a měli skončit na Kapverdách, takže jeli a objížděli v Atlantiku ty ostrovy. A když tam, po 10 dnech od vyplutí tam zemřel první člověk. Zemřel na plicní emboli, vykašlával krev a když zemřel, tak z úst a z nosu mu vytékala infikovaná krev. Vykašlával vlastní plíce, jenom pro představu, jak je to chutný a nechutný. Zemřel na hemoragickou pneumonii. A oni tam na to koukali, koukali na něj, ještě si jako to fotili, že co a jak, co a jak. Kapitán v pohodě, pohodák, zakotvil na ostrově Svatá Helena a pustil lidi ven. 40 lidí řeklo, že mají strach se na tu loď vrátit, protože tam zemřel nějaký člověk za podivných okolností a rozjeli se a rozletěli se letadly domů. To je zhruba 40 lidí. Tak tohle to je, dámy a pánové, oficiální příběh. Představte si, že někdo, protože hantavirus patří do rodiny, jako je Ebola a Marburg, tak do téhle rodiny hemoragických virů jsme se dostali způsobem, že 40 lidí teď lítá někde po světě nebo někam odjeli. A bylo to druhý týden, třetí týden v dubnu, tak v podstatě můžeme říkat, že dva týdny, zhruba 14 dní po světě se pohybují lidé, kteří jsou nějakým způsobem, neříkám, že musí být, ale mohou být infikovaní, když přišli z lodi, kde vypukla hemoragická horečka, na jednom, nebo projevila se smrtí na jednom z cestujících. Inkubační doba toho viru je 1 týden až 8 týdnů, což je velmi zvláštní, nebo zvláštní, no. Zdá se, že ten virus zkrátka v každém organismu člověka se rozvíjí s různě rychlou nebo pomalou kadencí. To znamená, že na rozdíl třeba od toho covidu, kde to bylo víceméně ustálené někde na nějakých těch 10 až 12 dnech, tak tady je to 1 týden až 8 týdnů. Podle toho, jak má člověk organismus. To znamená, že ano, je to sice v tom nejlepším případě jenom týden, ale v tom nejhorším případě je ta inkubace 8 týdnů. To znamená, kolik dalších lidí za těch 14 dní, než se to teď jako zjistilo po 14 dnech, nebo jsou to skoro 3 týdny, kolik dalších lidí oni kontaktovali, těch 40 lidí. S kolika lidmi přišli do styku, kde všude něco nakašlali nebo vykašlali, nebo co, kde oni se pohybovali. Nikdo zkrátka neví. A tohle to je jako oficiální scénář. Chápete? Oficiální scénář. Naprosto šílená situace. To znamená, ideální, a teď pozor, to je důležité, to je úplně vymazlené, to je naprosto vymazlené. Kdyby někdo byl sociopat a byl naprosto zvrácený, něco jako Trump, ale umocněný na 6. nebo na 10., tak by virus vypustil právě na výletní lodi. A víte proč? No protože to je uzavřený prostor, ze kterého se nejde dostat. Z toho nemůžete odejít, tam ten virus se dokonale promoří. Protože uzavřené, stisněné prostory, kajuty, všechno tohleto, lidé se setkávají na společných večeřích v jednom prostoru. Chápete, krásně se to šíří, ten virus, na uzavřeném prostoru. A potom přikotví k ostrově Svatá Helena a ty lidi vypustí ven. Šup, šup, šup. Chápete? Tak tohleto je oficiální scénář. Takhle to funguje. Chápete? Musíte si uvědomit, že tyhle ty elity, nebo které si říkají globální elity, nemají s lidma naprosto žádné slitování. Naprosto žádné. Znovu to opakuju. Protože lidé zapomínají velice rychle. To, co oni prováděli v době covidové pandemie s lidmi, A kdyby jenom s dospělými lidmi, ale s dětmi, kdy do dětí napichovali experimentální nevyzkoušené vakcíny, které mění a modifikují DNA, tohleto všechno, tak člověk se musí zděsit. A potom se nemůžete divit, že najednou se někde objeví nějaká loď, která je zasažená hemoragickým virem. Chápete? Já si jenom tak říkám, proč oni třeba se rozhodli pro hantavirus, proč tam rovnou nenasadili Marburg nebo Ebolu, aby to mělo trošku grády, že jo, aby lidi křičeli, všichni umřeme, že? To by se jim strašně líbilo. Podle mého názoru, oni tomu příběhu chtějí dát trošku uvěřitelnost, protože oni jeli z Patagonie, dole, z Argentiny, startovali z Patagonie. No a to je problém. Protože Marburg i Ebola mají svoji endemitu, místní příslušnost v rovníkové Africe. Kdyby se někdo nakazil Ebolou v Patagonii, v Arktidě, tak to by to už by tak trošku nehrálo, to by bylo hodně divný, to by jim třeba hodně jako lidi jako nekoupili, jo? Že to by nad tím lidi se pozastavovali. Ale hantavirus je krysí mor, který nemá endemitu omezenou. Tam se krysy, že jo, můžou přenášet klidně i v Patagonii, kdekoliv. Tam není nikde žádné omezení endemické. Proto, podle mého názoru, proto to bylo zvoleno takto, že to bude oficiálně hantavirus, oficiálně. Aby nebyli úplně za idioty, že jo. No a co je důležité, že zatím to vypadá, že je to jakoby stabilizované. Ten narrativ je tak nastavený i v americké televizi, v MSNBC, je to nastavené tak, že není třeba se znepokojovat, je to stabilizované. Moje teorie je, že oni čekají. Oni se ještě nerozhodli to spustit úplně naplno. Protože proč? Protože stále ještě je naděje, že skopová hlava bude eliminována, myšleno obrazně, ale nebo třeba i doslova. A obrazně to myslím tak, že dojde k nějaké dohodě ohledně Perského zálivu, ohledně Hormuzu a dojde k otevření Hormuzského průlivu a ta ropná krize se zažehná, Evropa bude mít znova ropu a nebude třeba pokračovat v celé té aktivitě okolo hantaviru. Bude možné to odpískat. Ale upozorňuji, pokud se nepodaří otevřít Hormuz, oni ten hantavirus vezmou jako řídící proces a lidi budou znovu nakupovat roušky. A znovu se dočkáme lockdownu. Znovu. Protože Evropa bez ropy být nemůže. Nemůže být bez ropy. Naprostý nesmysl. Zásoby ropy v Evropě na 3 měsíce. Část už těch zásob byla vyčerpána. Takže teď mluvíme o kolika měsících, o 2 nebo o 1,5 měsíci, o jak dlouhé době. Nějaká ropa do Evropy přijde. Jeden zdroj je Norsko. Norská ropa, tam jsou malé objemy těžby. Nebo tak malé. Relativně na spotřebu Evropy jsou malé. Oni jsou velké pro potřeby Norů, ale na celou Evropu jsou relativně malé. Další možnost je dovážení nějaké ropy, která není zablokovaná, to znamená z té části Saudské Arábie, která ještě není zablokovaná z jihu, to znamená z Rudého moře, tak i když tam taky už lítají drony iránské a rakety, takže tam ještě něco je možné odebírat, ale ta většina, ta exportní infrastruktury je na severní části arabského poloostrova v Perském zálivu. Tam je většina exportní produkce. To znamená, z toho jihu té Saudské Arábie se odebírá jenom málo. A oni zřejmě tohleto mají propočítané. To znamená, to málo, co přijde do Evropy, to nám vystačí, když snížíme spotřebu. Velmi výrazně snížíme. To znamená, musíme ušetřit aspoň těch 75-70%, abychom byli takzvaně na svém, abychom to udrželi. Lidi necháme nějakou dobu doma, několik měsíců, dokud se to nevyrovná, nebo dokud se neurovná situace v oblasti Perského zálivu. Takhle. Chápete? Takhle oni to dělají. A teď si jenom zkuste se zamyslet. Oni by tu energetickou krizi tak snadno, tak krásně dokázali zažehnat. Stačilo by zavolat do Moskvy, říct, my tady s tím bláznostvím okolo Ukrajiny končíme, my to chceme ukončit, my chceme, potřebujeme ropu, a Rusové by řekli, no dobře, tak se to urovná na Ukrajině, Ukrajinci se stáhnou z Donbasu, my to zastavíme, dohodneme se, bude ropa, bude všechno. Takhle by to rozumně mohli všechno vyřešit. A oni to neudělají. A víte proč? Protože v tom Bruselu ty dvě krávy o tom nerozhodují. O tom rozhoduje Londýn a pánové v kloboucích, kloboučníci v domu Sion. Oni chtějí válku a konfrontaci s domem Chabad. Chtějí válku s Ruskem. A do té války nepůjdou oni v kloboucích. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Půjdou gojím. Půjdou Evropané. Evropské národy. Evropské státy. Půjdou. Podobně jako tehdy v tom 41. roce, že když Německo zahájilo operaci Barbarossa, tažení do Sovětského svazu, že celá Evropa se připojila k Wehrmachtu, táhla Sovětský svaz. To znamená, že oni to chtějí zopakovat. To je zopakování toho procesu z 41. roku. Chtějí si to takzvaně dát repete, škrtnout si to ještě jednou. A tentokrát, jako, že jim to snad asi vyjde. Snad, že jim to vyjde. Snad jako, že by to mohlo vyjít. No a když ne, tak z toho bude třetí světová válka a nikdo nepřežije. Ty dvě husy to neví samozřejmě, protože tím to nedojde, ale každému, komu to dojde, no tak ti se zabezpečí, že jo. Miliardáři se stavějí v Evropě podzemní bunkry, že jo, to jistě víte. To jsou ti, kteří jsou takový ti méně majetní, anebo jsou takový ti trošku vlastenecky zaměření, že já nikam utíkat nebudu, tady sice budou třeba padat ruský vodíkový bomby, ale já se zakopu hodně hluboko a zůstanu na svým takzvaně. No, jsou takový různí miliardáři, kteří mají takovéhle zvláštní prostě mouchy a představy, ale tak budiš, jsou to jejich peníze. A ti, kteří uvažují trochu jinak, no tak ti se zabezpečují tak, že si kupují soukromé ostrovy v Jižním Pacifiku. Že? Teď se odhalilo, že všichni ti miliardáři američtí si najednou hromadně skupují v Jižním Pacifiku ostrovy. Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, všichni si kupují soukromí ostrovy. Chápete? A mají obyčejní lidé na to, aby si koupili soukromí ostrov a evakuovali se. Odpovězte si sami. Takže v takovéhle situaci se nacházíme. Takže protože oni nechtějí uzavřít mír s Rusama, Evropská unie, tak došlo k operaci Hantavirus. A jestli se nestane zázrak a jestli skupová hlava nedostane rozum a nedojde k otevření Hormuzského průlivu, no, tak se máme na co těšit. Takže takhle bych to uzavřel, tady to první téma, Vítku. No a plynule přejdeme na další, jestli tam teda nějaké máš připravené.
1: Měli jsme dvě, ale já si myslím, že už to nemá smysl těch 7 minut do 21. hodiny rozjíždět nějaké jiné téma. Já bych se jenom zeptal spíš v rámci Ruska a v rámci Číny, což jsou další dvě mocenská pole nebo mocenské globální celky v rámci toho multipolárního řízení, tak jakým způsobem se k tomu staví oni? Protože ano, Rusové sice mohou tvrdit, že se jedná o trik Evropské unie, jakým způsobem zamaskovat energetickou krizi. Ale zároveň přece musí vědět, že pokud ten virus bude pravý, hantavirus bude pravý, tak je to také dostihne. Tak to se přelije samozřejmě do Ruska, přelije se to i do Číny, i do Spojených států amerických, dnešní globalizaci, tak jak se k tomu to staví oni, k této alternativě vlastně, nebo k variantě?
0: Jak se k tomu staví? No, s velkou radostí samozřejmě. Protože tím se urychlí depopulace planety, což je jeden z procesů globálního řízení a globálního prediktora, depopulace, ale pozor, buďme přesnější, depopulace západní civilizace, takzvané bílé rasy, pro ně je to důležité. To znamená bílý člověk, aby byl depopulován. To je důležité. To znamená, pro ně je to win-win, že jo, jak říkají Američani, win-win, výhra-výhra pro obě strany. Pro jaké dvě strany? No, pro Dům Chabat a pro Dům Sion, to je win-win situace. Že? Oni se jako odstřínou od ropy, od ruské a sníží si spotřebu, vytvoří krizi a pokud ten virus je pravý, tak ještě zařídí k tomu navíc depopulaci. To znamená, to jsou dvě výhry. Jejich uvažování je naprosto zvrácené. To je sociopatie par excellence. Naprosto. Naprosto, protože takhle oni uvažují. Mohli byste být naivní a myslet si, že třeba nevím, v Rusku to bude jinak, ale v Rusku to za covidové pandemie bylo ještě horší než v Evropské unii. Tam zavedli takzvané v překladu poukazy na pohyb. Že? To byly ty QR kódy. Poukazy na pohyb. To byly hlídky v ruských městech, které kontrolovaly, jestli máte dovolený pohyb z místa A do místa B. Na nákupy a tak dále. To byly ty QR kódy během toho lockdownu. Pohybové lístky, pohybovenky by se to řeklo asi, že jako povolenka k pohybu, pohybovenky. Ne, nebo tak strašný slovo. Chápete, to je šílené, to je naprosto šílené. A vidíte, oni tam převzali všechny procesy z Číny, Putin nechal napíchat vakcínou ruské farmaceutické, nebo říkajme spíš izraelské, židovské farmaceutické společnosti Gamaleya s Sputnikem celou ruskou armádu. Jenom si přečtěte ruské telegramy, jak vojáci si stěžovali na permanentní bolesti hlavy a na neschopnost se soustředit a na apatii a na zpomalené reflexy a problémy s tím, že na dálku už nevidí tak dobře a podobně, jako by to bylo jako destrukce ruské armády, že okamžitě se chápete, bylo dovoleno. Že bylo dovoleno naočkovat celou ruskou armádu tímhletím údajně zázračným lékem, který byl jako propagovaný, jako že je teda jako bezpečnější než americká mRNA, že jo, mRNA vakcína, že to je bezpečnější. No otázkou je, nakolik je to bezpečnější, že jo, no, otázkou je, že ty staré vakcíny, které používají takzvaný vektor, ten vektor je většinou nějaký opičí adenovirus, do kterého se vloží neaktivní látka toho viru a ten opičí adenovirus jako je součástí té vakcíny, to jsou ty vektorové vakcíny starého charakteru, starého typu. Tak jako jestli jsou jako méně závadné než ty mRNA vakcíny, že jo, teď se nad tím můžeme prostě jako pozastavit a dávat si nějaké otazníky, ale v zásadě ty procesy v Rusku byly stejné jako v Evropské unii a v některých ohledech jako ty pohybovenky byly dokonce horší a respektive byly stejné jako v Číně. Jako v sociálním kreditu v Číně, kde také se vydávaly poukazy na pohyb. Chápete? Takže prosím vám, nedělejte si nějaké jako představy, že někde někdo bere ohledy na gojím. Gojím jsou zbytní, jsou expendables, že? Zbytní, postradatelní. Expendables. To je ten projev toho rabína z Haify. Ježišmarja, jak on se jmenuje. No, jeho jméno tady mám na jazyku. No, to je jedno. On tam právě má tu tezi, tu teorii, jak tam hlímá, že všichni gojím jsou, použil to anglické slovo, expendables, jsou postradatelní. Že jo, tohleto úplně fanaticky, že jo, v tom projevu. Já jsem si říkal, oni se tím ani netají, tu nenávistí, že, v těch projevech. K těm, co nejsou součástí teda jejich národa, které oni považují jakoby za postradatelné. Proto v tomhletom, v téhle otázce je teda podstatě skrytá ta odpověď, že není v tom žádný rozdíl. To znamená, oni nemají obavy o to, jestli nějaký virus je pravý nebo je fingovaný. Pokud je totiž pravý, tak on pouze pomůže naplnit cíle toho prorockého zničení Edomu. Že? Protože tím oni se řídí. Zničení Edomu, že celý Edom bude zničen. Edom je západní čtvrť. Edom je západní civilizace, křesťanská civilizace, bílá ras. Takhle oni se na to dívají. Takže máme 21, že jo, hodin, dáme si jednu písničku, Pavel tam něco najde a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: No, možná jednu nebo dvě, uvidíme, jak to stihneš, jestli tady bude v týdenní písničce, tak Pavle, zahrajeme si.
2: Já tam pustím opět Marka Knoflera a Carlose Santanu, který jsem tam pustil před začátkem, on ten na to neuvěřitelný ohlas. Takže já to tam pustím a až řeknete, že to stačí, ono to je dlouhý, tak já to zastavím. Ano? Takže Vítku potom řekni.

0: Tak, výborně, tak jsem to stopnul, vážení posluchači, protože už tu máme tu krásnou hudbu, teda, protože už tu máme pana VK i s Vítkem a teď budou telefonické dotazy. 608 12 14 19 je dnešní číslo do vysílání. Vy, kteří se díváte na televizi, je také možné, tak to tam máte napsaný. A já už jim dám samozřejmě slovo. Tak prosím, můžete, pánové.
1: No, my v podstatě nám nezbývá nic jiného, než vyčkávat, až nám někdo
0: tak
1: zavolá.
0: Dobře, dobře, v pořádku, takže telefon už tady máme samozřejmě. Tak já ho hned vezmu do vysílání. Tak jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
2: Dobrý. Já bych se chtěl opýtať, že Rusko disponuje celou škálou různých zbraní. Ale principiálne používa veľmi obmedzené množstvo. Prečo to je? Prečo sa to deje? Ako keby to bola nejaká, ja neviem, ako keby mali strach, alebo si neverili. A osobitne, prečo toleruje Rusko neustále útoky na ruské civilné obyvateľstvo? Prečo tie útoky neopetuje? Napríklad vybombardovanie pár ministerstiev v Kieve. Ja viem, že to je, ja tým pádom nechcem ako tu nabádať k nejakému, nejakým drastickým riešeniam, len potom ako sa vysporiada s tou skutočnosťou, keď tam už od začiatku špeciálnej vojenskej operácie zomrelo viac ako 5,5 tisíc civilistov. A ako to zastaví, lebo neustále lietajú drony, neustále umierajú ľudia, dokonca sa strieľa na detské ihriska, školské ihriska, školy, tie zábery niekedy... Z ruskej televízie sú proste otrasné a to nejakým spôsobom im nepomôže vyhrať vojnu. Nehovoriac o tom, čo sa dialo, keď Ukrajina urobila ten vpád do Sudže. Tam proste dokonca už vraj škôlkári išli zo škôlky a oni to proste začali kosiť. Je tam kopec civilistov zmasakrovaných. A ako, ja neviem, prečo Rusi stále príjmu takú nejakú, ako keby až karmicky, že... Musíme mať obrovské množstvo obetí, aby potom prišlo víťazstvo. A potom budeme spomínať na tie obete ďalších 100 rokov. Že prečo, no ako sa s tým vysporiadať a prečo to nevracajú? Dobre, tak ďakujem. Do počutia.
0: Tak je odpoveď.
3: No, tak ja ďakujem za dotaz. Přesne pán, ktorý teď volal, predpokladám zo Slovenska, tak má stejné pocity. A to je dobře, že to zaznělo, protože má v podstatě stejné pocity jako většina Rusů. Přesně, je to dobře, že to zaznělo, aspoň jako, abyste měli představu. Přesně takhle teď se cítí Rusové, běžní Rusové, obyčejní Rusové. A na těch různých Max platformách, to je ten ruský státní Telegram, že jo, Max, tak přesně tyhle ty otázky velmi rozezlené pokládají ruským představitelům. A v obrovských objemech. A teď, že proč teda nepoužijou tvrdší přístupy, že proč nedojde třeba k nějakému tvrdšímu zásahu, když Rusové mají tolik zbraní a používají jenom zlomek těch zbraní a tak dále. No, odpověď je děsná, je hrozná. Já vím, že tuhleto odpověď většina lidí jako nemá ráda, ale já ji znova musím říct, je to kvůli tomu, že není dovoleno. A to je zkrátka to těžké, to nejtěžší si to uvědomit, když něco není dovoleno. Protože když víte, že něco není dovoleno, znamená to, že někdo je nad vámi. Někdo rozhoduje, co je dovoleno, co můžete a co nemůžete. A já jsem několikrát říkal, že i Vladimír Putin je pouze generálním ředitelem Ruska. Generálním ředitelem. A generální ředitel není majitel. Protože kdo dává úkoly řediteli podniku? Majitele. Majitele podniku. A pokud se ptáte, kdo si zprivatizoval Rusko po rozpadu Sovětského svazu, po roce 1991, kdo se zprivatizoval? No, to jsou samozřejmě všechno skupiny napojené na dvě ty mocenské struktury, které kontrolují veškerý majetek v Rusku. Ruský židovský kongres a Federace židovských obcí Ruska. Jsou židovské rodiny, které kontrolují všechny ruské podniky, všechny doly, všechny těžební organizace, všechny ropné struktury, veškerý majetek. Oni kontrolují Rusko, oni jsou majitelé Ruska. A oni mají svého generálního manažera, kterého dosadili před 26 lety k moci a teď po 26 letech najednou se ukazuje, oni s ním už nejsou moc spokojeni. Protože to, že Putin odvolal tanky ze zítřejší prvomájové, ale z té zítřejší přehlídky ke dní vítězství, že stáhnou veškerou těžkou techniku, která není bojovou technikou v samotném podstatě slova, protože ta technika, která se každý rok předváděla na Rudém náměstí, tak oni tomu říkají parád mašínu, přehlídkové stroje. To jsou stroje určené jenom pro přehlídky. Jinak jsou celý rok zaparkované v garážích, kde jsou zaparkované a leští je tam leštěnkou. To nejsou bojové stroje, které by někde vytáhly od útvaru. To jsou čistě přehlídkové stroje. Takže to není o tom, že odjeli na frontu ty přehlídkové stroje. Chápete? Ale proč byly odvolány? Protože ty přehlídkové stroje, i když jsou přehlídkové, tak jsou bojové. Jsou použitelné, dokážou střílet, nemají zalité hlavně, aby se z nich nedalo střílet a podobně. Jsou to bojové stroje a mohly by být použity k něčemu, třeba k převratu nebo k pokusu o puč jako tehdy v srpnu 1991. A proč? No protože 26, není to tak, že 26 let, nebo po 26 letech, co je Putin u moci, že by dělal třeba špatně některé věci, které se týkají ekonomiky, nebo že by dělal špatně věci sociální struktury, sociální služby. Toto ne, v tom není problém. Problém je v tom, že nezvládá management ochrany Ruska během speciální vojenské operace na Ukrajině. Nezvládá ochranu a management téhleté specky. Padají drony na Rusko každou noc, padají rakety, zabíjejí lidi a to v množství větším než malém. A v prostorách mnohem hlouběji než jenom v pohraničí. To je ten problém. Proto Rusové jsou velice znepokojeni, jsou naštváni, pokládají stejné otázky, jako teď pán položil, úplně stejné, a Rusko bude muset něco udělat. A my nevíme, co udělá. Protože pokud neudělá, tak Putin na podzim skončí. To už běží teď na ruských těch sociálních sítích, že pokud by to mělo pokračovat dál, Putin ztratí podporu lidu velice rychle, během několika týdnů. Protože ty útoky jsou neskutečné, které teď probíhají. Proč? Z jakého důvodu? Je to kvůli tomu, že objem dronů, které přicházejí na Ukrajinu, jsou vyráběny v Evropské unii. Mimochodem, ty se nevyrábí na Ukrajině. Vyrábějí se v podnikách a v továrnách v České republice, tady se vyrábějí, ve Velké Británii se vyrábějí v tisících, jo, v obrovských množstvích. A Ukrajina je v podstatě jenom pouští na Rusko. A ty objemy jsou tak obrovské, že skutečně to začíná ohrožovat tu stabilitu Ruska, obyvatelstva, stabilitu obyvatelstva daleko hluboko v Rusku, daleko od ukrajinských hranic, kde ještě donedávna žádné známky nějaké války vůbec nebyly. Teď začínají bouchat exploze a začínají ukrajinské drony narážet do bytovek a paneláků. Zajímavé je, a to je důležité, že neútočí na vojenské cíle ruské armády uvnitř Ruska, že by útočili na nějaké ruské instalace. Proč? No protože ty jsou chráněny velice tvrdě a mohutně protivzdušnými obranami. Ale nic jiného chráněno není. Rusko musí chránit svoje vojenské instalace, ale už mu nezbývají prvky obrany na ostatní města. S výjimkou Moskvy. Moskva je kolem dokola chráněná, ale už nezbývají PVO systémy na ostatní ruská města. No a Ukrajina toho využívá. Proto padají, že všude možně ty rakety prakticky jakoby bez nějaké ochrany. A Představte si, že oni musí si vybírat Rusové, co má pro ně větší prioritu, jestli chránit ruské rafinerie, anebo ruské vojenské základny. Oni si musí vybrat mezi ruskými vojenskými základnami, jestli budou chránit, anebo jestli ty protivzdušné systémy rozmístí okolo rafinerií. No a priorita je jasná. Větší prioritu mají vojenské základny. To je tvrdá realita, tomu se nedá prostě jako předejít. Takže co udělá teď Rusko? Jak zareaguje? No, bude muset přitvrdit, samozřejmě. A jak zaznělo v tom pořadu s Gilbertem Doctorowem, on to řekl naprosto přesně, válka na Ukrajině skončí, až bude zničena kyjevská chunta. Dřív ne. Dřív neskončí ta válka. A jelikož Zelenský je heraldický, samozřejmě, heraldický žid po matce i po otci, není dovoleno ho zlikvidovat, nikdo teď neví, co vlastně bude. Jediné, co může Rusko udělat, je, že řekne, že vybombarduje centrum Kyjeva a dá 24 hodin všem lidem na evakuaci. A když se neevakuují, tak je to jejich problém, ale tím nedojde ke zničení režimu. Pouze ke zničení budov. A zničit budovy neznamená zničit režim. Zvláště ne, když dáte těm lidem echo 24 hodin v předstihu, že se mají evakuovat. Proč to vlastně Rusko jako dělá? Se teď ptají na ruských telegramech. Všichni ti vojenkoři, že jo, vojenští korespondenti ruští. Proč? Když Trump nemusí dávat dopředu žádná varování. Trump vybombardoval prezidentský nebo vládní palác v Teheránu a zabil ajatoláha s celou jeho rodinou bez jakéhokoliv varování. Proč neudělá to samé Rusko a nezabije Zelenského s celou jeho vládou na Bankové ulici bez jakéhokoliv varování? Proč? Otázku jsem vám odpověděl v tom článku včera. Protože není dovoleno zabít heraldického. Není dovoleno. A jelikož generální ředitel v Rusku byl převedený k moci šéfem Evropského židovského kongresu Lvem Levievem, tehdy v srpnu 99, tak i on musí poslouchat. Musí poslouchat, co oni řeknou. On je jenom generální ředitel, on není majitelem Ruska. On musí poslouchat ti, kteří ho tehdy přivedli do Kremlu a přivedli ho ukázat Borisu Jelcinovi a teď on se na něho podíval a Leviev řekl, tady jsem vybral vašeho nástupce, že? Mluvil o tom Berezovský, že Berezovský ho tehdy Levievovi, oligarcha ruský, Berezovský prohlásil, že Vladimír Putin je jeho největším omylem prostě v historii. On si myslel, že on bude prosazovat udržování vztahu se Západem a prohlubování vazeb se západními strukturami a on říká demokratizace prostě Ruska, že jo, a v podstatě rozborka Ruska, že? Říkal, že to je jeho největší omyl v životě, když doporučil Levievovi, aby ho přivedl ukázat tehdy do Kremlu Jelcinovi. A oni si ho tehdy tenkrát vybrali, aby on byl tím generálním ředitelem Ruska. Proto se nemůžete divit, že on od nich nemá dovoleno. Oni mu nemůžou dát souhlas k tomu, aby zabil židovského prezidenta na Bankové ulici. Chápete? Není dovoleno. Není. Nikde není dovoleno. Kdyby on byl gojím, kdyby oni, všichni tam byli gojím, všichni, úplně všichni, on kdyby byl goj, není problém, už je dneska mrtvej bradou vzhůru, stejně jako ajatolá. Úplně stejně. Tam to nehraje roli. Naprosto nehraje roli. Ve chvíli, kdy on je heraldický, Zelenský, on tam měl přece návštěvu Chabad Lubavič, přišli za ním, že jo, klobouky šly dolů, že jo, pozdravili, že jo, ctěný pán, byli za ním kloboučníci, předali mu samozřejmě knihu Tania, že jo, mu předali ta kniha, kterou tam má v ruce, na té fotografii tam máte v tom článku ze včerejška, je kniha Tania, že jo, ta nejvyšší kniha Chabadu, a slouží, Zelenský slouží jim, chápete, slouží jim, no a komu slouží Vladimir Putin, no zase slouží jim. Chápete? Ukrajina má být transformována na nový nebeský Jeruzalém, má to patřit jim. Že? Má to patřit jim. Žádní Ukrajinci. Ukrajinci musí být exterminováni. Oni jsou expendables, protože oni, že jo, jsou úplně stejní. A ta válka to pomáhá realizovat. Chápete? Ta válka pomáhá realizovat plán na takzvaný nebeský Jeruzalém. Bude to jejich. No a co se týče Iránu, Irán je největší překážkou pro realizaci Velkého Izraele, protože Velký Izrael v jejich pojetí je celý Blízký východ. To je potvrzeno. Celý jejich Blízký východ je, oni považují za Velký Izrael. Dokonce už neplatí ani ta původní mapa, která byla tehdy z 19. století, která ukazovala, že jenom část, že, arabského poloostrova, část severní Afriky a toto Egypta, že ne, dneska už je to mnohem ambicioznější. To, co oni dneska, ti sionističtí mesianisté, považují za Velký Izrael, je celý Blízký východ, včetně Iránu. Včetně Iránu, celého Iránu. Proto Irán je největší překážka na realizaci takzvaného Velkého Izraele. A ten plán se Trumpovi nedaří. Vůbec se mu nedaří, ten plán je spackaný. Proto oni se budou chtít Trumpa zbavit. Chabad se bude chtít Trumpa zbavit na podzim. A jak já říkám, pokud Vladimir Putin nezačne neprovede nějaké změny a nezačne chránit Rusko před těmi drony a neprovede nějaké důraznější údery, ale tak, aby nedošlo k poškození toho, který sedí na Bankové ulici. Ten je nedotknutelný. Proto oni pořád říkají, že ho evakuují. Američané mu nabízeli evakuaci. Proč? No protože jeho není dovoleno odstranit fyzicky. On může odejít pouze dobrovolně z tohoto světa, že? Jak je uvedeno v Talmudu, pouze dobrovolně. A proto dostal tu pistoli od Petra Pavla, že? To znamená cesta k osvobození, že? Oni to mají napsáno vždycky na té krabici, když dávají někomu pistoli, že jo? To znamená, on může dobrovolně odejít. On tam má tu pistoli od Petra Pavla. On mu ji jako dal. Tady ji máš. Můžeš to udělat, když budeš chtít. Dar. Projev daru. De facto. A v téhle otázce tedy platí, že lidé jsou znepokojení, chtěli by dělat razantní rozhodnutí, aby prostě Rusko mohlo, jak se říká, rozmlátit to všechno, jenže není dovoleno. To by musel ještě existovat Sovětský svaz. Ještě Sovětský svaz, a budu přesnější, musel by existovat Sovětský svaz v dobách Josefa Vysarionoviče, Josefa Stalina. Protože když přišel Chruščev po něm, tak tam už taktéž nebylo dovoleno, to by bylo na jinou diskuzi, tam už to rovněž nebylo v mnoha ohledech, v některých, ne v tolika jako dneska, ale v některých ohledech tehdy také už nebylo dovoleno, protože Chruščev samozřejmě tam měl také nějaké zase už jako vztahy a konexe, že jo, na Světový židovský kongres už tehdy a tak dále, tak dále, to bychom se dostali někam opravdu daleko. Takže jenom pánovi bych řekl, že rozumím tomu, co chtěl říct, znamená taková ta nespokojenost s tím, jak to vede Putin, ale problém je v tom, že Putin nemůže dělat nic víc, než mu je dovoleno. A to je ten problém. Otázkou tedy je, pokud přijde nějaká změna, tak je to kvůli tomu, že moskovské kanceláře k tomu konečně dali souhlas. A jestli ten souhlas přijde k přitvrzení ruských reakcí, to je otázka. To je s velkým otazníkem. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, máme ho to už dlouho, takže pouštím do vysílání, prosím.
4: Dobrý večer, pánové. Můj dotaz bude jednoduchý, trošku malinko z jiného soudku, ale pan VK pořád tady povídá o Green Dealu a ekoteroristech. Já když to jako sleduju, tak mi to prostě přijde, že vlastně nevím, jako co mám ovce dělat. Jestli mám žít konzumní život, což vyhovuje jedné skupině lidí, nebo mám žít skromný život, tak abych neničil naši planetu, nebo jestli mám mít sluneční panely a systém, tak jak chtějí ekoteroristé a výhodu z toho nebudu mít žádnou, nebo budu mít s tím prostě problémy, protože budu využívat tu moderní technologii tak, že prostě to bude k ničemu, a nebo jestli si všechno mám udělat sám, tak aby technologie sloužila mně, protože já vidím, že ty technologie jsou dobrý, fungují, udělat auto na baterie s dojezdem 700 nebo 1000 kilometrů není problém, ale neustále je to prostě překrucováno a předěláno tak, aby obyčejný člověk, který za to dá peníze, zaplatí, někdo to realizuje nebo nerealizuje, neustále na tom trpěl. Tak se chci zeptat vlastně, koho ty ekoteroristé jako zastupují, jestli to jsou vlády, korporace nebo lidi za nima, a nebo vlastně si musí něco prosazovat tak, jak prostě oni chtějí, a vlastně je to jenom jako záminka prostě, jak prosadit věci proti lidem.
3: Rozumím.
4: Děkuji vám a hezký večer.
3: Rozumím. Já rozumím vašemu dotazu. Prosím vás, všechny, tohleto všechno, co se děje v Evropě, všechen ten ekoterorismus, zelený ekoterorismus, Green Deal a podobně, vycházejí od takzvaných zelených, strany zelených. A částečně i od pirátských stran, ale tam je to trochu jinak nastavený, spíš jako do nových technologií a nahrazování lidské práce automatizovanými systémy, homofobii proti lidské pracovní síle u pirátských stran a podobně. Tam je to trošku jinak motivovaný, leitmotiv je tam trochu jiný. Ale co se týče zelených, to jsou strany, které v podstatě mají za cíl deindustrializaci celé západní civilizace, celého křesťanského bílého prostoru. Deindustrializace. To je jejich cíl. A prosím vás, všechny ty strany zelených jsou financované Sorosem, všemi těmi globalistickými organizacemi dělají jejich špinavou práci za jejich peníze, ale prosím vás, ti lidé, kteří jsou v těch stranách, tomu opravdu věří. Oni všichni, většina, co se třeba já někdy bavím s lidma, kteří mají blízko k zeleným, tak jenom z jejich vyjadřování je strašné, že jsou šovinisté. Šovinismus. Kdo neuznává naše hodnoty, musí být

0: když nezavírají, tak se radši přeorientují na vojenskou výrobu. Protože víte proč? No protože na tanky neplatí, na tanky, transportéry, bojové systémy neplatí žádné ekologické předpisy ani žádné emisní povolenky. Věděli jste, že když vyrobíte tank tady v Německu, že nemusíte za něj odvést ani jedno euro na emisních povolenkách? No to je úžasné pro dnešní podnikání průmyslu, těžkého průmyslu tady v Německu. To je ideální. Ale na všechno ostatní jsou uvaleny emisní povolenky. Na úplně všechno ostatní. To znamená, ten systém podporuje válečnou výrobu. No a tohle, za tohle všechno můžou zelení. To znamená, ta sociopatie u zelených je v podstatě využívána jako nástroj k prosazování zájmu všech těchto zástupců světového sionismu, kteří usilují o depopulaci takzvané západní čtvrti, aby bílých se rodilo méně a méně, aby došlo k naplnění, že jo, snížení populace, no a aby došlo k naplnění toho cíle, o kterém vlastně ti rabíni v tom Izraeli, v té Haifě, že jo, neustále v těch synagogách vyprávějí, že dojde jednoho dne ke zničení Edomu, že jo, že Hašem se stoupí z nebes, že jo, po zničení Edomu, že Edom už nebude a že celá západní civilizace bude zničena v obrovském ohni a tak dále, a tak dále. Oni o to usilují a tihleti zelení tomu pomáhají. Proto jsou všichni financováni z těchto globalistických sionistických zdrojů. Oni pomáhají rozbíjet západní civilizaci. Lidem vezmou spalovací auta, potom jim vezmou ropu, vezmou jim zemní plyn, vezmou jim zaměstnání a práci, protože ty podniky, ve kterých pracovali, potřebovali ropu a zemní plyn. Všechno tohleto se teď tady děje a má se to dít v celé Evropě. Chápete? Zelení. Zelení prosazují své šílené představy o tom, že nikde nebudou žádné komíny, že všechno bude naprosto čisté. No ano, když se zlikviduje veškerý průmysl, nebude žádná ropa, nebude žádný plyn, tak ano, nikde žádné komíny nebudou. Otázka potom je, kde budou pracovat lidi, když nebudou mít žádnou práci. Otázka je, v čem se bude jezdit. No asi se nebude jezdit v ničem. Bude se jezdit na koloběžkách v 15-minutových městech, protože dál to takzvaně neušlapete na té koloběžce. A to je ten model, který vede samozřejmě k totální společnosti, totálně řízené, total control. A to pomáhají prosazovat zelení, extrémisté. Protože zelení to jsou extrémistické strany. Naprosto beze všeho. Proto jenom pánovi bych na to teda odpověděl tady tím způsobem, že to, co probíhá vlastně v celé Evropě, je nastaveno tedy tak, aby celá Evropa byla deindustrializována. To je cílem globalistů. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak věřím, že je na telefonu, takže můžete povídat.
2: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som sa ešte chcel vrátiť k tým udalostiam k Rusku, pretože podľa mňa sa Putin a Rusko nachádza od 4 rokov od vojny na Ukrajine vo svojej najkritickejšej fáze a práve tá absencia tankov na Červenom námestí je toho najlepším dôkazom. Pán VK, vy ste, alebo hovoríte celý čas, není Putinovi dovoleno. Ale ako generálny riaditeľ, on musí predpovedať a hovoriť tým majiteľom, aké problémy ich budú čakať. A to, v akej situácii teraz Putin nie, to sú vlastné góly, ktoré si stále strieľa. Ja viem, že mu nie je dovolené, ale toto nemá riešenie. On nechce zničiť ukrajinskú chuntu, ale ani nechce rozhodne vojensky zasiahnuť na Ukrajine. Takže to nemá riešenie, jediné riešenie je, že ho vymenia. A najlepšia karma, a už som sa toho smial, je, že mu šliape na pety Šojgu. Pripomeniem, Šojgu je ten, ktorý stojí za zničením Prigožina pred 3 rokmi a Putin sa spriatelil so Šojgom a nechal Prigožina odstrániť. Takže moja otázka, kto je vlastne za Šojgom? Kto je vlastne za Šojgom a prečo ho Putin nevie odstrániť, ale odstraňuje generál okolo jeho? Ako Calíková a tak ďalej. Tak ďakujem pekne.

0: Ano. No, tohle to je dobrý dotaz. Odpověď je na to zase opět velice, velice smutná. Co je důležité? Určitě víte, o čem jsem hovořil, jak fungují jednotlivé procesy řízení. Globální prediktor, ale zároveň národní prediktoři velice často a prakticky zásadně, málo kdy se děje, že by to tak nebylo, využívají tandemová řízení. A vždycky, když mají u moci někoho, zároveň mají u moci někoho druhého, který je připravený okamžitě převzít moc, pokud by první proces řízení přestal někomu vyhovovat. A já mám opravdu velký pocit a jsem přesvědčen, že ti, kteří přivedli Vladimíra Putina v srpnu 99 do Kremlu, jsou ti sami, kteří teď připravují nebo už mají dlouhou dobu připraveného jeho nástupce. A teď je jenom otázkou, který z nich to bude. Kdo je tím nástupcem? Je to někdo z prostoru generálního štábu ruské armády? Je to třeba osobně Šojgu? Je to někdo, kdo je nedotknutelný? Je to třeba Dmitrijev, vyjednavač, ruský vyjednavač, teď velmi dobře s Američany. Za dobře, že jo, protože on vlastně převzal veškeré vyjednávání. To znamená, těhleti majitelé Ruska ve chvíli, kdy nebudou s Vladimírem Putinem jakkoliv spokojení, ho vymění. A teď otázka ta zásadní, že Vladimír Putin si, jak teď zaznělo od pána, že Vladimír Putin se střílí vlastní góly. No ano. Přesně tak, jako to funguje ve skutečném fotbale. Je-li zápas cinknutý, je-li zápas koupený, potom ano, potom se střílí vlastní góly. Nebo je tak dáno a je tak dohodnuto. A já vím, že to zní tvrdě. Ale bohužel takhle to platí nejenom v normálním fotbale, takhle to platí i v procesech řízení minimálně toho globálního. To je prostě takhle to dané. A Prigožin, ještě k Prigožinovi, že byl odstraněn. Ano, Prigožin byl odstraněn. A víte, za co byl odstraněn? No, mělo se za to, že byl odstraněn kvůli tomu, že udělal tu spanilou jízdu z Rostova na Donu, tehdy jak byl nespokojen s tím, jak generální štáb pod vedením Šojgua a Gerasimova vedou válku na Donbasu a jak špatně vedou bojovou operaci k osvobození Bachmutu. Že? To bylo, tenkrát se jednalo o Bachmut. A udělal tu spanilou jízdu s těmi tanky a s těmi bojovými vozidly a jeli nahoru z Rostova na Donu, jeli nahoru k Moskvě. U Moskvy začali kopat příkopy přes silnice, vykopávat silnice, že jo, aby zabránili a nakonec Lukašenko jako prostředník to takzvaně užehnal a jako zastavil. Ale prosím vás, oni nezlikvidovali Utkina a Prigožina kvůli téhle té jízdě. O tom jsou přesvědčeni i ti takzvaní vojenkoři. To nebylo kvůli té jízdě. To bylo kvůli tomu, co natočil Prigožin o několik dní předtím. To video, kde ukázal přes, tam se říkalo, že to bylo asi 1300 mrtvých členů Wagner Group, kteří tam leželi na té louce se skládání dohromady vedle sebe, oběti, kteří zemřeli za jednu jedinou noc u Bachmutu, jenom kvůli tomu, že generální štáb zablokoval dodávku munice pro Prigožinovy vojáky. A rozčílený, naprosto rozčílený Prigožin, ještě v noci, to bylo večer, byla tma okolo, jenom ty mrtvoly tam byly vidět, jak tam leželi, těch bojovníků, Wagner Group. Tak natočil to video, kde řval do kamery, řval na Šojgu a Gerasimova. Šojgu, Gerasimos, kde jsi moje bojepripasy, Šojgu, jakože on za to může. On za to může, že Šojgu za to může, Gerasimov za to může. No a za pár týdnů spadnou z letadla. Oba dva. Utkin i šéf, tedy zakladatel Wagner Group, plukovník Utkin i Prigožin v jednom letadle spadli. Nechal je oddělat. Proč? No, protože Prigožin byl vlastenec. On nepodléhal, on nesloužil, chápete? On nesloužil moskevským kancelářím. On byl vlastenec, Rus. Sice tak trochu střelenej, že jo, naprosto šílenej, impulzivní, ale vlastenec. A tak ho nechali oddělat. Protože on ukázal, že za tu smrt těch bojovníků může osobně Šojgu a Gerasimov. Chápete? On ukázal na ně, na viníky v tom videu. A to video se šířilo a šířilo po všech ruských sítích. Po všech ruských sítích a všichni psali, no, Gerasimov a Šojgu zabíjeli a mají na svědomí krev našich hrdinů od Bachmutu a tak dále. Zkrátka on ukázal na viníky toho šíleného procesu speciální vojenské operace. Že ta operace nemá za cíl nějaká velká vítězství, nebo nemá za cíl rychlá vítězství, ale de facto ta operace měla za cíl depopulovat Ukrajinu, odstranit z ní ukrajinské muže, aby padly ve válce v systému začišťování od Ukrajinců tak, aby ta Ukrajina byla tak zničená, že ti, kteří můžou, tak z té Ukrajiny odejdou. Kdyby náhodou nechtěli odejít, tak se spustí mobilizace násilná a nejmladším Ukrajincům se otevřou hranice. Ti mají za úkol ukrajinizovat celou Evropskou unii, ale odejdou. Zkrátka odejdou a na tu Ukrajinu už se nevrátí. A ti, kteří mohli být na Ukrajině a bojovat, ti už umřeli, ti už tam nejsou. Jsou tam už jenom starci, které odvést nemůžou a ti brzy umřou. Kdo zůstane na té Ukrajině? To byla ta otázka, kterou si teď položil nedávno, konečně po dlouhé době, bývalý poradce Zelenského Arestovič. Kdo vlastně zůstane po válce na Ukrajině, když ti, kteří budou schopni, zemřou? Ti, kteří nebyli schopni bojovat, jsou důchodci, ti také brzy zemřou. A ti, kteří jsou mladí, ti odejdou, protože na té Ukrajině nebude žádná budoucnost. Kdo tam zůstane? A Arestovič řekl, no, zůstanou tam asi jenom ženy, ale ženy bez mužů. Protože ti, které mají muže, tak ti odejdou pryč, odejdou do Evropské unie za svými muži. A ty ženy, které jsou staré, ty zemřou spolu se svými starými muži. A ta Ukrajina bude úplně vyprázdněná. A všechny ty pozemky se budou rozdávat. A nebo se budou za hubičku prodávat. A celá Ukrajina skončí ve výprodeji za laciné peníze, za naprosto směšné peníze. Nejúrodnější půda v celé Evropě. Nejúrodnější živitelka Evropy bude prodána za hubičku. Chápete? Pokud je cílem depopulace Ukrajiny, potom ta specka musí probíhat pomalu. Pomalu, pomalu. Válka nesmí skončit pomalu, pomalu. A i za cenu toho, že na Rusko padají bomby, že umírají Rusové v panelácích hluboko v Rusku, proto musí padat góly do vlastní sítě, góly do vlastní branky, protože celý ten zápas, celá ta speciální vojenská operace, řečeno sportovním žargonem, je cinknutá od samého začátku. Taková je realita. No, takže já vím, že to není moc veselý, ale války nejsou veselé. A ty speciální vojenské operace už vůbec ne. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího kolejci.
1: Tak prosím, je ve vysílání.
2: Dobrý večer všetkým. Pane Veka, neviem, či to zaznelo, lebo som v práci, tak neviem, všetko som počul. Chcel som vás spýtať vlastne ohľadom toho hantavírusu, ak by to prepuklo, ako sa chcete vy proti tomu chrániť, alebo čo budete robiť proti tomu, aby ste to nechytil. No a inak mám takú pikošku pre vás. Na budúci mesiac sa chystám na Kanárske a keďže som videl, že sa to tam niekde napína šíriť, tak nechoďte moc na Slovensku.
0: Tak to bych vám nedoporučoval. To bych vám nedoporučoval teď. Tak to vlastně, tak to je mi vás líto, no. Jestli máte koupenou na Kanárský dovolenou, tak to je to vás, to je smutný, no. To je samozřejmě smutný. A to je opravdu, jako teď, v této chvíli teda jezdí na Kanárské ostrovy na dovolenou, no. To já bych si asi možná taky nelajznul, protože jestli tam bude zaparkovaná tahle infekční loď, no, tak to si nedovedu představit. Jak se bude bránit vlastně v podstatě jako všech, jako vždycky, že jo, to znamená, když půjdete někam prostě ven, tak se vyhýbat lidem, že jo, aby prostě někde nebylo moc lidí, že jo, nakupovat jenom, když tam nejsou lidi, že jo, zkrátka využívat nějaký donáškový služby, že jo, eliminovat to všechno, no, protože tak asi to bude dělat spousta lidí, která se bude chtít vyhnout dvěma věcem. Za prvé vyhnout se nákaze a za druhé vyhnout se všem těm strašným věcem spojeným s lockdownama. Nosošťoury, nosní testy, že jo, PCR testy, že jo, každou chvíli tohleto a tak dále, tak dále. Spousta lidí to nebude chtít prostě dělat, takže budou volit jiné způsoby prostě fungování. Já říkám, je tady ještě prostě taková ta naděje, že v tom Hormuzu, v tom hormuzském průlivu se to ještě dá nějak dohromady, že se tam na něčem dohodnou, že dojde k odblokování, a že to nebude muset být realizováno. Opakování covidového scénáře v Evropě. Rád bych tomu věřil. Uvidíme, oni teď mají prý nějak jedna, teď o víkendu. Někdo tvrdí, že to je pravda, že to není pravda. Trump říká jednu věc, Teherán to popírá, že je to blábol, že o tom nikdy neslyšel. To znamená, jestli chtějí jednat, nechtějí jednat, nikdo teď neví. Každopádně platí, že Evropa po vyčerpání zásob v zásobnících bude bez ropy a bude muset velmi výrazně omezit spotřebu ropy. A to takovým způsobem, že nikdo prakticky nebude moct jezdit a lidi se budou samozřejmě bouřit a oni tomu budou chtít nějak předejít. To znamená, nebudou chtít říct lidem, my vám neprodáme ropu, my vám neprodáme benzín, my vám neprodáme naftu do vašeho auta. Oni to budou chtít udělat tak, aby lidi byli v lockdownech a nikam nejezdili vůbec. Aby ta spotřeba těch paliv byla absolutní a maximální. To je můj názor. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejcího.
1: Čeká volejcí, tak prosím, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer všem, Helena z Jablonce. Já jsem se chtěla zeptat pana Veka, co si myslí o tom, nebo spíš o té teorii, že viry jako takové neexistují, kde to vlastně nějak zkoumal, tuším, že to byl německý doktor Fulmilch, nebo nějak tak se jmenoval. Vlastně v době covidu to hodně jakoby bylo na sociálních sítích, tato teorie. A za druhý bych poprosila k té zbrani, vlastně k té... co vlastně dal prezident teda Zelenskému, tak jestli ten dárek byl z jeho hlavy, anebo jestli mu ten dárek byl podstrčen, aby ho předal. Protože si nerad bych si dělala iluze, že by PP byl konceptuál. Mm-hmm. Děkuji.
0: Okay. No jistě, já to vezmu od konce, ne, rozvědčík opravdu konceptuál není, kde by to vzal, na generálním štábu maximálně, že by tam něco přečetl od Suvorova nebo podobně, ale to asi ne. Co je třeba říct, že dovedu si představit, že bylo to doporučení někoho od nich. někoho od Chabadu, od domu Chabad, že je dobré konceptuálně nabídnout osobní zbraň jako symbol v té krabici. A proto ona, že jo, toto byla předána v té symbolické krabici, že jo, leštěná krabička, že jo, krásná, vypolstrovaná, dárková krabice, že jo, a dokonce i zásobníček tam byl takovej, že jo, někdo si dá popelníček, někdo má zásobníček, že jo, to podle priorit. A bylo to takové jako symbolické, ale tyhle ty zbraně se dávají v krabicích konec konců ve Spojených státech jednotlivé ty židovské komunity, třeba ve Filadelfii, tak když jsou malé děti, že jo, jim těch nějakých těm dívkám 12 let a chlapcům 13 let, tak když vlastně oni mají tu oslavu bar mitzvah, že jo, ti chlapci ve 13 a bat mitzvah 12 dívky, tak bylo zvykem jim dávat prostě v těch krabičkách, že jo, takové ty makety té dospělosti, pak to bylo zakázáno po roce, myslím, 55. roce, jim dávat zbraně. Jo, ale ty zbraně většinou nebyly funkční, nebo byly to prostě jako nějaké makety a dávali jim zbraně a ta zbraň jim dávala teda jako symbol, že mají kontrolu nad svým vlastním životem. Jo, cesta ke svobodě. Jsou ty krabičky polstrované a dávalo se to jako dětem, jakože konečně dosáhli jako dospělosti. A ten systém těch krabiček pochází od těch, kteří věří v sionistickou tezi, věří v boj za svůj vlastní stát. A ta pistole symbolizuje, že tou pistolí se prosazuje ta snaha o vlastní stát, o vlastní život a v případě, že to nevyjde, tak je to důstojná cesta pro to, jak odejít a nebýt zajat. Jo? To znamená, dovedu si představit, že někdo tohleto doporučil Petru Pavlovi, aby právě tady ten dar té zbraně v krabičce, aby dal tady Zelenskému. To si dovedu představit. No, co se týče Fulmicha, to, že nejsou viry, já jsem to myslím, že jsem to video viděl. On to tam vysvětoval tak, že to, za co se považují viry, jsou částice hmoty. Jo, částice hmoty, které jsou používány. A on tam neříkal, že neexistují, ale on říkal, že jsou vydávány za něco, čím nejsou. A viry nejsou organismy, jsou to části hmoty, které v podstatě nemají živý status, nejsou živé, ale mají tu v podstatě schopnost, že jejich tvar, jejich struktura dokáže nosit genetickou informaci. Jo, jako pouzdro. Krabička není živá. Když si představíte krabičku, no, nějakou dřevěnou, no tak dřevěná krabička samozřejmě není živá. Jo, je to pouzdro. Ale dovnitř do toho pouzdra nějakou živou věc dát můžete. A v tom pouzdře to dáte někam jinam. Někam to vložíte. Že? No a ty viry fungují vlastně tady na té bázi. Vezme se schránka, obálka, virus a do něho se vloží genetická informace, většinou nějaká RNA. A ta díky struktuře toho obalu, to znamená toho viru, se dokáže přichytit na receptory jednotlivých buněk, ze kterých vlastně to pouzdro se otevře a ten obsah toho pouzdra se dostane dovnitř buňky. No, takže takhle. Fulmich to tam vysvětloval jako to a potom se začalo z toho prostě šířit taková ta opravdu jako dezinformace, že viry nejsou, že neexistují a podobně. On to vysvětloval tak, že je to hmota, to znamená hmotná část a že virus není živý. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
1: Samozřejmě čeká, tak prosím.
4: Dobrý večer všem. Já bych se chtěl zeptat na otázku z druhé světové války. Mě zajímá 5. květen 41. Myslím, že to byl 5. květen, kdy Rudolf Hess se rozhodl vyjednat na vlastní pěst mír mezi říší a Británii a odletěl teda za Dukem of Hamilton, kde teda podle všech informací chtěl vydat mír. A mě jenom jde o to, vlastně já jsem zaregistroval informaci, že Adolf Hitler byl agentem britské šlechty. Nejvyšší spolek britské šlechty se jmenuje Podvazkový řád, založen v roku 1348. A jako zajímavá informace, a mě jde o to vlastně, jestli to nesouvisí trošku s tím, že by představitel třetí říše, v podstatě národního socialismu, dělnický hnutí, letěl vyjednávat o mír za skotským šlechticem. Jestli to vlastně nesouvisí, jestli to tak nemůže být. Díky za odpověď.
1: Taky dík.
0: No, já děkuji za to, tak o cestě Rudolfa Hesse jsem napsal velký článek a je to i v jedné mé knížce, tady to rozebírat, to byla ztráta času de facto. Rudolf Hess v době, kdy selhala tedy válka o Británii, Německu se nepodařilo tedy položit Velkou Británii, došlo k selhání původního ustanovení smlouvy Havara o financování odchodu Židů tady odtud z Německa a jejich nákupy pozemků v Palestině. Selhání smlouvy Havara bylo finančním mechanismem, jak zajistit Německo financování druhé světové války a tažení na východ na Rusko. Ztrátou financování hrozilo, že nebude možné realizovat operaci Barbarossa a Rudolf Hess odletěl do Velké Británie vyjednat z Rothschildy další půjčku. A bylo to odmítnuto, protože další financování už nebylo možné a to z toho důvodu, že původním plánem bylo, že celá Británie se dostane pod kontrolu říše, to znamená říšská kontrola. A vzhledem k tomu, že k tomu nedošlo a že bombardování Londýna neuspělo, tak smlouva o dalším financování válečného úsilí Německa byla zrušena. A Hess byl zatčen a do konce života nebylo dovoleno, aby byl propuštěn z věznice, kde byl držen, přestože se nedopustil žádného válečného zločinu, přestože se nepodílel na žádném vylazování, žádných koncentrácích, byl to pouze ideolog, tak nebylo dovoleno, aby byl propuštěn a zemřel ve věznici Špandau. Myslím, že v roce 88, ale teď mi neberte za slovo, přesně ten rok si nepamatuju. Zkrátka, nebylo dovoleno odhalit, že se jednalo o londýnské banky, které financovaly vzestup Adolfa Hitlera, financování válečných operací Adolfa Hitlera za druhé světové války. To je to tajemství, které nikdy nemělo být odhaleno a Rudolf Hess by ho mohl odhalit, kdyby byl propuštěn. To je ten důvod, proč nikdy Rudolf Hess nebyl propuštěn z věznice Špandau, přestože se nedopustil žádného válečného zločinu. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se. Nepustíme se nebo se pustíme? Máme ještě někoho posledního?
1: Máme a protože jsme začali díl, tak já bych mu dal slovo.
0: Tak dáme ještě poslední.
1: Takže prosím, dočkal jste se, můžete.
5: Dobrý večer, tak já ještě raz, já len k tomu Šojgovi, já jsem viděl jeden taký dehonestující dokument o Jelcinovi a o tých pomeroch v 90. rokoch, kde sa okrem iného rozoberal aj nástup Putina k moci. A keď sa zakladala strana Jednotné Rusko, tak Šojgu sedel v prípravnom výbore. A ja mám taký, čiže vlastne aj to potom som pochopil, prečo bol ministrom obrany, lebo vlastne bol pri zakladaní strany Jednotné Rusko, ktorú zakladal Berezovský, lebo chceli vytvoriť platformu, aby mohol Putin kandidovať ako do politiky. Ale ja mám takú informáciu, že Šojgu by mal byť maltézsky rytier. Tak či aj vy to máte takú informáciu, alebo...
1: Dobrý.
5: A prípadne rozvinúť to, že čo to znamená.
1: Dobre, díky. Tak ďakujem. Tak to bol posledný volajúci. Ano, už nevolejte, prosím. Tak.
0: Ano, já děkuji za rozvinutí toho celého příběhu. Já jsem říkal, že důležité bylo, že Berezovský nejenom, že Putina přivedl, ale zafinancoval i vznik jednotného Ruska. Mimochodem, to je velice důležité. A Šojgu byl v přípravném výboru jedním ze zakládajících členů dokonce. Takže to je důležité. Ale co je třeba říct, že oni tak, jak jsou nastavení, to znamená, že to, co v podstatě je jako připraveno, že opravdu dá se očekávat, že v Šojgu bude de facto zvažován, jestli není už zvažován jako nástupce Vladimira Putina, těmi, kteří ho přivedli k moci. A vzhledem k tomu, že víme, jak vzniklo jednotné Rusko, to znamená linka na Berezovského, tak je velice pravděpodobné, že právě Šojgu, jakožto, já jsem četl, že je opravdu jakože maltezský rytíř, ale samozřejmě může to být pravda, nemusí to být pravda, tohle to jsou věci, které jsou utajené většinou, když oni to maxima, když se tím nepochlubí někde veřejně, že by někde bylo pochlubeno, tak jsou to informace, které jsou většinou velice skryté a velice utajené. Ale co je důležité, řád maltezských rytířů je velice úzce navázaný na takzvaný Římský klub. A Římský klub je projekt Evropy, která v podstatě bude celá jednoho dne federalizovaná. A co je důležité, v rámci federalizace té Evropy má být i Rusko. I Rusko má být součástí federalizované Evropy. Ale co je důležité, na těch mapách je Rusko zakresleno jako rozdělený stát, kdy Rusko končí na Uralu. Všechno za Uralem už jsou samostatné státy. A to malé Rusko, nebo ono bude pořád stejně ještě pořád jako velké, ale bude připojeno jako součást Evropy, jako Evropské federace. To je ten plán toho Římského klubu. A tady je třeba říct, že tenhle ten plán se strašně moc líbí mnoha ruským elitám. Strašně moc. Ruské elity, víte, že to je věc, to je mor, který pochází z dob jednotlivých carů. Carové byli úplně okouzleni západem. A jak by nemohli, když pocházeli ze různě manželky, různě ze západních rodů, Habsburkové a Burgund Gotha, že jo, a další bratranci, sestřenice, všechno tohleto, takže úplně durch směrem na západ. A tohleto v podstatě převzali všechny ty novodobé ruské elity, to převzaly. To znamená naprostá utkvělá zaslepenost západem, všechno západ, západ, západ, západ. A když budeme na tom západě, tak my nepotřebujeme ten zbytek toho Ruska, my to klidně prodáme a tak dále. Tyhle ty myšlenky jsou tam velice, velice aktivní, velice aktuální a oni tyto rodiny, těchto elit, o kterých jsem hovořil, znamená ti, kteří vlastní Rusko, tak jsou zase jenom obchodníci a oni jsou schopni udělat nějaké obchody. Jsou schopni. Oni se na to nedívají jako vlastenci, ale jako obchodníci. Něco za to dostanou, něco prodají, tady něco prodají. Vždyť se jenom podívejte do historie ruských carů. Oni byli taky obchodníci. A co prodali? Co prodali carové? Co prodal car? No, prodal Aljašku Američanům. Že? Bez problému. Šup, bum, tady máte, prodáno. No a věřte tomu nebo ne, mnoho takovýchhle novodobých carů v uvozovkách obchodníků je v Rusku stále požehnaně. Klidně by prodali část Sibiře, tady by prodali část Sibiře. Tamhle, úplně bez problému. Naprosto bez problému. O tom nepochybujte. Proto, když někde dosadí nějakého maltezského rytíře, no tak ten bude prosazovat teze Římského klubu. Ten bude prosazovat teze Malého Ruska, které bude končit na Uralu. Chápete? to není potom žádné překvapení. Šojgu. Takže to bylo všechno. No, máme 22.05, takže já doufám, že dneska tak nějak víceméně se vám to líbilo, že to zase nebylo až tak moc negativní. Já se samozřejmě loučím se všemi našimi posluchači, našimi čtenáři, samozřejmě s tebou Vítku, s tebou Pavle, díky za písničky. No a my se samozřejmě uslyšíme za týden opět v 19.45, doufám, že už na čas, a probereme další témata z domova i ze světa, určitě si to všichni užijete. Já vám přeju teda příští normální pracovní týden, že si to tak nějak přežijete, ale teď si hlavně užijete víkend, no a pokud jdete spát, tak přeju krásnou dobrou noc, a pokud ne, no tak se dívejte na televizi, nebo si někam vyjděte na procházku. Takže to je všechno a přeji krásnou dobrou noc.
6: Já se taky přidávám, loučím se s tebou, VK, děkuju za informace, s tebou, Pavle, děkuju za vysílání a že jsi to odjel takto s námi, a děkuju taky vám, milí posluchači, za vaše telefonáty, za vaši podporu, které si opravdu velmi vážím. Takže zdraví vás Vítek, mě to všichni hezky. A dobrý večer, říkal VK, a dobrý večer případně, dobrou noc.
1: Ano, já se taky s vámi rozloučím. Ano, vy, kdo chcete, poslouchejte dál Svobodný vysílač, protože právě teď, když to ukončíme, tak začne další pořad, Kalendárium, věnované americkému hudebníkovi, který se jmenuje Bill Joel. A dneska slaví 77. narozeniny. To bude poslední takový živý pořad a pak už pojede, co to je, nějaká noc, nebo co, jak se to jmenuje. Nevadí, mějte se krásně, poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.

0: C'est pas eux.
1: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 161, které věnujeme americkému hudebníkovi, který se jmenuje Billy Joel a 9. května oslavil 77. narozeniny. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

Ona může zabít úsměvem a může zranit očima. Může zničit tvou víru svými lživými drobnostmi a odhalí jen to, co chce, abys viděl. Schovává se jako dítě, ale pro mne je vždy ženou. She's always a woman to me. Písnička, kterou Billy Joel složil pro svoji první manželku. V melodii slyšíme inspiraci Randy Newmanem, Eltonem Johnem, Paul Simonem, možná Paulem McCartneym či Leonem Russellem. Zvláštností této sladkobolné balady je i to, že to byla poslední píseň, tedy v instrumentální podobě, která zněla prostorem World Trade Center Plaza 11. září roku 2001, kdy se do tónu této skladby ozvaly těžké zvuky dopadajících těl lidí, kteří chtěli utéct před ohněm a vyskočili z oken budov dvojčat. V jednom komentu jsem si přečetl myšlenku, že tyto poslední vteřiny života jim tato krásná melodie mohla být paradoxně jakousi útěchou. Mrazivá představa. Billy Joel neskládal hity pouze popové, ale nicméně některé z nich si můžeme připomenout.

0: Billy Joel se narodil v Bronxu v New Yorku. Jeho oba rodiče měli židovské předky. Otec původně z Německa utekl do Ameriky. Samotný Billy nebyl vychován v židovském ortodoxním prostředí, naopak byl pokřtěn v římskokatolickém kostele a sám sebe považuje za židovského ateistu. Ve 4 letech se na matčin popud začal učit na piano a velice brzy ho kromě klasické hudby začal lákat pop a rock, začal poslouchat Elvise a Everly Brothers a pochopitelně Beatles, které poprvé viděl na Ed Sullivan Show, což změnilo jeho život. Od 16. roku působil v různých kapelách a když mu bylo 27, vydal už pár solových desek a byl slavný, tak pravil: jako teenager jsem chtěl být hvězda a teď chci být hlavně dobrým muzikantem.
1: I wanted to be a rock and roll star when I was a teenager. Now I'm 27 and I want to be a good musician.
2: Okay, what does Billy Joel want to put out to an audience when he goes on stage?
0: A co chce Billy Joel předat, když se ocitne na pódiu před publikem? Řeknu vám to popravdě, vlastně ani nevím. Jakmile se tam ocitnu, tak ztrácím přehled o tom, co se přesně děje a pak mě někdo třeba pochválí a já si to ani nepamatuju. A co se samotných písní týče, závidím třeba Neilu Youngovi, který umí napsat něco tak jednoduchého a přitom krásného. To já neumím.
1: So simple and fresh. I would never write anything like that because it's too simple, it's too obvious.
0: Billy Joel se vyhnul vojně. Napsal falešné stanovisko, že je jedinou podporou své chudé matky a obdržel dočasné odložení. A když toto odložení skončilo, začal systém loterie a Joelovo číslo v seznamu se minulo o jedno místo. Bylo mu uděleno odložení služby a on cítil směs štěstí i viny. 3 roky psal píseň Goodnight Saigon o válce ve Vietnamu. Dokončil ji v 80. letech, 10 let po skončení samotné války. Války, k níž, jak se později ukázalo, příčina byla zavdána pomocí hoaxu. Druhý nálet na americké lodě v Tonkinském zálivu, jak vyšlo najevo v roce 2005, se nikdy nekonal. Ale zpět k písni. Billy Joel, podobně jako třeba Country Joe McDonald, soucítil s válečnými veterány. Mnoho jeho přátel totiž odešlo sloužit ve Vietnamu a když se vrátili domů, nebyli vítáni. Veteránům byla dána rada, aby popírali, že vůbec sloužili ve válce, aby se vyhnuli konfliktům s občany, kteří nepodporovali to, co Spojené státy ve Vietnamu dělali. Sám Billy Joel jednou řekl, až postaví památník válečným veteránům, měl by ten voják například z bronzu být proklet, respektive proklátý obrovským šroubem. Anglicky se šroub totiž řekne screw a zároveň to screw someone znamená, že jste někoho podvedli.
3: Setkali jsme se jako spřízněné duše, odešli jsme jako vězni z blázince. A byli jsme ostří jako nože a byli jsme tak nadšení obětovat své životy. Přišli jsme jako neskrcení koně, odešli jsme v plastu jako očíslované mrtvoly. Zakopáni hluboko, stříleli jsme na místě a modlili jsme se k Ježíši Kristu ze všech sil. Neměli jsme žádné fotoaparáty, abychom fotili krajinu. Předávali jsme si dýmku s hašišem a pouštěli naše pásky z Doors. A v temnotě noci jsme se drželi navzájem jako bratr bratra. Slibovali jsme našim matkám, že jim napíšeme. Půjdem všichni dolů spolu. Půjdem všichni dolů spolu.

Další epizodou, jak se dnes říká, s přesahem, byly Billyho koncerty v Sovětském svazu v roce 1987. Tři v Moskvě a tři v Leningradě. První končil fiaskem, protože repertoár tvořily téměř výhradně balady. Mimochodem, velmi chladné přijetí zažil v Moskvě též Elton John, když se rozhodl vystoupit bez kapely pouze s doprovodem hráče na tamburínu a perkuse. V případě Joulova prvního koncertu začali v půlce znuděně odcházet i oficiální činitelé, a to už je co říct. Billy těsně před přídavkem vyzval mladé lidi, ať jdou do kotle před pódium a zdvihnou ruce, a nechal se punkovým stylem unášet nad jejich hlavami. Bylo vyhráno. Další koncerty už jiskřily jako blesk. Billy se rozpovídal mezi písněmi, jak podobná je pozice hudebníků na západě, kde vládl krutou rukou McCarthyismus s dusivou nesvobodou v zemích východu. Svět Američany nenávidí a vy je milujete. Zaznělo jednu chvíli z pódia. V publiku byl člověk, který se jmenoval Viktor, povoláním cirkusový klaun, a se kterým se Joe zkamarádil a později o něm napsal píseň Leningrad o přátelství mezi lidmi z končin

Pianoman Billy Joel je třikrát ženatý, má tři děti, dvakrát se pokusil o sebevraždu a v roce 2001 vydal album Fantasies and Delusions s klavírními skladbami v duchu klasické hudby, které zahrál a nahrál jeho přítel Hyung Ki Yo.

Billy Joel vzhledem připomíná Rockyho Balboa. Ve své biografii, je to starý šprýmař, praví: "Going to artists to rehab is like for a regular guy to go to brush his teeth." Pro umělce navštívit oddělení detoxu, to je jako když si normální člověk jde vyčistit zuby. A my se pomalu loučíme s kalendářem číslo 161. Pořadem vás provázel a naslyšenou se těší Michal Kyselka.

0: šanti om, krásný večer, vlastně ještě není večer, odpoledne, ano, podvečer, přátelé, dneska venku je zima, tak mám mikinu bílou, ano, zahřívám se tady u dnešního vysílání s Vladanem Kociánem, vládce slov, a vítám všechny posluchače Svobodného vysílače a všechny, kdo si oblíbili naše vysílání. Takže krásný to podvečer ještě jednou a krásný podvečer, Vladane, tobě, já tě zdravím a jako vždy vyzkoušíme napřed zvukovou stránku věcí. Prosím.
1: Já děkuji za uvítání a vítám všechny naladěné posluchače na dnešní vysílání také a doufáme, že to proběhne velmi příznivě s tím, že se dozvíte i něco nového. Tomu povídání, k tomu tématu dnešnímu Staroslovenská Boukvice a zvlášť vliv nebo věm českého jazyku, který vnímám dost podstatný, který není vlastně jenom o českém jazyku, ale celkově slovanských jazycích asi. Ale chci vyzvednout ten náš jazyk, protože si domnívám, že na určitých úrovních ztrácíme nějaké pouto. Tak proto tento pořad.
0: Ano, díky za pěkný úvod a pěkně zníš, to znamená, že technika je v pořádku, obrazově. Obraz funguje, důkazem je to, že se vidíme, jak si tam pěkně pokuřuješ tvoji dýmku míru, dobré trávy, ano. A já jsem určitě naladěný, protože jako nevím, co se děje, jsem tomu rád, že se to tak děje, ale já jsem naladěný neustále, jo, poslední dobou. Možná je to tím, že končí to zimní období a že už teďka začal vlastně ten nový rok, protože sice podle gregoriánského kalendáře už ho máme od 1. ledna, ale podle našeho přirozeného solárního, planetárního začal dnem jarní rovnodennosti, který jsme taky náležitě oslavili prací v terénu, na zahrádce, rýpali jsme se ve hlíně, takže od toho pochází ta a přichází ta naladěnost neustála, ta harmonie. Takže téma opět, ptal jsem se Vladana, jestli mám třeba změnit nějaký ten úvodní obrázek, jo, ale říkal, ne, Petrucho, nech ho tak. Český jazyk jako nástroj obnoví harmonie slov podle staroslověnské Boukvice. A já se velmi těším, protože Vladan mi půl hodinky před vysíláním poslal maila a tam jsou takové zajímavé pro mě nové úplně nějaké symboly, obrázky, něco z toho vypadá jako písmena, něco jako takové běžné, ale přitom jako znaky, pro které nemám až tak vysvětlení, určitě mají přesah, mají svůj význam, ale pro mě je to tam třeba tečka a čárka, jo? Takže jsem zvědavý, já jsem to nějak nestudoval, co nám teda o tom řekneš. A jinak, tak klidně hovoř chvilku, já se napiju, protože chraptím máme za sebou 3denní sraz Svobodného vysílače, kde jsme békali, až se hory zelenali. Piju tady čajík s medem v zavařovačce, takže Vladane, převez mi na chvíleňku slovo.
1: No, já jsem se chtěl zeptat ještě na tebe vlastně na nějaké podněty, nebo zda nepřišlo do studia nějaké informace, nějaké prostě záležitosti vlastně z těch bývalých vysílání, zda posluchači neprojevili nějaký zájem, zda prostě tam není nějaký dotaz a s tím, že bych stejně rád ještě trošičku navázal na to v tom smyslu, že nevím, jestli dostatečně dokážeme vnímat vlastně to mé povídání, které chci zvýraznit vlastně, a to je zvýraznění té sladěnosti, zvýraznění toho, že pokud se dívám okolo sebe a vnímám celkově jakoby nejenom svůj prostor, ale zasazuju vše do větších rámců a vnímám to okolí jakoby z širší perspektivy, nebo můžeme říct na dohledu, tak samo se můžu podívat právě tímto pohledem i na staroslovenskou Boukvici a český jazyk. A z tohoto podtextu vlastně se bavím o tom emočním propojení, protože To emoční propojení má velký vliv vlastně na naši celkovou možná stabilitu, má vliv rozhodně na posílení třeba z genofondu, má vliv na různé věci, už třeba zají psací písmo, má vliv rozhodně na řečnění, neboli umění ovládat svou řeč. A to všechno se týká vlastně toho pojetí, když se budeme zabývat svými myšlenkama, a vlastně tím pojetím je i ten český jazyk, jak byl poskládaný, jak byl prostě jeho konstrukcí slov, tak jak je utvořené vlastně každé slovo po písmenku. Jo, to jsou ty záležitosti právě těch emocí, těch vnitřních vazeb, které bych chtěl zvýraznit a které bych chtěl vlastně uvést do nového světla, než staroslovenskou boukvici, která je podávaná z původních zdrojů, kde vlastně ta emoční stránka chybí. Tam je naprosto vlastně nezřetelná, tam se vlastně o ní vůbec nehovoří. Tam je vlastně prázdnota, tam je to čistě, čistě rigidní, tam je to prostředí, které vlastně to vytváří jenom nějakou takhle se to musíte naučit, takhle to musíte chápat, takhle to prostě je. A je to takový dogmatický přístup, který bych chtěl jakoby nabourat svým povídáním.
0: Pěkně, já se těším, že to nabouráme. Vladane, s tebou je radost bourat, ano, ty nějaké ty vzorce a ty zažité vzorce a různě takový ty různý jakýsi moderní věci a nějaké nové vyumělkované přístupy třeba k té naší krásné řeči slovanské. Já se o ní rád dozvím více a více při našich vysíláních. Díval jsem se do komentářů, není tam žádná otázka, jsou tam jenom samé pochvaly, srdíčka, teda dvou chlapům posílají srdíčka, takže i za to teda veliký blagadar. Takže tímto klidně vyzveme posluchače, aby se dotázali na to, co je zajímá, protože český jazyk a boukvice, to je obrovské téma, je tam mnoho neprobádaného a my se až teďka díky těm novým informacím, které k nám proudí ze všech směrů, dostáváme k jádru pudla. A od toho je tady Vladan, aby nám to náležitě osvětlil. Takže to je k těm dotazům, ty nemáme, takže nemusíme odpovídat, ale budeme se ptát tak, jak si navzájem, já tebe třeba, ty mě, kdykoliv mě oslov, vyzví třeba, jestli o tom něco vím, jo, třeba o tom okruhu nějakém, o kterém budeš mluvit. Ale abych to nezamluvil, ty už ses pěkně pustil z hurta, ale ty jsi vlastně nastínil to téma, jo, jaké bude. A já bych se chtěl vrátit ještě k tomu srazu svobodného vysílače, který proběhl 27. až 29., to znamená teďka uplynulý víkend v Havličkově Brodě. Zvládnutý to bylo úplně perfektně na jedničku a jak nedvědi zaplnili Strahov, tak deja vu zaplnili Havličkův Brod, ne teda jako město, ale penzion Star, bylo tam asi 140 lidí. Bylo to celkem narvaný a byli jsme neustále v pohotovosti, lítali jsme z pódia mezi lidi a různě jsme to tam jaksi prostě se snažili ty lidičky zabavit, ale naštěstí to probíhalo tak, že ty lidi byli nedílnou součástí toho programu. My jsme punkové studio, takže my jsme ani netušili vlastně, jak to bude probíhat. Nebyl žádný pevný harmonogram, jo, kdo chtěl, šel na pódium, představil se, co si řekl a tak dál. A my jsme tam teda s písní hráli, bylo tam spoustu hostů i nějací další hudebníci a přátelé například s bylinkama, s tradiční čínskou medicínou, měli tam svoje stolečky, no prostě nádherná akce. Ale co já chci říct, já jsem tam byl v roli takového, nejen jakože moderátora, no tak já jako a moderování, já to všechno beru tak jako bez scénáře, trošinku na punk, ale měl jsem možnost toho pódia, který bylo vyvýšený asi o 60 centiáku, tak jsem pozoroval ty lidičky. A když řekněme, že jsme taková ta alternativa, ano, taková ta mimosystémová větev, i když možná jednoho dne budeme mít ten hlavní proud a už se o nás nebude mluvit jako o konspirátorech a alternativě a kdo ví, jak nás ještě nazývají, nebudu komolit češtinu, tak jsem vypozoroval, že v tom davu těch lidí se jaksi vyeliminovali dva základní tábory názorový, jo. Mimo dalších takových skupinek, že lidičky spolu se bavili na různá témata, takže skupinky. Ale byly tam dva základní tábory a já jsem si na to připravil tady slajdík. Jeden tábor, já jsem je teda nazval ti, kteří doufají ve spásu zvenčí. A přišlo mi vhodné nazvat je vlastně otroky. Jo? To jsou ti, kteří čekají nějaký zázrak, nějakého spasitele, mesiáše, že přijde někdo zvenčí zachránit. Jo? Vidíte, že tady je třeba jako Donald, jo? Je tam Vladimír, pak je tam Donald, mají ty bílé klobouky, to je taky taková vlastně jakási skupina jakoby zachránců, údajně jsou povoláni galaktickou radou, ano, pak je tady zase Nesera Gesera, což má nahradit, jak si tady ten stávající finanční systém, lidi, že budou odlužení, přijde nějaký ten nepodmíněný příjem, další tady Donaldík má v ruce, že letáček, kartičku, vstup do těch medbedů, těch kvantových postelí, které léčí, takže člověk může normálně žít nezřízeným způsobem života a pak si pěkně vleze do postýlky, je vyléčený. Ano, opět Nesera Gesera. Pak je teda, jakože v trezorech jsou ty technologie Teslovy. Jedna z nich je volná energie, antigravitační pohon. No a tady vidíme na závěr sektu Chabad Lubavitch, jo? Která teda ovládá i toho Vladimíra, i toho Donalda. Takže za mě, Vladane, tady ta větev, tady ta cesta není až tak moudrá, jo, na těch, kteří čekají tu záchranu zvenčí. No, ale

0: to právě, že na tom srazu nebyla většina. Většina byla těchto. Dívejte, ukážu vám tady obrázek. Ukotvení se ve své vnitřní síle, takže tvůrci. Tvůrci vesmíru, návrat k tomu přirozenému způsobu života, jako jsou rodové statky, soběstačnost, obnova zemědělství. To znamená, že už nemusíme nic dovážet přes půl planety, všechno se vyrobíme doma v těch vesnicích, v těch společenstvích. A jedno obrovské téma, na které se chystám s jedním taky človíčkem, klidně ho budu jmenovat Robert Novotný, a to je téma konopí a mnoho dalších vlastně věcí, které se týkají tady té soběstačnosti a toho svobodného hospodaření, svobodné spolupráce. Takže dvě takové veliké názorové větve se tam jaksi vytvořily. Já jsem byl nestranný, ale já jsem se s nima radši o tom nebavil, protože byli jsme tam skutečně od toho, aby jsme lidi zabavili hudbou, ano, a akcí. Takže toto jsem úplně nechal plynout. No, a já bych ti dal, Vladane, ať si trošinku vyměníme role na začátku, otázku přímo na tebe, jakou tu větev ty osobně bys pokládal třeba za užitečnější, moudřejší a tu, která má větší naději, se vlastně projeví tady v té hmotné realitě. A možná se tam úplně zbytečně, protože když se na tebe podívám, tak ty už asi dávno víš. Jaký na to máš, prosím tě, názor tady na ty dvě větve? Čekající na záchranu, na spasitele, a nebo tvořící tu spásu zevnitř sebe, z toho potenciálu tvůrčího, který jako my ti živí lidé od toho stvořitele máme, jak si tak darem.
1: Tak nachmíl ty asi trošičku aj moji odpověď, ale než se k ní úplně pustím, tak rozhodně vložím do toho trošičku aj úvahy, že myslím si, že vše prochází vývojem a přijmutím určité odpovědnosti, kdy vlastně odpovědnost, když si ji rozvedeme, tak vlastně odpovědnost je, že máme odpovědi. Odpovědi mají ty lidi, kteří hledají. Hledají prostě a ptají se. Tímhle z těch lidí, vlastně, když budou mít odpovědi, tak budou odpovědní vůči těm odpovědím. Je to taková hříčka, ale svým způsobem je to největší pravdou v tom, že nemůžeme být odpovědní, když nemáme informace, a tím pádem nemáme jakoby odpověd, tu, nemůžeme být odpovědní tak, jo, když nemáme ty odpovědi. A z toho chci říct vlastně, že pokud já vnímám jakoby to rozvrstvení nějaké, která tady vznikají, tak rozhodně každý má svoji cestu, každý má svůj čas na to, aby pronikl k těm odpovědím, aby se začal ptát, k tomu slouží vlastně celé společenství, jakýkoliv podnět. A jestliže je ve skupině, která čeká na spasitele, hele, co si budeme nalhávat, tak, taky jsem určitě kdysi patřil do téhle skupiny, že jsem čekal na určité události, na určité prostě chvíle, kdy mi mohla přijít nějaká změna, ale časem prostě se ptáš, že časem prostě sbíráš ty odpovědi a přejímáš tu plnou odpovědnost tomu, aby si chápal to, jak vlastně probíhá vlastně ta tvořivost. Protože ono je to vlastně v tom rozhraní. Není to v rozhraní toho, že jsme zrovna někde, ale je to vlastně taková ta otázka, kdy jsem vlastně ten tvůrce, kdy se stávám tím tvořivým člověkem, když se zapojím do širšího dění, nebo když jsem vlastně ve své jedinečnosti sám a teďka se nějak snažím jakoby něco tvořit, a nebo dostávám i jakoby tu sounáležitost s tomu okolí a slaďuji se s ním a v rámci toho nejbližšího vlastně možného styku vlastně s těmi jedinci. Dalšími vlastně kooperují, spolupracují a pouštím se do vlastně zlepšování těch stavů věcí. Ať už je to v rodině, ať už je to prostě v práci, ať už je to v jakémkoliv jiném kolektivu. Jo, tady je těžké vlastně se zapojit do toho dění, které je nastavené z určitého procesu do toho vyššího. Protože co si budeme povídat, jako asi nemáme dosah na to, co dneska udělá dnešní vláda. Jo, ten dosah skončil tím, že jedinci odevzdali hlas vlastně a tam ten dosah skončil. Jo, to bohužel tento systém není nastavený tak, že já mám dosah přímo konkrétní jakoby do tohoto dění, ale já můžu ovlivňovat právě dění, jako třeba co si budu kupovat, co si zajistím sám svou soběstačností, co si udělám v rámci toho, abych byl spokojenější v tom, že mě to udělalo třeba s tou vnitřní radost větší. Jo, to je podle mě ta důležitější vlastnost, že svým životem vlastně jsem pochopil, že cokoliv si dovedu udělat, cokoliv si dokážu vlastně ve svém prostoru ukotvit se, tak mě to činí šťastnějším. A v tomto procesu vnímám tu tvořivost jako by nejdůležitější. Jo, dívat se do toho svého života, kde se dokážu ukotvovat té svoji vnitřní radosti. Tam to vnímám nejpodstatněji. Takže odpověď je, ano, dávám přednost dneska už tvořivé práci a tvořivosti.
0: Děkuju ti za odpověď, Vladane. Já samozřejmě jsem si taky relativně ještě nedávno jako procházel tady tím vývojem, že jsem se třeba upnul i na nějakého toho zachránce, anebo nemusel být ani zachránce, ale jako takového idola, jakože srdíčko plesá, když ho vidím, nebo ten národ. Jo? Začalo to u mě tak, že úplně třeba na počátku jsem byl úplně jako nevědomý, tehdy 11. září, že jsme na teroristi, jo? Ale pak se člověk vyvíjí, informace chodí, samozřejmě mě jako bytostně bližší východ a ten ruský národ, než ten západ. A taky jsem hodně sledoval, co Vladimír, ano, jak to tam mají. Pak jsem teda zjistil, že i tam proběhl ten očkovací terorismus, že to vlastně je podle jednoho scénáře globálního. Tak jsem trošinku zabrzdil ty svoje nadšené emoce a ten entuziasmus a zjistil jsem, že je to skutečně o té globální politice, která je mi nesympatická, až teda fakt jako třeba odporná někdy, ale nebavím se o lidech, ty jsou všude dobří a jak říká píseň, lidé jsou dobří a pak jsou tací, kteří o tom ještě nevědí, že jsou dobří. Jo? To je hodně optimistický, to nevím, jestli bych až tak úplně sdílel, no ale teďka je to tak, že už vlastně jsem se naučil nevěřit v toho spasitele, protože i na té straně východní najdeme různá pochybení a najdeme tam stejný rukopis toho globálního prediktora. No a právě, že jsme v době, kdy už ty linie jdou nezávisle na sobě. Dřív mohl být člověk tvůrce a ještě mohl doufat v nějakého toho mesiáše, jo? To se možná ani nevylučovalo, ale dneska mám pocit, že ten člověk už nabil tolik moudrá zkušeností, že je postavený do toho bodu, kdy je potřeba se rozhodnout, kterou cestou se vydá. Takže za mě, přátelé, já se vydávám cestou tvůrce a začal jsem chodit teďka pomáhat tady na farmu jedním krásným lidičkám, kteří taky vlastně žijí už té soběstačnosti, mají zemědělskou výrobu živočišnou, takže tam spravujeme kurníky. Teďka svině, česká černá svině, Julinka se jmenuje, takže bude čekat rodinku, tak jim spravujeme tam výběh pěkně, takže to mě hodně baví, jo, rýpat se v té hlíně a poznávám, že skutečně v té matce zemi. Já jsem tam byl 4 hodiny a já jsem přijel úplně nabušený energií a pak jsem ještě tady u nás na zahrádce zase taky budoval, takže to je krása. Takže Vladane, děkuju, za mě jednoznačně taky cesta tvůrce a převzetí vlastní zodpovědnosti do těch lepších zítřků. Jo? A samozřejmě je potřeba se vrátit k moudrosti našich předků a té se také týká určitě ta naše krásná řeč, nejen teda tak česká, ale i vlastně ta staroslovenština, ta Boukovice. Takže já bych, když dovolíš, přešel teda k dnešnímu tématu, protože dívej se, 17.22, ano, přátelé, kdo máte 17.22, tak sledujete živé vysílání a můžete psát dotazy tady do chatu na YouTube a nebo můžete psát dotazy, tady vám připnu telefonní číslo na WhatsApp, jo? A pro ty, kdo nás nevidí a jenom slyší, tak číslo je 779-589-362. Pokud napíšete na WhatsApp tak si to jenom skopíruju tady z počítače a vložím do komentáře. Pokud napíšete SMSku, budu to muset opisovat, ale jsou ty cesty obě možné. Vladane, jdu se napít čajíčku, předávám slovo, to bylo takové zamyšlení, jakési filozofické okénko na začátek a je to tvoje, vrhněme se na téma.
1: Děkuji. Já jsem teďka tak přemýšlel trošičku o mé odpovědi ještě a uvědomil jsem si vlastně jeden stěžení bod, vlastně, který tam je a který máme společně s těmi s tou minulostí, s těmi předky. Vlastně celý ten věm je o globalizaci, o tom, že vlastně se jakoby propojují širší vrstvy a více celků. A svým způsobem to začalo kdysi dávno, když už jsem vykládal, myslím, v první části a i v druhé jsem se k tomu vracel, na ten vliv té latiny, jako jo, že vliv těch říší a vlastně vliv toho, že je třeba si zvědomit, že určité procesy se dějí k tomu, že vlastně se něco jakoby vyvine, něco novějšího, ale všechny vzorce, které vznikají, vlastně stejně je třeba chápat i tak, že budou zanikat. Jo, vlastně svým způsobem je tady ta lenstá věc nedotčená jakoby v tom dění, že přichází vždycky něco nového. A to je vlastně ten vývoj, ten posun. A co jsem myslel tím společného je, že když jsme měli jako to kmenové zřízení třeba, tak se vlastně celá politika dělá se v tom kmení. Byla to vlastně ta místní úroveň a svým způsobem je ten proces daný jakoby k tomu, že vlastně ta komunita místní, neboli toho kmene, si řídila všechno sama a měla svoje zdroje, měla vlastně svoji dostatečnost na zajištění té budoucnosti. A pokud vlastně jiná skupina neměla, tak se snažila napadnout tu druhou, která měla a snažila se jim to ukrást. A tento princip je vlastně do dneška jakoby patrný jakoby mezi státy třeba, že? A mezi těmi velmocemi. Ty jsi zmínil právě toho globálního prediktora. Globální prediktor asi není jediný, jakoby kdo by tam byl, protože jinak by neexistovaly zase ty boje mezi velmocemi. Neboli taková přetahovaná. Takže strany, co vnímám, je to, že se myslím, že se stejně bude muset určitá část řízení vrátit na tu místní úroveň, což známe dneska jakoby z toho procesu řízení vlastně té místní samosprávy, kde vlastně dneska funguje místní samospráva, takže dostává jenom určité části nebo drobty k tomu, aby mohla fungovat, ale vlastně to je vždycky částka tak jako asi v rodinném rozpočtu. Dostaneš jenom tolik, aby si přežil. Tak samo to mají místní samosprávy. A ten velký balík toho úsilí vlastně všech jedinců, kteří tam dodávají tu energii a tu hmotnou podstatu, tak je vlastně někde odváděn jinde. Mm-hmm. A to vlastně je ten problém asi, co řeší vlastně lidstvo v momentální situaci. A z tohoto procesu vlastně, že ty místní samosprávy nemají ty dosahy, tak to asi nutí lidi k tomu, že věří v nějakého spasitele. Jo, není to asi ten proces jakoby v tom, že bychom chtěli asi úplně nějakého spasitele, který by nás vyvedl, ale spíš je to najít to řešení jakoby k tom procesu, aby si ty místní samosprávy opravdu stávaly místními samosprávama, které mají opravdu ty pravomoce místní, které jsou nadřazené jakoby k tomu většímu globálnímu celku. Jo, aby jsme si uchovali vlastně i cestu globálního jakoby spojení a sladění s nějakým celkem, jakoby třeba s celou zemí, tak i vlastně v té místní správě, kde vlastně vidíme ty úbytky a tu neschopnost vlastně, kterou nás činí z nedostatku prostředku, jakoby vůbec v ní konat. A co se týče vlastně dnešního tématu, vlastně tak se trošičku budeme neustále opírat o tajtonství procesy trošičku, protože tím tématem je nejenom ten vliv toho českého jazyka a staroslovenské boukvice, ale vlastně ten jejich počátek, jako to bylo v těch předešlých dílech, počátek toho nějakého dění, které vlastně šlo do té globalizace. Nebo směřovalo k těm větším říším a k té globalizaci. A k tomu vlastně slouží, jakoby k tomu ukotvování jakoby těch struktur vlastně celkově toho zřízení vlastně slouží opravdu písmo a jazyk. To je ta spojnice, která tady existuje. A proto se okrajově bavil i o té latině, která vlastně byla jakoby zavedena skrze tu římskou říši. A která vlastně pronikala na ty území, do těch územních celků těch samospráv, neboli těch kmenů různých. A samozřejmě spojené s náboženstvím, které bylo velmi silnou vlastně motivací, jakoby formou odměn, formou prostě odpustků, formou vlastně takového nahánění strachu, tak se dělí vlastně věci, které vlastně ty jednotlivé kmeny sice štvaly proti sobě, ale postupně je spojovaly v tu jednu velkou říši. S tím mizely i jazyky, nějak možná i některé nebo nářečí, a s tím to pramenilo i do toho, do té podstaty, že ten svět se rapidně měnil a přibližoval jeden druhému, ale jako kdysi bylo vynalezeno ruchadlo a dneska už máme opravdu traktor, který má v sobě GPS-ku a GPS lokaci a vlastně ty si tam navolíš jenom to dané pole, které ještě ti přenese družice z katastrálního území a ten traktor si jede pomalu sám po poli. Jo, a provede orbu. Takže to jsou věci, kdy místo x lidí na tom poli prostě dneska dělá třeba ten jeden stroj ve spoluúčasti s tím člověkem. A jestli to je přínosné nebo nepřínosné, jsou asi zase ty jiné aspekty. Jako je to možná nepřínosné kvůli jiným tlakům, třeba z přírodního vlivu, jako přírodního procesu vlastně té obnově v té půdě, jako těch živin a tady těchto jiných struktur, jako jo, samotná putování vody vlastně a tady vsakování. To nejsou potom otázku vlastně té globalizace vyloženě, ale může ta globalizace zase přihlédnout zpátky i k těmto postupům. No ale co chci říct, je vlastně, co zase vnímám jako spojnici, je opravdu myšlenkové pole. Jo, myšlenkové pole, které vlastně asi bych to mohl vysvětlit na těch prvních dvou obrázcích, neboli takhle. Pokud máme čisté vědomí, tak je tam čisto. Jo, a můžeme si to představit na tom, že máme třeba, uvedu příklad, mám čistý list papíru. Čistý list papíru znamená vlastně, že se na něho podívám a nemusí mě napadnout skoro nic, protože vidím jenom čistý list papíru. Mé myšlenky budou upřeny tomu listu, že je čistý. A já tam můžu točit pouze myšlenky, jako že bych ho s tímto papírem něco udělal. Ale pokud mi tam dáš obrázek s tečkou, tak pokud ale já udělám v tom papíru to, že tam udělám tečku, mé myšlenkové pochody vlastně začnou pracovat najednou jiným způsobem. Jo, to je vlastně ten proces vlastně, co se děje vlastně v našich jakoby celkovém nastavování. Jo, bavím se teďka o principu vlastně přijímání nějakého stotožnění se s něčím vlastně, nebo hledání odpovědi, aj vlastně se dá říct. Protože najednou já tam vidím tečku a já si říkám, kdo ji nakreslil, cepas. Nebo proč je na papíře tečka? Co znamená ta tečka? Proč je papír bílý a tečka je černá? Jako najednou tam mám jakoby otázek, který vlastně tam předtím nemohl být ani, protože tam ta tečka nebyla. Jo, já reaguji, jakoby vytvářím reálnost zkušenou, neboli zkušenost k té tečce. A mé otázky se začnou jakoby zabývat tím, proč ta tečka je a co tam vlastně znázorňuje. No ale pokud já nebudu mít další informace k té tečce, můžu požádat o čárku, tak se svým způsobem nic nedozvím. Jenom to, že to může představovat nějaký bod. Jo, ale najednou já můžu vzít ten list a můžu tu tečku protáhnout do čárky. Mm-hmm. A jelikož už je na tom papíru nakreslená čára, tak samozřejmě je samozřejmostí, že ta asociace k té čáře vede skrze toho, že co rozhraničuje třeba. Proč tam někdo nakreslil čáru? Co je to za hranici? Mezi čím? Když to je zbytek, je list papíru, ale zase mi chybí jakoby, jo, další otázky, nebo zase mi chybí nějaké odpovědi k tomu, proč je tam čára, ale každopádně ta čára už znamená nějaké rozhraničení něčeho. Každou čáru, jakoby, když si to představíš, aj v terénu, vidíme nějaký zlom, třeba propast, je to taky určitá čára prostě a najednou to vnímáš, jako že tam je oddělená reálnost. Nikdo prostě nepůjde za tu čáru do té propasti. Protože bude vnímat tu realitu před propasti, že po ní jde, a bude vnímat tu realitu, jakoby teď tu čáru, jakože tam začíná ta propast, a vlastně tam by se mu mohlo něco stát, když prostě tam vykročí. Jo, takhle, takovým procesem přirozeným vznikají jakoby asociace, neboli ty postupy, věmy vlastně, které nabýváme svými zkušenostmi, protože se setkáváme ve svých životech nejenom to, že jsem řekl tu propast, ale určitě máme tu zkušenost, že jsme někde spadli právě do nějaké menší díry a už víme, že spadnout nechceme. Jo, takže propast budeme tímto vnímat prostě, že tam nechceme spadnout, protože víme, co by se nám mohlo stát. Jo, to jsou jakoby ty příčiny a následky v tom uvažování našich procesů, zvědomování si. A tím se vlastně dostávám do určité hrany toho pojmu sakrální grafika.
0: Vladane, s dovolením, ano? Mohl bych se na chvilku připojit k tvému myšlenkovému toku?
1: Ano, můžeš, samozřejmě.
0: Já bych rád ti popsal, co já cítím, vnímám, jo, tady začnu. Dejme tomu, že tady někde je bílý papír, jo, tady ten papír bílý není, ale pokud tam najednou uvidím tečku, tak ona mi úplně zpočátku slouží, bez nějakých asociací mi slouží jenom Petrucho, zpozorni, něco se děje, něco je jinak. Už to není jenom bílé, už je tam prostě něco. A já vůbec nemusím vědět, co to znamená, ano, přesahově. Jenom vidím, že se něco začíná dít. Už jsem se zpozornil, zbystřil jsem, a ten někdo, kdo vytváří tady ty symboly, nebo vlastně chce tu naši pozornost k nějakému záměru, tak udělá z tečky čáru, ano. My tam můžeme vidět nějaké, jak říkáš, propast, dvě nějaké roviny, ano, ale já tam vidím, že ta čárka, že ta tečka, ten bodík se dal do pohybu, jo, že tam vzniká pohyb nějaký. A zas, a ta pozornost je ještě znásobená, protože ten bodík se rozpohyboval. A já nevím, zatím jede rovně, jako jo, že čárka. Ale on může potom jít doprava, doleva, může udělat kružnici, může udělat cokoliv. Takže toto je jenom tak za mě zase můj myšlenkový tok, že vlastně ještě nemusím vědět, co to znamená, ale už si kladu ty správné otázky, jo? Co tím, kdo má úmysl a jaký pak to má úmysl. Tak to jenom tak za mě, víš, jak to vnímám já. Děkuju.
1: Já děkuji za upřesnění, protože jsi to trefil úplně přesně jakoby na hlavičku, protože vlastně ta tečka se chová jako kotva, jo, pro tvé vědomí najednou. Ta čistá stránka tě nemusela až tolik evokovat, nemusela tě až tolik provokovat v nějaké činnosti, jakoby nějakému procesu myšlení. A je pravdou, že prostě když tam uděláš tu tečku, už je to ta kotva pro tu mysl, že vidí tam tu tečku, pozor, přesně jsi to popsal. Jo, přesně takhle to nějak slouží a celkově vlastně tohle písmo je takhle laděné. Takže pokud se vrátím do té roviny sakrální, proč sakrální grafika, ten název vůbec, jo? Grafika, už vidíme, že vlastně máme grafické znaky, máme tam tečku, máme tam čárku a slovo sakrální znamená vlastně jemně hmotná, neboli je to činnost, která je kdyby to vzal vyloženě po písmeno za písmenem, neboli bukva za bukvou, tak bychom se dostali k tomu, že vlastně je to nějaké společná energie naší činnosti v záření, v jemném záření. Jo? Že to sa znamená vlastně jemné raz, znamená záření, L je lidé, naše a I je společenství. Takže sakrální má být jakoby společenské jakoby nějaká společenská jemná struktura, jakoby zářící, která tady vlastně nějakým způsobem je. Proč se používá tohle slovo? Je asi z minulosti, z přesahu právě minulých slov. Dneska bychom mohli právě použít slovo jemně hmotná, dneska bychom mohli použít energoinformační pole, Můžeme možná říct i myšlenky, vědomí. Jo, že to je, pohybujeme se opravdu v tom toku myšlení nebo v tom toku toho vědomí. A tam se ukotvujeme vlastně. Tam probíhají ty procesy toho kotvení. A když mi posuneš ten snímek na IŽE, tak vysvětlím právě ten proces a jakoby z pozice vlastně té staroslovenské Boukvice, kdy vlastně čeština si zachovala do dnešní podoby 2i, i když to také není pravda, protože máme měkké i krátké, měkké i dlouhé, máme tvrdé i dlouhé a tvrdé i krátké. Takže vlastně máme taky 4i svým způsobem. A každé i vlastně něco vykresluje, nějakou podstatu, má nějakou jemně hmotnou úroveň. Jo, tam je důležité, a asi bych měl vysvětlit ještě trošičku ten nástin toho, co jsem se snažil jakoby vnímat z toho emočního procesu, protože ono ty myšlenky vlastně, když si tak to zvědomíš vlastně, že ta bílá stránka tam byla jen tak, nemusela, emočně tě vůbec nemusela upoutat vlastně, ale to si řekl krásně, prostě tečka, pozor, už je to vlastně nějaká emoce. Už je tam ta vlnka nějaká, která tam proběhne v tom těle a říká pozor. A proč to spojuju jakoby do té emoční roviny celé, jako jo, tady tento proces je právě se spojením, což jsem se snažil nastínit, genové klíče, tóny a vlastně celkově ty čáry, neboli staroslovenská Boukvice, přenesená dneska do latinky i do té češtiny. Tak jestliže celé slovo dokáže být emoční, to je ta hlavní myšlenka, pak i každé písmenko je emoční. Jo, to je důležitý podtext vlastně toho dění, že každé písmenko je emoční, protože i slovo je emoční. Tam vlastně nemůže být jiný jakoby rozdíl, že by písmenko nebylo emoční a slovo je celé emoční. A my tu úroveň vlastně zapomínáme. A k tomu právě slouží ta staroslovenská Boukvice. Aby jsme znova pochopili tu emoční bránu, tu membránu, opravdu spíš, membránu té kotvy a vlastně těch chemických procesů, co se začnou spouštět v tom těle. A pokud se teďka podíváme na ten znak, nebo pokud ho přiblížím posluchačům, kteří nemají obraz, tak můžu zkusit vysvětlit asi tím způsobem, že tam máme dvě svislé čáry, které jsou ohraničené z vrchu a ze zdola de facto jinými světy, neboli jinými energetickými strukturama, můžu říct aj, kdy pokud se chceme v ní pozorovat, my jako živoucí bytosti v tom procesu, že žijeme, že existujeme na Zemi, tak budeme vnímat nejvíce vždycky ten svět hmoty a svět myšlenek, neboli energoinformační jakoby pole, které vlastně tady kolem nás je. A to vlastně nám ohraničuje i jakoby tu geometrii vlastně toho znaku. Jo, potom jsou světy, jakoby vyšší světy, které vlastně tam nemají až tolik přesahy, kromě jiného znaku, který asi si potom přiblížíme taky. A není jeden, je jich určitě víc, bychom jich našli. Ale zpět tomu obrázku, máme tady potom další rovinu toho, že máme teda tu hmotu, máme energoinformační strukturu, která tento znak je zasazený vlastně doprostřed, jo? Že máme část znaku v té hmotě a část, jakoby druhou polovinu máme v tom energoinformačním poli. Celý znak, když zase to je vodorovné dělení a pokud se podíváme na svislé rozdělení toho obrázku, tak budeme vnímat rovinu právě zase celkovou jako energoinformační pole a hmota jakoby společenství. A pak máme energoinformační pole a hmotu jedince, neboli mé podstaty. A celý znak je zasazený do středu zase toho procesu. Tím jsou ty čáry vlastně rovnoměrné na levo i na pravo. Což má vlastně zase, co to má spouštět? Jo, teďka vrátíme se zase k tomu podtextu toho té mysli, jako co to má vlastně způsobit? Proč jsou vlastně ty čáry jakoby takhle umístěné, jako z pozice mého středu, ono je to dost nezřetelné, ale uprostřed tenké čárky, která to spojuje, je červená tečka. A ta červená tečka znamená, že tohle je můj střed. moje vnímání jakoby té pozornosti.

0: vycházíme a má pozornost. Takže já vnímám čáru napravo, vnímám čáru nalevo a správně si řekl, že to je ten pohyb. Jo, čára, ano, je to určitá i hranice, ale je to i pohyb. Nebo i čára je pohyb. Hranice něčeho, tam za tou hranou je společenské vnímání, tam je to uzavřené vlastně a tam je mé vnímání. A já najednou vnímám to, že mám nějaký tok energie vlastně společenské a nějaký tok energie jakoby mé. Ale oni jsou v rovnovážném stavu. To je to důležité. Oni jsou v dokonalé harmonii. Jo, kdyby ten znak byl posunutý prostě jinde, tak by tam nebyla vlastně ta harmonie. Něco by převládalo. Ale tady nic nepřevládá. Smyslem toho iže, neboli toho i, krátkého, je obraz harmonie. Předat obraz harmonie. Je to proces, který vlastně probíhá z toho podtextu, že pokud je napojena ještě ta spojnice, ta tenká čára, která vychází z hmotné podstaty společenství a vede do mého myšlenkového pole, znamená, že já vnímám jakoby tu celkovou strukturu té společnosti v té hmotě a uvádí to mé myšlenky do harmonie vlastně vůči celému společenství a já jsem v harmonii a mé myšlenky jsou v harmonii s ní a vytváří to i harmonii do mé hmoty. Jo, tohle je smysl těch čar a propojení celkového. K tomu znaku, jestli máš něco, netuším, jak bych ho ještě dokázal lépe, možná nevím. Jestli ti nám něco chybělo, nevím teďka. Sám.
1: Já si to teprve skládám. Já jsem si třeba nevšiml, vlastně, že ta spojnice, ta tenká čárka, která začíná vlevo dole a končí vlastně u toho pravého sloupce nahoře, že tam je, jo, že vlastně z toho hmotného světa společenství my vlastně nasáváme nějaké informace nebo vhledy a promítáme to do svého energoinformačního pole jedince. No. To bych se fakt musel chvilku nad tím zamyslet, ale víš, co mě... Dobře, ještě k tomu, já pak mám otázečku, jo, k tomu.
0: No.
1: Takže já, ne ten samotný znak, ale mě zaujaly ty slova vedle, jo, nav, jav, slav, práv, protože loni jsem přečetl jedním dechem knihu od Ivana Andrušenka Tajraga, dvoudílný román, veliké duchovní přesahy, a on tam právě mluvil o těchto světech, že třeba ti staří Rusové, nebo ti Slovani, nebo ti Védové vlastně viděli ten svět tady v těchto čtyřech vrstvách. Já už si přesně nespomínám, že ten jav, já to mám jako jav, jako jev, jako zjevený svět třeba té reality, jo. Ale pak jsem měl za to, že nad tím je nav, to je nějaký ten astrál možná, pak je svět slav, to jsou nějaké jemnější světy a možná ten prav, to už jsou ty duchovní světy. Jestli spíš bys nám mohl popsat tady ty čtyři slovíčka nav, jav, slav, prav. Možná by ses k tomu dostal tak či tak. Možná jsem tě předběhl trošinku. Klidně se vrať k tomu symbolu, jak chceš.
0: Ale v pořádku, děkuji za dobrý dotaz. Celý ten proces je vlastně opravdu velmi, velmi asi takový, možná se dotýkáme teďka taky hodně jakoby nějakého konstruktu, jakoby nějakých myšlenek, které vlastně nás mají uvést do toho vnímání vlastně té grafiky, jako do vjemu toho, aby jsme dokázali vlastně na tom písmenku nebo na té bukvě pochopit vlastně ten princip těch čar. A k tomu právě slouží i to ukotvování do těch světů, aby jsme vlastně vnímali to, že existuje světy Navi. Navi znamená jakoby temné světy.
1: Temné, aha.
0: Temné, ano, to jsou temné světy. A temnost jakoby je pro nás obrazně jakoby pod hlínou, nebo pod úrovní země. Mm-hmm. Jo, z toho vychází vlastně jakoby stav, z toho vychází i stavby na naší jakoby vlastně reálnosti, jakože máš zeminu a teďka si postavíš, základy sice jsou v zemi, ale jsou ukotvené vlastně do té země, protože z temnoty vlastně vchází vlastně ten podtext těch ta iniciace vlastně té energie. Není to vlastně nějaká

jakoby to, co je jevné, neboli dříve se říkalo javné, a čeština to potom asi upravila, možná nejenom čeština, ale i více jazyků. A tím se bavíme o jevných procesech, neboli zjevených v té hmotě. Ty, co se projevili už. Jo, to znamená jakoby tento řádek. A neboli to rozvrstvení vlastně těch světů. Pokud se ale posuneme právě z toho, že máme nějaké myšlenky a že vlastně budeme vnímat vlastně i ten svět myšlenek, tak to nás týká vlastně slav, světy slavy, které jsou o právě nejbližším poli jakoby pro, dá se říct, hele, mohli bychom se asi to potom rozeberu ještě naše těla. A věmi z našich těl, které jsou vlastně opomíjené, myslím, že jsem to taky zmiňoval už, myslím, že v druhém pořadu, že když si naši předci měli představu té matrošky a vlastně to bylo jedno tělo v druhém vložené a vevnitř existovala figurka a ta figurka byla vlastně to hmotné tělo. Ale ty větší a větší obaly byly vlastně ty vyšší těla. Jo, a jedno z těch těl je umístěno vlastně v tom jakoby myšlenkovém poli zakotveno. Oni jsou tam vlastně svým způsobem potom jako aj víc těch těl je tam ukotvených, ale každý má svoji funkci. A my se budeme bavit vlastně z hlediska toho písma, toho, co se nás dotýká. Jo, a to se nás dotýká to myšlenkové pole, které nás vlastně zase kotví do tohoto světa, do toho živoucího světa. Proto se bavíme více o té slavy, jo, o tom energoinformačním poli nejbližší k nám. A nad tím vším ještě je právě světy pravy, které jsou jakoby vyššího z hlediska toho procesu, jako jsou vyšší světy, říše prostě už vyšších bytostí, možná i vyšších myšlenek, které mají daleko větší přesahy a vlastně dokážou spojovat i jinak strukturalitu celého vesmíru, než vlastně my z našeho řízení. Vlastně svým způsobem jsem to popsal i na té myšlence vlastně místních samospráv a nějakého globálního celku. Že tam bychom to taky mohli vnímat vlastně, že ty světy pravy jsou takový globální celek toho vesmíru a slaví jsou vlastně ta místní samospráva svým způsobem. Jo, takže ten globální celek to někde tlačí, ale nás se dotýká opravdu pro ten život té světy slavy. Neboli ta blížší energoinformační struktura, která tady je. Jo, ten znak prostě se má vytvořit pro život, a ne jakoby pro život v tomto čase teď a tady. Takhle, aby jsme byli kotveni, aby jsme vlastně ty energoinformační pole, vlastně ty celkovou strukturalitu dokázali vnímat a popisovat, aby jsme v ní zběhli a rychlejší. Ten proces je vlastně ještě, bych mohl možná daleko víc. No, nejlíp bych ho asi představil na procesu vlastně našich těl vlastně a té tvorby DNA, kdy vlastně proto jsem spojil tu staroslovenskou boukvici s genovými klíči, protože vnímám jakoby genetiku a ten základ genetický, že který je spojen silně vlastně s tím kotvením v tom procesu myšlení jako a vznik vlastně určitých jakoby struktur neboli map, dá se říct možná je přesnější, a že vznikají vlastně v tom našem vědomí vznikají mapy, konstrukty. A tyhle mapy jsou vytvářené vlastně za účelem vlastně toho, aby ten život vůbec existoval. Bez toho vlastně by ani neexistoval. Proto jsou ty slova tak důležitá, nebo proto jsou i důležité umět je popsat. Protože bychom vlastně nemohli vytvořit společenství, nemohli bychom vlastně sami za sebe tady jakoby přežít. Jo, ten proces je opravdu velmi, velmi sofistikovaný. Je to taková jakoby kompozice vlastně nějakého vesmíru, která se tady odehrává. A můžeme vzít každou strukturalitku, každý fragment a podívat se na něj samostatně a můžeme ho zasazovat i do těch rámců. A ty rámce jsou třeba jednotlivá buchva a pak je třeba

0: píši celé to slovo, které vlastně popisuje ten děj dále. Abych to možná přiblížil ještě více, pokud nemáš tady tomuto něco ještě.
1: Mám. Já jak tak. Mě se nezbavíš, jenom tak. Já vždycky něco mám, jako jo, ale kolikrát nevím, jestli je to k tématu, jestli to není úplně velký úlet, jako třeba tady to, jo. Když tak na to hledím, si říkám furt, co mě to připomíná, a dívej se, hned jsem si to našel. Tak já ti něco ukážu, jo.
0: No.
1: Mně to připomíná totiž hladiny mozku. Hladiny mozku, alfa, beta, gamma, theta, jo. Možná trošinku jako třeba vzdáleně. To znamená, že my pracujeme jako běžný mozek, jako normálně pracuje v úrovni beta, což je ten bělý stav. Dalo by se to srovnat s tou úrovní jav světa zjeveného, jo. No a nad tím je gamma. Tady to odpovídá už třeba tomu světu slav. A pod betou je alfa, theta, to jsou ty spodnější meditativní frekvence, jo, takže to se dá třeba srovnat s tím jav. No ale pozor, my procházíme transformací a je možné, že my už se teďka posuneme do běžného bdělého stavu, který už nebude beta, ale bude třeba ta, ježi, teďka jsem to, jak se to, gamma, jo, a ta beta už bude sloužit jako třeba ta navi, třeba, jo, možná je to hloupost, nevím, ale tak mě to připomnělo prostě, jo, tak jsem si dovolil udělat takové třeba jako menší srovnání, jo. Co ty na to říkáš, Vladane, je to tak jako možný srovnat, nebo třeba je to úplně velký úlet?
0: Úplně úlet to není, protože všude se objevuje nějaká obraznost a všude se objevuje i ten tvůj jakoby, dopad jakoby na tebe vlastně a ta reflexe, co vzniká. Ano. Není to úlet úplný rozhodně. A výborně si mi jakoby, co vás teďka nahrá do toho tématu celkového, protože pokud se budeme zabývat právě tou strukturalitou neboli těmi energoinformačními polemi, což je velmi zajímavá a hlavně důležitá věc, protože i to písmeno, sice my ho napíšeme fyzicky na papíře, ale vlastně ho musí přebrat náš mozek. Náš mozek musí udělat tu práci. Náš mozek musí vykonat vlastně určitou jakoby věc, aby to dokázal vnímat. A nejenom, že on to bude vnímat z toho papíru, ale on si tam bude muset jakoby zobrazit tu obraznost. A on si tam bude muset vytvořit i nějaké kotvící prvky, jakoby k čemu to bude vázat. Pak bude vznikat celá věta, zase budou jakoby vázat celé věty. A tento proces vlastně je v každém jazyku. Jo, není jenom v češtině nebo ve slovanských jazycích, ale on probíhá opravdu všude. A podtextem ale toho, o čem se já chci bavit, je spíš vazba těch slovanských jazyků a té naší češtiny, k růstu jakoby toho genetického potenciálu. A pokud se budu bavit jakoby na jemnějších úrovních, pak budu muset vkročit opravdu do světa neuronů, které jsem, myslím, trošičku zmínil už minule, kde je důležité jakoby začít aj chápat vlastně nás samotné. Jo? Kde já jsem vlastně v tom svém středu? Jako, co to je vlastně mít ten svůj střed? A tam je vlastně ta propojka k tomu toku těch myšlenek vlastně, že tam, kde já jsem ukotven. No a ty kotvy právě vznikají na základě určitých postojů. Postoje vznikají zase na základě přijetí určitých zkušeností, že se chci ubírat určitým směrem. A k tomu potom budou vznikat emoce, emoční vazby k tomuto procesu. A teďka, pokud se teda podívám na ty neurony, jako, tak my jsme narození s určitým počtem, myslím, že jich je 86 miliard neuronů. Pokud dál budu zkoumat každý jednotlivý neuron, tak dozvíme se o neuronu, že se skládá ze tří části, že se skládá z jádra nějakého toho neuronu nebo té buňky, která je živoucí matricí vlastně té DNA vlastně a slouží jakoby k tomu, aby ta buňka žila sama o sobě. A ta je obalená dále nějakou vrstvou A těm z té vrstvě se, to jsou výběžky, jo? To jsou výběžky připomínající větve stromu. A těm se říká dendridy. A je to velmi důležitá část prostě těch dendridů, kdy každý dendrit se dokáže spojovat s druhým neuronem. Takže když si představíš 86 miliard spojů, jakoby neuronů, které můžou vytvořit mezi sebou různá spojení, tak je to nespočet kombinací, které vznikají právě proto, aby jsme zachytili všechny věmy, co k nám přicházejí skrze naše čidla. Třetí část těch neuronů jsou axony. Axon se jmenuje ten výběž. To je zase část, je to takové vlákno, které vlastně běží k tomu druhému dendritu a tam probíhá ta synapse. Ale synapse jakoby v tom procesu, já zaběhám trošičku víc do odbornosti, jo, protože svým způsobem se mi to zdá fascinující, jak to naše tělo funguje a vlastně jak tam vznikají ty spojení, jako jo, ty asociace různé a příjem myšlenek. Protože opět, jako fakt se vracím k tomu jazyku, je to důležitá funkce zvědomit si vlastně to naše tělo, které je super počítač, vlastně je to dokonalá prostě schránka něčeho, kde probíhají chemické procesy a právě ta synapse mezi tím dendritem a tím axonem je mezírka. Oni se nedotýkají. Jo, oni ty neurony vytváří mezi sebou každá jakoby mezírku. A v té mezírce běží chemická reakce. Jo, tam se vylučuje skrze neurotransmitery vlastně nějaká chemická sloučenina a ta vlastně zabezpečuje jakoby spojení s tím druhým neuronem. A nebo taky ten druhý neuron to nemusí přijmout a chová se jakoby inhibičně. Chová se prostě, že ta látka, co se zase vyloučí s něj, tak se nesloučí a vlastně nepřijímá ty signály. A proč se bavím až tak důkladně o těchto věcech, je právě k tomu pochopení vlastně, jak závislí jsme vlastně na emocích. Jak závislí jsme v tom nastavování těch postojů našich jakoby k tomu celkovému žití, jako jo, k té existenci naší. Protože tam probíhá opravdu to propojování těch našich kotvících bodů skrze abych to dopověděl ještě vlastně, tak uvedu vlastně takovou věc, že v našem mozku vlastně ty neurony vytváří mapy právě. Jo, ty prvotní mapy se týkají opravdu našich kognitivních funkcí, našich prostě těch nejběžnějších, že se něčeho dotkneme a cítíme z toho dotyku něco. Nebo že se nás něco dotkne přes pokožku, nebo že vnímáme tóny. Jo, tóny se zapisují prostě do určitých neuronů od nejnižších do nejvyšších. Můžou vznikat jakoby takové nějaké aj deformace, protože jsme třeba vystavováni jako jak ne po narození určitým tónům, jakoby těm nízkým. A ty nízké tóny, pokud jsou velmi silné, tak můžou poškodit vlastně celý sluchový aparát, nebo můžou zkreslit celou zvukovou mapu naší. Jo, vlastně veškeré takové deformace, co můžeme vnímat potom v naší mysli nebo v našich hlavách, pramení právě z nějakých takovýchto věmů. A to se může týkat i třeba slov a jazyka, kdy vlastně budeme vnímat, a všechno to je spojené zase, jo, všechno, hele, ty tóny, když budeme mít poškozené jakoby ten sluchový aparát, vlastně, tak jak budeme potom vnímat jazyk? Jak budeme vnímat slova, které k nám přichází a jak budeme vůbec vyslovovat k okolnímu světu? Nás to bude opravdu omezovat, nás to bude neskutečně rozdělovat. A už jenom v těchto rovinách, když se fakt na to podíváme, tak jsou ty slova důležitá. Tak zase je tam ta propojka jakoby k tomu všeobecnému věmu nebo k nějakému vnitřnímu nastavování, nějakému vnitřnímu postoji. Jo? Takže pokud si začneme uvědomovat vlastně, že vznikaly nějaké prvotní mapy, které zaznamenávaly prostě náš fyzický život, tak pak vznikají i mapy, podle mě budou vznikat i mapy prostě myšlenkové. Neboli tam, kde se zase začnou točit myšlenky. Oni prostě nějaké budou přicházet a tam to bude v tom mozku prostě pracovat a budou probíhat skrze ty vlákna a budou tam vylučovat a teďka vůči čemu? No vůči právě tomu přijatému postoji. My máme ten přijatý postoj a ten nás nepustí. V té synapsi projde prostě ten inhibiční proces a ten inhibiční proces způsobí to, že prostě něco nepřijmu zvenku. A zase jsem ochuzen o něco, jo, protože svým způsobem není o to něco nepřijmout, ale svým způsobem ten vesmír, a to jsou zase ty genové klíče, které zase, když budu zmiňovat, tak oni nás propojou tomu vlastně, aby jsme nás jakoby geneticky se zlepšujeme, zdokonalujeme, geneticky prostě procházíme nějakým vývojem a jsme ve vyšším přijetí. Nepohybujeme se ve stínech, jakoby v těch nepřijatých emocích, kdy vlastně se ukotvujeme do něčeho, co nám potom brání v rozvoji, protože my nechceme jednoduše. Jo, ten podtext je až opravdu na té neuronové bázi, na té celé síti a v těch mapách, v těch postojích. A pokud chceme propojit opravdu tu obrazotvornost, tu češtinu a povznést se do těch jiných procesů, je třeba opravdu zase pracovat s těmi mapama, které tam vznikly, nějakou negaci a začít je postupně omezovat. Začít je postupně přetvářet tomu, aby se ty spoje obnovovaly, aby vlastně ty dráhy byly silnější, protože každou dráhu prochází elektrický impuls, který vlastně v tom neurotransmiteru spouští vlastně tu chemickou reakci. Jo. A ten proces prostě by měl být v tom zlepšování a ne rozhodně v nějakém setrvávání, v nějakém stínu, o čem právě hovoří ty genové klíče. Nevím, jestli jsem nebyl až příliš odborný, nebo až jestli se to dá představit ten proces, proč jsem ho vlastně zmiňoval. Zmiňoval jsem ho opravdu k tomu, abych přiblížil vlastně tu sakrální grafiku, neboli ty energoinformační pole, ten jemně hmotný svět, který vzniká v těch mapách našich. A v tom našem vlastně pojetí, co dokážeme vlastně potom rozeznávat a co nedokážeme rozeznávat. Protože tam máme nějaké brzdy, nějaké brány, které máme zavřené. Máš k tomu něco?
1: Mám. Tak se jenom zamýšlím, jak je to všechno propojené vlastně, ano, jak energeticko-informační pole jedince, a pak přechází teda vlastně je, a to energetické pole společenství, je to kolektivní pole vědomí, je to nejvyšší možná, je to to nejvyšší možné, kde se potom tvoří ty egregory myšlenkový a vlastně udává to úroveň možná lidstva jako vědomostní nebo úroveň, já nevím, duší nebo jo, to kolektivní pole vědomí, dá se to tak asi nazvat, že?
0: Ano, dalo by se to tak nazvat s tím, že jen trošičku upřesním, že my sami máme energie informační pole, které se nachází v jednom našem tělu. Je to vlastně astrální tělo, které uchovává právě naše emoce. Ano. To astrální tělo bychom vnímali, kdybychom viděli auru. Je to prostě. To je naše astrální tělo.
1: Ano, a to je to energeticko-informační pole jedince v tom astrálním těle. A pak je to miliardy těl astrálních vytváří kolektivní pole.
0: Propisují se do dalších jakoby těl a ty jsou zase propojovány, jakoby ty další těla, jo?
1: Jo.
0: Protože práce s tím energoinformačním polem neboli s tím vědomím toho společenství má právě přesahy z každé jedinečnosti. Ale to bychom museli asi zabřednout do podstaty jakoby knihy těch genových klíčů, jako, jo? Protože ty se zabývají hodně o tom vysvětlování vlastně kolektivních strachů, neboli strachu, který vlastně panuje i z genetického podtextu vlastně v tom jedinci. A vlastně on svým životem z toho strachu vychází, z toho stínu. A prochází vlastně dál do nějakého úru, který má být jakoby uvolňujícím stavem a v tomto procesu, když se ten jedinec bude nacházet, vlastně tak bude se daleko víc zajímat o právě společenství, o ten, bude v ním zrůstat třeba soucit, bude v ním zrůstat dobromyslnost, ale budou se tam vnímat vlastně ty ty jakoby skutky, které nás spojují, než ty, které nás rozpojují. Jo, to je ten nejdůležitější asi podtext jakoby toho vysvětlování, neboli toho přínosu jakoby těch genových klíčů. A ty genové klíče ale jsou přímo napojené fakt na genetickou strukturu. Na to, jak je vytvořené vlastně to tělo. A to tělo vlastně, každá ta živá buňka v tom těle, jo. A to jsou pro nás třeba, aby jsme to dokázali chápat, vlastně ty neurony. Aby jsme celé tohle to pojali, aby jsme celé vlastně si udělali nějaký přehled. A k tomu vlastně slouží vlastně opravdu ty slova a popisy a tady tyhle ty, vlastně procesy. Potvení se do tohoto světa, do té javné existence. Jo, že ten proces vlastně nejde tady ve skutečnosti o to, jakým způsobem se budeme stavět pro nebo proti, ale jakým způsobem budeme nalézat odpovědi a kde se budeme posunovat. Protože v určité fázi života je dobré jakoby mít jasně vědět, co nechceš, co nepotřebuješ, co není třeba. A z druhé strany je tím pádem ale řečeno ano, ale zase chci tamto, chtěl bych tohle z toho, a chci se posunout tady. Jo, je to opravdu zase ta otázka té odpovědnosti a hledání odpovědí. A celé se to zdá zacíklené, celé se to zdá v jednom kole, ale vždycky je to spirálovitý pohyb. Není to pozor, i genové klíče hovoří o tom, že vlastně pokud se budeme pohybovat v těch stínech, tak se budeme pohybovat v kruzích. Nebudeme stoupat ve spirále, ale budeme spíš v kruzích. Jo, čekáme na nějaký podnět, který přijde, aby jsme se třeba pozvedli a najednou jsme šli do té spirály, do toho pohybu spirálovitého. Ten proces je prostě nastavený k tomu, aby jsme žili. Hlavně. K tomu to slouží. Aby vlastně ten život vůbec probíhal na této planetě. Takže ty jsi měl ten dotaz ohledně čeho jsi to tam měl? Jestli jsi správně pochopil to rozvrstvení, že? Se spal.
1: Ano.
0: Ano.
1: A ještě mám jeden takový dotaz, který mě teďka normálně jako obraz vytanul někde v tom vnitřním zraku. A sice já vnímám zvuk, který jde do toho ucha a potom zvuk, který jde z těch úst, jo, a to je tak úzce propojený, že vlastně pokud je poškozený ten sluch, tak je poškozená i mluva. A nevím, jestli ten termín platí dodnes, ale dřív ještě za Husáka, jak jsem byl děcko, tak nám jezdila taková rodina příbuzných a oni byli hluchoněmí, jo. Tehdy se používal termín propojeností hluchoněmí, jako by nebyl hluchý a zároveň němý, jo. Že třeba nepoužívalo se on je hluchý nebo on je němý. Prostě on byl hluchoněmý, což naznačuje, že to je velmi úzce propojené, že? Nebo může být člověk hluchý a přitom normálně krásně mluvit?
0: To je celkem složitá otázka, teďka jsem si položil, protože pokud by se chtěl dozvědět víc, hele, shodou okolností jsem se od velmi blízké osoby dostal impuls prozkoumat úžasnou knihu Váš mozek se dokáže změnit, se to jmenuje ta kniha, a tam se rozebírají vlastně ty podtexty vlastně toho našeho mozku a těch neuronů vlastně a těch propojení. A svým způsobem máš pravdu, že pokud budeme mít poškozený zvukovod a vlastně ten mapující, protože je důležité vlastně takhle ještě, ten axon, je ten výběžek, co nespojuje jenom ty neurony, ale on vlastně propojuje i dál do těla, jo, protože ten celá soustava mozku a míchy je jedna součást řídící, ale potom máme ještě periferní jakoby, součást jakoby nervu a to jsou vlastně ty dráhy, které tvoří vlastně spojnice do těch svalů, do těch jakoby čidel. Jo, protože všude na tom těle, v té pokožce jsou čidla. A nejsou jenom určitě na pokožce, ale jsou prostě všude. Zrakové čidlo, kůže je čidlo, všechno je vlastně čidlo. A my naše tělo je vlastně takovou obrovskou sběrnicí. Ale je důležité si představit, že to není jenom naše tělo, ale jsou to i ty další těla. I oni mají právě ty přesahy, že sbírají určité informace. A vlastně mají své věmy, které nám zase můžou poskytnout v rámci vlastně svých procesů A je zase na jedinci, jestli si otvírá ten stý, jakoby zvědomuje, nějak otvírá, roste a otvírá si vlastně tu bránu k těm tělům, jako jo, že bude přístupně a ta informace třeba během snu nebo během jiného dění. Že ti přijde nějaká intuice, nějaká myšlenka k tomu, že najednou něco uděláš prostě, a protože to je právě vjem z toho jiného těla a ne tvojí součástí. A to se nás také dotýká, jo, v tady tomto procesu. Takže za mě určitě bych tohle z toho nepodceňoval, že pokud nevznikne, tam se třeba dozvíš i to, že pokud nevznikne ta zvuková mapa v tom mozku, že se neurony správně nepropojí právě vlivem nějaké jiné frekvence, nějaké jiné prostě tóny, které tam budou přehlušovat a vlastně zahluší tu škálu celou, tak vlastně díky tomu se poškodí i ta mapa vedlejší, neboli ta mapa vedlejší nebude mít vlastně ten přesah a nebude vnímat, nebude reagovat správně na to, co by měla vyslouvovat. Jo, ono, ta spojnice tam existuje, ty mapy jsou vedle sebe.
1: Ano, já si vzpomínám, já to na nás prásknu, na mě a na bráchu, my jsme fakt byli malí, 5, 6, 7 let a vždycky, když přijela ta rodina, tak my jsme se tak před něma schovávali, my jsme poslouchali, oni byli teda hluchoněmi, oni vydávali nějaké zvuky a od manželský pár, starší lidi, asi nějací vzdálení stričkové tetičky a oni se spolu bavili a rozuměli si, ale když mluvili na nás, oni fakt, já to teďka už neumím ani napodobit, ale prostě nemohlo se jim jako porozumět, jo, a my jsme se vždycky s bráchou smáli, že prostě oni jo, ale mezi sebou si rozuměli. A já bych to srovnal, já jako kytarista, kdybych teda měl poškozený sluch, no tak bych měl prsty hbity jak Satriani nebo Nicolas Paganini, stejně bych vlastně ani neslyšel zvuk, který vydává ten můj nástroj a nešlo by to spolu jako do kompatibility, jo. Takže ono to fakt, ale já jako hluchý bych si tady mohl vzít prostě pastelky a namalovat geniální obraz, jo. Takže tam není podmínka, mě ty neurony propojeny na této úrovni. Zvuk, frekvence, ale malovat, to už není frekvence, to je zas jinačí druh jaksi toho talentu, takže je to, Vladane, ty přicházíš stále se zajímavějšími tématy, já jsem se nad tím tak nikdy jako nezamýšlel, jaký obrovský dar a to tělo je geniální, teda jako biostroj, jo, že všechno je fakt propojené se vším, to je geniálně vymýšleno. O, blagadár našim stvořitelům, že jste nás tak překrásně jako navrhli a stvořili. Jo? No?
0: No, je to určitě jakoby velký proces, jakoby, co se musel udít. A svým způsobem právě jazyk do toho zapadá, jo? Protože přesně to říkáš asi i s těmi tóny a s tady těmito zvuky, protože pro jazyk, jazykové cítění vlastně máš určitou mapu, vznikne určitá mapa. Pro tóny vznikne určitá mapa, právě propojí se určitá část neuronů. A tyhle z ty mapy, dalo by se říct, zodpovídají vlastně za to energoinformační pole toho věmu. A pak je tam důležitá právě i ta vlastnost, vlastně, že to nezáleží jenom opravdu na tom, co přichází, ale i na tom, co odchází.
1: Odchází, ano.
0: Že ta vzájemná kompatibilita do těch svalů musí, neboli ten obraz a odraz. Jo, a to se právě objevuje i v tom písmu, jakože evokace jakoby těch čar, že nás to má k něčemu vlastně podnítit, nás to má k něčemu vlastně vybídnout, má tam vzniknout určitý myšlenkový tok. Proto ten jazyk je velmi důležitý, když ho budeme oklešťovat, když ho budeme prostě deformovat, když budeme slova vyprázdňovat, tak se nám bude opravdu krátit ty emoce, o tom jsem se snažil bavit v tom prvním pořadu. Ta emoční brána, ta vazba vlastně bude zanikat a my se vlastně budeme sami ochuzovat v těch mapách. Jo, v tady těchto vlastně procesech toho věmu. Takže my budeme jako nakonec možná hluchoněmi. Jo, že budeme na té obraznosti. Jo, protože ten proces těch map neboli toho propojování těch neuronů je velmi důležitý pro celkový růst. A když se mi říká, že míváte pořady aj ohledně školství vlastně, nebo ohledně vlastně té výchovy dětí,
1: máme.
0: Tak je to vlastně ta nejdůležitější část vlastně toho, je to dítě vlastně tomu dítěti poskytnout vlastně ty impulzy, aby vlastně tam v tom mozku proběhly to propojení, protože svým způsobem ten mozek je předurčen už určitým jakoby prvkům, že má jakoby ty nějaké rozvrstvení, jakoby kde mají ty mapy zhruba být, ale podněty se tam každý musí nahrát sám. Jo, každý jedinec tam musí vehrát do těch map právě tu zvukovou stopu. Musí tam vetkat tu řečnickou stopu, té řeči. Musí tam vetkat jakoby povědomí o těch slovech. Jo, kdy je získáváme právě a všechno tohle to získáváme pouze zkušenostmi. Ničím jiným. Mm-hmm. Jo, takže důležitá vlastnost je právě podnítit vlastně zkušenosti k tomu, aby jsme dokázali vlastně mít tohle z ty mapy a potom jsme se dokázali v tom pohybovat. Čím víc lepší bude dokonalejší mapa, tím ten jedinec bude bystřejší, rychlejší, bude prostě prospěšnější de facto a budeme se bavit třeba i o jeho genialitě.
1: Ano. Teď si představ, že my používáme jenom několik málo procent toho mozku, té aparatury prostě, která je nám byla dána k dispozici a ještě vlastně nám byly zebrany těch 10 vláken DNA, jo, že jsme teda fungovali na těch 12 vláknech a najednou máme dvě. A přitom si někdy připadáme jako fakt jako vysoké bytosti moudré a jsou tady tací mezi námi, jo, a jako skoro dokonalé bytosti, že jsme jako, jo, to tělo a vůbec ten celý aparát, ten organismus. A teď si představ fakt, kdyby to všechno valilo na 100%, takže to mě taky zajímá, proč, kdo nám to stáhnul úplně na tu minimální jako úroveň, asi aby jsme rychle nezmoudřeli a neprchli jim tady z toho Matrixu do těch vyšších světů. Mám takovýho tucha, že proto to udělali, že se nás tady drží pěkně v ohrádce a v zajetí. Byť jsou jedinci, který už teď jsou na tom velmi, co se týče úrovně vědomí, hodně, hodně dobře a od nich se učíme. Ano, jsou to nejen nabité zkušenosti u nich, ale jakýsi zvláštní dar si skládat všechny možné souvislosti, byť úplně každá z jiných končin, ale protože vše souvisí se vším, tak jim to zacvakne a mají jasno, že?
0: Pokud myslíš nějaké avatary, kteří tady jsou zase posláni jakoby k našemu zdokonalení, tak budíš, no tak proč ne?
1: No, jednak avatary, ale znám i takových pár jako človíčku, který fakt hodně ví. Ti avataři tady jsou seslaní, už ne z důvodu sbírat zkušenosti v rámci inkarnací, ale proto, aby posunuli to lidstvo. Takže je dobré, můžeme se bavit o Budhovi, Ježíšovi a jo, spoustu třeba dalších. No, je to zajímavý, takže čeká nás ještě jako dlouhá cesta. Buďme rádi, že aspoň i s těma dvěma vláknama, možná jich už máme víc a nevím, na kolik procent nám pracuje mozek, že už teď se dokážeme posunovat k tomu vzestupu a že už rozpoznáme, kdo je kdo a jaká hra se to tady na nás hraje v tom Matrixu.
0: Ale ty jsi nakousl takové zvláštní téma, jakoby, že jestli se neopíráš o fámy, chci říct, a nešíříš dál fámy, jako jo, že 12 vláken a, no, a jako by...
1: Tak je to, tak určitě, jako dívej, jsou to, samozřejmě teď je moderní říct, je to konspirace, já jsem konspirátor, jo, no,
0: a ale... A jestli to není nějaké New Age, jako zase,
1: New víš? Age. Já ti nevím. Jako dívej se, já bych tomu aj věřil, protože ten mozek, to už zjistili věci, že pracuje na nějakých 8%. A proč by teda těch vláken, ta dvanáctka je stejně jako takový základ, jo, a já nevím, odkud, jako to bych chtělo fakt ozdrojovat, odkud to tady přišlo, jo, že jsme měli těch za toho věku zlatého, který tady byl, asi jiní zase říkají, že nás teprve čeká, jo, třeba nebo za té Tartárie, že tam těch vláken, že ti lidi byli moudří, oni měli technologie úplně, oni se dokázali levitovat, oni se dokázali přepolovat, ano, ty plusy, mínusy, Takže já si myslím, že byli o hodně chytřejší než my. Jo, vědomější, jo. To si myslím já, ale já jsem konspirátor, takže přátelé, nevěřte dežavíčku, ale sami si hledejte informace, jak se věci mají.
0: Ale klidně můžeš ten znak i že ji zatím odstranit.
1: Vám
0: to nepotřebujeme momentálně.
1: Takže já tam
0: a nemusíš dávat nic momentálně.
1: No.
0: A vrátím se trošičku k tomu, ale jako jo, teďka, jak jsi říkal. Myslím si, že konspirace jsou fajn, protože je tam ten kon, což znamená, že něco to vykoná nakonec. Něco to koná a koná to kde? No v inspiraci. A inspirace je jemně hmotná struktura zase. Jo? To se zase dostaneme zpětně zase tomu informačnímu poli a k věmům, které k nám přichází. A zase, které my tam vypouštíme zpět. Takže se zase budeme bavit o tom, že konáme v nějaké energoinformační struktuře, neboli tam se nějak činíme. A každá konspirace vede ve skutečnosti k nějakému zase odhalení, k nějakému posunutí. Fajn. 12 vláken. Nebudu ti to nabourávat. Je to tvá myšlenka, s kterou si přišel, někde si načerpal, ale... Pokud se můžu podívat do určitého procesu, vnímám dvou šroubovici momentálně, které vytvořily tyhle z tý těla. My vypadáme tak jen díky ní. Kdyby jsme měli 12 vláken, to tělo bude vypadat jinak.
1: Jinak, já to neříkám, že budeme stejní. To tělo, my jsme, promiň, že tě skáču do řeči, my jsme mohli před těma několika staletími, nebo když se udál tady ten propad do té jav, jo, do toho světa jav, my jsme mohli vypadat úplně jinak, jo? Ale to už nás konspiruju.
0: Hele, ale z druhé strany, tebe se nelíbí být v tomto těle. Neužíváš si život i tak?
1: Dívej, jako v rámci těch možností, které toto tělo má a o kterých víme, tak já jsem naprosto spokojený, jo? I když na Prahu je mi 650, takže přece jenom už ten jako biostroj je trošinku i za léta toho Big Beatu a těch pařeb už trošinku jako je takový otlučený, jo? Ale já si nemůžu stěžovat, protože všechno funguje tak, jak má, ale co my víme, jak by to mohlo všechno fungovat. Viděl jsi film Lucy?
0: Ano, viděl.
1: Jo, jak jí operovali nějaký ten prášek, jako aby to mohla přepašovat a ten se protrhl, rozpustil a jak jí to rozšířilo to vědomí na těch 100% mozku a jak věděla, uměla ohýbat čas, prostě dokázala být v několika časových pásmách, jo, prostě v tom časoprostoru, kde chtěla, takže a pozor, to není sci-fi, oni nám tímto říkají něco, oni říkají, hoši a holky, my vám všechno sdělujeme, je na vás, jestli to pochopíte, anebo si na to díváte u křupek a u hamburgeru jako na nějaký sci-fi. V tom je kus pravdy, abych řekl, jo? Ale zas konspiruju, samozřejmě.
0: Ale máš neuvěřitelné propojování drah a mezi neurony.
1: No to...
0: Tvé dendrity a axony vlastně vytváří neuvěřitelné kombinace, chápeš? Protože o tom jsem se vlastně trošičku bavil, o tom jsem chtěl, proto jsem chtěl nastínit vlastně tyhle spoje a tyhle jakoby možnosti, kdy vlastně vznikly ty myšlenkové mapy. A oni tě tam vlastně pouští. Jo, tyhle tvoje myšlenkové mapy tě pouští vlastně takhle snít nebo takhle vlastně fungovat. Svým způsobem ten tu myšlenkovou mapu nebude mít, tak takhle fungovat ani nebude. Tam prostě budou neurony, které vytváří ten proces inhibice a oni prostě nebudou přijímat ty signály z vedlejšího neuronu, protože tam prostě je nějaká hráz. A to je celé. Jo, a ta mapa je okleštěná, tam nebudou prostě ty podněty, tam budou chybět ty podněty k tomu, aby vlastně se mohla rozšířovat, aby mohla vlastně posilovat spoje mezi sebou. To je vlastně to důležité, co jsem chtěl vlastně nastínit skrze vlastně tu neurotickou, se dá říct, síť a vnímání vlastně toho myšlenkového pole, neboli té strukturality. Protože vlastně na tom je jazyk postavený. Celý jazyk vlastně a slova a zápis vlastně to má ten proces vlastně zvědomovat a má to vlastně mít ty odrazy a ty dopady v tom těle, aby jsme vlastně vyvolávali ty emoční vlny, aby to vlastně tam probíhalo, protože jenom ta emoční vlna mě zase ukotvuje jakoby k té zkušenosti. Ale to nefunguje fakt vůbec jinak, jakoby, protože ty si nedokážeš zapamatovat věc, která se tě emočně nedotkla. Na ní zapomeneš rychle. Jo, to je ten proces vlastně toho myšlení, že a pokud nás nebude dotýkat vlastně nějaké téma, nějaká prostě událost nebo něco, co k nám přichází, neproběhne tam tím pádem emoční vlna, ať už záporné nebo kladná, tak se to neukotví vlastně do žádné mapy.
1: Já ti dám krátký příklad, můžu? Otázku. Ano, můžu. Vzpomínáš si, co jsi dělal 11. září 2001?
0: Ano.
1: Kohokoliv se zeptám, přesně ví. Já vím, kdo tam byl, kde, v jaké místnosti. Já vzpomínám si na vůně, vzpomínám si na barvy, vzpomínám si na dialogy, které se vedly, naprosto precizně, takže tam byl emoční zásah nějaký, vypětí, našponování a já si myslím, že oni to udělali tak, že všichni lidé na celém světě jo, ví přesně, co dělali, takže je to tak, jak říkáš, že tam musí být ta prožitá emoce, která se vepíše pak do té paměti už jako natrvalo. Už se to nevytratí nikdy z té paměti. Jo. Což je hodně zvláštní. A ještě jsem chtěl poznámečku k těm konspiracím. Teďka mě vidíš to? Teďka mě to zase vytlačilo. Tady tu myšlenku mě vytlačila další. Ale mě to naskočí. Tak klidně jeď dál.
0: No, kde bych přesně navázal?
1: Jo, já už vím, promiň. Zase už jsem tě po druhý skočil, ještě si za ní nespomněl, ale teďka jsem neudělal žádnou škodu, protože stejně si nespomněl, jo. Takže nejde dvakrát zabít, jak bylo poručí Kolombo, že dvakrát vlastně první jako vrah zabil někoho a přišel druhý a jakoby zabil, ale vlastně dvakrát střelil. Jo? Vlastně po druhý výstřel už byl výstřel jako do mrtvého těla. Jo? Takže dvakrát nejde. To znamená, že tobě vypadla niť a já jsem ti pak skočil zas do toho přemýšlení, ale už jsem vlastně nic nespůsobil, žádnou škodu, protože si nespomněl. Ale já jsem si teďka právě vzpomněl, víš? A dívej se, já tam dám zpátky ten obrázek. Tam ta nožička jde zleva, šikmo nahoru, doprava. A je to teda to písmeno I-že. No,
0: I-že.
1: A teď si představ, kdyby to bylo písmeno N, tak ta nožička by byla zleva z vrchu do prava dole. A já mám někdy totiž pocit, že já čerpám, my si říkáme autorské duo LP Deja Vu, ale já si kolikrát myslím, že my nejsme žádní autoři, že my všechno vlastně čerpáme už z toho, co už dávno je. Protože cokoliv si dokážeme představit v rámci fantazie, to okamžitě stvoříme a už jenom z toho vlastně, a nejenom sami ze sebe, že čerpáme, už je to v tom energeticko-informačním poli společenství, ale někde v Jižní Americe nějaký šaman prostě nebo indián složí nějakou písničku a my to třeba někdy jsme schopni, když se naladíme v tom rytmu alfa na to informační pole a jakoby ty nápady chodí sami od sebe z toho vrchu, jo. Takže někdy ty neurony, já vlastně nevím a nikdo, kdo to všechno vytváří, jo. Ty neurony to propojují, ty synapse, ty zápoje, ale to skutečné autorství je třeba dílo mnohých, vlastně všech nás. No.
0: No.
1: Tak asi.
0: Co se můžeš, teda, popsal si krásně písmeno N, teda, to, co je naše.
1: Jo? Naše, ano.
0: To, co je naše. Tady právě to je ten rozdíl, jako, pokud se podíváš, správně si uvedl to, že to začíná dole v tom hmotném světě, jakoby těch, té společnosti a kde to jakoby postupuje ta energie, jakože kde se to spojuje nebo navazuje, tak je to do mé jedinečného egregoru jakoby těch informačního pole. Jo, to je vlastně to I, nebo I, že. A tohle je v té harmonii, ale pokud si tu čárku představíš naopak, že začíná v energoinformačním poli společenství a jde vlastně ta energie právě do té struktury vlastně té hmoty jakoby mně, což znamená vlastně, že já dokážu vnímat to, co je všechno zjevené, ale kde to vzniklo? Vzniklo to v té myšlence vlastně těch, toho společenství. Jo, tam je daná ta vazba. Mm-hmm. A to je právě to, co se snaží, co si snažil jako říct vlastně, že tohle je to, co je naše. Naše je vlastně vše, co dokážeme vnímat v tom procesu jakoby myšlení. To je vlastně naše. Jo, to, co se jakoby odrazilo přímo v té hmotě.
1: Ano.
0: Protože to dokážeš vnímat, že to je to naše. A to je taková emoční vlastně vazba toho N. Jo, že to len je všechno naše. To, co dokážeme vnímat z toho materiálu.
1: Dobře.
0: Svým procesem myšlení.
1: Dobře, Vladane. To já nechtěl bych to nějak jako třeba dál rozebírat, protože to si fakt zaslouží třeba jedno písmeno na celý pořád. O tom se dá mluvit furt, jako jo. Furt ti přichází nějaký další souvislosti. No, a co tam máš teda dál?
0: No, hele, to celé, proč se to snažím vysvětlit, je právě to sladění, jako jo, aby bylo patrné právě to, jak vznikají emoce, jaké jsou vlastně jakoby věmy, jak je zpracováváme vlastně, jakým způsobem potom podáváme to vyjádření ven a k tomu vlastně nám slouží ten jazyk, který vlastně tohle celé zakotvuje v tom procesu a vytváří vlastně celou vlastně tu myšlenkovou mapu, protože my vlastně přemýšlíme jakoby v tom jazyku. Jo, my tam jako v tom procesu jakoby zakotvení. A na to reagujeme emočně. To je právě ta nejdůležitější vazba. Reagujeme emočně a právě podpora toho jazyku znamená podporovat vlastně i ten náš růst, podporovat i tu emoční proces, i ten emoční proces, protože svým způsobem tohle to stojí v tom, na cestě toho, k tomu rozvoji. Rozvoji naší osobnosti, rozvoji celého společenství. Tam není jiná vazba, než to, že vlastně se to má sjednocovat, scelovat a má docházet jakoby k celkovému doladění. Jo? Pokud se budeme bavit, nebo takhle, je dobré asi, já jsem to nakousl, jako, jo? Protože vlastně celkový proces je v závislosti nejenom na tom fyzickém tělu, jak jsem říkal, ale i na tom astrálním tělu, které jako je to druhé kolem nás. A v tom astrálním těle se shromažďují a uchovávají právě veškeré emoce. Jo? Tam se to uchovává. Tam prostě probíhá vlastně tento proces v tom astrálním těle. A to je ta aura, kterou aura. Potom jakoby ukážeme jakoby vnímat, že nějakým způsobem jakoby máme v ní díry, nebo nemáme v ní díry, nebo nezáří tolik, jak by měla. A dalším tělem je tělo mentální. Jo? Tělo mentální nás spojuje náš myšlenkový život. Jo, a ten myšlenkový život je spojený vlastně se všemi myšlenkama jakoby všech lidí, všech bytostí. Jo, to mentální tělo je právě ten prvek, ten vyšší zase prvek nad tím astrálním, který vlastně vytváří ty egregory, jak se z nich bavil. Jo, kde jsou uchovávány vlastně ty propojky vlastně různých myšlenek, různých společenství, různých prostě procesů jakoby v tom dění toho života nebo i nadživota, jako to už jedno. Jo, tam se tvoří vlastně ta spojnice těchto egregorů a uchovává se ta věc. Dalším tělem je kauzální tělo. Jo, to je zase jakoby vyšší prvek a je to úložiště všech dobrých skutků. Kauzální tělo ukládá veškeré dobré skutky, které vlastně ten jedinec nadobil, jo, během toho života. Nejsou to jenom skutky, jsou to i dobré myšlenky, jsou to i vlastně slova podporující vlastně tento proces těch dobrých skutků. Proč se bavím o dobrých skutků, nebo proč je to takhle stanovené, že dobrých skutků? Protože když si představíš proces reinkarnace, tak vlastně ty záporné momenty tam nemusí vůbec být. Jo? Protože ty kladné vytváří jakoby v tom procesu jakoby zápisu, nebo v tom procesu zápisu to, že se bude rodit zase DNA struktura jakoby vyšší kvality. Nebude se rodit s nižší kvalitou, to je nesmysl. Celá ta evoluce má zpět právě dál. Takže proto se zapisuje jakoby ten dobrý skutek v tom kauzálním těle. Další vyšší, ještě vyšší tělo je buddhistické tělo. Jo? Svým způsobem je to jakoby o oktávu výš tělo astrálnímu. V tomto těle vlastně jsou všichni bytosti jakoby spojené jakoby v jednu. Jo, v tomto těle vlastně vnímáme, dokážeme vnímat jakoby jedinečnost, že jsme jako jedna bytost, i když jsme rozděleni, já nevím dneska do kolika tí miliard. Jo, tohle to tělo má tento propis, že vnímá reálnost z pozice jednoho těla v rámci celého společenství lidí na této planetě. Další tělo je atmické. A vlastně je to zase o oktávu výš mentálnímu tělu. Jo, když si připomenu, že to mentální tělo tvoří ty myšlenky a to spojení s myšlenkama ze všech bytostí, tak vlastně díky tomu atmickému tělu vlastně má lidstvo přístup, i když neúplný, k evoluci právě. To je, o tom se zabývá i právě genové klíče, že ty propisy právě do té DNA struktury se dějí v závislosti právě toho, že si podnikl tu zkušenost, rosteš jakoby vibračně, rosteš vlastně z toho stínu, kde si už netočíš kruhu, ale už si stoupil do nějaké spirály a vlastně máš, propisuješ své zkušenosti do té struktury vlastně té DNA a právě skrze tyhle z tý těla, jo, skrze to vyšší tělo a s těmi myšlenkama přispíváme vlastně do toho, že se ta DNA struktura bude rodit dokonalejší. A poslední tělo je monadické. Monadické tělo je ale už vyšší stupeň vědomí, jako by to je to božské vědomí. Jo, svým způsobem asi se o tom vůbec nemusíme extra bavit, protože jako tělo vyloženě ho nevnímáme vůbec. A svým způsobem tohle tělo se dá a vstupuje pouze do kauzálního těla jako v nějakém procesu. Jo, to je do toho úložiště dobrých skutků. A proč jsem tohle rozebral? Protože zase, pokud se nad tímto procesem trošičku pozastavíme, tak můžeme vnímat určitou paralelu zase těch spojnic a tlaďování. Pokud totiž budou vznikat rozpory nebo budeme vytvářet rozpory do určitých těl, našich těl, je to moje tělo, je to furt moje součást mého těla, ale pokud já jakoby nemám sladěné tyhle těla, tak pak asi zase nebudu moc jednoduše pracovat. Neboli my tam zase spíš budeme bavit o tom, že pokud já budu mít ty negativní postoje, budu záškodník, budu prostě někdo, kdo bude věčně v nějaké negativitě, tak vlastně se budu dostávat vlastně do křížku s tím, že vlastně mi bude chybět zápisy asi v určitém těle, že? Tam nebude asi potom příliš zápisů do toho kauzálního těla. Jo, a tam asi nebudu potom v kompatibilitě. Jo, takže celé mě to má hnát právě k tomu, abych já vlastně v tom procesu myšlení a své tvorby, jo, protože to jsme začali krásně, dnešní pořad o té tvořivosti, byl postupně spadňován a začleňován do těch vyšších celků, tak jak jsou ty těla. Máš tomu něco?
1: No právě, že mám. já to tak chápu, já o tom mám povědomí jenom takové obrysové, jo, o těch tělech vím, že takové nějaké těla máme. No a já bych si možná dovolil trošinku polemizovat s tím kauzálním tělem, což je teda to, já vidím jako příčinu následek, ty říkáš, že to je úložiště dobrých skutků, já si totiž ale myslím, že se zapisuje i ty vlastně špatné počiny a je to zas kvůli karmě, jo? Kvůli vlastně tomu, že zapíšou se i špatné skutky a tak vlastně vzniká karma, příčina, následek. To není karma, není trest, ale je to jenom proto, aby člověk tou zkušeností prošel tolikrát, než ji pochopí a udělá to třeba správně. Ale to je zase moje konspirace, jo? Třeba do toho kauzálního těla se připíšou jenom dobré skutky. A kde pak jsou napsány ty špatný? Protože všechno se píše. Do Akáši, do těch různých knihoven, tam je úplně vše, jo? Teďka seš tam a to je tam taky. Tvůj obraz tam je, jak máš tady ten pěkně prstík a děláš, že přemýšlíš.
0: Ne, já jsem tě pouze pozorně poslouchal a jedná se o takovou obraznost, jakoby, která vychází ale z role oběti. Jo, pokud se ti dostane do ruky kniha Genových klíčů, tak budeš opravdu číst hodně o tom, že existuje vlastně ten prvotní hřích, o kterém se bavil, myslím, i v minulém pořadu. A když vznikl vlastně ten ohryzek, který vlastně vytvořil tu klenbu, je napříč a vytváří vlastně ty frekvence jakoby nám a lidem podobné, tak se jedná vlastně o takový princip, jakože nám někdo vštípil do hlav, že existuje prostě tady nějaký trest a že musíme trpět. A vlastně neustále přemýšlíme v té invenci toho, že existuje prostě peklo a ráj. Jo, že dobře to popisoval Dante asi v tom Decameronu, jakoby, kdy se dohloubky zabýval jakoby tím procesem jakoby toho, těch strachů a vlastně toho, co se děje jakoby v těch odrazu, jako, jo, to, v těch našich jakoby bytostech, jak pácháme jakoby ty hříchy, ale ve skutečnosti pácháme co? Je to tak, že pácháme hříchy, když jsme takový nebo makový, jako to. To je ta věčná polemika toho, že vlastně připouštíme neustále jakoby něco, že jsme buď dobří nebo špatní, že jsme v roli oběti. A to je součástí vlastně i myšlenek vlastně podávaných. Opět použiju to anglické slovo New Age, která vlastně tohle všechno z nějakých procesů jakoby přejala a dofantazírovala nebo možná douvedla do určitého obrazu, protože dříve byl pohled křesťanský třeba. Jo, a v křesťanství se hodně právě odráží vlastně ten prvotní hřích a celé křesťanství se rozebírá ohledně tady tohoto procesu toho vlastně, že máme být jakoby, že jsme nádobí hříšné, ale máme být jakoby lepšími bytostmi. A je to tak silná myšlenka ukotvená vlastně v nás, v naší DNA struktuře. Když si tohle to už jenom zvědomí, jo? Že se těžko brání tomu, že existuje prostě karma, která vlastně slouží jakoby tomu samotnému. Ale pokud se oprostíme jakoby do toho, do těch vyšších vibrací vlastně, tak stejně už tam tohle to zaniká. Tam to nebude už takhle pokračovat v tohle z té fázi. To, co si dělal si právě kvůli tomu, že si konal v určitém jakoby stupni nevědomí. Ano. Že si konal jakoby v té fázi toho, že si nebyl plně seznámen jakoby se všemi odpověďmi. A ty jsi ty odpovědi čerpal. Za to máš být potrestán.
1: Ale, Slobodan, no, já jsem hned na počátku řekl, že karmu neberme jako trest. Spíš jako vyrovnání energie, příčin a následků a zvědomění si toho způsobu vlastně kvalitního bytí v rámci evoluce. Vůbec to právě, že mnozí lidé, oni straší karmou. To je trest, ano. Není to žádný trest. Je to vlastně možnost si to zopakovat a projít si to několikrát až do té doby, než si to všechno zvědomíme. To jsem řekl hned na začátku. Takže já vůbec neberu karmu jako trest. Ba naopak. Jako možnost ponaučení se.
0: Jo, jo, to ano, to, pravda. Máš pravdu, to jsem strhl jakoby, do té roviny jakoby té oběti a toho trestu. Záměrně, protože mnozí lidé si to opravdu takhle představují. Jako. Ale svým způsobem, co chci zdůraznit, je to, že je to energie ke konání, karma. Jo? To je prostě matrice, která slouží ke konání, jako k omezenému konání, neboli to dovysvětluješ tím, že vlastně něco si zkusil a jakoby máš z toho nějakou negaci, tak prostě to budeš zkoušet znova. A co tě posune jakoby zase dál? A na tomto principu právě to kauzální tělo potom jakoby zapisuje, protože není podstatné opravdu to, že si to zakoušel na 10., jakoby 20. nebo první pokus. Chápeš? Protože to byl proces učení.
1: Ano, takže to kauzální pak zapisuje až ty pozitivní, až ty dobrý skutky.
0: Ano, tam je ten propis právě ano. toho tak, výsledku, tak to který je... staví jakoby, zase tu skutečnost dál. Tak jo, to... Že ta struktura v té spirále porostla a ty vlastně se pohybuješ zase jakoby v nových zkušenostech dál. No. A to všechno ostatní, co si prožíval jakoby v té karmě, a ty prožíval z toho důvodu právě toho růstu. A potkal si zrovna ty chvíle a zrovna ty jedince, kteří z tebe čerpali zase protistranu. No, není to nikdy jinak, jako tam jsou vyrovnané harmonické síly na obou stranách vždycky.
1: Nehledě k tomu, že mnohý karmický zkušenosti

0: procházel určitě můj stupní vývoje.
1: Ano.
0: To nejsou náhody všechno.
1: No to ne, teplá duše.
0: A když jste zmiňoval ten mozek, že jakoby pracuje na 8 nebo 10%, ne, on funguje na 100%. Jo, není to o tom, že by fungoval jakoby na 1%. On funguje na 100%, ale tam se spíš hovoří o tom principu, že vlastně my o těch 92% nemáme třeba spáru, co vlastně vykonávají. A to je celé. A oni třeba vykonávají právě tyhle z ty mapy, kde můžou běžet ty myšlenky. A pak ještě je taková zvláštnost. Pokud se podíváš na to, na genialitu, jakože někdo vyniká v něčem, tak pak si musí zvědomit jeden podstatný rozdíl mezi geniálním a tím běžným jedincem, že geniální jedinec je vlastně rychlejší. To znamená, že on má buď rychlejší spoje, kdy rychlost myšlenky může běžet opravdu co vás rychleji, protože ten spoj je velmi silný, a nebo používá míň neuronu, neboli specializoval síť právě k tomu, že nemusí tam běžet v tom rozhodovacím procesu jakoby ta myšlenka přes příliš mnoho drah. Mm-hmm. Čili ty zaměstnáš míň neuronu, vykážeš tím daleko menší jakoby energetickou závislost, mm-hmm. jo, protože budeš používat třeba jenom 3% kapacity své. Protože si natolik zmodifikoval vlastně ten svůj proces myšlení, že vlastně ti tam proběhne skrze tu kratší dráhu rychleji a tím seš geniálnější. Uh-huh. Když to ten průměrný jedinec bude muset zaměstnat daleko více neuronů, aby se vůbec rozhodl. Uh-huh. No, to je taková podstatná věc vlastně toho procesu přemýšlení. Proto se bavím o těch myšlenkových mapách, proto se bavím o tom propojení vlastně toho jazyka, těch kotev, vytvoření vlastně těch kotev, kotvících jakoby procesu, kdy ty myšlenky vlastně se budou pohybovat po určitých dráhách, bude nás to vlastně rozvíjet a budou tam jakoby posílené rychlejší spoje. No, když to začneme oklešťovat, když to začneme prostě vyprazňovat, tak vlastně ten jazyk bude mít za následek to, že vlastně my budeme upadat. A bude upadat nejenom ten jedinec, ale potom celé společenství.
1: Myslím, že se tomu říká, nevím, teďka mě připomnělo, Okamova břitva, vlastně ta nejjednodušší cesta, nejkratší, ty říkáš bez těch, s minimálním počtem těch neuronů, což by mohlo zdržovat rychlost té myšlenky a zvyšovat energetickou náročnost. A teďka, když vidím ten mozek těch 8%, která je ta energetická aktivita, elektrická mozku změřena a vědci američtí došli k závěru, že používáme 8%, co když fakt těch 92% pracuje, aniž bychom to tušili a vytváří světy a my to ještě nemáme zpracovaný, nevíme o tom vlastně, ale přitom na co bychom měli takový teda mozek, kdyby pracovala jenom teda část a těch 92% zas dle mé konspirace může pracovat úplně na nějakých jinakých úrovních, ano kvantových řekněme, o kterých nemáme zatím ani ponětí, protože třeba tvoříme nevědomně tím tou větší částí mozku, takže bacha na myšlenky a až to jednou pochopíme skutečně, k čemu ten veliký mozek je těch 92%, tak je potřeba si opravdu dávat pozor na myšlenky, na slova, ono si je pozor dávat i teď, neustále být v dobré náladě a v tom naladění.
0: Ale pokud si dobře vnímá ten, jak jsem popisoval to, ty těla,
1: ano.
0: Jo, tak potom vlastně, když se vrátím k tomu astrálnímu tělu, tak vlastně to je to tělo, co uchová emoce. A je naprosto v pořádku mít i negativní emoce. Jo, to je vlastně forma přijetí, jako forma přijetí něčeho je, znamená, že vlastně necháš proběhnout tu vlnu, takže není důležité úplně se držet jakoby v těch vyšších vibracích a v té radosti neustále v tom, protože svým způsobem budeš zanedbávat jednu věc, budeš zanedbávat ty drobné signály, které vlastně by měly vytvořit i nějakou negaci a ta negace tě zase dokáže posunout dál v té věci. Jo, že je důležité vlastně vnímat jakoby to tělo opravdu jako kompaktní, jako jakoby jeden celek.
1: Ano.
0: A nepotlačovat. Jo, to je vlastně ta funkce toho vlastně i toho mozku, že říkáš 92%, ale co když bývající procenta tvoří spojení s vyššími těly zase?
1: No,
0: jo, to je jako i ty věmy, prostě když to jsem zmínil, že jsme měli, že nebo ve starém Egyptě měli nějakých 350,

0: 160 v jemu, v tělu, k fyzickému tělu, tak my dneska říkáme o nějakých 5, 6, 7, já nevím, kolika těch věmech se bavíme, ale přitom ty těla měly daleko širší rozsah. Jo, a já si myslím, že opravdu se domnívám, že to jsou věmy právě z těch druhých těl, které dokážeme jakoby soustředit, náš mozek je registruje, ale projevem jiným, než si jakoby zase běžní myšlenkové pochody. Protože oni ty mapy nemusí úplně, ty myšlenkové mapy nemusí soustředit přesně jakoby jedna na druhé. Jo, myslím si, že tam bude určitá plasticita jakoby v tom, že tam bude vznikat trojrozměrný obraz těch neuronů. A vlastně bude to ve vrstvách. Tak jak vzniká první vrstva, druhá, třetí, čtvrtá, prostě budou i určité vrstvy, a ty vrstvy budou jakoby mezi sebou jakoby se překrývat a budou jakoby tvořit celkově jakoby cíné mapy. Kudy běží ta myšlenka, nebo kudy probíhá celková a budou narážet na tu strukturu třeba z toho nevědomí, jak se říká. Kde vlastně i tam se propíše, ale ty bohužel svými myšlenkama neobsáhneš tohle z toho pole a díky tomu se ti potom to zjeví třeba ve snu nebo v nějakém jiném procesu v tom životě. Jo, bavím, tady to se bavíme čistě o teoriích možná, ale celé to, proč to zase se snažím dnešní díl, čemu věnuju, je právě tomu, aby jsem dovysvětlil ten proces toho těch myšlenkových toků a toho energoinformačního pole, protože tam se ukrývá ta podstata toho jazyka a toho propojení do toho javného prostředí a kvality našeho života.
1: Já jsem tě trošinku asi odváděl z toho tvýho hlavního téma, že?
0: Ne, to vůbec ne, naopak to, pěkně doplňoval.
1: Dobře, děkuji tě. A moje astrální tělo, dneska jsem byl od 7:30 asi do 11:30 na té farmě. A moje astrální tělo je určitě v rovnováze, protože samozřejmě ezoterici, všechno je sluníčkové, srdíčkové a eňo, andělské. Vladane, víš, kolikrát já jsem si zakurvoval dneska, když jsem šel 3x od té ohrádky od Svině 50 metrů do chalupy. Jednou jsem zapomněl pilku, pak jsem zapomněl pajzer, jo, pak jsem zapomněl metr a pak jsem zapomněl tesařskou tušku. Takže vůbec to nebylo andílkovi. Já jsem si prožil tu emoci té nasranosti, jo. Já jsem se jí nebránil. Já jsem si tak z chutí tam jako zanadával, a i s tím Béďou, jako jo. Takže, ale pozor, výsledek byl harmonický. Udělali jsme kus práce, vypustili jsme sice takový ty, ano, prdele, já se na to vyseru, a takový, ale to R právě, že nás vyrezonovalo, ano, protože je to vibrace, takže výsledek byl prostě dobrý, jo, tak jsem chtěl, no. No, dívej, máme ostat 57, pokračuju klidně dál, jenom jsem se chtěl s tebou domluvit, jestli budeme načínat další písmenko, anebo to necháme na příště?
0: Ne, to další písmenko bylo z důvodu toho, že bychom se mohli přiblížit právě víc do těch emočního pásma nějakého, nebo představit vlastně nějaké emoční naladění na určitou konkrétní jakoby frekvenci nebo emoci, která vlastně se týká vyššího světa už, nebo vyššího věmu. Tím písmenkem pro posluchače uvedu, že bylo ň.
1: Já to klidně tady pustím, dívej se, aby posluchači věděli.
0: A to je i, že?
1: A toto je ň.
0: Ň, které vlastně ve staroslovenské boukvici dneska nenajdou, ale mám důvod předpokládat, že vlastně dříve tam bylo, protože tento zvuk je nám známý. Toliko asi k dílu příštímu, nebudu dál víc prozrazovat. Tam to asi daleko víc rozebereme.
1: Mě by tady zajímalo hodně věcí. GK63, vůbec nevím, jestli je to místo na té šachovnici. Neprozrazuj, ani já se nebudu už pro tentokrát ptát. Necháme si to jako překvapení na příště. Ano, počkej, 7x7 je 49, ty jsi tam přidal, to si necháme až na příště, ty jsi tam přidal 15, že tuším, 49, 50, 64, takže to by odpovídalo, ale třeba je to úplně jinak, jo. Takže ň, vidíš, toto je právě to, já jsem to neprohlížel, protože mi to poslal už třeba díl, ale já jsem si to otevřel až před vysíláním. A vidíš, to je ten s tou čárkou, z toho kolektivního pole vědomí právě do té hmoty jedince. Takže to se mi děje, že čerpám z toho vnějšku, ano, i to můžeme být my tam nahoře, ale to už má takové přesahy, že to necháme asi na příště. Vladane, já budu rád, když si připravíš zase nějaký tady ti slajdíky a můžem klidně navázat a dívej se, 19.00, ale já jsem klidně chtěl na začátek říct, že ukončíme to tehdy, nehledě jak běží čas, až bude hotovo téma, tak řekneme zdar, odpiskáme to a pokračujeme příště. Takže je to na tobě teď, jak se rozhodneš.
0: Téma je ukončené pro dnešek. Doufám, že jsem dostatečně vyjasnil vlastně ty spojitosti, které se dějí v našich tělech a právě k těm spojitostem vlastně těho myšlenkového pole, protože to je to nejpodstatnější pro vlastně celkovou vyformování vlastně toho vědomí a k našim postojům.
1: Ano.
0: Postojům právě k tomu českému jazyku, postojům právě k té minulosti, postojům do budoucnosti, vlastně co se bude dít. Tak o tom vlastně byl dnešní pořad. A doufám, že proběhl tak, že posluchači dneska trošičku ví více o těchto procesech.
1: Oni budou poslouchat více z archivu určitě, protože těch 5 hodin venku je pěkně, je takový čas ještě. Já bych taky byl v terénu, jo, kdybychom si nedomluvili po vydání. Nicméně proběhlo to v pořádku jak technicky, tak obsahově i přesahově. Já jsem spokojený, ano, a tímto ti děkuju, Vladane, vládce slova. Děkuji posluchačům, sledujte nás, podívejte se ze záznamu znovu, protože je to takový téma, jak tam Vladan popisoval třeba ty neurony, jak fungují a ty astrální těla. Je to hodně nových informací. Je to takový pohodový vysílání, třeba na večer si to tak jenom pěkně vyposlechnout, jo. Žádný nějaký drastický témata, který hýbou světem. Naše pořady s Vladanem jsou takové odlehčené, ale bacha na to, velmi podstatné, jako porozumět a pochopit tady ten náš mateřský jazyk, protože má obrovské přesahy. Takže to tolik za mě, o blagadar, těšíme se zřejmě za těch 14 dnů na...
0: Dejme to možná i za 3 týdny.
1: Dobrý.
0: Uvidím. Ujasníme to během tohoto týdne třeba.
1: Uvidíme.
0: Ale možná, že bude lepší za 3 týdny.
1: Může být.
0: Podívám se ještě do kalendáře.
1: Podívej se do kalendáře a já pouštím teda znovu našu znělku a loučím se s vámi. Mějte krásný podvečer, středeční, Vladané, dobroti a sláva všem vědomým tvůrcům.
0: Děkuji taky posluchačům a doufám, že naleznou.
1: Já jsem tě ještě jsi tam měl nějaký dovětek, promiň, doufajme, co?
0: Že naleznou odpovědi. Od tím jsme začali, tím končíme.
1: Dobře, tak jo. Takže vidíš, že naše vysílání je punkové bez přípravy, takže mačkám to tady, jak mi to chodí a krásný večer.
0: A i tobě, děkuji.

0: Kamarádi, ahoj kamaráde, moc tě zdravím. Přátelé, sekáme se, máme technické potíže, my to s Vaškem víme. Potřebujeme, abyste nám napsali do komentářů, jestli nás aspoň slyšíte. To, že se bude sekat obraz, nevadí, ale jestli nás dobře slyšíte.
1: Tak, přesně tak, přátelé. Bojujeme s tím, proto jsme se malinko zpozdili o 2 minutky. Zkoušeli jsme tady různá nastavení. Ale bohužel asi to bude spíš dneska ve stylu rádio, ale je důležité, jestli jsme slyšet. Chlapci, OK, tak. Píše Sonja.
0: Perfektně.
1: To je dobře.
0: Teď jsme naběhli, teď to na to koukám, teď jsme naběhli.
1: Já se nebudu moc hýbat, protože on ten problém bude hlavně asi na mé straně, protože jak asi někteří víte, kteří sledujete můj kanál, tak já nejsem v České republice. Kdybych tam teď byl, tak mi hrozí v podstatě asi likvidace, to vypadá, kamaráde. Lynch. Za to, že jsem se vyjádřil k tomu slavnému srazu sudeťáků v Brně, který je v plánu. Načež mi bylo naznačeno, že to se mnou nemusí jako dobře dopadnout.
0: No já jsem koukal, co to bylo za pána, to je za člověk.
1: Prosím tě, je to nějaký velký obhajovatel toho srazu. Je to tady i v příspěvku na našem kanále. Nějaký Ludvík Puncochár se píše. A v podstatě mi jako naznačil, že se pro mě taky už najde to konečné řešení. Je to ten pán, co se fotí u koncentračních táborů. Takže toto přátelé chtějí dovolit v Brně sraz těchto lidí. Rovnou pište, co si o tom myslíte, jak to vnímáte vy a Vojto, to je téma hlavně jako pro tebe, protože zaslechl jsem dobře, nebo se mi to zdálo, že nějaký prezident České republiky snad něco říkal o nějakém omlouvání se?
0: To jsi slyšel úplně správně. Admirální generál prohlásil, že je čas se omluvit a smířit.
1: Jo.
0: Musíme se omluvit za to, že zavraždili skoro 360 tisíc lidí, odvlekli stovky tisíc lidí do koncentračních a vyhlazovacích táborů, zaútočili na Sovětský svaz, chtěli mít Lebensraum, neboli životní prostor, Nacht Osten, generální plán Východ a podobně.
1: Že se jim podařilo vyvraždit část židovského obyvatelstva, že se jim podařilo vyvraždit téměř celé romské obyvatelstvo původní, které žilo v tehdejším Československu, to se málo ví.
0: Nejenom Československu. Sintů a Romů, což je vlastně stejná skupina, cikáni, tak jich zůstalo po druhé světové válce zhruba kolem 500, pokud se nemýlím.
1: Ano, to je pravda. Hodně Romů, co sem potom přišlo, tak byly potom z Rumunska a z jiných zemí. To znamená, to nejsou ty původní, kteří tady žili, protože z těch koncentračních táborů se téměř nikdo nevrátil. A potom samozřejmě tady byl totálně zlikvidovaný odboj, dost brutálním způsobem. A za to se teda máme omlouvat. Za to se máme omluvit.
0: Za lidice. Za 200 práva, za 23 dní Heidrichiády, no je toho dost. Tomáši, děkujem.
1: Moc děkujeme.
0: Je toho dost, za to se musíme omluvit, no.
1: Uh-huh. A potom vznikne ta čtvrtá říše, kde to bude ta evropské soustátí, nebo jak to nazval Petr Pavel, s tím hlavním vůdcem.
0: No.
1: Říkám, potom vznikne to soustátí toho hlavního státu euro, jak to bude, euro nějaký sojus. A tam bude
0: hlavním městem
1: Berlin.
0: Bruselu? Nebo tam Berlíně?
1: Berlin.
0: Bude Berlin.
1: A tam bude sedět ten jeden vůdce.
0: Tam bude ten, ano. Takhle, to jako admirální generál to řekl jasně, že je potřeba federalizovat Evropu.
1: Nedopustil už se 2 trestných činů vlastně zrady?
0: Já bych řekl, že úplně 100%. Já si vůbec nevím představit, že o něčem takovém by hovořil třeba premiér, natož prezident. Jo. To si tady nedovolil jako ani člověk typu Vystrčila si tohle vlastně nedovolil.
1: Ten na to možná nemá duševně. Jako. Nej v těch výších, výšinách ještě výš. Vystrčil je, ten je zaparkovaný na Tajvanu, ten neví nic, jako. Ten schání letenky. Mě by zajímalo, kamaráde, ty to možná budeš vědět, to bych se tě ještě zeptal, když jsme u toho Vystrčila, tak on nějak plánoval, že by letěli všechny univerzity, studenti, téměř všichni podnikatelé z České republiky, všichni by se nahňáceli do toho letadla vládního. Ale já jsem měl takový pocit, že jsem něco zaznamenal od pana Babiše, že snad bylo dopředu avizováno, že poletí jenom on, nějací členové ochranky a pak jenom pár lidí kolem něj. Tam nějak nepadalo, že by měli letět jako studenti z univerzit a podnikatelé a tak. Takže tam je nějaká rozepře asi v tom.
0: To se mu hodí do krámu, ne? To si myslím, že je nám všem úplně jasný. To je finta.
1: Mělo to být party?
0: Já si myslím, že původně vůbec, že původně to mělo být opravdu tak, že tam měl letět on za senát, pár lidí okolo a chtěli na to vládní letadlo za 7 milionů.
1: Kaviár.
0: Tak, jak byli zvyklí, jako vemte si, přátelé, jenom občerstvení vládního speciálu vychází zhruba na 240 tisíc.
1: Oni ještě nepoznali, že se změnili, volby změnili ten systém celý?
0: No, jenomže já ti to řeknu proč. Protože Andrej Babiš se netváří na to, že vyhrál volby. Myslíš, nebo se tak aspoň nechová teda.
1: Myslíš, že je málo důrazný?
0: No, to jsi řekl velmi, velmi zdvořile a eufemisticky. Já myslím, že se to dá říct i jako jinými způsoby.
1: No tak, takže a máš takový pocit s Andrejem Babišem?
0: Přátelé, my se omlouváme, jestli skáčeme do řeči, ale protože my se sekáme s Vaškem vzájemně, ale jestli vy to vidíte. Já jsem dneska dostal, nebo i včera jsem dostal x dotazů, protože tady je taková zpráva, která prakticky zapadla. Já ji tady zkusím najít, protože jsem ji zrovna dneska vysvětloval. Jo, už to mám. Opozice využila koaliční chyby a prosadila třeskutá usnesení. Odnést to mohou i radní ČT z videa za půl mega. To vypadá jako taková nevinná zpráva, v podstatě jako, že se nic neděje. Já to hned přeložím, protože a poněvadž jsem si tady na to udělal takový výpis, krátký, velmi krátký. Proč si myslím, že to je problém pro koalici? Tohle není jen jedno hlasování. Tohle je signál slabosti. Nedisciplinovanosti poslanců, někdo chyběl, ale pozor, někdo také nehlasoval. Říká se, že hnutí ANO. Opozice byla připravená, přesně věděla, kdy udeřit. Ztráta kontroly nad agendou koalice nedokázala uhlídat průběh. Oni si nedokážou uhlídat většinu ve výborech.
1: Je to ten výbor, kde je předsedou nebo místo předsedou pan Talíř? Od nás.
0: Je to, ano, je to člověk, kterého my známe, je to člověk velmi známý, kousek od nás bydlí na Českokrumlovsku, je to bývalý neviditelný, absolutně neviditelný vicehejtman. Ano. Podle mě to nikdo neví, že byl vicehejtman. Jo?
1: Já taky ne vlastně.
0: A zároveň to byl vysoce postavený člověk na ministerstvu kultury, pokud se nemýlím, tak byl prvním náměstkem.
1: Ano, je to pan Talíř z KDU, správně to tam píše pan Petr Luptovec, děkujeme, je to přesně tak. Mladší, oni jsou dva.
0: Neplesti, ano.
1: Otec byl, myslím, dlouhou dobu starostou v Kaplici, nebo místostarostou, teď si nejsem jistý. A myslím, že také za KDU ČSL, nebo za KDU. Pepíku moc děkujeme. Využili teda toho, že... A počkej, ale kamaráde, ono to ani nebylo, ono to bylo, to zasedání bylo někde mimo ještě dokonce. To zasedání toho výboru se nekonalo jako běžně, ono bylo externí, bylo to někde jinde. Oni byl to výjezdní zasedání.
0: Výjezdní. Jo?
1: Ano. Chyběly tam, myslím, dva. Chyběly tam dva, aby měli většinu. Nebo tři.
0: A hlasovali tři, nějak, někdo nehlasoval. Bylo to tam takový jako celý divný. Vypadalo to jako velmi domluvený dopředu.
1: Že ty chapadla České televize jsou tak silná, myslíš, jo?
0: Správně to okomentoval jeden můj sledující dneska, protože já jsem to říkal v ranních zprávách, a úplně perfektně to okomentoval, že vlastně, jak on to tam napsal, abych to přesně formuloval, že někteří členové hnutí ANO si přáli jinou koalici.
1: Ano.
0: Ale to my víme. To my víme.
1: Měla to být koalice se Spolu?
0: Části.
1: Z části. Z části ODS, z části KDU?
0: Více ODS.
1: Více ODS.
0: A někteří STAN přednostňovali. No. To jako není, že jsou tam poslanci typu Patrika Nachera, který se domluví úplně s každým a dokáže najít konsenzus. To je chytrý politik. Patrik je jeden z nejchytřejších politiků. Ale to je o vyčuranosti některých zvazeb komunální politice. Protože ti lidé jsou původně z těchto partají.
1: Dobře. A teď mi, Vojto, řekni, co se stalo v tom Brně tak špatného. Co se tam jako událo, nebo přátelé, kdo jste z Brna, tak já to jako nemůžu pořád pochopit, kde se jako stala ta chyba. Kde se stala ta chyba na brněnské radnici?
0: No to není jenom brněnská radnice, to je i brněnský kraj.
1: Ano, tak tam je ten Grujlich.
0: Jako... On by chtěl být Grojlich. On je Grolich, ale chtěl by být Grojlich. Ne, to říkáš to správně, jako ono pozor, jako přátelé, to není nějaký jako šovinismus, ono to příjmení lecos jako ukazuje. Ono se z toho dá jako vyvodit.
1: To bych nezazlíval příjmení, tak ty seš Němec, já jsem Velek s dvojitým V a dvěma L, to bych nezazlíval, ale... Něco tam se něco, jako tam špatná voda teče, nebo z kohoutku, nebo jim dávají něco do jídla, nebo se tam šňupe někde. Prej se tam dost šňupe, jsem slyšel.
0: No, spíš nasává šňupa skrze anální věneček.
1: Jo, takhle. Ano, to je pravda. To Brno je nějaké zakleté. A bude tam ten sraz? Myslíš, že se uskuteční ten sraz?
0: Já jsem bytostně přesvědčený, že ano. Já jsem teda napsal otevřený dopis pondělí.
1: Četl jsem, sdílel jsem.
0: Dneska, nebo respektive včera, představil k večeru svůj otevřený dopis. Martine, děkujeme.
1: Včera
0: večer představil otevřený dopis pan doktor Hašek, bývalý hejtman Jihomoravského kraje. Ten je ještě tvrdší než ten můj teda.
1: Ano, to jsem si všiml. Podpořilo Miloš Zeman mimochodem. Mm-hmm. Nevím, jestli ten tvůj dopis, anebo ten pana Haška. Myslím, že pana Haška asi pravděpodobně.
0: Pana Haška.
1: Ale je to málo platné asi, kamaráde. Ty sudeťáci, ty už se třesou, hele. A bohužel musím říct, že za mě spousta kolaborantů, kteří jim otvírají dveře. A bylo mi až jako na zvracení, když jsem četl ty příspěvky například na České televizi nebo pod těmi příspěvky České televize na iDNESu a podobně, kde tam lidé píšou, že prolomeme ty Benešovy dekrety, vlastně mají právo na ten majetek, o který přišli násilně, hamba Čechům a podobně. A přátelé, nejhorší je, že to píšou Češi. To je úplně neuvěřitelné. A potom vám tady Ludvík Munčochář píše, že i pro tebe se najde konečné řešení, když se proti tomu ozvete. Takže přátelé, tahle ten glorifikace nacismu je neuvěřitelná. To, že toho je plný jako internet ve smyslu Instagramu, Facebooku a různých jako těch krátkých videí, kdy už jenom čekám, kdy ty mladí začnou pochodovat v těch nacistických uniformách a budou z toho mít jako legraci, tak asi jsme se málo ještě vypořádali s tím nacismem, možná. Možná, že ten odsun jako nebyl dostatečný, nebo nevím. Mimochodem, ty historicky jsi velmi vzdělán. Tady se teda jenom tvrdí, že pouze Češi měli ten odsun Němců. Jak to bylo v Polsku? Nevíš náhodou?
0: Tak to jako nejenom v Polsku, to bylo všude. To, pozor, jako Benešovy dekrety byly volným pokračováním postupimských dohod. To není jako, že to najednou přišel Beneš a v Košici, když udělali vládní program, tak řekl, uděláme Benešovy dekrety. Takhle to není. Takhle to není, Lukáši, děkujeme. Takhle to vůbec není. Jo? To tady snažím přes to přepojit a vůbec to nejde. Takže jako to...
1: Děkujeme, teď taková, já tady nemůžu to přečíst, ten tady paní asi Eva.
0: Já se tady k tomu nemůžu vůbec dostat, mě teď vůbec nejde tady chat, takže já to nevidím.
1: Já jsem věděl, že jak budeme mít tady to téma, Vojto, já jsem ti to chtěl ještě vlastně napsat, aby si očekával, že když budeme mít toto téma, tak bude zázrak, když dneska dáme půl hodinu. To si jako myslím
0: jako... já. To samé inovace republiky a to samé paralelně. Jo? Máme všichni teď stejné problémy.
1: Myslím si, že za tohle ještě dostaneme zpátky zase ban, tak na 2 týdny, ale uvidíme. Necháme se překvapit, co politbyro EU vymyslí, jak se nám pomstí, ale je to jako neuvěřitelné. Překvapuje mi, kolik krys vylézá ze svých děr. Protože prostě, Vojto, je to o tom, že když prezident se chová tak, jak se chová, když Jihomoravský kraj se chová tak, jak se chová, tak tito lidé se cítí vlastně nedotknutelní. Protože já jsem třeba přemýšlel, jestli bych měl podat trestní oznámení na to, že mi někdo takto vyhrožuje. A mi je úplně jasné, že ta policie by to stejně jako odložila, víš. On by řekl, že vlastně neví, co to znamená konečné řešení.
0: Jo, s tou fotkou u
1: koncentračního tábora.
0: Auschwitzu, u Birkenau.
1: Takže jako, a ty lidi jsou si tak, víš co, a ještě něco jiného, kdyby to ti lidé psali třeba pod nějakým falešným profilem, ale oni to píšou pod běžným svým profilem. Spousta lidí píše, že Češi se zachovali ošklivě k Němcům po druhé světové válce, omluvit bychom se měli, nevím co všechno, ještě plazit po kolenou. A píšou to ze svých profilů, dost často vlastně říkají, že jako útočí vlastně na svrchovanost českého státu, což je mimochodem trestný čin.
0: No jasně.
1: A píšou to pod svým profilem a ví, že se jim nestane, že proti ním jako nikdo nezakročí, protože on vlastně na svrchovanost českého státu útočí i prezident České republiky z mého pohledu.
0: Ano.
1: Když tady prohlašuje něco o v podstatě pan Evropě, evropském superstátu, kde bude teda asi sedět jeden vůdce. Jestli on, ten hlupáček, si nemyslí, že tím vůdcem bude on. Tam, kdyby takový stát, přátelé, vznikl, tak po generace tam budou sedět Němci. Na to si můžete vsadit. Ale ten kurz bude velmi špatný.
0: To je 100%.
1: No ty jako z pohledu historie dokážeš si představit, že by v roce 1970 se tady uskutečnil sraz sudeckých Němců?
0: To je úplně nemyslitelný, ale jako takhle, jo. My se pořád, nebo někteří lidé se pořád něčemu jako díví v tomhle tom, jo. Já se tady tomu vůbec nedivím, protože vždycky připomínám jednu hrozně podstatnou věc. Denacifikačním procesem prošlo 99% nacistů.
1: Bez poskvrny.
0: Bez poskvrny. Pouhé 1%, a to ještě necelé, bylo potrestáno. A z těch, kteří šli k tomu soudu, a měli na rukách krev stovek tisíc až milionů mrtvých v koncentračních vyhazovacích táborech, totálně nasazených a tak dále a tak dále. Tak když třeba dostali trest smrti, tak jim ještě často byl změněn na doživotí a to doživotí znamenalo 5 až 7 let. Pak se o ně postaralo Stillehilfe, tichá pomoc a byli v pohodě a dožili v luxusních domech pro seniory. Dále ve Spolkové republice Německo páteř soudnictví a policie tvořili členové jednotek Einsatzgruppen a Einsatzkommandos. 70% v některých oblastech, některých těch zemí, zemských, tu policii tvořili nacisté z SS, z SD a podobně. Na těch nejvyšších postech. Jako třeba vládní rada. A tak dále. Gabrielo, děkujeme.
1: Mimochodem, jenom odbočím, jenom krátce odbočím. Byl jsem minulý týden, nebo 14 dní zpátky,

0: a nebo klidně dál pokračovali, což je nejhorší, Vojto, ty to budeš vidět. Soudci, kteří soudili v nacistickém Německu, tak běžně potom soudili ještě po válce, běžně dál pokračovali v tom své soudní praxi, když to tak jako řeknu.
1: Až 90%.
0: A už teda neposílali lidi na gilotinu, což bylo jako takové jako osvědčené pro Němce.
1: Ano.
0: Pokud vůbec byl nějaký soudní proces, tedy v tuto chvíli chci upozornit na Bílá růže, Vojto, říkám správně?
1: Ano. A Freislera.
0: Freisler, ty byli popraveni vlastně hned po vynesení rozsudku.
1: Hned
0: na gilotině, vlastně gilotina byla hned vedle, připravená. A většina těch soudců fungovala prostě dál. Kromě teda, myslím, jeho, ten on zemřel při bombardování, mám pocit, že?
1: On zemřel při výkonu soudním, protože on byl, pozor, on byl prezidentem Říšského soudu.
0: Aha.
1: To je jako dneska, kdybyste byl předseda ústavního soudu. To je úplně stejné.
0: Ústavního nebo nejvyššího.
1: Protože oni neměli ústavní soud, takže tím je to vyřešený. Protože ústavní soud u nich byl Adolf, já to nemůžu říct, to je rakouský malíř.
0: Tak.
1: Můžeme se bavit v šifrách. A on soudil a padla na něj bomba, přímo na něj.
0: Jo, ano. On někoho poslal na smrt a v tu chvíli, kdy vynes rozsudek, tak ho sejmula bomba.
1: Tak.
0: Tam to zafungovalo, tam ten bič boží zafungoval jako hezky. To jsem jen.
1: A jinak jako Freisler, ono se všude píše v análech, těch brněnských análech obzvláště, se píše, že Freisler odsoudil zhruba 6 tisíc lidí k smrti.
0: Uhum.
1: To není pravda, protože Freisler byl za takzvané ministerstvo spravedlnosti, respektive ministerstvo nespravedlnosti, 20. ledna roku 1942, účastník jeden z 15 konference ve Vanze.
0: Aha, takže má miliony na sobě.
1: Takže miliony, jo? Miliony. Uhum.
0: No a jak se o tom bavíme, tak je to tedy národ, který chtěl vyhladit kompletně několik národů v Evropě, udělat ten životní prostor. U části obyvatelstva se to povedlo. Čechoslováků byly podvražděny stovky tisíc, mnoho stovek a mnoho tisíc skončilo v kobylisích na střelnici, hlavně mladých lidí. A stále nechápu, jako za co se omlouvat. Prosím tě, Vojto, ještě se tě zeptám, ty jsi dobrý v počtech a v ekonomice. A v ekonomii, tak, aby bylo přesně, v ekonomii. Kolik nám Němci vyplatili na reparacích? Kolik to bylo miliard?
1: Ty se, to se mě fakt rozesmál. No. Nic, samozřejmě nula, tak to je nula. Jasné. My bychom měli žádat reparace, víte, jaká je na to jejich odpověď? To jako musím říct, že mě teda úplně dostalo. Jejich odpověď je taková, že vlastně díky tomu, že jsme byli srdcí Třetí říše a protektorát měl na starosti obrovskou strojní výrobu, tak vlastně země koruny české se díky tomu pomohly a byly mimo tu zónu bombardování, takže my jsme tím vlastně jako vyhráli, tudíž na to nemáme nárok.
0: Aha. Ale já, jak jsem pročítal ty komentáře těch kolaborantů na Facebooku a na jiných sociálních sítích, na iDnesu a na Novinkách, tak je pravda, že hodně často tam mezi nima zaznívá právě, že my nemáme nárok na žádné reparace. Za prvé, že jsme tedy okradli sudetské Němce o daleko víc peněz, než nějaké reparace vůbec mohly být. Za druhé, že jsme tady vlastně Němce vítali. V náručích jsme tady nosili a v podstatě není nárok. Oni tedy zapomněli říct, že hlavně kdo vítal, tak to byli sudetští Němci, teda hlavně po zabrání Sudet, tak ano, opravdu, tam se vítalo ve velkém, ale vítali sudetští Němci, protože zapomněla se říct ještě jedna drobnost, přátelé, oni totiž ty Čechoslováky vyhnali. Tam nemohli Čechoslováci nikoho vítat. Nemohli vítat Hitlera, oni už tam nebyli, oni byli odsunuti divoce, dost často ze dne na den, se zbraní v ruce byl vyhnání jako dědeček našeho kamaráda v Krumlově, už jsem to tady říkal, který utíkal bos a nahý, nebo jenom v pyžamu.

0: domu přes střechy domů v Českém Krumlově, protože dole byli henlajnovci s pochodněma a volali na něj, vylez ven, ty český, nechci to říkat to slovo, my si tě tady zapálíme pěkně. Takže utíkal bosky až do Budějovic. Pak se nikdo samozřejmě nemůže divit, že takového souseda zpátky s ním jako bydlet nechceš. Jako. Dokážeš si představit, že by ty Němci nebyli odsunuti?
1: To je nemožné.
0: A teď by jako ty lidé, on by viděl, že teda jeho půl rodiny, tato rodina poslala do koncentračního tábora a ty by si s ním jako bydlel v jednom domě, třeba přes byt. Jako.
1: Ne. To je,
0: kolik by to bylo naprosto... mrtvých, kolik by bylo jako mrtvých, zabitých ve vzájemných jako sporech a v tom vlastně v té mstě, která by jako nastala na těch Němcích. A ta by byla, přátelé, to by byl masakr jako neuvěřitelný. To odsun, i ten divoký odsun, jak se to říká, divoký odsun, by proti tomu byl čajček. Jo? Lukáši, moc děkujeme.
1: Lukáši, děkujeme.
0: Tam by prostě nastal, já si kamaráde myslím, že tam by nastala obrovská msta na těch lidech. Obrovská msta.
1: No daleko větší než to, co tady zažili sudeťáci jako v 45. do 46.
0: No samozřejmě, protože musíš taky ještě musíme říct jednu věc. Já jsem venku, přátelé, se omlouvám, tady máme kousek kostel od sebe. Musíš říct ještě jednu věc. Spousta těch lidí z těch koncentračních táborů, kteří přežili a vrátili se vlastně domů a nikoho tam už neměli, tak spousta z nich se vracelo až i několik roků po válce. To nebylo, že se vrátili hned v roce 45 v květnu, že by klepali tady na dveře. Mnoho z nich se vraceli jako velmi dlouho. A teď si vemte, že se ty lidi vrátí a tam bude bydlet ten soused, který je udal všechny a jako někdo by si tady z těch lidí, kteří neznají historii, se někdo asi myslí, že by tam jako spolu bydleli v tom dvojdomku jako spokojeně. Já prostě vím, moje babička si prošla lágrem, byla v lágru, myslím, od 14 let až do konce války. A ta o Němcích jako nemluvila hezky. A jsem si jistý, že by jako s Němci nebyla ochotna soužít ani v jedné vesnici.
1: Je to přece naprosto pochopitelná věc, jestliže přes 90% sudeckých Němců chtělo připojení k říši a řvalo, že chce Thuringia Heim. No tak jo, tak jako šli zpátky domů, tak tam rovna měli zůstat, že jo. A co se týče těch navrátivších koncentračních a vyhlazovacích táborů, kterých teda bylo po skrovnu, tak Vašek říká naprosto správně, že mnozí z nich šli například přes Švédsko. Protože Švédsko byla jedna z mála zemí, která byla ochotná přijmout lidi s otevřenou tuberkulózou, například.
0: Ano, nebo s tyfem.
1: Otevřená tuberkulóza se opravdu neléčila půl roku.
0: To je pravda.
1: A s tyfem si ani nikam cestovat nemohl. Podle měli perfektně zmáknutý Sověti. Sověti to měli jako jedni z nejlepších a učili se to pak od nich. Sověti zakládali v ohniscích tyfu okamžité lazarety a nepustili toho člověka ven. I za cenu toho, že by ho měli zastřelit.
0: A právě tyfus vlastně tím byli nakaženi vězni, jako můj dědeček vlastně v posledních měsících války je Němci nakazili tyfem, protože samozřejmě ono už jako je všechny postřílet, už to bylo hodně peněz, munice už nebyla, ty transporty do těch vyhlazovacích táborů už třeba nefungovaly, protože dědeček byl v Mauthausenu, už to prostě nebylo tak možné pobít v jednu chvíli 100 000 lidí. Takže samozřejmě tyfus byl ideální zbraň, kdy ke konci války vlastně bylo spousta těch vězňů nakaženo, včetně právě mého dědy. A jako vidíš, že a ještě druhá věc, zapomněl jsem ještě zmínit jednu věc. Jeden takový zajímavý příběh, americký bombardér, který bombardoval omylem Plzeň.
1: To byl sovětský bombardér.
0: A teď už sovětský vlastně. Tak v Plzni dostal zásah do motoru. A ono, přece Česká republika je malá a ten bombardér z té výšky, já nevím, 6 kilometrů nebo v kolika se pohybovaly tyto bombardéry, tak on než spadne tím volným pádem, tak dopadl až ke kaplici, vlastně na dolní dvořiště. A většina té posádky, teda část vyskočila z padáků a část prostě přistála nouzově. A ty Němci, to už byl, přátelé, konec války. To už byly poslední dny války, kdy všichni věděli, že válka je prohraná. Ale v Dolním Dvořišti a v Kaplici byli tak ty Němci stále fanatičtí, že vlastně, že je pochytali, všechny tyhle ty Američany pochytali, postříleli, a ty, co potom chytli, myslím, na tom Dolním Dvořišti, tak dneska se tam staví most, je to kousek od Nažidel, je místo, kam je odvezli a tam je vlastně postříleli, okradli o věci a podobně, protože, přátelé, oni byli prostě fanatičtí. To byli fanatičtí Němci a většina z nich jako v podstatě se nesmířila s tím koncem války a to vlastně, Vojto, ty můžeš potvrdit, tady i po konci války, hlavně v příhraničí, byly skupiny, které vlastně vraždily to české obyvatelstvo dál.
1: Werwolfové? Byly to takový němečtí banderovci?
0: Ano.
1: Říkalo se Werwolfové. Já půjdu postupně, co jsi říkal, protože jsi řekl spoustu pravdy, já to jenom doplním. Nejfanatičtější nacisté byli v Dunajský župě. V Hornodunajský župě. Bylo to z toho důvodu, že Eygruber byl osobním přítelem rakouského malíře a jeden z mála gauleiterů, který se s ním tykal. Eygruber nechtěl připustit, když mu Kaltenbrunner mu říká, vykašli se na to, je to prohraný, jdeme do hor, tak Eygruber pořádal takzvané hony na zajíce. Bylo to v oblasti Mihlvirt, což v té době k tomu spadalo i Dolní Dvořiště. Říkáš to úplně správně.
0: To je pravda, ano. Jo? Ano, to je pravda.
1: A o co šlo? Šlo o to, že hůře než k Židům už se Němci chovali jenom k Sovětům. A ještě hůře se chovali k sovětským Židům. Takže Mauthausenu byl speciální lágr, já o tom mám video, mám ho na kanále Dr. Vajíčko, můžete se na něj podívat. Mluvím tam o tom a stojím tam před bývalým takzvaným ruským lágrem. Oni neříkali sovětský lágr, oni říkali rusische lágr.
0: Ano.
1: Z toho ruského lágru, když se tam ty lidi už začali jíst navzájem a byl tam kanibalismus, tak 600 jich uteklo. Bylo to v dubnu roku 1945. Možná se někteří budou divit a budou si říkat v dubnu 1945, kdy to už byly osvobozeny ty koncentrační tábory. Nikoliv, přátelé. Mauthausen je tábor, který byl osvobozen
0: poslední.
1: Až jako úplně poslední. A pokud se nemýlím, že tak někdo doplňte, tak to bylo 3. 4. května až.
0: Mám pocit, že to bylo na začátku května, protože ještě tam na poslední chvíli probíhaly ty transporty těch posledních vězňů a většina těch vězňů umrzla na těch otevřených vlacích. Že ty Němci samozřejmě se jich chtěli zbavit co nejrychleji, takže to byla jako dobrá cesta, jak to udělat. To znamená, oni je vlastně od ledna sváželi z těch ostatních táborů do Mauthausenu.
1: Ano. Ano.
0: Protože byl jediný ještě fungující. Je taky zajímavé, že zase byl v Rakousku. Oni, ty Rakušáci, jako přátelé, oni nehráli vedlejší kolej. Jo?
1: Ne, v žádném případě, ne.
0: Když začaly vznikat první koncentrační tábory v Německu, tak mezi tím v Rakousku už byla téměř tato otázka vyřešena, jak mi tady napsal konečné řešení. Tak tam už vlastně bylo konečné řešení téměř hotovo v Rakousku. Pokud se bavíme o těch vězních, a teď nevím, jak se jmenoval ten program, to bylo likvidace těch postižených.
1: T4 eutanázie.
0: Eutanázie, tak než byl vlastně dokončen vůbec nějaká finální podoba v Německu, tak v Rakousku už bylo hotovo.
1: No tam na to extra používali plynové vozy.
0: Ano, ano.
1: Jo, takzvané smrthubky. A jeden z vedoucích představitelů byl brigádefírer Brack, který to měl na starosti. A šéfem toho projektu byl opět další typický, typický ost, a to byl Rauf. A na starosti jako úplná hlava po Reinhardu Heydrichovi byl další Rakušan a to byl Kaltenbrunner. A tyhle ty vozidla v rámci programu T4 byla poprvé použita a vyzkoušela se právě mezi Mauthausenem a Hardheimem programu T4. Následně ta vozidla se používala Chelmnu. Jo? Tak. A Eygruber byl právě člověk, který zřídil koncentrační tábor Mauthausen s tím, že Mauthausen byl třetí kategorie. To znamená, nejhorší z těch pracovních lágrů byl pracovní nejhorší.
0: Pracovní a vyhlazovací.
1: Z Dachau jste se mohli takzvaně napravit. To byl tábor první kategorie. Buchenwald nebo třeba Ravensbrück a podobně, tak to byla dvojka. Ale trojka byl právě jenom Mauthausen a tam jste dostali dvě písmenka, návrat nežádoucí. To znamená, tam se vyhlazovalo prací. Já netvrdím, že v Dachau neumírali lidé a nebyly tam pokusy na lidech, to netvrdím. Ale Mauthausen skutečně, tím se vyhrožovalo, když budeš zlobit, tak skončíš v Mauthausenu. Všichni rakušáci to věděli, že to tam je. A já to doplním s tím Mihlwirtem. A v tomhletom dubnu, když se podařilo těm 600 sovětům utéci, tak tenhle ten šílenec na ně začal pořádat hony. A ty hony, Martino, děkujeme, na ně pořádal tak, že do toho zapojil Hitlerjugend, požárníky, místní samosprávu a Landrat, což je vlastně jakoby nejnižší forma vedení v rámci organizace NSDAP. Mm-hmm. Jo? Landráty byly jako nejnižší. Jo? Pak jste měli Kreis, jo? A pak jste měli právě jako byl Eygruber, to znamená Gauleiter, ale Eygruber byl zároveň Reichsleiter. To znamená, patřil opravdu té nejužší skupiny, jako třeba Martin Bormann. Jo? A to byly nejvyšší představitelé strany. A měli na starosti vždycky celý ten kraj. Jo? A místo starostů byl právě ty landráty a ten Bürgermeister, který tam byl, ten starosta, tak on do toho zapojil právě z toho Mihlwirtu. A do dneška se každý rok tam právě koná, teď už těch, co to pamatují, moc není, ale oni je stříleli opravdu jako zajíce a myslím si, že to přežilo 16 nebo 18 těch sovětů. Z 600 set. Jo? Protože oni je namluvili těm 14-letým dětem z Hitlerjugend, že jde o brutální zločince a že jsou nebezpeční. A oni se jich tak báli, že stříleli, jenom je viděli. Takže třeba docházelo i k tomu, že zastřelili nějakého myslivce místo toho. Jo? A myslivci tam samozřejmě byli zapojeni také. Takže tam byla taková panika, že oni se tam stříleli navzájem v podstatě. A ten Kaltenbrunner říká jak Eichmannovi, tak Eygruberovi, že je konec prostě.
0: Honzo, děkujeme.
1: Že ta válka je prohraná, končíme. Honzo, děkujeme. Ale oni to byli takoví fanatici, že v tom pokračovali. To byli opravdu jako Martin Bormann věděl, že to je prohraný, jo? Nejbližší tajemník vůdce, že jo? A tak dále. Všichni věděli, že to je prohraný, ale tihleti dva to byli takoví fanatici, že ještě v březnu roku 1945 Eichmann vypravoval vlaky. V březnu.
0: Jo. Aby toho stihli co nejvíc. A za to se, Vojto, musíme omluvit.
1: Jo, za to se musíme omluvit.
0: Za to se musíme omluvit. Vypořádat se. Usmířit se. Usmíření. Tak usmíření by mohlo nastat tím, že by se vyplatily ty reparace. Tím by jako mohli Němci začít, si myslím já. Ale nikdo přece jako nemůže očekávat, že národ, který byl určen k vyhlazení, se bude omlouvat. Jako co,
1: víš, co oni tvrdějí? Že to s náma ty Němci mysleli dobře a že nás chtěli jenom převychovat a že vlastně podstatná část, to jsem fakt teďkon četl jako úplně vážnou úvahu na Seznamu, to napsal nějaký prostě blázen, že se s náma počítalo a že pouhá jako pouhej zlomek nebyl po Němčin.
0: No, dezoláti, že by nebyli po Němčiny a ty by byly jako zlikvidováni, což vlastně je správně, ale ta, jako ty správní, jako hodnotoví lidé, morální majáci, ti by jako zůstali. To je takové přesvědčení, Vojto. Ono to ale malinko, toto je vlastně přebírání, když to jako řeknu napřímo, tak to je přebírání nacistické vlastně propagandy. Toto říkala nacistická propaganda. Češi, nebojte se, přísnost musí být, když budete fungovat, budete se mít dobře. Budete mít dovolenou, budete moct
1: budete mít travenky,
0: budete moci navštěvovat ozdravovny. A jak to říkal ten pán, co to teda s námi asi pravděpodobně myslel dobře, ačkoliv, tak dejte dělníkovi českému nažrat, je to tak?
1: A boty,
0: a bude fungovat.
1: On měl obrovskou oblibu, pozor, jako jo, jako teď to myslím úplně vážně, on byl ohromně oblíbený u horníků, ale i K.H. Frank, protože horníci v moravském Slovácku tvořili absolutní šlechtu, co se týče dělníků. Oni je velice často vyznamenávali, dostávali nové boty, dostávali větší potravinové příděly a tak dále, protože jestli pro Německo bylo něco důležitého, tak ostravsko-karvinské uhlí. Černé uhlí bylo absolutně nejdůležitější, protože z toho uhlí se vyrábělo úplně všechno, na co si umíte vůbec jako vzpomenout. Jo? Já nejsem chemik, jo? Ale oni z toho tenkrát uměli dělat i nějaký, jako, něco jako benzín, něco takového, nějakou takovou náhradu. Jo? Prostě to pro ně byla alfa, omega úplně všeho. Ale co se týče Čechische Frage, české otázky, tak ta byla úplně jasná. A v Černínu byla prohlášena 2 dny po nástupu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. To znamená, byly 4 kategorie.
0: Já se přeobleču, tady začíná trošku chladnit.
1: Jo?
0: Jasně.
1: Byly 4 kategorie. První kategorie byly vhodná rasa, to znamená jako árejci, vhodní k poněmčení a dobře smýšlející. To byla vlastně pro ně ta nejlepší kategorie. Takže to byly lidi jako třeba Emanuel Moravec. V tom pořadí byli na 3. místě. To znamená, první byl říšský Němec, druhý byl východní Marka.
0: Ano.
1: A třetí byly tyhle, jako třeba sudečtí Němci a tak dále. Jo? Tak na tady tu roveň se tohle řadilo. Takže vhodná krev, vhodné smýšlení. První kategorie. Druhá kategorie, ta byla nejvíc nebezpečná. Vhodná krev, absolutně špatné smýšlení. Ty se měli rovnou popravit. Vůbec žádný jako vodcu nebo něco, rovnou poprava. Potom byla nevhodná krev, ale dobré smýšlení. To znamená typický nízký kolaborant, typu Čurda. My využijeme, popřípadě je vykastrujeme, budou pro nás pracovat, ale nebudeme je likvidovat.
0: Šárko, děkujeme.
1: A pak byla 4. kategorie, která byla určená k udření k smrti v generálním plánu Východ. To znamená, po vyhlazení Židů byli hned na prvním místě. A to je nevhodná krev a nevhodné smýšlení. Takže byly tyhle čtyři kategorie. Takže Slované.
0: Takže Slované.
1: Tady se není o čem bavit. Jo?
0: Pořád nevidím, Vojto, za co se jako omlouvat, proč bychom tady měli pořádat sjezdy.
1: Čáko, děkuji.
0: Navíc všimni si, oni teda jako tvrdí, že už v podstatě se jako se k tomu jako nehlásí, k tomu odkazu a podobně. A potom používají prostě stejné, teď je to krásné slovo, Vojto, narrativ, ty ho máš tak v oblibě.
1: Jo, narrativ.
0: A pak používají stejné jako narrativy ve smyslu i pro vás se najde konečné řešení. Tak konečné řešení, přátelé, ještě to zopakuji, to mi psal jeden velmi chytrý pán, když jsem se vyjádřil já k otázce sjezdu sudeckých Němců, tak mi napsal, že i pro mne už je nachystáno konečné řešení, takže asi si na mě někde počká, dostanu kulku do hlavy asi zřejmě. A je to pán, který obhajuje tedy sjezd sudeckých Němců. A je zajímavé, že tyto narrativy stále jako používají, že přežívají, víš? Jakože, co to, Vojto, znamenalo, prosím tě, řekni mi, co to znamená konečné řešení? Je to nějaká jako náhodná věta, nebo to má nějaký přesný, je to nějaká přesná terminologie, která teda vznikla na konferenci ve Vance?
1: Konečné řešení vzniklo ještě trochu dříve než na konferenci ve Vance. Konference ve Vance řešila proces konečného řešení. Mm-hmm. Konečné řešení nejdříve židovské otázky bylo navrženo už v září roku 1941, a to konkrétně samozřejmě nikým jiným než druhým mužem říše, to znamená říšským maršálem Hermanem Göringem. Hermann Göring, protože měl nadstandardní vztahy s Reinhardem Heydrichem a Reinhard Heydrich byl považován jako třetí muž říše. Pozor, vůdce, Göring, Heydrich, ne Himmler, jak se tvrdí. To není mm-hmm. pravda. Mm-hmm. Proto i Heydrich měl označení vozidla 3. On měl Maybacha, krásného Maybacha otevřeného, a měl označení SS3. Jo? Takže mm-hmm. to jako tady se tvrdí, že Himmler byl před ním. Himmler se ho bál, samozřejmě, ten si pak oddech, když to ty udělali toho 27. května 1942, tak si oddech, ale to konečné řešení opravdu měl na starosti Hermann Göring, který zároveň byl šéfem takzvaného čtyřletého plánu, což si naprosto vzájemně odporovalo, protože čtyřletý plán byl pro vlastně válečné úsilí a nasazení lidí v říši na práci. Málo se to ví, ale hned v červnu roku 1941 se ti zajatci, kromě toho, že teda se stříleli, nechali se vyhladovět, tak se mezi nimi hledali dělníci. A ti, kteří předtím pracovali třeba ve fabrikách, tak je brali do hitláků a vozili je do Reichu jako totálně nasazené. Ty byli úplně první, ty byli ještě dřív než z protektorátu Čechy a Morava. Tak to byli sovětští váleční zajatci. A Osvětim původně fungovala jako zadržovací tranzitní tábor pro tyto zajatce právě na práci v říši. O tom se strašně málo mluví, ale je to tak. Tohle byl ten hlavní. No jo, ale tady došlo k posunu a ke změně. A ta změna byla právě v konečném řešení židovské otázky. To znamená 11 milionů židů. Jenomže bylo velice složité označovat ty židy, protože Němci židy neoznačovali podle náboženství, ale podle rasy.
0: Ano.
1: Kdežto Švýcaři, Švédi, Norové, kdo ještě, Dánové, Skandinávci obecně, Angličané a tak dále, je označovali podle náboženství. Takže podle Reinharda Heydricha nešlo o 11 milionů, o kterých se mluvilo na konferenci ve Vance, ale šlo o mnohem vyšší počet. Aha. A nejvyšší počet těch židů byl na východě. To znamená, v rámci operace Barbarossa se počítalo s tím, že se zavraždí 5,5 milionu sovětských židů. Zvláště v Bělorusku, v Pobaltí, na Ukrajině. Proto byly speciální jednotky Einsatzgruppen, které ale už fungovaly, a fungovaly nikoliv od roku 1941, jak se mylně uvádí historicky, ale fungovaly od roku 1938 a první jednotky Einsatzgruppen vnikly do východní marky 12. a 13. března roku 1938 a následně byly použity proti české inteligenci 16. března při vzniku protektorátu 1939 a zatkli 6 000 lidí a odvedli je do koncentračních a vyhazovacích táborů. Zvláště Mauthausen, Buchenwald, Sachsenhausen, Oranienburg, ženy do Ravensbrücku a tak dále. Jo? Takže jako ten posun je trošku jako jiný, než se to někde teď vypráví. A to je potřeba k tomu pochopení, protože ty vražedné jednotky Einsatzgruppen a Einsatzkommandos se skládaly z 3200 lidí plus minus. Někde se uvádí daleko vyšší čísla. Záleží na tom, jestli to počítáte přímo do těch jednotek, a nebo berete pomocné policejní oddíly. To se dělalo na 4 skupiny. Byla Einsatzgruppen A, Einsatzgruppen B, Einsatzgruppen C, Einsatzgruppen D. Einsatzgruppen A měl na starosti doktor Staleker, to byla ta horní část fronty. To To znamená, bylo to hlavně to po Baltí, jo? Bělorusko a tak dále. Bo Einsatzgruppen A. Einsatzgruppen